Pouští zlo ve světě je validní, je běžná, je samozřejmá a má nesčetně mnoho typů odpovědí. Ale abych to tady nezdržel, tak protože jeden z našich čtenářů, diváků napsal dopis, ve kterém klade tuto otázku v obdobném, ale trochu jiném osvětlení, tak si necháme odpověď na ni až tam. Ale děkuji za ni, Méďo Béďo. Myslím si ale, že opravdu, snad bych řekl, ten tlak na to, že ta divná církev počítá s tím, že jsou jakoby lidé blbí, no, to je přesně naskočení na takový ten hlavní mainstreamový expres pryč od duchovna, pryč do centra tohoto světa, do všech tančíren tohoto světa, řekl bych. A má to svůj hluboký důvod. Ale necháme si to opravdu na potom. Klid a mír přeji všem skutečným vlastencům. Pane Hájku, mám novinku, že se spojil Jasan s SPD na kandidátku do voleb. A potom dotaz na tu cestu pana Okamury do Číny, jestli to budete dnes nějak rozebírat. Já teda o tom spojení Jasanu a SPD nevím. Nikde se to zatím neobjevilo, nikdo nám takovouhle zajímavou novinku ještě neřekl. Bylo by to určitě účelné, kdyby přibývala tato spojení, ale musím říci, že o tom opravdu nevím a nejsem si jist, jestli k tomu opravdu došlo. A pokud jde o cestu pana Okamury do Číny, ty dotazy se toho netýkají. Já bych jenom poznamenal, že mám za obrovsky bezvadné a správné, že suverénně Tomio Okamura odjel do Číny, přestože všechny ty synopsis a všichni ti nastavení antičíňané tady se pochopitelně snažili přes ta centrální média, hlavně veřejnoprávní, prostě ten korporát mediální, to pokud možno znemožnit, a když se to nepodaří znemožnit, aspoň znemožnit pana Okamuru. Myslím, že je dobře, že tam jel, je dobře, že se s tím nijak nepáře, je to nesmírně důležité, abychom začali obnovovat aspoň trochu ty neskutečně zničené vztahy Fialovy mafie s čímkoliv, co by naši zemi mohlo být ku prospěchu. Já bych řekl, že tady už pak následují hlavně pozdravy, zdravím vás všechny a pojďme na to.

Ono by stálo za to samozřejmě reagovat na řadu aktuálních věcí. Vláda dnes udělala tiskovku, myslím, že to je jedna z posledních vlád před těmi prázdninami a je tam řada témat, která by byla k prodiskutování. Například asi je dobré, že Andrej Babiš jednoznačně řekl, že už s Pávkem nikam nepojede. Pak je tam to téma telefonů, dětí a telefonů ve školách. Obrovsky bychom o tom mohli hovořit hodinu. Já naprosto hluboce rozumím tomu, proč vláda chce tuto věc udělat. A opravdu mám za to, že ty telefony jsou katastrofa a že když v té škole už pak všichni se věnují jenom těm obrazovkám orwellovským, tak že je to děsivost. Ale současně, a teď bychom mohli diskutovat hodiny, současně mám

0: za to, že když něco udělat se školstvím, tak nezačínat tímhle, protože konec konců patří dítě státu, tedy škole, anebo rodičům. Odpověď, že nepatří nikomu, že je veřejnoprávní, neberu, ale já bych se klonil k tomu, že spíš rodičům, i když zase rozumím tomu, že všichni rodiče dneska, nebo velká část rodičů dneska má za to, že děti smějí všechno. Takže by jim asi nic nezakazovali a bylo by to asi složité, kdyby jedna dívenka, jeden chlapec telefon neměl, ostatní ano, to sociální deprivace. Jak říkám, téma složité na hodinu debaty a vážné. Ale my se budeme přeci jenom jo, když jsem zmínil Orwella. Ono to trošku souvisí i s tím prvním dopisem pak, ale včera skončil na stanici Hvězda, skončilo to čtení, dlouhé čtení, Orwellova 1984, povzbudivě to neskončilo, ale je to velmi důležité a já jsem byl trochu i překvapen, kolik lidí nám napsalo, že vlastně to se s tím seznámilo poprvé v tomto našem vysílání. Tak oznámím jednu zvláštní novinku, že teď si necháme doznít toho Orwella v sobě a ke čtení na pokračování se vrátíme 1. září. Myslím, že to léto přeci jenom vyžaduje teď spíš trošku těch písniček. A mimochodem, od těch 21 hodin bude teď na Hvězdě, doufám, přibývat moderování. Takže dostaneme se do kontaktu s těmi, kdo si s námi budou povídat. Nebudu prozrazovat jména moderátorů, ale zkoušíme to a budu na to sám nesmírně zvědav. Takže pojďme dál. Vážený a milý pane Hájku, asi jsem tomu vašemu článku v závěru neporozuměla. Píšete našemu mladému kolegovi nepodvolenému. Teď citace z toho mého článku. Milý Adame, Orwellovo 1984 není mlácení prázdné slámy, jak napsal Adam. Těžké temné mraky lidového vzbouření na západě jdou totiž špatným směrem. Ani případná vítězství německé AfD, Farageových reformátorů v Británii či Marine Le Penové ve Francii nic podstatného nezmění. Zmírní možná ty nejbrutálnější projevy tyranie, dokonce snad mohou bezprostředně zabránit válce. To jistě není málo, ale i v tom nejvíce optimistickém případě půjde pouze o odklad. Také oni brzy zjistí, že zdroje nejsou, což je opak špidlovatu pohlavého špidlení o tom, zdroje jsou. A Západ neumí existovat jinak než drancování. Konec citátu. Citace. To tedy znamená, že všechno je marné? Ptá se Julie. Marnost nad marnost, jak stojí v Bibli, tedy aspoň se to tak říká, nevím, já Bibli nečetla. Jenom poznámka, protože když už jsme to tam na začátku začali, opravdu to v Bibli je, je to v Kazateli a je tam jakoby ta skepse, kterou možná mnozí sdílejí a možná, že i Média Béďa z toho psala, že vlastně v tom našem světě je všechno marnost. Až na to, že v okamžiku, kdy přijmeme Boží existenci, všechna ta marnost je jen zdánlivá a dostává smysl, hluboký smysl. Ale k tomu se tedy ještě vrátíme. Julie píše tak, že asi ani nemá smysl chodit k volbám, jak někteří na našich pondělních poradách často opakují, a vy jim oponujete. Můžete mi vysvětlit ten rozpor? Julie F. rovněž z Ostravy jako Adam. Ostrava je neuvěřitelně aktivní město. Miluju ty lidi, i když zrovna, že tam jsou ty Colors of Ostrava, ten pro mě prapodivný festival, trochu tomu nerozumím, proč právě tam, a nebo možná, že právě proto tam, protože to je taková ta z větší části právě ta barevná, ta duhová série, tak je to stavěno. Ostraváci, že by byli zrovna moc barevní, duhoví, nevím. Jak to vysvětlit? No, já jsem se to pokusil tam vysvětlit, Julie. Jde o dvě věci. Jde o to, jestli spoléhat na skutečnou změnu skrze všechna ta ty lidové bouře, které se chystají, anebo je ještě v nich něco dalšího. Je tu ještě další možnost. Obávám se totiž, a to by opět bylo hodně nadlouho vysvětlování, že to kyvadlo, které bylo teď vysunuto neuvěřitelným způsobem a drženo stále ještě vlevo za obrovských prostředků, nákladů a tak dále, v okamžiku, kdy se uvolní a bude poběží dolů a docela ta kinetická energie politická ho vyžene hodně rychle pak, že vlastně skončí ve stejném, jenže opačném gardu, ve stejném systému, v opačném gardu. A to je, a to může být velmi nebezpečné pro svobodu, pro nepodvolenost. Prostě tam se můžeme stát nepodvolenými opět jen z druhé strany. Snažil jsem se to v tom článku vysvětlovat a teď mě určitě byste se zeptala, co s tím, tak to nechám ještě na jeden dopis. Pojďme dál. Jenom abych to snad ještě dokončil, čili to s tím nechodit k volbám vůbec nesouvisí. Nutně je nutno chodit k volbám. Je nutno odšpuntovat tu západku, která drží tak vysoce zvednuté to kyvadlo nahoře těch tyranů 1984. To je nezbytné, ale tím se to ještě nevyřeší, chci říci. Tam to směřovalo. A samozřejmě směřovalo to k tomu duchovnímu řešení, které je skutečně na snadě, ale nechci se teď znovu do toho pouštět. Dobrý den, jen malá reakce na článek o mlácení prázdné slámy. Ten pán si neuvědomuje, že svým příspěvkem sám sebe popírá. Pokud mu není jedno, co v protiproudu čte a slyší, tak je vlastně součástí všech nepodvolených, kteří do něj přispívají a svojí aktivitou nechtějí jen mlátit prázdnou slámu, ale věří v lepší budoucnost. Ano, Honzo Sklatov, určitě, rozumím tomu, ale on ten dopis, jak říkám, byl delší a Adam je velmi přemýšlivý člověk. Já jsem ho nechtěl ten dopis teď tady znovu celý přečíst, protože tím bychom se sami uzamkli do toho jediného tématu a my tady máme některá nesmírně důležitá další témata. Mám slovo k úvaze, proč při pondělních schůzkách citujete zprávy lidí pod pseudonymem. Vždyť když píšu do protiproudu, vím, že jsem na správné adrese. Podle mě je to zase obrázek naší doby. Co kdyby se to zase změnilo? Pan Petr má úžasný dar komentovat, si lidé píší s úžasným přehledem, bez potřeby někoho zatracovat nebo naopak velebit. Je to pro mě škola, jak lze bez urážky komunikovat s lidmi. Díky Honza Klatovi. Děkuju za ta slova, Honzo. Ono to není o tom, že bychom se nějak obávali toho, co když se to, abych tak řekl, změní. Naopak, my se obáváme pořád ještě toho, že všude vláda je půl roku ve funkcích a všude, všude ještě a zvláště na Bisce, Koudelkově sedí titíž lidé, kteří dělají zatím v podstatě tutéž hrůzy. Mě napadá jenom mimochodem, protože kolem toho se strhla v dopisech, ale už před několika dny pochopitelně veliká diskuse. Případ Turek. Já nepatřím zrovna k těm, kteří Filipa Turka úplně obdivují, ale to, co se kolem toho vynořilo, je naprosto neskutečné. Ta věc je přece úplně jasná. Já sám jsem tou křižovatkou, možná, že bychom si mohli i to, mám dojem, že v režii máme ten obrázek. Ano, ano, to je ono, to je ten známý, určitě jste ho viděli. Já sám jsem asi týden předtím, než se to stalo panu Turkovi, projel tady tou levou stranou a přejel jsem rovně, protože to byl naprosto nesmysl. Tam vpravo vidíme, že ty mají přednost, to vertikální značení, to ukazuje, že se rovně dá jet. A on tam navíc vyjíždí v okamžiku, kdy někdo houká, to mohl houkat na druhé straně křižovatky, tady se houká pořád v tom centru. Tady jsou sirény pořád. Ale tam je tak jednoznačná vina toho řidiče, co převážel tu krev, že skoro o tom není ani, by nemělo smysl ani mluvit, ale o co jde je to, že oni tam rychle ty značky vyměňovali, okamžitě je doplňovali jako důvod. Ano, takhle to teď, nebo v zápětí poté začalo vypadat při tom vjezdu. No neskutečná sprosťárna vůči Filipu Turkovi. Já pevně věřím, že ten jeho krok zpátky je jenom proto, aby se rozběhl pak dopředu, protože tohle prostě nelze snést. Rozumím tomu, že chce nechat policii, aby to vyšetřila. Já bych policii z větší části těch normálních policistů, těm bych docela věřil. Nedávno za mnou jedni takový jeli a také se nakonec chovali docela dobře státní policisté. Měšťáce, to je katastrofa. Ale oni to skutečně, jakmile to vyšetří, tak já si myslím, že nemůže být jiný závěr. A pak, že tedy on toho využije a opravdu se nastartuje. Ty úvahy o tom, že kdyby ho Pávek protiústavně nejmenoval, že kdyby se nestalo, že ho protiústavně nejmenoval, že k tomu vůbec nemohlo dojít, protože by měl auto s řidičem, protože by byl v té době s vládou úplně jinde. To je takové to, jestli to Bůh dopouští nebo nedopouští. Jo. To nemají smysl tyhle řeči. Smysl má opravdu jenom to, že on byl v tom nevině, naštěstí ta nehoda dopadla ještě dobře a já jenom pevně věřím, že ale na druhou stranu, a proto to říkám, pořád tam všichni sedí v těch biskách a v těch omedích, ani nemluvě, tam se to nezmění hned tak. Ale v tom jsme uvězněni. Takže netřeba si myslet, že ten stav, kdy neuvádíme pořád ještě plná jména, je něco zbabělého. Je to velmi racionální krytí těch, kdo jsou dostatečně nepodvolení a dostatečně pevní a dostatečně rozhodní, aby se scházeli s námi na těchto poradách tvrdého jádra, jinde se takové porady nekonají. A my chceme ty lidi stejně tak chránit, jako oni v mnoha ohledech všichni chráníte nás. Pojďme dál. No a nyní ještě k tomu jednou, k tomu článku. Já jsem si vytáhl některé reakce z YouTube a tohle je úplně typické, jo. Josef Florian, tady říkáme jméno, protože tam se ukazuje buď pod značkou nebo svým jménem. Ano, to je vše jasné, jako z toho článku, ale to je jen jedna část. Část druhá se nazývá řešení. Všichni nás informujete o tom, co se děje, ale jak z toho ven? Pochopit situaci a informovat občany je jedna věc, ale bez jediného náznaku řešení tyto zprávy ztrácí smysl, tedy ztrácejí smysl, aby to bylo správně, a stávají se takto stejným strašením jako lži z hlavní informační kanalizace. My chceme rozhovory s lidmi, kteří vědí, jak se dá špatná situace řešit. No milý Josefe, Floriane, kdyby tomu tak bylo a měli bychom v dosahu řešení, tak můžeme protiproud zavřít. Protože ta situace je neustále mnohoznačná a každým dnem se vyvíjí. To generální řešení, to jsem, myslím, v závěru článku naznačil. To vede opravdu až k těm eschatologickým záležitostem každého z nás, života každého z nás, ne až nějaký konec světa. Každý z nás bude mít svůj konec světa. A ta bezprostřední řešení, ta se stávají z mnoha úhlů, z mnoha plošek, ta nejsou generální. Generální řešení je dostat od moci lidi typu Fialy a Rakušana a podobných kriminálních opravdu živlů a na té nově vytvořené ploše začít stavět jednotlivé plošky. My jsme zmínili teď třeba telefony ve školách. Z těch mnoha plošek se to skládá. Myslet si, že existuje generální řešení teď třeba, že ta vláda má přijmout nějaké generální řešení, to je naivní a v důsledku toho může nastat jedině další skepse a pocit, že je všechno špatně. My chceme tu vládu konfrontovat s tím, co slibovala, my chceme ji kontrolovat, ale uvědomujeme si, že za A všechno nejde okamžitě, a za B, že i kdyby všechno naplnila, co řekla, tak je to jenom první malý krůček k tomu řešení, jak se dostat z toho velkého problému. Protože ten například je, že dokud se trváváme v Evropské unii, v praktické řešení možné není. A zase skepse, anebo ten malý krůček, malý schod, na který vystoupíme, je dost. To si musí posoudit každý sám. Já jsem příznivcem toho, že každá kapička, která padne na tu kamennou stěnu, má nesmírný význam. Byť třeba v tu chvíli neučiní nic, ale ona na to kápne znovu a postupně a ten důlek se prohloubí. Já bych prostě nebyl takhle skeptický a hlavně bych nehledal to konečné úplné řešení. Konečné řešení to hledal jen Hitler ze Slovany a s dalšími. My konečné řešení známe a někteří z nás. A nechceme naivně tlačit vládu do něčeho, co udělat nemůže. Já bych řekl, že každým tím naším rozhovorem o nějaké částce toho řešení mluvíme. Hned se dostaneme k dalšímu, ale já bych možná ještě přečetl reakci Josefa Linka. Není to na dotek, jak již bylo řečeno, bez ozbrojeného povstání občanské války to nepůjde, ti zločinci musí být potrestáni a i to přísně a rychle, výměna soudců, vedení policie, armády a hlavně BIS postavit mimo zákon za vlastizradu a vraždy stejně jako prezidenta, bez toho se pomalu rozpustíme v žijící Evropě s digitální měnou, kterou nám budou upírat a vydírat a zhroutí se střední a malá ekonomika. Zase, Josefe, všechno pravda, že se může stát. Ale jak k tomu chcete dojít? Jakou cestou se chcete dostat k tomu, že i hned odvoláte všechny soudce, všechny? Bojím se, že takováto rychlá vyjádření, takové to první naštvání se, které vyústí v takový názor, nám trošku zatemňuje tu realitu. A my si ji nesmíme nechat zatemnit, protože o to se z jedné strany snaží intenzivně ten hlavní proud, ten mainstream, ta korporátní média a Brusel a všechny ty mocné páky, a z druhé strany by mohlo vzniknout obdobné temno a pak už bychom neviděli ani na krok. Je to jako když James Jones napíše a běložský civilizační kolonialismus bol fajn. No nebol, protože splodil všecko, co dnes žneme. Tehdy se to mohlo někomu, tedy ne těm, kteří byli kolonizováni, ale těmi, kdo to drancovali, se to mohlo zdát. A to je úplně stejná situace jako dnes. Z té druhé strany, ti, kteří nám jdou po krku, ti si dokonce myslí, že to je možná fajn, co činí. Ale my jsme teď v roli těch kolonizovaných. Je dobré o těch věcech opravdu trošku hlouběji přemýšlet. Pojďme dál. Po týdnu krásný den, milý a nepodvolený pan Hájku, po týdnu opět moc pozdravuji vás i protiprout a všechny nepodvolené, kéž nás přibývá. Pan Adam, z jehož dopisu byla ukázka ve vašem článku, si neuvědomil, že od vysíláním rozhovoru s Jakubem jste se právě postavil na stranu paní učitelky Švrčkové, prozatím poslední mediálně orwellovsky šikanované. Za uvedení tohoto rozhovoru bych vám také chtěla moc poděkovat, hlavně v tomto čase, kdy ta pokrytecká hydra zase vzala útokem takzvané proruské živly, jinými slovy normální slušné lidi. To je projev nepodvolenosti. Lada D. píše pak ještě poměrně dlouhý text, který se zabývá současnými průzkumy a tak dále. Reaguje na to Německo. A končí: Západ bude neustále štvát proti Rusku, až se rozloží sám zevnitř migrací, rudým Green Dealem, jako melon, po případě válkou mezi jednotlivými státy, kdo bude mít nejsilnější armádu a urve nejvíce zakázek na zbrojení. A druhý způsob, jak zničit Evropu zvenčí, je demokratická Ukrajina, která bude chtít vládnout novým spojeným státům ukrajinským poté, co bude přijata do EU a Západem vyzbrojena a proces ukrajinizace bude v celé EU dokončen. V obou případech je jasné, že tyto procesy nejsou náhoda, komu asi vyhovuje až do posledního Ukrajince Slovana, Bělocha a hlavně křesťana a u toho jako bonus pár set tisíc Rusů. S přáním všeho dobrého, Lada V. Lado, naprosto rozumím já bych se možná zastavil u toho, samozřejmě kratinká reakce ještě k té Ukrajině. Já nevěřím, že se Ukrajina stane členem EU. Kéž by se to stalo. protože v ten okamžik je s tou Unií, s Bruselem definitivní konec. To nemůže ustát finančně, ekonomicky, politicky, společensky, no to neustojí. Proč asi tak zoufale po desetiletí slibuje a nikdy nenaplní členství třeba takovému Turecku? A ta Ukrajina je ještě složitější v tomto případě. Ne. To je jenom žvaní, že ji přijmou, protože potřebují zdůvodňovat, proč tam sypou ty 100 miliardy z našich daní, kromě jiného, a dluhů, které budeme my splácet. Možná bych jenom poznamenal, ale to je na jinou debatu, že já už vůbec nevěřím tomu, že jsou připraveni něco splácet někdo. To jsou nesplatitelné věci a ty skončí buď to kataklizmatem finančním. Moc proto doporučuji číst naše věci a poslouchat, které děláme s panem Vláškem, protože takové kataklizma může přijít opravdu docela brzy. Houpe se i dolar a tak dále. A oni se do toho řítí zjevně bez jakéhokoliv záměru, kdy v budoucnu ty dluhy splatit. Nikdy. A doufají, že vyvolají válku například, která to smete. A nebo že prostě dojde k tomu finančnímu armagedonu a ten finanční svět se bude muset postavit znovu a dluhy se škrtnou a podobně. Pozor na to. Ale já bych řekl, že ta reakce na ten rozhovor s Jakubem Zíbem je, myslím, pro mě docela podstatná, protože jednak to mělo obrovskou sledovanost a jednak spousty reakcí. Tak možná pojďme k ním. Ještě než se k tomu dostanu, tak musím tady, protože jsem to slíbil, se zastavit jenom kratince u dopisu Stanislava G. a půjdu jenom do toho závěru. On tam líčí situaci, protože si prostudoval ty banderovské zločiny a viděl spousty materiálů i filmových děsivostí, které tam činili, a říká v závěru: v jednom filmu o životě Ježíše Krista je dán Kristu před oči tyto hrůzy, co lidstvo po staletí páchalo a páchá. A otázka na Krista zněla: za tyto lidi se chceš obětovat? To je k té otázce na začátku, kterou jsme vlastně z druhé strany vidíme. No, Kristus právě říká, že nepřichází, aby stoloval se spravedlivými, ale aby zachraňoval hříšníky. Protože, a v tom je ta klíčová otázka potom, proč Bůh dopouští tyhle ty hrůzy, dopouští. Ale neopouští, říká rčení dobré. Protože ta Kristova oběť je nabídka. Každý má možnost se toho konkurzu, abych tak řekl, na věčnost účastnit. Někteří to využijí, někteří jdou jinou cestou a je to o tom tříbení toho stříbra a přetavování. Prostě žijeme ve světě, který od okamžiku té události v ráji je v rukou vládce tohoto světa, knížete tohoto světa, satana, ďábla, Lucifera. A někteří v něm najdou své řešení a někteří míří jinam. To je nejkratší možná odpověď na tu na tuto jednu z nejsložitějších otázek lidských dějin. Ale k tomu Rusku a Jakubu Zíbovi. Vážený pane Hájku, s kontrarevolučním magazínem Protiproudu, velmi děkuji za rozhovor se skvělým Jakubem Zíbou. Kéž by se ten rozhovor vysílal ve všech školách. Jsem také přesvědčena, že Rusko nelze zlomit, i když proti jeho zhruba 145 milionů občanů dnes bojuje několikanásobně větší přesila států postrkujících před sebou ty nešťastné a zblblé Ukrajince. Nechci plýtvat slovy, valí se jich na vás tolik, tak vám jen děkuji za vaši práci, kterou pozorně sleduji a přeji vám vlastně nám, aby se na naši stranu, na to případně z SPD, přidalo co nejvíc lidí. Lituji, že vám nemohu přispívat víc, jsem 80+, tak jen občas něco pošlu. Zdraví Marie K. Měšetice. Marie, vy jste jedna z nejstatečnějších našich čtenářek a přispěvatelek a já, když už jsme teda citovali to písmo, tak jenom jsem si tak matně vzpomněl, nechci to s tím ani v nejmenším srovnávat, jak tam sleduje ten Ježíš, jak tam ta chudá vdova do té pokladnice hází svůj poslední peníz a říká, ta dala ze všech nejvíc, protože ta dává ze svého nedostatku, všichni ostatní ze svého nadbytku. Kéž by nám ze svého nadbytku všichni přispívali tak, jak bychom si představovali, mnozí tak činí. Díky jim za to i vám, Marie. A k té záležitosti s Jakubem Zíbou přečtu ještě jedno. Jo. Dobrý den, pane Hájku, tímto vám děkuji za zajímavý rozhovor s panem Zíbou. Také jsem rád, že v tomto rozhovoru vzpomenul skutečnost. Jo, pardon, to jsem přeskočil, doufám, že se k tomu dostanu. Tady máme ten dopis. Dobrý den, vážený pane Hájku, už jsem vám kdysi posílal nějaké info k tomu, proč na fotkách z Ruska byla auta s pravostranným řízením. Nyní mi to nedá a musím reagovat na váš dnešní článek, respektive rozhovor s Jakubem Zíbou. Ten člověk nemluví pravdu. Rusko mám moc rád, mám tam přátelé, především pak jednu kamarádku, se kterou se občas potkáváme, naposledy loni v listopadu a xkrát týdně si píšeme. Je to rodilá Ruska, miluje Rusko, ale ona sama mi říkala, jaké jsou tam problémy. Mám od ní zvukové i psané zprávy a musím vám říct, že Zorba šíří propagandu, ne pravdu. Pokud byste měl zájem zprávy, vás nechám poslechnout, přečíst, posílat vám je nebudu. Mějte se dobře, děláte skvělou práci a pevné zdraví, s úctou Libor M. Libore, že má Rusko tisíce problémů, o tom není pochyb. Proti Rusku vede 5 let, už skoro 5. rok válku. Asi skoro 40 zemí shromážděných v NATO. Rusko bylo vystaveno drancování začátkem 90. let. Aby nemělo problémy. Samozřejmě, že je má a ten Jakub to nijak nezastírá. Tam typicky líčí, jak tam třeba teď čeká na ten benzín a podobně. Ale přece o to vůbec nejde. On nejenže nedělá propagandu, on velmi poctivě jezdí po těch místech a natáčí to, co vidí. To, co vidí. A v tomu opravdu věřím. Není to poprvé, co jsem se si s ním povídal, ale na to totiž tady reaguje někdo, který říká, dobrý den, pane Hájku, vážím si vaší práce proti proudu. Nicméně v případě Jakuba Zíby si dovolím upozornit na opomíjený, nevím zda z neznalosti nebo záměrně, aspekt, který na snažení Jakuba vrhá nové světlo. Lidé, kteří na Jakuba odkazují, se vystavují riziku nařčení ze sympatií a spolupráce k ruskému režimu. o Jakuby, také například Olga Vlasová a jiní, se objevily informace, že přijímá finance od ruské vlády prostřednictvím plateb za určité služby. Pokud je to pravda, pak se nejedná o nezávislý blok a i díky tomu se pak dostanou uživatelé, kteří na něj odkazují, do mnohem většího rizika. Jakub, stejně jako další jmenovaní, tyto informace ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Už se na jeho telegramovém kanále objevil dotaz na toto téma od jiného uživatele, byl však v zápětí Jakubem smazán. Myslím, že by si veřejnost zasloužila v této věci od Jakuba a spol. Jednoznačné stanovisko, ať ví, do čeho jde, když ho bude citovat. S pozdravem Clint, značka Clint. A to je právě to, s čím já totálně nesouhlasím. Milý Clinte, jakmile přijmete tento strach, jakmile přijmete to, tu orvelovštinu, že přece, když ho budu citovat, tak se vystavuju, jako někteří už byli postihováni, už po nich šla ta fialová policie, šli před ty fialové soudy, někteří dostali už i ty flastry. Jakmile toto přijmeme, tak si můžeme zastřelit jako ten Smith na konci v tom 1984. Ty argumenty typu, co když dostává, objevily se informace, že přijímá finance od ruské vlády. Jaké informace se objevily? Kdo je objevil? Odkud jsou? Napište mi to, Clinte. Napište to jemu. A teď ještě víc to řeknu. A i kdyby, já bych byl šťasten, kdyby nám Vladimír Putin z Kremlu posílal nějaké příspěvky, protože z toho jsme byli neustále nařčeni a prověřováni tajnými službami, než nic nenašli. Byl bych moc rád, já bych to bral všema deseti, protože ten souboj o informace je zásadní a my žijeme opravdu z ruky do úst. Nebýt toho, že opravdu někteří z vás pilně nám přispívají, tak už jsme tu nebyli. Teď Donald Trump, my jsme to dali teď jako jednu takovou zprávičku na Hvězdu, se rozhodl poslat lidem asi i sdružením a možná, že některým i médiím, nevím, nás jistě nevybere, kteří bojují za svobodu slova uprostřed bruselského koncentráku, tak jim chce posílat také nějaké peníze. No, proč ne? Stojíme proti obrovské síle nekonečných zdrojů, které mají k dispozici ti druzí. Teď si Německo vypůjčí 800 miliard euro. Kolik je to bilionů, vůbec nebudeme přepočítávat. Na takzvané zbraně pro Ukrajinu. Samozřejmě z toho bude všimné zpátky. O tom tady mluvil docela přesně nedávno Michal Svatoš, mimochodem. Jestli se nepletu, tak ve středu s ním budeme mít rozhovor, protože děje se tolik věcí, že už jsme to nemohli vydržet a on souhlasil, že tady ve středu ten rozhovor uděláme, od 6 hodin budeme vysílat. Tak přesně o tom on hovořil, že oni vlastně si přeposílají přes Ukrajinu do těch svých, k těm svým zlatým záchodům a ukazují pouze na ty Zelenského. Ne, je to celé komplot a proti této obrovské síle a převaze stojíme. Vysíláme téměř z podzemí. Povídáme si tady na poradě s tvrdým jádrem nepodvolených. Kdyby Jakuba tam někdo mu aspoň trochu pomohl, což pokud vím, on opravdu žije z toho stipendia, teď skončil a bude se teda snad se začne vydělávat také, tak by mě to vůbec nevadilo. Možná by to vadilo soudruhům z Bisky, Koudelkovi, agentovi americko-britskému, Ano, ti by začali ječet, protože jak může někdo dostávat peníze, když my je vlastníme, my si platíme ty své české televize skrz to, že vám přikážem, že jim budete ze zákona muset odvádět peníze. Nic by na tom nebylo. Nebojme se jich. Nepřistupujme nikdy na tyhle ty jejich ohavnosti a na strach z toho, co nám udělají. Konec konců, tím, že je tady teď ta nová vláda, oni to možná trošku zvolnějí, ale nic se na tom nemění. To je jak v tom mém nedělním článku. Pokud pojedeme pořád ve stejném systému, jakože pojedeme, tak se možná zlepší jednotlivosti. Ale ta věc se v zásadě ještě zdaleka nezmění. Prostě nežít v této iluzi, ale nežít současně v tom nesmyslném, ničivém strachu a ukazování na někoho. Nedostal on náhodou od toho Putina? A že neukazujeme na ty, kdo dostávají dnes a denně 100 tisíce v eurech z Bruselu? To už jako je v pořádku. Není. Já jsem se trošku moc rozohněl, že jo. Ne, víte, mě se to za toho Jakuba docela dotklo. A Klinte, dejte na to pozor. Já vím, že to neříkáte, protože byste byl zbabělý, že chcete varovat ty ostatní. Varujme se ale před tím, co nám bezprostředně skutečně hrozí. A těch věcí je spousta, budeme o nich hovořit naplno s Michalem Svatošem ve středu například. O té jedné části toho nebezpečí, které může zrovna tak v tohle léto, kdy si všichni nebo mnozí odjedou teď na ty dovolené a prázdniny, se může stát spousta věcí. Prostě nestrkat žralokovi hlavu do tlamy, ale nebát se. Pojďme dál. Já jsem měl tady, možná by to bylo dobré ještě k tomu přečíst ten dopis, protože je, ne, já to nechám na příště. Ivan z exilu, jenom abych, tak to přečtu. Dobrý den, pane Hájku, mám toho příliš na srdci a vím, že dlouhý e-maily nikdo nečte, takže to shrnu v jednu otázku. Jak byste vysvětlil, že tyhle dva titulky se objevily ve stejnou dobu na stejným zdroji RT, mimochodem, ruská televize? Trump vrací, překládám, sankce proti Rusku oštěpem Lindseyho Grahama. A druhá zpráva, ruský Sojuz odstartoval k ISS s astronauty NASA. Jak je pro Boha tohle vůbec možný chápat? Nejenom, že Rusko už nebrání už pátým rokem, ale navíc Západu ještě slouží, zatímco Západ vynalézá nové metody, jak Rusy vraždit a ničit jim ekonomii. Chápete to? Máte proto nějaké vysvětlení? Já už 4 roky mám jenom jedno velmi ošklivé vysvětlení. Putin a spol. Jsou součást stejného globalistického útoku proti humanitě. Pod teatrem války ničí Rusko a přivedou ho k nějakému divadílku, jako byla sametová revoluce. Rusko bude znovu rozebrený Západem jako v 90. roku. Rusové se bránit nebudou, protože jim znova pustí benzín, elektřinu, přestanou je ostřelovat sem a tam, otevřou jim McDonaldy. Samozřejmě, že Rusko už nebude Rusko, ale jenom komická držova Západu, jako je ČR dnes, nebo Polsko, Pobaltí a tak dále. Říkal jsem, že budu stručný, ale rozkecal jsem se. Inu, jsou to velké věci a nelze je vtěsnat do pár vět. Děkuji předem za odezvu. Ivan z exilu. Ivane, nevím, kde trávíte život v exilu, ale je to takové to, co se tady opakuje trošku. Že je Vladimír Putin bez pochyby součástí celého západního či spíš severního světa, o tom není sporu. Je to člověk, který řídí největší zemi světa a určitě nechce dojít k tomu, aby tady létaly ty jiné rakety než ty, které nelétají k ISS. Spolupráce aspoň v této jedné oblasti naznačuje, že nechce Rusko se dostat do jaderného konfliktu se Spojenými státy. To já myslím, že je velmi racionální a udržovat tuto spolupráci je dobře. To, že Trump vrací ty sankce podle toho podivně zemřelého Lindsey Grahama, je jedna věc, ale hned bychom vedle toho měli vědět, že Rusko něco dává Iránu teď a že to může být i odpověď. Prostě bojuje se na všech stranách. Proto je třeba opět i pro vás, Ivane, říkám, hodnotit to trošku v souvislostech. Ostatně proto asi slouží také naše porady. Ale platí trošku i to, co jsem řekl předtím, že ono se ta situace naše z toho exilu, nevím, jak tam dlouho jste a kde, posuzuje trošku jinak. Nádherné dopisy na to dostáváme hlavně ze Spojených států teď. Pojďme dál. Chvála Kristu. Předem znovu poděkování za vaše úsilí, zvlášť poděkování za nedávný rozhovor na téma slovanství. To je v dnešní době důležitější, než se lidem zdá. To je ten rozhovor s panem docentem Térou. Moc děkuji za překrásné reakce na něj, i když, ale to je v pořadu alfa a omega, spíše pravidlem, i když není na to masová odpověď, protože tam plujeme opravdu na hlubiny toho problému současného světa. A rozhovor s panem docentem Térou se týkal tohoto problému, protože se týkal osudu Slovanů. Ten rozhovor je dobré dávat k zamyšlení lidem v okolí. Určitě nejen já budu rád za další pokračování tohoto zásadního tématu. Podobně se těším na avizovaný rozhovor s panem Svatošem. Prosím, dalo by se probrat, co vše se změnilo od doby Nové Jalty. Na jednu stranu to vypadá, že odstraňování, nazvu to Deep State, se trochu daří a svět se dělí na zóny, ve kterých by fašismus už neměl mít místo. Tak se to jevilo koncem roku. Na druhou stranu to ale letos vypadá, že je v tom procesu písek a Evropa místo, aby z toho vlaku vystoupila, zdá se, že snad Francie to udělá, ho pomáhá rozjíždět. Prosím, dali by se analyzovat tyto letošní posuvy? Určitě se o to pokusíme. No jo. Ale vy končíte trochu hlouběji. Co mě uklidňuje, je, že pana Maria i mimo jiné Donu Gobi mu řekla, že mír nepřijde zásluhou politických jednání, ale zásahem zhůry, jejím přislíbeným triumfem. Lidé na to v současném stavu světa nemají sílu. Modlitbou, poznáním evangelií, tím lepším prožitím bohoslužby slova, které otevírá možnost plnějšímu přijetí všeho, co v Eucharistii Ježíš nabízí. A to otevírá možnost přijetí darů Ducha Svatého pro nás a pro svět. Toto je asi jediná síla, která změní politiky a celou situaci. Děkuji vám a žehná M.J. Já bych řekl, že M.J. dal teď možná i trošku odpověď Médě Bédě, tam z toho začátku. Je to velmi jasné. Bůh neustále vstupuje do tohoto světa v nějakých projevech, například skrze Pannu Marii. Ale to, jak se zachová kdokoliv z nás, jestli bude patřit Satanovi anebo Ježíšovi, včetně těch, kteří si myslí, že nepatří nikomu, protože jednomu z nich patřit na konci budou, to je na každém z nás. A já se těším, že bude-li ještě za týden svět, si o tom možná trošku řekneme víc. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

18. hodině a já už z tradičního prostředí po návratu z dovolené vás jako obvykle zdravím při svém nedělním živém vysílání. Doufám, že dneska všechno poběží tak, jak má a že si tady zase popovídáme o tom, jakým způsobem bleskově nastartovala okurková sezóna, jak jsme ze summitu na to přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a začali jsme útočit plnou silou na Filipa Turka, Foldinu a dokonce Reichla za to, že si oplotil svoji vlastní zahradu. Tak to je opravdu velký hřích, všem se za to dodatečně omlouvám a doufám, že reportérům Seznamu postačí tato moje hluboká sebereflexe před tím, aby už nemuseli stanovat před mým pozemkem a zkoumat výšku plotu a výšku plechové budovy, která je tam jenom jako zázemí pro celé to skultivování těch pozemků. Je to neuvěřitelného. Ale pojďme postupně, protože opravdu a tady vidíme, jakým způsobem je ta mediální scéna vlastně řízena těmi jednotlivými účastníky politického procesu, kdy jakmile v ten den, kdy se dokončí summit NATO, přestane se řešit, kdo tam komu podal ruku, jestli tam byl Petr Pavel zbytečný nebo úplně zbytečný, a v tu chvíli tam přijde okamžitě switch, změna, přeřazení na útoky na jednotlivé členy opozice, tak aby v době, kdy se relativně toho politicky moc neděje, se využilo toto prázdné období k tomu, abychom likvidovali naši koalici ze všech sil. A to je prostě věc, která tady je naprosto evidentní a zřejmá, bude dnes se tématem toho živého vysílání, ale samozřejmě se dotknu i vývoje války na Ukrajině, protože ten se stává čím dál tím víc dynamičtějším. A velmi rád bych také dnes pohovořil o přiznání Evropské unie, že emisní povolenky brzdí náš průmysl, brzdí průmysl na celém kontinentu. Soudruzi v Bruselu objevili Ameriku, to, co my říkáme už tady několik let, že tenhle ten zelený podvod je obrovským problémem a že tvoří z Evropy fakticky podnikatelský a ekonomický skanzen, tak je v tuto chvíli dokonce už přiznáno těmi oficiálními místy v Evropské komisi. Samozřejmě pozdě, jako vždycky, ale k tomu se také ještě dostaneme. Moc vás všechny zdravím, budu rád za sdílení tohoto mého živého vysílání, protože dnes se podíváme trošku hlouběji pod pokličku toho našeho politického dění a to, jak to celé v něm je regulováno a řízeno. Nehoda Filipa Turka. Věc, která totálním způsobem zaplavila naše média, sociální sítě, všichni začali řešit, jestli je na vině řidič toho zdravotnického vozu, který převážel krev, nebo jestli je na vině Filip Turek. Z národa, který perfektně rozumí právu a fotbalu a hokeji a vůbec všemu, se najednou stal národ znalců bezpečnosti silničního provozu. Myslím si, že drtivá většina z těch lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak v životě ten zákon nečetla, vůbec neví, co je tam napsáno. Vždycky si tam najdou na Google jeden nějaký odstaveček a ten citují podle toho, co se jim zrovna hodí do krámu. Podívejte, já samozřejmě tu křižovatku znám, jel jsem ji 1000krát v životě, nechci si tady opravdu hrát na nějakého experta, byť tedy ten

vůbec nepředpokládáte, že by z té strany mohl nějaký vůz vjet. To každý prostě, kdo to tam někdy jel, tak to chápe a moc dobře to ví, že vlastně v tu chvíli vůbec neočekáváte, že by se vám tam mohlo cokoliv přihodit, protože prostě z té křižovatky jedete rovně doleva a doprava, ale je to jednosměrná vlastně ulice, která křižuje tu Sokolskou a tím pádem prostě není vůbec očekávatelné, že tam cokoliv přijede. Takže tolik jenom z lidského hlediska, které podle mého názoru je tady naprosto zásadní. Ale znovu říkám, nemá cenu to vůbec rozebírat, mohl bych tady teď analyzovat to, že Filip Turek měl nějakým způsobem přibrzdit nebo vyhodnocovat tu situaci jinak. Dle mého názoru skutečně tak, jak znám ty situace, kdy projíždí policisté, sanitky, hasiči, vždycky, když nejíždějí do křižovatky na červenou, notabene, když nejíždějí, tak to vlastně do jednosměrky, tak výrazným způsobem přibrzdí, podívají se, jestli někdo nejede a teprve potom tou křižovatkou projedou, protože logicky záchrana života je samozřejmě velmi důležitá věc, ale při záchraně života nemůžete ohrozit životy jiné. Kdyby to auto se překulilo trošku víc doleva, tak tam bylo několik chodců a mohli jsme tady z toho mít ještě daleko větší karambol. Takže zaprvé bych chtěl říct, že jsem rád, že se relativně nikomu nic nestalo, nikomu nic vážného nestalo. A přeji řidiči toho druhého vozu co nejrychlejší zotavení. Za druhé, i kdyby to nakrásně byla chyba Filipa Turka, i kdyby to byla chyba Filipa Turka, jakože to se dozvíme až z výsledku policejního vyšetřování, tak to absolutně není důvod k tomu, aby skládal mandát už vůbec ne poslance, ale za mě dokonce ani ne zmocněnce pro Green Deal. Proboha, podívejte se na ty uplynulé 4 roky, co jsme tady měli za aféry. Jurečka, který jel 92 km v hodině Heřmanovým městcem na 50 v noci 42 km nad povolenou rychlost v prosinci za velmi složitých viditelnostních podmínek. Řešil tehdy vůbec někdo, že by měl odstoupit? Přišel o řidičák, bezva, konec filmu a jedeme dál. Pak jsme tady měli, nebo to byl výborný, Jurečka ten lhal zase o té střelbě na té filozofické fakultě. Prostě v den největšího masakru, největší tragédie, která se stala v tomhle státě od roku 1989, v den, kdy já, když jsem hovořil s Lenkou Šimunkovou a ona mi popisovala to, co ten den prožívala, že se nemohla té své dceři, té své Elišce dovolat, že jí prostě psala SMSky, že jí volala zoufale s tím, jestli se jí něco nestalo a pak se vypravila do Prahy a obíhala všechny nemocnice a vlastně v těch nemocnicích se modlila za to, aby tam ta Eliška byla, protože to byl ten lepší případ a bohužel zjistila, že tam není, když obešla snad všechny pražské nemocnice, které tady jsou. Tak Marian Jurečka v tu chvíli lhal o tom, že se o tom dozvěděl až 7 hodin večer, což nebyla pravda, věděl o tom okamžitě, a že jakmile se o tom dozvěděl, tak ten vánoční večírek na ministerstvu, které řídil, okamžitě ukončil. Což také nebyla pravda, protože tam do 4 do rána juchali, popíjeli a bůh ví co ještě na písně Michala Davida. No co je horšího, prosím vás pěkně, než ad jedna, už jenom to, že vůbec ten večírek neukončil, že v něm pokračoval do 4 do rána, v den, kdy prostě tady smutnilo celé Česko, kdy skutečně lidé prostě byli naprosto šokovaní tím, co se stalo, tak tam ti papaláši si prostě juchali a tančili dál. Už jenom to by mělo stačit na odstoupení. Ale on nejenom, že juchal, tančil a popíjel, on o tom ještě lhal druhý den. Celému národu do očí o tom lhal a myslel si, že se na to nepřijde. No tak to už je dvojitý důvod na to, aby odstoupil nebo byl odvolán. A já jak dneska si pamatuju, když jezdil Petr Fiala s Ivou Pazderkovou po těch svých show, za což Iva bojovala tenkrát, strašně si pamatujete za tu demokracii, protože za to dostala zaplaceno několik set tisíc. Jakmile ty volby prohrály, tak už za tu demokracii nějak přestala bojovat, asi už jí tolik neplatí a zjistili, že to nemělo takový účel a výsledek, jako očekávali. Tak jak dneska si pamatuju, když se na to Petra Fialy tam zeptali v nějakém tom kině nebo divadle, nebo kde byli. A Petr Fiala tehdy řekl na otázku, proč neodvolal Mariana Jurečku, proč Marian Jurečka neodstoupil po tomhletom kolosálním průšvihu, tak Petr Fiala říkal, no ono to Marianovi

bylo fakt líto, no. On prostě, on selhal, neměl svůj den, ale bylo mu to strašně líto. A proč by ho vlastně v tu chvíli odvolával, když už to nic neřešilo? Marian byl dobrý ministr, tak já jsem neměl důvod ho přece odvolávat, jemu to bylo líto. Tak, takhle se řeší věc, která by v každé jiné zemi znamenala okamžitý konec toho ministra. O tom by vůbec nebyla žádná diskuze. Protože je rozdíl mezi nedbalostí a úmyslem. Filip Turek určitě nevěl do té křižovatky s cílem někoho sestřelit. Ale Marian Jurečka úmyslně lhal o tom, co se v ten den dělo na ministerstvu na tom vánočním večírku. Úmysl je stokrát horší než jakákoliv nedbalost. Každý z nás v životě udělá chybu, každý jeden z nás. Ale úmyslně o tom lhát celému národu do očí, to je přece věc, která je naprosto neomluvitelná. A tihle samí lidé, já když jsem viděl, prosím vás pěkně, kdyby tam poslali do té 360-ky proti Tomio Okamurovi kohokoliv jiného, kdo by tam volal po odvolání Filipa Turka, tak by řekl, dobře, je to jako farizejství, fajn, vy, když jste měli podobné průšvihy, tak jste neodstupovali. Vít Rakušan, když mluvil o tom, jak nemá ten šifrovaný telefon, pak najednou, že ho měl, pak z něj volal jenom třikrát a tak dále a tak dále. Další prostě důvod k odstoupení. Kdyby tam poslali kohokoliv jiného, ale oni tam pošlou toho Jurečku. Toho samého Jurečku, který po mega skandálu, po své nejubožejší lži v životě, sám neodstoupil. A on si tam jde sednout. A jde tam prostě volat po odstoupení a odvolání Filipa Turka? To už je vrchol drzosti. Prostě oni nemají absolutně žádnou záklopku, oni nemají žádnou sebereflexi. Já kdyby byl Marianem Jurečkou a někdo mi řekl, hele, pojď dneska do 360. téma, tam bude Filip Turek, tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Nezlobte se, ale to není téma pro mě. Já tam přece nemůžu přijít a říct, že Filip Turek po nedbalostní nehodě, ať už ji způsobil nebo nemá, odstoupit, když já jsem úmyslně vědomě lhal a neodstoupil jsem. To nejde. Pošlete tam někoho jiného. A jim je to jedno. Oni nemají páteř. Oni nemají svědomí. Oni tyhle termíny vůbec neznají. Vůbec. To byl tak krásný důkaz. Jestli někdo po tomhletom chce volit lidovce, ti, kteří se zaklínají vírou, pravdou, láskou k blížním, já nevím, to už musí být diagnóza, to už musí být nějaký stockholmský syndrom, prostě volit lidi, kteří vám lžou do očí a ještě se nestydí přijít po, já nevím, 3 letech do studia a volat po odvolání někoho, kdo neudělal ani desetinově tak hroznou věc jako Marian Jurečka, tak to už tu bezpáteřnost, prostě té definice bezpáteřnosti. Až jednou bude se vydávat nový Otův slovník naučný, tak až tam bude výraz bezpáteřnost, tak oni se popere Petr Pavel a Marian Jurečka. Ty se oni budou rvát, kdo tam bude mít svoji fotku, protože oba dva jsou na to skutečně jaksi velmi žhaví kandidáti. No a aby toho nebylo málo, tak přestože tady máme aféry, které odkrývá Thomas Paukner jednu po druhé, předražené nákupy vrtulníků, Vít Rakušan 3 dny před volbami, krásné stovky milionů pryč ze státní pokladny, máme tady aféru Bístan, na kterou jsem podával trestní oznámení, tedy fakticky tunelování státního rozpočtu, kdy si od státu pronajmete kanceláře a znova to přefakturujete tomu vlastnímu státu, 3x1 kancelář, tak to se vůbec jaksi nestalo předmětem debaty na mainstreamu. Ale co 2x za 1 týden tam bylo, jednou na Seznam zprávách, jednou na Novinkách, je to, že si Reichl postavil plot kolem své vlastní zahrady. A že se místní bouří a že se jim to nelíbí, patrně by jak za socialismu chtěli, aby všechno patřilo všem a mohli si tábořit někde na zahradě, která patří úplně někomu jinému. Přátelé, ta firma vlastní ten pozemek asi 20 let. A někdy loni nebo předloni za mnou přišli sousedé, protože to tam nejsme sami, samozřejmě těch pozemků je tam celá řada, je tam, já nevím, asi 10 majitelů, nevím přesně. A přišli s tím, že prostě je to zarostlé, neprůstupné a že to je krásná oblast Vackových sedů a že by bylo fajn to tam skultivovat, oplotit, aby tam nechodili bezdomovci
aby ta oblast vypadala zase trošku lépe a kulturněji, že se to ta Troja zaslouží. Já jsem řekl, OK, pojďme to udělat. Nikdy by mě nenapadlo, že se díky tomu dostanu na titulku seznamu. Nikdy v životě. Za to, že jsem řekl, OK, pojďme oplotit ty naše zahrady, ať to tam vypadá trošku líp. Víte, když tady byla tenkrát ta situace s tou Aničkou, která bohužel zemřela, kterou právě usmrtil jeden z těch bezdomovců, tak já si pamatuju, jak jsme tady s mojí ženou jezdili s policií a hledali jsme potroje, otevírali jsme pozemek, který jsme tehdy vlastnili a snažili jsme se pomoct tu Aničku nalézt. Byla to věc, která otřásla celou Českou republikou a všichni v Troje tady u nás si to moc dobře pamatují. A my prostě tam ty bezdomovce nechceme. To je jediná věc. Chceme, aby to tam vypadalo lépe. Mimochodem, celá ta oblast byla neprůchozí, protože byla nesmírně zarostlá různými křovinami a tak dále a tak dále. A to, že se prostě rozhodneme společně se sousedy, já jsem ani nebyl iniciátor celé té věci, ale to je úplně to nejmenší, to celé nějakým způsobem zkultivovat a oplotit. A je to titulka seznamu. Což je určitě daleko důležitější, prosím vás pěkně, než to, že Vít Rakušan 3 dny před volbami nakoupil vrtulníky daleko dráž, než by je nakoupit mohl o stovky a stovky milionů, které přišla naše státní pokladna. Mnohem důležitější je to, že Reichl si oplotil svoji vlastní zahradu. Samozřejmě vše je v souladu se zákonem, ten plot tam stojí v souladu se zákonem, ta plachová bouda, která tam je zázemí, nástroj a tak dále, aby jsme to tam nemuseli neustále vozit, tak to tam také stojí v souladu se zákonem, protože můžete takovouhle budovu do 40 metrů čtverečních, pokud máte dostatečné odstupy, postavit i bez ohlášení, ale pro seznám je to aféra, protože co kdyby to tam ten Reichl chtěl něco postavit. Takže vy máte tu stav nevyváženost těch médií, snad ani nemůže být prostě patrnější. Jak někdo nemůže vidět tu falešnou hru, kterou s námi hrají. Kdy na jednu stranu vůbec nedotknou stanu Rakušana, který tady si dělal 3 dny před volbami tyhle ty kšefty s vrtulníky. Ale řeší tady prostě plot kolem vlastní zahrady. No a Thomas Faulkner to potom krásně popsal a popsal nám, jakým způsobem jsou Seznam zprávy vlastně v tuhletu chvíli řízeny, že šéfredaktor pan Čášsenský těsně před nástupem dostal 10 milionů od pana Lukačeviče do své firmy, která byla ztrátová, která nevykazuje žádný zisk. Nevím, jestli si kupujete běžně třetinu firmy, ztrátové firmy za 10 milionů korun. Já tedy ne. A myslím, že by bylo hodně zajímavé vědět, co k tomu pana Lukačeviče vedlo. A potom máme tady tu situaci, která je naprosto jasná, ale kterou určitě Seznam rozebírat nebude, že? Bude rozebírat ten plot, to je mnohem, mnohem důležitější. Takže tohle je věc, která tady dominuje v současné době českým médiím a my místo toho, abychom řešili podstatné věci pro Českou republiku, pro náš vlastní život, tak a samozřejmě nebo závažné kriminální kauzy. Já jsem proto řešit ty věci kolem stanu, kolem toho nákupu vrtulníků, kolem toho bístanu, kolem těch kanceláří, kolem dozimetrů. Já jsem proto, abychom řešili tyhle věci, protože prostě občané mají právo na spravedlnost a na to, aby věděli, co se kolem nich děje. Tak místo toho řešíme jednu hloupou nehodu, který se denně stane desítky na našem území, a to, že si rychle oplotil plot. Zajímalo by mě, kdyby si třeba oplotil pozemek, Fiala, Rakušan nebo Pekarová, Adamová, jestli by kolem toho taky Seznam udělal takový článek. Myslím, že asi ne. Když už jsme u Petra Pavla, já se nemohu nezastavit u jeho rozhovoru, který vedl tento týden, opět samozřejmě své prezidentské PR, mimochodem nechápu, jak na festivalu Colors of Ostrava může dostat tam prostor, že ho tam promítají na velkoplošnou obrazovku. Když už tedy apolitická akce, tak jako ve Strážnici, tak podle mě by i Colors měly být apolitické, zase vidíme ten dvojí metr, dvojí kilometr v praxi, to je naprosto známá věc, ale já jsem opravdu ten rozhovor pozorně poslouchal a musím říct, že to, co v něm Petr Pavel předvedl, já považuji za extrémně nebezpečné výroky. A ono to možná na první pohled tak nevypadá, jak si tam nejsou takové ty, to, co jsme od něj slyšeli, že je potřeba se připravovat na válku s Ruskem a podobné nesmysly.
Ale to jsou takové podprahové výroky, které podle mého názoru jsou jaksi ještě mnohem, mnohem nebezpečnější, protože naznačují, kam se hodlá se svým loutkovodičem ubírat. Mimochodem, prosím vás pěkně, Petr Kolář prý není jeho poradce oficiální. Zajímavé, že webové stránky Hradu tvrdili něco jiného a že dokonce sám Petr Pavel, když oznamoval to trestní oznámení na Petra Macinku za ty SMSky, patrně jak byl rozrušen z toho, tak tam přímo říkal na té tiskovce, že mu ty SMSky posílal prostřednictvím mého poradce Petra Koláře, tak jednou poradce jednou není, ale tak u Petra Pavla, jak si čekat nějakou názorovou konzistenci, to bychom byli asi velmi naivní, ten mění svoje názory rychleji než ponožky podle toho, kdo mu co zrovna řekne, jaké notičky mu přistanou. To, že tam zase vlastně nepřímo obvinil Petra Macinku, že by to tvrzení o ústavním puči mohlo být šířením poplašné zprávy, to nevím, kdo mu to poradil, nebo jestli to nějak vymyslel sám v tu chvíli, ale věřte mi, že tohle tedy trestný čin není ani náhodou. Ale to nejhorší, co tam zaznělo, byla ta slova o té demokracii, o tom, že je nezbytné bojovat proti tomu ohrožení demokracie, ke kterému v České republice podle Petra Pavla dochází. To je za mě výrok, který pronesený z úst hlavy republiky má extrémní vážnost. Abych řekl jako prezident, že ohrožena demokracie, tak k tomu musí mít opravdu velmi vážné důvody. To není plácnutí jen tak do větru. A Petr Pavel v tu chvíli, kdy použil tato slova, tak nám jasně řekl, kam se hodlá v těch příštích měsících ubírat v rámci té své prezidentské kampaně. Proč je podle něj demokracie ohrožena v České republice? Víte, když byly v minulý říjen volby, to je 3/4 roku, tak všechny ty strany, které vyhrály, které dnes tvoří koalici, tedy ANO, SPD a Motoristé sobě, tak měli něco ve svém předvolebním plánu. Měli něco lidem slibovali. A ty závazky potom jsme vtělili do programového prohlášení vlády. Já věřím, že kdyby jsme to začali porušovat, ty závazky, a kdybychom začali dělat úplně něco jiného, než jsme slíbili, takže by tady někdo mohl začít rozvíjet teze o tom, že je tady nějaký problém. Nic takového se nestalo. Naopak. Já jestli něco vyčítám naší vládě, tak je skutečnost, že některé sliby neplníme dostatečně důsledně. Že pokud jsme slíbili, že muniční iniciativa bude zrušena, tak měla být zrušena. A ne, že na nás zatlačí Francouzi, Angličané a Bůh ví kdo a my v tom budeme pokračovat dál. Když jsme řekli, že nenakoupíme F-35, tak jsme ten nákup měli zrušit. Prostě pokud to lidem slíbíme, tak je to pro mě svaté slovo a věřte mi, že já, kdybych byl dnes v pozici, že bych byl prostě předsedou vlády nebo měl absolutní většinu v poslanecké sněmovně, tak bych to prostě udělal za každou cenu. Tak to nemám slibovat, když to nechci řešit nebo když to nechci potom následně realizovat. Ty F-35 jsou průšvihem obrovským. Já vám teď a tady říkám, že je ještě velmi pravděpodobné, že vůbec nebudou dodány, že se to nakonec celé zruší, ale my jsme se do toho uvrtali a měli jsme se z toho za každou cenu vyvázat. Už minulý týden jsem kritizoval těch 140 milionů na ten program PURL na ukrajinské zbraně. Je mi jedno, kolik to je. Už jsem to říkal minulý týden. I kdyby to byla koruna, tak je to za prvé obrovská symbolika, že se na tom podílíme dál. A za druhé je to porušení slibu, který jsme vám dali, že už na ukrajinské zbraně nepůjde z vašich daní ani jedna jediná koruna. A že to je mandatorní náklad, mě absolutně nezajímá, protože prostě i mandatorní výdaje se dají řešit, pokud nejsou vyplaceny, jsou automaticky převedeny do rozpočtové rezervy státu. Takže z mého pohledu chyba. Tudíž oni by měli ještě tleskat, že ta vláda reálně nerealizuje ten program, se kterým vyhrála volby, na který dostala od vás mandát, od voličů, od občanů téhle země, že ji nerealizuje naplno proti tomu, co oni se přejí a jakým směrem chtějí vést Českou republiku. Já bych byl ještě mnohem razantnější, říkám to zcela jednoznačně. Už by dávno byl zákon FARA schválený, už by dávno byla řešená Česká televize, už by všechny tyto věci byly zcela jednoznačně v tuto chvíli minimálně v procesu, ne-li definitivně dokončen.
A oni přesto tvrdí, jsou schopni nám říkat, že je tady demokracie v ohrožení. V jakém smyslu? Jinými slovy, Petr Pavel bude nadále se snažit tlačit na vládu a transformovat Českou republiku z parlamentní demokracie do prezidentské republiky. To je v tuhletu chvíli naprosto evidentní. On už se vlastně vůbec netají tím, že je prezidentem opozice. On se postavil kontra proti té vládě. Nechápu, proč si žádá o nějaké konzultační schůzky s Andrejem Babišem. Andrej Babiš je naprosto správně odmítl. Být na jeho místě, tak neváhám ani vteřinu a okamžitě odmítnu také. A v tu chvíli prostě tady vidíme, že opozice, jak je bez zuba, bez lídrů, tak se jí postavil do čela Petr Pavel. A já znovu říkám, že demokracie v téhle zemi ohrožená je, ale díky lidem, jako je Petr Pavel, díky lidem, kteří stojí za všemi těmi politickými neziskovkami, ať už je to Člověk v tísni, nebo Milion chvílek pro demokracii, což jsou lidé, kteří bez politického mandátu, bez toho, aniž by získali ve volbách jeden jediný hlas, se snaží nátlakovými akcemi ovlivňovat směřování České republiky. A samozřejmě je demokracie ohrožena i vychýleností českých mainstreamových médií na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, které už dávno nehrají roli nějakého objektivního strážce demokracie, ale zcela jednoznačně tlačí svoji vlastní politickou agendu. Tedy, pokud s tím chceme něco dělat, zákon FARA nekompromisně a jasně. Já jsem řekl, že dávám vládě čas do podzimu, pokud nepředloží ta vláda ten zákon, protože Andrej Babiš, a to já respektuju, Andrej Babiš je premiér, Andrej Babiš dostal nejvíc hlasů, já to naprosto respektuju, řekl, že to připraví vláda, ten zákon, OK, nebudu prostě v tu chvíli ten, který bude netýmově si připravovat nějakou svoji vlastní věc. Pokud se tak nestane, já ten zákon předložím, ať se pak každý ukáže. Ať se pak každý ukáže, jestli ten zákon podpoří nebo ne, jestli ustoupí tomu trapnému tlaku, že se jedná o proruský zákon, nebo že to je nějaký ruský vzor. Není. Není. Ten ruský zákon je tisíckrát přísnější na politické neziskovky. Tam, pokud jste členem nebo spolupracující osobou s politickou neziskovkou, tak se nesmíte účastnit žádných voleb, nesmíte být v žádné volební komisi počítat hlasy, nemůžete být zaměstnanec státu. Nic takového v tom mém návrhu toho zákona není. Tam je pouze registrační povinnost a nasvícení toho šedého prostoru, kde ty politické neziskovky rozhodují o vašich penězích, aniž by je kdokoliv volil. To je ten nejvíc šedý prostor v celé politice a já ho prostě chci nasvítit. Nic víc, nic míň. Takže zákon FARA. Samozřejmě zásadní změna financování České televize, protože to, co je v současné době, to je úplný paskvil. Já znovu říkám a opakuji, že nejlepší by byly dobrovolné koncesionářské poplatky, protože model, kdy oni vysílají pro tu lepševickou část společnosti, která nás nutí, aby my jsme jim to platili, to jejich vlastní vysílání, aby jsme si platili jejich vlastní propagandu z našich peněz proti nám, tak sorry, ale ten já prostě nebudu akceptovat za žádnou cenu. To je prostě něco naprosto absurdního a je to něco podobného, jako jsou ty emisní povolenky. Nebudu platit za propagandu, která zcela jednoznačně ohrožuje vůbec smysl fungování českého státu. To je prostě věc, kde oni lžou od rána do večera o Green Dealu, o migračním paktu, o tom, co se děje na Ukrajině, lžou o tom neustále, lžou o tom pořád. Takže to je druhá věc. A samozřejmě ta třetí a nejdůležitější, my musíme v roce 2028 skoncentrovat všechny síly do prezidentských voleb, abychom našli kandidáta a podpořili toho kandidáta, který podpoří Petra Pavla. Možná tam bude někdo, kdo se nám nebude líbit. Já už jsem minule říkal, byl jsem v tom sporu, kdy velká část té vlastenecké scény volila Jaroslava Baštu a já jsem říkal, prosím vás, pojďte volit Babiše, ne proto, že by byl Bašta horší kandidát, nebo že bych neměl pana Baštu rád, já jsem si ho velmi vážil, ale pan Bašta neměl šanci vyhrát. A v tu chvíli jenom prostě drolíme ty hlasy na té naší scéně. Takže musíme být realističtí a musíme všichni ustoupit z těch našich požadavků na to ideálního kandidáta, protože takového nenajdeme. Nikdy nenajdeme někoho, kdo bude ideální pro všechny. A musíme se postavit za kohokoliv, kdo bude mít reálnou šanci Petra Pavla porazit, protože dalších 5 let tohle člověka na hradě,
tak to bude ta demokracie ohrožena opravdu velmi, velmi zásadně. Situace na Ukrajině se nám vyhrocuje bohužel, stejně jako situace v Iránu. K iránským břehům, začnu tím jednodušším, i když ono je to s otazníkem, k iránským břehům se přesunují americká plavidla, tankovací lodě a vypadá to, že se příští týden dočkáme velmi masivního útoku. Samozřejmě stát se může na poslední chvíli cokoliv, ta jednání neustále probíhají, ale ty přípravy na masivní útok na Irán jsou v plném proudu, což samozřejmě může zásadním způsobem zkomplikovat opět energetickou situaci na celém světě a nejvíce v Evropě. A měli bychom na to být připraveni. Musím říct, že už dnes bych navrhoval to, abychom si připravili legislativu pro rychlejší zásahy státu, abychom napříště nemuseli stropovat ceny, ale například mohli krátkodobě snížit DPH na nulu u pohonných hmot nebo u plynu. To si myslím, že by byl nástroj, který bychom měli mít v dané situaci k dispozici, protože je lepší být připraven než překvapen. Takže ta situace tam může velmi rychle eskalovat. No a na Ukrajině Petr Pavel říkal, že Ukrajina má 2 měsíce předtím, než ze strany Ruska dojde k eskalaci války. Já si nemyslím, že dojde k nějaké eskalaci, já si myslím, že dojde k naprostému zhroucení celého toho ukrajinského frontu. Ukrajina je v tuto chvíli v rozkladu. Zelenský tím, že odvolal Michaila Fedorova, což byl velmi populární ministr obrany, jenž byl samozřejmě opět tlačen Spojenými státy, tak si poštoval proti sobě nejenom lidi, ale poštoval si proti sobě i své mocné spojence. A to může být opravdu jaksi ta první pověstná dominová kostka, která vyústí v ten pád Volodymyra Zelenského, protože ti Ukrajinci demonstrovali fakticky za ty 4 roky, 4,5 roku té války jenom dvakrát. A to poprvé, když byla zrušena agentura, nebo měla být zrušena agentura NABU a SAPO, která měla důkazy o korupci Mindiče, Jermaka a pravděpodobně i Zelenského, tak tehdy vyšli do ulic a už tehdy Američané se byli velmi naštvaní a nazlobení na Zelenského a myslím si, že stáli za těmi protesty, protože ty se nedějí jen tak sami od sebe. A dnes je to podruhé, a to v momentě, kdy došlo k odvolání premiérky, to byla jenom taková figurka, ale s tou hlavní samozřejmě osobou byl ten ministr obrany Michailo Fedorov. Těžko říct, jestli odmítal krást se Zelenským, to by byl asi velký problém, protože kdo nekrade s námi, ten krade proti nám. To je filozofie všech těchto kleptokratů, jako je Volodymyr Zelenský. Ale každopádně on k tomuto kroku sáhl. Řekl bych, že k němu musel sáhnout z nějakého velmi závažného důvodu, protože musel tušit, co způsobí, jaké budou důsledky. A v tuhletu chvíli opravdu probíhají masivní protesty po celé Ukrajině a myslím si, že skutečně nás čeká zásadní přerod, který vlastně bude vyústěním toho, co jsem říkal už dávno, dávno dopředu. Že tahle válka skončí v momentě, kdy Rusko ovládne přes 90% Doněcké oblasti, protože v tu chvíli už budou ty karty natolik vyrovnané, že když se Putin s Trumpem dohodnou, tak neprohraje vnitrostátně ani jeden. Rusko by dá výměnou za zbytek té Doněcké oblasti část Charkovské oblasti, kterou vlastní, aby vlastně Trump mohl říci, že dostal něco od Putina v rámci té dohody. Putin získá to, co vlastně chtěl a Ukrajina přijde definitivně o velkou část svého území. V tuto chvíli Konstantinivka je fakticky pod ruskou kontrolou. Chystá se ofenziva na Sloviansk a Kramatorsk, v obležení je Kupiansk. V momentě, kdy tato města padnou, tak bude přesně nastavena ta situace do okamžiku, kdy Zelenský odejde, přijde Zalužný, který už byl v Londýně na svou roli dobře připraven a vyškolen a dojde k tomu mírovému jednání. Pro Ukrajinu bohužel až takhle pozdě. Kdyby se jednalo v době, kdy jsem to navrhoval já, tak mnohá města, která půjdou, budou obětí této války, a která prostě už Ukrajina ztratí, mohla zůstat ukrajinská. Sloviansk, Kramatorsk, Bachmut, Pokrovsk. Už nebudou. Díky válečným štváčům z celého světa,
díky válečným štváčům z České republiky. Podívejte, kdyby se dodržovaly Minské dohody, tak Ukrajina dodnes měla Krym a celé své území. Kdyby Ukrajina kývla na mírová jednání v Istanbulu v dubnu 2022, tak měla celé území výjima Krymu. Teď bude mít území mimo Doněckou oblast, Luhanskou oblast a část Chersonské a Záporožské oblasti. Čím déle ta válka trvá, tím horší podmínky pro Ukrajinu budou. To je to, co tvrdím já 4 roky. A 4 roky tvrdím a říkám, že čím rychleji ta mírová jednání proběhnou, tím lépe pro ukrajinský lid a pro budoucnost této země. A že fakticky ti, kteří jsou protiukrajinští, fakticky ti, kteří vedou tu Ukrajinu do té záhuby, jsou ti, kteří nutí dále bojovat. Ono to samozřejmě na první pohled vypadá hrdinsky, že budete říkat, podívej, my musíme Ukrajině dát zbraně a peníze a tak dále. Ale ve skutečnosti ji tím ženete do absolutní záhuby. Ten, kdo bude mít největší podíl na tom, že Ukrajina po válce bude okleštěná a zdevastovaná, jsou všichni váleční štváči, včetně celé 5 opozice z České republiky. To je vaše vina. Ničí jiná. Kdybyste měli rozum v hrsti a ne jenom se dívali na své politické body, krátkozrace, které jste se snažili tady na primitivní rusofobii protláčet, tak ta Ukrajina na to mohla být mnohokrát lépe. Kdyby Ukrajina se řídila podle toho, co říkal Reichl, tak na tom byla 1000krát lépe, než když se řídí podle toho, co říká Pavel. To je absolutně jednoznačný fakt a nikdo s tím už nic jiného neudělá. Tudíž já říkám, očekávám, že se blíží ta válka ke konci. Zelensky už má tu židli hodně rozkymácenou. V momentě, kdy budou, že on ty mírové podmínky samozřejmě uzavřít nemůže, s ním se Putin nebude nikdy bavit, tak se vymění, přijde tam Zalužný nebo někdo jiný. Ne, že by byl lepší než Zelensky, prosím vás pěkně, vůbec. No, to je jenom výměna jedné loutky za druhou. A tak v tu chvíli samozřejmě už ten mír bude moci být uzavřen. Zaplať pánbu pro nás, bohužel pro Ukrajinu, bohužel pro obyčejné lidi, kteří tam dnes ztrácejí životy úplně zbytečně, přicházejí o své území, o své domovy úplně zbytečně, protože ta válka už mohla být dávno ukončená, Ukrajina na tom mohla být mnohem lépe než dnes. Chtěli jste válčit, máte válku, máte utrpení, máte krve prolití, máte devastaci Ukrajiny. To je výsledek, který byl jasný od naprostého pravou počátku. Fakticky ten, kdo byl nejvíc proukrajinský, jsme byli my, kteří jsme říkali, neválčete, je to absolutní nesmysl, pojďte udělat dohodu. To bylo pro tu Ukrajinu absolutně nejlepší. Tak a závěrem, přátelé, ty emisní povolenky, protože ty jsou z mého pohledu naprosto zásadní a prosím, zase jak vždycky říkám, děkuji moc za sdílení tohoto videa, budu moc rád, když je budete posílat dál, ta minulá se šířila opravdu naprosto bleskovou rychlostí, ale prosím, sdílejte alespoň tenhle ten kousek, protože to je vlastně pro naše budoucí životy to nejdůležitější. To, co dnes neřešíme v našich médiích a o čem by měla být každá ta debata na té Primě a na té Nově a na té České televizi. Každá. Ne o summitu NATO, kolik dáme na obranu. Ne. Ne o tom, jestli, jak říkám, Petr Pavel půjde na večeři někam nebo nepůjde na večeři. Kvůli tomu chleba levnější nebude. Já už jsem byl znuděný všemi těmi debatami ohledně těchto naprosto nepodstatných marginálí, které nemají žádný vliv na váš život. Oni se jenom snaží vám dát tu kouřovou clonu, abyste řešili tyto podřadné věci, nedůležité, jak říkám, marginálie, detaily, namísto toho, abyste, nebo respektive proto, abyste odvrátili zrak od toho podstatného. A to je to, že když jsem se dneska díval na etapu Tour de France, takže prostě Evropě ten peloton takhle ujíždí dál, jak ten Pogačar nám ujíždí pryč, jenom ho sledujeme, jak Pogačar odjíždí v dáli a vlastně si říkáme, ale my nejedeme tak špatně, my pořád ještě jako jedeme, jenom ten Pogačar jede teda asi tak 3x rychleji než my. To je situace, která dnes platí v celosvětové ekonomice. A hlavním momentem, který je vlastně startérem poklesu evropské úrovně ekonomiky, evropského podílu na celosvětovém HDP, byla samozřejmě ideologie zvaná Green Deal.
Tato ideologie by nikdy nemohla být uvedena v praxi, kdyby nebyla schválena Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva přinesla centralizaci mnoha pravomocí do rukou bruselského vedení Evropské unie a tahle ta byrokratická klaka se v tu chvíli osamostatnila, jak ta umělá inteligence si uvědomila svoji vlastní sílu a začala si uzurpovat čím dál tím větší množství moci. Tedy odevzdávat by jen centimetr našich pravomocí do Bruselu, další centimetr po centimetru, je hrubá obrovská chyba. Centralizace Evropy nepřinesla zrychlení našeho hospodářského tempa, zvýšení naší životní úrovně. Přesně naopak, od doby, kdy se centralizovaly pravomoci do rukou Bruselu, jsme začali na Asii a Ameriku ztrácet. To je jednoznačně dokazatelný fakt. O tom nemá cenu diskutovat. Tudíž pokud vám dneska někdo říká, musíme se ještě víc propojit, Spojené státy evropské, společná měna euro a tak dále, tak ten problém jenom zhoršuje a akceleruje. Naopak, dokud Evropa nebyla takto sjednocená, tak držela s Amerikou i Asií krok. Od té doby už ne. Díky tomu vznikl Green Deal, díky tomu vznikly emisní povolenky. Ale i emisní povolenky jsou, přátelé, jenom první krok, jenom první schod na té cestě do pekla. Jenom první schod. ETS 1 je jenom první schod na cestě do pekla. Pak přijde ETS 2, která znovu zdraží náš život, jakožto rodinám a domácnostem, konečným spotřebitelům, ale především definitivně vyžene naše podnikatele, veškeré evropské podnikatele pryč z našeho kontinentu. Já jsem vás informoval o tom, že firma Zetor, naše tradiční firma, výrobce malých traktorů, oznámila, že přesunuje veškerou výrobu do Asie. Na vině, podle slov Zetoru, to neříkám já, jsou vysoké ceny energií a materiálu. Oni nejsou schopni konkurovat. A dodávají právě ti lídři ze Zetoru, vedení firmy Zetor dodává, že jsou poslední firmou, která vyráběla malé traktory v Evropě, která tady ještě zůstala. Že všichni ostatní už odešli pryč. Jinými slovy, ta výroba se přesune do Asie. Globální uhlíková stopa se vůbec nezmění, naopak bude horší, protože tam nejsou žádné ekologické limity nebo cokoliv, co by brzdilo tu výrobu jako takovou. Bude se vyrábět za daleko horších podmínek, ta globální uhlíková stopa se ještě navýší, takže z hlediska ochrany přírody ten efekt je nula, možná mínus, ale jediný ekonomický efekt je to, že my přijdeme o desítky pracovních míst a o další tradiční značku. A tenhle exodus bude pokračovat dál. Pokud budou skutečně zavedeny emisní povolenky ETS 2, tak odejde další vlna podnikatelů z Evropy. Přijdeme o další pracovní místa. V kombinaci s nástupem umělé inteligence, která je schopná nahradit desítky procent pracovních míst, to bude apokalypsa z hlediska pracovního trhu jako takového. A my tomu ještě nahráváme. Do toho přichází RED 3. To je nařízení, které stanovuje, že do roku 2030 budeme muset vyrábět 42,5% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tedy z větrných elektráren, ze solárních elektráren a tak dále a tak dále. Všechny tyto zdroje, které jsou velmi nestabilní, nespolehlivé, nesmysl. Téměř polovičku, absolutní nesmysl. A samozřejmě ten konečný hřebíček do rakve, nařízení EPDB 4, které stanovuje, že všechny veřejné budovy od roku 2028, to je za rok a půl, všechny veřejné budovy budou muset být vstaveny tak, aby byly bezemisní, aby jejich uhlíková stopa byla nula. Nula, přátelé. A od roku 2030 se to bude týkat i soukromých budov. Každého jednoho domu, kterého vy budete stavět. Žádné plynové kotle, žádné kotle na uhlí, pěkně tepelná čerpadla, to znamená fakticky nemožnost vytopit z nějakým minus 15 a ještě ke všemu za obrovské účty. Do toho vlastně i ty stávající budovy se budou muset rekonstruovat tak, aby plnily ty jednotlivé třídy, které si Evropská unie narýsovala. To znamená, že vy budete muset ty vaše staré domy za 100 tisíce a miliony rekonstruovat. Fakticky na to nebudete mít, budete je muset prodat, nic jiného vám
nezbyde. Tohle je skutečná apokalypsa, do které se Evropa řítí. A já vím, že v tuhle chvíli, když prostě hovořím o tom, že je potřeba odmítnout emisní povolenky nekompromisně, jednoznačně a jasně, že je třeba odmítnout tato nařízení RED 3, EPDB 4, že je třeba stejně jako Francie vyhlásit moratorium na stavbu větrných elektráren, ani jednu jedinou v České republice, ani jednu jedinou, ne si plácat po ramenou, že jsme snížili ze 110 na 60 nebo kolik, ani jednu jedinou. Je to slepá ulička. Absolutní slepá ulička. Nechci tady žádné větrné elektrárny. Tak, ať nám ta Evropská unie nedá ty peníze. Mně to je úplně jedno. Za kolik byste si vy zhyzdili svůj vlastní dům? Kolik byste chtěli peněz, abyste si postavili tu větrnou elektrárnu na vlastní zahradě? Řekněte mi. Já žádné peníze bych nechtěl. Nikdy bych si ji tam nepostavil. Tak proč se stejně macešsky chováme k naší vlastní půdě, k naší vlastní krajině? My musíme zcela jednoznačně opustit Green Deal jako celek. Musíme si zajistit svoji vlastní energetickou bezpečnost dostavbou těch velkých jaderných elektráren a zároveň stavbou těch malých modulárních reaktorů. Jednoznačně se upnout na jadernou energii. Bezpečná, čistá energie. To je ta správná cesta kupředu. Odmítnout notifikační podmínky Evropské unie pro dostavbu Dukovan. Ty jsou zcela brutální. My až do roku 2096 po celou životnost toho bloku, těch nových bloků, budeme muset prodávat 70% vyrobené elektřiny přes lipskou burzu a to pouze jako náhradní zdroj za ty OZE. Jenom v případě, že nebude foukat a nebude svítit, jinak to tam nebudeme moci prodávat. To jsou vazalské podmínky. Já je odmítám. A celkově zjistíte, že v dané situaci ta Evropská unie už skutečně představuje více zátěže než přínosu pro Českou republiku. Já to nechci teď brát teď takovou tou čistým pohledem vlastenectví a suverenity. Ten je samozřejmě také důležitý. Já miluju Českou republiku a nechci, aby se rozplývala někde v nějakém evropském bahníčku. Já ale říkám teď z čistě ekonomického hlediska, racionálně. Když si spočítáte dopady ETS 1, ty jsou 7 tisíc na každého člověka v této zemi ročně. Když si spočítáte dopady do celé ekonomiky, to znamená, jakým způsobem to brzdí rozvoj našeho podnikání, našeho podnikatelského sektoru, tak vám teď a tady říkám, že i kdyby nám dala Evropská unie pokutu 50 miliard ročně, tak se nám vyplatí to neplatit. Tak se nám vyplatí to neplatit. Ty emisní povolenky. Opravdu. Takže je odmítněme, neplaťme je, buďme odvážní, prostě tahle doba vyžaduje, já jsem teď byl na té dovolené, opravdu jsem o tom hodně přemýšlel. Tahle doba vyžaduje odvážná rozhodnutí, vyžaduje radikální kroky. Čím déle budeme čekat, než si zase soudruzi uvědomí, že bylo chybou odejít od jádra, to nám říkala paní von der Leyenová v březnu. Teď v červenci nám řeknou, že emisní povolenky brzdí evropskou ekonomiku, ale nezruší je, nemohou. Ten systém je nastaven tak korupčně, že ty emisní povolenky dnes vlastní německé investiční fondy, penzijní fondy, banky, oni by zítra zkrachovali, kdyby to měli odepsat a promítnout to do svého účetnictví. Oni by prostě zítra zkrachovali a pozítří nebo příští měsíc by neměli na penze. To znamená, i když oni vědí, že ty emisní povolenky jsou špatné a že brzdí evropskou ekonomiku, tak v finále je takové, že oni nemůžou zrušit. Nemůžou. Oni se vehnali sebe sami do vlastní pasti. Ale my ještě se zachránit můžeme. My se můžeme zachránit před migračním paktem, před energetickou krizí, před totální periferizací Evropy z hlediska ekonomiky. My na to ještě máme. Vyžaduje to velmi odvážná řešení, velmi odvážné kroky. Vyžaduje to jít do války s Bruselem. Já osobně říkám, že příští roky nebudeme muset válčit s Moskvou. Budeme muset válčit s Bruselem, pokud chceme zachránit tuhle zemi, pokud chceme zachránit naši životní úroveň, naši suverenitu, bezpečnost naší země. Je to nezbytné a nutné a potřebujeme v čele našeho státu člověka, který se proti tomu Bruselu postaví. Bez váhání. Není jiná cesta, přátelé. V tuhletu chvíli jdeme po cestě, která je opravdu tou pověstnou highway to hell, dálnicí do pekla. ETS 2, RED 3, EPDB 4 je prostě cesta do pekla.
A jestli chcete čekat dalších 10-15 let, než vám jiný soudruh z Bruselu oznámí, že to byla vlastně taky chyba, že se taky spletli, stejně jako s tou jadernou energií a stejně jako s těmi emisními povolenkami, tak já čekat nechci. Já se nenechám vést na porážku s tím, že vím, že na tu porážku jdu. A férově říkám, že všechny tyto kroky, které vám tady nabízím, včetně přípravy na rozpad nebo odchod z Evropské unie, nás budou stát nějaké peníze, protože my musíme překopat naši ekonomiku, diverzifikovat export a zcela jednoznačně začít protežovat naše podnikatele. Říkám to úplně natvrdo a jasně. Všichni vám budou říkat, že nám to Evropská unie nepovolí. Mě to nezajímá. Naši podnikatelé musí mít zelenou tuhletu chvíli a nikoli v nějaké zahraniční pobídky. Tak tohle je prostě cesta, která je sice trnitá, ale vede k nějakému rozumnému cíli. Tam ta cesta, kterou vám nabízí současná Evropská unie, je po sametovém koberci, ale do pekla. A je na vás, co si vyberete. Jestli tu trnitou cestu, kde se pořežeme, popícháme, a bude to znamenat propad naší životní úrovně na několik let, já to říkám férově a jasně, ale je to cesta, která vede k nějakému rozumnému cíli a k záchraně naší země, anebo chcete jít po sametu v klidu do toho pekla. Za sebe říkám, že o tomhle bychom měli debatovat v té televizi. O tom, jaký dopad mají emisní povolenky na naši ekonomiku, na úpadek celoevropské ekonomiky, včetně České republiky, na odchod našich firem, na ztrátu pracovních míst, na to, že v kombinaci s ukrajinskou migrací tady máme dneska jednu z nejvyšších nezaměstnaností, kterou jsme tady měli, která je úplně zbytečná a která samozřejmě může eskalovat, jak říkám, s nástupem umělé inteligence a s odchodem dalších firem v případě zavedení, aktivního zavedení ETS2. Je to prostě cesta do pekla a dokončím to právě tím eurem. Když jsem se tom Chorvatsku ptal, všechny na euro, jsem se naschvál ptal, co říkáte na zavedení eura. Proklínají to. Všichni, i ti, co to chtěli. I ti mě říkali, že byli pro zavedení eura, dnes si klepají na hlavu a říkají, že to byla největší chyba jejich života, protože Chorvatsko schudlo jako nikdy. Schudli tam obyčejní lidé. A to, co žili z turismu, to si dneska můžete přečíst na každém webu, že Chorvatsko prostě přichází od turisty, protože je nesmírně drahé, protože to, co byla jeho výhoda, že bylo levnější než Itálie, Španělsko, Francie, tak dneska už není. A víte proč ne? Protože zavedli euro. 1. ledna 2023 zavedli euro a to byl konec Chorvatska. A my chceme strčit tu hlavu do té oprátky také? Prosím vás pěkně, přestaňme poslouchat tu mediální masáž, která nám říká, jak jsou ty zítřky v Bruselu zářné, světlé a úžasné, jak musíme mít jejich měnu, Spojené státy evropské a tak dále. Je to přesně naopak. Lákají nás na tu sametovou cestu do pekla. A já ji odmítám a žádám vás o to, abyste vy nám dali tu sílu ty kroky zrealizovat. Když jsem dneska o tom napsal článek, respektive já jsem ho psal včera, dneska jsem ho publikoval v 8 ráno, tak je tam spoustu komentářů, které jsem si pročítal, velmi mě zajímala vaše reakce. Je tam spoustu komentářů ve stylu, na to naši politici nebudou mít odvahu. To není pravda. Já to odmítám kategoricky. Já jsem připraven to udělat. A věřte mi, že řada z mých kolegů z SPD jsou okamžitě připraveni do toho jít. Otázkou není, jestli máme odvážné politiky, kteří jsou schopni to zrealizovat. Máme. Otázkou je, jestli máme dostatečně odvážné občany, dostatečně odvážné voliče, aby nám k tomu dali mandát. To je ta klíčová otázka, přátelé. Protože v těch minulých volbách, které jsou jenom 3/4 roku za námi, byly dvě strany, které vám nabízely, dva relevantní subjekty, které vám nabízely referendum o odchodu z Evropské unie. SPD a stačilo. Dohromady jsme získali nějakých 13% hlasů. To nestačí. To není o nás. Vy jste nám k tomu nedali mandát. To znamená, že ta otázka dneska není, jestli máme politiky, kteří to chtějí. Otázka je, jestli máme občany a voliče, kteří jsou natolik odvážní, aby jim k tomu dali mandát. Dokud půjdeme tou bezpečnou, jistou cestou, tak se k tomu nikdy nedostaneme. Mnoho z vás volá po odchodu z Evropské unie. Já říkám, ano, je to správná cesta, nejde to hned, ale je na čase se na to připravovat. Ať už na odchod nebo na rozpad. Ale to, jestli budu mít šanci tyhle věci realizovat společně se svými kolegy, a věřte mi, že je tam dost, kteří jsou připraveni
po té cestě kráčet ruku v ruce se mnou. Tak záleží jen a jen na vás. Jen a jen na vás, jestli v těch příštích volbách dáte příležitost zase něčemu konformnímu, něčemu, co vám ta média takhle dají pod ruku, že to je to správné, a nebo jestli řeknete, už toho máme dost a chceme změnu, nechceme dál chudnout, nechceme dál být zaplavováni ukrajinskými migranty, nechceme dál přicházet o práci, nechceme se dívat, jak celý svět kolem nás jede kupředu a my stojíme na té zastávce a chudneme jako stelní myši. To je jen a jen na vás. Bude to, přátelé, rozhodnutí naší generace, které bude naprosto klíčové pro příštích 20, 30, 40 let České republiky. Protože pokud se rozkoukáme až za těch 10 let, a věřte mi, že pak na to přijdeme, ale pokud na to přijdeme až potom, tak z toho pekla už se budeme hrabat mnohem, mnohem obtížněji, protože už tady žádný podnikatelský segment nebude, respektive bude vlastně čínskými a asijskými firmami. Tady to všechno skoupí Číňané, Indové a Vietnamci. Vietnam dneska roste naprosto závratnou rychlostí. Absolutní fakt. A nebo na to přijdeme už teď a té cestě do pekla se na poslední chvíli vyhneme. Jsme na křižovatce a je to celé v našich rukou. Proto vás prosím, oslovujte všechny další, sdílejte alespoň tuhle pasáž toho videa, ať si to všichni uvědomí, že ti samí, kteří nám dnes říkají, že bylo chybou před 10 lety odcházet od jádra, že bylo chybou před 5 lety zavádět emisní povolenky, takže nám to samé za 5 až 10 let řeknou o emisních povolenkách ETS 2, o RED 3, o EPRBD 4. Ale to už bude pozdě. To už bude pozdě. Můžeme tu zatáčku vybrat. Je to jenom na nás. Když chcete vybrat prudkou zatáčku, musíte ten motocykl hodně naklopit a mít odvahu se do ní pustit s veškerou vervou. Pokud ji nemáte, jedete dál rovně a jedete do pekla. Já doufám, že budete dál pracovat se svými lidmi ve vašem okolí, že budete šířit nejenom tohle video, ale veškeré tyto myšlenky, že Česká republika v sobě najde tu sílu, kterou jsme měli v roce 1918, kdy také nebylo možná super výhodné na pár let vystupovat z Rakouska a Uherska, ale přesto jsme se proto rozhodli. Měli jsme tehdy Masaryka, Kramáře, Rašína. Máme ty lidi i mezi námi i dnes, ale tehdy to chtěli naši občané. Většina našich občanů to chtěla. Dnes tomu tak zatím není a to je potřeba si jasně přiznat. Tudíž naše práce teď tuhletu chvíli nás všech, já se vůbec nezdávám stejné odpovědnosti, je obejít všechny naše známé, celou Českou republiku a šířit tohle slovo tak, aby si to lidé uvědomili co nejdřív. Protože čím dříve si to uvědomíme, tím větší je naše šance, že tuhle historickou křižovatku zvládneme a že na ní zatočíme správným směrem. Přátelé, děkuji vám za pozornost. V 8 hodin jsem u doktora Vajíčka na YouTube, na streamu. Dívejte se a zůstaňte s námi. Já vás nikdy nezradím, nikdy neuhnu, mě si nikdy nekoupí, takže asi dál budu čelit podobným článkům jako o oplocení své zahrady. Mně je to absolutně jedno, protože teď znovu za těch 14 dní, tak jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zcela jednoznačně ještě pevnější z hlediska svého jasného rozhodnutí vést tuhle zemi správnou cestou. A ta cesta se jmenuje Národní republika, národní pilíře české ekonomiky, které musí být obnoveny za každou cenu. Děkuji vám ještě jednou, přeju hezký večer a za hodinu doktora Vajíčka na viděnou. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hajka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že

0: tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
1: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
0: Takže, Thailand, na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdunu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moct vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valery Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam to tam. Takže Valery Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval.

Pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně, když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně ještě tou dobou snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, to mi dnes 40. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci, přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam, ten správný okamžik, jak ten Šťapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šťapošníkova. Šťapošníkov potom on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte, maršála Šapošníkova. Velký, velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi anebo k Černerovi. Je to velice zajímavé, s tím můžeme proti němu teď je velké spory na Ukrajině. Takže já bych a chtěl ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie, dávají mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, to jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak a chtějí odvolat řezníka syrského. Chtějí odvolat řezníka syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Syrského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Syrský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála syrského, celá ta mladá generace. To jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud syrský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Syrský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá. To je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, teď bych poprosil mapu, první mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která

0: A je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má v plánu. První si povšimněte těch značek. To jsou údery na železnice jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků o 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém Pentagonu, to je jenom hypotetická oblast, to jsem tam umístil, to je jedna jednotka, 70 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky, je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat, ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě Kyjev trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo jako je kolečko. A to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to syrskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý Pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha syrského. A teď se podíváte na tu červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je pět ukrajinských jednotek. Čili dohromady je jich 10, ale jenom pět jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková žuková elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom pět jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom černém Pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, to je předchozí mapu mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném. To je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu, vpravo od toho červeného. A to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten černý. A zbytek jednotek je ruských je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8. Ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli takový čerpaní jako ukrajinští. A jo, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani nepoužívají. Ale teďko, si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Svěrský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdražující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadu západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili v tom, pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle jednotky se mohou také přesunout do Běloruska. To je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A odtamtud můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav přes Oděsu, už takřka nelze nic zásobovat, ani přes stejných. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systém v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla pardeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měli u sebe převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si u sebe mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Rusku, proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát, Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1, milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusů. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizaci vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, to, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledimodrého Pentagonu, takzvaně, oni jsou, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těm jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teďko fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Brn, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skále, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle vlevo je syrský a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je syrský skládá, k čemu je používáte. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacisticky kolikrát na Ukrajině banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku Skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině ti zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té Skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk Skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honějí při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té Skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat, takže se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mládí. Není dokonce jenom tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? Kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: Generál Drapatý Michajlo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michajlo Drapatý. To je takový... Přitom ten Michajlo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu Skálu. A Drapatý tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapatý je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronu. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michajlo Drapatý, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu Syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, jo, máme tam toho Drapatýho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak měl tam hoď. Takže tohle je Michajlo Drapatý. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu Syrskému. Chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té Skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský, ježiš, jak on se jmenuje. No to je jedno. Ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem. On je tam furt hnal, umírá, to je drapatý. To sami prováděl u Pokrovska, to sami prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě. Tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Braudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší typek. To je velitel 155, který bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlořezy 10, 20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem, to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To je velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. To není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prohráme. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou. A Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tomu se říkalo Břežinského doktrína. On je vyhlásil v roce 2014. To je velmi zajímavý termín. V té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starmera nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovými útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia, velice civilní gymnázium, velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já bych řekl, že prostě to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a já jsem ho zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy a teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů, takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jak na tu ofensivu takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verdun bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc, takže začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům, na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu, a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci nebo to osvobození. To záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se dva roky divil, proč nevypalují ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na té Ukrajině bojuje, naprosto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizují, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí tak, jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Zbrjanské oblasti, to je ten, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Držinku. Jo,
0: takže když se podíváte na to zelený kolečko, jak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on chtěl syrský v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Kurska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na sever uteče ještě větší řeka Desna. A ty vytvářejí, ty se spojujou u Ústí a vytvářejí takový trichtýř směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby je, to jeho Ústí je otevřeno na tu Kurskou a Bryanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale Syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom trichtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničejí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho trichtýře nacpou svý vojáky. No a ten trichtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničí všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho trichtýře házet taky v bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet taky v bomby. Ano, ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světe div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít má zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste jeli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně prd. A to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě Rusové zničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď, totiž Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské a dněpropetrovské oblasti a Usum a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn. No a ten Trump teď zdrží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo, a samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době, tak předřekl, co budeme řešit u Hájka. Tady zase po českém internetu, po těch mainstreamu všude běhají takové zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože zrovna teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína kde si v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu, podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale v praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozítří furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřítit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, ale taky třeba to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitý počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenu a parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dalo počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinnunenův parametr, jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom, ten Kinnunenův parametr, ten Falkenheimová materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale to, ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třema projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku Sích na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně a že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě, ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý. Tady Míša Dýneš není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajiny, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna jsem to neměl žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že to bylo by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. Američani s tím nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem, takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy aspoň tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam, řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých
0: těch... Ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě jsou... Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jako oni se teďko snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svůj korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama, prostě jo, to taky je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavíjí. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale Ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte, se jim nabíze, že okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropani dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak já samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 Ukrajinu, ta nacistická
0: věta. Jo, to a neonacismus. Tak je, ale víte, většina těch nacistů jsou mrtví, už je postřílené Rusové na té frontě, to jsou...
1: No a zase ty jsi přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydrželi. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je Putin, víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říká, ale kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: Ale tak jako, podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglický termín to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No je asi moc Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to dali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nedozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit ve středu?
0: Ve středu to bude, ve středu 6 večer.
1: Takže přátelé, těšte se. Kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petr Budeš TV a díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na shledanou u Hajka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Já vás všechny vítám z Midgardu, vítá vás Petr Václav. Startují hovory při víně, prázdninové hovory při víně. Dneska je 17.7.2026. Máme na to, že okurková sezona, tak běží docela spousta zajímavých kauz, tak se na ně podíváme. Mám tady nějaké otázky, na které si dáme odpověď, tak jsem rád, že i když dneska budu sám, bez Jiřího, protože Jiří se vrací někde z nějaké služební cesty a je mimo republiku, tak dneska to je na mně. Proto vás všechny vítám já, sám, bez Jiřího. A pojďme se podívat na to, kdo slaví, ne? Pardon. Kdo dneska slaví svůj svátek? Slaví Martiny. Ne Martiny, ale Martiny slaví. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí, má v sobě sílu, moc a odvahu. Po dobrém či zlém, tak Martina dokáže dosáhnout všech vytyčených cílů. Jméno Martina u nás nosí například moderátorka Martina Gavrieli, herečka a moderátorka Martina Menšíková nebo také Martina Bartlová. Zpěvačka, která se proslavila v soutěži X Factor. Mezi nositelkami jména najdeme i slavnou tenistku českého původu Martinu Navrátilovou nebo českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Ženské křestní jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi, náležící bohu války. Přeneseně pak i jako bojovnice nebo bojovná. A teď si představte, je to 18. příčka a těch Mart

0: máme 77 724. To je porce, co? Jedna Martina vedle druhé. Pěkně velké okresní město. 77 724 Martin. Pane, jo, to je porce. Takže, milé Martiny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. Tam můžete dát Martiny klidně k tomu. A můžete si to užít. Vy, kteří znáte nějakou Martinu, tak ji nezapomeňte popřát. Nadělíte jí tím prodloužený život a pevnější zdraví, protože radost pochopitelně posiluje imunitní systém. Žádné další svátky dnes nemáme. Martina. No vidíte. A Martin ten přijede až na bílém koni. Tak to je půl roku od sebe. Pomálu, no, tak nevadí. Oni si k sobě, ti, kdož mají, cestu najdou. No a já se tady koukám, jestli ano, máme od Boženky Blanky. Máme tady to, co se stalo, odehrálo, nebo odehrává, co se váže k dnešnímu dni. Tak se na to podíváme, že jo, pochopitelně. Tady nevím, jestli to sem patří, to je 16. července a dneska je 17. Tak. Těm, kteří se pouští do nové ofenzívy proti Ruské federaci, by se mělo připomenout, že by si měli vzít ponaučení z historie, prohlásila Maria Zacharovová. Hlavní body z nového briefingu mluvčí ministerstva zahraničí Ruska. Moskva vnímá vojenská cvičení, která Polsko vyhlásilo v blízkosti hranic Ruska a Běloruska, jako nevhodnou snahu Varšavy ukázat svaly. Dodávky zbraní Kyjevu brání řešení konfliktu. Rusko je hluboce znepokojeno obnovením vojenských operací v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Rusko vyzývá všechny strany konfliktu v oblasti Perského zálivu, aby se vrátili k jednacímu stolu. Klíčovou roli při řešení konfliktu v oblasti Perského zálivu by měly hrát země Blízkého východu. Kroky NATO zase to mám posunutý o kousek jinak. Tak. Rusko. Kroky NATO v Arktidě zvyšují riziko incidentů, které by mohly mít nejnegativnější dopady na region. Západ je povinen zjistit, kdo stojí za teroristickým útokem na Nord Stream. Ministerstvo zahraničí Ruska vyzývá, aby se bralo v úvahu, že Moldavsko není bezpečnou zemí pro cestování. Spojené státy projevují snahu jednat bez ohledu na ustanovení smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. To je všechno. Tak toho moc nebylo dneska. Ale vidíte, je pátek a přesto se stalo toliko věcí. No a protože nemáme už nic tady, co bychom jaksi probrali, tak já se tady podívám ještě do různých jiných zdrojů, jestli tady máme něco. Kde tady Pavel něco, nějaký nový kanál nabízí. No. To se nás ale úplně teď netýká. To je všechno. To je všechno z těch divokých zpráv. No, co jaksi je, čeho je plný éter? Tak, čili to, co nás obklopuje. Pochopitelně doznívá vše okolo Ankary. A já se k tomu ještě trošku vrátím, protože ono to nabízí některé další úvahy, ke kterým jsme se třeba ani ještě nedostali. Tak si to pojďme pustit. Je to slovní přestřelka mezi předsedou ODS, to je to kradli včera, kradou dnes, jsou členové ODS, takže to je tato zprofanovaná strana, no a proti němu pochopitelně někdo jiný než Macinka.
1: Zaměstnali jste média i veřejnost půl roku tak úplně trapným sporem.
2: Já děkuji panu Kupkovi, že jsem přišel, nevím, nepřipadá ty tady trošku do počtu, asi možná jako pan prezident v Ankaře. Já jsem se tam zúčastnil dvou vážných jednání v úterý na ministerské úrovni se státy istanbulské spolupráce, to znamená s Bahrajnem, s Kuwaitem, s Katarem, se Spojenými arabskými emiráty. Měl jsem tam vystoupení, pak jsem se zúčastnil podobné akce, kterou organizoval americký minister zahraničních věcí Marco Rubio společně s ukrajinským ministrem zahraničních věcí. Také jsem tam měl projev, vedle toho jsem měl také nějaké bilaterální setkání. Ten druhý den už bylo spíše o šéfovi té delegace, to znamená pan premiér v tom sále, pan prezident seděl za ním, všechno si to poctivě zapisoval, ale jeho účast tam, myslím, že vyvolávala řadu otazníků. Mě to teda řada mých kolegů, ministrů zahraničních věcí, říkalo mezi čtyřma očima, říkali, že nechápou, proč tam se tak cpal, že to je velmi nedůstojné pro něj, že sedí premiér, za ním prezident v místě, kde sedí ministři zahraničních věcí, že se mu diví, že se mu do toho chtělo, protože sám ze sebe dělal nedůstojného člověka, tak nevím, já to nehodnotím, tak toto hodnotili moji kolegové ministři zahraničních věcí státu NATO.
0: No, to je otázka. Proč? Proč se tam tolik odspál? My jsme říkali, že ten důvod, že ho vláda nechce nominovat, je takový, že on stejně jako opozice neskutečně lže. Mluví za Českou republiku a nemá k tomu mandát, například, aby někomu sliboval letadla. Nemá mandát k tomu, aby mluvil o tom, že Česko se chce stát nějakou součástí Spojených států evropských. Nechceme jako republika, jako stát, který patří do Evropské unie, vzdát se třeba mandátu právo veta. A řada dalších věcí, které si prostě soustavně jako s velkým přáním ta opozice někde vyslovuje a prezident je jejich hlásnou troubou a vypadá potom jako trouba. Nakonec velmi, velmi dobře to vyjádřil Andrej Babiš, když se ho ptali na nějaké záležitosti, které taky souvisely ještě s tou Ankarou, tak se vyjádřil docela, si myslím, jasně. A také řekl, co se mu nelíbilo na chování prezidenta v té Ankaře. A co považuje za absolutně nechutné a strašné. Protože ono to není jen tak, ono to má nějaké svoje dohry a nelze se divit. Hrad si hraje s žhavým uhlím, protože Hrad tady dělá nějakou estetiku, kdy jako vypadá mírumilovně a kdy on jako Hrad se chce spřátelit a nechce mít jako válečnou sekeru. Ale byl to přeci Hrad, kdo tu za válečnou sekeru vykopal. Hrad začal dělat na schvály. Hrad rozehrál tuto hru. Ne nikdo jiný. On, skvoter z Hradčanská jedna, nejprve nejmenoval Turka, no a potom pochopitelně při každém možné příležitosti tak si kopnul do té vlády anebo do některých věcí. No tak se pojďme podívat dokonce, jak to bylo s tím, co se odehrávalo na ČT24. Takže těžký mainstream. Andrej Babiš to tam vysvětlil.
3: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Podle něj by neměly smysl, protože hlava státu zastává jiné názory než vláda. Pavel tento týden řekl, že dlouhodobě nemůže fungovat stav, kdy prezident a předseda vlády nedokážou spolupracovat.
4: Mám obavu, že pan prezident, respektive hlavně jeho okolí, vlastně nemá žádnou sebereflexi a tady vlastně, když čtu, že chtějí jako spolupracovat, tak to jsou jako nějaké deklarace, ale ve skutečnosti se pan prezident chová úplně jinak. Uvedu příklad, Ankaře měl bilaterální jednání se slovenským prezidentem. A je neuvěřitelné, že hned mě na akci, která je namířena proti slovenské vládě, ve které prezident je koaliční partner.
5: A myslím včerejší pohodu v Trenčíně, tak to bylo asi 3 dny po summitu tedy.
4: No tak to je jedno, hned po summitu zkrátka, jo, takže vlastně na jedné straně teda mluví s prezidentem a potom vlastně vystupuje proti němu, no a samozřejmě považuji za absolutně skandální jeho vyjádření, tady je to ze slovenského deníku, kde říká, že nejdůležitější emoci z Ankary bylo znepokojení lídrů západních krajin z vývoje ve střední Evropě, konkrétně ze Slovenska a Česka. Zaujal mě rozšířený pocit, že na západní krajiny ztrácejí.
5: Co první to pocit z toho summitu neměl?
4: To je za lež, s kým on mluvil. Komu podal ten Trump tu ruku, s kým mluvil ten Trump, s kým mluvil Rutte. Se mnou mluvili, já jsem zastupoval. Proč tohle říká, když to není pravda? Není to pravda, my vystupujeme od nástupu naše vlády, jasně, že jsme součástí Evropské unie a jsme aktivní. A se Spojenými státy máme excelentní vztah a došlo na moje slova, že zkrátka ten Trump si mě pamatuje, ano, že mi taky volal minulý rok a že jsem s ním taky mluvil na té večeři s Monikou, takže nechápu, jak tohle si může někdo takhle jako vymyslet. Ať řekne, kdo to řekl, je to nesmysl, je to lež a to je přesně styl Hradu. Jo? Vyzývat tady, že aby jsme spolu mluvili a takhle vlastně to probíhá už od Velikonoc roku 24.
5: Můžeme ještě, chtěl bych ještě otázku k summitu NATO. Vy jste vlastně několikrát zopakoval, že jsme z hlediska výdajů na obranu nejhorší, nicméně podle těch údajů Albánie za námi, Slovensko je za námi, tak jsme tuším třetí až nejhorší, tak nejsme úplně nejhorší.
4: Tak ano, já jsem měl tuhle informaci, já zítra budu na koalici ochotných Paříži, tak se zeptám Marka Rutteho, proč jsme dostali slovo jako Česká republika jako poslední, jako 30., i když jsme původně měli mluvit před Albánií a před Slovinskem.
5: Čili ale na těch datech, na těch výdajích na obranu se ale nic během summitu neměnilo, protože vy jste dostali data, že jsme vlastně třetí od konce i podle vlastně tiskové zprávy na to jsme až třetí od konce. Čili na tom se ale nic nezměnilo na tom summitu.
4: Data se tam neřešily, tam zkrátka vždycky vyhlásili, kdo mluví. Já jsem si dělal poznámky každému vystoupení.
5: Vám to nějak nevysvětlili, proč vás nechali mluvit jako poslední mač?
4: No nevysvětlili, protože nebyl čas, summit skončil a samozřejmě všichni vlastně měli ještě další nějaké svoje povinnosti, nebo Trump odletěl hned. Ale já s Rutem budu mluvit o tom a zeptám se ho, jestli tam bylo něco, nevím, on právě ke konci opustil sál na chvilku a vrátil se na to poslední vystoupení, tak možná chtěl slyšet mě, co tam řeknu.
5: A nemohli tam hrát roli nějaké další záležitosti, třeba pomoc Ukrajině, nějaké další faktory?
4: Určitě ne, vůbec nebyla téma.
5: Ještě k té koalici ochotných, pane premiére, zítra letíte do Paříže, tak co konkrétně tam budete chtít prosazovat, protože z hlediska pomoci Ukrajině vy jste teď vlastně dali tuším prvních 140 milionů do programu PUR, možná i posledních 140 milionů, tak tohle tam budete také prezentovat, protože to je hodně o pomoci Ukrajině, ta koalice ochotných.
4: Ne, prosím vás, ještě jedno, je potřeba to říct, jak to je. To byly peníze, které minulá vláda rezervovala pro Ukrajinu. A ministr zahraničních věcí Macinka, to byla jeho akce, on mě o to informoval, zkrátka se rozhodl tyhle peníze nedat Ukrajině, ale dát na program PURL. Ano, byla to jednorázová věc, už to nebudeme dělat, protože my jsme i odmítli vlastně přispívat na těch 70 miliard euro pro Ukrajinu, protože nemáme peníze tady pro dostatek peněz nejenom pro armádu, ale na nemocnice a sociál a tak dále. A ty procenta, prosím vás, skvěle tam vystoupila Giorgia Meloni, já s ní souhlasím, to není jenom o procentech, to je o tom, co vlastně pořizujeme, kolik máme vojáků. A já jsem poslouchal ten projev Zelenského a ten má největší problém vlastně s protizdušnou obranou proti balistickým raketám. A právě o tom já chci mluvit,
5: protože v Paříži tady.
4: Ano, protože máme plno různých deklarací, ale nic konkrétního, pokud vím, se neděje. A my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí. A toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot. A o tom já chci mluvit, ale uvidíme, protože Evropa rozhoduje těžkopádně, ale určitě i bilaterálně na večeři budu chtít o tom. Já jsem o tom mluvil s dánskou premiérkou a zeptám se Macrona, v jakém stádiu je ten projekt, a to je nejdůležitější, protože to nejen my to potřebujeme jako Evropa, kdyby náhodou něco se stalo, no a samozřejmě vidíme, jak probíhá válka na Ukrajině, a z toho se máme poučit a udělat ty opatření.
0: No a o tom to je. Čili keci typu, to mě prostě mrzí, že i alternativa, část alternativy se nechala strhnout a vlastně byly z toho i takové nějaké kyselé hrozny v koalici, kdy muselo být vysvětleno Tomio Okamurovi, tedy SPD a jejich voličům, co to je za peníze a že to není o tom, že vláda porušila slib, že nebude dávat na Ukrajinu. Jak jsem řekl, a jsem rád, že Andrej Babiš podepřel to, co jsem tady vlastně vysvětloval v tom pořadu s Míšou v úterý, kdy jsem vysvětloval, že to jsou prostě peníze, na které se nedalo dosáhnout, protože byly deponované. A protože byly určené na Ukrajinu a nebyly by započítané do těch 2% vůči HDP, což je příspěvek do NATO, no tak byly přesměrovány do programu NATO. Do aktuálního programu NATO, který byl momentálně k dispozici, v dosahu, takže proto ty peníze tam byly převedeny. Aby se nám započítali, protože fialová vláda rozhazovala prostě, jak se jim zachtělo, hlavně, že tekly provize. Takže těm lumpárnám už snad bude konec a už nebudeme muset takovým věcem čelit, jo, že někdo krade naše peníze a dělá si s nima, co chce, a hospodaří si s nima po svém. Hospodaří s nima strašně, protože v podstatě se tváří, jako kdyby vláda měla rozhodovat o penězích těch občanů. Dojisté ano, dojisté míry, ale co se týká rozhazovat nad rámec nutných výdajů, pro cizí nějakou zemi, navíc ještě nacistickou, to je nářez, jako to nevymyslíte, jo. To je taková drzost, tady lidem říct, že na to nejsou peníze. A potom si v klídku, jako tady rozhazovat peníze, tak to je tvrdňárna, to je jako hustý. Takže tudy se stane vede. A já jsem to tady vysvětloval, že to prostě ne, takhle to nebude fungovat. Není to o tom, co celý píše část alternativy a další část tomu slepě věří a přeposílají to na všechny strany. Přitom to byl fake, jo. Hnusnej fake. Čili nenechme si kazit naše vlastní zdroje informací tím, že budeme tady něco slepě šířit, aniž bychom byli schopni jaksi domyslet, o čem to celé je. No. Mám tady pávka. Teďko nevím, jestli nám tady vypadne nějaký video, který tady vypráví, že Pavel exkluzivně. Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. Jo. Tak jaké principy? Tady nejsou ohrožovány principy jinou cestou než od Ukrajinců. Tak bych to jinak pojmenoval. No. Podíváme se ještě, nebyl se koukneme na Evropskou unii, tak se podíváme. Tak se podíváme na... kde pak já to mám? Teraz jsem majorem. Nejsme ve válce. Český premiér zpochybňuje strategii NATO vůči Ukrajině. Členská země NATO se veřejně distancovala od vojenské logiky aliance. Český premiér Andrej Babiš. Nejsme ve válce. Ve válce je Ukrajina. Nejsme ve válce Ukrajina, jednání se zaměřovala spíše na zbraně než na mír. Česká republika se nepřipojila k závazku NATO ve výši 70 miliard eur a finančně nepřispívá na pomoc Ukrajině. Premiér poukázal na domácí priority. Zdravotnictví, platy policistů a nejen zbraně. No ono v těch zbraních tam se ukrývá obrovská možnost korupce. Takže o to nejvíc běží. Jo, takže si tady hledám jeden příspěvek. Doufám, že ho najdu. Nevím. Jo. Asi. Už ten případ nenajdu. A budu se pracovat s tím, co máme. Budeme se bavit o Česku a o korupci, tak jak ji tady rozjela ta Fialová vláda. Budeme na necenzurované pravdě. Hladíkovo dotační šílenství, co je možné v České republice. My se to, myslím, tady řešili s Míšou, ale je to o tom, jak si přejmenovávají malé solární elektrárny a velké, a jak z velkých dělají malé, protože u malých pochopitelně je výrazně vyšší, asi čtyřikrát vyšší dotace než u těch větších. Takže jednu velkou rozsekají na čtyři malý a rozdíl je v dotaci 8 000 korun. Staženo vůči 14, to znamená, že to je na 1 kW pík, což je tady brutální, jo. To o tom ani potom. No, takže když dovolíte, dáme si písničku. Ale pozor, ta písnička bude wow, trošku málo kvalitní, ale o to zase výživnější. Protože to bude Baba Jaga, Abba Jaga. Aha, poslouchejte slova, protože jsou hodně zajímavá. Jsem rád, že můžeme takovouhle věc si tady pustit. Jen co to najdu. No. Chviličku, chviličku. Mám tady třeba, mám tady vojenčtí kadety na přehlídce tý Lady Mayor Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. Neumějí pochodovat, jdou tam jak šuspajtři, oblíknout se neumějí. Hrůza, děs, to, co předvedli v rámci nějaký nějaký, co to mají, pardon, to mají nějaký LGBT, tak tato zoufalá přehlídka, kterou tady předvedli, ta opravdu bude velmi kvalitně, bude hlídat demokracii a životy těch, kteří tam jsou vidět, že pochodují. No. Já jsem tady měl ještě jednu takovou kauzičku a já si dohromady neslepím, protože se mi nechce. Ne, tak pojďme o těch, možná se tam vrátíme k těm kauzám v České republice, až budeme mít ještě víc trošku času. A my si zahrajeme. A já jsem vám slíbil, že vám zahraju něco exkluzivního, co jsme ještě nehráli. Jo. Tak, že si zahrajeme. Tady je mám. Abba Yaga. Díky, Abba Yaga. No, tož uvidíme. Někdy je to od Litoměřic. Z koncertu, z vystoupení, takže ta, jak říkám, kvalita nebude úplně děsivá.

0: A bang, jo. No, chlapci píšou zajímavé texty, je to trošku tvrdší muzika, to je pravda, ale texty jsou naprosto výstižné a musím je pochválit, protože jsou fakt, říkalo se tomu, angažovaná píseň, jo. Takže jejich písničky jsou hodně angažované a je to dobře, ne? Co si budeme povídat? Je potřeba zachovat v kultuře vzpomínku na něco tak otřesného, jako je Squatter z Hradčanský 1. No, schodíme to a podíváme se na další velmi živou kauzu, která hýbe prostorem, jo? A to je v podstatě Turek versus ta nehoda. A já už jsem se k tomu tady vyjadřoval. A řekl jsem, že tak, jak to vidím já, nakonec dneska mi přišlo video z té křižovatky z 10 aut, které jeli stejným pruhem jako Turek. Jelo 9 rovně a jedno odbočilo doleva. Čili je vidět, že řidiči využívají, nebo respektive jedou podle toho značení, které tam je, kdy ten pruh je označen jako vhodný pro jízdu všemi třemi směry, to znamená doleva, doprava i rovně. Protože jsou tam šipky, stále šipky, které vedou rovně a doprava, pak jsou mezi nimi šipky doleva. A co to znamená pro nás, pro řidiče? No, že se v tom velmi těžce vyznáme. Ale pozor, dostalo se mi vyjádření řidiče sanitky, který měl nehodu na tom samém místě, a kupuju také s Mercedesem, jo. Akorát, že on převážel pacienta a jel 30. Nejel tak rychle jako ten závodník, který se tam přiřítil po kolejích. Vůbec nejel opatrně. A byl seznám vinným. Tak se to pojďme pustit, protože nám to lidé co napoví ohledně právě toho. Nevím, se bude pustit, protože se stříhaná verze. Zkušený řidič záchranky, tady máme nějakého modelanta. Tak zkusíme. Jakub Polívka se jmenoval, kdo se jmenuje ten řidič, který boural na tom samém místě se sanitkou. A máme to video k puštění. Nemám, jak je to možné? Počkejte, mám ještě jedno. Tak, Jakub Polívka je tady ten řidič, který promluvil. Tady mám nesestříhanou verzi, ale to je jenom obrázek. Tak se podíváme, co tam ještě máme. To nemám ještě jednou. Jakube, jako Polívka. To by teda muselo být. Tady máme macinku. Já vím, že jsem to stahoval dvakrát. A tohle to nevím. No, jestli se mi to podaří. Znovu na čí stránky. Tato stránka momentálně není dostupná. Načíst. A znovu marně. Marně. Ajaj, tak to nenačtu. No, píšou tady, řidič pražské záchranky promluvil. Ale je tady pod tím úplně něco jiného. No. Na AC24. Tak. Bohužel. Je, nejde mi to nastartovat. Jak je to možné? To je Babiš a Belga. To jsou ty dva. A to už je kalendář, tak proč mi to nejde? Mám tady ještě nějaký odkaz. Já vím, že jsem to jakoby dvakrát. No ale... Zkušený řidič záchranky si dá... zase reklama nějaká. To je tady zase nějaké město. Tak to se mi nedaří. To se mě přátelé, ale vůbec se nedaří. No. Jakub Polívka je záchranář, který v roce 2007 řídil sanitku, jež se na stejné křižovatce IP Pavlova převrátila po střetu s Mercedesem. To je foto X. No a já bych sem ale k tomu chtěl... A je to úplně jiný článek, jo, u toho. To mě právě mrzí. Protože já bych sem chtěl se prokopat k tomu, co se tam říká. No. Zkusíme to ještě vejš, jestli tady něco najdem. Ale... Tak dvakrát. Nevadí, půjdeme. Počkejte ještě. Teraz. Macinka pochopitelně se Turka zastává. A já to tady nemám v jiném provedení. Kde bylo to video? Já jsem si to video ale přeposílal. Já jsem si ho přeposílal tady na kanál. A divných ho tady nemám. No, pojďme se podívat na Luboše Blahu, který zhrnul některé věci. A myslím si docela zásadně. A to je dobře. Takže jak funguje dvojí metr, jaké úchylnosti jsou schopní vymyslet mocní, kteří jsou vlastně nemocní. Takže čeho jsou schopni, aby oblbli národ, aby vystrašili, anebo naopak získali na svoji stranu. No, naprosto otřesné. Tak podívám se na to hned, jak mi to naskočí. A venku bouří. To bude nemilé, Emile. Pochopitelně. No. Nechci žádný účet. Tady mi to asi nabízí účet. No. AC24. Já jsem to... No, vidíte, jak je složité s někdy k informacím propracovat. Je to prostě složité. No. Tak pojďme. Luboš Blaho. Takové zásadní, několik záležitostí zásadních zmínil v tom rozhovoru a trošku tam musel nenápadně usměrňovat toho, kdo to moderoval, nebo respektive tam byl sparring partner, a pak nakonec to by vyznělo jako harmonicky, takže nebylo to až tak opozičně laděno. A tady asi přestal jít internet. Tady nám to někde něco vyhodilo, protože já jsem teď momentálně offline, mám tady hlášku, že nejsme ve vysílání. S tím nic nenadělám. Jo, protože to opravdu nejde. Přišla bouřka a skončilo vysílání. No, tak co byste chtěli k tomu dodat? Jo. Řekl se, stalo se. Už jsme ve visi, už jsme v éteru, to je dobře, to je dobře. Tak, až z toho rozjelo znova znělka, se nám to rozjela. Tak, doufám, že už teď nám to půjde tady. Nahrát, přehrát a tak dál. Jenom nevím, jestli nám už ten internet se rozjel na všech počítačích. Uvidíme. Tak. Ne, to si nebudeme pouštět. To je nebezpečné, to je zakázané. To nemůžeme. Tak. A už jsme zase mimo. Tady to normálně padá nahoru dolů. Venku se blýská a prší. No. Nevím, jestli se vám to tady podaří připojit. Facebook. Ale stále jenom točí kolečko. Tak uvidíme. Já budu jenom trošku komentovat některé věci. Viděl jsem i vystoupení několika právníků, kteří argumentovali. Ku podivu, nikdo s tím značením moc neargumentuje. Jo? To je hodně zvláštní, že experti se nevyjadřují, právníci se nevyjadřují k tomu, že Turek jel pruhem, který byl značený i rovně. A ta šipka rovně nebyla škrtnutá. To znamená, že on jel správným pruhem. A řeči o tom, že měli nějakým jiným pruhem, no, to nešlo, protože to rozřazení bylo už dávno předtím a přejet potom a řadit se nebyl důvod, protože on měl značení rovně doleva doprava. Co byste si z toho vybrali? Rovně doprava doleva. Navíc tam to doprava bylo velice rizikové, protože tam přece jsou auta. Takže hodně otazníků. Chtěl jsem najít toho řidiče, no nenašel. Tam jenom řeknu, že ten řidič si šel sednout na tvrdo. Vezli policistu se zlomenou nohou při nějakým zákroku. A stalo se jim právě tohleto, že díky sluníčku, možná, ale rozhodně přijel po kolejích, přijel 30, vjel do té křižovatky na červenou a protože se potkal s jiným autem, tak byl viníkem, protože on na tu červenou tam může vjet, ale nesmí způsobit karambol. Čili je plně zodpovědný za důsledky z toho svého chování. Není zproštěn jakékoliv viny. A není oproštěn, nemá imunitu, není oproštěn od, nebo nemá privilegia, která by ho opravňovala jakýmkoliv způsobem jako jet na maják, respektive jet na červenou, kromě toho, že má majáky. A protože nemá absolutní přednost v jízdě, tak má pouze přednost v jízdě, a to za předpokladu, že ho někdo vidí. A tento případ může být pro posouzení viny Filipa Turka velice klíčové a precedentní, protože pokud už řidič sanitky za toto byl odsouzen, že na stejné křižovatce přijel, vjel na červenou a způsobil nehodu, tak má prostě malér. To je problém. Čili to tak je, ježdění na majáky má nějaké svoje riziko a tento řidič sanitky se vyjádřil bez toho, že je to volič ANO, jo? Bez toho, že by nějak byl na straně Filipa Turka, že v podstatě on ho nemohl vidět, toho sanitáka, protože on tam přiletěl velmi rychle, nebo respektive toho převozce té krve, že on tam přiletěl neskutečně rychle. Pravidla říkají při používání majáků, tak pravidla říkají, že může vjet i na červenou do křižovatky se zvýšenou opatrností a musí si být jistý, že se s nikým nepotká. No a to se nestalo. On jel, jako kdyby měl absolutní přednost v jízdě, to za prvý, a za druhý vůbec neudělal nic pro to, aby neohrozil řidiče na té křižovatce, kteří by ho nemuseli vidět. Což právě se stalo, že jo. No, takže uvidíme, jak to bude posouzeno. Rozhodně to bude asi docela oříšek pro ty posuzovatele. No, ale od toho mám nějaký experty.
1: Keď tu bola Ukrajina, skákali 3,10 m, ale keď sa došlo napadnutiu Iránu, tak sú ticho. Ja som v pondelok skoro spadol zo stoličky, keď sa postavila pani predsednička Európskeho parlamentu Metsola a ona nie že odsudila medzinárodné právo, že bolo porušené zo strany USA, zo strany Izraelu. Ona ešte vyčítala Iránu, že sa bráni. Ja mám doma malú dcerku, ktorá má 10 rokov, tam zomreli dievčatá medzi 7 a 12 rokmi a túto nikto nič nepovie. To si už robíme srandu z tých ľudí. Takže ja som presvedčený, že v prvom rade musíme odsúdiť to, čo páchajú Američania a Izraelčania. To sú vojnové zločiny. To je agresia. Absolútne nevyprovokovaná agresia. Mňa desí to, aký tu je dvojaký meter. Že v prípade Ukrajiny a Ruska sme tu prijímali také rusofobné a také rasistické normy proti ruskému národu. Ale v prípade Ameriky a Izraelu všetci tlieskajú, že vlastne napadli cudzí štát. Toto je niečo príšerné a toto pokrytectvo treba jednoznačne odsúdiť.
2: Pán Akto, v prvom rade treba chápať, že jadrové zbranie mnohé krajiny, ktorých režimy sa nám nemusia páčiť, používajú ako odstrašovaciu silu. To nie je tak, že teraz sa tu vytvorila ilúzia zase kvôli americkej a izraelskej propagande, že ako náhle by Irán získal jadrovú zbraň, tak teraz zničí celý svet, lebo však viete dobre, že keby zaútočil tej chvíli jadrovými zbraňami, tak by došlo k zničeniu aj Iránu. Takže oni nie sú nejakí sebevražední teroristi, ktorí teraz chcú zničiť celý svet. Severná Korea má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že by teraz chcela zničiť celý svet? Pakistan má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že to je nejaký dokonalý režim, kde by sme mali tlieskať, že to majú? No a Izrael, presne ako hovoril kolega, Izrael tam napadol za posledné mesiace hádam 6 alebo 7 štátov. Vyvraždil tam 70 000 žien a detí v Palestíne. A tvárime sa, že to je v poriadku. To je ten správny režim, ktorý môže mať jadrové zbranie. Len aby ten zlý Irán nemal. Prepáčte, toto odmietam. Ja som presvedčený, a to je niečo, čo možno má zaznieť tejto televízii, že Američania sú vydieraní Mossadom, ktorý má Epsteinové spisy a má tam záznamy pedofilných aktivít amerického vedenia. Toto môže byť jediný dôvod, prečo Američania robia momentálne takúto iracionálnu politiku, vraždia ľudí, len aby zmizli
3: z titulkov jednoznačne.
1: Máte pocit, že by Irán ohrozoval niekde na hraniciach Ameriku? Že sa musela brániť? Nie, Irán je niekoľko tisíc mil ďaleko od Ameriky, kdežto Rusi mali dramaticky iný problém, že Západ sa tlačil k ich hraniciám až na Ukrajinu a oni museli reagovať kvôli vlastnej obrane.
3: Ale povedz mi,
1: prečo mali Američania bombardovať Irak, Irán a krajiny Blízkeho východu? Aký na to majú dôvod? A ja vám teraz poviem veľmi úprimne, ja som presvedčený, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Naopak, Ukrajina pod súčasným vedením je najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Európsku úniu. A či už teda ten konflikt na Ukrajine skončí alebo nie, militarizmus, ktorý je na Ukrajine, ten banderizmus a neonacizmus, ktorý je tam rozšírený, tá korupcia, tá kriminalita a dneska už otvorená diktatúra pána Zelenského, to sú také obrovské rany, ktoré by mohli priniesť pre Európu, keď tu bola Ukrajina, skákali 3 metre 10.
0: No to je práve to, co by mohli pre tú Európu přinést, jo. Zelenský, presne jak říká, Zelenský dneska vyhrožuje na 4 svetové strany pomálu. Evropa ho platí. Evropa si platí svého kata. Evropa si platí svého nepřítele. Je to stejné modus operandi, jako když nacisti nechali židy, který vyvražďovali, aby financovali, kromě války, aby financovali i tu genocidu na sobě samých. Židi financovali, aniž by chtěli, tak financovali druhou světovou válku, tím, co jim bylo ukradeno, odcizeno, když přišli do toho koncentráku, protože do vlaku je dávali s tím, že jedou se přesídlovat, naložili je do bičáků a vyklopili je v tom koncentráku třeba Osvětimi a všechno, co jim ukradli, ať to byly valuty, protože oni je vyzývali, vemte si valuty, zlato, šperky, takový ty startovací majetky, to si vemte, protože to budete potřebovat na těch nových územích. Tak oni se to vzali a oni je o tom ukradli. Současná Evropská unie z penězi daňových evropských poplatníků jak si vyživuje nacistickou hydru na Ukrajině a ta hydra křičí, že pokud válka skončí, to znamená, pokud nás nebudete financovat a my se budeme muset vzdát, tak zažijete peklo, protože my jsme všude. To už dneska se veřejně říká, to už dneska vyhrožuje spousta ukrajinských nacistů. Tím to vyhrožuje Evropanům. Tak může mi někdo vysvětlit, jakou toto má logiku a jak je to dobré, aby jsme to dělali. Proto to zaplať pámbu neděláme a Andrej Babiš se svojí vládou se od toho distancuje. On nebude financovat Ukrajinu. Teď jenom musíme dohledat ty peníze, které tam nacpala Fialova vláda, která je z části rozkradla a tváří se jako, že oni jsou všechno v pořádku. Oni by si měli jít už sednout za ten rozpočet, který tady předložili a pak ještě by tak sprostý, že tím rozpočtem se snažili vydírat vládu. No, hnus Fialovej. To zas velebnosti, to zas bude na blitofálích. Takže tohle to je ten jejich pohled na svět. Takhle oni fungují, protože to je jeden dobytek a lhář vedle druhýho. Celá ta jejich slavná opozice. Evropský parlament, no to je jak by smet v mnohých případech. Někteří ti členové toho parlamentu, tak to jsou náckové už jako takový, kovaní. Někteří jsou jenom přisluhovači, protože je třeba vydírají. Někteří jsou přisluhovači, protože nemají rozum a pochopili věci špatně, že jako jenom ta pevná ruka pomůže. No, ono na něco pomůže, ale ne, není to všelék. Jako. No, dneska Zelenskýho papaláši vojenští vyhrožují Evropanům, že pokud nám nedáte peníze, aby jsme měli co ukrást, tak my vás prostě zničíme. Jo. Pozabijíme, okrademe stejně, ale ještě vás předtím pozabijíme. Takhle by jsme vás nechali, ať chcípnete v koncentráku. To modus operandi je pořád stejné. Nechť si platí svého nepřítele. Proč by si nepřítel měl dělat hlavu s tím, kde na svoje páchání zločinu bude brát peníze? Tak ať to zaplatí ti, kteří trpějí tou rukou toho kata. To je vymyšleno velmi, velmi sofistikovaně a dobře. Já navrhuji, pojďme si dát písničku a pak se vrhneme třeba na další téma. Kdo ví? Tak přemýšlím, co by vás teď mohlo zaujmout. A úplně přesně nevím, která písnička vás potěší. Protože každého potěší nějaká jiná. Aha, písnička se nám dozaběhla.

No tak. Jsme si zahráli a Boženka mi tady doplnila ještě nějaké další informace, vydané info k 17. červenci. Hlavní zprávy, čekejte, já si přejedu, tak, hlavní zprávy, od dnešní noci bude možné na české obloze pozorovat meteorický roj Perseid. Úkaz potrvá do 24. srpna, přičemž jeho vrchol nastane v noci z 12. na 13. srpna. Letošní maximum se sejde s novem, kdy, nebo díky němuž, nebude svit měsíce rušit noční oblohu. Dnes od 13 hodin do půlnoci platí pro celé území České republiky výstraha před silnými bouřkami. Očekávají se srážky až 40 mm, nárazy větru do 70 km v hodině a místy i krupobytí. Osobní údaje 7281 zaměstnanců se kvůli chybě v novém státním vykazovacím systému dostali k jejich bývalým zaměstnavatelům. U nich zasáhl celkem téměř 3400 firem. Mezi zveřejněnými informacemi byla jména, příjmení a rodná čísla. Incident již vyšetřuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Česko a 9 dalších zemí Evropské unie požádali o revizi nového systému zpoplatnění emisí z paliv a v dopravě a vytápění, jehož spuštění je plánováno na rok 2028. Podle současných pravidel by dodavatelé benzínu, nafty a topných paliv museli kupovat speciální povolenky. Autoři petice také navrhují zvýšení počtu bezplatných povolenek pro průmysl. Evropská komise představí kompletní návrh reformy dnes odpoledne. V pražských Nových Butovicích bylo vydáno stavební povolení pro 126 metrů vysoký mrakodrap. Top Tower, který se po dokončení stane nejvyšší budovou v Česku, souhlas udělil Úřad městské části Praha 13. Termín zahájení prací však zatím není znám. Komplex u stanice metra Nové Butovice bude mít 44 pater, včetně 7 podzemních a nabídne přibližně 250 bytů, parkoviště, obchody, kanceláře, kavárny, bar a vyhlídkové plošiny. K budově bude přimknutá konstrukce připomínající vrak lodi, kterou navrhl umělec David Černý a architekt Tomáš Císař. Sázející z Česka vyhrál v loterii Eurojackpot 11 miliard 90 milionů 738, ne, pardon, tak je to špatně, 11 milionů 90 tisíc 738 korun. Ale milion sem, miliarda tam. Takže 11 milionů 100 tisíc zhruba. K trefení hlavní výhry mu chybělo jediné číslo. Stejnou částku získali také hráči z Dánska, Finska a Švédska. Hlavní jackpot ve výši 976

0: 50 milionů korun nikdo nevyhrál, proto před dnešním večerním losováním kumulovaná částka vzrostla na 1 210 000 000 korun. Český ústavní soud, pardon, tady já se musím trošku přesunout jinak, tak české, pardon, vydržte, to se skočí úplně někam jinam. Ježíš mankut. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem, to tak ještě není ono. Soud, my jsme tam soud, že? Tak, většiny zemí. Český ústavní soud odmítl stížnost anarchisty ruského původu Igora Ševcova, který tak zůstane na vnitrostátním seznamu nežádoucích osob i v šengenském informačním systému. Tento zápis mu znemožňuje vstup do Česka a většiny zemí šengenského prostoru. Policie považuje Ševcova za bezpečnostní hrozbu na základě utajovaných materiálů, které přímo nesouvisejí s dřívějším obviněním ze žhářství a sprejování, z níž byl osvobozen. Soud uznal, že samotné anarchistické přesvědčení zákon neporušuje. Poukázal však na existenci jiných informací, které nemůže zveřejnit. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Minister zahraničních věcí Petr Macinka uvedl, že transakce souvisí se splněním nových požadavků NATO na ochranu vzdušného prostoru. Během návštěvy Izraele jednal také o zapojení českých firem do obnovy pásma Gazy. Přičemž toto palestinské území při rozhovorech s izraelskými představiteli označil za součást země. Na dotazy novinářů, zda šlo o přeřeknutí nebo o oficiální postoj vlády, ministr neodpověděl. Tak, lepší neodpovídat, lepší mlčet, ne? Asi to. Jak by k tomu ostatní došli a přišli? Tak, pojďme se podívat do Europarlamentu, odkud nás bude informovat Ivan David o některých záležitostech, které se pravděpodobně tam zase odsouhlasily. A kam směřuje ta evropská bruselská diktatura, když to takhle řeknu, kam až směřuje, jak je nebezpečná, jakým způsobem tedy nám tady hodlají diktovat.
1: Vážení přátelé, jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou. Bez dohody si půjčují obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie není schopna splácet. Totiž splácet z peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastně formu sankcí proti těmto členským státům. Drze tomu říkají vlastní zdroje. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást. Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových vlastních zdrojů. Má jít například o příjmy z uhlíkové ocla, ze zvýšení spotřební daně z tabáku, daň z digitálních služeb, daň z online hazardní her, platba za nerecyklované plasty, anebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. Podle kvalifikovaných odhadů se jedná téměř o 70 miliard eur nových příjmů, které ročně vymůže Evropská unie od členských států navíc. Předsedkyně Evropské komise vyhrožuje, že pokud tyto nové daně nebudou zavedeny, bude nutné navýšit národní příspěvky členských států o 20 až 30%. Na tuto snahu dojde, protože zavádění vlastních příjmů naráží na odpor. Důležité je, jak Evropská komise financí užívá. Velká část jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných takzvaných půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak následně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo financování médií loajálních k perverzním cílům Evropské unie.
0: No, k tomu všemu. Potřebují peníze. Oni totiž se postupně transformují bez toho, že by se nějak konzultovalo, tak oni se opravdu transformují do těch spojených států evropských, protože bez ohledu na to, co kdo chce, tak oni vidí přesně, co chtějí. Oni zneužívají tu svoji pozici takovýmto způsobem. No a nemůže to dopadnout pochopitelně jinak, než že přijde rozpad. Máme tady kauzu, zbrojařskou kauzu. To je pochopitelně kauza, ve které hraje svoji roli i Squatter z Hradčanské 1, protože tam jsou úzké vazby na zbrojaře. No a taky tam probíhá určitý typ finanční spolupráce a tak dál, a tak dál. Mám tady k tomu takové články. Odešlo, i na Strnada došlo. Nikdo není nedotknutelný. Odešlo další trestní oznámení. Podnět na přezkum nákupu vrtulníku od Jaroslava Strnada podal poslanec Mašek za ANO. Celé věci předcházela debata na ministerstvu vnitra, protože se můj text podle Zdislavy Pokorné dostal k rukám Lubomíra Metnara. Tady je deník N. Kdo je tajemný Paukner, jehož texty vyzdvihují vládní politici, stopy vedou k agentuře a dvěma mužům? No. Co se stalo? Česká republika nakoupila vrtulníky S-70 Firehawk od polského výrobce PZL Mělec a licenčního úpravce United Rotorcraft. Stroje ale dodává firma Česká letecká servisní, vlastněná Jaroslavem Strnadem. Jsou tady k tomu pochopitelně smlouvy. Strnad vrtulníky nevyrábí, to dělají Poláci. Ani je neupravuje. Licenci na model Firehawk drží firma United Rotorcraft. Strnad je podle vlastních slov integrátor, ať už to znamená cokoliv. Za jeden stroj platíme, a teď poslouchejte dobře, za jeden stroj platíme 1 070 000 000 korun. Zakázka byla rezortem Víta Rakušana podepsaná 29. září, tedy 3 dny před volbami. V trendu Strnad vyhrál s nabídkou 3,18 miliardy korun, ačkoliv francouzský Airbus nabízel taktéž nové stroje Super Puma s cenou o 660 milionů korun nižší. Co je ale horší, v totožnou dobu nakupovali stroje Firehawk i Američané. Navíc od totožných výrobců a doba objednávky se liší o pouhé 2 týdny. Město Los Angeles od totožných dodavatelů získalo 2 stroje Firehawk za 610 milionů korun za kus, respektive 29 milionů dolarů za kus, po odečtení místní federální daně a dovozního cla. Jediný rozdíl mezi českým a americkým tendrem je v tom, že Američané nekupovali od integrátora Jaroslava Strnada, proto na jednom stroji ušetřili 440 milionů korun. A kdyby Vít Rakušan nakupoval jako Američané, ušetřil by přes 1,2 miliardy korun. Podle mých informací se nevyšetřuje jen nákup nových vrtulníků, ale i další tender na nákup repasovaných strojů za 1,7 miliardy. Bez DPH opět od Strnada, jen to zatím nebylo veřejně oznámeno. Nikdo není nedotknutelný. Aby se spravedlnost probudila, stačí pouze nekontrolovatelný tlak. Bez tlaku se skutečně nestane vůbec nic. Podezřelé dotace Za 600 milionů korun z éry Petra Hladíka šetří Evropská prokuratura EPO. Nákup vrtulníků šetří česká policie a evropský OLAF. Rakušan je totiž nakoupil z fondu RES EU, přičemž to možná opět spadne na EPO a bylo by to pro jakýkoliv výsledek velmi žádaným scénářem. Víta Rakušana šetří česká policie v rámci kauzy B-STAN. Brzy se dozvíme, zda je legální pronajmout totožné kanceláře několikrát a účtovat státu 4násobné nájemné skrze předkládání fiktivních dokumentů. Do firmy B-STAN by také mohli velmi brzy naběhnout příslušníci finanční správy. V Rabci si to už cvrlikají na střeše. Ti, kteří podněty podali, si navíc velmi dobře pohlídají výsledky. Proto je nepodávám já, nemám na to čas ani schopnosti. Nyní přijde ta pointa. Máme tu vyšetřování tendrů za 5 miliard korun, vyšetřování dotací za 600 milionů korun a vyšetřování politické strany, která možná organizovaně a úmyslně vysávala státní rozpočet, aby odkláněla státní peníze do stranické kasy. A mediální ticho je naprosto ohlušující. To ale nevadí. Když média přestanou fungovat, stačí je nahradit. Píše tady Šalom. No, kam se podíváte, tam korupce, korupce, korupce, korupce. Těsně před volbami nebo před odchodem z úřadu byly podepsány různé typy dohod a smluv o nákupech. Co se týká tedy zbraňových systémů nebo zbraní, nebo toho, co takto obecně nazýváme, tak tady jsou nějaké představy, které jsou naprosto jiné, protože ono, kde kdo měl tendenci a byl napojený na nějaké neziskovky nebo na nějaké skupiny, prostě nakupovat co nejvíc draho. Víme, že tam byly podepsané smlouvy na dodávání pistolí, nějakých pušek, nebo bych to řekl, dlouhých zbraní, takhle. Byly tam, a všechno předražené, jo. Dokonce to bylo dražší, než když přijdete vy z ulice a řeknete, já si chci koupit to a to, tak dostanete takzvanou plnou cenu. Žádná procenta dolů nedostanete, když máte jakoby větší odběr, že byste dostali množstevní slevu. Nic takového. Naopak, všechno je dražší, než kdybyste si to normálně koupili. To je za mě je to úplně tragické, protože to je za bílého světla důsledky do psychiky lidí, kteří to vidí a vědí, že s tím nikdo nic neudělá. Nemluvě o výchově dětí k nějakému spravedlivému systému, který trestá nespravedlivé. Třeba to, že krásce nemá, nebo že lež má krátké nohy. No ale tady praxe ukazuje, že krást a lhát je běžné u představitelů státu. Pávek lže tamhle Fankaře. Tady zase bývalý ministr, teď abych to nepoplet, bývalý ministr vnitra, tak podepsal velice pochybné předražené nákupy zbraní pro policii a to pozor 4 roky dopředu. To se bude revidovat, všechno se bude muset zrušit. Jo. Podepsali nákupy vrtulníků, které jsou předražené. Všude je korupce, nadsazené ceny, protože tady to jenom začíná, pak přijdou ty realizační strategie. Přijde to, že když to takto nakupují, takže to je dobře, potom lidi na to koukají a říkají si, aha, tak to je běžný, že se takhle tady krade. No, proč by se na to dávali peníze? Proč by jsme měli financovat nějaký loupežníky? A sníží se chuť, jak si těch lidí platit ty daně. A z toho pak už je krůček jenom k tomu, aby vymýšleli způsoby, jak by je neplatili. Čili ministr vnitra, který sám krade a je namočen v několika kauzách, to mi řekněte, co to je za banánovou republiku, která si tohle neumí ohlídat? Co to je za blázny, jako? Takže hrůza. Tak, co tady máme dál? Tady kluky vedou. Nejsme ve válce. To už jsme tady říkali. Nechceme platit těch 70 miliard. Nechceme, tomu jsme se nepřipojili. No a peníze, které byly deponované pro Ukrajinu, už je nedalo se vzít zpět, protože to Fiala prostě poslal. No tak je potřeba, aby se nám započetli, že jo. Aby se nemuseli posílat jiné. No, víte, co mají těto dvě ženy společné? Je tedy mladá, s náhlavní soupravou a taková starší, korpulentnější, 30, dejme tomu. Vlavo je fotka riaďacej dispečerky Anny Petrenkovej, která byla o 12 rokov skôr nutena odklonit let MH17 společnosti Malaysia Airlines, který sa 17. júla 2014 zrútil nad východnou časťou Ukrajiny. Anastáziu Brezovskou prevezli na Ukrajinu a zabili ju důstojníci SBU strelou do zátilku. Anu Petrenkovu odvězli z riaděcej veže muži Igora Kolomojského, který zorganizovali zostřelení letu MH17 společnosti Malaysia Airlines s Holanďanmi na palube. A nikto ju už nikdy neviděl. Nikto nikdy viac. Obě ženy posloužily a potom byly zlikvidované. Vojenský pilot UKRO Vladislav Vološin, který riadil stíhačku v blízkosti Boeingu, o nějaký čas neskôr náhle spáchal sebevraždu. Samovraždu. Po havárii povedal svým kolegom pilotom. Boeing byl v nesprávnom čase na nesprávnom městě a potom zmizol. Proč ukrajinské úrady a Kolomojský, který na jar 2014 aktivně potláčeli proruské nálady a slubovali na velkých plakátoch 10 000 hryven za hlavu každého zabitého separatistu, připisovali tomuto teroristickému útoku a najmä tomuto malajzijskému Boeingu MH17, který vzletol z Amsterdamu s holandskými občanmi na palube, taký velký význam. Po návratě Krymu do Ruska a začátku postupu směrem k Rusku na Donbase byly v oči Rusku uvalené sankce jen symbolické. Holandsko, které se pyšnilo největšou obchodnou bilanciou a predávalo do Ruska syry, květy, semena a mnoho dalšího za miliardy eur, bylo obzvlášť neoblomné o svém odmětání uvalení sankcí Evropské unie. Tento trend byl zvrácený zabitím 298 holandských občanů při ukrajinském teroristickém útoku, který celou krajinu uvrhl do šoku. A fungovalo to. Šok byl neuvěřitelný. Už si ho nikdo nepamatá, ale až po havárii Boeingu se začaly ukladať prvé ozajistné obmedzenia a sankcie. Petro Porošenko a Igor Kolomojský dosiahli, čo chceli. Holandsko sa následne stalo jednou z najrusofóbnejších krajín v Európe. Najvyššie Európska únia obvinila Rusko z nehody, zatiaľ čo turbíny Boeingu po dopade na zem ešte neboli vychladnuté a trosky MH17 ešte padali na ukrajinské domy. Všetko bolo naplánované tajnými službami a vopred dohodnuté vrátanie zapojenia médií do protiruské hysterie. Holanděni vyšetrovali tento teroristický útok několik rokov a přirozeně nič nenašli. Hoci bylo jasné, že letadla nad Ukrajinou zostřelila ukrajinská raketa Buk. Čas plyně, ale metody zůstávají rovnaké. Nič sa nemení. No je to tak, že všichni vědí, že to zastřelili Ukrajinci, protože chtěli něčeho docílit, ale nakonec to přišli Rusům. Hodně zvláštní, že? No. Kolik máme hodin? Dáme si písničku, štvrdím, dáme si písničku nějakou, čekajte, to je moc dlouhý, to by se vám asi nechtělo poslouchat, 13 minut, jednu písničku, to by mě by možná nebavilo, ale já si tady umím pomoct, tak dáme si, to jsme měli. To je zamyslím, tak.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Velice povedená písnička, musím říct. Mně se Já ti hraju, moc se mi líbí, protože je to prostě vyjádření toho vztahu otce a dcery, když vám ta dcera projde rukama úplně od toho pidi žvíčka, toho miminka. Ještě když jste u narození toho človíčka, tak pochopitelně to je umocněno. Pak ho učíte vůbec ty první kroky, aby se najedlo, aby se vykakalo, potom aby kakalo separátně, to znamená už ne do plínky, ale aby třeba do nočníčku. Sdílíte s ním spoustu radostí z toho, jak se učí chodit. Potom, když vyzvídají ty děti a mají spoustu otázek, tak vás to trénuje, neskutečně vás to trénuje. Jak vysvětlit někomu, kdo nemá hluboké znalosti a pojmosloví, nějak velice rozšířeno, jak mu jednoduchým způsobem a jednoduchými obraty, jak mu vysvětlíte třeba i složité věci. Jo. Já Elišku neustále vedu k tomu, aby ji netáhlo na záda, aby neměla holý záda. Teď v létě to je pochopitelně s velkou benevolencí, protože když je teplo, tak že jo, to tolik nevadí. Ale hlavně, když je potom chladno, tak aby měla zakrytý ledviny, protože tam je síla každého člověka. Nejenom té budoucí maminky, ale každého člověka. No a teď jsme byli v tom kempu a já říkám, líbíš, vem si mikinu, protože už se ochlazuje, tak a ti netáhne na záda, tak si vem mikinku, protože měla takový krátký tričko. Aby mi nenastydly ledviny, víte, tatínku, abych tam měla teplo, abych mohla mít miminko. A rozjela se debata na toto téma, pochopitelně, že z toho, že kvůli těm ledvinám, tak potom se mi svěřila, že bych chtěla mít miminko. To vás nesmí vyděsit, protože pochopitelně to musíte brát, že ne teď, jo, ale jakože zaplať pánbu za to, že v té holčičce se probouzí taková ta chuť být tou maminkou. No ale hned přichází otázky, že jo. Kde to miminko a tak, tak to jsme si pověděli v tom bříšku a on tam vyroste a nemůžeš mít teďko miminko, protože jsi malá a když to miminko má, je takhle velký, tak by se ti do bříška nevešlo, Eliško. Tak to musím být velká, že jo? No, musíš být kvůli tomu venka, velká. A pak se na vás podívá těma bezelstnýma očima a položí otázku a to miminko vykakám? Je to logická úvaha, prostě máte v bříšku miminko, tak jak se dostane ven, že jo? Tak jsme si museli povědět, že ne nekaká se, ale pipinkou. A protože máš teďko malou, tak pochopitelně to miminko by tam teďko neprošlo, tak musíš počkat, až budeš velká. Ale ty ledviny si musíš chránit už teď, aby až budeš veliká, to miminko v tobě mohlo hezky vyrůst a aby bylo zdravý a aby ty byla zdravá. Po celou tu dobu té diskuze jsem se vnitřně obával otázky, která taky se jevila velice logická, nebo logickou, a jak to miminko se tam dostane, že? Tomu jsme naštěstí unikli, protože šlo hlavně o to, jak se to miminko dostane ven. No ale přijde čas a ta otázka prostě přijde. A teď jde o to, jestli jak tomu člověk přistoupí, jo. Jestli k tomu přistoupí jako s tím Ježíškem a s tím Mikulášem a bude to o čápech a o vránách, což už nemůžete udělat takovýto krok zpět, když už v tom bříšku to bylo evidentní. Takže tam potom nastoupí zase vysoká, jak bych to řekl, vysoká logická. No a bude se muset nějakým jednoduchým, ale hezkým způsobem ozřejmit, jak se to miminko do toho bříška vlastně dostalo. A vím, že to je otázka času. Nicméně vás to opravdu takovéto rozhovory s těmi dětmi na spoustu jiných témat, jo, třeba přijde a položí otázku, co to znamená, když je někdo nenáviděný. Jo, co je to nenávidět třeba. A jsou to takovéto jednodušší věci, ale je potřeba je, nemůžete si dovolit lhát a musíte jít nejjednodušší, nejlogičtější a co do obratu v fotovkách nejprimitivnějším způsobem, jak tomu dítěti takovéto věci vysvětlíte. Pokud se chcete vytrénovat v kladení a odpovídání na otázky a na dotazy, pak prosím vás, na to máme děti, které jsou zvídavé a které nechceme odbít nějakou blbou, hloupou nebo nedůstojnou odpovědí, protože musíme počítat s tím, že to dítě je v kolektivu, kde jsou různé názory, moudra, která děti přinesou z domova nebo Bůh ví odkaď. Pak tady je výchovný systém, kde pochopitelně dneska už to není tabu a ty děti se o těch věcech učí. Na můj vkus třeba někdy brzy, ale pokud to nejsou nějaké LGBT techniky a ideologie, ale je to zase o lidském, přiměřeném, jednoduchém výkladu, tak je dobře, že těm dětem se to řekne. A tady, když vy si to ujednodušíte a to dítě odbídete tou vránou nebo tím čápem, tak logicky za pár měsíců nebo v horizontu jednoho, dvou let budete za idiota, protože vy jste mu říkali o nějakým čápovi a vůbec to není pravda. Jak vám to dítě má potom věřit v jiných oblastech? A jak mu vysvětlíte, že toho čápa jste použili, protože bylo malé a vy jste mu nechtěli vysvětlovat citlivá témata? Pokud obecně ve společnosti panovalo tabu a děti se o těchto věcech učili v 8 třídách, tak to už jsou děti, které jsou schopné pochopit, že když jim bylo 5 a ptali se na tyhle ty věci, tak bylo logické, že se jim to takhle zmatla. A zasmějou se tomu. Ale když to dítě za půl roku se dozví, že s tím čápem to je totální hovadina, a když teda nebudete za lháře, tak minimálně budete za velmi hloupého rodiče, který si myslí, že to je ten čáp. To by mě tatínku zajímalo, jak vůbec ta maminka jako mohla být těhotná, když ty věříš na čápa. Ještě z vás udělá pitomce, že asi musel zaskočit někdo jiný. Takže dětem nemůžete lhát. Můžete jim jenom zjednodušovat ty odpovědi, ale musíte držet principiální linii. A to si myslím, že dělá rodiče rodičem. Rodič je pro to dítě opora, skála, pevný bod. Je to pro něj bytost, která mu poskytuje bezpečí a musí cítit lásku, že je milováno a proto se vždycky přijde schoulet do vaší náruče. Pokud toto propásnete, tak brzy se bude choulet v náruči drog, v náruči paret, v náruči neziskovek, v náruči nějakých LGBT ideologií a podobně. To znamená, ptáme-li se a klademe-li si otázku o nějaké prevenci proti těmto zrůdnostem, tak je to upřímnost, láska, pochopení a nepociťovat nedostatek času s dětmi si na rovinu o těch věcech povídat. Nemůžete dítě odbít. Ano, někdy se stane, že řešíte něco důležitého a dítě přijde s otázkou. Můžete to oddálit. Ale pozor, pokud to řeknete, prostě za chvilku to vyřešíme, tak jakmile dokončíte tu důležitou věc, kvůli které jste se nemohli věnovat svému vlastnímu dítěti, tak to musíte být právě vy, kteří už jsem k dispozici, pojď, pověs mi, co tě trápí, pověs mi, co se chceš dozvědět. Vy musíte být iniciativní. Je to otázka dohody a dohody, která se dodržuje. A když slíbíte, musíte splnit. Když slíbíte, že se mu budete věnovat, nemůžete ho potom očůrat a nějakým způsobem z toho se vysmeknout. My jsme byli v těch jižních Čechách a Eliška se mě ptala, jestli pojedeme na kole. Já říkám, jo, pojedeme. No tak museli jsme jet. Prostě nemohl jsem říct, že pojedeme a potom si nevzít přilbu a nejet. Tak si měl rovnou říct, nepojedeme. A ona by jela sama, po kempu by si jezdila, ona si jezdila sama, ale s tím, že pojede s tatínkem na Borůvky se podívat do lesa, tam za rybník, takže okolo Staňkovského rybníka je spousta lesů, takže to probádáme a byť se mi moc nechtělo, protože kousali o vádi, tak zrovna v tom lese, tak ale musíte to absolvovat. Prostě přesto nejede vlak. A to, co můžete dát tomu dítěti a nedáte mu to, protože jste neměli čas, už nikdy nedoženete. A co je na tom nejhorší, že pokud to budete notoricky zanedbávat, tak to dítě ztratíte. Ztratíte ho, protože ono ve vás nebude vidět ten pevný opěrný bod. Ono ve vás nebude vidět toho, na koho se dá spolehnout. Protože když vás nejvíc potřebovalo, tak vy jste ho odmítli, odbili, nevěnovali se mu. Z vašeho pohledu to byla malichernost. Z vašeho pohledu to nebylo důležité. Ale z pohledu toho dítěte. Pokaždé, když od vás něco chce to dítě, vždycky je to jeho nejvyšší priorita. Děti v tom neumí rozpoznávat, neumí dělit priority. Pro ně, oni žijí tady a teď, to znamená to, co teď prožívají, to je pro ně otázka nejvyšší priority. Oni nemají žádnou jinou. Oni se neotáčí do minulosti, jaký to bylo, když ne. Tady a teď. A do budoucnosti, no to ještě neznají. To si neumí představit. Možná, že se na něco těší, třeba do školy, na Vánoce, já nevím. Ale rozhodně pro to dítě, když vás jde o něco požádat, tak je to pro něj nejzásadnější věc, kterou teď momentálně řeší. Byť je to banalita z našeho úhlu pohledu. Přátelé, já slýchám z mnoha stran a musím teda říct, že když vidím Elišku v kolektivu dětí, jak je iniciativní, jak až někdy má velkou tendenci ty děti jako k něčemu organizovat, jo? Jakou iniciativu jak vynakládá v tom kolektivu, aby se něco dělo, jo? Tak z ní mám radost. A když vidím, s jakou vervou do všeho jde, tak z ní mám radost. A když vidím, jak ty děti některé jsou unuděný, že musí žít, jo, tak je mi z toho smutno. A musím říct, že už mi hodně lidí řeklo, že Eliška je teda hodně, hodně dobře vychovaná, že jako každý dítě pochopitelně má občas nějaký rozmar. Ale obecně jako platí za velice vychovanou a je hodna. Je to tím, že to dítě je přes všechny jako patálie, kterýma prošla třeba za poslední rok, tak si myslím, že to na ní nezanechává nějaký negativní důsledky, protože jedna věc a ta nejdůležitější, ta se prostě nezměnila, že platí, co se slíbí, platí to, že má péči, může se opřít o toho rodiče, ví, že je milována a Pro to dítě je to strašně důležité, si myslím. Každý z nás jsme měli nějaké dětství. To milována neznamená, že má všechno, na co si ukáže. O tom to není. To je jenom prostě o tom, že s tím dítětem se můžete bavit už de facto si jako dospělým člověkem. Když si tohleto nastavíte, tak a dostanete se do té fáze, že můžete komunikovat s tím dítětem absolutně de facto ovšem, pojď, pomůžeš mi, uděláme si salát okurkový. Jo, já už jdu, tatínku. A už jde pomáhat. Nakonec nepomůže skoro s ničím. Spíš vás pochopitelně zdržuje, že jo. Ale je důležité to dítě zapojit. Je důležité, aby ono si uvědomilo, že je součástí té rodiny, že má nějaký přínos do toho společného soužití, že je potřebné a že je opět zase milované. Mluvil jsem tady o tom v jiných pořadech, že když rodič není užitečný pro to dítě, tak se nemůže divit, že nemá autoritu. A že to dítě jak si nechává toho rodiče úplně bokem a pak ten rodič přichází a chce to dítě vychovávat. Jo. Tatínek ho nenaučil nic. Vy jste viděli, jak Eliška zatlouká hřebíky? Se jí strašně líbí zatloukat hřebíky. Zatloukat kolíky u stanu. Je to komický, jestli kladívkem to není. I pro zkušeného člověka ty kolíky jsou takový slabý a různě se točejí a tak. Takže, ale je to srandovní, pochopitelně všecko mnohem díl trvá. Ale to dítě se realizuje a prostě pracujete s ním společně. Já jsem vděčný svému tatíkovi, že mě jako malý, bylo mi jako Elišce, bylo mi ještě možná o rok míň, už mě bral do garáže a podával jsem mu klíče, tady to podrž, vysvětloval mi, co dělá, proč to dělá. To je dost důležitá fáze rozvoje toho dítěte. A to, že s tím dítem můžete potom řešit, třeba i to, že je zlobí, jo, tak můžete to s ním řešit v klidu. Jako kdyby zlobil dospělý člověk a vy mu v klidu řeknete, co proti němu máte, respektive v čem se dopouští toho přešlapu. A proč je to přešlap? Ať si toto dítě urovná samo, nemusíte ho mlátit, nemusíte ho k ničemu nutit. Prostě si s ním jenom o tom popovídáte. A když to dítě není hloupý, tak pochopitelně, a není to draveček, jak se říká, jo, tak ono si udělá ten názor a ví, co je dobré a co je špatné. A to je to nastavování těch hranic, to vymezování toho prostoru v té společnosti, ať je to společnost jako rodina, ať je to společnost jako školka, ať je to společnost škola, ať ta společnost má tvar, dejme tomu, nějakého hřiště, kde si ty děti hrajou. Prostě jsou to situace, jsou to prostředí, ve kterém to dítě se pohybuje a v těch prostředích to dítě musí znát způsob svého chování, který je společensky jaksi únosný a odpovídající. U mnoha dětí vidím, že toto nemají nastavené. Ty děti si dělají, co chtějí. Bohužel často ubližují ať svým rodičům, ať svým babičkám, ať dětem okolo sebe. Je to proto, že není nastavený vztah mezi rodičem a dítětem. Žijou vedle sebe. Já tady nechci mudrovat, protože tuhle tu roli, kterou dneska já vám tady představuju, vůči mým starším dětem, tak plnila moje tehdejší manželka a to nebyly její děti, to byly moje děti, které mi soud přiřknul, abych je vychoval v nějakých, když jim bylo 10 a 13 let. A etapu, když byli malí, když byli v tom jako první třída a tak, tam je bohužel byla odepřená, ale potom tady to citlivé období toho dospívání, tenkrát z mých časových jaksi nedostatků řešila ta moje manželka. A já jsem mi za to nesmírně vděčný, protože ona to odsuplovala za mě. Já bohužel tuto propás u těch dětí. Oni mě respektovali, do dneška máme hezký vztah, to je všechno v pořádku, to ano, ale já jsem si to neužil, jako u té Elišky prostě. Takže tak najednou budete bilancovat a vlastně zjistíte, že to nejhezčí, co jste mohli v životě prožít, to jste věnovali svému zaměstnavateli, svému podnikání a přišli jste o to. To nejhezčí, co jste mohli prožít se svými dětmi, tak doufejte, že se vám povede prožít se svými vnoučaty, alespoň. Budete-li mít štěstí. A já si myslím, že to je právě o tom, aby ten svět byl hezčí a aby nebyl tak dravý, aby byl víc zlištěný. Svět k tomu spěje, ať si o to myslíme, co chceme, tak svět k tomu spěje, ať je to po té, řeknu, stránce spirituální, jak můžeme říct, duchovní, nebo ať je to i v tom opravdu ostrém vyústění. Jo. My tady dneska máme Evropu, která je ovládaná nacismem, tedy satanem. Je to období, které jaksi opět předchází velké porážce. Ovšem ta porážka už nebude dočasná, ta porážka bude věčná. Aby byla věčná, musí se provést mnohem důsledněji, promyšleněji, tedy nejenom silou, ale také umem, odhodláním, s obrovským množstvím důkazů. Tedy musí být to provedeno tak, aby neměli ti satanisté kde se skovat, aby nemohli někde přežít, aby nemohli odejít do nějakého Švýcarska, Latinské Ameriky a tam prostě přežít, dožít, ta generace dožije a pak ty děti naimplementovat zpátky třeba do té Evropy pod cizími jmény a tak dále. To je vidíme Uršula, dědeček nacista, Merz, dědeček nacista, zakladatel Evropské unie, nacisti, satanisti a tak dále, tak dále. Čili ti náckové tady organizovali to období po té druhé světové válce. Oni si ho zorganizovali tak, aby pokud možno se jim nic nestalo. Aby odžila ta generace, která je znala a mohla by na ně ukázat prstem. A teď, když odžila ta generace, tak si myslí, že znova ohloupnou generaci, která nezažila nacisty v akci. Jenom by se o tom mohla dočíst. A proto děláme ty pořady tady, aby jsme identifikovali, co to ti nacisté jsou, ten fašismus, co to je, ten satanismus, o co usilují, že se stačí podívat do dějepisných zápisů o tom, jak šel k moci Hitler, jak nacisté získávali pozice v tom Německu, jakým způsobem likvidovali nepohodlné, jak je nejdřív zesměšňovali a pak je likvidovali úplně brutálním způsobem, jakou genocidu vlastně vytvářeli. To všechno máme k dispozici. To je slabikář toho, co se můžeme naučit, aby jsme je dokázali rozpoznat, aby jsme je dokázali identifikovat a aby jsme to zlo, pokud ho nechceme zažít, tak aby jsme ho na ně dovedli ukázat prstem, aby jsme řekli, ano, to je přesně ono. Toto se už jednou, minimálně jednou odehrávalo. Je to před nějakými 90 lety. a nebo před 100 lety a už jsme to prožili a nechceme to znovu prožít. Proč bychom měli ty chyby opakovat? To, že Stalin nebyl v pozici, aby proti dalším třem spojencům, kteří se těmi spojenci stali jenom na oko, a hlavně proto, aby Stalin nebyl ten, který bude diktovat podmínky toho poražení, aby Stalin nebyl ten, který bude samojedinou velmocí, která vyhraje, a tudíž vyčistí tu Evropu en bloc, nikdo ho nezastaví, tak si vemte, jak se dostala Británie k tomu, že byla vítězná mocnost, jak se dostala Francie k tomu, že jak se dostali USA, no, ještě se mezi ně počítá Čína, ale s Čínou se vůbec jako nikdo nebavil, že jo. Takže oficiálně jsou 4 vítězné mocnosti. Jak se plive a šlape po té dokumentaci a po těch všech dohodách, které vznikly mezi těmito spojenci. A zase, jak Západ, který podepisoval se Stalinem v roce 1944 dohody o tom, jak bude uspořádaný svět po válce, v době podepisování těchto smluv už dávno organizoval operace, které měly být v rozporu s těmito úmluvami a ty úmluvy sloužily pouze k ukolébání toho Stalina, aby si myslel, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Takže všechno velice jaksi se opakující stále dokola a my děláme, že to nevidíme. Ten Luboš Blaho to tam krásně všechno pregnantně shrnul. Proč se vytváří dvojí metr? Dvojí metr se vytváří proto, aby se určité typy jednání a chování onálepkovaly, že jsou špatné, a jiné, aby se považovaly za to správné. Dvojí metr umožňuje na jednu věc nazírat pozitivně i negativně a pak už záleží jenom na tom, kdo ji páchá. A když nebudete mluvit přesně o těch věcech, ale budete tomu dělat marketing, no tak pak tady vidíme, že Evropané financují svého kata v tom Kyjevě, ničí svoje ekonomiky, protože katan jim zničil ropovod, zrovna zavřel ropovod a zničil plynovod, a oni tomu tleskají a oni ho povzbuzují. A když náhodou ta klaka netleská, tak on začne vyhrožovat. Jeho soukmenovci vyhrožují Evropanům, že pokud ta válka dopadne tak, že Ukrajina prohraje, tak my vás tady zničíme. Jednu zemi po druhé, protože my jsme všude. Teď už to zaznělo, tyhle ty všechny věci. Evropa vymýšlí, jak obstará další peníze od občanů Evropské unie na to, aby mohli financovat Führera v Kyjevě.

sláva. Jestli veřejně přiznal, že prohráli volby díky tomu, že za covidu věřili blbům a nechali se manipulovat a ovlivňovat rádoby expertama, kteří nebyli expertama. Sami tomu nerozuměli a nechali se ovlivnit. No tak teď se to asi nestane. A do toho zapadá kauza Turek. Jo. No, takže mluvil jsem tady o tom a říkal jsem, že minimálně prostě to je zavinění na obou stranách. Ale ono se brzy ukáže, že to zavinění bylo jenom na tom řidiči, který byl v tom voze, který převáží krev. Teď je otázka, jestli mohl použít maják a houkačku, jestli to měl schválené, protože on, když dostává jízdní příkaz k tomu převozu, tak se tam přímo uvádí, jestli může nebo nemůže, nebo jestli má jet nebo nemá jet pod houkačkama. I když dostane příkaz, že má jet, a to takhle, a ten příkaz pod houkačkama se dává zpravidla zásadně jen tehdy, pokud převáží krev, kterou potřebuje pacient, který leží na operačním stole. Pokud převáží nějaký krevní vzorky z laboratoře do laboratoře, nemá oprávnění vůbec jet na houkačky. Jestli převážel nějaký biologický materiál do laboratoře, z principu se nedává houkačka. Nemá povoleno jet pod houkačkama. Jedině, že by převážel z letiště třeba orgány, které se transplantují pacientovi, který leží na tom sále už připravený, tak pak se jede pod houkačkama a v tom příkaze on to má. To je jedna věc a i když jede pod houkačkama, tak nemůže vletět do té křižovatky 60-90 prostě. On stále nese odpovědnost za to, jestli tam někoho sestřelí nebo ne. I když ho někdo nabourá, i kdyby ho někdo naboural, tak on je za to plně zodpovědný, protože on jde na červenou. On nemá právo absolutní přednosti. On má pouze právo využívat svým způsobem určité prostředky k tomu, aby si zrychlil tu dopravu, ale nesmí nikoho ohrozit. Filip Turek navíc jel pruhem, jak jsem řekl, tam záběry z té křižovatky, který mi dneska někdo poslal, tak záběry z té křižovatky ukazují, že za běžného provozu tím pruhem z 10 aut 9 jede rovně stejně jako Turek a jenom jedno odbočilo. Proč? No protože tak je to tam značené. Protože tam jsou šipky rovně a doprava a pak jsou tam a mezi nima jsou šipky odbočovat doleva. Tak co vám z toho vyplývá? Že to je pruh, ze kterého můžete odbočovat na obě strany a jet rovně. Protože žádné ty rovné šipky nebyly přeškrtané. A nejsou dodnes. A lidi tam normálně jezdí tak, jak jezdí. Z 10 aut 9 jede rovně a jedno odbočuje doleva. To je stav. A do takovéto křižovatky vletí dejme tomu pracovník nemocnice, který řídí auto, které je označeno převoz krve, jede na majáky a houká, má oranžový mundur, takže se cítí, jako že zachraňuje život, no a tak trošku přepaluje tu situaci. Ale to ukáže všechno vyšetřování. Bohužel, pokud nebude Turek odsouzen k smrti upálením, tak stejně opozice bude křičet, že to bylo zaplacené. A pokud ho odsoudí k trestu smrti upálením, tak se budou dožadovat, aby ta polena nehořela příliš rychle, aby Turek pořádně trpěl. A jak to, že nemá na hlavě trnovou korunu? Oni prostě pořád budou ječet. Filip Turek, já si myslím, že teď je to pro něho nepříjemné. Navíc bylo velmi kladně hodnoceno několika expertama, že tedy byť byl možná otřesený psychicky, co se stalo,

0: tak ale okamžitě běžel na pomoc tomu řidiči. Čili nehrál si na papaláše, který se radši nebude ukazovat. To je, já si myslím, že Filip Turek nebude označen za jediného viníka té nehody. Předjímám, ale myslím si to. Nebude jediným viníkem té nehody a možná nebude vůbec viníkem té nehody. Po prozkoumání toho vodorovného značení, po potvrzení, že nejel na červenou, ale zelená, možná blikla žlutá, a že jel do 50, tak za co ho chcou trestat? Že přehlédl vozidlo záchranné služby, které jelo jako hovado? Pardon, ne vozidlo záchranné služby, které jelo po kolích s hukačkama a něco vezlo. Čili nebyla to záchranka. A znova opakuju, ten řidič, který 17.7.2007 se stala ta nehoda, jo? 17.7.2007 se přesně na tomto místě stala úplně stejná nehoda. Záchranka jela 30-kilometrovou rychlostí po kolejích, vezla policistu se zlomenou nohou při zásahu. Z boku do ní vletěl Mercedes, který jel víc než 50, protože to je ten rychlý průtah k Nuselskému mostu. Tu sanitku převrátil, tak ten řidič té sanitky byl odsouzen jako viník té nehody. A dokonce mám takový pocit, že seděl v kriminále, jo? Že to bylo natvrdo, že to nebyla podmínka. No rozhodně ztratil zaměstnání. Pan Polívka se jmenoval. Bohužel ten stream nemůžu rozjet. Takže on to tam vlastně popisuje a on prostě říká, že on, jakožto volič, ano, tak ale podle té situace vůbec nevidí jako viníka Turka, protože ten řidič, co jel na majáky, tak musí dbát veškeré ostražitosti. A všechny nehody jdou za ním, které způsobí tím, že jel na červenou. Jakmile jedete do křižovatky na červenou, tak vás nespasí vůbec nic, ani ten maják. On vám pomůže, ale nemáte imunitu. Nemáte imunitu. Máte pouze oprávnění na tu červenou do té křižovatky vjet s tím, že důsledky plně nesete vy. Je to svobodná vůle. Vy můžete zůstat stát na červenou, přestože máte majáky. A nebo můžete jet, protože ten maják vám to umožňuje, ale maják z vás nedělá vozidlo absolutní přednosti. To je tak, no. Těch vozidel s absolutní předností je velice málo. Myslím, že to je, že jsou to za určité, takhle, a ještě jsou to za určité, pouze za určitých okolností jsou to policisté, vojenská policie za určitých okolností a za určitých okolností hradní stráž. A jenom za určitých okolností, ne vždy. Takže ta vozidla s absolutním právem přednosti záchranky tam teda nejsou. No. To se trošku rozpovídali, ale ono to vůbec nevadí, protože si myslím, že to všechno k tomu patří. Možná bychom se mohli podívat na nějaké dotazy. Mám tady, je to těžké téma, v CERNu jeden odborník má zvláštní názor. Já to nechci tady vlastně rozebírat teď, protože to je opravdu veliké téma. A v Německu třeba například, jo, v Německu podle toho, co vyšlo na necenzurované pravdě.cz, tak v Německu vedou nějaké statistiky, které sice nejsou zveřejňované. Spadl panel. Tak se ho obnovíme a uvidíme. No a děje se něco? Aha, už se to děje. A ta statistika říká, že znásilňování žen v Německu migranty je velice populární záležitost. A že to není vůbec malý problém. Že ten problém je mnohonásobně větší, než by si kdo vůbec jako dokázal představit anebo chtěl přát. Já tady vidím, že mi to tady nějak nenaskakuje, nevím proč. Tak uvidíme. Kolečko se točí, jestli se mi to tam nakonec Japonec nic se neděje, tak ještě si to dáme jednou. Tady to necenzurované. To je právě to, že některé ty servery jsou atakované různými způsoby tak, abyste tu zprávu si nemohli zveřejnit, abyste ji nemohli se jí věnovat a přečíst. No, koukám, jestli už to mám. Co napíšet, nějaké další dotazy, krom těch, které mám? Tak. Německo. Nové statistiky ukazují, že každý den jsou hromadně znásilněny více než dvě ženy. Tyto pravidelné statistiky, které ukazují rostoucí počet hromadných znásilnění, sice ukazují, že většina těchto násilníků jsou cizinci, nicméně i mezi Němci zřejmě figurují spíše ti, kteří se jmenují Mohamed, Ahmed, Omar či Abdullah. To alespoň před několika lety zjistila AFD poté, co si ze statistik kriminálních Němců nechala zjistit pouze křestní jména pachatelů. Následující statistiky tak berte s velkou rezervou. Hromadná znásilnění nemuslimek jsou pro muslimy typická. Následují tak pouze vzoru svého lži proroka Mohameda, který se spolu se svými kumpány na dobývaných místech choval úplně stejně. Lze předpokládat, že ne všechny případy jsou hlášeny, takže celkově jich bude zřejmě mnohem víc. Pachatelé totiž často obětem vyhrožují a ty se pak bojí promluvit. Statistiky tak berte spíše za silně podsazené. Podíl cizinců zapojených do skupinových znásilnění dosáhl v roce 2025 rekordní úrovně, když dosáhl 53%. Celkem bylo v zemi skupinově znásilněno 751 obětí. Data pocházejí z reakce německé spolkové vlády na parlamentní žádost Alternativy pro Německo AFD. Podle statistik 53% podezřelých, celkem 574, nemělo německé občanství v případech skupinového znásilnění. Podle národnosti pocházelo 110 podezřelých ze Sýrie, 64 z Afghánistánu, 46 z Iráku, 44 z Turecka a zbytek z jiných zemí. Zvláštní, že tady není nikdo z Iránu, nikdo z Ruska, ne? Samý jako zvláštní země. Mezi oběťmi bylo 80% žen s německým občanstvím. Ačkoliv zpráva uvádí, že 509 podezřelých pocházelo z Německa, údaje o možném migračním pozadí mezi německými občany nebyly zaznamenány samostatně. Předchozí studie ukázaly, že při analýze křestních jmen podezřelých ze skupinového znásilnění je celkem 75% skupinových znásilnění spácháno osobami s cizím křestním jménem. Vysoký počet cizinců zapojených do případu skupinového znásilnění přichází v době, kdy bylo stále více cizinců naturalizováno jako němečtí občané. V posledních dvou letech jsou počty těch, kteří získali občanství, rekordní. Miliony migrantů mají také dvojí občanství a kdykoliv někoho znásilní, zabijí nebo okradou, jejich zločiny jsou ve federálních statistikách kriminality evidovány jako zločiny Němců. AFD požaduje, aby ministerstvo vnitra začalo rozdělovat statistiky kriminality nejen podle občanství, ale také podle migračního původu, což by německým úřadům umožnilo určit úspěšnost integrace a míru kriminality mezi německými občany s cizím původem. Ačkoliv je tato záležitost na politickém programu již leta, je zřejmé, že chybí účinná politická a právní opatření k prevenci těchto zločinů, řekl politik AFD Stepan Brandner pro Welt. Reagoval také na to, že 72% všech vyřešených případů se týká podezřelého, který je policií již znám. To ukazuje zjevné selhání soudnictví, bezpečnostních orgánů a politiky. To vyžaduje důsledné stíhání, rychlejší postupy, přísnější sankce a v případě zahraničních pachatelů důsledné ukončení pobytu. Pouze tímto způsobem mohou být ženy účinně chráněny před takovými činy, uvedl Brandner. Během zasedání v Bundestagu začátkem tohoto měsíce popsala vůdkyně Alternativy pro Německo Alice Weidelová případ z Norimberku, kdy migranti ze Sýrie, Iráku, Pákistánu a severoafrických zemí podávali nezletilým dívkám drogy a nutili je k prostituci. Její projev byl v plenárním zasedání přijat hlasitými protesty, včetně smíchu. Podle oficiálních zápisů Bundestagu se konkrétní poslankyně Katrin Fey z levicové strany zasmála právě tomuto bodu projevu. Tady je teda asi v němčině. Zkusíme, jestli nám to pojede. A sem budou titulky.
1: Am Hauptbahnhof von Nürnberg.
0: Tak, titulky nemáme.
1: Am Hauptbahnhof von Nürnberg, der Heimat des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Machen Migrantenbanden minderjährige deutsche Mädchen mit Drogen gefügig, um sie als Sexsklaven zu...
0: Tady se ta holka smála. Já si myslím, že asi bude nutné, aby si ji taky nějaký migranti skupinově podali. To je totiž asi tak to nejlepší, co bych těm blbunkám přál. Teď tady máme... Jaký je váš názor na prezidenta Petra Pavla? Jsem s ním nadmíru spokojen. Jsem s ním spokojena, i když s výhradami. Nemám na něj nijak vyhraněný názor. Nejsem s ním spokojen. Nikdo horším na tom postu ještě nebyl. Nebo chcete, abychom přijali euro? Ano, ne, je mi to jedno. Zajímavá témata. No, máme kolik času, tak se pojďme věnovat ještě hormuzskému průlivu, protože na to pak navážu odpovědí na dotaz, který pochopitelně mi přišel. A těch dotazů je víc, ale ten jeden vystihuje ty všechny. Tak. Ukázalo se, že jakákoliv jednání zdravci jsou úplně mimo rámec nějaké diplomatické noty protokolu mezinárodních diplomatických pravidel a podobně. Západ, a je to jedno, jestli to jsou USA nebo kdokoliv jiný, Evropská unie, členské země NATO, čili příslušníci, které nebo subjekty, které řadíme pod název kolektivní západ, ve chvíli, kdy s vámi podepisuje jakoukoliv úmluvu, tak už ví, že jste natolik hloupí, že vás můžou oblbnout jedním podpisem a vaši naivitu strestají tím, že zneužijou vaši důvěry. Byla to Istanbulská dohoda, sloužila jenom k tomu, aby se získal čas na vyzbrojení Ukrajiny. Minské dohody, kde už to přiznali i aktéři Porošenko, Merklova, francouzský, který u toho byl prezident. To jsou, a teď pochopitelně jsou to ty dohody které se váží ke sjednocení Německa. No a když se podíváme na to, že bylo podepsáno něco, co jenom tvořilo nějakou možnou cestu k dalším krokům, které by možná mohly přinést nějakou dohodu, tak okamžitě prostě začne Západ diktovat. A tady bych souhlasil s Lubošem Blaho právě v tom, že americký deep state a američtí představitelé, včetně Donalda Trumpa, jsou natolik vydíráni Mossadem, natolik účinně přes Epsteinovy spisy, jsou natolik vydíráni, že dělají a skáčou úplně všechno tak, jak si to přeje Izrael, ježišmarja. Ono je to v obojí, vod i. Takže tak, jak si to přeje Izrael. Na Taliba byl vydán zatykač, takže ten už je pod zatykačem. Ovšem to pochopitelně v některých případech je oprávněné, někdy to neoprávněné. Prostě byl na něho vydán zatykač. Pro genocídu a válečné zločiny. Izrael chce, aby USA vlastně rozpoutávali a neustále ty rozmíšky a ten horký konflikt, aby udržovali. A aby vyčerpávali ten Irán z těch zbraňových zásob, které má. Izrael vůbec nechápe, že zatímco oni střílejí a používají munici a všechno to, co nakoupili nebo ukradli, ale mají to ve skladech a z těch skladů jim to ubejvá, tak nechápou, že do skladu Iránu neustále ty zbraně jsou doplňovány. Zatímco zbrojaři v Americe nemají z čeho. A v podstatě Amerika má k dispozici pouze to, co stahuje z Evropy. To znamená, že to, že stáhli určitý typ kontingentu z mnoha evropských zemí, tak s ním stáhli pochopitelně i určité typy raket, protože jejich sklady už zejí prázdnotou. Co se týká výroby, tak výroba je velice pomalá, protože chybí suroviny, chybí čipy, chybí spousta komponent. A proto i fingovali dodávku těch 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu a cestou byly zničeny ruským útokem speciálních jednotek. Čili v podstatě melou z posledního a nutěj tu Ameriku, aby ona se toho účastnila, protože co dělají dravci, co umějí velmi dobře? Dravci velmi dobře umí páchat zlo rukama druhých. Proč oni by si měli tu karmu poškodit? Takže to vidíme dnes a denně. Amerika neví, kam má dřív skočit, jestli má dělat tohle nebo támhleto. Je tam spousta rozporuplných jakýchsi iniciativ a snah. Kongres schválil, že už žádnou munici, nic, prostě, že ty peníze už na tu válku s Iránem nedají ani cent. A přesto koukejte. To znamená, že Donald Trump a jeho vedení jdou přes tenkej led a i proti vlastnímu kongresu porušují to, co kongres vydal jako závazné nějaké protokoly, tak i přes zákaz kongresu oni dál tam ostřelují všechno, co můžou. Proč? Protože si to přeje Izrael. Na druhou stranu je to dobře, protože ten region oni vyčistějí jak od Izraele, tak ho brzy vyčistějí od Američanů. A může být, že přenesou váhu toho válčení až do Ameriky. Ale to je otázka, to všechno se může vyvinout. Takže Amerika momentálně sice říká, že se stahuje z Ukrajiny, ale na Ukrajině operují specialisté, kteří používají zase jiné ruce, ruce Ukrajinců a živou sílu Ukrajinců a Britové, kteří tam operují, a pak žoldáci z mnoha zemí. Takže to řídí zase Američané. Takže Amerika válčí na mnoha bojištích za situace, kdy ekonomicky je na tom velice, ale velice špatně. Hormuzský průliv. Dokud nebude otevřený Hormuzský průliv, tak nebude důvod, aby cena zlata šla nahoru. To je bohužel souvislost, která trošku teďko brzdí ceny zlata. Cena, takhle, co způsobuje pokles ceny zlata a to, že se nám zastavil jakákoliv prognoza růstu. Jsou tam dva základní aspekty. Lidé se ptají, jestli to zlato mají prodat nebo mají ho držet. Samozřejmě držet. Jenomže, pozor, já vás seznámím trochu s legislativou, která se ohledně nákupu a prodeje zlata připravuje a z části už se začíná zavádět. A když dopovím tady toto. První je, že se zastavil pohyb zboží. To, že se zastavil pohyb zboží díky Hormuzu, nebo skoro zastavil pohyb zboží, znamená, že ekonomiky stagnují a v podstatě zastavil se ten... Celý ten problém se jako kdyby teďko zastavil, ale moc se jenom oddaluje. Jo? Takže to, co mělo tlačit cenu zlata nahoru, momentálně nefunguje, protože ty ekonomiky a to běžné fungování, ať se to týká měny, bankovnictví a podobně, tak jsou narušeny právě tím zastavením, výrazným přibržděním mnoha mnohým útlumem obchodních aktivit. Druhá věc je ale, že se vyprodávají papírové zlato se vyprodává. Čili poukázky o tom, že jsem si zaplatil nějaký fyzický kov, je někde skladován a bude mi dodán. My jsme si vyprávěli o tom, jak to je vlastně, že to jsou nesmysly, ale protože s tím papírem se obchoduje mnohem snáz než s kovem, který se musí fyzicky přesouvat od někud někam, no tak pochopitelně obchodování obchodování jakoby na tom otevřeném trhu cenných papírů s těmito poukázkami, no tak je velice rychle. Vy můžete během vteřiny nakoupit i prodat. A ještě na tom vyděláte. Takže to u fyzického kovu prostě se realizuje velice špatně. Jde to, protože to zlato nemusí, může zůstat deponované tam, kde je. A právě to je ale o tom, že nekupujete, nehýbete s kovem, ale jenom s poukázkama. To znamená, někdo vydá poukázku, že má tamhle někde 100 uncí zlata a druhý si těch 100 uncí zlata nakoupí. Jo? Ale to je obchod s papírem, ne s kovem fyzickým jako takovým. Těch poukázek je obrovské množství. My jsme tady s Jiřím to vysvětovali, že v podstatě na jednu fyzickou trojskou unci zlata připadá v papíru někde okolo 140 uncí. To znamená, že celý ten zlatý trh je 140krát nafouknutý. nebo je nafouknutý na 140 násobek. Tento nafukující element, ten papír, se momentálně vyprodává a až poklesne, nebo až díky výprodeji poklesne zhruba na 1:1, to znamená až 1 trojská unce fyzická bude mít proti sobě 1 trojskou unci v papíru, pak pravděpodobně v tu chvíli nastane ten okamžik, kterému se říká oddělení se rozdělí se cena papíru a rozdělí se cena fyzického kovu. Čili cena poukázek bude jiná než cena fyzického kovu, respektive cena poukázek přestane ovlivňovat cenu toho fyzického kovu a bude ve vleku ceny toho fyzického kovu. Takže bude kopírovat a určujícím faktorem té ceny bude opravdu fyzický kov. Ono by se to mohlo stát už při poměru 1:49, a to pochází vlastně tedy z bankovnictví částečných rezerv, čili 2 unce máte a 100 uncí můžete prodat, to znamená, že 2 budou fyzické a 98 papírových, to znamená na 1 unci 49. Už tady bude se zahajovat a startovat proces výrazného snížení vlivu papírových poukázek na cenu toho fyzického kovu. Ale k tomu rozdělení dojde ve chvíli, to bude 1:1. Což je vlastně ten prvopočátek vzniku těch papírových poukázek, protože ty slouží k tomu, abyste si předplatili celý ten proces výroby zlata. To znamená vytěžit, rafinovat, zabalit. To všecko vlastně se řeší tím, že na 1 unci, 3 unci zlata vy ji prodáte v předstihu, takže vy ji prodáte a máte poukázku, že oni vám, vy jste držitelem poukázky na 1 trojskou unci zlata, vy jste ji zaplatili, ale ona ještě neexistuje. A oni ji teprve vytěžejí, zrafinujou, připravějí, zabalejí a vy tu trojskou unci dostanete. Se zpožděním tedy. Jo? Takhle vznikla ta papírová poukázka. No ale to nemůže být v poměru 1:140. Čili tam potom tam se teprve začnou odehrávat ty skutečné vlivy trhu na cenu toho papíru. Teď se vyprodává, čili probíhají spekulace při výprodejích těch papírků. I přesto všechno, co jsem teď řekl, tak sami bankéři tvrdí, že na konci roku 2026 bude cena fyzického zlata 6000 dolarů za trojskou unci. To znamená, že všichni, kteří nakupovali, i kdyby za těch 4,9, 4,8 tisíce dolarů, tak všichni na tom vydělají, když ho prodají. Teď, co je velkým omylem? Velkým omylem je to, že zlato mi zachrání moje úspory a víc už nemusím dělat. To znamená, že vezmu své úspory, nakoupím zlaté slitky a jsem z toho venku. Legislativa, která je připravena a je připravena k implementaci a už se částečně implementuje, postupně se implementuje, tak v podstatě to zlato z něho dělá registrovaný majetek se všemi atributy, které to má. To znamená, že dneska to zlato koupíte, ono se sice ví, že jste ho platili vy, existuje nějaký AML, to znamená, když nakupujete za více jak 250 tisíc nebo 270 tisíc korun, což je 10 tisíc euro, tak musíte udělat doznání, že nejste prostě sankcionovanou osobou, že nejste politicky exponovanou osobou, že jste si na to nepůjčili, odkud a kde máte původ peněz. Toto všecko je zatím jediný limit, který existuje. Ale pozor, to už se začíná měnit. A příští rok touto dobou už bude natvrdo platit. Natvrdo bude platit. Že jste povinni prokázat, jak jste nabili peníze, za které kupujete to zlato. Za A. Budete-li prodávat zlato, budete muset zpětně doložit, kde jste vzali peníze na to, když jste ho tenkrát kupovali. Čili jenom tyhle dvě věci pochopitelně už jsou velice, velice nepříjemné a pro mnohé lidi pochopitelně to znamená spoustu nepříjemných jaksi otázek a okolností. To, že se pochopitelně to zlato bude danit, to je věc, která už se testuje v Itálii, kdy máte-li zlato, musíte ho přiznat a zaplatíte, teď myslím, 12,5% z té ceny v době toho přiznání. To znamená, vy zaplatíte 12,5%. Pokud to nepřiznáte, to zlato, v pohodě. Ale až je budete prodávat, tak z té prodejní ceny zaplatíte 26% daň. Toto se bude implementovat pochopitelně i do prostoru zbylých zemí Evropské unie. Takže daně a totální dohled nad penězma jako takovýma, nad původem peněz a tedy. Včetně pochopitelně dokládání dědických smluv a dědických řízení. Jo? Jako to, že tam jste napsali, že to máte z dědictví hezký, ale vy to budete muset doložit, že jste zdědili, že jste něco zdědili. A teď si vám to, že ten systém je propojený a vy jste ještě koupili dům nebo byt, jo, třeba a podobně. No a toto všechno se bude sčítat a jestli to odpovídá tomu dědickému řízení, když jste v obou případech uvedli, že jste nabyli z dědictví. Takže nebude to jednoduché a je vidět, že i co se týká zlata, a já jsem to avizoval, prostě zlato je v zájmové zóně bankéřů. A proto ještě než tyto věci nastanou, je potřeba vystoupit z této investice a ten zisk, který vám to udělalo, rychle stabilizovat v něčem, co je neregistrovaným majetkem teď, v tuto chvíli. A co se týká kamenů, investičních kamenů, tak třeba investiční kameny jako majetek, tak už dlouho není posuzováno a není v tomto ohledu činěno jako to vždycky dopadne se zlatem. Zlato vždycky nechají nakoupit tu ulici, nechají nakoupit volně a potom utahujou šrouby. U zlata je to vždycky. Proč? Protože na zlatě se staví monetární systém. A nemůžou dopustit, aby to zlato neměli bankéři v bankách. A oni ho od vás potřebují stáhnout. A proto vymýšlejí tyhle ty věci, aby vás donutili se toho zlata zbavit a pokud možno ještě z vás vyždímali další peníze na daních a podobně. Investiční kameny, jako je tanzanit, smaragd, to jsou kameny, které vám to ošetří. Tanzanit obzvlášť, protože ta dotěžba je jasná, ta bude a potom ta cena, která šplhá od 15 přes 20, přes 30 až 40, i víc procent, záleží, jak velký kámen vlastníte, tak někam vyšplhá a potom se ještě z 10 až ze 40 násobí tou dotěžbou a tím, že existuje už jenom to, co je mezi lidma a to se obchoduje. Čili už nekoupíte kámen od nějakého dodavatele z nějakého dolu, který kámen byl vybroušený a tak dále. Čili je potřeba uvažovat v ATT, v ATT bylo, ATT dodalo za posledních pár let zlato úhrnem přes 24 miliard korun lidem, retailu, ulici, jo, přes 24 miliard korun lidé za to nakoupili zlato. A teď je potřeba, aby tito lidé jako nepanikařili, ale aby vyhledali odbornou poradu a začali se o ten svůj majetek zodpovědně znova starat. Neudělali chybu. Pouze pokud si mysleli, že si koupí zlato a tím to hasne, tak já to lidem říkám pořád, zlato je pouze prostředek, na kterém pojedete kus dopředu, něco vyděláte, ale pak s tím musíte dál pracovat. No, takže to bylo na jeden dotaz, nebo na několik dotazů zároveň odpovězeno. Stránky tanzanit.info asi znáte, takže jednak tam máte žádost o nějakou konzultaci, máte tam pochopně v Tanzanitech spoustu informací, můžete načerpat, můžete se ozvat. Je potřeba začít svým jednáním a chováním reflektovat dobu, která se proměňuje v rámci toho, že papaláši chtějí na válku víc a víc peněz. Kdo má zlato, je v pozici těch Židů, kteří šli kvůli tomu do plynu. Je potřeba začít být chytrej. Takže nechci vás strašit, ale pochopitelně budou pást. To je všechno. Budu muset končit, protože studio už je připraveno a myslím si, že dneska jsme toho probrali dost. Takže se s váma loučím, budu se s vámi slyšet zase určitě naživo v pondělí, zítra nevím. A poprosím vás, abyste sledovali dění okolo sebe, vyhodnocovali, kontrolovali to, co tady říkám. No a podle toho, abyste se správně zachovali. Ty informace nejsou o tom, abyste si tady tahali triko. Informace vám dáváme proto, aby vás stát a lupiči neokradli. Mějte krásný večer. Loučí se s vámi Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
0: Ahoj, Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jsme tu opět s vámi, máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním, museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ty se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu i ze světa. Vítek to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu, a to i za přímé a pokračující účasti americké armády v regionu. Cože J.D. Vance tak vystartoval v podstatě proti Izraeli, že by spoural loutek, to není úplně tak obvyklé, i když nejde o Trumpa, samozřejmě by se nic takového neřekl, ale jde o J.D. Vance, ale i tak je to dost odvážné.
2: Ano, ano, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se blíží ve Spojených státech primárky v listopadu a očekává se, že to dopadne pro republikánskou stranu strašnou katastrofou. Demokrati zřejmě ovládnou obě komory kongresu a v tom okamžiku spustí impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolo Vánoc odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená? Kontrolní otázka. No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Íránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua, naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Iránem. Spojené státy každou noc bombardují Irán. No a Irán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Iránu. Zaútočil na Katar, na Saudskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, i v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Iránu okamžitě přestaly. Trump nemá řešení. Trump je v pasti a de facto volby do kongresu se blíží a Trump neví, co má dělat. A teď je to, co je důležité. Vždycky, když se hroutí nějaký maršál dosazený do moci, nebo maršálek, to je jedno, nějaká figurka někde dosazená, tak vždycky, než se zhroutí, tak už je připravený za ní náhradník. To je proces, který probíhá teď. Trump. Co dělá Trump? O co se jedná? Trump poskytl ten rozhovor z toho důvodu, aby ukázal, že on je ten správný. Že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká, tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce po druhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění požadavku a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické. Je k tomu ještě i teď video, já chystám možná na dnešek večer, anebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Tuckera Carlsona, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě, na americké MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce. Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník, on prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazují konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka, on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menachem Mendelšmírsona. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu, k naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhle tu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřežije. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. To je, tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo? Zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a, jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo? Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu, šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je skorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942-43, udělali volby, že jo, v prostoru říše, a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený.
0: To se stalo u nás, je na druhé demolice dostal ještě 100 000 hlasů navíc. Jo?
2: Ano, však o tom hovořím. To se stalo nejenom tady, když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AfD společně s Sarou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sara Wagenknecht se nedostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým, a většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021, chápeš? Takže to platí, ono to opravdu platí, že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a ještě je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá půd sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních 3 měsíce? 4. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikdy nesvítí, a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibi mu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC. A všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. Mluvil o tom No, teď zrovna

Protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahua signál, telefonát do amerického IPECu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od IPECu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment, protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky, protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak, kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam, jsou tam ty kazety. Ty videokazety, dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém, tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale, jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou, plně svými hlasy, bez problému Trumpa sundají po listopadových volbách a po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu. To znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom lednu, potom 20. lednu po ustanovení nové sněmovny dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, 3minutovou a podobně a pustíme se potom hned do další.

0: dalšího tématu.
1: Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
2: Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem. Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
0: Ano, určitě jo.
1: Tady Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stal hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky?
0: No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni skorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
1: to bude hrozný opravdu průšvih potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To bude poprvé v historii.
0: Ano, ale je tam jedna tlaková páka, to je právě Kongres a Senát. A ten Kongres a Senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohle to je zásadní a on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný J.D. Vance do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí, která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena. On samozřejmě stárne strašně moc, všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, ne, ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále, a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikály, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále, a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byli ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život. Protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Iránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
1: Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energii z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
0: No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž, a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendem takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jenže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie, všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. A Evropská unie, co nabízí? V téhle té chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě nachystanou válku s Ruskem. A jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. Pokud chce dál vyrábět v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, anebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. Z největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit na válce, na zbrojení. A proto se dělají schůzky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohleto hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce? Pro tohle hlasovali? Tohleto si nechají líbit? No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc a kolikrát přicházejí takové ty dotazy. A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád imrvére dokola. Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltována, velký gleichschaltung na přeměnu celé Evropy do velkého zbrojařského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zglajšaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhý mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce se drvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. Je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil, byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdybychom nebyli v Severoatlantické alianci, tak bychom museli vynakládat velké peníze na obranu a z největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži, ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimok, bagry a podobně na hloubení zákopových linií, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3 desetiny, než se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši, udělali svobodné demokratické volby. Svobodné. A nabídli byste nějaké řešení, byla by tam nějaká partaj, která by například navrhovala uzavření příměří se spojeneckými vojsky, zastavení války. A tak si zkuste představit, jak by ty volby dopadly. No, většina obyvatel Evropy by drtivě podpořila Adolfa Hitlera, drtivě by podpořila Wehrmacht, drtivě by podpořila SS, naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. Zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic. Naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 tisíc megatun, 10 až 20 tisíc megatun výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na čtyřikrát spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří volají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte to. Je těžké zkrátka lidem prostě vysvětlovat, že jestliže jednou spadla válka nebo spadla Evropa do světové války, tak to mělo stejné procesy, jako to má dneska. To znamená, je evropská veřejnost, která nečiní žádný odpor a souhlasí s nacifikací celé Evropy a se zbrojením celé Evropy. Je veřejnost, která souhlasí s antiruskými postoji, z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře, evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený evakuační kufr, nějaký batoh, tohleto všechno. Stát se může naprosto cokoliv, že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že I když to lidé mají před očima a vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii, ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. Průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně. Aby v tom roce 39 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. Oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Jo. My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, v pondělí, před pěti dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel. Ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to 5 dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví jednotky Severoatlantické aliance, stanou se legitimními cíly pro ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Oni v Bruselu to vědí, vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou tlačit, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc, jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovenského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Lusknutím pestu. A budou říkat, že najednou Rusko zautočilo. No ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva, obsadilo na druhém břehu řeky Dněpr východní Kyjev, tak západní Kyjev se rozhodl, že ukončí válku v roce 2031. To je jedna z těch projekcí. Takže i tak to může dopadnout samozřejmě. A potom jsou tam další a další. Válka trvá do roku 2046. Putin už není u moci, umírá na infarkt. Místo něho se stává prezidentem Dmitrij Medvěděv, který je potom jako dočasný prezident. Potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medvěděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země. Ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu. Sedí tam Dmitrij Medvěděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí, nebo končí ty projekce spálenou Evropou. Opravdu děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak zeptáš. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
2: Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží. Tolik písnička a tak se ptám, jestli jsme v tuto chvíli připraveni odpovídat na dotazy VK, Vítku.
0: Ano, určitě tak, ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pak tedy Mohu pozvat prvního volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, prajem, posluchač zo Slovenska, z Veľkých Levár. Prosím vás, ohľadom vetelných parkov, ten sa opýta, jaký idiot podnikateľ môže byť taký, ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne a takto smerujem otázku.
2: Děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Tak já pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné, to. A hlavně, když nefouká dostatek jako, nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily. Ale pozor, je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený Green Dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané Green Dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren, a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny, proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí, protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické a větrné vlastním jménem, vlastním na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy. Že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože A tady tak jako kolega zrovna tohleto v tomhle tom podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje. Protože on prodává offsety Volkswagenu, mimochodem. Nebudu do toho zabíhat, do těch věcí. Tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě. Takže takhle funguje Evropská unie. Abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana VK, či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, například ta povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená. A niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku a dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk?
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tohle to opravdu jako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako zpochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jako jakkoliv řešit. Zpochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdo nemusí to brát jako nějakou bernou minci, pokud někdo není věřící, klidně může mít ateistický, ať se nechá svůj ateistický základ, ale tohle to jsou věci, které jsou prostě základní a zásadní, takže nespochybňovat tyhle ty věci. Takhle na to budu reagovat, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, pan VK. No, krásná odpověď na tu nezmyslnou otázku toho predposlucháča. Ďakujem za to. Ale teraz k politike. Ja by som možno troška chcel tú radosť z toho, že J.D. Vance by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto našliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham, hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva. Takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká malá podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tom verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No tak Beryl Lazarově, to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, no ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munici s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky, a při tom ruském útoku to tam celé vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti, a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněve v noci nebo nad ránem dokonce. Jo? Takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
2: V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat. 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
1: No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidé...
0: No, protože to je určitě...
1: Těsně před
0: určitě, hodinou.
1: Promiň.
0: Určitě lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak si zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
1: Ale někdo už volá, slyšel
2: tak,
1: jsem zvuk.
2: Tak, už volajícího máme, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, jak se ta věc jmenuje. Buď vše, děkuji, naschle.
2: Děkujem.
0: No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a pustíme se teda do dalšího volající. No, to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho stihli spoustu.
1: No, ale jsou až ano, máme další... krátké. Dobré, zavolal někdo, jsem se ptala právě, že někdo to nestihl.
2: Chtěla jsem dodat. Ano, stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendelssohna, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy zříct, nebo to bylo kvůli Ivance. Jak se na to dívat? Děkuji. Mm-hmm.
2: Také děkuji.
0: No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem. Ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený New Yorkským soudem za daňový No, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí New Yorkské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, i když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložila jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat, tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošle jí do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, ne, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít, prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendelšnírsona a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo? No tak jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvětšnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. To, no, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
8: No, dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím, asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení Tanzanitu a mluvil i o tom, že v podstatě ten Tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován, bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím ohledně investičního budoucího investičního Tanzanitu a abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se Tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda dvě věci. Za prvé, naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký tanzanit, přírodní drahokam to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo. Ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny. Dneska je to strašně moderní v Číně. Je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty různých sloučenin, prostě takové, oni tomu říkají jako drahokamenového věku a podobně s různými charakteristikami. Takže jestli tohle to je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne. Opravdu to jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer.

0: aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby, volby. Všecko je podvod. To je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí se volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jsme to v mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit. Já co se ptám, oni na to kašlou. Zvláště po Fialovi, oni na to kašlou. Kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk, nebo prorok, nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz, ne, já paní nikam k satanovi neházím, já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vidět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc. A co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře, po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Poté, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti.

0: pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na telefonu?
1: Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, minule volal pán, ktorý zvykne volať a nerozumeli ste mu otázku, asi pred 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď povedame, že teda tým svojim rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
0: Dobře, dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě, aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci, a samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako Progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale k přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému a oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? Jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají, jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného Mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty teorické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip Mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým nepochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém. Oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců, oni se těm ani netají. A ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení. Ale jo, byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě jemu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti Jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění, a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze, především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paška, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. Ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Tak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. A protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista, pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad a na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všem. Prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji, budu poslouchat.
1: Děkuji.
0: No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou že jo, prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na, že jo, na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, že jo, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohle to všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového. Zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku. Byl tam nějaký
4: kolik
0: dotaz
4: máme
0: ještě
4: času? Kolik máme času? Jo, kolik máme času?
0: Já vím, samozřejmě. Kolik máme času? No, to je nejasné, samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je nekonečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. No, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, ja som si dovolil zavolať ešte raz, aby som spomenul taký bonbónik, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Lindsey mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. To len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártát, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale Barci vyšiel s 5-bodovým memorandom, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
0: Áno, áno. Je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Szijjártovi, nebo tohleto, ale to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu celé jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Szijjártó bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku, cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Petr Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, všechny vás zdraví, sláva z Rukicem. Chtěl bych říct jenom pár věd k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z dvou částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny dvěma desetičlennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů, Hereců, a v jejich čele stály úplně nejvyšší zasvěcení 11 členové vůdci. A tyto desetičlenné skupiny zeců sestavovaly návrhy na společné budoucí směřování řídicích procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na něm se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé oboustranně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. A osměřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
1: Děkujeme.
0: No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná, to není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká shoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tamtoho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne, nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, který asi už bude úplně poslední.
7: Tak.
1: Není žádný další volající.
7: Není. Tak se rozloučíme asi zřejmě.
0: Dobře, tak se rozloučíme. Tak. No, tak to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že jste si to užili, že jste se něco dozvěděli, že jsme vás moc nevyděsili, že jsme nikoho nepřesvědčovali, kdo nechtěl být přesvědčen, že kdo chtěl být přesvědčen, tak byl dosvědčen a usvědčen. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi teda loučím se všemi našimi posluchači a čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za pěkné písničky. No a my se uslyšíme za týden. 19.45, vy už to znáte, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
7: Já se taky rozloučím s tebou VK i s vámi, milí posluchači, i s tebou Helenko. Moc děkuju za vysílání, za vaše telefonáty. Já využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sydney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čarčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno. William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sydneyho Gottlieba. Sydney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál, a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo, a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve čtyřdílném rozhlasovém pořadu Král jedu Sydney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky, přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené. A jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mě velmi potěšilo, paní volala z dovolené, a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
8: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Je to mlácení prázdné slámy, napsal mi jeden posluchač stanice Hvězda v souvislosti s četbou na pokračování Orwellova nejznámějšího románu 1984. Dáváme ho každý den od 21. hodiny. Lidi si to se zájmem vyslechnou, ale potom ve svém praktickém životě stejně nic neudělají, píše dál Adam J. Zanadávat si, to jo, to umíme, ale vzít naše osudy pevně do rukou, třeba jako Němci, při stále masivnější podpoře AfD, v našem případě SPD, to už ne. Každý si válí tu svou kuličku a nakonec na sobě nechá štípat dříví. A když se někdo postaví na zadní, jako třeba pan Popelka, Křivka, nebo ty učitelky Bednářová, nebo teď Švrčková, jo a díky za ten skvělý rozhovor s mladým studentem Zíbou z Ruska k tomuto tématu, nechají ho v tom. Jak to, že nejsou proti tomu masové demonstrace, třeba jako to dělají chvilkaři? Ten dopis byl samozřejmě delší a možná z něj něco přečtu při naší pondělní poradě. Odpověděl jsem v první chvíli stručně, vyměnili jsme si pak s naším čtenářem z Ostravy přes víkend pár dalších mailů, že to nevidím tak beznadějně, že takzvaná obec nepodvolených se u nás rozrůstá právě tak jako v dalších zemích ovládaných unijními bachaři. A mnozí rovněž riskují kariéry nebo i vězení, ale projevují se veřejně. Ale že asi nelze přeskočit nějakou vývojovou etapu odporu. Musím nicméně říci, že nad některými Adamovými argumenty jsem musel dál přemýšlet. Tak alespoň pár úlomků z toho. Vynořila se mi totiž v hlavě vzpomínka na jeden jiný román, český, od Josefa Škvoreckého. Rozhodně se jej také pokusím získat pro Hvězdu, protože je v obecném povědomí nepochybně ještě méně známý než zhora zmíněný Orwellův a pro nás přitom daleko aktuálnější. Jmenuje se Příběh inženýra lidských duší, samozřejmě z doby před převratem. Je tam scéna, v níž jedna z postav řekne klíčovou tezi. Cituji ji z hlavy, proto bez uvozovek, abych tak řekl. Ten muž pravidelně totiž poslouchá rušičkami těžce narušované vysílání Svobodné Evropy a skloněn nad přijímačem lůžký pronikající slova a do toho občas polohlasem přitakává. Jo, jo, mají pravdu. Jsou to svině, myšlené jako komunisti. A jednou budou viset. A já je všechny znám, dělám jim desátkáře, tedy výběrčího stranických příspěvků. Myslím, že se toho od těch časů moc nezměnilo a v tom je celá naše tragédie. Adam je podstatně mladší než ti, kteří mají doby reálného socialismu hluboce zažité, nikoli zprostředkované. Hořkost Škvoreckého literární anekdoty je jim proto možná bližší než tragický bezvýchodný pokus vzpoury, který učiní zaměstnanec Ministerstva pravdy Winston Smith. Ale mám za to, že právě v tom je v kostce celý rozdíl mezi tím, co prožívají dnešní bouřící se davy, vzpomeňte na vzpouru davů Jose Ortega y Gasseta, na západě a dosti rychle stárnoucí, respektive odcházející generace, které prožily větší část epochy poválečného Československa. Pro ně, pro nás, je to, co nyní žijeme, daleko srozumitelnější než pro ty vykulené davy z evropských západních zemí. Ty si právě moří hlavy s tím, co již zmíněný Josef Škvorecký označil za základní otázku socialismu. Jak je to možný? Iluze demokracie, v níž poválečné generace západňáků udržovaly tamní režimy, byla provázena a tím také legitimizována bezpříkladným blahobytem. Ten měl ovšem dva zdroje, které jsme přes železnou oponu nedokázali správně identifikovat a už vůbec ne je uvěřit hloupě dělané ideologické propagandě. Za prvé doznívající kolonialismus a za druhé fungující kapitalismus. Západ, Spojené státy na místě prvním, nadále žil z drancování třetího světa, z kolonií bývalých či nově vznikajících. A využití ukradených levných zdrojů přírodních i lidských pak docela racionálně organizoval systém založený na individuální, málo omezované kreativitě. Důsledkem byla prosperita a blahobyt. Jenže jedno bez druhého nemohlo existovat. A když začínalo být jasné, že ve třetím světě brzy bude co drancovat, museli se poohlednout jinde. Jediný možný adept byl druhý svět. Zvláště pak Sovětský svaz, Rusko. No a spolu s tím také my. Vojensky to v éře jaderných zbraní už možné nebylo. Zbýval tedy rozklad zevnitř, což se ve spolupráci s jednou částí sovětských tajných služeb, reprezentovanou Gorbačovem, nakonec docela pěkně podařilo. Už se zdálo, že na pár dekád je vše zachráněno. Sovětský svaz se bez výstřelu rozpadl a také zbývající obrovská ruská federace se zdála být na kolenou. Stačilo jen strčit a všechno to bezpříkladné přírodní bohatství a levná otrocká pracovní síla opovrhovaných Slovanů musela spadnout západu do klína. Jenže se objevil Deus ex machina, Vladimír Putin. A to byla z hlediska nastartovaných sociálních inženýrů ze západních univerzit a biznisových centrál totální katastrofa. Projekt ovládnutí světa, Gorbačov s Bushem starším jej nazvali nový světový řád, jel ovšem setrvačností dál. Evropská unie, ohromující americký projekt největší koloniální operace v dějinách, pokračoval nezměněným tempem. Jenže mašina neměla v dohledu další dodávky pohonu, zdrojů. A tak přišel na řadu ten nejprimitivnější, ale dosud vždy účinný prostředek – válka. Začala v roce 2014 krvavým státním převratem v Kyjevě a dnes, protože se nedaří, balancujeme na okraji katastrofy. Eskalovat lze totiž v podstatě už jen jadernými zbraněmi. No a Trumpův pokus o cimrmanovský úkrok stranou napadením Iránu skrze nepotopitelnou americkou letadlovou loď Izrael se ale rovněž opět zadrhl. Kolonialistický západ je prostě v koncích. Íránská metafora ukazuje, že už skutečně není co kolonizovat, kde brát, co drancovat. Všechno je ztraceno. Pouze kulisy stojí. No a z posledního meloucí německá čtvrtá říše s názvem EU už proto přechází k nejtvrdším formám útlaku a tyranie. Ale ani to je nezachrání. Západní davy, zbavené letitého blahobytu, žijí teď v nové iluzi. Domnívají se, že nečekaný pád způsobilo nějaké špatné vládnutí. Že za všechno mohou ty ideologické nesmysly neorganicky vášnivě vnesené do naprosto nepřipraveného prostředí. Ta absurdní klimatická lež a s ní související obří nesmysly od likvidace automobilového průmyslu, elektroauty až po slunečníky a větrníky. No a úpadek průmyslu doprovází rozpad zemědělství, postaveného na dotacích, dokud je bylo drancováním odkud financovat. A to celé rámováno destrukcí mravní a morální, všemi těmi protipřirozenými homo a genderovými zahradními slavnostmi, abychom se alespoň letmo dotkli zdejšího hlavního najatého destruktora, názvem jeho jediné obhajitelné divadelní hry z roku 1963. V ní hlavní postava Hugo Pludek manipuluje totalitními frázemi a jejich ovládnutí je jedinou příčinou jeho vynikajícího kariérního vzestupu, čili jsme v aktuální bruselské realitě. Jak by to mohli pochopit ti, kteří 50. a 60. leta socialistického Československa a dalších států tábora míru a socialismu znají jen z interpretací současné totalitní propagandy, ještě hloupější a beznadějnější, než byla ta originální. A v tom spočívá jejich omyl. Ať již patří k trvalé dlouhodobě podváděným a manipulovaným davům Západu, či k realitou stejně nedotčenými, podváděnými a manipulovanými mladými generacemi u nás. Domnívají se totiž, že takzvaně lepším vládnutím to lze změnit. Jenže ono je to naopak. Všechny ty zrůdnosti nejsou příčinou úpadku, ale jeho důsledkem. Vládnoucí vrst Západu, formující se od poloviny 60. let, tedy zhruba v době, kdy Václav Havel napsal své jediné absurdní drama hodné takového označení, šlápla na plyn ve chvíli, kdy už bylo jasné, že východní drancování se bez války neobejde. Tedy zhruba v tutéž chvíli, kdy jsme takzvaně přistoupili k té Unii. A všechny ty absurdity od zelených po duhové se staly pouze nástrojem k udržení poslušnosti ve vojenském táboře. Pro nepodvolené se má změnit v koncentrační. Prostě, milý Adame, Orwellovo 1984 není mlácení prázdné slámy. Těžké temné mraky lidového vzbouření na Západě jdou totiž špatným směrem. Ani případná vítězství německé AfD, Farageových reformátorů v Británii či Marine Le Penové ve Francii ve skutečnosti nic podstatného nezmění. Zmírní možná ty nejbrutálnější projevy tyranie, dokonce snad mohou bezprostředně zabránit jaderné válce. To jistě není málo, ale i v tomto nejvíce optimistickém případě půjde pouze o odklad. Také oni totiž brzy zjistí, že zdroje nejsou, což je opak špidlovat tupohlavého špidlení. A Západ neumí existovat jinak než drancováním. Dovolím si však tvrdit, že tohle se nás netýká. Nikdy jsme kolonie neměli. Historicky víme, že na přežití národní a státní musíme jít jinak. Nelámal bych proto nad námi tak brzy hůl. A Západ? No, doutnák je zapálen. V jiné verzi té tradiční, mnohem starší než všechny doutnáky světa, by to znělo, sekera je přiložena ke kořenům. Sdělil nám to jistý Jan, zvaný Křtitel, a zaznamenali to pánové Matouš a Lukáš v dobré zprávě či radostné zvěsti. Takové zprávy a zvěsti už Západ dlouho nezná. A přitom právě v nich je komplexní celé řešení. Buď a nebo. Život nebo smrt. I lék, Adame, na tvůj racionální skepticismus tam je. Nevěříš? V tom to asi bude. Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Vítejte na naší pravidelné pondělní poradě, dokud svět ještě je. A zdá se, že ještě je, tak je o čem hovořit. Rychle se podíváme nejprve na chat. Pan František Toula, to mě opět naplňuje klidem, že máme na prvním místě pana Františka Toulu. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přejí Toulovi. Vážený pane Hajku, co říkáte na vyhrožování Pávka vládě, že jí může znepříjemnit život? Ukazuje jen svoji hloupost. No, on ukazuje víc, on, že je opravdu dutá hlava, o tom není pochyby od začátku.
1: On tím ale ukazuje, že celý ten jeho tým jedou naplno tu předvolební kampaň. Opravdu už neví, kam by skočil ten člověk dřív. Naposledy, jak byl na tom, na té barevné Ostravě, což už je sám od sebe velmi odpuzující název, ale budiš, v tom připraveném kruhu svých obdivovatelů, dokonce už i na mainstreamu se objevilo, že to je už takové až moc. Já myslím, že dělají chyby. Oni rozjeli tu kampaň příliš brzy a říká se tomu v atletice ten přepálený začátek. A oni opravdu teď nevědí vlastně už sami pořádně, jak to stupňovat. Bojí se teď, že tedy on zmizí během léta, tak ho chtějí jakoby rychle ukázat a on zevšedňuje i těm svým obdivovatelům, respektive potenciálním voličům. Já jsem udělal několik kampaní kdysi před mnoha, mnoha lety a řekl bych přímo čistě odborně, že to, co teď s ním provádějí, s tímto cvičeným medvědem na motorce, že je chyba. Ale uvidíme. Dobrý večer, pane Hájku. A všem nepodvoleným, píše Méďa Béďa, já vás zdravím. Dnes jsem se zaposlouchala do kázání katolického kněze a moc s tím nesouhlasím, protože jsem od narození nepodvolená. Byl tam dotaz, proč tohle zlo nechává Bůh dopouštět, proč nezasáhne. A kněz začal tohle vysvětlovat, že Bůh chtěl, aby lidé byli svobodní ve všem, co dělají, a proto nesmí zasahovat do konání lidí. I ti zlí mají možnost do konce svého života se polepšit, dát se na pokání. S takovým vysvětlením se já nikdy nestotožním, nebo ta církev počítá s tím, že všichni věřící jsou opravdu blbí a bez mozku. To si nemyslím, ale řekl bych tak, ta otázka, proč Bůh dopouští zlo ve světě, je validní, je běžná, je samozřejmá a má nesčetně mnoho typů odpovědí. Ale abych to tady nezdržel, tak protože jeden z našich čtenářů, diváků, napsal dopis, ve kterém klade tuto otázku v obdobném, ale trochu jiném osvětlení, tak si necháme odpověď na ni až tam. Ale děkuji za ni, Méďo Béďo. Myslím si ale, že opravdu, snad bych řekl, ten tlak na to, že ta divná církev počítá s tím, že jsou jakoby lidé blbí. No, to je přesně naskočení na takový ten hlavní mainstreamový expres pryč od duchovna, pryč do centra tohoto světa, do všech tančíren tohoto světa, řekl bych. A má to svůj hluboký důvod. Ale necháme si to opravdu na potom. Klid a mír přeji všem skutečným vlastencům. Pane Hájku, mám novinku, že se spojil Jasan s SPD na kandidátku do voleb. A potom dotaz na tu cestu pana Okamury do Číny, jestli to budete dnes nějak rozebírat. Já teda o tom spojení Jasanu a SPD nevím. Nikde se to zatím neobjevilo. Nikdo nám takovouhle zajímavou novinku ještě neřekl. Bylo by to určitě účelné, kdyby přibývala tato spojení, ale musím říci, že o tom opravdu nevím a nejsem si jist, jestli k tomu opravdu došlo. A pokud jde o cestu pana Okamury do Číny. Ty dotazy se toho netýkají. Já bych jenom poznamenal, že mám za obrovsky bezvadné a správné, že suverénně Tomio Okamura odjel do Číny, přestože všechny ty synopsis a všichni ti nastavení antičíňané tady se pochopitelně snažili přes ta centrální média, hlavně veřejnoprávní, prostě ten korporát mediální, to pokud možno znemožnit, a když se to nepodaří znemožnit, aspoň znemožnit pana Okamuru. Myslím, že je dobře, že tam jel, je dobře, že se s tím nijak nepáře, je to nesmírně důležité, abychom začali obnovovat aspoň trochu ty neskutečně zničené vztahy Fialovy mafie s čímkoliv, co by naši zemi mohlo být ku prospěchu. Já bych řekl, že tady už pak následují hlavně pozdravy, zdravím vás všechny a pojďme na to.

Ono by stálo za to samozřejmě reagovat na řadu aktuálních věcí. Vláda dnes udělala tiskovku, myslím, že to je jedna z posledních vlád před těmi prázdninami a je tam řada témat, která by byla k prodiskutování. Například asi je dobré, že Andrej Babiš jednoznačně řekl, že už s Pávkem nikam nepojede. Pak jsou tam, je tam to téma telefonů, dětí a telefonů ve školách. Obrovsky bychom o tom mohli hovořit hodinu. Já naprosto hluboce rozumím tomu, proč vláda chce tuto věc udělat. A opravdu mám za to, že ty telefony jsou katastrofa a že když v té škole už pak všichni se věnují jenom těm obrazovkám orwellovským, tak že je to děsivost. Ale současně, a teď bychom mohli diskutovat hodiny, současně mám za to, že když něco udělat se školstvím, tak nezačínat tímhle, protože konec konců patří dítě státu, tedy škole, anebo rodičům. Odpověď, že nepatří nikomu, že je veřejnoprávní, neberu. Ale já bych se klonil k tomu, že spíš rodičům, i když zase rozumím tomu, že všichni rodiče dneska, nebo velká část rodičů dneska má za to, že děti smějí všechno. Takže by jim asi nic nezakazovali a bylo by to asi složité, kdyby jedna dívenka, jeden chlapec telefon neměl, ostatní ano, to sociální deprivace. Jak říkám, téma složité na hodinu debaty a vážné. Ale my se budeme přeci jenom... když jsem zmínil Orwella. Ono to trošku souvisí s tím prvním dopisem pak, ale včera skončil na stanici Hvězda, skončilo to čtení, dlouhé čtení, Orwellova 1984, povzbudivě to neskončilo, ale je to velmi důležité a já jsem byl trochu i překvapen, kolik lidí nám napsalo, že vlastně to se s tím seznámilo poprvé v tomto našem vysílání. Tak oznámím jednu zvláštní novinku, že teď si necháme doznít toho Orwella v sobě a ke čtení na pokračování se vrátíme 1. září. Myslím, že to léto přeci jenom vyžaduje teď spíš trošku těch písniček. A mimochodem, od těch 21 hodin bude teď na Hvězdě, doufám, přibývat moderování. Takže dostaneme se do kontaktu s těmi, kdo si s námi budou povídat. Nebudu prozrazovat jména moderátorů, ale zkoušíme to a budu na to sám nesmírně zvědav. Takže pojďme dál. Vážený a milý pane Hájku, asi jsem tomu vašemu článku v závěru neporozuměla. Píšete našemu mladému kolegovi nepodvolenému. Teď citace z toho mého článku. Milý Adame, Orwellovo 1984 není mlácení prázdné slámy, jak napsal Adam. Těžké temné mraky lidového vzbouření na západě jdou totiž špatným směrem. Ani případná vítězství německé AfD, Farageových reformátorů v Británii či Marine Le Penové ve Francii nic podstatného nezmění. Zmírní možná ty nejbrutálnější projevy tyranie, dokonce snad mohou bezprostředně zabránit válce. To jistě není málo, ale i v tom nejvíce optimistickém případě půjde pouze o odklad. Také oni brzy zjistí, že zdroje nejsou, což je opak špidlovatu pohlavého špidlení o tom, zdroje jsou. A Západ neumí existovat jinak než drancování. Konec citátu.
Citace. To tedy znamená, že všechno je marné? Ptá se Julie. Marnost nad marnost, jak stojí v Bibli. Tedy aspoň se to tak říká. Nevím, já Bibli nečetla. Jenom poznámka, protože když už jsme to tam na začátku začali, opravdu to v Bibli je. Je to v Kazateli a je tam jakoby ta skepse, kterou možná mnozí sdílí a možná, že i Méďa Béďa z toho, co psala, že vlastně v tom našem světě je všechno marnost. Až na to, že v okamžiku, kdy přijmeme Boží existenci, všechna ta marnost je jen zdánlivá a dostává smysl, hluboký smysl. Ale k tomu se tedy ještě vrátíme. Julie píše tak, že asi ani nemá smysl chodit k volbám, jak někteří na našich pondělních poradách často opakují, a vy jim oponujete. Můžete mi vysvětlit ten rozpor? Julie F. rovněž z Ostravy jako Adam. Ostrava je neuvěřitelně aktivní město. Miluju ty lidi, i když zrovna, že tam jsou ty Colors of Ostrava, ten pro mě prapodivný festival, trochu tomu nerozumím, proč právě tam, anebo možná, že právě proto tam. Protože to je taková ta z větší části právě ta barevná, ta duhová série, tak je to stavěno. Ostraváci, že by byli zrovna moc barevní, duhoví, nevím. Jak to vysvětlit? No já jsem se to pokusil tam vysvětlit, Julie. Jde o dvě věci. Jde o to, jestli spoléhat na skutečnou změnu skrze všechna ta ty lidové bouře, které se chystají, anebo je ještě v nich něco dalšího. Je tu ještě další možnost. Obávám se totiž, a to by opět bylo hodně nadlouho vysvětlování, že to kyvadlo, které bylo teď vysunuto neuvěřitelným způsobem a drženo stále ještě vlevo za obrovských prostředků, nákladů a tak dále, v okamžiku, kdy se uvolní a bude poběží dolů a docela ta kinetická energie politická ho vyžene hodně rychle pak, že vlastně skončí ve stejném, jenže opačném gardu, ve stejném systému, v opačném gardu. A to může být velmi nebezpečné pro svobodu, pro nepodvolenost. Prostě tam se můžeme stát nepodvolenými opět jen z druhé strany. Snažil jsem se to v tom článku vysvětlovat a teď mě určitě byste se zeptala, co s tím, tak to nechám ještě na jeden dopis. Pojďme dál. Jenom abych to snad ještě dokončil, čili to s tím nechodit k volbám vůbec nesouvisí. Nutně je nutno chodit k volbám. Je nutno odšpuntovat tu západku, která drží tak vysoce zvednuté to kyvadlo nahoře těch tyranů 1984. To je nezbytné, ale tím se to ještě nevyřeší, chci říci. Tam to směřovalo. A samozřejmě směřovalo to k tomu duchovnímu řešení, které je skutečně na snadě, ale nechci se teď znovu do toho pouštět. Dobrý den, jen malá reakce na článek o mlácení prázdné slámy. Ten pán si neuvědomuje, že svým příspěvkem sám sebe popírá. Pokud mu není jedno, co v protiproudu čte a slyší, tak je vlastně součástí všech nepodvolených,
kteří do něj přispívají a svojí aktivitou nechtějí jen mlátit prást do slámu, ale věří v lepší budoucnost. Ano, Honzo Sklatov, určitě, rozumím tomu, ale on ten dopis, jak říkám, byl delší a Adam je velmi přemýšlivý člověk. Já jsem ho nechtěl ten dopis teď tady znovu celý přečíst, protože tím bychom se sami uzamkli do toho jediného tématu a my tady máme některá nesmírně důležitá další témata. Mám slovo k úvaze, proč při pondělních schůzkách

se to, abych tak řekl, změní. Naopak, my se obáváme pořád ještě toho, že všude vláda je půl roku ve funkcích a všude, všude ještě a zvláště na Visce, Koudelkově sedí titíž lidé, kteří dělají zatím v podstatě tutéž hrůzy. Mě napadá jenom mimochodem, protože kolem toho se strhla v dopisech, ale už před několika dny pochopitelně veliká diskuse. Případ Turek. Já nepatřím zrovna k těm, kteří Filipa Turka úplně obdivují, ale to, co se kolem toho vynořilo, je naprosto neskutečné. Ta věc je přece úplně jasná. Já sám jsem tou křižovatkou, možná, že bychom si mohli i to, mám dojem, že v režii máme ten obrázek. Ano, ano, to je ono, to je ten známý, určitě jste ho viděli. Já sám jsem asi týden předtím, než se to stalo panu Turkovi, projel tady tou levou stranou a přejel jsem rovně, protože to byl naprosto nesmysl. Tam vpravo vidíme, že ty, a ty mají přednost, ty horizont, ty vertikální, to vertikální značení, to ukazuje, že se rovně dá jet. A on tam navíc vyjíždí v okamžiku, kdy někdo houká, to mohl houkat na druhé straně křižovatky, tady se houká pořád v tom centru. Tady jsou sirény pořád. Ale tam je tak jednoznačná vina toho řidiče, co převážel tu krev, že skoro o tom není ani, by nemělo smysl ani mluvit, ale o co jde je to, že oni tam rychle ty značky vyměňovali, okamžitě je doplňovali jako důvod. Ano, takhle to teď, nebo v zápětí poté začalo vypadat při tom vjezdu. No neskutečná sprosťárna vůči Filipu Turkovi. Já pevně věřím, že ten jeho krok zpátky je jenom proto, aby se rozběhl pak dopředu, protože tohle prostě nelze snést. Rozumím tomu, že chce nechat policii, aby to vyšetřila. Já bych policii z větší části těch normálních policistů, těm bych docela věřil. Nedávno mě za mnou jedni takový jeli a také se nakonec chovali docela dobře státní policisté. Měšťáce, to je katastrofa. Ale oni to skutečně, jakmile to vyšetří, tak já si myslím, že nemůže být jiný závěr. A pak, že tedy on toho využije a opravdu se nastartuje. Ty úvahy o tom, že kdyby ho Pávek protiústavně nejmenoval, že kdyby se nestalo, že ho protiústavně nejmenoval, že k tomu vůbec nemohlo dojít, protože by měl auto s řidičem, protože by byl v té době s vládou úplně jinde. To je takové to, jestli to Bůh dopouští nebo nedopouští. Jo. To nemají smysl tyhle řeči. Smysl má opravdu jenom to, že on byl v tom nevině, naštěstí ta nehoda dopadla ještě dobře a já jenom pevně věřím, že ale na druhou stranu, a proto to říkám, pořád tam všichni sedí v těch biskách a v těch omédiích, ani nemluví, tam se to nezmění hned tak. Ale v tom jsme uvězněni. Takže netřeba si myslet, že ten stav, kdy neuvádíme pořád ještě plná jména, je něco zbabilého. Je to velmi racionální krytí těch, kdo jsou dostatečně nepodvolení a dostatečně pevní a dostatečně rozhodní, aby se scházeli s námi na těchto poradách tvrdého jádra, jinde se takové porady nekonají. A my chceme ty lidi stejně tak chránit, jako oni v mnoha ohledech. Všichni chráníte nás.

Pojďme dál. No a nyní ještě k tomu jednou, k tomu článku. Já jsem si vytáhl některé reakce z YouTube. A tohle je úplně typické, jo. Josef Florian, tady říkáme jméno, protože tam se ukazuje buď pod značkou, nebo svým jménem. Ano, to je vše jasné, jako z toho článku, ale to je jen jedna část. Část druhá se nazývá řešení. Všichni nás informujete o tom, co se děje, ale jak z toho ven? Pochopit situaci a informovat občany je jedna věc, ale bez jediného náznaku řešení tyto zprávy ztrácí smysl, tedy ztrácejí smysl, aby to bylo správně, a stávají se takto stejným strašením jako lži z hlavní informační kanalizace. My chceme rozhovory s lidmi, kteří vědí, jak se dá špatná situace řešit. No milí Josefe, Floriane, kdyby tomu tak bylo a měli bychom v dosahu řešení, tak můžeme protiproud zavřít. Protože ta situace je neustále mnohoznačná a každým dnem se vyvíjí. To generální řešení, to jsem, myslím, v závěru článku naznačil. To vede opravdu až k těm eschatologickým záležitostem každého z nás, života každého z nás, ne až nějaký konec světa. Každý z nás bude mít svůj konec světa. A ta bezprostřední řešení, ta se stávají z mnoha úhlů, z mnoha plošek, ta nejsou generální. Generální řešení je dostat od moci lidi typu Fialy a Rakušana a podobných kriminálních opravdu živlů a na té nově vytvořené ploše začít stavět jednotlivé plošky. My jsme zmínili teď třeba telefony ve školách. Z těch mnoha plošek se to skládá. Myslet si, že existuje generální řešení teď třeba, že ta vláda má přijmout nějaké generální řešení, to je naivní a v důsledku toho může nastat jedině další skepse a pocit, že je všechno špatně. My chceme tu vládu konfrontovat s tím, co slibovala, my chceme ji kontrolovat, ale uvědomujeme si, že za A všechno nejde okamžitě, a za B, že i kdyby všechno naplnila, co řekla, tak je to jenom první malý krůček k tomu řešení, jak se dostat z toho velkého problému. Protože ten například je, že dokud se trváváme v Evropské unii, v praktické řešení možné není. A zase skepse, anebo ten malý krůček, malý schod, na který vystoupíme, je dost. To si musí posoudit každý sám. Já jsem příznivcem toho, že každá kapička, která padne na tu kamennou stěnu, má nesmírný význam. Byť třeba v tu chvíli neučiní nic, ale ona na to kápne znovu a postupně a ten důlek se prohloubí. Já bych prostě nebyl takhle skeptický a hlavně bych nehledal to konečné úplné řešení. Konečné řešení to hledal jen Hitler ze Slovany a s dalšími. My konečné řešení známe a někteří z nás. A nechceme naivně tlačit vládu do něčeho, co udělat nemůže. Já bych řekl, že každým tím naším rozhovorem o nějaké částce toho řešení mluvíme. Hned se dostaneme k dalšímu, ale já bych možná ještě přečetl reakci Josefa Linka. Není to na dotek, jak již bylo řečeno, bez ozbrojeného povstání občanské války to nepůjde, ti zločinci musí být potrestáni a i to přísně a rychle.
výměna soudců, vedení policie, armády a hlavně BIS postavit mimo zákon za vlastizradu a vraždy stejně jako prezidenta, bez toho se pomalu rozpustíme v žijící Evropě s digitální měnou, kterou nám budou upírat a vydírat, a zhroutí se střední a malá ekonomika. Zase, Josefe, všechno pravda, že se může stát. Ale jak k tomu chcete dojít? Jakou cestou se chcete dostat k tomu, že i hned odvoláte všechny soudce, všechny? Bojím se, že takováto rychlá vyjádření, takové to první naštvání se, které vyústí v takový názor, nám trošku zatemňuje tu realitu. A my si ji nesmíme nechat zatemnit, protože o to se z jedné strany snaží intenzivně ten hlavní proud, ten mainstream, ta korporátní média a Brusel a všechny ty mocné páky. A z druhé strany by mohlo vzniknout obdobné temno a pak už bychom neviděli ani na krok. Je to jako když James Jones napíše a běložský civilizační kolonialismus bol fajn. No nebol. Protože splodil všecko, co dnes žneme. Tehdy se to mohlo někomu, tedy ne těm, kteří byli kolonizováni, ale těmi, kdo to drancovali, se to mohlo zdát. A to je úplně stejná situace jako dnes. Z té druhé strany, ti, kteří nám jdou po krku, ti si dokonce myslí, že to je možná fajn, co činí. Ale my jsme teď v roli těch kolonizovaných. Je dobré o těch věcech opravdu trošku hlouběji přemýšlet. Pojďme dál. Po týdnu krásný den, milý a nepodvolený pan Hájku, po týdnu opět moc pozdravuji vás i protiprout a všechny nepodvolené, kéž nás přibývá. Pan Adam, z jehož dopisu byla ukázka ve vašem článku, si neuvědomil, že od vysíláním rozhovoru s Jakubem jste se právě postavil na stranu paní učitelky Švrčkové, prozatím poslední mediálně orwellovsky šikanované. Za uvedení tohoto rozhovoru bych vám také chtěla moc poděkovat, hlavně v tomto čase, kdy ta pokrytická hydra zase vzala útokem takzvané proruské živly, jinými slovy normální slušné lidi. To je projev nepodvolenosti. Lada D. píše pak ještě poměrně dlouhý text, který se zabývá současnými průzkumy a tak dále. Reaguje na to Německo. A končí: Západ bude neustále štvát proti Rusku, až se rozloží sám zevnitř migrací, rudým Green Dealem, jako melon, po případě válkou mezi jednotlivými státy, kdo bude mít nejsilnější armádu a urve nejvíce zakázek na zbrojení. A druhý způsob, jak zničit Evropu zvenčí, je demokratická Ukrajina, která bude chtít vládnout novým spojeným státům ukrajinským poté, co bude přijata do EU a Západem vyzbrojena a proces ukrajinizace bude v celé EU dokončen. V obou případech je jasné, že tyto procesy nejsou náhoda, komu asi vyhovuje až do posledního Ukrajince Slovana, Bělocha a hlavně křesťana a u toho jako bonus pár set tisíc Rusů. S přáním všeho dobrého, Lada V. Lado, naprosto rozumím ten, já bych se možná zastavil u toho, samozřejmě kratinká reakce ještě k té Ukrajině. Já nevěřím, že se Ukrajina stane členem EU. Kéž by se to stalo,
protože v ten okamžik je s tou unií, s Bruselem definitivní konec. To nemůže ustát finančně, ekonomicky, politicky, společensky, no to neustojí. Proč asi tak zoufale po desetiletí slibuje a nikdy nenaplní členství třeba takovému Turecku? A ta Ukrajina je ještě složitější v tomto případě. Ne, to je jenom žvaní, že ji přijmou, protože potřebují zdůvodňovat, proč tam sypou ty 100 miliardy z našich daní, kromě jiného, a dluhů, které budeme my splácet. Možná bych jenom poznamenal, ale to je na jinou debatu, že já už vůbec nevěřím tomu, že jsou připraveni něco splácet někdo. To jsou nesplatitelné věci a ty skončí buď to kataklizmatem finančním. Moc proto doporučuji číst naše věci a poslouchat, které děláme s panem Vláškem, protože takové kataklizma může přijít opravdu docela brzy. Houpe se i dolar a tak dále. A oni se do toho řítí zjevně bez jakéhokoliv záměru, kdy v budoucnu ty dluhy splatit. Nikdy. A doufají, že vyvolají válku například, která to smete. A nebo že prostě dojde k tomu finančnímu armagedonu a ten finanční svět se bude muset postavit znovu a dluhy se škrtnou a podobně. Pozor na to. Ale já bych řekl, že ta reakce na ten rozhovor s Jakubem Zíbem je, myslím, pro mě docela podstatná, protože jednak to mělo obrovskou sledovanost a jednak spousty reakcí. Tak možná pojďme k nim.

0: Ještě než se k tomu dostanu, tak musím tady, protože jsem to slíbil, se zastavit jenom kratince u dopisu Stanislava G. a půjdu jenom do toho závěru. On tam líčí situaci, protože si prostudoval ty banderovské zločiny a viděl spousty materiálů i filmových děsivostí, které tam činili. A říká v závěru, v jednom filmu o životě Ježíše Krista je dán Kristu před oči tyto hrůzy, co lidstvo po staletí páchalo a páchá. A otázka na Krista zněla, za tyto lidi se chceš obětovat? To je k té otázce na začátku, kterou jsme vlastně z druhé strany vidíme. No, Kristus právě říká, že nepřichází, aby stoloval se spravedlivými, ale aby zachraňoval hříšníky. Protože, a v tom je ta klíčová otázka potom, proč Bůh dopouští tyhle ty hrůzy, dopouští, ale neopouští, říká rčení dobré. Protože ta Kristova oběť je nabídka. Každý má možnost se toho konkurzu, abych tak řekl, na věčnost účastnit. Někteří to využijí, někteří jdou jinou cestou a je to o tom tříbení toho stříbra a přetavování. Prostě žijeme ve světě, který od okamžiku té události v ráji je v rukou vládce tohoto světa, knížete tohoto světa, Satana, ďábla, Lucifera. A někteří v něm najdou své řešení a někteří míří jinam. To je nejkratší možná odpověď na na tuto jednu z nejsložitějších otázek lidských dějin. Ale k tomu Rusku a Jakubu Zíbovi. Vážený pane Hájku, s kontrarevolučním magazínem Protiproudu, velmi děkuji za rozhovor se skvělým Jakubem Zíbou. Kéž by se ten rozhovor vysílal ve všech školách. Jsem také přesvědčena, že Rusko nelze zlomit, i když proti jeho zhruba 145 milionů občanů dnes bojuje několikanásobně větší přesila států postrkujících před sebou ty nešťastné a zblblé Ukrajince. Nechci plýtvat slovy, valí se jich na vás tolik, tak vám jen děkuji za vaši práci, kterou pozorně sleduji a přeji vám, vlastně nám, aby se na naši stranu, na tu případně z SPD, přidalo co nejvíc lidí. Lituji, že vám nemohu přispívat víc, jsem 80+, tak jen občas něco pošlu. Zdraví Marie K. Mněšetice. Marie, vy jste jedna z nejstatečnějších našich čtenářek a přispěvatelek a já, když už jsme teda citovali to písmo, tak jenom jsem si tak matně vzpomněl, nechci to s tím ani v nejmenším srovnávat, jak tam sleduje ten Ježíš, jak tam ta chudá vdova do té pokladnice hází svůj poslední peníz a říká, ta dala ze všech nejvíc, protože ta dává ze svého nedostatku, všichni ostatní ze svého nadbytku. Kéž by nám ze svého nadbytku všichni přispívali tak, jak bychom si představovali. Mnozí tak činí. Díky jim za to i vám, Marie. A k té záležitosti s Jakubem Zíbou přečtu ještě jedno, jo. Dobrý den, pane Hájku, tímto vám děkuji za zajímavý rozhovor s panem Zíbou. Také jsem rád, že v tomto rozhovoru vzpomenul skutečnost. Jo, pardon, to jsem přeskočil, doufám, že se k tomu dostanu. Tady máme ten dopis. Dobrý den, vážený pane Hájku. Už jsem vám kdysi posílal nějaké info k tomu, proč na fotkách z Ruska byla auta s pravostranným řízením. Nyní mi to nedá a musím reagovat na váš dnešní článek, respektive rozhovor s Jakubem Zíbou. Ten člověk nemluví pravdu. Rusko mám moc rád, mám tam přátelé, především pak jednu kamarádku, se kterou se občas potkáváme, naposledy loni v listopadu a xkrát týdně si píšeme. Je to rodilá Ruska, miluje Rusko, ale ona sama mi říkala, jaké jsou tam problémy. Mám od ní zvukové i psané zprávy a musím vám říct, že Zorba šíří propagandu, ne pravdu. Pokud byste měl zájem zprávy, vás nechám poslechnout, přečíst, posílat vám je nebudu. Mějte se dobře, děláte skvělou práci a pevné zdraví, s úctou Libor M. Libore, že má Rusko tisíce problémů, o tom není pochyb. Proti Rusku vede 5 let, už skoro 5. rok válku. Asi skoro 40 zemí shromážděných v NATO. Rusko bylo vystaveno drancování začátkem 90. let. Aby nemělo problémy. Samozřejmě, že je má a ten Jakub to nijak nezastírá. Tam typicky líčí, jak tam třeba teď čeká na ten benzín a podobně. Ale přece o to vůbec nejde. On nejenže nedělá propagandu, on velmi poctivě jezdí po těch místech a natáčí to, co vidí. To, co vidí. A v tomu opravdu věřím, není to poprvé, co jsem se si s ním povídal, ale na to totiž tady reaguje někdo, který říká, dobrý den, pane Hájku, vážím si vaší práce proti proudu. Nicméně v případě Jakuba Ziby si dovolím upozornit na opomíjený, nevím zda z neznalosti nebo záměrně, aspekt, který na snažení Jakuba vrhá nové světlo. Lidé, kteří na Jakuba odkazují, se vystavují riziku nařčení ze sympatií a spolupráce k ruskému režimu. O Jakuby, také například Olga Vlasová a jiní, se objevily informace, že přijímá finance od ruské vlády prostřednictvím plateb za určité služby. Pokud je to pravda, pak se nejedná o nezávislý blok, a i díky tomu se pak dostanou uživatelé, kteří na něj odkazují, do mnohem většího rizika. Jakub, stejně jako další jmenovaní, tyto informace ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Už se na jeho telegramovém kanále objevil dotaz na toto téma od jiného uživatele, byl však v zápětí Jakubem smazán. Myslím, že by si veřejnost zasloužila v této věci od Jakuba a spol jednoznačné stanovisko, ať ví, do čeho jde, když ho bude citovat. S pozdravem Clint, značka Clint. A to je právě to, s čím já totálně nesouhlasím. Milý Clinte, jakmile přijmete tento strach, jakmile přijmete to, tu Orwellovštinu, že přece, když ho budu citovat, tak se vystavuju, jako někteří už byli postihováni, už po nich šla ta fialová policie, šli před ty fialové soudy, někteří dostali už i ty flastry. Jakmile toto přijmeme, tak si můžeme zastřelit jako ten Smith na konci v tom 1984. Ty argumenty typu, co když dostává. Objevily se informace, že přijímá finance od ruské vlády. Jaké informace se objevily? Kdo je objevil? Odkud jsou? Napište mi to, Clinte. Napište to jemu. A teď ještě víc to řeknu. A i kdyby, já bych byl šťastný, kdyby nám Vladimír Putin z Kremlu posílal nějaké příspěvky, protože z toho jsme byli neustále naštěni a prověřováni tajnými službami, než nic nenašli. Byl bych moc rád, já bych to bral všema 10, protože ten souboj o informace je zásadní a my žijeme opravdu z ruky do úst. nebýt toho, že opravdu někteří z vás pilně nám přispívají, tak už jsme tu nebyli. Teď Donald Trump, my jsme to dali teď jako jednu takovou zprávičku na Hvězdu, se rozhodl poslat lidem a asi i sdružením a možná, že některým i médiím, nevím, nás jistě nevybere, kteří bojují za svobodu slova uprostřed bruselského koncentráku, tak jim chce posílat také nějaké peníze. No, proč ne? Stojíme proti obrovské, obrovské síle nekonečných zdrojů, které mají k dispozici ti druzí. Teď si v Německu vypůjčí 800 miliard euro. Kolik je to bilionů, vůbec nebudeme přepočítávat. Na takzvané zbraně pro Ukrajinu. Samozřejmě z toho bude všimné zpátky. O tom tady mluvil docela přesně nedávno Michal Svatoš. Mimochodem, jestli se nepletu, tak ve středu s ním budeme mít rozhovor, protože děje se tolik věcí, že už jsme to nemohli vydržet a on souhlasil, že tady ve středu ten rozhovor uděláme, od 6 hodin budeme vysílat. Tak přesně o tom on hovořil, že oni vlastně si přeposílají přes Ukrajinu do těch svých, k těm svým zlatým záchodům a ukazují pouze na ty Zelenského. Ne, je to celé komplot a proti této obrovské síle a převaze stojíme. Vysíláme téměř z podzemí. Povídáme si tady na poradě s tvrdým jádrem nepodvolených. Kdyby Jakuba tam někdo mu aspoň trochu pomohl, což pokud vím, on opravdu žije z toho stipendia, teď skončil a bude se teda snad se začne vydělávat také, tak by mě to vůbec nevadilo. Možná by to vadilo soudruhům z Bisky, Koudelkovi agentovi americko-britskému. Ano, ti by začali ječet, protože jak může někdo dostávat peníze, když my je vlastníme, my si platíme ty své české televize skrz to, že vám přikážem, že jim budete ze zákona muset odvádět peníze. Nic by na tom nebylo. Nebojme se jich. Nepřistupujme nikdy na tyhle ty jejich ohavnosti a na strach z toho, co nám udělají. Konec konců, tím, že je tady teď ta nová vláda, oni to možná trošku zvolnějí, ale nic se na tom nemění. To je jak v tom mém nedělním článku. Pokud pojedeme pořád ve stejném systému, jakože pojedem, tak se možná zlepší jednotlivosti. Ale ta věc se v zásadě ještě zdaleka nezmění. Prostě nežít v této iluzi, ale nežít současně v tom nesmyslném, ničivém strachu a ukazování na někoho. Nedostal on náhodou od toho Putina? A že neukazujeme na ty, kdo dostávají dnes a denně 100 tisíce v eurech z Bruselu? To už jako je v pořádku. Není. Já jsem se trošku moc rozohnil, že jo. Ne, víte, mně se to za toho Jakuba docela dotklo. A Klinte, dejte na to pozor. Já vím, že to neříkáte, protože byste byl zbabělý, že chcete varovat ty ostatní. Varujme se ale před tím, co nám bezprostředně skutečně hrozí. A těch věcí je spousta, budeme o nich hovořit naplno s Michalem Svatošem ve středu například. O té jedné části toho nebezpečí, které může zrovna tak v tohle léto, kdy si všichni nebo mnozí odjedou teď na ty dovolené a prázdniny, se může stát spousta věcí. Prostě nestrkat žralokovi hlavu do tlamy, ale nebát se. Pojďme dál. Já jsem měl tady, možná by to bylo dobré ještě k tomu přečíst ten dopis, protože je, ne, já to nechám na příště, Ivan z exilu, jenom abych, tak to přečtu. Dobrý den, pane Hájku, mám toho příliš na srdci a vím, že dlouhý e-maily nikdo nečte, takže to shrnu v jednu otázku. Jak byste vysvětlil, že tyhle dva titulky se objevily ve stejnou dobu na stejným zdroji RT, mimochodem, ruská televize? Trump vrací, překládám, sankce proti Rusku oštěpem Grahama Linciho Grahama. A druhá zpráva, ruský Sojus odstartoval k ISS s astronauty NASA. Jak je pro Boha tohle vůbec možný chápat? Nejenom, že Rusko už nebrání už pátým rokem, ale navíc Západu ještě slouží, zatímco Západ vynalézá nové metody, jak Rusy vraždit a ničit jim ekonomii. Chápete to? Máte proto nějaké vysvětlení? Já už 4 roky mám jenom jedno velmi ošklivé vysvětlení. Putin a spol. Jsou součást stejného globalistického útoku proti humanitě. Pod teatrem války ničí Rusko a přivedou ho k nějakému divadílku, jako byla sametová revoluce. Rusko bude znovu rozebrený Západem jako v 90. roku. Rusové se bránit nebudou, protože jim znova pustí benzín, elektřinu, přestanou je ostřelovat sem a tam, otevřou jim McDonaldy. Samozřejmě, že Rusko už nebude Rusko, ale jenom komická držova Západu, jako je ČR dnes, nebo Polsko, Pobaltí a tak dále. Říkal jsem, že budu stručný, ale rozkecal jsem se. Inu, jsou to velké věci a nelze je vtěsnat do pár vět. Děkuji předem za odezvu. Ivan z exilu. Ivane, nevím, kde trávíte život v exilu, ale je to takové to, co se tady opakuje trošku. Že je Vladimír Putin bez pochyby součástí celého západního či spíš severního světa, o tom není sporu. Je to člověk, který řídí největší zemi světa a určitě nechce dojít k tomu, aby tady létaly ty jiné rakety než ty, které nelétají k ISS. Spolupráce aspoň v této jedné oblasti naznačuje, že nechce Rusko se dostat do jaderného konfliktu se Spojenými státy. To já myslím, že je velmi racionální a udržovat tuto spolupráci je dobře. To, že Trump vrací ty sankce podle toho podivně zemřelého Lindsey Grahama, je jedna věc, ale hned bychom vedle toho měli vědět, že Rusko něco dává Iránu teď a že to může být i odpověď. Prostě bojuje se na všech stranách. Proto je třeba opět i pro vás, Ivane, říkám, hodnotit to trošku v souvislostech. Ostatně proto asi slouží také naše porady. Ale platí trošku i to, co jsem řekl předtím, že ono se ta situace naše z toho exilu, nevím, jak tam dlouho jste a kde, posuzuje trošku jinak. Nádherné dopisy na to dostáváme hlavně ze Spojených států teď. Pojďme dál. Chvála Kristu. Předem znovu poděkování za vaše úsilí, zvlášť poděkování za nedávný rozhovor na téma slovanství. To je v dnešní době důležitější, než se lidem zdá. To je ten rozhovor s panem docentem Térou. Moc děkuji za překrásné reakce na něj, i když, ale to je v pořadu alfa a omega. spíše pravidlem, i když není na to masová odpověď, protože tam plujeme opravdu na hlubiny toho problému současného světa. A rozhovor s panem docentem Térou se týkal tohoto problému, protože se týkal osudu Slovanů. Ten rozhovor je dobré dávat k zamyšlení lidem v okolí. Určitě nejen já budu rád za další pokračování tohoto zásadního tématu. Podobně se těším na avizovaný rozhovor s panem Svatošem. Prosím, dalo by se probrat, co vše se změnilo od doby Nové Jalty. Na jednu stranu to vypadá, že odstraňování, nazvu to Deep State, se trochu daří a svět se dělí na zóny, ve kterých by fašismus už neměl mít místo. Tak se to jevilo koncem roku. Na druhou stranu to ale letos vypadá, že je v tom procesu písek a Evropa místo, aby z toho vlaku vystoupila, zdá se, že snad Francie to udělá, ho pomáhá rozjíždět. Prosím, dali by se analyzovat tyto letošní posuvy? Určitě se o to pokusíme. Moje. Ale vy končíte trochu hlouběji. Co mě uklidňuje, je, že pana Maria i mimo jiné Donu Gobimu řekla, že mír nepřijde zásluhou politických jednání, ale zásahem vzhůry, jejím přislíbeným triumfem. Lidé na to v současném stavu světa nemají sílu. Modlitbou, poznáním evangelií, tím lepším prožitím bohoslužby slova, které otevírá možnost plnějšímu přijetí všeho, co v Eucharistii Ježíš nabízí. A to otevírá možnost přijetí darů Ducha Svatého pro nás a pro svět. Toto je asi jediná síla, která změní politiky a celou situaci. Děkuji vám a žehná M.J. Já bych řekl, že M.J. dal teď možná i trošku odpověď Médě Bédě, tam z toho začátku. Je to velmi jasné. Bůh neustále vstupuje do tohoto světa v nějakých projevech. Například skrze panu Marii. Ale to, jak se zachová kdokoliv z nás, jestli bude patřit Satanovi anebo Ježíšovi, včetně těch, kteří si myslí, že nepatří nikomu, protože jednomu z nich patřit na konci budou, to je na každém z nás. A já se těším, že bude-li ještě za týden svět, si o tom možná trošku řekneme víc. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony.

0: Přátelé, 700, co vás tady hned za začátku, tak jste viděli odpočítávání, vy další uvidíte až teďkon, bývá tam zpoždění až jedna minuta, to bohužel neovlivníme. Kamaráde, já tě zase vítám, po druhé už červenci, ale po třech týdnech, takže máme si hodně co povídat, koukám, že jsi doma, že nejsi v Chorvatsku, jako jsi teďkon býval, koukal jsem na ta tvá vysílání, moc pěkný musím říci, že jsi to glosoval. No a my začneme, přátelé, pozitivně, protože já se tě zeptám, kamaráde, co za ty tři týdny poslanecká sněmovna i s tebou udělala dobrého pro lidi, pro občany? Co se schválilo? Hele, tady se baví všichni o Turkovi a to necháme jako na okraji úplně. Pojďme se bavit opravdu o důležitých věcech, protože já rovnou nastřelím jednu. Mně se třeba nelíbí, že se tam nedostaly ty poplatky České televize a že se to posunulo až na září. To je podle mě velká chyba. Ale nechám to na to, by ty nám to vysvětlíš. Pověz taky něco, ať máme jak něco pozitivního.
1: Vysvětlím rád. Samozřejmě, pokud by se tam dali poplatky České televize, tak oni by to zablokovali, zaobstruovali a neudělalo by se nic jiného. To je jeden jediný důvod. Není to o tom, že bychom se toho báli, že bychom to nechtěli, ale my jsme tam měli třetí čtení stavebního zákona, služebního zákona, fakt jako důležitý věci, které bylo nezbytné projít, aby ten stát mohl začít fungovat, nejenom ten stát, ale aby lidi mohli taky začít stavět v téhle zemi. Po tom, co tady předved Bartoš s digitalizací stavebního řízení, tak se úplně zastavili jakýkoliv nový projekty a ten nový stavební zákon, když už jsem to komentoval, říkal jsem, že není perfektní, nemůže být žádný zákon perfektní, nikdo neumí udělat perfektní zákon, to znamená, jakmile se dovede do praxe, tak se tam určitě zjistí, že jsou tam nějaké věci, které je potřeba upravit a znovelizovat, ale každopádně je to zjednoduší to stavební řízení, což je úplně to nejdůležitější. Víš, kdyby bylo jako na mě, tak teď se bavíme o nějakém jako pořadí těch zákonů, tak jak je tam budeš dávat. A ono je to nesmírně důležitá věc, protože tím, jak je ten legislativní proces dlouhý, tak to, co čemu dáš prioritu, má jaksi má ten efekt, že se schválí daleko rychleji, než to, co někam odsuneš. A kdyby bylo na mě, tak já bych si tyhle ty věci v úzovkách lidově řečeno vyžral hned na začátku a pak už prostě se snažil ty zákony schovat, protože oni dneska o té České televizi mluví na každý schůzi, na každý schůzi. Takže já kdybych byl ten, kdo to učuje, tak úplně první bych dal, byť to pro lidi bude znít jako, že si chceme řešit naše věci, ale není to tak, tak úplně první bych dal nový jednací řád. Tak, abych zamezil těm obstrukcím. A v momentě, kdybych zastavil tím novým jednacím řádem ty hodiny a desítky hodin těch obstrukcí, tak pak bych začal dávat Českou televizi, FARA a další věci. To znamená zákony, u kterých vím, že oni by tam do noci mluvili a střídali by se u toho mikrofonu a neschválili by jsme vůbec nic. Takže já, kdybych to učoval, tak nejdřív udělám nový jednací řád, kam řeknu prostě zkrácení doby pro veškeré projevy a tak dále a tak dále. Oni tam melou hodiny, nikdo to neposlouchá a vlastně nikoho to nezajímá. A jakmile bych si zefektivnil ten jednací řád, tak bych tam poslal hned tyhle ty bomby, jako je FARA prostě proti politickým neziskovkám a změna financování České televize, aby ty věci už prošly a oni je nemohli obstruovat. Ale je to vždycky složitý, protože se vyjednává mezi koalicí a opozicí, aby se aspoň něco schválilo, aby tam nebyly úplně ty nejšílenější obstrukce. Takže ty věci jdou jako přes nějakou snahu se na něčem dohodnout. Já mám jinou povahu. Jo. Někdo je konsenzuální, chce se s tou opozicí domluvit, já bych to válcoval, protože prostě s nima se domluvit na něčem nedá a oni budou vždycky za každou cenu se budou snažit tam házet nám do toho vidle a jako hledat jakýkoliv dohody. První dohoda byla, že se jim teda zvolí místo předseda sněmovny Skopeček, ten tam sliboval, jak už bude hodné a jak nám nebude nadávat do všech možných kolaborantů a fašistů, já nevím co, a hned večer televizi už do toho šel. Takže já prostě jim nevěřím, já jsem taky člověk, který se rád dohaduje, ale první, s kým se můžeš dohodnout, je s lidma, kteří se chtějí dohodnout a kteří ctějí nějaký pravidla. A s lidma, který prostě nectí podanou ruku a který v momentě, kdy na čemkoliv se dohodneš, tak to za 2 minuty neplatí, tak s nima nemá cenu se dohadovat. Ty musíš prostě
0: Přesně
1: převálcovat. I za cenu toho, že to bude bolet a že bude na Letný každý týden nějaká demonstrace. Ale mně je to v podstatě jedno, prostě na Seznamu nás budou pořád řešit a vytahovat na nás kauzy. Minář ten si myslí cokoliv, prostě, aby mohl jít na Letnou, protože z toho žije. A
0: tak.
1: takže jako realita je taková, že se toho nemá cenu bát a je potřeba to válcovat. Naopak si myslím, že jestli lidi z něčeho budou naštvaní a znechucení, tak to nebude z toho, že něco děláme, ale z toho, že něco neděláme. A tudíž já bych jako byl daleko ještě ráznější a razantnější, ale tak každý má jinou povahu.
0: Jak tady píší správně někteří lidé, tak ono to působí hrozně měkce. Ono se
1: Jo?
0: to těžko vysvětluje někomu, kdo v té poslanecké sněmovně nikdy nebyl. Já jsem tam přece jenom 6 let pracoval, takže znám ty legislativní procesy, 3 čtení, zrychlení a tak dále, jak se to dá udělat, jak se to dá zablokovat, jak se vyhlašují pauzy. Nejlíp v tomhle to uměl bezkonkurenčně Mirek Kalousek, to byla absolutní špička. Ten to měl tak přečtený všechno, že na toho to vždycky už si člověk myslel, že už na ně vyzrál a on přišel s nějakou novinkou a pak se zjistilo, že podle jednacího řádu je to možné a tak dále. Takže to, co říká Jindra, je naprostá pravda. Já tady
1: A
0: opravdu
1: ještě jenom
0: chápu
1: jedno, jenom aby to
0: dva
1: lidi
0: důvody.
1: pochopili. Mně to taky samozřejmě připadá hrozně měkký, jo? To já těm lidem rozumím. Ale tam jsou třeba věci, které ty potřebuješ schválit takzvaný 90. To znamená v prvním čtení. Jo?
0: Ano, ano.
1: Potřebuješ schválit rychle, protože předchozí vláda to zanedbala, máme tady spoustu dluhů. A když je neschválíš v té 90., tak nedostaneš peníze na Národní plán obnovy. Budou nám chybět desítky miliard. A v tom prvním čtení té 90. stačí, když dva kluby dají veto a neschválíš to. Jo? Takže ty, když se s nima nedohodneš, tak přestože máš většinu, tak oni ti to pošlou normálně do standardního procesu první, druhý, třetí čtení a seš tam prostě na 3/4 roku. A ty to potřebuješ schválit hned. To znamená, ty v některých věcech se prostě nutně potřebuješ dohodnout, abys vůbec pro tu zemi něco schválil. A oni tě vydírají a řeknou ti, tak když tam dáš Českou televizi, tak my vám budeme vetovat v té 90. úplně všechno. Takže já jako na jednu stranu tomu rozumím a chápu ten konsenzuální přístup. Neříkám, že jako nechci to tady kritizovat, jenom já říkám za sebe, moje povaha je jiná a já bych ty věci jako šel řešit změnou jednacího řádu a následně prostě už bych to valil hlava nehlava, protože prostě jinak to nejde s nima a jinak se tady budeme 4 roky jenom přešlapovat na místě.
0: Jak to dopadlo s tou změnou?
1: Jo, ta je schválená, ale za mě je to zase ještě, je to nějaký konsenzus a není to až tak jako omezující. No, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, jo, ale za mě to není až, já bych to ještě jako zpřísnil. Tam některé věci jsou, zbytečně bych řekl, pořád benevolentní.
0: Takže do toho vstoupily pozměňovací návrhy, jinými slovy.
1: No, ale je to už jakoby dopředu to bylo dělané jako kompromisní návrh, aby to nebylo jako too much, jo, protože samozřejmě ty lidi, kteří už tam jsou třeba, já nevím, 15, 20 let, tak si uvědomují a říkají si, no, my budeme zase příště v opozici třeba, jo, a zase si nechceme úplně jako podřezat větev tím jednacím řádem, že ta opozice nebude moct dělat vůbec nic, jo, takže je to za mě příliš kompromisní. Já jsem zastáncem toho, že pokud někdo dostane mandát od lidí, tak prostě 4 roky má právo vládnout a měl by mít možnost realizovat ty zákony, který chce. Jo. A ten jednací řád by to měl umožňovat ty vládě. A v současné době je to tak, že ten jednací řád je příliš benevolentní pro opozici, který umožňuje velmi účinně obstruovat. A věř mi, že já, kdyby byl v opozici a mohl tam jako předvádět 10-hodinový projevy, tak to by ze mě byly šišatý. To, jako,
0: No
1: to
0: to je
1: ti...
0: jasný. Jako to si člověk vždycky umí představit, že na té druhé straně barikády, notabene ve chvíli, kdy ty jsi v opozici nikdy nebyl. Jo? Ty jsi měl v
1: Jasně.
0: podstatě to štěstí jako aňáci v roce 2013, že se nakonec modlili, aby to nepřesáhlo těch 20%, což se podařilo jenom o pár desetin. A v podstatě brzdila se kampaň. Já jsem u toho byl přímo, takže vím, o čem mluvím. Tam opravdu nebyli lidi. Bylo to naprosto šílený a teď se do toho šlo rovnejma nohama a jako ty socani si nás teda tam vodili jak slepý koně a opravdu, než jako jsme se zberchali, tak byl rok 2016, 2017 a pak už to šlo teda ráz na ráz a Andrej Babiš se od té doby jako hodně změnil, bych řekl, a ne jako v něčem k lepšímu, ale vyměk, jo, jako tak, jak ho znám já, tak opravdu ten člověk šíleně vyměk, ono to asi přijde i věkem, jo, ale tady píšete ještě často jednu věc, vy tady píšete s tím alkoholem, to je věc, která samozřejmě, tak protože se do toho ještě píchnul jako Martin Kuba a nezapomněl tomu říci, že jako je lékař, no, sice lékařem má 0,1 úvazek, ale to je jedno, to nebudeme rozebírat. Každopádně, víte co, přátelé, poslanec není v pracovně právním vztahu. To je mandát, který vlastně vzniká volbami, že si ho zvolíte, on složí přísahu a já neříkám, že má chodit nalitej do práce, to v žádném případě, ale velice těžce se tato věc vynucuje, protože on vlastně nemá standardní pracovní dobu. Takže ty jako právník, advokát by si k tomu mohl říct více, ale takhle to vidím já z té pozice jako člověka, který nějaký mandát zastupoval a jestli zastupujete zastupitelský mandát nebo poslanecký, jedno, skládáte naprosto stejný slib.
1: No, já ti hned můžu říct to, že já jsem hlasoval proti tomu návrhu, protože ho považuji za čistý populismus hnutí STAN. Jedinou party, kterou jsem tam zatím viděl, tak byli Piráti a tam si myslím, že to nebyl alkohol, že to byly úplně jiný látky, které tam v tu chvíli jako hráli roli při tom veselení se, kde málem vypadli z okna, pořvávali tam zprostě na lidi, co šli kolem, neuvěřitelná ostuda. A to přesto, že kdo mě zná, tak ví, že já jsem jako téměř abstinent, já opravdu jako piju velmi příležitostně a ve sněmovně zatím jsem si dal jedno malé pivo, když tam byl akce malých pivovarů český, tak jsem ochutnal jako jedno pivo, který tam měli, takže jedno malé pivo a jednou jsem si tam dal při nějaký oslavě nějakého panáka, když už byl jako konec, když už bylo po jednání. V životě jsem nešel s jedinou jako kapkou alkoholu do jednacího sálu, abych tam cokoliv jako mluvil nebo rozhodoval a přišlo by mi to jako neuvěřitelně neúctivý a neférový. Přesto jsem hlasoval proti, protože si myslím, že ad jedna, jak říkám, je to obrovský populismus a ad dva, já vůbec nevím, jak by se to vynucovalo. Poslanec má mandát daný lidem. To není, jak si ty řekl, to není žádná pracovně právní smlouva, že by mohl zaměstnavatel říct, hele, ty si tady něco porušil, tak mazej z pracoviště. Ty máš mandát, který ti dali lidi. Jo? A já si pamatuju dobu, kdy tady byl covid a kdy Volnýho s Bojkem vytahovali ze sálu, protože neměli tehdy jakoby roušku nebo nějaké ty ochranné prostředky dýchacích cest, jak se tehdy moderně říkalo, jo, ty respirátory na pusu a tak dále, a tak dále. A já kdybych tam v tu chvíli byl, tak teda bych řval úplně jak protržený, protože nikdo na světě nemá právo vyjíst poslance ze sálu. To je mandát, který ti dávají přímo lidi, ty jsi volený těma lidma, ty tam zastupuješ ty lidi, a nikdo to nemůže udělat. To znamená, i kdyby ten poslanec byl, teď řeknu, ale ožrali na káry, tak ho nikdo nemůže z toho sálu vyhodit. Je to jeho odpovědnost, voliči si to musí potom sami vyhodnotit, koho tam poslali, že tam poslali prostě člověka, kterýmu nebrání se opít a jít prostě do toho sálu něco hlasovat. Takže ten poslanec, jediný, komu skládá účty, jsou jeho voliči, nikdo jiný. Nikdo jiný. Tudíž já, když si pamatuju, jak tam toho Volného Bojka vyváděli a přišlo mi to neuvěřitelně, nejenom, že jako neúctivý a úplně nedůstojný té sněmovny, ale především protiústavní, protože nikdo je tam nemůže odtamtud vyvíst z toho sálu. A to samý prostě platí teď. Já si vůbec nedovedu představit, že by jako předseda sněmovny, jak se tam navrhovalo, že by řekl, tak a teď tady jděte po čáře s prstem na nose nebo něco a řekl by, vy jste ne, tak ven ze sálu. To je prostě něco, co absolutně nemůže nikdy nastat a byl bych jako tvrdě proti tomu, aby to platilo. Takže přestože já nepiju, nikdy bych se nenapil v době, kdybych jako měl, věděl, že tam pracuju, a že mě čeká nějaké hlasování nebo jakýkoliv jednání, tak jsem hlasoval proti, protože ten zákon považuji za nedůstojný, hloupej a fakticky protiústavní, protože toho poslance z toho sálu nikdo nemá právo vykázat.
0: A trestná hmotná odpovědnost poslanců ve svěřených funkcích?
1: No tak ta je daná v současné době takhle, že je trestní odpovědnost, ta je normálně daná, je omezená imunitou. Imunita je Jednak vlastně ta absolutní, to je na projevy, to znamená, že já cokoliv tam řeknu, tak mě za to nemůžou jakoby stíhat za šíření poplašní zprávy nebo já nevím, popírání genocidy a tak dále, tak dále. To znamená, tam jsem zcela jako 100% schráněný. A pak se je takzvaná ta procesní indemnita, to znamená to, co si lidi představují většinou pod tou imunitou, že když spácháš trestný čin, tak ti musí sněmovna hlasovat o tvým vydání nebo nevydání. To znamená, ty jsi trestně odpovědný, úplně normálně, ale ta sněmovna má možnost tě nevydat k tomu trestnímu stíhání. Já jsem to vysvětloval jak u Babiše, tak i u Okamury, že z mého pohledu ta procesní indemnita je správná a je správná proto, protože v České republice bohužel je trestně právní řízení velmi často zneužívaný k politickým účelům. Bohužel. Já bych byl strašně rád, kdyby právo u nás fungovalo úplně izolovaně od politiky, ale není tomu tak. Prostě proces proti Tomio Okamurovi za plakátek Migranti z dovozu je politický proces jak vystřižený z učebnice. A proto je dobře, že tam ta procesní indemnita je a že máme možnost ho ochránit před touhle zvůlí, protože tady prostě ten právní stát jako brutálně selhal. Ten plakátek není ničem trestný, to je absolutní nesmysl. A když vidíš tady soudkyni, která je schopná dát SPD 3 milionovou pokutu za plakátek, který varuje před migrací a vidíš, že týden co týden někde někoho ubodá, zavraždí a že je to migrant, tak to je prostě politický proces zcela jednoznačně. Jo. Já jedu pozítří do Chebu na soud. Soudí tam člověka za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině. Za to je souzen v České republice. Chápeš to? To je zoufalý. To je zoufalý. Nejvtipnější na tom je, že kdyby napsal to obráceně, napsal by sláva Ukrajině, popel Rusku, tak mu všichni zatleskají.
0: Přesně tak.
1: Právo tohle nemá rozlišovat. Buď to je to trestný obojí, nebo není trestný ani jedno. Tady v tom případě není trestný ani jedno. A to, že prostě ten člověk je tady dneska u soudu a je tímhletím způsobem řešený trestně právní represí, tak je ukázka, že tady ten právní stát brutálně selhává a že je trestní řízení zneužívaný k politickým účelům. A proto je dobře, že tady ta procesní exempce je. Já nechci, aby z poslanců byli nad lidi, kteří se můžou vyhnout trestnímu právu, ale zároveň nechci, aby byli pod lidi, aby jenom proto, že jsou poslanci, tak se na ně pořádal hon přes policajty a přes státní zástupce. Jo, ukážu ti, až budeme spolu, tak ti ukážu usnesení jednoho státního zástupce, nebudeš tomu věřit, co je tam prostě všechno schopný napsat. A co se týče hmotné odpovědnosti, tak já jsem přesvědčen, že ta by měla fungovat zejména u ministrů. A poslanci si je kolektivní orgán, který nějak hlasuje a schvaluje zákony. Ale ministr, který podepisuje smlouvy, který rozhodují o miliardách ze státních peněz, tak tam by podle mého názoru ta hmotně právní odpovědnost být zavedena měla.
0: No protože ano, já ti dám příklad, jo. Vem si Bartoše.
1: Jo?
0: Vy jste teď schvalovali něco, co bylo potřebné. Já teda proti tomu mám výhrady, proti tomu novému stavebnímu zákonu, poměrně jako výrazně, ale dobře. Ten člověk tady způsobil, když budu hodně při zemi, škodu tak 20 miliard. A to si myslím, že jsem jako...
1: No vyšší, to určitě vyšší.
0: 100% vyšší. A nic. A dokonce může být dál poslancem. Jo. To je ta věc, proto jsou ty lidi rozčílený, já se jim vůbec nedivím. Protože to je úplně do nebe volající. Protože on nebyl jenom poslancem. Ale on byl ministrem.
1: Ano.
0: A to je ten velký rozdíl. Jo? To znamená, tady dám zase příklad. Pojišťovna ministerstva vnitra

0: teď někde na sítě, že když vlastně Paukner zveřejnil ty poslanecké náhrady ohledně stanu a bístanu, jo.
1: No.
0: Tak já tím, že jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych mohl účtovat cestovní. Mohl bych si zaplatit byt v Praze, nechat proplatit. Jo? Protože prostě já nejsem zvolený za Prahu, já jsem zvolený,
1: Jasně.
0: přestože žiju v Praze, tak jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, to znamená, měl bych plný nárok na veškerý cestovní, to, co si paní Šebelová nechává proplácet, měl bych plný nárok na proplácení bytu tady v Praze. Samozřejmě ani jedno si proplácet nenechává. Jo? Taky bych mohl říct, jak to říkají oni v tom stanu, který se háje proti tomu Pauknerovi, říkají, ale my jsme jenom účtovali to, to, co nám jako zákon umožňuje. No jasně, mě to taky ten zákon umožňuje, ale nedělám to, protože bych se cítil jako úplný idiot, promiň, jo. Kdyby si prostě v momentě, kdy bydlím v Troji, nechal prostě účtovat byt v Praze a někomu ho dával, ať si tam jako bydlí. Mně by to přišlo prostě neskutečný chucpe. Ale spousta lidí to bohužel takhle vnímá, tu politiku, jako že Klondike, jo. Tak teď tam jsem, teď musím prostě co nejvíc urvat. A samozřejmě bohužel to funguje právě u těch firm, které jsou vlastněný státem. A ono by to chtělo jako strašidelnou změnu, jako úplně zásadní kardinální změnu, překopat celý ten systém. Ale to ti teď já tady říkám, že to by mě ty lidi fakt museli dát 51% hlasů
1: No
0: v těch
1: jasně,
0: volbách, protože těch lidí, kteří jako na tom žijou, na tom parazitu, který se tam dávají ty svý známí, jo, a vědí, že tu dám někoho do dozorčí rady a tu někoho do představenstva a tu někoho
1: no.
0: tam, těch je neskutečný množství, takže jako, já jsem říkal i v duelu s Hřibem, že tam se ptali, jak přilákáme do veřejné správy ty odborníky a ty zkušený a šikovný lidi. Já říkám, přece ten, kdo chce pracovat pro stát, tak musí počítat s tím, že si nevydělá tolik, co v soukromé sféře. Jo? Protože já, kdybych jako si chtěl dělat peníze, tak nepůjdu dělat politiku.
1: No
0: Nikdy. V
1: jasně,
0: životě. To by se
1: nikdy,
0: mně nevyplatilo.
1: nikdy.
0: A bohužel, ale spousta lidí to takhle nevnímá a prostě, jak říkám, celý hnutí STAN vzniklo jenom jako podnikatelský projekt. Politický podnikatelský projekt. To nebylo nic jiného, jo, celou dobu. A v tuhletu chvíli, bohužel, je pořád spousta lidí tady, kteří se na to dívají a dávají jim hlasy dál. No, tak pak je tady obrovský problém. Já za sebe říkám, že jakýkoliv státní firmy by měly být prostě honorovaný zcela standardně nějakým jako rozmezí, který je daný průměrnýma platama, průměrnýma mzdama, průměrnýma odměnama a tyhle zlatý padáky, jakože 23 milionů a podobné věci, no to je pro ty lidi tak nepochopitelný, pro mě je to nepochopitelný, já s tím absolutně nesouhlasím, bohužel jako nemám sílu s tím nic udělat, říkám, to by mě asi ty lidi fakt museli dát těch 51%.
1: Ne, já to chápu ve chvíli, nebo pochopil bych to ve chvíli, jako jsem třeba asi před 2 měsíci a někteří lidé mi to vyčítali, že jsem říkal, že mi nevadí, že guvernér České národní banky má 714 tisíc korun měsíčně, protože tak, jak dal do latě Českou národní banku, to tam nedal nikdo od roku 1990. Prostě nikdo. Jo? To znamená, proto mi to nevadí. To, takhle, přátelé, my se bavíme o zákonnosti a morálce. A to bohužel jako nejde ruku v ruce. Já dám jeden příklad za všechny. Nádherně to popsal teď Andrej Danko, když byl se Šimečkou, protože to je opravdu jako to je lopata ten člověk, to jsem nezažil. Já jsem nezažil blbějšího politika, než je tenhle ten z PSky, ten Mončičák, co údajně má Oxford. Jo. To je vidět, kam ten Oxford padl úplně na dno. Ten člověk vůbec nevěděl, jaký jsou daně, jaký je DPHčko, jaká je daň z příjmu fyzických osob. Ten člověk chce dělat premiéra na Slovensku a neví tohleto. A Andrej Danko se mu tam chechtal a říká, tak vy jste si tady nechal ještě ve svých 29 letech proplácet telefon přes unijní peníze od maminky, protože se na nás kouká spousta lidí ze Slovenska, tak je to trošku ze široka. A on mu tam začal vyčítat něco prostě, nějakou dovolenou nebo to. A on říká, já, když vám teď ukážu, tak já jsem za 10 let ve firmě účtoval v průměru 500 tisíc euro ročně. 500 tisíc euro ročně. Vy si myslíte, že já jsem si pomohl politikou? A jak jsem si jako pomohl? Jo? A teď on vůbec nevěděl, co mu na to má říct, protože ty lidi, to jsou úplně typický, tyhle ty progresivisti si vůbec neumí představit, že peníze vznikají z práce. Jim vůbec nevadí, že jsou tam takovéhle odměny. Jim vůbec nevadí ty dotace, že si to píšou třikrát, čtyřikrát na stejnou věc, že se ta věc ani nestala. Jo? Jim vadí, že my máme tu drzost poukazovat

0: ukazovat na to, že oni tady dělají zlodějinu. Je to to samé, a to je také otázka morálky, když admirální generál, všichni víme, o koho jde, prohlásí, ani nemrkne, ani se nezaculí, ani neucukne a prohlásí, že Petr Kolář, doktor Petr Kolář, skutečný prezident republiky, není jeho poradcem. Tak, teď jsme tam nějak, jsme tam chrastí. Dobrý, Jindro? Tak to vidíte, přátelé, nesmíme se bavit o takovýchhle tématech, to už potom vypadáváme. A Jindra úplně vypad, tak snad se nám vrátí za chvíli. No, a je to. My jsme měli takové problémy už při tom připojování, přátelé, že tak, jak zamrzl teď Jindra, tak takhle jsem zamrzl já. Ale, no, je zpátky.
1: Slyšíme se, jo, promiň.
0: Teď. Dobrý, pohodě, to vypadalo, když ti někdo zmuchlal a hodil tě do koše, tak už jsem měl trošku obavy.
1: Ne, víš co, já budu upřímný jako vždycky, jo. Moje drahá žena přiběhla domů a tím, že má zapojený iPody, tak se prostě její AirPody přepli na můj telefon, automaticky napojili a zvuk šel jako do jejich AirPodu, takže já neslyšel vůbec nic, takže jsem to musel odpojit a tím jsem asi zamrz na chvíli, tak se nezlob.
0: Dobrý, v pohodě, takže paní pozdravuji, protože jsme si povídali teď, chudák asi toho vyslechla teď. takže takhle jsem jenom dal pár prostě příkladů, který mě teď napadly a je to opravdu jako otázka, podle mě ta morálka by měla jít ruku v ruce s těmi zákony. Ona někdy jde, ale pak je ten problém té vymahatelnosti toho práva a teď se teda dostaneme na to, co teda ty lidi strašně zajímá, mě to leze krkem. Já jsem na to vydal video, to video se stalo virálním, protože samozřejmě ono něco jiného je, když se o tom baví člověk, který pod tím majákem žil podstatnou část svého dospělého života. A něco jiného je, když to říká tam nějaký Ferda z televize, který o tom neví lautr vůbec nic. No a ty nám to řekneš z toho právního hlediska. To znamená Filip Turek a úplně normální dopravní nehoda, která zaplať pánbůh dopadla dobře, zaplať pánbůh v tom Géčku seděl Filip Turek jako zkušený řidič, který to strhl. Kdyby to nestrhl, tak ta Fábie tam smetla ty lidi na té ulici. Jo, to znamená, bylo vidět, že opravdu velice rychle zareagoval, strhl to, ještě zastavil, krásně na tom chodníku vyšel ven. Jediné, co udělal špatně, co bych mu vytkl, ale není to na přestupek, nevzal si vestu. Jo, to, přátelé, tohle nikdy nedělejte. Nikdy nevycházíte z auta bez vesty, i když na sobě máte oblek, to je jedno, na ten oblek si dejte vestu, vezměte si rukavice, protože tam může být zranění, nikdy na nikoho nešahejte, nikdy bez rukavic a jděte se podívat na to místo té dopravní nehody a zjistěte, co se tam děje. Jo. Tak tolik je ode mě a teďkom povídejte.
1: No, tak já říkám, já sleduju s údivem, kolik se vyrojilo v naší zemi expertů na bezpečnost silničního provozu. To musím říct, že jich tady máme asi 10 milionů v tuhletu chvíli. To je prostě neuvěřitelný, včetně novorozenců a kojenců. Podívej, jedna věc z hlediska právního je jasná a to je to, že se absolutně v té debatě nerozlišuje, kdo jaksi by mohl udělat přestupek a kdo je původcem té nehody. To je naprosto zásadní věc. Jo. To znamená, může se stát nehoda, velmi často se stává nehoda tak, že oba dva ti řidiči udělají dopravní prostředek, ale jenom jeden je původce té nehody. To znamená, ten přestupek vlastně vyústil ten následek v té dopravní nehody. Jo. Já jezdím po Praze velmi často a vidím neustále, jak projíždějí policisti, sanitky a hasiči a tak dále a tak dále. Snad nikdy jsem neviděl, nikdy, že by prostě to někdo pustil takovýmhle způsobem do křižovatky na červenou bez toho, aniž by přibrzdil, aniž by se rozhlídnul, aniž by cokoliv udělal. Protože přece i ten člověk, který můj táta vždycky, když mě učil řídit, tak říkal, musíš přemýšlet za ostatní. Jo? Aby jsi řídil dobře, musíš přemýšlet za ostatní, co ty ostatní v tu chvíli prostě vnímají a vidějí. A ty, když se vžiješ do role toho Filipa a víš, že z levé strany máš jednu směrku, to znamená, že tam nemůže nic přijet. Jo? Tam z té strany nic nejezdí. To znamená, ten člověk, a já ho vůbec nechci jakýmkoliv způsobem prostě tady kritizovat, on pravděpodobně prostě opravdu spěchal někam s tou krví, jako OK, jo, to je jako legitimní všechno, ale v momentě, kdy ty jedeš vlastně z jednosměrky, kde nikdy žádný auto nejede, jediný, co tam jsou tramvajový koleje, a vlastně vlítneš do ty křižovatky, kde někdo má zelenou a vůbec tě nečeká, tam jako někdo říká, ano, a on musel slyšet sirény. Kamaráde, v tom místě na tom Pavláku slyšíš ty sirény, ale to slyšíš kolem sebe v 28 silnicích. Ty vůbec nečekáš, že zrovna tady zleva jede to auto, protože se to tam odráží od ty baráky a vůbec nevíš, kde to auto s tou sirénou zrovna jede. To jenom čekáš, odkud jakoby přijede. To znamená, že z mýho pohledu Filip, i kdyby jel doleva, tak by ta nehoda nastala zcela jednoznačně, i kdyby jako nejel rovně. Teď ponechávám všechno o tom dopravním značení, který podle mě bylo zmatečný a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru, jaksi hlavní příčinou té nehody je to, že ten řidič, který převážel tu krev, tak vlastně ohrozil účastníky silničního provozu, protože přesto, že jede se sirénou a s majákem, tak musí do ty křižovatky najíždět tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu. To říká zákon a tak to prostě je. A znova říkám, já ho tady nechci z toho dělat, že je to nějaký jako člověk, který by si zasloužil někde potrestat nebo něco podobného. Prostě stane se to, v životě se to stane a máš to tak a nic s tím nenaděláš. Ale to, co je přece nejdůležitější, i kdyby to byla vina Filipa, tak přece to není na nějaký skládání funkcí v politice. Jako tady bylo x takových nehod. Tamhle Výborný jel 92 ve vesnici 10. prosince v Heřmanově městci o 42 km za hodinu víc, než má. Benjamin Činčela, ten vlastně tenkrát zabil člověka v autě, měl nejdřív tu dechovou zkoušku, měl pozitivní na jak alkohol, tak omamné látky na drogy. A pak jako z toho vyšel díky tomu, že při odběru krve v nemocnici už byl jako čistý. Jo. A já mu nechci sahat do svědomí, nebyl jsem u toho, nevím to. Ale zaprvé, mezi tím uběhne drahně dlouhá doba. Ty seš jako člověk, ty s tím máš daleko větší zkušenosti, který to dělá. Ale za druhý, ono, když tam máš známýho doktora, tak to už se jako dá s tím hledat co zařídit. Takže znova říkám, já nechci nikomu sahat do svědomí, ale nezažil jsem prostě, že by test, dechová zkouška a ten volizovací test na alkohol a na drogy byla pozitivní a pak jako krev byla úplně čistá. To jsem nezažil. Jo. Může se to stát, musela by tam nějaká kontaminace, ale že by jako oba dva ty testy byly pozitivní a pak jako to je ta pravděpodobnost je jako velmi, velmi nízká. Jo.
0: U zbytkového alkoholu je to možný, ale většinou to bývá tak, že je tam takzvaně vzestupná tendence, proto Jasně. se také dělá. A to je ta chyba, která tam nebyla udělaná, že se dělá opakovaně ta dechová zkouška, takže u tady toho člověka, o kterém ty hovoříš, by měla být udělaná opakovaná dechová zkouška a tam má vzestupnou tendenci. A ve chvíli, kdy opakovaná dechová zkouška má vzestupnou tendenci, protože ten alkohol, protože vy teď pijete, přestanete. Vy máte nějakou hladinu, jo? A za půl hodiny je ta hladina jiná.
2: Jasně.
0: Dosáhnete určitýho vrcholu a pak to začne klesat, až jste na nule. Ve chvíli, kdy máte zbytkový alkohol, bavíme se třeba 0,25, 0,3 a tak dále, tak vám garantuju, že na krvi, pokud jste normální konstituce, nejste nějaký vychrtlík, jo, tak na té krvi bude prakticky nula, téměř vždycky. A tady ještě doplním jednu věc. Dneska jsem četl nádherný článek, a to je přesně ta ukázka těch mainstreamových médií, kde zarytě psali o tom, jak je možné, že Turkovi neudělali test na drogy. Tak prosím pěkně, jediná povinná věc od policie je test na alkohol. Ano. Test na drogy je pouze v případě, že se těm policistům nezdáte, že se chováte jinak, než je norma, a oni vám poté můžou dát ten test na drogy. Ale není to tak, že u dopravní nehody se automaticky dělá test na drogy. To je nesmysl. To je prostě blbost. Jo? A oni na to dneska psali jako zarytě, jak tomu rozumí ty experti. A to já úplně žasnu. Sanitka, další věc. Jo? To není žádná sanitka. Prostě takhle sanitka nevypadá. To je nějaký houkavý auto. To může být klidně soukromá společnost, která má tu možnost využít toho práva. Jo? Ale mě napadá z hlavy třeba Bořek Bulíček u vás v Břevnici. Jo? Ten má soukromou záchranku, soukromou převozku a tak dále. V pohodě. Ale tohle nebylo vozidlo záchranné služby, nebylo to ani vozidlo převozové služby, nebylo to ani dovoz raněných a rodiček. Nic tady z toho to nebylo. Nebyla to ani LSPP. Byla to prostě firma, která spadá pod nějaký špitál, to si klidně oni můžou zřídit jako akciovka, a ta převáží krev. Další věc. V žádném případě nešlo o ohrožení života. Kdyby šlo o ohrožení života, tak to veze záchranka. Tak to neveze ten malý autíčko. Jo, a takhle bych tady mohl pokračovat a vyjmenovávat tady prostě milion věcí. Jo. Ale jak říkám, mě zajímá to právní hledisko.
1: Já říkám, jako zase se bavíme o právu a o morálce. Jo. To znamená, ať už to vyšetřování ty dopravní nehody dopadne jakkoliv, tak já tam nevidím žádný důvod prostě proto, proč by měl Filip jako skládat jakoukoliv funkci. Fakt nevidím, prostě dobře, nedbalostní přestupek může se stát, může to vyústit i v dopravní nehodu, když máš nějakou smůlu. Ale přece to je pořád nedbalost, není to úmysl. Jo, já jsem to srovnával, mně prostě největší úplně drzost, že drzostí přijde, když do 360 je pozvaný Jurečka, který tady po střelbě na filozofické fakultě lhal o tom vánočním večírku. Zaprvé ten vánoční večírek neukončil, to znamená, on tam do 4 do rána juchal, pil, poskakoval v době, kdy prostě lidi tady byli naprosto zdrcený. Já jsem viděl lidi, kteří prostě brečeli, ani se jich to netýkalo. Jo. Jaká to byla tragédie, tak on si tam prostě pařil dál. Už to je na odstoupení. A on ještě potom lhal, že se to dozvěděl až 7 večer a že okamžitě ten večírek ukončil. Ne, dozvěděl se to hned, jak se to stalo, logicky jako všichni ministři. A neukončil nic, nechal to normálně do 4 do rána proběhnout. Tak tenhle člověk prostě neodstoupí, není odvolaný tím Fialou. A pak má tu drzost se sebrat a jít prostě do 360 a říkat tam, že Turek má odstoupit. Jako chápeš to? Já jsem to, teď jsem to říkal ve svém živém vysílání. Já kdybych byl na místě toho Jurečky, jo, prošlo mi to taková lež, nikdy bych to neudělal, ale prošlo mi to taková lež. A teď by mě pozvali do 360, kde je téma Turek a kde je jasný, že ta opozice bude muset říkat, jako ať ho odvolají. Tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Jako pošlete tam někoho jiného, ale já tam přece nemůžu jít, teď já jsem tady udělal 100x větší průšvih než on. A neodstoupil jsem. Tak přece nemůžu teď tam přijít, když já jsem lhal o střelbě na filozofické fakultě a říkat, že Turek má odstoupit po dopravní nehodě. Když budu za úplnýho idiota, tak tam pošlete někoho jiného, ne mě. Ne, on tam klidně ne a klidně to udělá. To, prostě ty lidi nemají absolutně žádnou sebereflexi. Vůbec. Nula.
0: Ne, přátelé, tady ještě píšete o panu Foldinovi. My jsme se s Jindrou dohodli už před vysíláním, že se o tom nebudeme bavit, my s ním nežijeme, my tam nejsme v té domácnosti, nám nepřísluší takovouhle věc vůbec posuzovat, ale fascinuje mě, a to tady píšete naprosto správně, že tady jeden z hlavních sponzorů a kámošů admirálního generála zabije maminku. Naštěstí, to je otázka, jestli to je naštěstí. A maminka je mrtvá a on dostane 5letou podmínku, nebo 5 let zákaz řízení a 3letou podmínku. To už je jedno, to nehraje roli, to je slovíčkaření. Jo. Tak to mě teda fascinuje. To teda musím říct, že to mě teda naprosto fascinuje, jo, protože já vůbec nechápu, opravdu nerozumím tomu, já bych nemohl toho advokáta dělat, protože já vůbec nerozumím tady těm rozhodnutím těch soudů. To samé, já si velmi vážím pána, který zachránil gramodesky. Opravdu, pamatuju si dobu. Viděl jsem s ním několik rozhovorů, kdy ryli držkou v zemi, jak říkával Karel Kryl, a zvedl to z popela, nádherně to, teď je nejlepší pro celý svět, všichni si v České republice, všichni, co něco z hudebním průmyslu znamenají, si gramodesky nechávají dělat v České republice. To je prostě holý fakt, no ale to mě neopravňuje. Je dvožralej, z 1,6 promile. A pozor, přátelé, tam ani žádný soud u něj neproběhne, protože on je prý nespůsobilý tomu soudu. Tak tohle mě jako ty jako advokát vysvětli, protože to mě teda jako hlava nebere vůbec. No.
1: To ti nevysvětlím, protože mě to hlava taky nebere. No. To jsou věci, které jsou za mě nepochopitelné. Já mám ještě jednu kauzu, kde zastupuju poškozenou jednu dámu. Ještě to nemůžu říct veřejně, protože jsme se dohodli, že k tomu uděláme nějaké společné prohlášení a je to prostě podobná věc. Něco naprosto nepochopitelného. Já znovu říkám, já to mám z rodiny, protože bratra mojí ženy, že ho zabil člověk v autě, když šel na kole, takže jako to jsou věci, které jsou nepochopitelné pro mě, naprosto nepochopitelné a já to jako nemůžu vůbec vysvětlit, protože je to prostě je zase jenom další ukázka toho, že si tady člověk může spravedlnost, v úzovkách spravedlnost koupit, a to je strašně špatně.
0: Je to teda o penězích, je to o tom, je takhle, já dám jeden příklad, jo. Já si pamatuju jednoho rádoby význačného podnikatele, který tady z východního Slovenska jeden čas tady působil, hrozný bourák, a ten teda jako pod vlivem alkoholu tady napáchal jako spoustu zajímavých věcí. Za volantem vyhrožoval městský policii, jel do centra jednosměrkou, zaparkoval auto před klubem, machroval tam před holkama, jo, pak někde někoho ještě srazil, pak jel někde 170 km v hodině na 90. Prostě samý takovýhle jako přešlapy, jo. A on vzal peníze, hodně peněz, jo, bavíme se v 5 nulách, a dal to na nějaký fond dopravních nehod nebo něco takového. Mm. Nevím, slyšel jsem to teďka poprvé v životě. Jo? A představte si, že mu vrátili ty papíry dřív, než by musel dělat psychologické testy. A já vám garantuju, že kdyby měli dělat ty psychologické testy, tak by ty papíry nikdy zpátky už nedostal. A tohle to já vidím jako problém, že vy se můžete vykoupit. Že vy vlastně jako vemete 300 tisíc, dáte je do jakéhosi fondu a ten soud na to přihlíží. Jakože tam máte vy nějakou jako to je pro mě úplně nepochopit, já tohle to nechápu prostě, vůbec tomu nerozumím.
1: Ne, tak on je tady jakoby fond pro oběti trestné činnosti, kde v rámci trestního řízení, když je třeba něco, co je jako jednoduchá věc, tak to tam jako můžeš dát a tím vlastně dosáhnout takzvaného podmíněného zastavení trestního stíhání. No. Já si to dovedu představit u trestných činů, který nespůsobili někde žádnou škodu, žádný utrpení nebo něco, co se dá prostě kompenzovat dál. Nám to nabízeli u Tomáše Elnera, když tenkrát v tom Zábřehu napsal na ten Facebook, že tam ten Ukrajinec, který se tam pohybuje, a ať si dají na něj lidi pozor, a že se pokusil znásilnit holku a dali mu šíření poplašné zprávy. A tehdy nám to státní zástupce nabízel, že to ukončí, protože věděl, že to je průšvih a že to prohraje, a my jsme řekli, že to nechceme, protože to prostě dotáhneme do soudu až do neviny, a taky jsme to dotáhli a vyhráli jsme. Ale tam si dovedu představit, že takovýhle věci jako to lze tímhle tím způsobem vyřešit, protože ten člověk vlastně nikdy nikomu nic neudělal a může se to nějak jako posunout. Ale ne prostě u jakýhokoliv trestního činu, který rezultuje prostě ve smrt člověka, pro Boha. Vždy to je, jako já vím, jak to poznamenalo naši rodinu, to není jenom, že ten jeden člověk odejde, to je prostě to poznamená desítky lidí kolem, jo. Ten bratr mojí ženy měl prostě dvě malé děti, ty nikdy jako už nebudou mít tátu, to prostě přece nemůžeš tu chvíli přijít a říct, tak já tady dám prachy na oběti trestné činnosti a mám mám řidičák zpátky a jedu dál. Jako, jestli se to dá, tak položme si otázku, jestli kdyby ten pan dotyčný v Porsche nebyl sponzorem pana prezidenta, jestli by dostal podmínku nebo ne. Jako, položme si tu otázku, já myslím, že by ji nedostal, že by dostal nepodmíněný trest. Položme si otázku, jestli pan majitel těch jako ty gramodeskové firmy, jestli kdyby neměl ty peníze, jestli by byl způsobilej nebo nebyl by způsobilej k tomu soudu. Jako. Přece ta odpověď je jasná. Že jo? A bohužel, víš, jako vždycky se říká, že jsem to už vysvětloval několikrát, jo? Že někdo mě říká, no spravedlnost by neměla být slepá, jo. A já říkám, ne, naopak, že jo, spravedlnost má tu pásku přes oči, protože má být slepá. Spravedlnost má být slepá, spravedlnost nemá vidět, kdo má kolik peněz, jaký má postavení, jestli sponzoroval pana prezidenta nebo nesponzoroval pana prezidenta, má všem měřit stejně, proto má být slepá. Jo? Si lidi velmi často pletou, že ta páska přes oči, kterou má ta spravedlnost na tom zobrazování, kdy má v jedné ruce meč a v druhé váhy, tak ta je správná. Spravedlnost má být slepá. A bohužel u nás, jako, když to řeknu eufemisticky, se dá penězma koupit to, že si tu pásku na chvíli nadzvedne a trošku se podívá.
0: Ne, je to neuvěřitelné. A tady to rozhořčení, které tady já tady pročítám, proto koukám, protože tady na tu dálku to nevidím, tak tady pročítám tu diskuzi, která je samozřejmě opět jako bouřlivá. Jako přátelé, uvědomte si, že když jsme tady minule vysílali, tak bylo 7 000 zpráv, jo. Na to se prostě nedá jako odpovědět v žádném případě, a bylo to jedno z nejsledovanějších vysílání, kde ještě odečetli 33 000 sledujících, což teď dělají naprosto běžně, jako tady přidávají minutáž, jo. Prostě Jindro, ta minutáž, která tady neodpovídá době vysílání, je tam přidáno 12 minut, nevím proč, jo. Ale takhle, My jsme se bavili o tom, co se povedlo teda, jo? Takže nebudeme brát EET 2.0, to je takový zvláštní téma, to nevím, jestli se jako úplně povedlo teda, ale co se vlastně jako opravdu povedlo? Co je pozitivní, kdy můžeš říct, hele, dobrý, konečně prostě začíná se to plnit, někomu to pomůže, protože já když čtu ty zprávy, a ty víš, že já denně čtu v průměru 64 až 80 zpráv, které potom dávám do těch zpráv, že jo? A já ti tam musím říct, že když tam čtu, že seniori odklad 65 není teď na stole. A takhle bych tady mohl vyjmenovávat 30 slibů a jedno, jestli to je ANO, nebo je to SPD, jo, nebo jsou to motoristé. Zkrátka dobře, já chápu rozhořčení těch lidí v těch komentářích, protože za chvíli to bude rok, jo, a v podstatě já chápu tu legislativu, takže vím, že některé ty věci se ani nedají prosadit za to jedno volební období. Jo. Takže co teďkon bereš jako pozitivní a co je věc, kterou opravdu jako trváš na tom, aby se to prosadilo?
1: Ale pozitivní určitě je to, že se převzaly ty poplatky OZE na státní rozpočet, protože to mělo zásadně protiinflační efekt, pomohlo to podnikatelům, snížilo to cenu energii. Jo. Já samozřejmě bych zase byl mnohem radikálnější. Prostě lidi, kteří mě sledují, tak vědí, že nesnáším lipskou burzu, je to podvod obrovský, nesnáším emisní povolenky. Chtěl bych státního obchodníka s plynem, státního obchodníka s elektřinou, tak abychom měli kompletně tu infrastrukturu od výroby, případně nákupu, že v případě elektřiny je to výroba, v případě plynu nákup, přes distribuci až po prodej ve vlastních rukách, protože kdybychom to měli, tak cena elektřiny a tím pádem cena všeho, potravin, stavebního materiálu a tak dále, by byla výrazně, výrazně levnější. Totálním způsobem by to nakoplo podnikání, ekonomiku v České republice. Ale i těch 10%, který se převzalo toho ozečka na stát, je dobře, strašně dobře. Ten stavební zákon za mě přes veškeré výhrady je samozřejmě taky jakoby strašně dobře. Jo. Prostě musí se zrychlit stavební řízení, to povolovací řízení je naprostá tragédie.
0: No dobře, ale promiň, ale jako ta pokuta 2 miliony jako pro fyzickou osobu, ty vole, to je ústřel jako prase.
1: Jasně, a to je, to zase musíš brát, že to je nějaká horní hranice, jo, prostě.
0: No já jsem měl ty úřady, jo, tak... To, že Filip Turek teď dostal 200 tisíc, to byla velká klika, jo? Protože kdyby to bylo podle toho novýho, tak by mu tam ty 2 miliony šouply.
1: Jako jasně, dá se to zneužívat. Jo? To já taky jako nejsem velký kamarád. Znova říkám, jako všechny věci se dají novelizovat, ale prostě primární cíl je to, aby se to zrychlilo, což jako se zrychlí.
0: A je to 30 dnů, jo?
1: Jo, ano, je to tak.
0: Tak to chci ale vidět, to... jak to při tom počtu těch zaměstnanců bude fungovat. U toho fakt si bejt, jako to bude...
1: Já věřím, že bude, no. Ale jako já, pozor, nechci, aby to vypadalo tak, že jsem spokojený jako s tím, co jsme zatím dosáhli, protože nejsem. Jelikož ty věci z mýho pohledu se dělají opravdu příliš měkce a velmi často se ustupuje nátlakovým metodám, ať už jsou to média, nebo to jsou prostě tyhle chvilkaři a Člověk tísní a podobně.
0: Ale proč? Nemusíte, vy byste teď podle nových měli 116.
1: Jo. Já jsem přesvědčený, že prostě je to z důvodu toho, že ANO není jakoby tak radikální, jako jsme my. Já spoustu kolegů s ANO znám, že samozřejmě jsme kamarádi, máme velmi rád, ale myslím si, že prostě ta cesta toho jako minimálního posunu v mezích zákona, aby jsme moc nikoho nenaštvali, že není prostě správná. Ale samozřejmě tím, že ty preference právě držej, tak jako není důvod k nějaký jako zásadní radikální změně. Já za sebe, mě prostě vadí to, že se dál kupují F-35, že dál pokračuje muniční iniciativa. Strašně mě naštvaly ty peníze na ten půl, prostě neuvěřitelně. Nejde o to, že to je 140 milionů, zaprvé to je hodně peněz, ne, že to je málo peněz, je to hodně peněz, pořídilo by se za to spoustu věcí. I kdybychom ty peníze dali těm lidem, kteří jako je potřebují na léčbu rakoviny, tak za to uděláme 1000x lepší službu, než poslat je na nějaký půl. A hlavně je samozřejmě ta symbolika, to, že jsme něco slíbili lidem a to, že zase ty lidi vidí, že to tady není. Neděje se vlastně nic s tou ukrajinskou migrací, to je pro mě obrovský problém. Prostě já se na to dívám a neuvěřitelně mě to štve, že vlastně tady dál oni mají páchají tady trestnou činnost jak na běžícím pásu a vlastně jsou ještě privilegovaní, že buď to ty policajti se jich boje. A já se jim ani nedivím, protože tady někdo zakročí proti Ukrajincovi. To bylo to slavné video z těch Klatov, kde tam Ukrajinec na ně řval, že je slíkne z uniformy a že má prostě známý generály a že s ním zatočí a tak dále. A nakonec soud konstatuje, že ten Ukrajinec vůbec nic neudělal. No tak co je vzkaz pro ty policajty? Že se na to příště vykašlou, že to nebudou dělat. Že si přece nebudou... Primárně, co potřebuje ten policajt vědět, je to, že se za něj ten stát postaví v momentě, kdy on bude bránit zákon. Jo? Tady to prostě se nestalo. Kdyby to byl jakýkoliv český šofér a ne Ukrajinec, no tak ty ho opentlej, že nebude vědět, či je. A tenhle ten prostě člověk, který tam řve na policajta, že ho svlíkne z uniformy, že prostě zajistí, že se pro něj dojdou jeho kamarádi a podobně, tak jako nic nespáchá, ale je to v pořádku. Tohle jsou věci, které mě strašidelně štvou. Jo? Takže znovu říkám, já bych byl absolutně razantnější, nejvíc mě štve prostě, že nemáme zákon FARA, protože to je pro mě úplně klíč. Jo? Když tady budou dál ty politické neziskovky, které nedostali ani jeden jediný hlas v těch volbách, budou určovat politiku v téhle zemi, tak se nemůžeme pohnout kupředu. Tady musí skončit vláda politických neziskovek. A ten zákon FARA by to zajistil. A zase se toho někdo bojí úplně zbytečně, protože prostě oni budou řovat furt, to je úplně jedno, co my budeme prosazovat. Oni budou řovat furt a na všechno. Takže já za sebe jako taky jsem nespokojený s tím, že ty věci jdou pomalu a chtěl bych dělat rychleji, ale vždycky říkám, a to ty lidi musí pochopit, to začíná u nich. Mm-hmm. To začíná u těch voličů.
0: Voleb, ano.
1: Buď to lidi volej na jistotu, volej, jak si tak, že nejdou do těch odvážných řešení, protože si říkají, je, to by bylo moc, to, jako to SPD a ten Reichl, to by bylo moc, to je, my nechcem, tak radši půjdeme tou střední cestou. A teď si prostě vybírají z těch stran, které jsou podle mě úplně všechny stejný. A nebo tu odvahu budou mít a ten mandát nám dají. Ale jo, mě dneska ráno, když jsem dával ten příspěvek, který se týká Evropské unie, a to prostě odmítnutí Green Dealu a všech těch nesmyslných svazovacích věcí, které nám dávají, s tím, že prostě v finále stejně bude příprava na vystoupení z Evropské unie a buď to rozpad Evropské unie nebo vystoupení České republiky z Evropské unie. A teď tam někdo psal, komentáře napsal, no škoda, že nemáme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. Já jsem napsal, ne. My máme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. My nemáme dost odvážných voličů, kteří by na to šli dát těm volbám hlas. To je ta alfa omega. My potřebujeme odvážný voliče, který na to těm politikům dá hlas. Já ti říkám, že já, Tomio, Radim Fiala, Libor Vondráček, Jarda Foldina, některý lidi z motoristů, některý lidi z ANO, my bychom to šli zrealizovat zítra. Ale my na to nemáme ten mandát od těch lidí. My na to jsme nedostali ty karty do ruky. Takže otázka není, jestli máme odvážný politiky. Otázka je, jestli máme dostatečně odvážný voliče. To je ten hlavní princip. A pokud ty nebudeme mít dostatečně odvážný a pokud prostě budou tady furt volit Rakušana a Hřiba nebo prostě jakýkoliv střední cesty, no tak se to nestane. To jako... Já sám se můžu přetrhnout, postavit na hlavu, můžu řečnit ve sněmovně, co chci. Jo, jako mě, vždycky, když někdo napíše, to mě nejvíc rozčiluje, když mě někdo napíše, konejte. Jo. A já bych říkal, a co mám konat pro Boha pěkně? Jako mám tam jako dělat přemety, nebo salta, nebo co víc mám jako dělat, abych jako to tam nějakým způsobem posunul. Prostě vy jste nám dali ty karty. Jo? Všichni, kdo hráli Mariáš, no tak jako vědí, že když dostaneš devítky a osmičky, no tak nemůžeš dát prostě durh, nemůžeš dát velkýho, můžeš dát tak maximálně to, že tam něco uhraješ a někomu přihraješ nějaký karty. Takže jednoduchá věc a ty lidi si to musí uvědomit, že to začíná u nich. Že to začíná u nich, protože vždycky budeš mít ti politici budou dělat to, co jim přinese nejvíc hlasů. A jestliže tady budou lidi, kteří budou chtít hlasovat pro vystoupení z Evropské unie, pro ukončení Green Dealu, pro ukončení migračního paktu, pro zákon FARA ohledně politických neziskovek, pro to, aby koncesionářské poplatky byly v České televizi dobrovolné, pro to, aby jsme tady vyřešili ukrajinský migranty raz, dva, tak když tady bude dostatek lidí, kteří na to dají hlas, tak ty politici tady budou hned. Ne, jo. To nebudu jenom já. V tu chvíli tady bude další 20 zástupů, protože budou vědět, že to, co budou říkat, jim přinese hlasy. Já jdu proti proudu a já se snažím ty lidi přesvědčit. Daleko jednodušší je dělat politiku, která už ti ty hlasy přináší teď. Jo. Já kdybych vstoupil místo toho, abych zakládal proud, kdybych vstoupil do ODSky, tak jsem dneska, já nevím co, že jo, nebo prostě to je ta nejjednodušší cesta. A daleko těžší proti tomu proudu a měnit ty názory těch voličů. To je stokrát těžší, než se jim přizpůsobit a jenom z toho profitovat. Ale ty lidi si to musí pořád uvědomit, že když nám budou psát, konejte, něco dělejte, tak se tyhle zemi nikdy nic nezmění. Protože já kdybych věděl, co mám, nevěděl, kdybych mohl cokoliv konat, dělat, tak už jsem to dávno udělal. Dávno. Já jsem tady napsal ten zákon Fara. Já jsem tady navrhnul usnesení ke sudeto německého Landsmannschaftu. Já jsem navrhnul odejmutí řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému. Jo? A mohl bych další a další věci prostě vyjmenovávat, který jsem udělal, jo? Zúčastním se DSA skupin a tak dále, aby jsme okleštěli tohle nesmyslný nařízení, který je cenzurní, nic jiného. A co mám ještě jako dál dělat, když v nás tam je 15 za to SPD? Jo? Prostě to je věc, která až já jsem poslední, kdo by se chtěl vymlouvat z odpovědnosti. Poslední. Ale nejdřív, abych mohl tu odpovědnost skládat, abych mohl skládat ty účty, tak potřebuji mít tu sílu na to, abych mohl ty věci realizovat. Pak ať mě ty lidi kritizují, že něco není. Ale do té doby, dokud mě budou psát, tak konejte. Ne, vy konejte. Viděte za těma lidma, za svýma známýma, příbuznýma, kamarádama a říkejte, volte příště tady SPD, volte Reichla, volte Okamuru, volte tyhle ty lidi, ať se tady v téhle republice něco změní. Protože u vás to začíná, ten klíč od té zamčené brány držejí lidi, ne my. Ne my. Já kdybych ho držel ten klíč, tak už jsem to dávno odemknul. Já kdybych měl možnost zrušit ten Green Deal, kdybych měl možnost odejít z lipské burzy, kdybych měl možnost vykoupit ČEZ, kdybych měl možnost zrušit notifikační podmínky pro dostavbu Dukovan, kdybych měl možnost vyřešit tady migraci tím, že bych okamžitě zavedl trest vyhoštění, automatické vyhoštění pro jakýkoliv cizince, který tady spáchá trestný čin nebo přestupek násilného charakteru. Tak už jsem to dávno udělal. Dávno bych to udělal. První věc. Nemám tu sílu, protože prostě ve volbách lidi rozdali karty jinak. Takže to je ta základní zpráva a lidi si to musí uvědomit, že oni mají ten klíč v ruce a jenom na nich, jestli se rozhodnou ho použít nebo ne.
0: Jinými slovy, přátelé, odcházíte na fotbal, už mi to tady píšete. Já jenom tady k tomu, co říká Jindra, protože je taky spravedlivě rozhořčen, tak jako my občané jsme spravedlivě rozhořčeni, tak my se tady nepřeme, jo? Tady někteří jako píšete, že jsem se Jindru jako dal na lopatu a tak dále. Ne, to vůbec takhle není. Já jsem taky jako úplně stejně naštvaný, jako jste naštvaný vy, ale já si uvědomuju to, že pokud tady opravdu chcete změnu, tak se musíme vydat maďarskou cestou. Mně se vůbec nemusí líbit, co pan Maďar dělá a spoustu věcí se mi nelíbí. Kdyby to samé dělala naše vláda, která k tomu má mandát, tak tady by byl takovej řev, že si to nikdo umí ani představit, ale ten mandát k tomu má. Ta vláda jako taková tu sílu má. Má úplně stejnou sílu, jako měla předchozí vláda, která nekoukala nalevo, napravo a šla proti zdi a co chtěli, to si prosadili, podělali tady na co sahli, zadlužili nás 12 miliard, přátelé, to je tak neuvěřitelná částka, že vůbec za to nemám slov. Ale Jindra to říká správně. Chcete tu změnu opravdu v pořádku? Tak ale nesmíme se bát volit ty politiky, kteří už teď prokazují, že do toho půjdou, že vystupují z té komfortní zóny a že dělají nepopulární věci. Jestli si myslíte, že to, co Jindra předvádí v poslanecké sněmovně, mu v koalici přihrává body, tak to jste teda velmi na omylu. To v žádném případě tak není. Jo? A dokonce i znám jako pár poslanců a poslankyň z koalice, který mu nemůžou přijít na jméno. A to je právě z toho, že oni jsou zařazený pěkně, oni jsou v té 1,80 nebo 80, nejsou vidět, drtivou většinu z nich nikdo ani nezná. Jo? Jsou tam 8 let, 12 let, nikdo o nich nic neví a jsou spokojení tak, jak to je. Přežili to i v té opozici, potichu, přežijou to teď i v té koalici a kdykoliv je prostě postaví, tam budou. A těch lidí, kteří vystupují, jako je Jindra, jako je pan docent Ševčík, jako je Zuzana, jako je Libor, a to, tak to je opravdu doslova a dopísmené hrstka. Jo? A teď si vemte, že ještě protože vystupují, tak Jindra teďkon si dovolil oplotit svůj sád, má tam černý stavby, tenhle ten. Ševčík je moc bohatý, svině, kde vzal těch 90 milionů, to je nějaký podezřelý. Radim Fiala, kterýho já znám jako 100 milionáře, jako člověka, který se blíží miliardě, není miliardář, ale je 100 milionář, tak najednou oni na ně vytáhnou, že má stovky milionů, no to je překvapení jako blázen, a že jeho jako ekonoma, jako člověka, který opravdu se v těch financích vyzná a v těch procesech ve státě, no tak ho daj do dozorčí rady jako předsedu. Ježíši Kriste, no zaplať pánbů. Konečně tam někdo takový je. A ty novináři napíšou, kolik on tam bude brát. Mně je úplně jedno, kolik on tam bude brát. Já jsem prostě rád, že tam konečně není nějaký kámoš kámoše, ale že tam je člověk, který se v tom opravdu orientuje. Jo? Zuzana taky Špínu vykradla kasu, v podstatě z ní udělali Řepku v politice. Jo? Jako Řepka, jak tenkrát na té Spartě trošku se odsypal z té kasy, jo? Tak to teď udělali ze Zuzany. A takhle bych mohl pokračovat. Já teď přesně vím, co vytáhnu na Libora Vondráčka v příštích několika týdnech. Já si to zatím nechám pro sebe, ale já už to sleduju na Instagramu a je mi to úplně jasné už teď. Jo. Prostě na každýho něco najdou. Jo. Někdo má rád holky, někdo peníze, někdo údajně řeže manželku. Jo. A teď všimněte si, že to úplně odvádí tu pozornost o těch podstatných věcí. Jo. A ty podstatné věci jsou ty krádeže, které se tam dělají, jsou armádní zakázky za desítky miliard, je bitcoinová kauza, je to dozimetra padající lidi z oken a takhle bych mohl pokračovat. A úplně závěrem, přátelé, dneska bombastická zpráva. Velice významný politik CDU, CSU odstoupil ze všech funkcí, protože jeho dcera není jeho dcera a je odnosená náhradní matkou. Jak co tam dělá Jiřina ještě? Jo?
1: Jako, u nás jiný standard, no. Ale víš jako, co, zase...
0: Proč to nikdo nenapíše? Ale proč to nikdo nenapíše? Proč na tom seznamu teď někdo nesedne, nebo u Zbyslavy, a nenapíše? My tady máme Jiřinu, to je jeden z nejvlivnějších politiků v Praze, dělá to zákoutí, dělá ty koalice. Já ne, já Dozimetr ne, dneska říkal v televizi. Kdybych s Dozimetrem měl něco společného, už mě dávno sebrali. Jo, to dneska říkal v televizi. Jo? Ale tenhle ten člověk, já neříkám, že se o tu dceru nepostará královsky. Teď má od Medy dostal stovky milionů až miliard. Jo? Takže ten se postará samozřejmě královsky. To já vůbec nechci říkat, nebo že by byl špatný táta. Ale udělal něco, co není legální. Nezlobte se na mě, není legální nechat si odnosit dítě náhradní matkou, když jsem homosexuál. To prostě není legální. Jo? A tyko, a nic se neděje. Pohoda.
1: Ale ještě než půjdeme na ten fotbal, já vždycky říkám lidem, že moje vize České republiky z hlediska ekonomického nastavení je stejná, jako je Irsko. Irsko má korporátní daň 12,5%. Irsko v loňském roce zaznamenalo díky tomu růst 12,2% HDP, což je třikrát rychlý růst než kdokoliv další. Malta měla 4% na druhém místě. Oni měli 12, to je víc než Čína. Irsko dává na zbrojení 0,2% HDP, protože je neutrální, a má přebytkový rozpočet. Není zadlužený. To znamená, to je země, která rapidně roste, má nízký daně, nezadlužuje se v současné době a na zbrojení dává 0,2% HDP. To je za mě ekonomické nastavení pro Českou republiku. Nízký daně, preference českých podnikatelů, přebytkový rozpočet, který se díky tomu dá nastavit, a minimum na zbraně, protože ty zbraně v současné době jsou prostě věc, která brzdí ekonomiku a místo toho, aby nám pomáhala, tak jenom v podstatě odčerpává peníze z naší státní kasy, které by se daly utratit mnohem, mnohem produktivnějším způsobem. Takže pro mě Irsko tímhletím způsobem vede 12,5% daň, přebytkový rozpočet, rychlej hospodářský růst a 0,2% HDP na obranu. A je to vyřešené.
0: Jede podle toho, co tady navrhoval svého času, a já jsem to velmi silně podporoval, pan inženýr Tlustý. Jo, to znamená, ten říkal 15, ty říkáš 12,5, ano, mají 12,5. A já dám jenom poslední srovnání. Google, přes který teď jedeme, jo, Google je ten, který vlastní YouTube, tak Google v České republice zaplatil na dani něco kolem 17 milionů, plus minus, víc to nebylo. Víte proč? No, protože sídlí v tom Irsku, no právě.
1: A platí daně tam.
0: Přesně tak. Přátelé,
1: kdybychom my měli 12,5 nebo 15%, platí daně tady. Přesně. A ono je sakra rozdíl, jestli tady zaplatí 17 milionů nebo 1,7 miliardy. To je sakra rozdíl.
0: A to by bylo ještě víc samozřejmě, ale by to spíš bylo 11
1: miliard. To by bylo. Možná 17 miliard.
0: Tam jsou obrovský ty obraty. Takže, kamaráde, já ti moc děkuju. Dneska to nebylo tak jako veselé, ale to se nedá nic dělat, nemůže být každý den kaviár. Každopádně užijte si fotbal, já na fotbal vůbec nekoukám, takže to je úplně jako mimo mě. Já jenom si myslím, že vyhraje Argentina asi, ne?
1: Já spíš myslím, že Španělsko, oni mají skvělou obranu a já jsem velký fanda amerického fotbalu a tam se vždycky říká, útoky prodávají lístky a zaplňují stadiony a obrany vyhrávají šampionáty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že vždycky jako vyhraje ten, kdo má nejlepší obranu a podle mě Španělé mají lepší obranu než Argentina, takže já, kdybych měl si vsadit, tak na Španělsko.
0: Tak to jsem na to zvědav. Za Argentinu je tam Messi, nebo ten byl za někoho
1: jiného? Je tam Messi, no jasně.
0: Jo, to je Argentinec, já se nevím. Jako říkám, mě fotbal zajímá akorát, když tady vidím to Dynamo, jak to tady rozkrádá, jak zničí tu mládež. A to si někdy popovídáme spolu, to je hodně zajímavá jako záležitost, musím říct. A chápu, že z toho Martin má takovouhle hlavu, protože to nemá řešení, tak aby byl dobrý, to se nedá vyřešit. Takže přátelé, kamaráde, mějte se krásně, já vám ještě jednou moc děkuju. No, vidíme se, není to zdaleka naposledy. Je to, přátelé, už osmé vysílání tento rok, takže plníme zatím, nebo dokonce deváté možná. Mějte se, na viděnou, ahoj.
1: Díky moc, mějte se krásně, hezký večer všem.

18. hodině a já už z tradičního prostředí po návratu z dovolené vás jako obvykle zdravím při svém nedělním živém vysílání. Doufám, že dneska všechno poběží tak, jak má a že si tady zase popovídáme o tom, jakým způsobem bleskově nastartovala okurková sezóna, jak jsme ze summitu na to přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a začali jsme útočit plnou silou na Filipa Turka, Foldinu a dokonce Reichla za to, že si oplotil svoji vlastní zahradu. No, tak to je opravdu velký hřích, všem se za to dodatečně omlouvám a doufám, že reportérům Seznamu postačí tato moje hluboká sebereflexe před tím, aby už nemuseli stanovat před mým pozemkem a zkoumat výšku plotu a výšku plechové budovy, která je tam jenom jako zázemí pro celé to skultivování těch pozemků. Něco neuvěřitelného. Ale pojďme postupně, protože opravdu a tady vidíme, jakým způsobem je ta mediální scéna vlastně řízena těmi jednotlivými účastníky politického procesu, kdy jakmile v ten den, kdy se dokončí summit NATO, přestane se řešit, kdo tam komu podal ruku, jestli tam byl Petr Pavel zbytečný nebo úplně zbytečný, a v tu chvíli tam přijde okamžitě switch, změna, přeřazení na útoky na jednotlivé členy opozice, tak aby v době, kdy se relativně toho politicky moc neděje, se využilo toto prázdné období k tomu, abychom likvidovali naši koalici ze všech sil. A to je prostě věc, která tady je naprosto evidentní a zřejmá, bude dnes se tématem toho živého vysílání, ale samozřejmě se dotknu i vývoje války na Ukrajině, protože ten se stává čím dál tím víc dynamičtějším. A velmi rád bych také dnes pohovořil o přiznání Evropské unie, že emisní povolenky brzdí náš průmysl, brzdí průmysl na celém kontinentu. Soudruzi v Bruselu objevili Ameriku, to, co my říkáme už tady několik let, že tenhle ten zelený podvod je obrovským problémem a že tvoří z Evropy fakticky podnikatelský a ekonomický skanzen, tak je v tuto chvíli dokonce už přiznáno těmi oficiálními místy v Evropské komisi. Samozřejmě pozdě, jako vždycky, ale k tomu se také ještě dostaneme. Moc vás všechny zdravím, budu rád za sdílení tohoto mého živého vysílání, protože dnes se podíváme trošku hlouběji pod pokličku toho našeho politického dění a to, jak to celé v něm je regulováno a řízeno. Nehoda Filipa Turka. Věc, která totálním způsobem zaplavila naše média, sociální sítě, všichni začali řešit, jestli je na vině řidič toho zdravotnického vozu, který převážel krev, nebo jestli je na vině Filip Turek. Z národa, který perfektně rozumí právu a fotbalu a hokeji a vůbec všemu, se najednou stal národ znalců bezpečnosti silničního provozu. Myslím si, že drtivá většina z těch lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak v životě ten zákon nečetla, vůbec neví, co je tam napsáno. Vždycky si tam najdou na Google jeden nějaký odstaveček a ten citují podle toho, co se jim zrovna hodí do krámu. Podívejte, já samozřejmě tu křižovatku znám, jel jsem ji 1000krát v životě, nechci si tady opravdu hrát na nějakého experta, byť tady ten zákon jsem četl a to velmi zásadně zevrubně a mnohokrát, ale já to popíšu trošku lidsky, než se k tomu vyjádřím, co je ale to hlavní z mého pohledu. Podívejte se, když vyjíždíte do té křižovatky, i kdyby jel Filip Turek doleva nebo doprava nebo kamkoliv, tak prostě ta situace je taková, že by k té strážce došlo, to ad jedna. Ad dva, ten, kdo projíždí tou křižovatkou denně, tak ví, že vlastně zleva, odkud přijel ten vůz, který převážel onu krev, tak je jednosměrka, tam jezdí pouze tramvaje. Tam vůbec nečekáte, že by někdo mohl přijet, protože prostě z té strany nikdy nic nejezdí. To jest, i když slyšíte třeba sirénu, tak vůbec nepředpokládáte, že by z té strany mohl nějaký vůz vjet. To každý prostě, kdo to tam někdy jel, tak to chápe a moc dobře to ví, že vlastně v tu chvíli vůbec neočekáváte, že by se vám tam mohlo cokoliv přihodit, protože prostě z té křižovatky jedete rovně doleva a doprava, ale je to jednosměrná vlastně ulice, která křižuje tu Sokolskou a tím pádem prostě není vůbec očekávatelné, že tam cokoliv přijede. Takže tolik jenom z lidského hlediska.
které podle mého názoru je tady naprosto zásadní, ale znovu říkám, nemá cenu to vůbec rozebírat, mohl bych tady teď analyzovat to, že Filip Turek měl nějakým způsobem přibrzdit nebo vyhodnocovat tu situaci jinak. Dle mého názoru, skutečně tak, jak znám ty situace, kdy projíždí policisté, sanitky, hasiči, vždycky, když nejíždějí do křižovatky na červenou, notabene, když nejíždějí, tak to vlastně do jednosměrky, tak výrazným způsobem přibrzdí, podívají se, jestli někdo nejede a teprve potom tou křižovatkou projedou, protože logicky záchrana života je samozřejmě velmi důležitá věc, ale při záchraně života nemůžete ohrozit životy jiné. Kdyby to auto se překulilo trošku víc doleva, tak tam bylo několik chodců a mohli jsme tady z toho mít ještě daleko větší karambol. Takže zaprvé bych chtěl říct, že jsem rád, že se relativně nikomu nic nestalo, nikomu nic vážného nestalo. A přeji řidiči toho druhého vozu co nejrychlejší zotavení. Za druhé, i kdyby to nakrásně byla chyba Filipa Turka, i kdyby to byla chyba Filipa Turka, jakože to se dozvíme až z výsledku policejního vyšetřování, tak to absolutně není důvod k tomu, aby skládal mandát už vůbec ne poslance, ale za mě dokonce ani ne zmocněnce pro Green Deal. Proboha, podívejte se na ty uplynulé 4 roky, co jsme tady měli za aféry. Jurečka, který jel 92 km v hodině Heřmanovým městcem na 50 v noci, 42 km nad povolenou rychlost v prosinci za velmi složitých viditelnostních podmínek. Řešil tehdy vůbec někdo, že by měl odstoupit? Přišel o řidičák, bezva, konec filmu a jedeme dál. Pak jsme tady měli, nebo to byl výborný, Jurečka ten lhal zase o té střelbě na té filozofické fakultě. Prostě v den největšího masakru, největší tragédie, která se stala v tomhle státě od roku 1989, v den, kdy já, když jsem hovořil s Lenkou Šimunkovou a ona mi popisovala to, co ten den prožívala, že se nemohla té své dceři, té své Elišce dovolat, že jí prostě psala SMSky, že jí volala zoufale s tím, jestli se jí něco nestalo a pak se vypravila do Prahy a obíhala všechny nemocnice a vlastně v těch nemocnicích se modlila za to, aby tam ta Eliška byla, protože to byl ten lepší případ a bohužel zjistila, že tam není, když obešla snad všechny pražské nemocnice, které tady jsou, tak Marian Jurečka v tu chvíli lhal o tom, že se o tom dozvěděl až 7 hodin večer, což nebyla pravda, věděl o tom okamžitě. A že jakmile se o tom dozvěděl, tak ten vánoční večírek na ministerstvu, které řídil, okamžitě ukončil. Což také nebyla pravda, protože tam do 4 do rána juchali, popíjeli a buchví, co ještě na písně Michala Davida. No co je horšího, prosím vás pěkně, než ad jedna, už jenom to, že vůbec ten večírek neukončil, že v něm pokračoval do 4 do rána, v den, kdy prostě tady smutnilo celé Česko, kdy skutečně lidé prostě byli naprosto šokovaní tím, co se stalo, tak tam ti papaláši si prostě juchali a tančili dál. Už jenom to by mělo stačit na odstoupení. Ale on nejenom, že juchal, tančil a popíjel, on o tom ještě lhal druhý den. Celému národu do očí o tom lhal a myslel si, že se na to nepřijde. No tak to už je dvojitý důvod na to, aby odstoupil nebo byl odvolán. A já jak dneska si pamatuju, když jezdil Petr Fiala s Ivou Pazderkovou po těch svých show, za což Iva bojovala tenkrát, strašně si pamatujete za tu demokracii, protože za to dostala zaplaceno několik set tisíc. Jakmile ty volby prohrály, tak už za tu demokracii nějak přestala bojovat, asi už jí tolik neplatí a zjistili, že to nemělo takový účel a výsledek, jako očekávali. Tak jak dneska si pamatuju, když se na to Petra Fialy tam zeptali v nějakém tom kině nebo divadle, nebo kde byli. A Petr Fiala tehdy řekl na otázku, proč neodvolal Mariana Jurečku, proč Marian Jurečka neodstoupil po tomhletom kolosálním průšvihu, tak Petr Fiala říkal, no ono to Marianovi ale bylo fakt líto. No. On prostě, on selhal, neměl svůj den, ale bylo mu to strašně líto. A proč by ho vlastně v tu chvíli odvolával, když už to nic neřešilo? Marian byl dobrý ministr, tak já jsem neměl důvod ho přece odvolávat, jemu to bylo líto. Takhle se řeší věc, která by v každé jiné zemi znamenala okamžitý konec toho ministra. O tom by vůbec nebyla žádná diskuze.
Protože je rozdíl mezi nedbalostí a úmyslem. Filip Turek určitě nevěl do té křižovatky s cílem někoho sestřelit. Ale Marian Jurečka úmyslně lhal o tom, co se v ten den dělo na ministerstvu na tom vánočním večírku. Úmysl je stokrát horší než jakákoliv nedbalost. Každý z nás v životě udělá chybu. Každý jeden z nás. Ale úmyslně o tom lhát celému národu do očí, to je přece věc, která je naprosto neomluvitelná. A tihle samí lidé, já když jsem viděl, prosím vás pěkně, kdyby tam poslali do té 360 proti Tomio Okamurovi kohokoliv jiného, kdo by tam volal po odvolání Filipa Turka, tak by řekl, dobře, je to jako farizejství, fajn, vy, když jste měli podobné průšvihy, tak jste neodstupovali. Vít Rakušan, když mluvil o tom, jak nemá ten šifrovaný telefon, pak najednou, že ho měl, pak z něj volal jenom třikrát a tak dále a tak dále. Další prostě důvod k odstoupení. Kdyby tam poslali kohokoliv jiného, ale oni tam pošlou toho Jurečku. Toho samého Jurečku, který po megaskandálu, po své nejubožejší lži v životě, sám neodstoupil. A on si tam jde sednout. A jde tam prostě volat po odstoupení a odvolání Filipa Turka? To už je vrchol drzosti. Prostě oni nemají absolutně žádnou záklopku, oni nemají žádnou sebereflexi. Já kdyby byl Marianem Jurečkou a někdo mi řekl, hele, pojď dneska do 360. téma, tam bude Filip Turek, tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Nezlobte se, ale to není téma pro mě. Já tam přece nemůžu přijít a říct, že Filip Turek po nedbalostní nehodě, ať už ji způsobil nebo nemá odstoupit, když já jsem úmyslně vědomě lhal a neodstoupil jsem. To nejde. Pošlete tam někoho jiného. A jim je to jedno. Oni nemají páteř. Oni nemají svědomí. Oni tyhle termíny vůbec neznají. Vůbec. To byl tak krásný důkaz. Jestli někdo po tomhle tom chce volit lidovce, ti, kteří se zaklínají vírou, pravdou, láskou k bližním. Já nevím. To už musí být diagnoza, to už musí být nějaký stockholmský syndrom. Prostě volit lidi, kteří vám lžou do očí a ještě se nestydí přijít po 3 letech do studia a volat po odvolání někoho, kdo neudělal ani desetinově tak hroznou věc jako Marian Jurečka, tak to už tu bezpáteřnost, prostě to je definice bezpáteřnosti. Až jednou bude se vydávat nový Otův slovník naučný, tak až tam bude výraz bezpáteřnost, tak oni se popere Petr Pavel a Marian Jurečka. Ty se o nich budou rvát, kdo tam bude mít svoji fotku, protože oba dva jsou na to skutečně jaksi velmi žhaví kandidáti. No a aby to nebylo málo, tak přestože tady máme aféry, které odkrývá Thomas Paukner jednu po druhé, předražené nákupy vrtulníků, Vít Rakušan 3 dny před volbami, krásné stovky milionů pryč ze státní pokladny, máme tady aféru Bístan, na kterou jsem podával trestní oznámení, tedy fakticky tunelování státního rozpočtu, kdy si od státu pronajmete kanceláře a znova to přefakturujete tomu vlastnímu státu 3x1 kancelář, tak to se vůbec jaksi nestalo předmětem debaty na mainstreamu. Ale co 2x za jeden týden tam bylo, jednou na Seznam zprávách, jednou na Novinkách, je to, že si Reichl postavil plot kolem své vlastní zahrady.

A že by bylo fajn to tam skultivovat, oplotit, aby tam nechodili bezdomovci, aby ta oblast vypadala zase trošku lépe a kulturněji, že se to ta Troja zaslouží. Já jsem řekl, OK, pojďme to udělat. Nikdy by mě nenapadlo, že se díky tomu dostanu na titulku seznamu. Nikdy v životě. Za to, že jsem řekl, OK, pojďme oplotit ty naše zahrady, ať to tam vypadá trošku líp. Víte, když tady byla tenkrát ta situace s tou Aničkou, která bohužel zemřela, kterou právě usmrtil jeden z těch bezdomovců, tak já si pamatuju, jak jsme tady s mojí ženou jezdili s policií a hledali jsme potroje, otevírali jsme pozemek, který jsme tehdy vlastnili a snažili jsme se pomoct tu Aničku nalézt. Byla to věc, která otřásla celou Českou republikou a všichni v Troje tady u nás si to moc dobře pamatují. A my prostě tam ty bezdomovce nechceme. To je jediná věc. Chceme, aby to tam vypadalo lépe. Mimochodem, celá ta oblast byla neprůchozí, protože byla nesmírně zarostlá různými křovinami a tak dále a tak dále. A to, že se prostě rozhodneme společně se sousedy, já jsem ani nebyl iniciátor celé té věci, ale to je úplně to nejmenší, to celé nějakým způsobem skultivovat a oplotit. A je to titulka seznamu. Což je určitě daleko důležitější, prosím vás pěkně, než to, že Vít Rakušan 3 dny před volbami nakoupil vrtulníky daleko dráž, než by je nakoupit mohl o stovky a stovky milionů, které přišla naše státní pokladna. Mnohem důležitější je to, že Reichl si oplotil svoji vlastní zahradu. Samozřejmě vše je v souladu se zákonem, ten plot tam stojí v souladu se zákonem, ta plachová bouda, která tam je zázemí, nástroj a tak dále, aby jsme to tam nemuseli neustále vozit, tak to tam také stojí v souladu se zákonem, protože můžete takovouhle budovu do 40 metrů čtverečních, pokud máte dostatečné odstupy, postavit i bez ohlášení, ale pro seznám je to aféra, protože co kdyby to tam ten Reichl chtěl něco postavit. Takže vy máte tu štav nevyváženost těch médií, snad ani nemůže být prostě patrnější. Jak někdo nemůže vidět tu falešnou hru, kterou s námi hrají. Kdy na jednu stranu vůbec nedotknou stanu Rakušana, který tady si dělal 3 dny před volbami tyhle ty kšefty s vrtulníky. Ale řeší tady prostě plot kolem vlastní zahrady. No a Thomas Paukner to potom krásně popsal a popsal nám, jakým způsobem jsou Seznam zprávy vlastně v tuhletu chvíli řízeny, že šéfredaktor pan Čášsenský těsně před nástupem dostal 10 milionů od pana Lukačeviče do své firmy, která byla ztrátová, která nevykazuje žádný zisk. Nevím, jestli si kupujete běžně třetinu firmy, ztrátové firmy za 10 milionů korun. Já tedy ne. A myslím, že by bylo hodně zajímavé vědět, co k tomu pana Lukačeviče vedlo. A potom máme tady tu situaci, která je naprosto jasná, ale kterou určitě Seznam rozebírat nebude, že? Bude rozebírat ten plot, to je mnohem, mnohem důležitější. Takže tohle je věc, která tady dominuje v současné době českým médiím a my místo toho, abychom řešili podstatné věci pro Českou republiku, pro náš vlastní život, tak a samozřejmě nebo závažné kriminální kauzy. Já jsem proto řešit ty věci kolem stanu, kolem toho nákupu vrtulníků, kolem toho bístanu, kolem těch kanceláří, kolem dozimetrů. Já jsem proto, abychom řešili tyhle věci, protože prostě občané mají právo na spravedlnost a na to, aby věděli, co se kolem nich děje. Tak místo toho řešíme jednu hloupou nehodu, kterých se denně stane desítky na našem území, a to, že si Reichl oplotil plot. Zajímalo by mě, kdyby si třeba oplotil pozemek, Fiala, Rakušan nebo Pekarová, Adamová, jestli by kolem toho taky Seznam udělal takový článek. Myslím, že asi ne. Když jsme u Petra Pavla, já se nemohu nezastavit u jeho rozhovoru, který vedl tento týden, opět samozřejmě své prezidentské PR, mimochodem nechápu, jak na festivalu Colors of Ostrava může dostat tam prostor, že ho tam promítají na velkoplošnou obrazovku. Když už tedy apolitická akce, tak jako ve Strážnici, tak podle mě by i Colors měly být apolitické. Zase vidíme ten dvojí kilometr v praxi, to je naprosto známá věc, ale já jsem opravdu ten rozhovor pozorně poslouchal a musím říct, že to, co v něm Petr Pavel předvedl, já považuji za extrémně nebezpečné výroky. A ono to možná na první pohled tak nevypadá, jak si tam nejsou takové ty, to, co jsme od něj slyšeli, že je potřeba se připravovat na válku s

Ruskem a podobné nesmysly, ale to jsou takové podprahové výroky, které podle mého názoru jsou jaksi ještě mnohem nebezpečnější, protože naznačují, kam se hodlá se svým loutkovodičem ubírat. Mimochodem, prosím vás pěkně, Petr Kolář prý není jeho poradce oficiální. Zajímavé, že webové stránky Hradu tvrdili něco jiného a že dokonce sám Petr Pavel, když oznamoval to trestní oznámení na Petra Macinku za ty SMSky, patrně jak byl rozrušen z toho, tak tam přímo říkal na té tiskovce, že mu ty SMSky posílal prostřednictvím mého poradce Petra Koláře, tak jednou poradce jednou není, ale tak u Petra Pavla, jak si čekat nějakou názorovou konzistenci, to bychom byli asi velmi naivní, ten mění svoje názory rychleji než ponožky podle toho, kdo mu co zrovna řekne, jaké notičky mu přistanou. To, že tam zase vlastně nepřímo obvinil Petra Macinku, že by to tvrzení o ústavním puči mohlo být šířením poplašné zprávy, to nevím, kdo mu to poradil, nebo jestli to nějak vymyslel sám v tu chvíli, ale věřte mi, že tohle tedy trestný čin není ani náhodou. Ale to nejhorší, co tam zaznělo, byla ta slova o té demokracii, o tom, že je nezbytné bojovat proti tomu ohrožení demokracie, ke kterému v České republice podle Petra Pavla dochází. To je za mě výrok, který pronesený z úst hlavy republiky má extrémní vážnost. Abych řekl jako prezident, že ohrožena demokracie, tak tomu musí mít opravdu velmi vážné důvody. To není plácnutí jen tak do větru. A Petr Pavel v tu chvíli, kdy použil tato slova, tak nám jasně řekl, kam se hodlá v těch příštích měsících ubírat v rámci té své prezidentské kampaně. Proč je podle něj demokracie ohrožena v České republice? Víte, když byly v minulý říjen volby, to je 3/4 roku, tak všechny ty strany, které vyhrály, které dnes tvoří koalici, tedy ANO, SPD a Motoristé sobě, tak měli něco ve svém předvolebním plánu. Měli něco lidem slibovali. A ty závazky potom jsme vtělili do programového prohlášení vlády. Já věřím, že kdyby jsme to začali porušovat, ty závazky, a kdybychom začali dělat úplně něco jiného, než jsme slíbili, takže by tady někdo mohl začít rozvíjet teze o tom, že je tady nějaký problém. Nic takového se nestalo. Naopak. Já jestli něco vyčítám naší vládě, tak je skutečnost, že některé sliby neplníme dostatečně důsledně. Že pokud jsme slíbili, že muniční iniciativa bude zrušena, tak měla být zrušena. A ne, že na nás zatlačí Francouzi, Angličané a Bůh ví kdo a my v tom budeme pokračovat dál. Když jsme řekli, že nenakoupíme F-35, tak jsme ten nákup měli zrušit. Prostě pokud to lidem slíbíme, tak je to pro mě svaté slovo a věřte mi, že já, kdyby byl dnes v pozici, že bych byl prostě předsedou vlády nebo měl absolutní většinu v poslanecké sněmovně, tak bych to prostě udělal za každou cenu. Tak to nemám slibovat, když to nechci řešit nebo když to nechci potom následně realizovat. Ty F-35 jsou průšvihem obrovským. Já vám teď a tady říkám, že je ještě velmi pravděpodobné, že vůbec nebudou dodány, že se to nakonec celé zruší, ale my jsme se do toho uvrtali a měli jsme se z toho za každou cenu vyvázat. Už minulý týden jsem kritizoval těch 140 milionů na ten program PURL na ukrajinské zbraně. Je mi jedno, kolik to je. Už jsem to říkal minulý týden, i kdyby to byla koruna. Tak je to za prvé obrovská symbolika, že se na tom podílíme dál. A za druhé je to porušení slibu, který jsme vám dali, že už na ukrajinské zbraně nepůjde z vašich daní ani jedna jediná koruna. A že to je mandatorní náklad, mě absolutně nezajímá, protože prostě i mandatorní výdaje se dají řešit, pokud nejsou vyplaceny, jsou automaticky převedeny do rozpočtové rezervy státu. Takže z mého pohledu chyba. Tudíž oni by měli ještě tleskat, že ta vláda reálně nerealizuje ten program, se kterým vyhrála volby, na který dostala od vás mandát, od voličů, od občanů téhle země, že ji nerealizuje naplno proti tomu, co oni se přejí a jakým směrem chtějí vést Českou republiku. Já bych byl ještě mnohem razantnější, říkám to zcela jednoznačně. Už by dávno byl zákon FARA schválený, už by dávno byla řešená Česká televize, už by všechny tyto věci byly zcela jednoznačně v tuto chvíli minimálně v procesu, ne-li
definitivně dokončen. A oni přesto tvrdí, jsou schopni nám říkat, že je tady demokracie v ohrožení. V jakém smyslu? Jinými slovy, Petr Pavel bude nadále se snažit tlačit na vládu a transformovat Českou republiku z parlamentní demokracie do prezidentské republiky. To je v tuhletu chvíli naprosto evidentní. On už se vlastně vůbec netají tím, že je prezidentem opozice. On se postavil kontra proti té vládě. Nechápu, proč si žádá o nějaké konzultační schůzky s Andrejem Babišem. Andrej Babiš je naprosto správně odmítl. Být na jeho místě, tak neváhám ani vteřinu a okamžitě odmítnu také. A v tu chvíli prostě tady vidíme, že opozice, jak je bez zuba, bez lídru, tak se jí postavil do čela Petr Pavel. A já znovu říkám, že demokracie v téhle zemi ohrožená je, ale díky lidem, jako je Petr Pavel, díky lidem, kteří stojí za všemi těmi politickými neziskovkami, ať už je to Člověk v tísni nebo Milion chvílek pro demokracii, což jsou lidé, kteří bez politického mandátu, bez toho, aniž by získali ve volbách jeden jediný hlas, se snaží nátlakovými akcemi ovlivňovat směřování České republiky. A samozřejmě je demokracie ohrožena i vychýleností českých mainstreamových médií na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, které už dávno nehrají roli nějakého objektivního strážce demokracie, ale zcela jednoznačně tlačí svoji vlastní politickou agendu. Tedy, pokud s tím chceme něco dělat, zákon FARA nekompromisně a jasně. Já jsem řekl, že dávám vládě čas do podzimu, pokud nepředloží ta vláda ten zákon, protože Andrej Babiš, a to já respektuju, Andrej Babiš je premiér, Andrej Babiš dostal nejvíc hlasů, já to naprosto respektuju, řekl, že to připraví vláda, ten zákon, OK, nebudu prostě v tu chvíli ten, který bude netýmově si připravovat nějakou svoji vlastní věc. Pokud se tak nestane, já ten zákon předložím, ať se pak každý ukáže. Ať se pak každý ukáže, jestli ten zákon podpoří nebo ne, jestli ustoupí tomu trapnému tlaku, že se jedná o proruský zákon, nebo že to je nějaký ruský vzor. Není. Není. Ten ruský zákon je tisíckrát přísnější na politické neziskovky. Tam, pokud jste členem nebo spolupracující osobou s politickou neziskovkou, tak se nesmíte účastnit žádný voleb, nesmíte být v žádné volební komisi počítat hlasy, nemůžete být zaměstnanec státu. Nic takového v tom mém návrhu toho zákona není. Tam je pouze registrační povinnost a nasvícení toho šedého prostoru, kde ty politické neziskovky rozhodují o vašich penězích, aniž by je kdokoliv volil. To je ten nejvíc šedý prostor v celé politice a já ho prostě chci nasvítit. Nic víc, nic míň. Takže zákon FARA. Samozřejmě zásadní změna financování České televize, protože to, co je v současné době, to je úplný paskvil. Já znovu říkám a opakuji, že nejlepší by byly dobrovolné koncesionářské poplatky, protože model, kdy oni vysílají pro tu lepševickou část společnosti, která nás nutí, aby my jsme jim to platili, to jejich vlastní vysílání, aby jsme si platili jejich vlastní propagandu z našich peněz proti nám, tak sorry, ale ten já prostě nebudu akceptovat za žádnou cenu. To je prostě něco naprosto absurdního a je to něco podobného, jako jsou ty emisní povolenky. Nebudu platit za propagandu, která zcela jednoznačně ohrožuje vůbec smysl fungování českého státu. To je prostě věc, kde oni lžou od rána do večera o Green Dealu, o migračním paktu, o tom, co se děje na Ukrajině, lžou o tom neustále, lžou o tom pořád. Takže to je druhá věc. A samozřejmě ta třetí a nejdůležitější, my musíme v roce 2028 skoncentrovat všechny síly do prezidentských voleb, abychom našli kandidáta a podpořili toho kandidáta, který podpoří Petra Pavla. Možná tam bude někdo, kdo se nám nebude líbit. Já už jsem minule říkal, byl jsem v tom sporu, kdy velká část té vlastenecké scény volila Jaroslava Baštu a já jsem říkal, prosím vás, pojďte volit Babiše, ne proto, že by byl Bašta horší kandidát, nebo že bych neměl pana Baštu rád, já jsem si ho velmi vážil, ale pan Bašta neměl šanci vyhrát. A v tu chvíli jenom prostě drolíme ty hlasy na té naší scéně. Takže musíme být realističtí a musíme všichni ustoupit z těch našich požadavků na to ideálního kandidáta, protože takového nenajdeme. Nikdy nenajdeme někoho, kdo bude ideální pro všechny. A musíme se postavit za kohokoliv, kdo bude mít reálnou šanci Petra Pavla
porazit, protože dalších 5 let tohle člověka na hradě, tak to bude ta demokracie ohrožena opravdu velmi, velmi zásadně. Situace na Ukrajině se nám vyhrocuje bohužel, stejně jako situace v Iránu. K iránským břehům, začnu tím jednodušším, i když ono je to s otazníkem, k iránským břehům se přesunují americká plavidla, tankovací lodě a vypadá to, že se příští týden dočkáme velmi masivního útoku. Samozřejmě stát se může na poslední chvíli cokoliv, ta jednání neustále probíhají, ale ty přípravy na masivní útok na Irán jsou v plném proudu, což samozřejmě může zásadním způsobem zkomplikovat opět energetickou situaci na celém světě a nejvíce v Evropě. A měli bychom na to být připraveni. Musím říct, že už dnes bych navrhoval to, abychom si připravili legislativu pro rychlejší zásahy státu, abychom napříště nemuseli stropovat ceny, ale například mohli krátkodobě snížit DPH na nulu u pohonných hmot nebo u plynu. To si myslím, že by byl nástroj, který bychom měli mít v dané situaci k dispozici, protože je lepší být připraven než překvapen. Takže ta situace tam může velmi rychle eskalovat. No a na Ukrajině Petr Pavel říkal, že Ukrajina má 2 měsíce předtím, než ze strany Ruska dojde k eskalaci války. Já si nemyslím, že dojde k nějaké eskalaci, já si myslím, že dojde k naprostému zhroucení celého toho ukrajinského frontu. Ukrajina je v tuto chvíli v rozkladu. Zelenský tím, že odvolal Michaila Fedorova, což byl velmi populární ministr obrany, jenž byl samozřejmě opět tlačen Spojenými státy, tak si poštoval proti sobě nejenom lidi, ale poštoval si proti sobě i své mocné spojence. A to může být opravdu jaksi ta první pověstná dominová kostka, která vyústí v ten pád Volodymyra Zelenského, protože ti Ukrajinci demonstrovali fakticky za ty 4 roky, 4,5 roku té války jenom 2x. A to poprvé, když byla zrušena agentura, nebo měla být zrušena agentura NABU a SAPO, která měla důkazy o korupci Mindiče, Jermaka a pravděpodobně i Zelenského, tak tehdy vyšli do ulic a už tehdy Američané se byli velmi naštvaní a nazlobení na Zelenského a myslím si, že stáli za těmi protesty, protože ty se nedějí jen tak sami od sebe. A dnes je to podruhé, a to v momentě, kdy došlo k odvolání premiérky, to byla jenom taková figurka, ale s tou hlavní samozřejmě osobou byl ten ministr obrany Michailo Fedorov. Těžko říct, jestli odmítal krást se Zelenským, to by byl asi velký problém, protože kdo nekrade s námi, ten krade proti nám. To je filozofie všech těchto kleptokratů, jako je Volodymyr Zelenský. Ale každopádně on k tomuto kroku sáhl. Řekl bych, že k němu musel sáhnout z nějakého velmi závažného důvodu, protože musel tušit, co způsobí, jaké budou důsledky. A v tuhletu chvíli opravdu probíhají masivní protesty po celé Ukrajině a myslím si, že skutečně nás čeká zásadní přerod, který vlastně bude vyústěním toho, co jsem říkal už dávno, dávno dopředu. Že tahle válka skončí v momentě, kdy Rusko ovládne přes 90% Doněcké oblasti, protože v tu chvíli už budou ty karty natolik vyrovnané, že když se Putin s Trumpem dohodnou, tak neprohraje vnitrostátně ani jeden. Rusko by dá výměnou za zbytek té Doněcké oblasti část Charkovské oblasti, kterou vlastní, aby vlastně Trump mohl říci, že dostal něco od Putina v rámci té dohody. Putin získá to, co vlastně chtěl a Ukrajina přijde definitivně o velkou část svého území. V tuto chvíli Konstantinivka je fakticky pod ruskou kontrolou. Chystá se ofenziva na Sloviansk a Kramatorsk, v obležení je Kupiansk. V momentě, kdy tato města padnou, tak bude přesně nastavena ta situace do okamžiku, kdy Zelenský odejde, přijde Zalužny, který už byl v Londýně na svou roli, dobře připraven a vyškolen, a dojde k tomu mírovému jednání. Pro Ukrajinu bohužel až takhle pozdě. Kdyby se jednalo v době, kdy jsem to navrhoval já, tak mnohá města, která půjdou, budou obětí této války a která prostě už Ukrajina ztratí, mohla zůstat ukrajinská. Sloviansk, Kramatorsk, Bachmut, Pokrovsk už nebudou. Díky
válečným štváčům z celého světa, díky válečným štváčům z České republiky. Podívejte, kdyby se dodržovaly Minské dohody, tak Ukrajina dodnes měla Krym a celé své území. Kdyby Ukrajina kývla na mírová jednání v Istanbulu v dubnu 2022, tak měla celé území výjima Krymu. Teď bude mít území mimo Doněckou oblast, Luhanskou oblast a část Chersonské a Záporožské oblasti. Čím déle ta válka trvá, tím horší podmínky pro Ukrajinu budou. To je to, co tvrdím já 4 roky. A 4 roky tvrdím a říkám, že čím rychleji ta mírová jednání proběhnou, tím lépe pro ukrajinský lid a pro budoucnost této země. A že fakticky ti, kteří jsou protiukrajinští, fakticky ti, kteří vedou tu Ukrajinu do té záhuby, jsou ti, kteří nutí dále bojovat. Ono to samozřejmě na první pohled vypadá hrdinsky, že budete říkat, my musíme Ukrajině dát zbraně a peníze a tak dále. Ale ve skutečnosti ji tím ženete do absolutní záhuby. Ten, kdo bude mít největší podíl na tom, že Ukrajina po válce bude okleštěná a zdevastovaná, jsou všichni váleční štváči, včetně celé 5 opozice z České republiky. To je vaše vina. Nic jiná. Kdybyste měli rozum v hrsti a ne jenom se dívali na své politické body krátkozrace, které jste se snažili tady na primitivní rusofobii protláčet, tak ta Ukrajina na to mohla být mnohokrát lépe. Kdyby Ukrajina se řídila podle toho, co říkal Reichl, tak na tom byla 1000krát lépe, než když se řídí podle toho, co říká Pavel. To je absolutně jednoznačný fakt a nikdo s tím už nic jiného neudělá. Tudíž já říkám, očekávám, že se blíží ta válka ke konci. Zelensky už má tu židli hodně rozkymácenou. V momentě, kdy budou, že on ty mírové podmínky samozřejmě uzavřít nemůže, s ním se Putin nebude nikdy bavit, tak se vymění, přijde tam Zalužný nebo někdo jiný. Ne, že by byl lepší než Zelensky, prosím vás pěkně, vůbec. No, to je jenom výměna jedné loutky za druhou. A tak v tu chvíli samozřejmě už ten mír bude moci být uzavřen. Zaplať pánbu pro nás, bohužel pro Ukrajinu, bohužel pro obyčejné lidi, kteří tam dnes ztrácejí životy úplně zbytečně, přicházejí o své území, o své domovy úplně zbytečně, protože ta válka už mohla být dávno ukončena, Ukrajina na tom mohla být mnohem lépe než dnes. Chtěli jste válčit, máte válku, máte utrpení, máte krve prolití, máte devastaci Ukrajiny. To je výsledek, který byl jasný od naprostého pravou počátku. Fakticky ten, kdo byl nejvíc proukrajinský, jsme byli my, kteří jsme říkali, neválčete, je to absolutní nesmysl, pojďte udělat dohodu. To bylo pro tu Ukrajinu absolutně nejlepší. Tak a závěrem, přátelé, ty emisní povolenky, protože ty jsou z mého pohledu naprosto zásadní a prosím, zase jak vždycky říkám, děkuji moc za sdílení tohoto videa, budu moc rád, když je budete posílat dál, ta minulá se šířila opravdu naprosto bleskovou rychlostí, ale prosím, sdílejte alespoň tenhle ten kousek, protože to je vlastně pro naše budoucí životy to nejdůležitější. To, co dnes neřešíme v našich médiích a o čem by měla být každá ta debata na té Primě a na té Nově a na té České televizi. Každá. Ne o summitu NATO, kolik dáme na obranu. Ne. Ne o tom, jestli, jak říkám, Petr Pavel půjde na večeři někam nebo nepůjde na večeři. Kvůli tomu chleba levnější nebude. Já už jsem byl znuděný všemi těmi debatami ohledně těchto naprosto nepodstatných marginálí, které nemají žádný vliv na váš život. Oni se jenom snaží vám dát tu kouřovou clonu, abyste řešili tyto podřadné věci, nedůležité, jak říkám, marginálie, detaily, namísto toho, abyste, nebo respektive proto, abyste odvrátili zrak od toho podstatného. A to je to, že když jsem se dneska díval na etapu Tour de France, takže prostě Evropě ten peloton takhle ujíždí dál, jak ten Pogačar nám ujíždí pryč, jenom ho sledujeme, jak Pogačar odjíždí v dáli a vlastně si říkáme, ale my nejedeme tak špatně, my pořád ještě jako jedeme, jenom ten Pogačar jede teda asi tak 3x rychleji než my. To je situace, která dnes platí v celosvětové ekonomice. A hlavním momentem, který je vlastně startérem poklesu evropské úrovně ekonomiky, evropského podílu na celosvětém HDP, byla samozřejmě ideologie zvaná Green Deal.
Tato ideologie by nikdy nemohla být uvedena v praxi, kdyby nebyla schválena Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva přinesla centralizaci mnoha pravomocí do rukou bruselského vedení Evropské unie a tahle ta byrokratická klaka se v tu chvíli osamostatnila, jak ta umělá inteligence si uvědomila svoji vlastní sílu a začala si uzurpovat čím dál tím větší množství moci. Tedy odevzdávat byt jen centimetr našich pravomocí do Bruselu, další centimetr po centimetru, je hrubá obrovská chyba. Centralizace Evropy nepřinesla zrychlení našeho hospodářského tempa, zvýšení naší životní úrovně. Přesně naopak, od doby, kdy se centralizovaly pravomoci do rukou Bruselu, jsme začali na Asii a Ameriku ztrácet. To je jednoznačně dokazatelný fakt. O tom nemá cenu diskutovat. Tudíž pokud vám dneska někdo říká, musíme se ještě víc propojit, Spojené státy evropské, společná měna euro a tak dále, tak ten problém jenom zhoršuje a akceleruje. Naopak, dokud Evropa nebyla takto sjednocená, tak držela s Amerikou i Asií krok. Od té doby už ne. Díky tomu vznikl Green Deal, díky tomu vznikly emisní povolenky. Ale i emisní povolenky jsou, přátelé, jenom první krok, jenom první schod na té cestě do pekla. Jenom první schod. ETS 1 je jenom první schod na cestě do pekla. Pak přijde ETS 2, která znovu zdraží náš život, jakožto rodinám a domácnostem, konečným spotřebitelům, ale především definitivně vyžene naše podnikatele, veškeré evropské podnikatele pryč z našeho kontinentu. Já jsem vás informoval o tom, že firma Zetor, naše tradiční firma, výrobce malých traktorů, oznámila, že přesunuje veškerou výrobu do Asie. Na vině, podle slov Zetoru, to neříkám já, jsou vysoké ceny energií a materiálu. Oni nejsou schopni konkurovat. A dodávají právě ti lídři ze Zetoru, vedení firmy Zetor dodává, že jsou poslední firmou, která vyráběla malé traktory v Evropě, která tady ještě zůstala. Že všichni ostatní už odešli pryč. Jinými slovy, ta výroba se přesune do Asie. Globální uhlíková stopa se vůbec nezmění, naopak bude horší, protože tam nejsou žádné ekologické limity nebo cokoliv, co by brzdilo tu výrobu jako takovou. Bude se vyrábět za daleko horších podmínek, ta globální uhlíková stopa se ještě navýší, takže z hlediska ochrany přírody ten efekt je nula, možná mínus, ale jediný ekonomický efekt je to, že my přijdeme o desítky pracovních míst a o další tradiční značku. A tenhle exodus bude pokračovat dál. Pokud budou skutečně zavedeny emisní povolenky ETS 2, tak odejde další vlna podnikatelů z Evropy. Přijdeme o další pracovní místa. V kombinaci s nástupem umělé inteligence, která je schopná nahradit desítky procent pracovních míst, to bude apokalypsa z hlediska pracovního trhu jako takového. A my tomu ještě nahráváme. Do toho přichází RED 3. To je nařízení, které stanovuje, že do roku 2030 budeme muset vyrábět 42,5% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tedy z větrných elektráren, ze solárních elektráren a tak dále a tak dále. Všechny tyto zdroje, které jsou velmi nestabilní, nespolehlivé, nesmysl. Téměř v polovičku, absolutní nesmysl. A samozřejmě ten konečný hřebíček do rakve, nařízení EPDB 4, které stanovuje, že všechny veřejné budovy od roku 2028, to je za rok a půl, všechny veřejné budovy budou muset být vstaveny tak, aby byly bezemisní, aby jejich uhlíková stopa byla nula. Nula, přátelé. A od roku 2030 se to bude týkat i soukromých budov. Každého jednoho domu, kterého vy budete stavět. Žádné plynové kotle, žádné kotle na uhlí, pěkně tepelná čerpadla, to znamená fakticky nemožnost vytopit z nějakým minus 15 a ještě ke všemu za obrovské, obrovské účty. Do toho vlastně i ty stávající budovy se budou muset rekonstruovat tak, aby plnily ty jednotlivé třídy, které si Evropská unie narýsovala. To znamená, že vy budete muset ty vaše staré domy za 100 tisíce a miliony rekonstruovat. Fakticky na to nebudete mít, budete muset prodat, nic jiného vám
nezbyde. Tohle je skutečná apokalypsa, do které se Evropa řítí. A já vím, že v tuhle chvíli, když prostě hovořím o tom, že je potřeba odmítnout emisní povolenky nekompromisně, jednoznačně a jasně, že je třeba odmítnout tato nařízení RED 3, EPDB 4, že je třeba stejně jako Francie vyhlásit moratorium na stavbu větrných elektráren, ani jednu jedinou v České republice, ani jednu jedinou. Ne si plácat po ramenou, že jsme snížili ze 110 na 60 nebo kolik, ani jednu jedinou. Je to slepá ulička. Absolutní slepá ulička. Nechci tady žádné větrné elektrárny. Tak, ať nám ta Evropská unie nedá ty peníze. Mně to je úplně jedno. Za kolik byste si vy zhyzdili svůj vlastní dům? Kolik byste chtěli peněz, abyste si postavili tu větrnou elektrárnu na vlastní zahradě? Řekněte mi. Já žádné peníze bych nechtěl. Nikdy bych si ji tam nepostavil. Tak proč se stejně macešsky chováme k naší vlastní půdě, k naší vlastní krajině? My musíme zcela jednoznačně opustit Green Deal jako celek. Musíme si zajistit svoji vlastní energetickou bezpečnost dostavbou těch velkých jaderných elektráren a zároveň stavbou těch malých modulárních reaktorů. Jednoznačně se upnout na jadernou energii. Bezpečná, čistá energie. To je ta správná cesta kupředu. Odmítnout notifikační podmínky Evropské unie pro dostavbu Dukovan. Ty jsou zcela brutální. My až do roku 2096 po celou životnost toho bloku, těch nových bloků, budeme muset prodávat 70% vyrobené elektřiny přes lipskou burzu a to pouze jako náhradní zdroj za ty OZE. Jenom v případě, že nebude foukat a nebude svítit, jinak to tam nebudeme moci prodávat. To jsou vazalské podmínky. Já je odmítám. A celkově zjistíte, že v dané situaci ta Evropská unie už skutečně představuje více zátěže než přínosu pro Českou republiku. Já to nechci teď brát teď takovou tou čistým pohledem vlastenectví a suverenity. Ten je samozřejmě také důležitý. Já miluju Českou republiku a nechci, aby se rozplývala někde v nějakém evropském bahníčku. Já ale říkám teď z čistě ekonomického hlediska, racionálně. Když si spočítáte dopady ETS 1, ty jsou 7 tisíc na každého člověka v této zemi ročně. Když si spočítáte dopady do celé ekonomiky, to znamená, jakým způsobem to brzdí rozvoj našeho podnikání, našeho podnikatelského sektoru, tak vám teď a tady říkám, že i kdyby nám dala Evropská unie pokutu 50 miliard ročně, tak se nám vyplatí to neplatit. Tak se nám vyplatí to neplatit. Ty emisní povolenky. Opravdu. Takže je odmítněme, neplaťme je, buďme odvážní, prostě tahle doba vyžaduje, já jsem teď byl na té dovolené, opravdu jsem o tom hodně přemýšlel. Tahle doba vyžaduje odvážná rozhodnutí, vyžaduje radikální kroky. Čím déle budeme čekat, než si zase soudruzi uvědomí, že bylo chybou odejít od jádra, to nám říkala paní von der Leyenová v březnu. Teď v červenci nám řeknou, že emisní povolenky brzdí evropskou ekonomiku, ale nezruší je, nemohou. Ten systém je nastaven tak korupčně, že ty emisní povolenky dnes vlastní německé investiční fondy, penzijní fondy, banky, oni by zítra zkrachovali, kdyby to měli odepsat a promítnout to do svého účetnictví. Oni by prostě zítra zkrachovali a pozítří nebo příští měsíc by neměli na penze. To znamená, i když oni vědí, že ty emisní povolenky jsou špatné a že brzdí evropskou ekonomiku, tak v finále je takové, že oni nemůžou zrušit. Nemůžou. Oni se vehnali sebe sami do vlastní pasti. Ale my ještě se zachránit můžeme. My se můžeme zachránit před migračním paktem, před energetickou krizí, před totální periferizací Evropy z hlediska ekonomiky. My na to ještě máme. Vyžaduje to velmi odvážná řešení, velmi odvážné kroky. Vyžaduje to jít do války s Bruselem. Já osobně říkám, že příští roky nebudeme muset válčit s Moskvou. Budeme muset válčit s Bruselem, pokud chceme zachránit tuhle zemi, pokud chceme zachránit naši životní úroveň, naši suverenitu, bezpečnost naší země. Je to nezbytné a nutné a potřebujeme v čele našeho státu člověka, který se proti tomu Bruselu postaví. Bez váhání. Není jiná cesta, přátelé. V tuhletu chvíli jdeme po cestě, která je opravdu tou pověstnou highway to hell, dálnicí do pekla. ETS 2, RED 3, EPDB 4 je prostě cesta do pekla.
A jestli chcete čekat dalších 10-15 let, než vám jiný soudruh z Bruselu oznámí, že to byla vlastně taky chyba, že se taky spletli, stejně jako s tou jadernou energií a stejně jako s těmi emisními povolenkami, tak já čekat nechci. Já se nenechám vést na porážku s tím, že vím, že na tu porážku jdu. A férově říkám, že všechny tyto kroky, které vám tady nabízím, včetně přípravy na rozpad nebo odchod z Evropské unie, nás budou stát nějaké peníze, protože my musíme překopat naši ekonomiku, diverzifikovat export a zcela jednoznačně začít protežovat naše podnikatele. Říkám to úplně natvrdo a jasně. Všichni vám budou říkat, že nám to Evropská unie nepovolí. Mě to nezajímá. Naši podnikatelé musí mít zelenou tuhletu chvíli a nikoli v nějaké zahraniční pobídky. Tak tohle je prostě cesta, která je sice trnitá, ale vede k nějakému rozumnému cíli. Tam ta cesta, kterou vám nabízí současná Evropská unie, je po sametovém koberci, ale do pekla. A je na vás, co si vyberete. Jestli tu trnitou cestu, kde se pořežeme, popícháme, a bude to znamenat propad naší životní úrovně na několik let, já to říkám férově a jasně, ale je to cesta, která vede k nějakému rozumnému cíli a k záchraně naší země, anebo chcete jít po sametu v klidu do toho pekla. Za sebe říkám, že o tomhle bychom měli debatovat v té televizi. O tom, jaký dopad mají emisní povolenky na naši ekonomiku, na úpadek celoevropské ekonomiky, včetně České republiky, na odchod našich firem, na ztrátu pracovních míst, na to, že v kombinaci s ukrajinskou migrací tady máme dneska jednu z nejvyšších nezaměstnaností, kterou jsme tady měli, která je úplně zbytečná a která samozřejmě může eskalovat, jak říkám, s nástupem umělé inteligence a s odchodem dalších firem v případě zavedení, aktivního zavedení ETS2. Je to prostě cesta do pekla a dokončím to právě tím eurem. Když jsem se tom Chorvatsku ptal, všechny na euro, jsem se naschvál ptal, co říkáte na zavedení eura. Proklínají to. Všichni, i ti, co to chtěli, i ti mě říkali, že byli pro zavedení eura, dnes si klepají na hlavu a říkají, že to byla největší chyba jejich života, protože Chorvatsko schudlo jako nikdy. Schudli tam obyčejní lidé a to, co žili z turismu, to si dneska můžete přečíst na každém webu, že Chorvatsko prostě přichází od turisty, protože je nesmírně drahé, protože to, co byla jeho výhoda, že bylo levnější než Itálie, Španělsko, Francie, tak dneska už není. A víte proč ne? Protože zavedli euro. 1. ledna 2023 zavedli euro a to byl konec Chorvatska. A my chceme strčit tu hlavu do té oprátky také? Prosím vás pěkně, přestaňme poslouchat tu mediální masáž, která nám říká, jak jsou ty zítřky v Bruselu zářné, světlé a úžasné, jak musíme mít jejich měnu, Spojené státy evropské a tak dále. Je to přesně naopak. Lákají nás na tu sametovou cestu do pekla. A já ji odmítám a žádám vás o to, abyste vy nám dali tu sílu ty kroky zrealizovat. Když jsem dneska o tom napsal článek, respektive já jsem ho psal včera, dneska jsem ho publikoval v 8 ráno, tak je tam spoustu komentářů, které jsem si pročítal, velmi mě zajímala vaše reakce. Je tam spoustu komentářů ve stylu, na to naši politici nebudou mít odvahu. To není pravda. Já to odmítám kategoricky. Já jsem připraven to udělat. A věřte mi, že řada z mých kolegů z SPD jsou okamžitě připraveni do toho jít. Otázkou není, jestli máme odvážné politiky, kteří jsou schopni to zrealizovat. Máme. Otázkou je, jestli máme dostatečně odvážné občany, dostatečně odvážné voliče, aby nám k tomu dali mandát. To je ta klíčová otázka, přátelé. Protože v těch minulých volbách, které jsou jenom 3/4 roku za námi, byly dvě strany, které vám nabízely, dva relevantní subjekty, které vám nabízely referendum o odchodu z Evropské unie. SPD a stačilo. Dohromady jsme získali nějakých 13% hlasů. To nestačí. To není o nás. Vy jste nám tomu nedali mandát. To znamená, že ta otázka dneska není, jestli máme politiky, kteří to chtějí. Otázka je, jestli máme občany a voliče, kteří jsou natolik odvážní, aby jim tomu dali mandát. Dokud půjdeme tou bezpečnou, jistou cestou, tak se k tomu nikdy nedostaneme. Mnoho z vás volá po odchodu z Evropské unie. Já říkám, ano, je to správná cesta, nejde to hned, ale je na čase se na to připravovat. Ať už na odchod nebo na rozpad. Ale to, jestli budu mít šanci tyhle věci realizovat společně se svými kolegy, a věřte mi, že je tam dost, kteří jsou připraveni
po té cestě kráčet ruku v ruce se mnou. Tak záleží jen a jen na vás. Jen a jen na vás, jestli v těch příštích volbách dáte příležitost zase něčemu konformnímu, něčemu, co vám ta média takhle dají pod ruku, že to je to správné, a nebo jestli řeknete, už toho máme dost a chceme změnu, nechceme dál chudnout, nechceme dál být zaplavováni ukrajinskými migranty, nechceme dál přicházet o práci, nechceme se dívat, jak celý svět kolem nás jede kupředu a my stojíme na té zastávce a chudneme jako stelní myši. To je jen a jen na vás. Bude to, přátelé, rozhodnutí naší generace, které bude naprosto klíčové pro příštích 20, 30, 40 let České republiky. Protože pokud se rozkoukáme až za těch 10 let, a věřte mi, že pak na to přijdeme, pak na to přijdeme, ale pokud na to přijdeme až potom, tak z toho pekla už se budeme hrabat mnohem, mnohem obtížněji, protože už tady žádný podnikatelský segment nebude, respektive bude vlastně čínskými a asijskými firmami. Tady to všechno skoupí Číňané, Indové a Vietnamci. Vietnam dneska roste naprosto závratnou rychlostí. Absolutní fakt. A nebo na to přijdeme už teď a té cestě do pekla se na poslední chvíli vyhneme. Jsme na křižovatce a je to celé v našich rukou. Proto vás prosím, oslovujte všechny další, sdílejte alespoň tuhle pasáž toho videa, ať si to všichni uvědomí, že ti samí, kteří nám dnes říkají, že bylo chybou před 10 lety odcházet od jádra, že bylo chybou před 5 lety zavádět emisní povolenky, takže nám to samé za 5 až 10 let řeknou o emisních povolenkách ETS 2, o RED 3, o EPBD 4. Ale to už bude pozdě. To už bude pozdě. Můžeme tu zatáčku vybrat. Je to jenom na nás, když chcete vybrat prudkou zatáčku, musíte ten motocykl hodně naklopit a mít odvahu se do ní pustit s veškerou vervou. Pokud ji nemáte, jedete dál rovně a jedete do pekla. Já doufám, že budete dál pracovat se svými lidmi ve vašem okolí, že budete šířit nejenom tohle video, ale veškeré tyto myšlenky, že Česká republika v sobě najde tu sílu, kterou jsme měli v roce 1918, kdy také nebylo možná super výhodné na pár let vystupovat z Rakouska-Uherska, ale přesto jsme se proto rozhodli. Měli jsme tehdy Masaryka, Kramáře, Rašína. Máme ty lidi i mezi námi i dnes, ale tehdy to chtěli naši občané. Většina našich občanů to chtěla. Dnes tomu tak zatím není a to je potřeba si jasně přiznat. Tudíž naše práce teď tuhletu chvíli nás všech, já se vůbec nezdávám stejné odpovědnosti, je obejít všechny naše známé, celou Českou republiku a šířit tohle slovo tak, aby si to lidé uvědomili co nejdřív. Protože čím dříve si to uvědomíme, tím větší je naše šance, že tuhle historickou křižovatku zvládneme a že na ní zatočíme správným směrem. Přátelé, děkuji vám za pozornost. V 8 hodin jsem u doktora Vajíčka na YouTube, na streamu. Dívejte se a zůstaňte s námi. Já vás nikdy nezradím, nikdy neuhnu, mě si nikdy nekoupí, takže asi dál budu čelit podobným článkům jako o oplocení své zahrady. Mně je to absolutně jedno, protože teď znovu za těch 14 dní, tak jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zcela jednoznačně ještě pevnější z hlediska svého jasného rozhodnutí vést tuhle zemi správnou cestou. A ta cesta se jmenuje Národní republika, národní pilíře české ekonomiky, které musí být obnoveny za každou cenu. Děkuji vám ještě jednou, přeju hezký večer a za hodinu doktora Vajíčka na viděnou. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hájka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže, tadyhle na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdenu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moct vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valery Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam to tam. Takže Valery Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generála Gerasimova spočíval v tom, že studoval války. V archivech studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž. Zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná válnoční memorandum generála von Falkenhayna, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouřili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je materiálen šlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, v 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně ještě tou dobu snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, v tom 41. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam ten správný okamžik, jak ten Šapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šapošníkova. Šapošníkov potom, ale on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte. Maršála Šapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak čeká. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tedy, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi, anebo k Scharnerovi. Je to velice zajímavé, s tímhle s tím můžeme proti němu teď je velké spory na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit, i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie. Já bych mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, co jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak a chtějí odvolat řezníka syrského. Chtějí odvolat řezníka syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Střelského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Syrský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Syrského, celá ta mladá generace. To jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Syrský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Syrský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá. To je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, kdybych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém Pentagonu, to je jenom hypotetická oblast. To jsem tam umístil. To je jedna jednotka, 70 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky. Je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat. Ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom bílé, v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě Kyjev je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo takové kolečko, a to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Syrskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko, přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý Pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Syrského. A teď se podíváte na to červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek, čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom Černém Pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy. z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka,

a pět vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli tak vyčerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Svěrský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdržující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadů západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle jednotky se mohou také přesunout do Běloruska. To je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A tam tak můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav přes Oděsu, už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko na to nemá vybudovaný logistický systém v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla v prdeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měli Rusové převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si Rusové mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten

0: Cesky požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě dvě jednotky navíc. Aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Rusku, proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát, Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1 milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusů. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizaci vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, to, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teď dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten Syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledimodrého Pentagonu, takzvaně, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těmi jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teď fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda Vojin Zavalov. Ten Vojin Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí Syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Brn, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skála, já bych poprosil, tam mám tam fotku Syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle to vlevo je Syrský a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je Syrský skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné, zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku, všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku Skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině ti Zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té Skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk Skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honějí při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té Skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat, takže se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je vřežou třískají a mládí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? I kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: Generál Drapatý Michajlo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michajlo Drapatý. To je takový, přitom ten Michajlo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu Skálu. A Drapatý tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapatý je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronu. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michajlo Drapatý, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu Syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, jo, máme tam toho Drapatýho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak měl tam hoď. Takže tohle je Michajlo Drapatý. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu Syrskému. Chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té Skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský, ježiš, jak on se jmenuje, No to je jedno. Ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem, on je tam furt hnal, umírat, to je drapatý. To sami prováděl u Pokrovska, to sami prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě. Tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, lompí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně, metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Broudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší týpek. To je velitel 155, tý bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlo, že si 10, 20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To je velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. No to není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi ve Štrnici, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Jeho názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je, že to, a to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvé. A zároveň, aby ekonomové řekli, ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou a Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína, on je vyhlásil v roce 2014, to je velmi zajímavý termín, v té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovými útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia, velice civilní gymnázium, velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a já jsem ho zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy a teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů, takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jakmile tu ofenzivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni, museli ten Wartenberg bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc tak, že začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům a proti Němcům na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu, a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci nebo to osvobození. To záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se dva roky divil, proč nevypalují ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na té Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizují, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí, tak jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, to je ten, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Držinku. Jo,
0: takže když se podíváte na to zelené kolečko, tak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on ji chtěl syrsky v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Korska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na severu teče ještě větší řeka Desna. A ty vytváří, ty se spojujou u Ústí a vytváří takový trichtýr směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby je, to jeho Ústí je otevřeno na tu Korskou a Bryanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale Syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom trichtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho trichtýře nacpou svý vojáky. No a ten trichtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničili všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho trichtýře házet taky v bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet taky v bomby. Ano, ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, na energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světě div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: to. To je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste chtěli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně pak. A to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě Rusové doničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď, totiž Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské a dněpropetrovské oblasti a Usum a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn. No a ten Trump teď zdrží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo, a samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době tak předřekl, co budeme řešit u Hájka. Tady zase po českém internetu, po těch mainstreamu všude běhají takové zprávy, jako že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože zrovna teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína kde si v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu. Podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com tam máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozejtří, furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřítit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr. Já jsem to už rozebíral. To je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitě počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenu a parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dalo počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinnunenův parametr. Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom, ten Kinnunenův parametr, ten Falkenheimová materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severní Ukrajinu, severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale to, ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třema projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně a že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě, ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý. Tady Míša Dýneš, není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajiny, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna to nemělo žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že to bylo by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. A Američani s tím nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem. Takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy, aspoň, tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam, řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých
0: těch... Ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě jsou... Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jak oni se teďko snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svůj korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama prostě, jo, to taky je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavíjí. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale Ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte, se jim nabízí, že okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropani dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak já samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňujou na to, že se tam vrátila v roce 1991 Ukrajinu, ta nacistická
0: leta. Jo, to.
1: Neonacismus.
0: Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví. Už je postřílené Rusové na té frontě, to jsou...
1: No, zase ty jsi přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je půjčuji. Víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnil, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říká, ale kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: Ale tak jako, podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglický termín to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No Gerasimov s Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to udali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nedozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hájka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit
0: ve středu? Ve středu to bude, ve středu 6 večer.
1: Takže přátelé, těšte se. Kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petr Budeš TV a díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na skladanou u Hájka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Já vás všechny vítám z Midgardu, vítá vás Petr Václav. Startují hovory při víně, prázdninové hovory při víně. Dneska je 17.7.2026. Máme na to, že je okurková sezona, tak běží docela spousta zajímavých kauz, tak se na ně podíváme. Mám tady nějaké otázky, na které si dáme odpověď, tak jsem rád, že i když dneska budu sám, bez Jiřího, protože Jiří se vrací někde z nějaké služební cesty a je mimo republiku, tak dneska to je na mině. Proto vás všechny vítám já, sám, bez Jiřího. A pojďme se podívat na to, kdo slaví, ne, pardon, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví Martiny. Ne Martiny, ale Martiny slaví. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí, má v sobě sílu, moc a odvahu. Po dobrém či zlém, tak Martina dokáže dosáhnout všech vytyčených cílů. Jméno Martina u nás nosí například moderátorka Martina Gavrieli, herečka a moderátorka Martina Menšíková nebo také Martina Bártlová. Zpěvačka, která se proslavila v soutěži X Factor. Mezi nositelkami jména najdeme i slavnou tenistku českého původu Martinu Navrátilovou nebo českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Ženské křestní jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi, náležící bohu války. Přeneseně pak i jako bojovnice nebo bojovná. A teď si představte, je to 18. příčka a těch Martin máme 77 724. To je porce, co? Jedna Martina vedle druhé. Pěkně velké okresní město. 77 724 Martin. Pane, jo, to je porce. Takže, milé Martiny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. Tam můžete dát Martiny klidně k tomu. A můžete si to užít. Vy, kteří znáte nějakou Martinu, tak ji nezapomeňte popřát. Nadělíte jí tím prodloužený život a pevnější zdraví, protože radost pochopitelně posiluje imunitní systém. Žádné další svátky dnes nemáme. Martina. No vidíte. A Martin ten přijede až na bílém koni. Tak to je půl roku od sebe. Pomálu, no, tak nevadí. Oni si k sobě, ti, kdož mají, cestu najdou. No a já se tady koukám, jestli ano, máme od Boženky Blanky. Máme tady to, co se stalo, odehrálo, nebo odehrává, co se váže k dnešnímu dni. Tak se na to podíváme, že jo, pochopitelně. Tady nevím, jestli to sem patří, to je 16. července a dneska je 17. Tak. Těm, kteří se pouští do nové ofenzívy proti Ruské federaci, by se mělo připomenout, že by si měli vzít ponaučení z historie, prohlásila Maria Zacharovová. Hlavní body z nového briefingu mluvčí ministerstva zahraničí Ruska. Moskva vnímá vojenská cvičení, která Polsko vyhlásilo v blízkosti hranic Ruska a Běloruska, jako nevhodnou snahu Varšavy ukázat svaly. Dodávky zbraní Kyjevu brání řešení konfliktu. Rusko je hluboce znepokojeno obnovením vojenských operací v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Rusko vyzývá všechny strany konfliktu v oblasti Perského zálivu, aby se vrátili k jednacímu stolu.
Klíčovou roli při řešení konfliktu v oblasti Perského zálivu by měly hrát země Blízkého východu. Kroky NATO kroky NATO v Arktidě zvyšují riziko incidentů, které by mohly mít nejnegativnější dopady na region. Západ je povinen zjistit, kdo stojí za teroristickým útokem na Nord Stream. Ministerstvo zahraničí Ruska vyzývá, aby se bralo v úvahu, že Moldavsko není bezpečnou zemí pro cestování. Spojené státy projevují snahu jednat bez ohledu na ustanovení smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. To je všechno. Tak toho moc nebylo dneska, ale vidíte, že pát

0: Čeho je plný éter? Tak, čili to, co nás obklopuje. Pochopitelně doznívá vše okolo Ankary. A já se k tomu ještě trošku vrátím, protože ono to nabízí některé další úvahy, ke kterým jsme se třeba ani ještě nedostali. Tak si to pojďme pustit. Je to slovní přestřelka mezi předsedou ODS, to je to kradli včera, kradou dnes, jsou členové ODS, takže to je tato zprofanovaná strana, no a proti němu pochopitelně kdo jiný než Macinka.
1: Zaměstnali jste média i veřejnost půl roku úplně trapným sporem.
2: Já děkuji panu Kupkovi, že jsem přišel, nevím, nepřipadá ty tady trošku do počtu, asi možná jako pan prezident v Ankaře. Já jsem se tam zúčastnil dvou vážných jednání v úterý na ministerské úrovni se státy istanbulské spolupráce, to znamená s Bahrajnem, s Kuwaitem, s Katarem, se Spojenými arabskými emiráty. Měl jsem tam vystoupení, pak jsem se zúčastnil podobné akce, kterou organizoval americký minister zahraničních věcí Marco Rubio společně s ukrajinským ministrem zahraničních věcí. Také jsem tam měl projev, vedle toho jsem měl také nějaké bilaterální setkání. Tom druhý den už bylo spíše o šéfovi té delegace, to znamená pan premiér v tom sále, pan prezident seděl za ním, všechno si to poctivě zapisoval, ale jeho účast tam, myslím, že vyvolávala řadu otazníků. Mě to teda řada mých kolegů ministrů zahraničních věcí říkalo mezi čtyřma očima, říkali, že nechápou, proč tam se tak cpal, že to je velmi nedůstojné pro něj, že sedí premiér za ním, prezident v místě, kde sedí ministři zahraničních věcí, že se mu diví, že se mu do toho chtělo, protože sám ze sebe dělal nedůstojného člověka, tak nevím, já to nehodnotím, tak toto hodnotili moji kolegové ministři zahraničních věcí státu NATO.
0: No, to je otázka. Proč? Proč se tam tolik odspál? My jsme říkali, že ten důvod, že ho vláda nechce nominovat, je takový, že on stejně jako opozice neskutečně lže. Mluví za Českou republiku a nemá k tomu mandát, například, aby někomu sliboval letadla. Nemá mandát k tomu, aby mluvil o tom, že Česko se chce stát nějakou součástí Spojených států evropských. Nechceme jako republika, jako stát, který patří do Evropské unie, vzdát se třeba mandátu právo veta. A řada dalších věcí, které si prostě soustavně jako s velkým přáním ta opozice někde vyslovuje a prezident je jejich hlásnou troubou a vypadá potom jako trouba. Nakonec velmi, velmi dobře to vyjádřil Andrej Babiš, když se ho ptali na nějaké záležitosti, které taky souvisely ještě s tím, s tou Ankarou, tak se vyjádřil docela, si myslím, jasně. A také řekl, co se mu nelíbilo na chování prezidenta v té Ankaře. A co považuje za absolutně nechutné a strašné. Protože ono to není jen tak, ono to má nějaké svoje dohry a nelze se divit. Hrad si hraje se žhavým uhlím, protože Hrad tady dělá nějakou estetiku, kdy jako vypadá mírumilovně a kdy on jako Hrad se chce spřátelit a nechce mít jako válečnou sekeru. Ale byl to přeci Hrad, kdo tu za válečnou sekeru vykopal. Hrad začal dělat na schvály. Hrad rozehrál tuto hru. Ne nikdo jiný. On, skvoter z Hradčanská 1, nejprve nejmenoval Turka, no a potom pochopitelně při každém možné příležitosti, tak si kopnul do

0: té vlády anebo do některých věcí. No tak se pojďme podívat dokonce, jak to bylo s tím, co se odehrávalo na ČT24. Takže těžký mainstream. Andrej Babiš to tam vysvětlil.
1: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Podle něj by neměly smysl, protože hlava státu zastává jiné názory než vláda. Pavel tento týden řekl, že dlouhodobě nemůže fungovat stav, kdy prezident a předseda vlády nedokážou spolupracovat.
2: Mám obavu, že pan prezident, respektive hlavně jeho okolí, vlastně nemá žádnou sebereflexi a tady vlastně, když čtu, že chtějí jako spolupracovat, tak to jsou jako nějaké deklarace, ale ve skutečnosti se pan prezident chová úplně jinak. Uvedu příklad, Ankaře měl bilaterální jednání se slovenským prezidentem. A je neuvěřitelné, že hned mě na akci, která je namířena proti slovenské vládě, ve které prezident je koaliční partner.
3: A myslím včerejší pohodu v Trenčíně, tak to bylo asi 3 dny po summitu tady.
2: No tak to je jedno, hned po summitu zkrátka, jo, takže vlastně na jedné straně teda mluví s prezidentem a potom vlastně vystupuje proti němu, no a samozřejmě považuji za absolutně skandální jeho vyjádření, tady je to ze slovenského deníku, kde říká, že nejdůležitější emoci z Ankary bylo znepokojení lídrů západních krajin z vývoje ve střední Evropě, konkrétně ze Slovenska a Česka. Zaujal mě rozšířený pocit, že na západní krajiny ztrácejí.
3: Co první pocit z toho summitu neměl?
2: To je za lež, s kým on mluvil. Komu podal ten Trump tu ruku, s kým mluvil ten Trump, s kým mluvil Rutte. Se mnou mluvili, já jsem zastupoval. Proč tohle říká, když to není pravda? Není to pravda, my vystupujeme od nástupu naše vlády, jasně, že jsme součástí Evropské unie a jsme aktivní. A se Spojenými státy máme excelentní vztah a došlo na moje slova, že zkrátka ten Trump si mě pamatuje, ano, že mi taky volal minulý rok a že jsem s ním taky mluvil na té večeři s Monikou, takže nechápu, jak tohle si může někdo takhle jako vymyslet. Ať řekne, kdo to řekl, je to nesmysl, je to lež a to je přesně styl Hradu. Jo? Vyzývat tady, že aby jsme spolu mluvili a takhle vlastně to probíhá už od Velikonoc roku 24.
3: Můžeme ještě, chtěl bych ještě otázku k summitu NATO. Vy jste vlastně několikrát zopakoval, že jsme z hlediska výdajů na obranu nejhorší, nicméně podle těch údajů Albánie za námi, Slovensko je za námi, tak jsme tuším třetí až nejhorší, tak my jsme úplně nejhorší.
2: Tak ano, já jsem měl tuhle informaci, já zítra budu na koalici ochotných Paříži, tak se zeptám Marka Rutteho, proč jsme dostali slovo jako Česká republika jako poslední, jako 30., i když jsme původně měli mluvit před Albánií a před Slovinskem.
3: Ale na těch datech, na těch výdajích na obranu se ale nic během summitu neměnilo, protože vy jste dostali data, že jsme vlastně třetí od konce i podle vlastně tiskové zprávy na to jsme až třetí od konce, čili na tom se ale nic nezměnilo na tom summitu.
2: Data se tam neřešily, tam zkrátka vždycky vyhlásili, kdo mluví, já jsem si dělal poznámky každému vystoupení.
3: Vám to nějak nevysvětlili, proč vás nechali mluvit jako poslední mač?
2: No nevysvětlili, protože nebyl čas, summit skončil a samozřejmě všichni vlastně měli ještě další nějaké svoje povinnosti, nebo Trump odletěl hned, ale já s Rutem budu mluvit o tom a zeptám se ho, jestli tam bylo něco, nevím, on právě ke konci opustil sál na chvilku a vrátil se na to poslední vystoupení, tak možná chtěl slyšet mě, co tam řeknu.
3: A nemohli tam hrát roli nějaké další záležitosti, třeba pomoc Ukrajině, nějaké další faktory?
2: Určitě ne. vůbec nebyla téma.
3: Ještě k té koalici ochotných, pane premiére, zítra letíte do Paříže, tak co konkrétně tam budete chtít prosazovat, protože z hlediska pomoci Ukrajině vy jste teď vlastně dali, tuším, prvních 140 milionů do programu PUR, možná i posledních 140 milionů, tak tohle tam budete také prezentovat, protože to je hodně o pomoci Ukrajině, ta koalice ochotných.
2: Ne, prosím, ještě jedno, je potřeba to říct, jak to je. To byly peníze, které minulá vláda rezervovala pro Ukrajinu. A ministr zahraničních věcí Macinka, to byla jeho akce, on mě to informoval, zkrátka se rozhodl tyhle peníze nedat Ukrajině, ale dát na program PURL. Ano, byla to jednorázová věc, už to nebudeme dělat, protože my jsme i odmítli vlastně přispívat na těch 70 miliard euro pro Ukrajinu, protože nemáme peníze tady pro dostatek peněz nejenom pro armádu, ale na nemocnice a sociál a tak dále. A ty procenta, prosím vás, skvěle tam vystoupila Giorgia Meloni, já s ní souhlasím, to není jenom o procentech, to je o tom, co vlastně pořizujeme, kolik máme vojáků. A já jsem poslouchal ten projev Zelenského a ten má největší problém vlastně s protizdušnou obranou proti balistickým raketám. A právě o tom já chci mluvit.
3: Protože v Paříži tady.
2: Ano, protože máme plno různých deklarací, ale nic konkrétního, pokud vím, se neděje. A my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí. A toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot. A o tom já chci mluvit, ale uvidíme, protože Evropa rozhoduje těžkopádně, ale určitě i bilaterálně na večeři budu chtít o tom. Já jsem o tom mluvil s dánskou premiérkou a zeptám se Macrona, v jakém stádiu je ten projekt, a to je nejdůležitější, protože to nejen my to potřebujeme jako Evropa, kdyby náhodou něco se stalo, no a samozřejmě vidíme, jak probíhá válka na Ukrajině, a z toho se máme poučit a udělat ty opatření.
0: No a o tom to je. Čili keci typu, to mě prostě mrzí, že i alternativa, část alternativy se nechala strhnout a vlastně byly z toho i takové nějaké kyselé hrozny v koalici, kdy muselo být vysvětleno Tomio Okamurovi, tedy SPD a jejich voličům, co to je za peníze a že to není o tom, že vláda porušila slib, že nebude dávat na Ukrajinu. Jak jsem řekl, a jsem rád, že Andrej Babiš podepřel to, co jsem tady vlastně vysvětloval v tom pořadu s Míšou v úterý, kdy jsem vysvětloval, že to jsou prostě peníze, na které se nedalo dosáhnout, protože byly deponované. A protože byly určené na Ukrajinu a nebyly by započítané do těch 2% vůči HDP, což je příspěvek do NATO, no tak byly přesměrovány do programu NATO. Do aktuálního programu NATO, který byl momentálně k dispozici, v dosahu, takže proto ty peníze tam byly převedeny. Aby se nám započítali, protože Fialová vláda rozhazovala prostě, jak se jim zachtělo, hlavně, že tekly provize. Takže těm lumpárnám už snad bude konec a už nebudeme muset takovým věcem čelit, jo, že někdo krade naše peníze a dělá si s nima, co chce, a hospodaří s nima po svém. Hospodaří s nima strašně, protože v podstatě se tváří, kdyby vláda měla rozhodovat o penězích těch občanů. Dojisté ano, dojisté míry, ale co se týká rozhazovat nad rámec nutných výdajů pro cizí nějakou zemi, navíc ještě nacistickou, to je nářez, jako to nevymyslíte. Jo. To je taková drzost tady lidem říct, že na to nejsou peníze. A potom si v klídku jako tady rozhazovat peníze, tak to je tvrdňárna, to je jako hustý. Takže to nic se stane vede. Já jsem to tady vysvětloval, že to prostě ne, takhle to nebude fungovat. Není to o tom, co celý píše část alternativy a další část tomu slepě věří a přeposílají to na všechny strany. Přitom to byl fake, jo. Hnusnej fake. Čili nenechme si kazit naše vlastní zdroje informací tím, že budeme tady něco slepě šířit, aniž bychom byli schopni jak se domyslet, o čem to celé je. No. Mám tady pávka. Teďko nevím, jestli nám tady vypadne nějaký video, který tady vypráví, že Pavel exkluzivně. Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. Jo. Jaké principy? Tady nejsou ohrožovány principy jinou cestou než od Ukrajinců. Tak bych to jinak pojmenoval. No. Podíváme se ještě, nebyl se koukneme na Evropskou unii, tak se podíváme. Tak se podíváme na... kde pak já to mám? Teraz jsem majorom. Nejsme ve válce. Český premiér zpochybňuje strategii NATO vůči Ukrajině. Členská země NATO se veřejně distancovala od vojenské logiky aliance. Český premiér Andrej Babiš, nejsme ve válce je Ukrajina. Nejsme ve válce Ukrajina, jednání se zaměřovala spíše na zbraně než na mír. Česká republika se nepřipojila k závazku NATO ve výši 70 miliard eur a finančně nepřispívá na pomoc Ukrajině. Premiér poukázal na domácí priority. Zdravotnictví, platy policistů a nejen zbraně. No ono v těch zbraních tam se ukrývá obrovská možnost korupce. Takže o to nejvíc běží. Jo, takže si tady hledám jeden příspěvek. Doufám, že ho najdu, nevím. Jo. Asi už ten případ nenajdu. A budu se pracovat s tím, co máme. Budeme se bavit o Česku a o korupci, tak jak ji tady rozjela ta Fialova vláda. Budeme na necenzurované pravdě. Hladíkovo dotační šílenství, co je možné v České republice. My se to, myslím, tady řešili s Míšou, ale je to o tom, jak si přejmenovávají malé solární elektrárny a velké, a jak z velkých dělají malé, protože u malých pochopitelně je výrazně vyšší, asi čtyřikrát vyšší dotace než u těch větších. Takže jednu velkou rozsekají na čtyři malý a rozdíl je v dotaci 8 000 korun. Staženo vůči 14, to znamená, že to je na 1 kW pík, což je tedy brutální, jo. To o tom ani potom. No, takže když dovolíte, dáme si písničku. Ale pozor, ta písnička bude wow, trošku málo kvalitní, ale o to zase výživnější. Protože to bude Baba Jaga, Abba Jaga A poslouchejte slova, protože jsou hodně zajímavá. Jsem rád, že můžeme takovouhle věc si tady pustit. Jen co to najdu. No. Chviličku. Mám tady vojenčtí kadeti na přehlídce tý Lady Mayor Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. Neumějí pochodovat, jdou tam jak šuspajtři, oblíknout se neumějí. Hrůza, děs, to, co předvedli v rámci mají nějaký LGBT, tak tato zoufalá přehlídka, kterou tady předvedli, ta opravdu bude velmi kvalitně, bude hlídat demokracii a životy těch, kteří tam jsou vidět, že pochodují. No. Já jsem tady měl ještě jednu takovou kauzičku a já si dohromady neslepím, protože se mi nechce. Ne, tak pojďme o těch, možná se tam vrátíme k těm kauzám v České republice, až budeme mít ještě víc trošku času. A my si zahrajeme. A já jsem vám slíbil, že vám zahraju něco exkluzivního, co jsme ještě nehráli. Jo. Tak, že si zahrajeme. Tady je mám. Abajaga. Díky, Abajaga. No, tož. Uvidíme. Někde je to od Litoměřic. Z koncertu, z vystoupení, takže ta, jak říkám, kvalita nebude úplně děsivá.

0: A bang. No, chlapci píšou zajímavé texty, je to trošku tvrdší muzika, to je pravda, ale texty jsou naprosto výstižné a musím je pochválit, protože jsou fakt, říkalo se tomu, angažovaná píseň. Jo? Takže jejich písničky jsou hodně angažované a je to dobře, ne? Co si budeme povídat? Je potřeba zachovat v kultuře vzpomínku na něco tak otřesného, jako je Squatter z Hradčanský 1. No, schodíme to a podíváme se na další velmi živou kauzu, která hýbe prostorem, jo? A to je v podstatě Turek versus ta nehoda. A já už jsem se k tomu tady vyjadřoval. A řekl jsem, že tak, jak to vidím já, nakonec dneska mi přišlo video z té křižovatky z 10 aut, které jeli stejným pruhem jako Turek. Jelo 9 rovně a jedno odbočilo doleva. Čili je vidět, že řidiči využívají, nebo respektive jedou podle toho značení, které tam je, kdy ten pruh je označen jako vhodný pro jízdu všemi třemi směry, to znamená doleva, doprava i rovně. Protože jsou tam šipky, stále šipky, které vedou rovně a doprava, pak jsou mezi nimi šipky doleva. A co to znamená pro nás, pro řidiče, no, že se v tom velmi těžce vyznáme. Ale pozor, dostalo se mi vyjádření řidiče sanitky, který měl nehodu na tom samém místě, a kupuju také s Mercedesem, jo. Akorát, že on převážel pacienta a jel 30. Nejel tak rychle jako ten závodník, který se tam přiřítil po kolejích. Vůbec nejel opatrně. A byl seznám vinným. Tak si to pojďme pustit, protože nám to lidé co napoví. Ohledně právě toho, nevím, se bude pustit, protože se stříhaná verze. Zkušený řidič záchranky, tady máme nějakého modelanta. Ach jo. Tak zkusíme. Jakub Polívka se jmenoval, kdo se jmenuje ten řidič, který boural na tom samém místě se sanitkou. A máme to video k puštění. Nemám, jak je to možné? Počkejte, mám ještě jedno. Tak, Jakub Polívka je tady ten řidič, který promluvil. Tady mám nesestříhanou verzi, ale to je jenom obrázek. Tak se podíváme, co tam ještě máme. Jestli to nemáme ještě jednou. Jakube, jako Polívka. To by teda muselo být. Tady máme Macinku. Já vím, že jsem to stahoval dvakrát. A tohle to nevím. No, jestli se mi to podaří. Znovu na čí stránky. Tato stránka momentálně není dostupná. Načíst a znovu marně. Ajaj, tak to nenačtu. No, píšou tady, řidič pražské záchranky promluvil, ale je tady platí úplně něco jiného. No. Na AC24. Tak. Bohužel. Je, nejde mi to nastartovat. Jak je to možné? To je Babiš a Bajaga. To jsou ty dva. A to už je kalendář, tak proč mi to nejde? Mám tady ještě nějaké, nějaký odkaz. Já vím, že jsem to jakoby dvakrát. No ale... Zkušený řidič záchranky si dá... zase reklama nějaká. To je tady zase nějaké město. Tak to se mi nedaří. To se mě přátelé, ale vůbec se nedaří. No. Jakub Polívka je záchranář, který v roce 2007 řídil sanitku, ještě se na stejné křižovatce IP Pavlova převrátila po střetu s Mercedesem. Tady foto X. No a já bych sem ale k tomu chtěl... Je tady úplně jiný článek, jo, u toho. To mě právě mrzí. Protože já bych sem chtěl se prokopat k tomu, co se tam říká. No. Zkusíme to ještě vejš, jestli tady něco najdem. Ale... Tak dvakrát. Nevadí, půjdeme. Počkejte ještě. Teraz. Macinka pochopitelně se Turka zastává. A já to tady nemám v jiném provedení. Kde bylo to video? Já jsem si to video ale přeposílal. Já jsem si ho přeposílal tady na kanál. A divných ho tady nemám. No, pojďme se podívat na Luboše Blahu, který zhrnul některé věci. A myslím si docela zásadně. A to je dobře. Takže jak funguje dvojí metr, jaké úchylnosti jsou schopní vymyslet mocní, kteří jsou vlastně nemocní. Takže co, čeho jsou schopni, aby oblbli národ, aby vystrašili anebo naopak získali na svoji stranu. No, naprosto otřesné. Tak podívám se na to hned, jak mi to naskočí. A venku bouří. To bude nemilé, Emile. Pochopitelně. No. Nechci žádný účet. Mi to asi nabízí účet. No. AC24. Já jsem to... No, vidíte, jak je složité se někdy k informacím propracovat. Je to prostě složité. No. Tak pojďme. Luboš Blaho. Takové zásadní, několik záležitostí zásadních zmínil v tom rozhovoru a trošku tam musel nenápadně usměrňovat toho, kdo to moderoval, nebo respektive tam byl sparring partner, a pak nakonec to by vyznělo jako harmonicky, takže nebylo to až tak opozičně laděno. A tady asi přestali internet. Tady nám to někde něco vyhodilo, protože já jsem teď momentálně offline, mám tady hlášku, že nejsme ve vysílání. S tím nic nedělám. Jo, protože to opravdu nejde. Přišla bouřka a skončilo vysílání. No, tak co byste chtěli tomu dodat? Jo, jo. Řekl se, stalo se. A už jsme ve visi, už jsme v éteru, to je dobře, to je dobře. Tak, se nám to až z toho rozjelo znovu znělka. Se nám to rozjelo. Tak, doufám, že už teď nám to půjde tady. Nahrát, přehrát a tak dál. Jenom nevím, jestli nám už ten internet se rozjel na všech počítačích. Uvidíme. Tak. Ne, to si nebudeme pouštět. To je nebezpečné, to je zakázané. To nemůžeme. Tak. A už jsem zase mimo. Tady to normálně padá nahoru dolů. Venku se blízká a prší. No. Tak. Nevím, jestli se vám to tady podaří připojit. Facebook. Ale stále jenom točí kolečko. Tak uvidíme. Já budu jenom trošku komentovat některé věci. Viděl jsem i vystoupení několika právníků, kteří argumentovali. Ku podivu, nikdo s tím značením moc neargumentuje. Jo? To je hodně zvláštní, že experti se nevyjadřují, právníci se nevyjadřují k tomu, že Turek jel pruhem, který byl značený i rovně. A ta šipka rovně nebyla škrtnutá. To znamená, že on jel správným pruhem. A řeči o tom, že měli nějakým jiným pruhem, no to nešlo, protože to rozřazení bylo už dávno předtím a přejet potom a řadit se nebyl důvod, protože on měl značení rovně doleva doprava. Co byste si z toho vybrali? Rovně doprava doleva. Navíc tam to doprava bylo velice rizikové, protože tam přece jsou auta. Takže hodně otazníků. Chtěl jsem najít toho řidiče, no nenašel. Tam jenom řeknu, že ten řidič si šel sednout na tvrdo, vezli policistu se zlomenou nohou při nějakým zákroku a stalo se jim právě tohleto, že díky sluníčku, možná, ale rozhodně přijel po kolejích, přijel 30, vjel do té křižovatky na červenou a protože se potkal s jiným autem, tak byl viníkem, protože on na tu červenou tam může vjet, ale nesmí způsobit karambol. Čili je plně zodpovědný za důsledky z toho svého chování. Není zproštěn jakékoliv viny. A není oproštěn, nemá imunitu, není oproštěn od, nebo nemá privilegia, která by ho opravňovala jakýmkoliv způsobem jako jet na maják, respektive jet na červenou, kromě toho, že má majáky. A protože nemá absolutní přednost v jízdě, tak má pouze přednost v jízdě, a to za předpokladu, že ho někdo vidí. A tento případ může být pro posouzení viny Filipa Turka velice klíčové a precedentní, protože pokud už řidič sanitky za toto byl odsouzen, že na stejné křižovatce přijel a vjel na červenou a způsobil nehodu, tak má prostě malér. To je problém. Čili to tak je, ježdění na majáky má nějaké svoje riziko a tento řidič sanitky se vyjádřil bez toho, že je to volič ANO, jo? Bez toho, že by nějak byl na straně Filipa Turka, že v podstatě on ho nemohl vidět, toho sanitáka, protože on tam přiletěl velmi rychle, nebo respektive ten, toho převozce té krve, že on tam přiletěl neskutečně rychle. Pravidla říkají při používání majáků, tak pravidla říkají, že může vjet i na červenou do křižovatky se zvýšenou opatrností a musí si být jistý, že se s nikým nepotká. No a to se nestalo. On jel, jako kdyby měl absolutní přednost v jízdě, to za prvý, a za druhý vůbec neudělal nic pro to, aby neohrozil řidiče na té křižovatce, kteří by ho nemuseli vidět. Což právě se stalo, že jo. No, takže uvidíme, jak to bude posouzeno. Rozhodně to bude asi docela oříšek pro ty posuzovatele. No, ale od toho mám nějaký experty.
1: Keď tu bola Ukrajina, skákali 3,10 m, ale keď sa došlo napadnutiu Iránu, tak sú ticho. Ja som v pondelok skoro spadol zo stoličky, keď sa postavila pani predsednička Európskeho parlamentu Metsola a ona nie že odsudila medzinárodné právo, že bolo porušené zo strany USA, zo strany Izraelu. Ona ešte vyčítala Iránu, že sa bráni. Ja mám doma malú dcerku, ktorá má 10 rokov, tam zomreli dievčatá medzi 7 a 12 rokmi a tu to nikto nič nepovie. To si už robíme srandu z tých ľudí. Takže ja som presvedčený, že v prvom rade musíme odsúdiť to, čo páchajú Američania a Izraelčania. To sú vojnové zločiny. To je agresia. Absolútne nevyprovokovaná agresia. Mňa desí to, aký tu je dvojaký meter. Že v prípade Ukrajiny a Ruska sme tu prijímali také rusofobné a také rasistické normy proti ruskému národu. Ale v prípade Ameriky a Izraelu všetci tlieskajú, že vlastne napadli cudzí štát. Toto je niečo príšerné a toto pokrytectvo treba jednoznačne odsúdiť.
2: Pán Arto, v prvom rade treba chápať, že jadrové zbranie mnohé krajiny, ktorých režimy sa nám nemusia páčiť, používajú ako odstrašovaciu silu. To nie je tak, že teraz sa tu vytvorila ilúzia zase kvôli americkej a izraelskej propagande, že ako náhle by Irán získal jadrovú zbraň, tak teraz zničí celý svet, lebo však viete dobre, že keby zaútočil tej chvíli jadrovými zbraňami, tak by došlo k zničeniu aj Iránu. Takže oni nie sú nejakí sebevražední teroristi, ktorí teraz chcú zničiť celý svet. Severná Korea má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že by teraz chcela zničiť celý svet? Pakistan má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že to je nejaký dokonalý režim, kde by sme mali tlieskať, že to majú? No a Izrael, presne ako hovoril kolega, Izrael tam napadol za posledné mesiace hádam 6 alebo 7 štátov, vyvraždil tam 70 000 žien a detí v Palestíne, ale tvárime sa, že to je v poriadku, to je ten správny režim, ktorý môže mať tie jadrové zbranie, len aby ten zlý Irán nemal. Prepáčte, toto odmietam. Ja som presvedčený, a to je niečo, čo možno má zaznieť tejto televízii, že Američania sú vydieraní Mossadom, ktorý má Epsteinové spisy a má tam záznamy pedofilných aktivít amerického vedenia. Toto môže byť jediný dôvod, prečo Američania robia momentálne takúto iracionálnu politiku, vraždia ľudí, len aby zmizli
3: z Epsteinových jednoznačne.
1: Máte pocit, že by Irán ohrozoval niekde na hraniciach Ameriku? Že sa musela brániť? Nie, Irán je niekoľko tisíc mil ďaleko od Ameriky, kdežto Rusi mali dramatický iný problém, že Západ sa tlačil k ich hraniciám až na Ukrajinu a oni museli reagovať kvôli vlastnej obrane.
3: Ale povedz
1: mi, prečo mali Američania bombardovať Irak, Irán a krajiny Blízkeho východu? Aký na to majú dôvod?
2: A ja vám teraz poviem veľmi úprimne, ja som presvedčený, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Naopak, Ukrajina pod súčasným vedením je najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Európsku úniu. A či už teda ten konflikt na Ukrajine skončí alebo nie, ten militarizmus, ktorý je na Ukrajine, ten banderizmus a neonacizmus, ktorý je tam rozšírený, tá korupcia, tá kriminalita a dneska už otvorená diktatúra pána Zelenského, to sú také obrovské rany, ktoré by mohli priniesť pre Európu, keď tu bola Ukrajina, skákali 3 metre 10.
0: No to je práve to, co by mohli pre tú Európu přinést, jo. Zelenský, přesně jak říká, Zelenský dneska vyhrožuje na 4 světové strany pomálu. Evropa ho platí. Evropa si platí svého kata. Evropa si platí svého nepřítele. Je to stejné modus operandi, jako když nacisti nechali židy, který vyvražďovali, aby financovali, kromě války, aby financovali i tu genocidu na sobě samých. Židi financovali, aniž by chtěli, tak financovali druhou světovou válku, tím, co jim bylo ukradeno, odcizeno, když přišli do toho koncentráku, protože do vlaku je dávali s tím, že jedou se přesídlovat, naložili je do bičáků a vyklopili je v tom koncentráku třeba v Osvětimi a všechno, co jim ukradli, ať to byly valuty, protože oni je vyzývali, vemte si valuty, zlato, šperky, takový ty startovací majetky, to si vemte, protože to budete potřebovat na těch nových územích. Tak oni se to vzali a oni je o tom ukradli. Současná Evropská unie z penězi daňových evropských poplatníků jak si vyživuje nacistickou hydru na Ukrajině. A ta hydra křičí, že pokud válka skončí, to znamená, pokud nás nebudete financovat a my se budeme muset vzdát, tak zažijete peklo, protože my jsme všude. To už dneska se veřejně říká, to už dneska vyhrožuje spousta ukrajinských nacistů. Tím to vyhrožuje Evropanům. Tak může mi někdo vysvětlit, jakou toto má logiku a jak je to dobré, aby jsme to dělali. Proto to zaplať pánbu neděláme a Andrej Babiš se svojí vládou se od toho distancuje. On nebude financovat Ukrajinu. Teď jenom musíme dohledat ty peníze, které tam nacpala Fialova vláda, která je z části rozkradla a tváří se jako, že oni jsou všechno v pořádku. Oni by si měli jít usednout za ten rozpočet, který tady předložili a pak ještě byli tak sprostý, že tím rozpočtem se snažili vydírat vládu. No, hnus Fialovej. To zas velebnosti, to zas bude na Britofálích. Takže tohle to je ten jejich pohled na svět. Takhle oni fungují, protože to je jeden dobytek a lhář vedle druhýho. Celá ta jejich slavná opozice. Evropský parlament, no to je jak by smet. V mnohých případech. Někteří ti členové toho parlamentu, tak to jsou náckové už jako takový, kovaní. Někteří jsou jenom přisluhovači, protože je třeba vydírají. Někteří jsou přisluhovači, protože nemají rozum a pochopili věci špatně, že jako jenom ta pevná ruka pomůže. No, ono na něco pomůže, ale ne, není to všelék. Jako. Dneska Zelenskýho papaláši vojenští vyhrožují Evropanům, že pokud nám nedáte peníze, aby jsme měli co ukrást, tak my vás prostě zničíme. Jo? Pozabijíme, okrademe stejně, ale ještě vás předtím pozabijíme. Takhle by jsme vás nechali, ať chcípnete v koncentráku. To modus operandi je pořád stejné. Nechť si platí svého nepřítele. Proč by si nepřítel měl dělat hlavu s tím, kde na svoje páchání zločinu bude brát peníze? Tak ať to zaplatí ti, kteří trpějí tou rukou toho kata. To je vymyšleno velmi, velmi sofistikovaně dobře. Já navrhuji, pojďme si dát písničku a pak se vrhneme třeba na další téma. Kdo ví? Tak přemýšlím, co by vás tak mohlo zaujmout. A úplně přesně nevím, která písnička vás potěší. Protože každého potěší nějaká jiná. Aha, písnička se nám rozeběhla.

tak zde stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost.

0: No tak. Jsme si zahráli a Boženka by tady doplnila ještě nějaké další informace, vydané info k 17. červenci. Hlavní zprávy, čekejte, asi přejedu, tak hlavní zprávy, od dnešní noci bude možné na české obloze pozorovat meteorický roj Perseid. Úkaz potrvá do 24. srpna, přičemž jeho vrchol nastane v noci z 12. na 13. srpna. Letošní maximum se sejde s novem, kdy, nebo díky němuž, nebude svit měsíce rušit noční oblohu. Dnes od 13 hodin do půlnoci platí pro celé území České republiky výstraha před silnými bouřkami. Očekávají se srážky až 40 mm, nárazy větru do 70 km v hodině a místy i krupobytí. Osobní údaje 7281 zaměstnanců se kvůli chybě v novém státním vykazovacím systému dostali k jejich bývalým zaměstnavatelům. Únik zasáhl celkem téměř 3400 firem. Mezi zveřejněnými informacemi byla jména, příjmení a rodná čísla. Incident již vyšetřuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Česko a 9 dalších zemí Evropské unie požádali o revizi nového systému zpoplatnění emisí z paliv a v dopravě a vytápění, jehož spuštění je plánováno na rok 2028. Podle současných pravidel by dodavatelé benzínu, nafty a topných paliv museli kupovat speciální povolenky. Autoři petice také navrhují zvýšení počtu bezplatných povolenek pro průmysl. Evropská komise představí kompletní návrh reformy dnes odpoledne. V pražských Nových Butovicích bylo vydáno stavební povolení pro 126 metrů vysoký mrakodrap. Top Tower, který se po dokončení stane nejvyšší budovou v Česku, souhlas udělil úřad městské části Praha 13. Termín zahájení prací však zatím není znám. Komplex u stanice metra Nové Butovice bude mít 44 pater, včetně 7 podzemních a nabídne přibližně 250 bytů, parkoviště, obchody, kanceláře, kavárny, bar a vyhlídkové plošiny. K budově bude přimknutá konstrukce připomínající vrak lodi, kterou navrhl umělec David Černý a architekt Tomáš Císař. Sázející z Česka vyhrál v loterii Eurojackpot 11 miliard 90 milionů 738, ne, pardon, tak je to špatně, 11 milionů 90 tisíc 738 korun. Ale milion sem, miliarda tam. Takže 11 milionů 100 tisíc zhruba. K trefení hlavní výhry mu chybělo jediné číslo. Stejnou částku získali také hráči z Dánska, Finska a Švédska. Hlavní jackpot ve výši 970 milionů korun nikdo nevyhrál, proto před dnešním večerním losováním kumulovaná částka vzrostla na miliardu 210 milionů korun. Český ústavní soud, pardon, já se musím trošku přesunout jinak. Tak. České, pardon, vydržte. To se skočí úplně někam jinam. Ježíš mankot. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem. To tak ještě není ono. Soud, my jsme tam soud, že jo. Tak, většiny zemí. Český ústavní soud odmítl stížnost anarchisty ruského původu Igora Ševcova, který tak zůstane na vnitrostátním seznamu nežádoucích osob i v šengenském informačním systému. Tento zápis mu znemožňuje vstup do Česka a většiny zemí šengenského prostoru. Policie považuje Ševcova za bezpečnostní hrozbu na základě utajovaných materiálu, které přímo nesouvisejí s dřívějším obviněním ze žhářství a sprejování, z níž byl osvobozen. Soud uznal, že samotné anarchistické přesvědčení zákon neporušuje. Poukázal však na existenci jiných informací, které nemůže zveřejnit. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Minister zahraničních věcí Petr Macinka uvedl, že transakce souvisí se splněním nových požadavků NATO na ochranu vzdušného prostoru. Během návštěvy Izrael jednal také o zapojení českých firem do obnovy pásma Gazy. Přičemž toto palestinské území při rozhovorech s izraelskými představiteli označil za součást země. Na dotazy novinářů, zda šlo o přeřeknutí nebo o oficiální postoj vlády, ministr neodpověděl. Tak, lepší neodpovídat, lepší mlčet. Ne? Asi to. Jak by k tomu ostatní došli a přišli? Tak pojďme se podívat do Europarlamentu, odkud nás bude informovat Ivan David o některých záležitostech, které se pravděpodobně tam zase odsouhlasily. A kam směřuje ta evropská bruselská diktatura, když to takhle řeknu, kam až směřuje, jak je nebezpečná, jakým způsobem tedy nám tady hodlají diktovat.
1: Vážení přátelé, jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou. Bez dohody si půjčují obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie není schopna splácet. Totiž splácet z peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastně formu sankcí proti těmto členským státům. Drze tomu říkají vlastní zdroje. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást. Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových vlastních zdrojů. Mají například o přijímání

0: 10%. Na tuto snahu dojde, protože zavádění vlastních příjmů naráží na odpor. Důležité je, jak Evropská komise financí užívá. Velká část jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných takzvaných půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak následně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo financování médií loajálních k perverzním cílům Evropské unie.
1: No, tomu všemu. Potřebují peníze. Oni totiž se postupně transformují bez toho, že by se nějak konzultovalo, tak oni se opravdu transformují do těch spojených států evropských, protože bez ohledu na to, co kdo chce, tak oni vidí přesně, co chtějí. Oni zneužívají tu svoji pozici takovýmto způsobem. No a nemůže to dopadnout pochopitelně jinak, než že přijde rozpad. Máme tady kauzu, zbrojařskou kauzu. To je pochopitelně kauza, ve které hraje svoji roli i Squatter z Hradčanské 1, protože tam jsou úzké vazby na zbrojaře. No a taky tam probíhá určitý typ finanční spolupráce a tak dál. Mám tady k tomu takové články. Odešlo, i na Strnada došlo. Nikdo není nedotknutelný. Odešlo další trestní oznámení. Podnět na přezkum nákupu vrtulníku od Jaroslava Strnada podal poslanec Mašek za ANO. Celé věci předcházela debata na ministerstvu vnitra, protože se můj text podle Zdislavy Pokorné dostal k rukám Lubomíra Metnara. Tady je deník N. Kdo je tajemný Paukner, jehož texty vyzdvihují vládní politici, stopy vedou k agentuře a dvěma mužům? No. Co se stalo? Česká republika nakoupila vrtulníky S-70 Firehaf od polského výrobce PZL Mělec a licenčního úpravce United Rotorcraft. Stroje ale dodává firma Česká letecká servisní, vlastněná Jaroslavem Strnadem. Jsou tady k tomu pochopitelně smlouvy. Strnad vrtulníky nevyrábí, to dělají Poláci. Ani je neupravuje. Licenci na model Firehaf drží firma United Rotorcraft. Strnad je podle vlastních slov integrátor, ať už to znamená cokoliv. Za jeden stroj platíme, a teď poslouchejte dobře, za jeden stroj platíme 1 070 000 000 korun. Zakázka byla rezortem Víta Rakušana podepsaná 29. září, tedy 3 dny před volbami. V trendu Strnad vyhrál s nabídkou 3,18 miliardy korun, ačkoliv francouzský Airbus nabízel taktéž nové stroje Super Puma s cenou o 660 milionů korun nižší. Co je ale horší, v totožnou dobu nakupovali stroje Firehaf i Američané. Navíc od totožných výrobců a doba objednávky se liší o pouhé 2 týdny. Město Los Angeles od totožných dodavatelů získalo 2 stroje Firehaf za 610 milionů korun za kus, respektive 29 milionů dolarů za kus, po odečtení místní federální daně a dovozního cla. Jediný rozdíl mezi českým a americkým tendrem je v tom, že Američané nekupovali od integrátora Jaroslava Strnada, proto na jednom stroji ušetřili 440 milionů korun. A kdyby Vít Rakušan nakupoval jako Američané, ušetřil by přes 1,2 miliardy korun. Podle mých informací,

Moci se nevyšetřuje jen nákup nových vrtulníků, ale i další tendr na nákup repasovaných strojů za 1,7 miliardy bez DPH opět od Senada, jen to zatím nebylo veřejně oznámeno. Nikdo není nedotknutelný. Aby se spravedlnost probudila, stačí pouze nekontrolovatelný tlak. Bez tlaku se skutečně nestane vůbec nic. Podezřelé dotace za 600 milionů korun z éry Petra Hladíka šetří Evropská prokuratura EPO. Nákup vrtulníků šetří česká policie a evropský OLAF. Rakušan je totiž nakoupil z fondu RES EU, přičemž to možná opět spadne na EPO a bylo by to pro jakýkoliv výsledek velmi žádaným scénářem. Víta Rakušana šetří česká policie v rámci kauzy B. Stan. Brzy se dozvíme, zda je legální pronajmout totožné kanceláře několikrát a účtovat státu 4-násobné nájemné skrze předkládání fiktivních dokumentů. Do firmy B. Stan by také mohli velmi brzy naběhnout příslušníci finanční správy. Vrabci si to už cvrlikají na střeše. Ti, kteří podněty podali, si navíc velmi dobře pohlídají výsledky. Proto je nepodávám já, nemám na to čas ani schopnosti. Nyní přijde ta pointa. Máme tu vyšetřování tendrů za 5 miliard korun, vyšetřování dotací za 600 milionů korun a vyšetřování politické strany, která možná organizovaně a úmyslně vysávala státní rozpočet, aby odkláněla státní peníze do stranické kasy. A mediální ticho je naprosto ohlušující. To ale nevadí. Když média přestanou fungovat, stačí je nahradit. Píše tady Šalom. No, kam se podíváte, tam korupce, korupce, korupce, korupce. Těsně před volbami nebo před odchodem z úřadu byly podepsány různé typy dohod a smluv o nákupech. Co se týká tedy zbraňových systémů nebo zbraní, nebo toho, co takto obecně nazýváme, tak tady jsou nějaké představy, které jsou naprosto jiné, protože ono kde kdo měl tendenci a byl napojený na nějaké neziskovky nebo na nějaké skupiny, prostě nakupovat co nejvíc draho. Víme, že tam byly podepsané smlouvy na dodávání pistolí, nějakých pušek, nebo bych to řekl, dlouhých zbraní, takhle. Byly tam, a všechno předražené, jo. Dokonce to bylo dražší, než když přijdete vy z ulice a řeknete, já si chci koupit to a to, tak dostanete takzvanou plnou cenu. Žádná procenta dolů nedostanete, když máte jakoby větší odběr, že byste dostali množstevní slevu. Nic takového. Naopak, všechno je dražší, než kdybyste si to normálně koupili. To je za mě je to úplně tragické, protože to je za bílého světla důsledky do psychiky lidí, kteří to vidí a vědí, že s tím nikdo nic neudělá. Nemluvě o výchově dětí k nějakému spravedlivému systému, který trestá nespravedlivé. Třeba to, že krásce nemá, nebo že lež má krátké nohy. No ale tady praxe ukazuje, že krást a lhát je běžné u představitelů státu. Pávek lže tamhle Fankaře. Tady zase bývalý ministr, teď abych to nepoplet, bývalý ministr vnitra, tak podepsal velice pochybné předražené nákupy zbraní pro policii a to pozor 4 roky dopředu. To se bude revidovat, všechno se bude muset zrušit. Jo. Podepsali nákupy vrtulníků, které jsou předražené.
Všude je korupce, nadsazené ceny, protože tady to jenom začíná, pak přijdou ty realizační strategie. Přijde to, že když to takto nakupují, takže to je, že to je dobře, a potom lidi na to koukají a říkají si, aha, tak to je běžný, se takhle tady krade, no, proč by se na to dávali peníze, proč by jsme měli financovat nějaký loupežníky, a sníží se chuť, jak si těch lidí platit ty daně, a z toho pak už je krůček jenom k tomu, aby vymýšleli způsoby, jak by je neplatili. Čili ministr vnitra, který sám krade a je namočen v několika kauzách, to mi řekněte, co to je za banánovou republiku, která si tohle neumí ohlídat? Co to je za blázny? Jako? Takže hrůza. Tak, co tady máme dál? Ty kluky vedou. Nejsme ve válce. To už jsme tady říkali. Nechceme platit těch 70 miliard, nechceme, tomu jsme se nepřipojili. No a peníze, které byly deponované pro Ukrajinu, už je nedalo se vzít zpět, protože to Fiala prostě poslal. No tak je potřeba, aby se nám započetli, že? Aby se nemuseli posílat jiné. No, víte, co mají těto dvě ženy společné? Je tedy mladá, s náhlavní soupravou, a taková starší, korpulentnější, 30, dejme tomu. Vlavo je fotka riaděcej dispečerky Anny Petrenkovej, která byla o 12 rokov skvor nutena odklonit let MH17 společnosti Malaysia Airlines, který se 17. júla 2014 zrútil nad východnou částí Ukrajiny. Anastáziu Brezovskou prevezli na Ukrajinu a zabili ji důstojníci SBU střelou do zátylku. Anu Petrenkovu odvězli z riaděcej veže muži Igora Kolomojského, který zorganizovali zostřelení letu MH17 společnosti Malaysia Airlines s Holanďanmi na palube. A nikdo ji už nikdy neviděl. Nikdo nikdy viac. Obě ženy posloužily a potom byly zlikvidované. Vojenský pilot UKRO Vladislav Vološin, který riadil stíhačku v blízkosti Boeingu, o nějaký čas neskôr náhle spáchal samovraždu. Po havárii povedal svým kolegom pilotom. Boeing byl v nesprávnom čase na nesprávnom městě a potom zmizol. Proč ukrajinské úrady a Kolomojský, který na jar 2014 aktivně potláčeli proruské nálady a slubovali na velkých plakátoch 10 000 hryven za hlavu každého zabitého separatistu, připisovali tomuto teroristickému útoku a najmä tomuto malajzijskému Boeingu MH17, který vzletěl z Amsterdamu s holandskými občany na palube, taky velký význam. Po návratě Krymu do Ruska a začátku postupu směrem k Rusku na Donbase byly v oči Rusku uvalené sankce jen symbolické. Holandsko, které se pyšnilo největšou obchodnou bilanciou a predávalo do Ruska syry, květy, semena a mnoho dalšího za miliardy eur, bylo obzvlášť neoblomné o svém odmětání uvalení sankcí Evropské unie. Tento trend byl zvrácený zabitím 298 holandských občanů při ukrajinském teroristickém útoku, který celou krajinu uvrhl do šoku. A fungovalo to. Šok byl neuvěřitelný. Už si ho nikdo nepamatá, ale až po havárii Boeingu se začaly ukladať prvé ozajistné obmedzenia a sankcie. Petro Porošenko a Igor Kolomojský
dosiahli, čo chceli. Holandsko sa následne stalo jednou z najrusofóbnejších krajín v Európe. Najvyššie Európska únia obvinila Rusko z nehody, zatiaľ čo turbíny Boeingu po dopade na zem ešte neboli vychladnuté a trosky MH17 ešte padali na ukrajinské domy. Všetko bolo naplánované tajnými službami a vopred dohodnuté vrátanie zapojenia médií do protiruskej hysterie. Holandiania vyšetrovali tento teroristický útok niekoľko rokov a prirodzene nič nenašli. Hoci bolo jasné, že lietadla nad Ukrajinou zostrelila ukrajinská raketa Buk. Čas plynie, ale metody zůstávají rovnaké. Nič sa nemení. No je to tak, že všichni vědí, že to zastřelili Ukrajinci, protože chtěli něčeho docílit, ale nakonec to přišli Rusům. Hodně zvláštní, že? No. Kolik máme hodin? Dáme si písničku, štvedím, dáme si písničku. Nějakou, čekajte, to je moc dlouhý, to by se vám asi nechtělo poslouchat 13 minut. Jednu písničku, to by mě by možná nebavilo, ale já si tady umím pomoct. Tak, dáme si, to jsme měli. Že to je zamyslím.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou volní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Velice povedená písnička, musím říct. Mně se rád ji hraju, moc se mi líbí, protože je to prostě vyjádření toho, toho vztahu otce a dcery, hlavně když vám ta dcera projde rukama úplně od toho pidi žvíčka, toho miminka. Ještě když jste u narození toho človíčka, tak pochopitelně to je umocněno. Pak ho učíte vůbec ty první kroky, aby se najedlo, aby se vykakalo, potom aby kakalo separátně, to znamená už ne do plínky, ale aby třeba do nočníčku. Sdílíte s ním spoustu radostí z toho, jak se učí chodit. Potom, když vyzvídají ty děti a mají spoustu otázek, tak vás to trénuje, neskutečně vás to trénuje. Jak vysvětlit někomu, kdo nemá hluboké znalosti a pojmosloví, nějak velice rozšířeno, jak mu jednoduchým způsobem a jednoduchými obraty, jak mu vysvětlíte třeba i složité věci. Jo. Já Elišku neustále vedu k tomu, aby měla, aby ji netáhlo na záda, aby neměla holý záda. Teď v létě to je pochopitelně s velkou benevolencí, protože když je teplo, tak že jo, to tolik nevadí. Ale hlavně, když je potom chladno, tak aby měla zakrytý ledviny, protože tam je síla každého člověka. Nejenom té budoucí maminky, ale každého člověka. No a teď jsme byli v tom kempu a já říkám, ale když se mikinu, protože už se ochlazuje, tak a ti netáhne na záda, tak si vem mikinku, protože měla takový krátký tričko. Aby mi nenastydly ledviny, víte, tatínku, abych tam měla teplo, abych mohla mít miminko. A rozjela se debata na toto téma, pochopitelně, že z toho, že kvůli těm ledvinám, tak potom se mi svěřila, že bych chtěla mít miminko. To vás nesmí vyděsit, protože pochopitelně to musíte brát, že ne teď, jo, ale jakože zaplať pánbu za to, že v té holčičce se probouzí taková ta chuť být tou maminkou. No ale hned přichází otázky, že jo. Kde to miminko a tak, tak to jsme si pověděli v tom bříšku a on tam vyroste a nemůžeš mít teďko miminko, protože jsi malá a když to miminko má, je takhle velký, tak by se ti do bříška nevešlo, Eliško. Tak to musím být velká, že jo? No, musíš být kvůli tomu velká. A pak se na vás podívá těma bezelstnýma očima a položí otázku a to miminko vykakám? Je to logická úvaha, prostě máte v bříšku miminko, tak jak se dostane ven, že jo? Tak jsme si museli povědět, že ne nekaká se, ale pipinkou. A protože máš teďko malou, tak pochopitelně to miminko by tam teďko neprošlo, tak musíš počkat, až budeš velká. Ale ty ledviny si musíš chránit už teď, aby až budeš veliká, to miminko v tobě mohlo hezky vyrůst a aby bylo zdravý a aby ty jsi byla zdravá. Po celou tu dobu té diskuze jsem se vnitřně obával otázky, která taky se jevila velice logická nebo logickou. A jak to miminko se tam dostane, že? Tomu jsme naštěstí unikli, protože šlo hlavně o to, jak se to miminko dostane ven. No ale přijde čas a ta otázka prostě přijde. A teď jde o to, jestli jak k tomu člověk přistoupí, jo. Jestli k tomu přistoupí jako s tím Ježíškem a s tím Mikulášem a bude to o čápech a o vránách, což už nemůžete udělat takovýto krok zpět, když už v tom bříšku to bylo evidentní. Takže tam potom nastoupí zase vysoká, jak bych to řekl, vysoká logická. No a bude se muset nějakým jednoduchým, ale hezkým způsobem ozřejmit, jak se to miminko do toho bříška vlastně dostalo. A vím, že to je otázka času. Nicméně vás to opravdu takovéto rozhovory s těmi dětmi na spoustu jiných témat, jo. Třeba přijde a položí otázku, co to znamená, když je někdo nenáviděný, jo, co je to nenávidět třeba. A jsou to takovéto jednodušší věci, ale je potřeba je, nemůžete si dovolit lhát a musíte jít nejjednodušší, nejlogičtější a co do obratu v fotovkách nejprimitivnějším způsobem, jak tomu dítěti takovéto věci vysvětlíte. Pokud se chcete vytrénovat v kladení a odpovídání na otázky a na dotazy, pak prosím vás, na to máme děti, které jsou zvídavé a které nechceme odbít nějakou blbou, hloupou nebo nedůstojnou odpovědí, protože musíme počítat s tím, že to dítě je v kolektivu, kde jsou různé názory, moudra, která děti přinesou z domova nebo Bůh ví odkaď. Pak tady je výchovný systém, kde pochopitelně dneska už to není tabu a ty děti se o těch věcech učí. Na můj vkus třeba někdy brzy, ale pokud to nejsou nějaké LGBT techniky a ideologie, ale je to zase o lidském, přiměřeném, jednoduchém výkladu, tak je dobře, že těm dětem se to řekne. A tady, když vy si to ujednodušíte a to dítě odbídete tou vránou nebo tím čápem, tak logicky za pár měsíců nebo v horizontu jednoho, dvou let budete za idiota, protože vy jste mu říkali o nějakým čápovi a vůbec to není pravda. Jak vám to dítě má potom věřit v jiných oblastech? A jak mu vysvětlíte, že toho čápa jste použili, protože bylo malé a vy jste mu nechtěli vysvětlovat citlivá témata? Pokud obecně ve společnosti panovalo tabu a děti se o těchto věcech učili v 8 třídách, tak to už jsou děti, které jsou schopné pochopit, že když jim bylo 5 a ptali se na tyhle ty věci, tak bylo logické, že se jim to takhle zmatla. A zasmějou se tomu. Ale když to dítě za půl roku se dozví, že s tím čápem to je totální hovadina, a když teda nebudete za lháře, tak minimálně budete za velmi hloupého rodiče, který si myslí, že to je ten čáp. A to by mě tatínku zajímalo, jak vůbec ta maminka jako mohla být těhotná, když ty věříš na čápa. Ještě z vás udělá pitomce, že asi musel zaskočit někdo jiný. Takže dětem nemůžete lhát. Můžete jim jenom zjednodušovat ty odpovědi, ale musíte držet principiální linii. A to si myslím, že dělá rodiče rodičem. Rodič je proto dítě opora, skála, pevný bod. Je to pro něj bytost, která mu poskytuje bezpečí a musí cítit lásku, že je milováno a proto se vždycky přijde schoulet do vaší náruče. Pokud toto propásnete, tak brzy se bude choulet v náruči drog, v náruči paret, v náruči neziskovek, v náruči nějakých LGBT ideologií a podobně. To znamená, ptáme-li se, klademe-li si otázku o nějaké prevenci proti těmto zrůdnostem, tak je to upřímnost, láska, pochopení a nepociťovat nedostatek času s dětmi si na rovinu o těch věcech povídat. Nemůžete dítě odbít. Ano, někdy se stane, že řešíte něco důležitého a dítě přijde s otázkou. Můžete to oddálit. Ale pozor, pokud to řekne, protože za chvilku to vyřešíme, tak jakmile dokončíte tu důležitou věc, kvůli které jste se nemohli věnovat svému vlastnímu dítěti, tak to musíte být právě vy, kteří už jsem k dispozici, pojď, pověs mi, co tě trápí, pověs mi, co se chceš dozvědět. Vy musíte být iniciativní. Je to otázka dohody a dohody, která se dodržuje. A když slíbíte, musíte splnit. Když slíbíte, že se mu budete věnovat, nemůžete ho potom očurat a nějakým způsobem z toho se vysmeknout. My jsme byli v těch jižních Čechách a Eliška se mě ptala, jestli pojedeme na kole. Já říkám, jo, pojedeme. No tak museli jsme jet. Prostě nemohl jsem jí říct, že pojedeme a potom si nevzít přilbu a nejet. Tak si měl rovnou říct, nepojedeme. A ona by jela sama, po kempu by si jezdila, ona si jezdila sama, ale s tím, že pojede s tatínkem na Borůvky se podívat do lesa, tam za rybník, takže okolo Staňkovského rybníka je spousta lesů. Takže to probádáme a byť se mi moc nechtělo, protože kousali o vádi, tak zrovna v tom lese, tak ale musíte to absolvovat. Prostě přesto nejede vlak a to, co můžete dát tomu dítěti a nedáte mu to, protože jste neměli čas, už nikdy nedoženete. A co je na tom nejhorší, že pokud to budete notoricky zanedbávat, tak to dítě ztratíte. Ztratíte ho, protože ono ve vás nebude vidět ten pevný opěrný bod. Ono ve vás nebude vidět toho, na koho se dá spolehnout. Protože když vás nejvíc potřebovalo, tak vy jste ho odmítli, odbili, nevěnovali se se mu. Z vašeho pohledu to byla malichernost. Z vašeho pohledu to nebylo důležité. Ale z pohledu toho dítěte. Pokaždé, když od vás něco chce to dítě, vždycky je to jeho nejvyšší priorita. Děti v tomhle neumí rozpoznávat, neumí dělit priority. Pro ně, oni žijí tady a teď, to znamená to, co teď prožívají, to je pro ně otázka nejvyšší priority. Oni nemají žádnou jinou. Oni se neotáčí do minulosti, jaký to bylo, když ne. Tady a teď. A do budoucnosti, no tu ještě neznají. To si neumí představit. Možná, že se na něco těší, třeba do školy, na Vánoce, já nevím. Ale rozhodně pro to dítě, když vás jde o něco požádat, tak je to pro něj nejzásadnější věc, kterou teď momentálně řeší. Byť je to banalita z našeho úhlu pohledu. Přátelé, já slýchám z mnoha stran a musím teda říct, že když vidím Elišku v kolektivu dětí, jak je iniciativní, jak až někdy má velkou tendenci ty děti jako k něčemu organizovat, jo, jakou iniciativu jak vynakládá v tom kolektivu, aby se něco dělo, jo, tak z ní mám radost. A když vidím, s jakou vervou do všeho jde, tak z ní mám radost. A když vidím, jak ty děti některý jsou unuděný, že musí žít, jo, tak je mi z toho smutno. A musím říct, že už mi hodně lidí řeklo, že Eliška je teda hodně, hodně dobře vychovaná, že jako každý dítě pochopitelně má občas nějaký rozmar. Ale obecně jako platí za velice vychovanou a je hodna. Je to tím, že to dítě je přes všechny jako patálie, kterýma prošla třeba za poslední rok, tak si myslím, že to na ní nezanechává nějaký negativní důsledky, protože jedna věc a ta nejdůležitější, ta se prostě nezměnila. Že platí, co se slíbí, platí to, že má péči, může se opřít od toho rodiče, ví, že je milována, a pro to dítě je to strašně důležité, si myslím. Každý z nás jsme měli nějaké dětství. To milována neznamená, že má všechno, na co si ukáže. O tom to není. To je jenom prostě o tom, že s tím dítětem se můžete bavit už de facto si jako dospělým člověkem. Když si tohleto nastavíte, tak a dostanete se do té fáze, že můžete komunikovat s tím dítětem absolutně de facto ovšem, pojď, pomůžeš mi, uděláme si salát okurkový. Jo, já už jdu, tatínku. A už jde pomáhat. Nakonec nepomůže skoro s ničím. Spíš vás pochopitelně zdržuje, že jo. Ale je důležité to dítě zapojit. Je důležité, aby ono si uvědomilo, že je součástí té rodiny, že má nějaký přínos do toho společného soužití, že je potřebné a že je opět zase milované. Mluvil jsem tady o tom v jiných pořadech, že když rodič není užitečný pro to dítě, tak se nemůže divit, že nemá autoritu. A že to dítě jak si nechává toho rodiče úplně bokem, a pak ten rodič přichází a chce to dítě vychovávat. Jo. Tatínek ho nenaučil nic. Vy jste viděli, jak Eliška zatlouká hřebíky? Se jí strašně líbí zatloukat hřebíky. Zatloukat kolíky u stanu. Je to komický, jestli kladívkem to není. I pro zkušeného člověka ty kolíky jsou takový slabý a různě se točejí a tak. Takže, ale je to srandovní, pochopitelně všecko mnohem díl trvá. Ale to dítě se realizuje a prostě pracujete s ním společně. Já jsem vděčný svému tatíkovi, že mě jako malý, bylo mi jako Elišce, bylo mi ještě možná o rok míň, už mě bral do garáže a podával jsem mu klíče, tady to podrž, vysvětloval mi, co dělá, proč to dělá. To je dost důležitá fáze rozvoje toho dítěte. A to, že s tím dítětem můžete potom řešit, třeba i to, že je zlobí, jo, tak můžete to s ním řešit v klidu. Jako kdyby zlobil dospělý člověk a vy mu v klidu řeknete, co proti němu máte, respektive v čem se dopouští toho přešlapu. A proč je to přešlap? Ať si toto dítě urovná samo, nemusíte ho mlátit, nemusíte ho k ničemu nutit. Prostě si s ním jenom o tom popovídáte. A když to dítě není hloupý, tak pochopitelně, a není to draveček, jak se říká, jo, tak ono si udělá ten názor a ví, co je dobré a co je špatné. A to je to nastavování těch hranic. To vymezování toho prostoru v té společnosti, ať je to společnost jako rodina, ať je to společnost jako školka, ať je to společnost škola, ať ta společnost má tvar, dejme tomu, nějakého hřiště, kde si ty děti hrajou. Prostě jsou to situace, jsou to prostředí, ve kterém to dítě se pohybuje a v těch prostředích to dítě musí znát způsob svého chování, který je společensky jaksi únosný a odpovídající. U mnoha dětí vidím, že toto nemají nastavené. Ty děti si dělají, co chtějí. Bohužel často ubližují ať svým rodičům, ať svým babičkám, ať dětem okolo sebe. Je to proto, že není nastavený vztah mezi rodičem a dítětem. Žijou vedle sebe. Já tady nechci mudrovat, protože tuhle tu roli, kterou dneska já vám tady představuju, vůči mým starším dětem, tak plnila moje tehdejší manželka a to nebyly její děti, to byly moje děti, které mi soud přiřknul, abych je vychoval v nějakých, když jim bylo 10 a 13 let. A tu etapu, když byli malí, když byli v tom jako první třída a tak, tam mi bohužel byla odepřená. Ale potom tady to citlivé období toho dospívání, tenkrát z mých časových jaksi nedostatků řešila ta moje manželka. A já jsem mi za to nesmírně vděčný, protože ona to odsuplovala za mě. Já bohužel tuto propás u těch dětí. Oni mě respektovali, do dneška máme hezký vztah, to je všechno v pořádku, to ano, ale já jsem si to neužil, jako u té Elišky prostě. Takže tak najednou budete bilancovat a vlastně zjistíte, že to nejhezčí, co jste mohli v životě prožít, to jste věnovali svému zaměstnavateli, svému podnikání a přišli jste o to. To nejhezčí, co jste mohli prožít se svými dětmi, tak doufejte, že se vám povede prožít se svými vnoučaty, alespoň. Budete-li mít štěstí. A já si myslím, že to je právě o tom, aby ten svět byl hezčí a aby nebyl tak dravý, aby byl víc zlištěný. Svět k tomu spěje, ať si o tom myslíme, co chceme, tak svět k tomu spěje, ať je to po té, řeknu, stránce spirituální, jak můžeme říct, duchovní, nebo ať je to i v tom opravdu ostrém vyústění. Jo. My tady dneska máme Evropu, která je ovládaná nacismem, tedy satanem. Je to období, které jaksi opět předchází velké porážce. Ovšem ta porážka už nebude dočasná, ta porážka bude věčná. Aby byla věčná, musí se provést mnohem důsledněji, promyšleněji, tedy nejenom silou, ale také umem, odhodláním, s obrovským množstvím důkazů. Tedy musí být to provedeno tak, aby neměli ti satanisté kde se skovat, aby nemohli někde přežít, aby nemohli odejít do nějakého Švýcarska, Latinské Ameriky a tam prostě přežít, dožít, ta generace dožije a pak ty děti naimplementovat zpátky třeba do té Evropy pod cizími jmény a tak dále. To je vidíme, Uršula

dědeček nacista, Merz, dědeček nacista, zakladatel Evropské unie, nacisti, satanisti a tak dále, tak dále. Čili ti náckové tady organizovali to období po té druhé světové válce. Oni si ho zorganizovali tak, aby pokud možno se jim nic nestalo. Aby odžila ta generace, která je znala a mohla by na ně ukázat prstem. A teď, když odžila ta generace, tak si myslí, že znova ohloupnou generaci, která nezažila nacisty v akci. Jenom by se o tom mohla dočíst. A proto děláme ty pořady tady, aby jsme identifikovali, co to ti nacisté jsou, ten fašismus, co to je, ten satanismus, o co usilují, že se stačí podívat do dějepisných zápisů o tom, jak šel k moci Hitler, jak nacisté získávali pozice v tom Německu, jakým způsobem likvidovali nepohodlné, jak je nejdřív zesměšňovali, pak je likvidovali úplně brutálním způsobem, jakou genocidu vlastně vytvářeli. To všecko máme k dispozici, to je slabikář toho, co se můžeme naučit, aby jsme je dokázali rozpoznat, aby jsme je dokázali identifikovat a aby jsme to zlo, pokud ho nechceme zažít, tak aby jsme ho na ně dovedli ukázat prstem, aby jsme řekli, ano, to je přesně ono. Toto se už jednou, minimálně jednou odehrávalo, je to před nějakými 90 lety, a, nebo před 100 lety a už jsme to prožili a nechceme to znovu prožít. Proč bychom měli ty chyby opakovat? To, že Stalin nebyl v pozici, aby proti dalším třem spojencům, kteří se těmi spojenci stali jenom na oko, a hlavně proto, aby Stalin nebyl ten, který bude diktovat podmínky toho poražení, aby Stalin nebyl ten, který bude samojedinou velmocí, která vyhraje, a tudíž vyčistí tu Evropu en bloc, nikdo ho nezastaví, tak si vemte, jak se dostala Británie k tomu, že byla vítězná mocnost, jak se dostala Francie k tomu, že jak se dostali USA, no, ještě se mezi ně počítá Čína, ale s Čínou se vůbec jako nikdo nebavil, že jo. Takže oficiálně jsou 4 vítězné mocnosti. Jak se plive a šlape po té dokumentaci a po těch všech dohodách, které vznikly mezi těmito spojenci. A zase, jak Západ, který podepisoval se Stalinem v roce 1944 dohody o tom, jak bude uspořádaný svět po válce, v době podepisování těchto smluv už dávno organizoval operace, které měly být v rozporu s těmito úmluvami a ty úmluvy sloužily pouze k ukolébání toho Stalina, aby si myslel, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Takže všechno velice jaksi se opakující stále dokola a my děláme, že to nevidíme. Ten Luboš Blaho to tam krásně všechno pregnantně shrnul. Proč se vytváří dvojí metr? Dvojí metr se vytváří proto, aby se určité typy jednání a chování onálepkovaly, že jsou špatné, a jiné, aby se považovaly za to správné. Dvojí metr umožňuje na jednu věc nazírat pozitivně i negativně a pak už záleží jenom na tom, kdo ji páchá. A když nebudete mluvit přesně o těch věcech, ale budete tomu dělat marketing, no tak pak tady vidíme, že Evropané financují svého kata v tom Kyjevě, ničí svoje ekonomiky, protože katan jim zničil ropovod, zrovna zavřel ropovod a zničil plynovod a oni tomu tleskají a oni ho povzbuzují a když náhodou ta klaka netleská, tak

on začne vyhrožovat. Jeho soukmenovci vyhrožují Evropanů, že pokud ta válka dopadne tak, že Ukrajina prohraje, tak my vás tady zničíme. Jednu zemi po druhé, protože my jsme všude. Teď už to zaznělo, tyhle ty všechny věci. Evropa vymýšlí, jak obstará další peníze od občanů Evropské unie na to, aby mohli financovat Führera v Kyjevě. Přijde vám to logický. Proč se proti tomu lidé nevzepřou? Proč to lidé trpí? Protože tady ještě u nás nepadají rakety, tak proto jako to. A když Babišova vláda řekne, že nebude posílat peníze na Ukrajinu, tak tady půlka národa je na nohou a odsuzují Babiše. Jestli ten Babiš udělal něco špatně v minulosti a že toho nebylo málo, co tady kritizovali na Midgardu, tak ale teď si myslím, že si to odpracovává a velice, velice tvrdě to odpracovává. Jestli veřejně přiznal, že prohráli volby díky tomu, že za covidu věřili blbům a nechali se manipulovat a ovlivňovat rádoby expertama, kteří nebyli expertama, sami tomu nerozuměli a nechali se ovlivnit, no tak teď se to asi nestane. A do toho zapadá kauza Turek, jo. No, takže mluvil jsem tady o tom a říkal jsem, že minimálně prostě to je zavinění na obou stranách. Ale ono se brzy ukáže, že to zavinění bylo jenom na tom řidiči, který byl v tom voze, který převáží krev. Teď je otázka, jestli mohl použít maják a houkačku, jestli to měl schválené, protože on, když dostává jízdní příkaz k tomu převozu, tak se tam přímo uvádí, jestli může nebo nemůže, nebo jestli má jet nebo nemá jet pod houkačkama. I když dostane příkaz, že má jet, a to takhle, a ten příkaz pod houkačkama se dává z pravidla a zásadně jen tehdy, pokud převáží krev, kterou potřebuje pacient, který leží na operačním stole. Pokud převáží nějaký krevní vzorky z laboratoře do laboratoře, nemá oprávnění vůbec jet na houkačky. Jestli převážel nějaký biologický materiál do laboratoře, z principu se nedává houkačka. Nemá povoleno jet pod houkačkama. Jedině, že by převážel z letiště třeba orgány, které se transplantují pacientovi, který leží na tom sále už připravený, tak pak se jede pod houkačkama a v tom příkaze on to má. To je jedna věc a i když jede pod houkačkama, tak nemůže vletět do té křižovatky 60-90 prostě. On stále nese odpovědnost za to, jestli tam někoho sestřelí nebo ne. I když ho někdo nabourá, tak on je za to plně zodpovědný, protože on jde na červenou. On nemá právo absolutní přednosti. On má pouze právo využívat svým způsobem určité prostředky k tomu, aby si zrychlil tu dopravu, ale nesmí nikoho ohrozit. Filip Turek navíc jel pruhem, jak jsem řekl, tam záběry z té křižovatky, který mi dneska někdo poslal, tak záběry z té křižovatky ukazují, že za běžného provozu tím pruhem z 10 aut 9 jede rovně stejně jako Turek a jenom jedno odbočilo. Proč? No protože taky to tam značené. Protože tam jsou šipky rovně a doprava a pak jsou tam a mezi nima jsou šipky odbočovat doleva. Tak co vám z toho vyplývá? Že to je pruh, ze kterého můžete odbočovat na obě strany a jet rovně. Protože žádné ty rovné šipky nebyly přeškrtané. A nejsou dodnes. A lidi tam normálně jezdí tak, jak jezdí. Z 10 aut 9 jede rovně a jedno odbočuje doleva. To je stav. A do takovéto křižovatky vletí dejme tomu pracovník nemocnice, který řídí auto, které je označeno převoz krve,
jede na majáky a houká. Má oranžový mundur, takže se cítí, jako že zachraňuje život. No a tak trošku přepaluje tu situaci. Ale to ukáže všechno vyšetřování. Bohužel, pokud nebude Turek odsouzen k smrti, upálením, tak stejně opozice bude křičet, že to bylo zaplacené. A pokud ho odsoudí k trestu smrti upálením, tak se budou dožadovat, aby ta polena nehořela příliš rychle, aby Turek pořádně trpěl. A jak to, že nemá na hlavě trnovou korunu? Oni prostě pořád budou ječet. Filip Turek, já si myslím, že teď je to pro něho nepříjemné. Navíc bylo velmi kladně hodnoceno několika expertama, že tedy byť byl možná otřesený psychicky, co se stalo, tak ale okamžitě běžel na pomoc tomu řidiči. Čili nehrál si na papaláše, který se radši nebude ukazovat. To je, já si myslím, že Filip Turek nebude označen za jediného viníka té nehody. Předjímám, ale myslím si to. Nebude jediným viníkem té nehody a možná nebude vůbec viníkem té nehody. Po prozkoumání toho vodorovného značení, po potvrzení, že nejel na červenou, ale zelená, možná blikla žlutá, a že jel do 50, tak za co ho chcou trestat? Že přehlédl vozidlo záchranné služby, které jelo jako hovado? Pardon, ne vozidlo záchranné služby, které jelo po kolích s hukačkama a něco vezlo. Čili nebyla to záchranka. A znova opakuju, ten řidič, který 17.7.2007 se stala ta nehoda, jo? 17.7.2007 se přesně na tomto místě stala úplně stejná nehoda. Záchranka jela 30-kilometrovou rychlostí po kolejích, vezla policistu se zlomenou nohou při zásahu, z boku do ní vletěl Mercedes, který jel víc než 50, protože to je ten rychlý průtah k Nuselskému mostu. Tu sanitku převrátil, tak ten řidič té sanitky byl odsouzen jako viník té nehody. A dokonce mám takový pocit, že seděl v kriminále, jo? Že to bylo natvrdo, že to nebyla podmínka. No rozhodně ztratil zaměstnání. Pan Polívka se jmenoval. Bohužel ten stream nemůžu rozjet. Takže on to tam vlastně popisuje a on prostě říká, že on, jakožto volič, ano, tak ale podle té situace vůbec nevidí jako viníka Turka, protože ten řidič, co jel na majáky, tak musí dbát veškeré ostražitosti. A všechny nehody jdou za ním, které způsobí tím, že jel na červenou. Jakmile jedete do křižovatky na červenou, tak vás nespasí vůbec nic, ani ten maják. On vám pomůže, ale nemáte imunitu. Nemáte imunitu. Máte pouze oprávnění na tu červenou do té křižovatky vjet s tím, že důsledky plně nesete vy. Je to svobodná vůle. Vy můžete zůstat stát na červenou, přestože máte majáky. A nebo můžete jet, protože ten maják vám to umožňuje, ale maják z vás nedělá vozidlo absolutní přednosti. To je tak, no. Těch vozidel s absolutní předností je velice málo. Myslím, že to je, že jsou to za určité, takhle, ale ještě jsou to za určité, pouze za určitých okolností jsou to policisté, vojenská policie za určitých okolností a za určitých okolností hradní stráž.

CERNu jeden odborník má zvláštní názor. Já to nechci tady vlastně rozebírat teď, protože to je opravdu veliké téma. A v Německu třeba například, jo. V Německu podle toho, co vyšlo na necenzurovanépravdě.cz, tak v Německu vedou nějaké statistiky, které sice nejsou zveřejňované. Spadl panel. Tak si ho obnovíme a uvidíme. No a děje se něco? Aha, už se to děje. A ta statistika říká, že znásilňování žen v Německu migranty je velice populární záležitost. A že to není vůbec malý problém. Že ten problém je mnohonásobně větší, než by si kdo vůbec jako dokázal představit a nebo chtěl přát. Já tady vidím, že mi to tady nějak nenaskakuje, nevím proč. Tak uvidíme. Kolečko se točí, jestli se mi to tam nakonec Japonec, nic se neděje, tak ještě to dáme jednou. To je právě to, že některé ty servery jsou atakované různými způsoby tak, abyste tu zprávu si nemohli zveřejnit, abyste ji nemohli se jí věnovat a přečíst. No, koukám, jestli už to mám. Co napíšete, nějaké další dotazy, krom těch, které mám? Tak. Německo. Nové statistiky ukazují, že každý den jsou hromadně znásilněny více než dvě ženy. Tyto pravidelné statistiky, které ukazují rostoucí počet hromadných znásilnění, sice ukazují, že většina těchto násilníků jsou cizinci, nicméně i mezi Němci zřejmě figurují spíše ti, kteří se jmenují Mohamed, Ahmed, Omar či Abdullah. To alespoň před několika lety zjistila AfD poté, co si ze statistik kriminálních Němců nechala zjistit pouze křestní jména pachatelů. Následující statistiky tak berte s velkou rezervou. Hromadná znásilnění nemuslimek jsou pro muslimy typická. Následují tak pouze vzoru svého lži proroka Mohameda, který se spolu se svými kumpány na dobývaných místech choval úplně stejně. Lze předpokládat, že ne všechny případy jsou hlášeny, takže celkově jich bude zřejmě mnohem víc. Pachatelé totiž často obětem vyhrožují a ty se pak bojí promluvit. Statistiky tak berte spíše za silně podsazené. Podíl cizinců zapojených do skupinových znásilnění dosáhl v roce 2025 rekordní úrovně, když dosáhl 53%. Celkem bylo v zemi skupinově znásilněno 751 obětí. Data pocházejí z reakce německé spolkové vlády na parlamentní žádost Alternativy pro Německo AfD. Podle statistik 53% podezřelých, celkem 574, nemělo německé občanství v případech skupinového znásilnění. Podle národnosti pocházelo 110 podezřelých ze Sýrie, 64 z Afghánistánu, 46 z Iráku, 44 z Turecka a zbytek z jiných zemí. Zvláštní, že tady není nikdo z Iránu, nikdo z Ruska, ne? Samý jako zvláštní země. Mezi obětmi bylo 80% žen s německým občanstvím. Ačkoliv zpráva uvádí, že 509 podezřelých pocházelo z Německa, údaje o možném migračním pozadí mezi německými občany nebyly zaznamenány samostatně. Předchozí studie ukázaly, že při analýze křestních jmen podezřelých ze skupinového znásilnění je celkem 75% skupinových znásilnění spácháno osobami s cizím křestním jménem. Vysoký počet cizinců zapojených do případu skupinového znásilnění přichází v době, kdy bylo stále více cizinců naturalizováno jako němečtí občané.

0: posledních 2 letech jsou počty těch, kteří získali občanství, rekordní. Miliony migrantů mají také dvojí občanství a kdykoliv někoho znásilní, zabijí nebo okradou, jejich zločiny jsou ve federálních statistikách kriminality evidovány jako zločiny Němců. AFD požaduje, aby ministerstvo vnitra začalo rozdělovat statistiky kriminality nejen podle občanství, ale také podle migračního původu, což by německým úřadům umožnilo určit úspěšnost integrace a míru kriminality mezi německými občany s cizím původem. Ačkoliv je tato záležitost na politickém programu již léta, je zřejmé, že chybí účinná politická a právní opatření k prevenci těchto zločinů, řekl politik AFD Stepan Brandner pro Welt. Reagoval také na to, že 72% všech vyřešených případů se týká podezřelého, který je policií již znám. To ukazuje zjevné selhání soudnictví, bezpečnostních orgánů a politiky. To vyžaduje důsledné stíhání, rychlejší postupy, přísnější sankce a v případě zahraničních pachatelů důsledné ukončení pobytu. Pouze tímto způsobem mohou být ženy účinně chráněny před takovými činy, uvedl Brandner. Během zasedání v Bundestagu začátkem tohoto měsíce popsala vůdkyně Alternativy pro Německo Alice Weidelová případ z Norimberku, kdy migranti ze Sýrie, Iráku, Pákistánu a severoafrických zemí podávali nezletilým dívkám drogy a nutili je k prostituci. Její projev byl v plenárním zasedání přijat hlasitými protesty, včetně smíchu. Podle oficiálních zápisů Bundestagu se konkrétní poslankyně Katrin Fey z levicové strany zasmála právě tomuto bodu projevu. Tady je teda asi v němčině. Zkusíme, jestli nám to pojede. A jestli tam budou titulky.
1: Am Hauptbahnhof von Nürnberg.
0: Tak, titulky
1: nemáme. Am Hauptbahnhof von Nürnberg, der Heimat des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Machen Migrantenbanden minderjährige deutsche Mädchen mit Drogen gefügig, um sie als Sexsklaven zu mit.
0: Tady se ta holka smála. Já si myslím, že asi bude nutné, aby si ji taky nějaký migranti skupinově podali. To je totiž asi tak to nejlepší, co bych těm blbunkám přál. Teď tady máme. Jaký je váš názor na prezidenta Petra Pavla? Jsem s ním nadmíru spokojen. Jsem s ním spokojena, i když s výhradami. Nemám na něj nějak vyhraněný názor. Nejsem s ním spokojen. Nikdo horším na tom postu ještě nebyl. Nebo chcete, abychom přijali euro? Ano, ne, je mi to jedno. Zajímavá témata. No, máme kolik času, tak se pojďme věnovat ještě hormuzskému průlivu, protože na to pak navážu odpovědí na dotaz, který pochopitelně mi přišel. A těch dotazů je víc, ale ten jeden vystihuje ty všechny. Tak. Ukázalo se, že jakákoliv jednání zdravci jsou úplně mimo rámec nějaké diplomatické noty protokolu mezinárodních diplomatických pravidel a podobně. Západ, je to jedno, jestli to jsou USA nebo kdokoliv jiný, Evropská unie, členské země NATO, čili příslušníci, které nebo subjekty, které řadíme pod název kolektivní západ, ve chvíli s vámi podepisuje jakoukoliv úmluvu, tak už ví, že jste natolik hloupí, že vás můžou oblbnout jedním podpisem a vaši naivitu strestají tím, že zneužijou vaši důvěry. Byla to Istanbulská dohoda, sloužila jenom k tomu, aby se získal čas na vyzbrojení Ukrajiny. Minské dohody, kde už to přiznali i aktéři Porošenko, Merklova, francouzský, který u toho byl prezident. To jsou, a teď pochopitelně jsou to ty dohody, které se váží ke sjednocení Německa. No a když se podíváme na to, že bylo podepsáno něco, co jenom tvořilo nějakou možnou cestu k dalším krokům, které by možná mohly přinést nějakou dohodu, tak okamžitě prostě začne Západ diktovat. A tady bych souhlasil s Lubošem Blaho právě v tom, že americký deep state a američtí představitelé, včetně Donalda Trumpa, jsou natolik vydíráni Mossadem, natolik účinně přes Epsteinovy spisy, jsou natolik vydíráni, že dělají a skáčou úplně všechno tak, jak si to přeje Izrael, ježišmarja. Ono je to obojí, vod i. Takže tak, jak si to přeje Izrael. Na Netanyahu byl vydán zatykač, takže ten už je pod zatykačem. Ovšem to pochopitelně v některých případech je oprávněné, někdy to neoprávněné. Prostě byl na něho vydán zatykač. Pro genocídu a válečné zločiny. Izrael chce, aby USA vlastně rozpoutávali a neustále ty rozmíšky a ten horký konflikt, aby udržovali. A aby vyčerpávali ten Irán z těch zbraňových zásob, které má. Izrael vůbec nechápe, že zatímco oni střílejí a používají munici a všechno to, co nakoupili nebo ukradli, ale mají to ve skladech a z těch skladů jim to ubejvá, tak nechápou, že do skladu Iránu neustále ty zbraně jsou doplňovány. Zatímco zbrojaři v Americe nemají z čeho. A v podstatě Amerika má k dispozici pouze to, co stahuje z Evropy. To znamená, že to, že stáhli určitý typ kontingentu z mnoha evropských zemí, tak s ním stáhli pochopitelně i určité typy raket, protože jejich sklady už zejí prázdnotou. Co se týká výroby, tak výroba je velice pomalá, protože chybí suroviny, chybí čipy, chybí spousta komponent. A proto i fingovali dodávku těch 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu a cestou byly zničeny ruským útokem speciálních jednotek. Čili v podstatě melou z posledního a nutěj tu Ameriku, aby ona se toho účastnila, protože co dělají dravci, co umějí velmi dobře? Dravci velmi dobře umí páchat zlo rukama druhých. Proč oni by si měli tu karmu poškodit? Takže to vidíme dnes a denně. Amerika neví, kam má dřív skočit, jestli má dělat tohle nebo támhleto. Je tam spousta rozporuplných jakýchsi iniciativ a snah. Kongres schválil, že už žádnou munici, nic, prostě, že ty peníze už na tu válku s Iránem nedají ani cent. A přesto koukejte. To znamená, že Donald Trump a jeho vedení jdou přes tenkej led a i proti vlastnímu kongresu porušují to, co kongres vydal jako závazné nějaké protokoly, tak i přes zákaz kongresu oni dál tam ostřelují všechno, co můžou. Proč? Protože si to přeje Izrael. Na druhou stranu je to dobře, protože ten region oni vyčistějí jak od Izraele, tak ho brzy vyčistějí od Američanů. A může být, že přenesou váhu toho válčení až do Ameriky. Ale to je otázka, to všechno se může vyvinout. Takže Amerika momentálně sice říká, že se stahuje z Ukrajiny, ale na Ukrajině operují specialisté, kteří používají zase jiné ruce, ruce Ukrajinců a živou sílu Ukrajinců a Britové, kteří tam operují, a pak žoldáci z mnoha zemí. Takže to řídí zase Američané. Takže Amerika válčí na mnoha bojištích za situace, kdy ekonomicky je na tom velice, ale velice špatně. Hormuzský průliv. Dokud nebude otevřený Hormuzský průliv, tak nebude důvod, aby cena zlata šla nahoru. To je bohužel souvislost, která trošku teďko brzdí ceny zlata. Cena, takhle, co způsobuje pokles ceny zlata a to, že se nám zastavil jakákoliv prognoza růstu. Jsou tam dva základní aspekty. Lidé se ptají, jestli to zlato mají prodat nebo mají ho držet. Samozřejmě držet. Jenomže, pozor, já vás seznámím trochu s legislativou, která se ohledně nákupu a prodeje zlata připravuje a z části už se začíná zavádět. A teď dopovím tady toto. První je, že se zastavil pohyb zboží. To, že se zastavil pohyb zboží díky Hormuzu, nebo skoro zastavil pohyb zboží, znamená, že ekonomiky stagnují a v podstatě zastavil se ten... Celý ten problém se jako kdyby teďko zastavil, ale on se jenom oddaluje. Jo? Takže to, co mělo tlačit cenu zlata nahoru, momentálně nefunguje, protože ty ekonomiky a ty to běžné fungování, ať se to týká měny, bankovnictví a podobně, tak jsou narušeny právě tím zastavením, výrazným přibržděním mnohým útlumem obchodních aktivit. Druhá věc je ale, že se vyprodávají papírové zlato se vyprodává. Čili poukázky o tom, že jsem si zaplatil nějaký fyzický kov, je někde skladován a bude mi dodán. My jsme si vyprávěli o tom, jak to je vlastně, že to jsou nesmysly, ale protože s tím papírem se obchoduje mnohem snáz než s kovem, který se musí fyzicky přesouvat od někud někam, no tak pochopitelně obchodování obchodování jakoby na tom otevřeném trhu cenných papírů s těmito poukázkami, no tak je velice rychle. Vy můžete během vteřiny nakoupit i prodat. A ještě na tom vyděláte. Takže to u fyzického kovu prostě se realizuje velice špatně. Jde to, protože to zlato může zůstat deponované tam, kde je. A právě to je ale o tom, že nekupujete, nehýbete s kovem, ale jenom s poukázkama. To znamená, někdo vydá poukázku, že má tamhle někde 100 uncí zlata a druhý si těch 100 uncí zlata nakoupí. Jo? Ale to je obchod s papírem, ne s kovem fyzickým jako takovým. Těch poukázek je obrovské množství. My jsme tady s Jiřím to vysvětovali, že v podstatě na jednu fyzickou trojskou unci zlata připadá v papíru někde okolo 140 uncí. To znamená, že celý ten zlatý trh je 140krát nafouknutý, nebo je nafouknutý na 140 násobek. Tento nafukující element, ten papír, se momentálně vyprodává a až poklesne, nebo až díky výprodeji poklesne zhruba na 1:1, to znamená, až jedna trojská unce fyzická bude mít proti sobě jednu trojskou unci v papíru, pak pravděpodobně v tu chvíli nastane ten okamžik, kterému se říká oddělení se rozdělí se cena papíru a rozdělí se cena fyzického kovu. Čili cena poukázek bude jiná než cena fyzického kovu, respektive cena poukázek přestane ovlivňovat cenu toho fyzického kovu a bude ve vleku ceny toho fyzického kovu. Takže bude kopírovat a určujícím faktorem té ceny bude opravdu fyzický kov. Ono by se to mohlo stát už při poměru 1:49, a to pochází vlastně tedy z bankovnictví částečných rezerv, čili 2 unce máte a 100 uncí můžete prodat, to znamená, že 2 budou fyzické a 98 papírových, to znamená na 1 unci 49. Už tady bude se zahajovat a startovat proces výrazného snížení vlivu papírových poukázek na cenu toho fyzického kovu. Ale k tomu rozdělení dojde ve chvíli, to bude 1:1. Což je vlastně ten prvopočátek vzniku těch papírových poukázek, protože ty slouží k tomu, abyste si předplatili celý ten proces výroby zlata. To znamená vytěžit, rafinovat, zabalit. To všecko vlastně se řeší tím, že na jednu unci, trojskou unci zlata, vy ji prodáte v předstihu, takže vy ji prodáte a máte poukázku, že oni vám, vy jste držitelem poukázky na jednu trojskou unci zlata, vy jste ji zaplatili, ale ona ještě neexistuje. A oni ji teprve vytěžej, zrafinujou, připravěj, zabalej a vy tu trojskou unci dostanete. Se zpožděním tedy. Jo? Takhle vznikla ta papírová poukázka. No ale to nemůže být v poměru 1:140. Čili tam se teprve začnou odehrávat ty skutečné vlivy trhu na cenu toho papíru. Teď se vyprodává, čili probíhají spekulace při výprodejích těch papírků. I přesto všechno, co jsem teď řekl, tak sami bankéři tvrdí, že na konci roku 2026 bude cena fyzického zlata 6000 dolarů za trojskou unci. To znamená, že všichni, kteří nakupovali, i kdyby za těch 4,8 tisíce dolarů, tak všichni na tom vydělají, když ho prodají. Teď, co je velkým omylem? Velkým omylem je to, že zlato mi zachrání moje úspory a víc už nemusím dělat. To znamená, že vezmu své úspory, nakoupím zlaté slitky a jsem z toho venku. Legislativa, která je připravena a je připravena k implementaci a už se částečně implementuje, postupně se implementuje, tak v podstatě to zlato z něho dělá registrovaný majetek se všemi atributy, které to má. To znamená, že dneska to zlato koupíte, Ono se sice ví, že jste ho platili vy, existuje nějaký AML, to znamená, když nakupujete za více jak 250 tisíc nebo 270 tisíc korun, což je 10 tisíc euro, tak musíte udělat doznání, že nejste prostě sankcionovanou osobou, že nejste politicky exponovanou osobou, že jste si na to nepůjčili, odkud a kde máte původ peněz. Toto všecko je zatím jediný limit, který existuje. Ale pozor, to už se začíná měnit. A příští rok touto dobou už bude natvrdo platit. Natvrdo bude platit. Že jste povinni prokázat, jak jste nabili peníze, za které kupujete to zlato. Za A. Budete-li prodávat zlato, budete muset zpětně doložit, kde jste vzali peníze na to, když jste ho tenkrát kupovali. Čili jenom tyhle dvě věci pochopitelně už jsou velice, velice nepříjemné a pro mnohé lidi pochopitelně to znamená spoustu nepříjemných jaksi otázek a okolností. To, že se pochopitelně to zlato bude danit, to je věc, která už se testuje v Itálii, kdy máte-li zlato, musíte ho přiznat a zaplatíte, teď myslím, 12,5% z té ceny v době toho přiznání. To znamená, vy zaplatíte 12,5%. Pokud to nepřiznáte, to zlato, v pohodě. Ale až je budete prodávat, tak z té prodejní ceny zaplatíte 26% daň. Toto se bude implementovat pochopitelně i do prostoru zbylých zemí Evropské unie. Takže daně a totální dohled nad penězma jako takovýma, nad původem peněz a tedy. Včetně pochopitelně dokládání dědických smluv a dědických řízení. Jo? Jako to, že tam jste napsali, že to máte z dědictví hezký, ale vy to budete muset doložit, že jste zdědili, že jste něco zdědili. A teď si vemte, že ten systém je propojený a vy jste ještě koupili dům nebo byt, jo, třeba a podobně. No a toto všechno se bude sčítat a jestli to odpovídá tomu dědickému řízení, když jste v obou případech uvedli, že jste nabyli z dědictví. Takže nebude to jednoduché a je vidět, že i co se týká zlata, a já jsem to avizoval, prostě zlato je v zájmové zóně bankéřů. A proto, ještě než tyto věci nastanou, je potřeba vystoupit z této investice a ten zisk, který vám to udělalo, rychle stabilizovat v něčem, co je neregistrovaným majetkem teď, v tuto chvíli. A co se týká kamenů, investičních kamenů, tak třeba investiční kameny jako majetek, tak už dlouho není posuzováno a není v tomto ohledu činěno jako to vždycky dopadne se zlatem. Zlato vždycky nechají nakoupit tu ulici, nechají nakoupit volně a potom utahujou šrouby. U zlata je to vždycky. Proč? Protože na zlatě se staví monetární systém. A nemůžou dopustit, aby to zlato neměli bankéři v bankách. A oni ho od vás potřebují stáhnout. A proto vymýšlejí tyhle ty věci, aby vás donutili se toho zlata zbavit a pokud možno ještě z vás vyždímali další peníze na daních a podobně. Investiční kameny, jako je tanzanit, smaragd, to jsou kameny, které vám to ošetří. Tanzanit obzvlášť, protože ta dotěžba je jasná, ta bude a potom ta cena, která šplhá od 15 přes 20, přes 30 až 40, i víc procent, záleží, jak velký kámen vlastníte, tak někam vyšplhá a potom se ještě z 10 až ze 40 násobí tou dotěžbou a tím, že existuje už jenom to, co je mezi lidma a to se obchoduje. Čili už nekoupíte kámen od nějakého dodavatele z nějakého dolu, který kámen byl vybroušený a tak dále. Čili je potřeba uvažovat v ATT bylo, ATT dodalo za posledních pár let zlato úhrnem přes 24 miliard korun lidem, retailu, ulici. Jo? Přes 24 miliard korun lidé za to nakoupili zlato. A teď je potřeba, aby tito lidé jako nepanikařili, ale aby vyhledali odbornou poradu a začali se o ten svůj majetek zodpovědně znova starat. Neudělali chybu. Pouze pokud si mysleli, že si koupí zlato a tím to hasne, tak já to lidem říkám pořád, zlato je pouze prostředek, na kterém pojedete kus dopředu, něco vyděláte, ale pak s tím musíte dál pracovat. No, takže to bylo na jeden dotaz, na několik dotazů zároveň odpovězeno. Stránky tanzanit.info asi znáte, takže jednak tam máte žádost o nějakou konzultaci, máte tam pochopně v Tanzanitech spoustu informací, můžete načerpat, můžete se ozvat. Je potřeba začít svým jednáním a chováním reflektovat dobu, která se proměňuje v rámci toho, že papaláši chtějí na válku víc a víc peněz. Kdo má zlato, je v pozici těch Židů, kteří šli kvůli tomu do plynu. Je potřeba začít být chytrej. Takže nechci vás strašit, ale pochopitelně budou pást. To je všechno. Budu muset končit, protože studio už je připraveno a myslím si, že dneska jsme toho probrali dost. Takže se s váma loučím, budu se s vámi slyšet zase určitě naživo v pondělí, zítra nevím. A poprosím vás, abyste sledovali dění okolo sebe, vyhodnocovali, kontrolovali to, co tady říkám. No a podle toho, abyste se správně zachovali. Ty informace nejsou o tom, abyste si tady tahali triko. Informace vám dáváme proto, aby vás stát a lupiči neokradli. Mějte krásný večer. Loučí se s vámi Petr Václav.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou vůbec čemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám u toho dnešního pořadování. Je úterý, tak to znamená, že tady z Midgardu vysíláme. Cože to vysíláme? No, vysíláme přeci rozhovor s Išou na téma evoluce a vzestupu všech těch věcí s tím souvisejících. A já vím, že řadu z vás to téma extrémně zajímá. Zajímá vás, kde se nalezáme, kde se nacházíme, jak daleko to je, jak hodně jsou věci na spadnutí a tak dále, tak dále. No, na to, na všecko se snažíme nějak odpovídat v rámci toho, že se u toho ignoruje čas. Takže k tomu všemu i k tomu probíranému tématu nám pište svoje dotazy. Telefonní číslo pro vaše SMSky 774-139-044. No a pochopitelně e-mail svcs.midgard@gmail.com. Jo, tak to máme spojení a já přivítám mého hosta. Išo, vítej, zdravím tě a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům, ať poslouchají kdykoliv.
0: Když budete poslouchat ráno, tak máte přání hezkého odpoledne.
1: No to nevadí právě.
0: Když budete poslouchat večer, tak budete mít přání krásného odpoledne. Prostě Iša na vás myslí a vždycky od ní máte krásné odpoledne, takže ne, vůbec to nezlehčuju, pozor, vůbec ne. Takže jsem chtěl jenom tomu dodat takový dovětek. Takže ty ses přivítala. Můžeme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Filipkové. Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí. Potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí. Bystrostí. No jo, vzpomeňme na rčení mýti Filipa. Jméno Filip patřilo jednomu z křesťanských apoštolů. Nosili ho také velmistři řádu templářů. Filipe de Mili nebo Filipe de Plessis a ještě Markýza de Plessibilie. To teď nepíšu. Mezi významné nositele patří také Filip Sattler, ale ten Filip de Plessis to byl asi ten Filip, ten její bratránek. No, patří také Filip Sattler, německo-český barokní sochař, italský barokní architekt Filippo Juvara, nevím, nebo renesanční architekt Filippo Brunelleschi. Ze slavných českých osobností jmenujeme režisera Filipa Rinče, herce Filipa Tomsu, Filipa Raimonta nebo Filipa Blaška. Z televizních obrazovek známe také kuchaře Filipa Seilera. Jméno Filip nosí i syn populární české zpěvačky Lucie Bílé a producenta Petra Kratochvíle. Jméno patří také ke spisovatelům Filipu Jánskému nebo Filipu Škábovi. Nosí ho i americký kultovní sci-fi spisovatel Philip Kindred Dick nebo italský básník, zakladatel futurismu Filippo Tommaso Marinetti. Mezi současnými světově známými nositeli jména nesmí opomenout anglického hudebníka Phila Collinse. Mužské křestní jméno Philip má řecký původ. Vzniklo ze dvou řeckých slov. Prvním je pilos ve významu milovat a druhým je hypos, které se překládá jako kůň. V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená milovník koní. Přeneseně se jméno vykládá jako vznešený či ušlechtilý. Ve starém Řecku totiž koně vlastnili pouze aristokraté. A co když je to ušlechtilý kůň? No, nebo ušlechtivý jako kůň. Jméno Filip nosí 38 229 chlapců, mužů, kmetů. 38 229, je to 30. nejčastější, 30. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak a my teďko s Išou všem Filipům popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také nezapomeňte na promořování se s Filipem. A vy, co znáte nějakého Filipa, tak mu popřejte, pod tím způsobíte radost a tím pádem mu prodloužíte život. No Išo, ty znáš nějakého Filipa?
1: Já myslím, že jsem Filipu jako potkala asi docela dost, samozřejmě jmenovitě ti to určitě neřeknu, ale jméno Filip bylo poměrně frekventovaný, dokonce v těch dobách před revolucí si myslím, že těch Filipů bylo možná skoro víc než třeba Janu a Petru, jo. Bylo takový jakože najednou to bylo in. Tak já si pamatuju, že kde kdo měl doma miminko nebo měl doma dítě, který se jmenovalo Filip.
0: Filipek, tak, Filip.
1: Filipek, no.
0: No, on byl ten můj přítel Delfín, tam byl Filip, ne?
1: A já ti nevím, jak se jmenoval ten přítel Delfín.
0: Přítel Delfín se jmenoval Filip.
1: Jo, tak to já už si asi nepamatuju, protože to už je hodně, hodně dávno. Tam moje paměť už asi nesahá. Zase někde to odložila, protože to asi nebylo tak podstatný a důležitý.
0: Jeden z prvních barevných seriálů.
1: Jo, asi
0: v neděli,
1: jo.
0: V 10 to dávali. Se pamatuju? Jo, to mi bylo 10
1: let. Já nevím,
0: let.
1: Jak se jmenoval. Já si chvíli nějakého jako Delfína vybavuju jako v seriálu, ale jako za
0: oni
1: to jméno
0: Filip,
1: fakt
0: no,
1: nevím.
0: Oni mu říkali Filip. Já tak si to asi pamatuju, protože víš, když máš něco spojeno s bolestí, s hlubokými emocemi, tak si to pamatuješ. A já si to vybavil, když to běželo, to mi bylo 10 let a byl jsem popálený a vždycky mi dělal pan primář převazy. A on byl hodlý. On mě vždycky pustil na ten jejich lékařský pokoj, tam měli televizi a tam jsem se mohl v neděli dívat právě na toho Delfína, na toho přítele Filipa. A potom jsme zase dělali ty povinnosti. Převazy. No.
1: Vím, bolestivý.
0: Pak dělal převaz. No. Tak to mám takhle spojený, tak si to pamatuju. A nějak jsem to viděl, což je s odstupem doby, někde to dávali na nějaký televizi, už ani nevím, je to asi 5 let zpátky. To kouzlo, který jsem si z toho pamatoval, nějak vyprchalo. Už tam nebylo. No, tenkrát to byl, že to byla věc, to byl americký seriál.
1: Seriál, ano.
0: Americký seriál. O hodných dětech, kteří zachraňovali delfína. Tak, no. Si zaspomínali. Ne? Krása, jása, nese, všeru, dceru. Tak, jak pak jsi se měla ten uplynulý týden, Išo?
1: A obligátní otázka.
0: Jasně.
1: U mě je to pořád stejný, prosím tě, pořád stejný do kolečka, takový ten stereotyp. Domácnost, domácí práce, tak pak je tady to kývání, pak je tady řešení nějakých věcí poměrně zajímavých a zapeklitých, tak tam jsem se trošku zapotila. Taky mi přišli vyměnit plynoměr, tak jsem tady vyhlížela pana plynaře, abych ho nepromeškala, protože se mi jednou stalo, že jsem byla v práci, když jsem se vrátila, měla jsem vyměněný plynoměr, ale neměla jsem ten plyn zapnutý, protože bylo potřeba otevřít ty hořáky na tom sporáku, aby bylo zkontrolováno, že tam skutečně ten plyn probíhá, že tam někde není nějaká asi kapsa plynová, nevím. Mm. Takže to bylo komplikované, protože byl pátek večer a teďkon tedy já jsem řešila, kdo mi tedy ten
0: vařit?
1: Plyn... Jak budu vařit, tak kdo mi ten plyn pustí, no. Naštěstí byla paní, která teda, nevím, to byla, jestli tam byla nějaká vrátna, nebo co to bylo, když jsem se dovolala na tu plynárnu v uvozovkách, tak se jí mě zželelo zřejmě, takže mě poradila, jak si to mám zkontrolovat sama, otevřít všechny hořáky, zapálit, když to všechno hoří, tak jí mám zavolat zpátky, aby věděla, že jsem to takovýmto způsobem prověřila. tedy sama sobě. Řekla mi, kde to mám pustit, kde si můžu otočit tou kličkou. A že to tedy předá dál tomu panu technikovi. No a já jsem tím pádem teda mohla o víkendu vařit. Ale nebylo to příjemné, protože mi nikdo nedal vědět. A já jsem přišla večer z práce a najednou zjistí, že prostě ti nejde to nejdůležitější. A jo. Děti potřebují jíst. No tak to byla taková
0: to
1: komplikace.
0: Určitě karma plynová byla?
1: Ne, já jsem karmu neměla. Nikdy jsem neměla karmu, takže já...
0: Počkej, vlastně... myslíš jako tu ohřívací karmu?
1: Ano.
0: Jo, to jo.
1: Ohřívací karmu, jako teď myslím na ty fyzické, na ty hmotné stavky. Takže jenom plynovej sporák naštěstí, no ale jako bylo to takový prekérní, že tak to mám takovou vzpomínku, tak to jsem měla strach, aby náhodou mi tedy pan plynář neminul, takže to jsem úspěšně absolvovala, no a prostě pořád do kolečka.
0: Dneska by se tam nedovolala na tu vrátnici, tam nikdo není dneska.
1: No, bylo to jako docela komplikovaný, dlouho to nikdo nezvedal, až to paní tedy zvedla s tím, že mi vysvětlila, že tam teď už bohužel nikoho neseženu. A já říkám, no a teď jako co mám dělat, já jsem nevěděla, že někdo přijde. Protože oni nedávali nikomu vědět, že ho tenkrát kdysi za to táče. No, tak to bylo takový komplikovaný, no, nebyla jste doma, tak to nemohl pan technik tedy jako prověřit, no, tak nakonec jsme to vyřešili. Já jsem si odtechla, protože to bylo docela takový nepříjemný, že jo. Děti chtějí jíst a hrnec studený je plotna prázdná, protože není plyn. Tak to jsem

0: Asi já tyhle ty věci řeším trošku jinak. Samozřejmě, že ideologické, tak je kvalitní, že jo, levnej. No, ale jako prostě jsou určité skupiny, které jako radši budou tancovat s náckama na nějakých slavnostech v Brně, dávat si tam ty busty, nebo co to tam jedli a pivo a bratříčkovat se, než by řešili pro občany levnější energie, bohužel, no tak. Tak to byla jen taková vzpomínka,
1: Jo,
0: víš.
1: vzpomínky. No jo, no, tak já už jsem se právě trochu lek. Ono, potom to záluží nějak hořelo asi 3 týdny nebo jak dlouho. A to bylo zase jiný příběh, že? To nebylo od tvého plynu.
0: Ne, to nebylo od mého plynu. To bylo od zanedbané údržby
1: Ano.
0: v chemických závodech. No a tam to teda hořelo, no. Zažila jsem dvakrát. Nebylo to nic příjemného.
1: A zajímavé je, že dvakrát hořelo záluží, ale nikdy nedošlo k tomu, že by byly naměřeny nějaké nebezpečné hodnoty z plodiny ve vzduchu, v ovzduší.
0: No, vidíš to, takové věci, jako kdyby vůbec neexistovaly v danou chvíli.
1: Jo, a to mi řekni, že když lidi hoří jim kam na doma, takže to produkuje ty nebezpečné věci. A když hoří záluží, tak neprodukuje nic nebezpečného.
0: Jo, tak to si myslím, na to znají odpověď úplně
1: Úplně někdo
0: jiní lidé,
1: jiný, úplně někdo
0: úplně
1: jiný.
0: někdo jiný, no.
1: No jo, to víš, to je, doba je zlá, no. Tak, my se můžeme podívat na to, ještě, co nám tady, ne, tak já to proberu s Míšou, co nám napsala Božena Blanka, dneska k tomu dni. Který dneska je. Ty píše ještě Jarda, že taky Jiří Korn má syna Filipa. To nevím.
0: No, já tedy nevím, ale tak pokud jako někdo má takové povědomí po těch
1: No.
0: slavných osobnostech, tak asi se tam těch Filipů, neříkám, že v jednom období ty Filipové byly docela hodně preferovaný.
1: A potom ještě bývalý předseda KSČM se taky jmenoval Filip, ale to teda bylo příjmení.
0: To bylo příjmení,
1: To
0: no.
1: bylo příjmení. No a tak ještě Gérard Filip, francouzský herec.
0: Ano, Gerard Philipp, to už legenda.
1: No, tak hrál Fanfana Tulipána, ne? Nebo koho to hrál?
0: Ano, Fanfan Tulipán.
1: Jo, Hezínek. Pak se z něho vyklubal ten nemilovník žen.
0: To si teda nemyslím, to si asi pleteš.
1: No ne, to Gérard Philippe byl homosexuál v osobním životě.
0: To nevím, to jsem nikde nezaznamenala, taky
1: Tenkrát
0: on
1: se s tím
0: brzo
1: nikdo
0: zemřel,
1: nechlubil,
0: tak.
1: víš? Tenkrát se s tím nikdo
0: Ale
1: nechlubil.
0: tak to nevím, to jsem nikdy neslyšela.
1: Dneska si to píšou do svých životopisů i
0: Životopisu.
1: ti, co nejsou, protože to ti otvírá dveře, že jo? Napíšeš, že jsi lesba nebo homosexuál a oni tě nemůžou vyhodit od pohovoru, protože to by se dopustili přehmatu.
0: No.
1: Páne, můžeš je pak žalovat, že tě poškodili, protože jim vadila tvoje sexuální orientace. Můžeš jim aspoň zavařit potom. No
0: Jo.
1: nic. My dva to asi nebudeme.
0: Já myslím, že nikomu vařit nebudu.
1: Nikomu vařit
0: Že není
1: nebudem.
0: o co stát.
1: No, tak išo. Ale jo, počkej, já se pochlubím. Když jsi mluvila o té vrátnici, jak jsi tam volala, a byla tam ta paní, jo?
0: To no, tak to by taky na nějaké vrátnici něco vyřešili.
1: Jo, tak já jsem na lampárně. My jsme jeli s Eliškou na Dolní Moravu do kempu a tam prostě je, jakože tam

0: recepci je automat, takže se musíš dopředu za rezervovat místo. Oni ti to potvrdí, přijde ti kód, s tím kódem přijdeš do té recepce 24 hodin denně, tam si to načte, rozpozná ti to, že jsi to rezervovala, zaplatíš zálohu 400 a vyplivne ti to kartu. Ta karta tě pustí do kempu a pustí tě z kempu, na tu kartu se sprchuješ, na tu kartu využíváš nějaký služby placený, které tam jsou. No a potom, když odjíždíš, tak tu kartu vrátíš do té plechové paní tam a ona ti vyplivne zbytek peněz. Pokud si nic neutratila, tak celý 400 zálohy, anebo ti to zúčtuje nějakou útratu prostě. No. Takže takhle se nahrazují lidi, protože třeba to bylo na Dolní Moravě. A autokemp Morava, který je v Mohelnici, tak ten ještě se neprovozuje, protože možná bude letos úplně zavřený, neboť nejsou recepční. No.
1: Přitom kolik lidí schání brigádu a práci. Zajímavý.
0: Zajímavý. No, pak, že ty Ukrajinci nám k něčemu jsou. Ty tam měli občerstvení v loni. Tak, nebudeme tady to žehrat a my se pustíme do tématu. Ty jsi minule říkala, že máš nějaké téma, které si zasluhuje nějaký čas. Tak já
1: no, to si poplet.
0: Jak to? Co je poplet? Ty jsi říkala, že potřebuješ na to téma víc času.
1: No, to už jsme dávno probrali. To byly ty kody.
0: Ne, minule jsi říkala, já tady mám, ale na to potřebuji víc času.
1: Tak to už jsem zase někam založila, to, co jsem měla v poznámkách, tak na to už jsem dávno zapomněla. Tak to jsi mě teda připomněla. Tak to budu muset zůstat na příště, protože ty to nenajdu určitě.
0: A máš něco jiného?
1: Mám něco jiného, mám právě něco, co jsem řešila v tomto týdnu.
0: No, tak šup se vstip. Tak
1: je to úplná novinka. A je to zase úkol pro naše posluchače a pro vzestupující, pro ty, kteří kývají a pro ty, kteří se, když nekývají, aspoň přes vyšší a zadávají ty úkoly, ty úlohy těm svým pomocníčkům. Jde o to, že jsme opravdu v té finální fázi a že tedy veškerou činnost, kterou děláme nebo kterou vykonává bytost, tak samozřejmě jede podle určitého plánu. Když někdo nastupuje do práce, dostane samozřejmě pracovní smlouvu, které je napsáno, co všechno je v jeho kompetencích, co smí a co nesmí a podobně. Takže to je takový plán nebo plán práce, co má všechno stihnout a udělat, co je jeho povinnost. Tak obdobný plán mají také právě ty bytosti, které teď v současné době řeší to obnovení evoluce, ze které tedy určitým způsobem vypadly na nějakou dobu. Takže teď je potřeba dořešit, jestli každý vzestupující má dokončený tento svůj plán, vývojový plán, který ho měl domět nebo podle kterého vlastně provádělo jeho vyšší a bytosti ku pomoci pomáhali vlastně dávat do pořádku všechny ty úkoly, všechna ta zadání, které v tom plánu byla obsažena. A ten plán napřed musí být dokončen, aby zestupující člověk, tedy nový člověk, oni nám říkají, že jsme noví lidé, protože jsme postaveni na jiném principu než do teďka. Tam máme trošku upravená tam ta genetická zadání a všechny ty záležitosti. Máme to vylepšené, tak je potřeba se k tomu dopracovat. No a protože končí jedna etapa vývoje a začíná další etapa vývoje, tak v podstatě je potřeba, aby si každý z těch přestupujících buď přes kivadélko, tam je to snazší, protože tam si můžete přímo zeptat, z kolika procent máte splněný ten plán, podle kterého jste se teď vlastně dopracovávali k tomu, že budete moct vlastně vstoupit do toho nového světa jako nový člověk. Tak z kolika procent ten plán je splněný? Jestli teda už je splněný, tak pokud budete mít ze 100% splněno, tak požádáte o jeho ukončení, pokud ho ještě nebudete mít ukončený. A je samozřejmě potřeba se zeptat, jestli máte připravený ten nový plán, který bude vlastně tím plánem nového člověka v tom novém světě. A podle toho plánu budete vlastně se řídit v těch záležitostech řešení toho, co potřebujete ještě k tomu, abyste zase evolučně určitým způsobem navyšovali ty svoje evoluční jednotky a vibrace. Já jsem to třeba se svým vyšším já pořešila tak, že ten plán, který končí, nebo který už byl ukončen, se nějakým jménem jmenuje. Ty plány jsou pojmenované runovými nějakými slovy nebo runovými jmény, já tomu říkám jméno. A ta runa, která je teda vesmírná, to nejsou ty runy, které tady byly prezentovány jako skandinávské runy nebo vůbec jako runové nějaké znaky. Tak jsou to runy vesmírné, které prostě značí, co ta bytost má za úkol. Je to taková charakteristika té dané bytosti. Takže vyšší bytosti, které přijdou případně s vámi pracovat nebo ku pomoci, nebo cokoliv řešit, tak podle toho jména vědí, co je vlastně vaším základním úkolem. Jakou činností se budete zabývat budete spuštěno to, co budete řešit v tom novém evolučním vývojovém plánu těch nových lidí, nového člověka. Takže já bych třeba poradila, abyste si ten plán, který končí, pojmenovali třeba po svém současném jménu. Plán Hana, plán Dana, plán Jana, Alena a tak dále. Nebo Zdeněk, Lojzík, Tomáš a tak. Aby z tomu vyššímu já bylo jasné, že řešíte plán, který teďkon v tuto chvíli vlastně byste měli být buď už dokončený, anebo ho dokončujete. Týká se vás. Nejjednodušší je tomu vyššímu já vysvětlit, že mu říkáte tak, jak se jmenujete vy, aby vlastně bylo jasné, že spojujete svoje jméno s tím evolučním plánem nebo s tím vývojovým plánem, který teď tedy vlastně máte mít dokončený nebo dokončujete, protože ten plán obsahoval všechny položky, všechny návody a směroval vás k tomu, co všechno je potřeba udělat, co všechno je potřeba vyřešit, abyste mohli stát na té startovní čáře, abyste mohli spustit svůj nový vývojový plán, podle kterého vlastně budete naplňovat ten evoluční vývoj, tu vaši evoluční cestu, po něm půjdete. Někomu vyšší já to runové jméno prozradí, někomu ne, proto říkám, ty plány si můžete, když to nebudete z toho vyššího já, nedostanete odpověď, pojmenujte si ten plán podle vašeho současného jména a ten budoucí plán, na který se budete ptát, si pojmenujte třeba plán pro nový svět, aby teda vyšší já vědělo, že chcete vědět, jestli to, co končí, máte splněno na 100%, pak požádáte, aby teda bylo vypnuto. A budete se ptát, jestli máte připravený ten nový vývojový plán pro nového člověka v tom novém světě. Je důležité zjistit, jestli ho máte připravený, jestli vaše vědomí je ochotné zcela ten plán přijmout bez výhrad a plnit ho. protože může být problém, že si vaše vědomí ten plán prohlídne a řekne tak jako s polovičkou souhlasím a s polovičkou nesouhlasím a já to prostě chci pojonit, já to nebudu dělat takhle a může tam začít být problém. Tam potom byste museli řešit, jako proč toto vyšší, proč teda ta bytost to vědomí říká, že to ne, takhle nechce, tak asi často to nebude, většinou budete mít odpověď, že máte plán připravený. Pak je dobrý se zeptat, jestli teda ten plán už byl spuštěný, takže by to znamenalo, že vlastně už jste začali pracovat na tom, jak vlastně budete žít a jak se budete pohybovat a pracovat a s kým se tam budete potkávat a co vlastně bude vaším zaměřením v tom novém světě. Nebo jestli teprve ten plán čeká na to, až to zkontrolujete a pak teprve bude spuštěný. To jsou všechno věci, které si můžete vykomunikovat se svým vyšším já. Důležité je, abyste věděli, že máte splněno, že máte ten plán, který tedy teď končí na 100%. Důležité je, abyste věděli, že máte připravený ten, který budete potřebovat, nebo podle kterého budete vlastně žít a plnit ty úkoly, které tam máte splnit pro ten nový svět. A pokud ho budete mít připravený, tak je dobrý se zase ještě zeptat, jestli už tedy byl spuštěný, protože někteří už ten nový plán mají aktivní, to znamená, že už začínají, byť to ještě neuvědomují, ale už začínají jakoby najíždět do toho, co tedy teprve mnozí začnou naplňovat, až se to všechno spustí, až to všechno bude hmotně zmanifestováno, až tam prostě ten svět konečně bude pro nás. No a je prostě důležité vědět, jestli teda máte připravený plán, jestli s ním souhlasíte, jestli ho chcete plnit, jestli tam nejsou nějaké problémy. No a pak samozřejmě je dobrý se zeptat, jestli už vám běží, nebo jestli máte požádat o to, aby byl spuštěný. Kdo kýve kivadýlkem, tak má trošku víc výhody, protože v těch procentech přece jenom ví, jak na tom je, z kolika procent, které věci má nebo nemá zpracované. Ten, kdo kývadýlkem nekýve, musí spolehnout na to, že požádá svoje vyšší já, aby všechny tyhle ty úkony udělalo za toho člověka, který tedy se chystá vstoupit do toho nového světa, do kterého teda jsme se tolik těšili a na který se teda připravujeme tak těžce a tak dlouho. Takže to jsou velice, velice důležité věci, jestli tam máte všechno připravené, jestli to máte spuštěné. A hlavně důležitá je ta informace, že s tím souhlasíte, že to chcete plnit. Protože jsem i zaznamenala bytosti, které prostě jako ne, toto já plnit nebudu, to se mi nelíbí. Já si to představuju jinak. Tam je potom velký problém, protože ty plány jsou součástí dalšího velikého celku, jsou vlastně součástí té reality, která podle toho, kdo a jak se čeho bude účastnit, a tak je vlastně vytvořena. Jsou tam vytvořeny i vazby vlastně mezi těmi jednotlivými lidmi, protože zase tam je zadáno, s kým se máte potkat, co se spolu máte řešit, co máte dělat nebo nemáte dělat a teď do toho někdo vstoupí a řekne, tohle já dělat nebudu. Takže komplikuje vlastně život všem ostatním, dalo by se říct hercům v tomto divadelním působení, protože když ten, co tam má nějakou roli, prostě ji hrát nechce nebo ji nebude hrát, tak co ty ostatní teda mají dělat, že jo? Tak jim tam prostě naruší celý ten harmonogram práce, jak se říká. Takže tam potom nastoupí ty vyšší bytosti, nastoupí vyšší já a začnou tedy pracovat s tím dotyčným, ale v danou chvíli to vlastně zdržuje jak všechny účastníky toho představení, toho velké většího plánu vývojového, třeba v určitém harmonickém univerzu, No ale zároveň to také brzdí a blokuje evoluční vývoj těch členů té rodiny duchovní. Takže to pak je velký průšvih. No a záleží potom na tom, jak velký nátlak bude muset, nebo jakým způsobem to bude muset pomoc řešit vyšší úrovně, ale v každém případě to zdržuje. A zdržuje to i ostatní, to znamená, že to může v určitém ohledu ohrozit spuštění, nebo může to ohrozit vlastně celý ten scénář, protože jsou věci, které je potřeba vyřešit, a když to několik jedinců mít nebude, tak bude problém. Samozřejmě za takové věci si nese každý zodpovědnost a musí počítat s tím, že to nebude jednoduchý, že to za to taky bude muset nést nějaké důsledky podle toho, jak moc se nebude chtít účastnit těch věcí podle toho plánu, který jakoby každý z těch lidí obdržíme. Takže to jsem chtěla, protože jsem chtěla poprosit, abyste si každý zkontroloval nebo požádal vyšší, a podle toho jsem říkala, jak někdo pracuje nebo nepracuje, abyste si zkontrolovali, jestli ty vaše plány jsou dokončené, jestli máte splněno všechno, co jste měli naplánováno, jestli už jste třeba máte spuštěné některé z těch plánovaných věcí do toho nového světa. Takže to je potřeba, abyste si v tom udělali pořádek, tak jako jsme zakončovali nebo dávali do pořádku ty vaše záznamy, tak vlastně ze souhrnu těch záznamů byl vytvořen váš evoluční vývojový plán pro nový svět. No a podle toho je potřeba se potom řídit. Budete tázáni, bude s váma ještě pracováno, kdo s tím plánem plně souhlasí, kdo nesouhlasí a tak dále. Protože jakmile začnete někde něco brzdit, tak počítejte s tím, že přijdou nějaké prostředky, nějaké situace, které vás budou chtít jako vrátit na tu cestu, ze které vlastně budete chtít vy sami nějakým způsobem odejít. Pamatujte na to, že je respektována svobodná vůle. Nicméně je respektována, ale jestli budete ohrožovat evoluční vývoj a evoluci těch okolních ostatních bytostí, tak se vám může stát, že byste mohli být taky v tom lepším případě přiřazeni o úroveň nebo o několik úrovní níž. No a nebo i skončit jako prach, abyste si zopakovali celou vývojovou etapu zase až od začátku. Takže je důležité, abyste teď už teď, ještě když to bude úplně kompletně všechno spuštěné při té kontrole, požádali svoje vědomí, aby se teda nějakým způsobem zkontrolovalo ten svůj plán, aby opravilo případné chybné náhledy nebo nějaká předsevzetí, nějaké, já nevím, přesvědčení špatný nebo cokoliv, co by mohlo později sloužit jako blokace těch ostatních. Takže to je docela důležité, je to záležitost vztahující se k těm procesům, které teď probíhají, to záležitost z posledního týdne zhruba. Takže je to novinka, je to velice důležité, je to potřebné, abyste si to všichni překontrolovali, aby jsme věděli, že máme všichni splněno, co splněno mít máme. A budeme se těšit, někteří už jakoby tu cestu nastoupili, někteří se na ní teprve chystají, někteří už, až se to teď tady překontrolují, na ní vkročí. Takže to tolik za mě, nevím, jestli tomu máš ještě nějaký dodatek.
0: Jo. Možná si někdo řekne, že ten trest až stát se prachem kosmickým, jestli není příliš jakoby tvrdý, no to záleží, jaký budete klást odpor a jak hodně urputně budete hájit svůj špatný postoj k tomu plánu, vývojovému, evolučnímu, protože, jak jsi řekla, je to otázka svobodné vůle a za svá rozhodnutí neseme plnou zodpovědnost. A ta zodpovědnost, čím se bavíme o vyšší úrovni, tak pochopitelně je větší přísnost. A je to v přímém rozporu s kony, proto tam je, dalo by se říct, vysoká sazba, jo. Ale proto je ta přísnost, protože vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak odříkání nebo nepřijetí vývojového plánu znamená narušit svoji evoluci, vlastně rezignujete na svoji evoluci, ale hlavně poškozujete evoluční vývoj ostatních v tom celém soukolí, protože se vyskytuje ta součást vyšší bytosti. Ten, kdo nějakým způsobem odpírá tu nebo odpírá přijetí té evolučního vývojového plánu. Čili proto Iša mluvila až o tom možném tvrdém trestu, protože toto je opravdu závažné a hrubé porušení hned několika konů. Jo. Když si je přečtete, my jsme je tady měli pár pořadů zpátky, když si to s tím srovnáte, tak je to tak, jak říkám, několik konů zároveň porušujete. Je to pro představu vždycky ta bytost, když se jde realizovat, bytost, myslím, to vědomí. Jo? Zase se nám tady přihodilo, že si lidé začali plíst tu bytostní genetiku, čili genetiku vědomí, s genetikou fyzického těla a všechno to smotali dohromady a měli z toho guláš a bramboračku. Takže bavíme se o vědomí jako takovém. Takže to vědomí jde tou evolucí směrem vzhůru, vždycky dostane do té realizace, dostane, a ne, tak aby jsme to správně pochopili, ne, že mu to někdo nalajnuje a tady mu to dá a prostě řekne na a budeš to plnit a řekne je, já tomu vůbec nerozumím. Vývojové plány se dělali na míru každému, kdo jde realizovat svůj evoluční vývoj. To znamená, že tam je to hodnocení, to se povedlo, to se nepovedlo, tady v tom seš pevnej, tady to je potřeba procvičit. Pak a to ovlivňuje, co bude obsahem toho evolučního vývojového plánu. Potom se vezme to, jakou roli má hrát ta bytost pro ostatní, s kým dalším bude mít interakci v té manifestované realitě, komu bude pomáhat, komu bude ovlivňovat nepřímo, koho, dejme tomu, s kým se potká, co budou spolu řešit a tak dále. To je, řeknu, v rámci interakce s druhými. A pak ještě na ten vývojový plán pochopitelně je potřeba v něm řešit záležitosti vývoje planety a vývoje samotného toho harmonického univerza. To znamená interakce s dalšími, nejenom lidskými bytostmi, ale s dalšími bytostmi, interakce s planetou, interakce s mnoha dalšími věcmi. Toto všecko sestavuje, ten plán jako takový, sestavuje dotyčné vědomí, čili dotyčná bytost, společně se svými, řeknu, učiteli, nebo se svými kouči, nebo s těmi, kteří ho budou mu nápomocni a budou ho provázet a jsou za něho zodpovědní. Jo? Většinou jsou to vyšší já a tak dále. Čili vývojový evoluční plán je výsledkem potřeb jednotlivce, potřeb druhu, tedy potřeb kristovských lidí, potřeb ostatních a potřeb podporovatele, to znamená planety. No a pochopitelně planeta má zase interakci s dalšími vyššími celky, když to takhle řeknu, nebo bytostmi, tak toto všecko ovlivňuje, jak bude ten vývojový plán vypadat. A ta bytost by si měla považovat za čest, že takovýto plán s důvěrou v její schopnosti, takový plán vznikl a že jí byla důvěra, že to, co v tom plánu je zakomponované, ty různé, řeknu, návodné lekce, ověřovací lekce, zkoušky, i to, jak ona bude užitečná vůči druhým, ta bytost, komu s čím, jak bude pomáhat a tak dále. To tam všechno je zakomponované. A ona by měla být šťastná, že to může realizovat a že ten evoluční plán jí byl s důvěrou svěřen, jenomže víme, že tady proběhlo mnoho neorganického bytí, mnoho neorganického uspořádání. Takže za normálních okolností se snad ani nestávalo, že by ta bytost odmítla ten plán. Ale protože se nalézáme v takové divoké době, máme za sebou to, co máme, nechci to ani popisovat, tak nastávají takové kolizní situace. Těch důvodů, proč, je tisíc. To ani nepitvejme. Ale jedno to má společné. Využití svobodné vůle té bytosti, na to má plné právo, ona ten plán odmítne. Pokud k tomu má nějaké uznatelné, objektivní příčiny, tak to byly třeba příčiny, které vytanuly později, něco, co objektivně se dá posoudit. Pak taková bytost jde do nižších úrovní, tam dostane jednodušší plán z jejího hlediska, který zvládne a vlastně prodlouží si ten evoluční, tu svoji evoluční cestu, protože se vrátí zpátky o jedno, o dvě harmonické univerza třeba, aby se naučila a aby byla schopná takový plán třeba splnit. Proto říkám, že pokud ty plány byly vypracovány zodpovědně s ohledem na i schopnosti nebo na temperament učení se na tu dynamiku, jak ta bytost, dejme tomu v posledních období několika měsíců, jak se stavěla ke svému růstu evolučnímu, tak toto všechno jako ambice tam jsou zapracované, takže třeba i některé bytosti se mohly zaleknout obsahu toho, ale berme to, že to je veliká čest, když je ten plán představen té bytosti a považuje si každý za čest jít a plnit to. Takže pokud nejsou objektivní důvody a jsou nějaké předsudky, nějaká falešná předsevzetí, já nevím co, a ta bytost z těchto důvodů odmítá přijetí toho plánu, nebo je to pouhá rebelie, to těžko pojmenovat, pak tam právě může dojít k tomu, že ani to vrácení o několik úrovní dolů, třeba a propad do harmonického univerza o jedno, o dvě dolů, tomu nepomůže, protože když se někdo nechce učit a je zatvrzelej proti konům, tak prostě musí se naučit toho tolik, že ani to harmonické univerzum 2, kde je ten bod obratu, čili to je nejnižší harmonické univerzum pro bytí
1: člověka,
0: kristovského člověka, tak se stane prachem a bude se učit úplně od začátku tomu všemu znova. Protože když někdo nechce, tak prostě nechce. Takže buď dostane lekci, třeba i tvrdou kolikrát, aby se jakoby zpamatoval, aby se vrátil na tu svoji cestu, aby si uvědomil svoje kvality, svoje možnosti, aby si uvědomil, že to jsou třeba jenom falešné předsudky, které má. No, anebo když se vyhodnotí, že ani tohle nepomůže, protože ta zatvrzelost tam je nějaká, neobjektivní navíc ještě, tak se dá učit úplně od píky, jak se říká. Tak, to jenom jsem na to chtěl zareagovat, protože vím, že jsme to řešili a jsou to věci možná pro někoho třeba k nepochopení, ale možná, že nechápou některé ty duše, jak se říká, ta vědomí, ty bytosti, nechápou, že jejich vývojový plán není pouze jejich záležitost. Jejich vývojový plán je jejich část společného bytí a učení se, jejich část společné práce na evoluci nejenom své a druhu, tedy kristovských lidí, ale také prostoru, ve kterém se nalézáme, tedy bytosti planety a bytosti vesmíru, bytosti vesmírného chrámu. Toto všecko spolu nějakým způsobem souvisí. Je to obrovský orloj a jedno kolečko se nemůže zadřít. Kvůli jednomu zadřenému kolečku se celý vesmír nezastaví. Asi tak. Išo, já myslím, že je čas na písničku.
1: Hezky jsi to vysvětlil.
0: Hezky
1: jsi to podal. Takže já doufám, že teď už všichni se v tom trošičku orientují a vědí, co vlastně od nich to jejich vyšší já, vesmír a celá ta situace požaduje, aby si zkontrolovali, jestli už tedy můžou na tu cestičku k tomu, do těch lepších časů, do těch nových světů, že už na ní můžou vstoupit a začít postupovat pomalučku dopředu.
0: Víš co, for je v tom, že na tento okamžik všichni čekali a pořád se ptali, kdy nastane, kdy už to bude.
1: A když je tady,
0: a když
1: tak,
0: je tady?
1: Si, tak se někteří cukají.
0: No, je to, teď já nejsi tak smíchu nebo k pláči, jo. Pochopitelné je, že je to určitá nepřipravenost a nevyzrálost těch bytostí. To si myslím, že je asi, řeknu, nejčastěji, nebo jako matka všeho, jo, je ta neskušenost a nevyzrálost, protože vlastně u mnohých ten vývoj byl překotný v krátkém čase a možná, že ne všechno dokázali zpracovat, jo.
1: Jo, a, určitě.
0: Víš, a to, takže to jako není nějaká, řeknu, zloba na někoho, dá se to vcelku pochopit a proto vysvětluju závažnost těch věcí a ty jsi řekla i závažnost toho potrestání nebo toho zúčtování karmy. Takhle, ne, to není potrestání, to je zúčtování karmy, protože je to opravdu velice, velice sofistikovaný, promyšlený stroj v úvozovkách, ta realita, to, že se spustí a tak dál. a všichni tam mají svoje místo, všichni tam mají svoje zkoušky, svoje lekce, svůj přínos pro ten celek a prostě počítá se s nimi, že to zvládnou. Takže a zase bude jim pomáháno, jo. To znamená, že vyšší já, vyšší bytosti a tak dále, jim budou pomáhat, byť dneska si třeba myslí ta bytost, že tohle to nemůžu zvládnout, tak si myslím, že je potřeba si připustit, že když jsme zvládli dojít až sem ze situace, kterou většina světlých bytostí, které původně přišly ku pomoci, vyhodnotila jako neřešitelný stav, tak když už jsme došli až sem, tak pro mě je blbost na to rezignovat.
1: Jo, jo.
0: Tak jo. Zahrajeme si.
1: Něco hezkého, protože potom máme také ještě něco hezkého.
0: Něco hezkého? Tak já ošklivý nemám.
1: Pro posluchače.

0: No. Ještě k tomu tématu možná předchozímu, jo. Čemu dost lidé nerozumí, je to, že jejich bytost má různá jména. To je trošku věc, která se jim hrozně plete, jo, protože já to vysvětluju prostě, když se dívka narodí, tak má nějaké jméno. A má roli svobodné dívky, svobodného děvčete až po svobodnou slečnu. Její vývojový plán končí jako svobodné dívky, končí svatbou. Jo, takže ten vývojový plán až do toho, než má svatbu a poté se stane matkou, tak tento vývojový plán, který ji připravoval na to, aby byla řádnou maminkou, řádnou manželkou, dobrou kuchařkou, skvělou hospodyní, jo, tak to je jeden vývojový plán. Jedna ta etapa. A jmenovala se třeba Rambousková. Teď si veme Nováka a na ten další svůj vývojový plán jako manželka, matka, maminka a kuchařka a hospodyňka a tak dále, tak je to pořád ona, ale už se nemenuje Rambousková, ale už se jmenuje Nováková. Přijala nový vývojový plán v roli vdané ženy. To má svoje zákonitosti. To znamená, že ten plán pochopitelně má svoje nějaké zákonitosti, které se mohou lišit od toho plánu, když se připravovala na to manželství a byla svobodná. A teď ještě, když se to nepovede, tak se může rozvést a vdá se po další a má další vývojový plán, který se poučil z nezdaru předchozího manželství a může se jmenovat třeba Vykydalová. Jo? Takže jedna žena má také za svůj život několik jmen. A to vědomí, které přijalo vývojový evoluční plán do nějaké reality, tak k tomu získalo jméno. To jméno většinou odráží, a to asi ty ještě vysvětlíš, má souvislost s runami a má souvislost s úrovní, ve které probíhá ten vývojový plán. Když končí ta realita, končí ten vývojový plán, tak až se uzavře ten vývojový plán, tak ta bytost se už nebude jmenovat do budoucna tak, jak se jmenovala doteď, ale přijme nový vývojový evoluční plán, se kterým vzestoupila třeba do vyšší úrovně, získá nové jméno, které má souvislost skrze runy s úrovní, ve které to bude realizovat, a to jí bude napomáhat pochopitelně k té realizaci a tak dále. To znamená, že jedno vědomí, tak jak prochází těmi vývojovými plány, tak pro každý ten plán získává odpovídající jméno, až dokončí, jako teďko mnozí, když přijmuli evoluční vývojový plán, tak se jim změnilo jejich jméno, bytostní jméno, a to jméno zase zanikne, až bude dokončen ten vývojový plán a přejmenují se a získají jméno vyšší úrovně, takhle byste to mohli říct. Takže to jsem ještě, myslím, je dobré, aby jsme dodali, aby to posluchači jako navnímali, tak jestli bys mohla k těm runám a k těm souvislostem, prosím tě.
1: No, já jsem ale o tom už mluvila. Ty runy jsou jiné než ty, které tady byly používané. Jsou to runy vesmírné. Já jinak jako je číst neumím. Zatím nám ani nebyly zpřístupněny, takže prostě je to jméno, které jako je tvořeno vesmírnými runami, to je řeč vesmíru. A to jméno vlastně vyjadřuje takovou charakteristiku toho vývojového plánu jako takového. Například, že je to bojovnice s něčím a nositel třeba světla a podobně. Takže něco podobného ty runy v podstatě vyjadřují. Pro každý ten nový vývojový plán to jméno se mění, jak jsi řekl, souvisí to s tou úrovní, kterou bytost dosáhla za tu dobu toho minulého plánu. Takže když ten plán, který dokončí, skončil, tak zase vyšší a vyšší bytosti připraví plán nový s tím vyjádřením zase nového jména. Tak prostě vlastně se dá i podle toho, pokud vám to vyšší a vaše řekne přes kyvadýlko třeba, jaké jméno máte, tak někdo se to dozví, někdo se to nedozví. Ale můžete se na to zeptat a můžete pak ten svůj plán pojmenovat. Je to plán, já nevím, Lenka nebo plán nějakého jména, nebo třeba Joán nebo Jané a podobně. Takže tak vlastně identifikujete vlastně to, o čem s tím vyšším já budete hovořit, protože budete chtít určitě vědět, jestli ten plán už byl spuštěn, jestli ho máte v pořádku, anebo jestli ho přijímáte a podobně. Takže tolik v podstatě k těm plánům, k těm runám, protože nic dalšího k tomu nemáme jako další informace.
0: Tak za to ti děkuju, pochopitelně. A teď bychom si pustili příspěvek naší posluchačky Dany, protože jsme tady vyzývali minule k tomu, abyste se pochopitelně zapojili do zjišťování záležitostí, na základě kterého potom třeba vzniknou otázky, dotazy, čili i svoje poznatky, abyste nám sdělili pro ostatní, aby jsme je mohli zveřejnit, protože to je vždycky velice důležité. Takže posluchačka Dana nám poslala velice zajímavé poselství pro všechny vzestupující, čili je to taková informace hromadného typu, by se dalo říct, čili kolektivní sdělení, kolektivní oslovení, tak si to pojďme užít, pojďme si to hezky poslechnout.
2: Na otázku, co se děje v tuto chvíli, mi bylo přes kyvadlo odpovězeno. Ačkoliv venku je chaos, uvnitř je klid. Vše se dostává do své síly. Ještě více toho bude, co se odkryje. Změna bytí se realizuje, čas se jeví jako nepodstatná veličina. Tvoření a život se spojuje do vazby, vše se opět budí z nevědomí. Také se čeká laskavě, jak každý nový člověk prostoupí jasem bran, vše pojme a přijme. Základní abeceda nového života se skládá z jiných písmen než doposud. Ještě se stane, že proměna světa, do kterého každý nový člověk vstupuje, zcela jistě ohromí svou krásou. Zjihnou srdce nových lidí. Uvidíte postupně celé dílo, vše, co předcházelo i co bude následovat. bude to čas rozkvětu. Vše postupně dojde ke svému konci a začátku. Dějiny člověka nového se začaly právě psát.
0: No išo, myslím si, že krásné shrnutí všeho podstatného zaznělo v tom poselství, které bylo zasláno zastupujícím lidem skrze damu, skrze kivadlo. Zazněly tam některé důležité věci. A to je to přijetí. To znamená, to přijetí je důležité to v té světelné bráně. Potom tam byla zmínka o tom, že abeceda bude jiná. To znamená, že to může vyvolat pravděpodobně problémy při kývání a psaní na tabulce písmenkový, protože jak prolíná už ta realita, tak může vznikat řada nepřesností, když budete kývat. A na konci je důležitá věta, že vše už začalo. Už vše začalo. Tak, to je jenom ode mě takové vypíchnutí, jestli ty ještě něco, a můžeme trošku o tom popovídat.
1: No, v podstatě je to shrnutí, krásné shrnutí toho, o čem tady už několik vysílání mluvíme, že jsme v tom finále, že se ty věci prostě dějí, jenom prostě se to neděje kolem nás v té realitě, protože to jsou věci, které momentálně ještě nevidíme. Ale tam ohledně toho kývání s těma písmenkama, jo, tak určitě mnozí zaznamenali, že někdy to kivadýlko prostě běhá po těch písmenkách a marně hledá nějaké správné písmenko, nebo vypadá to, že prostě si neví rady. A souvisí to právě s tím, že se nám začínají míchat se nám ty písmena, která si neseme sebou v úvozovkách, s těmi písmeny, které jsou nové. A ten náš dekodér, který to má kódovat, jsme říkali, že máme, že mozek je dekodér, který překládá, tak má prostě problém s tím přečíst to v té nové řeči v úvozovkách a převést to do té staré řeči. To je ta, na kterou jsme zvykli, kterou jsme si přinesli s sebou, to jsou ty naše písmenka. Takže slyšela jsem z několika stran, že prostě je velmi těžký v současnosti kývat. I mně jako někdy trvá, než se trefím do nějaké věty, nebo než mi to vlastně to vyšší a řekne, protože přes písmenka třeba nejsem schopná to slovo nebo větu dát dohromady. Dá mi to třeba půlku a další půlku už jako ztrácí smysl, ztrácí, protože se nám tady potkávají, dalo by se říct, ty dvě abecedy, jak to tam bylo napsáno, ta stará, vlastně končí, tu my známe, s tou my si poradíme, ale ten náš dekodér není úplně upraven a připraven na ta nová písmenka. Jo, takže mnozí zaznamenáváte, že je trošičku těžší kývat, že je velký problém, nebo jak to řeším třeba tak, že se snažím pokládat otázky tak, aby mi bylo odpovídáno ano, ne, aby to kivadlo prostě hledalo jinou alternativu těch odpovědí.

0: protože právě ty písmena se nám tam potkávají dva typy písmena. Když potom z těch písmen poskládáte slovo, tak ve výsledku je to nějaký nesmysl. Řeknete, to je nějaký nesmysl, co mi to tady píše. On to není nesmysl, ona je to nová řeč, jsou to nová písmena s novým významem. Ale my je zatím neznáme, protože na ně nejsme napojení. Na ně budeme napojení, až tedy budeme v tom novém světě jako takovém. A tam už se nám nebudou fungovat stará písmena, protože od nich budeme odpojení. Jo, takže je to trošku komplikující, snažte se to hledat řešení, jak se s tím vyšším já třeba domluvit, pokud potřebujete konkrétně písmena. Nám třeba s Vandou chodí nové, kompletně nové položky, takže do těch tabulek ona píše ty položky, celé věty třeba, nebo několik slov najednou. A tím pádem se vyhýbáme tomu, aby nám to vyšší a kvadílko zdlouhavě vypisovalo větu s písmenama, se kterými jsou problémy. Takže my jsme jakoby dopředu dostali určité typy odpovědí, které jsou vkomponované do těch tabulek, tak jak jsme si kdysi říkali, že ty tabulky si máme vytvářet. No a potom vlastně stačí jenom, aby to kivadlo ukazovalo na jednotlivé položky a vlastně nám to dává dohromady věty. Takže právě proto to vyšší já přešlo na tento způsob komunikace, protože velice snadno potom vlastně ta odpověď je dohledatelná, protože vyšší já ten jazyk samozřejmě zná. Takže samo přeloží a vlastně ukáže na té tabulce, kterou z těch položek, kterou z těch větiček vlastně máme použít k tomu, abychom se dozvěděli, co je od nás požadováno třeba. Takže to je docela zajímavé, takže teď buďte trpěliví při tom kývání s tím, že tedy vám nevychází blbosti, protože to nefunguje, ale vychází vám blbosti v uvozovkách proto, že v podstatě je to jiný jazyk, než na který jsme zvyklí.
1: No.
0: Tak bych to viděla. Co ty, prosím tě, k tomu máš?
1: No, to je věc, kterou jsme si až to jako úplně neuvědomovali, jo, ale kdy vznikla latinka, kde, za jakým účelem a ta řeč jako taková, jazyk jako takový. My to máme všechno jako produkt z 12-prvkového prostoru. Víme, že latinku nám sem přitáhli ty zvěrozvěsti Šimon a Matouš. Ne, aby se jmenovali jinak.
0: Ano.
1: oni se nemenovali
0: Šimon a Matouš. Šimon a Matouš, my jsme je urazili.
1: Ani nebyl Pat a Mat, to nebyl. Byla to jiná dvojice. Teď jsem si je zazděl.
0: Cyril a Metod.
1: Nám to sem přitáhli. A zase to byla pojistka proti tomu vzestoupení. To znamená, že my, když to používáme, zejména tiskací písmena, když používáme, tak je to nízkovibrační záležitost. Oni nám to pochopitelně zatím tolerovali, protože bychom se už nedorozuměli vůbec, ale je to něco, co bude rozpuštěno a nahrazeno. Takže budeme se učit znova psát, respektive něco jako číst a psát. Ono to nebude úplně tak, jak to máme teď, protože budeme v prostoru, takhle zase to bude asi harmonické univerzum, 2 to bude mít jinak, 3 jinak a 4 taky jinak, protože čím vejš, tím větší důraz bude na tu telepatickou stránku dorozumívání se, než na tu psanou a čtenou. Ale logické je, že ty záznamy budou v nějaké formě probíhat. Čili to je také věc, která se bude rozpouštět a bude se přepracovávat. A to je vlastně ten důsledek tohoto. Čili má to zase svůj důvod, proč při tom kývání to

0: komu ukazuje hůř a spíš vám to teče do hlavy, než to kyvadlo, než to najde. A je to prostě, ještě bych řekl, ještě je jedna komplikace u toho, když se pracuje s kyvadlem, a to je významově ty výrazy jsou, jak bych to řekl, aby si správně pochopila větu, kterou ti napíše tvoje vyšší já, musíš znát hodně principiálních souvislostí, aby si ji rozklíčovala. Takhle bych to řekl. Čili v krátkých větách je ukryto velmi mnoho sdělení.
1: Ano.
0: A jenom ten, kdo má ty principy dobře jakoby zažitý a umí o nich udržet jakoby povědomí a uvědomuje si ty principy v každý okamžik, pracuje s nima, má je zažité, tak mu ty věty začnou dávat smysl v tom, co vyjadřujou. A tady leckdy dochází k tomu, že ta věta je špatně interpretovaná tím, kdo ji čte. Jakoby není přesnost toho sdělení, protože ta přesnost se vytratila s tím, jak se pominulo myslet na ty principy základní. Jo, takže je potřeba být opravdu pracovat na sobě a hodně jakoby navnímávat a uvědomovat si, jo, teď třeba v Harmonickém univerzu 4, to jsou prostě vědomé bytosti. Harmonickém univerzu 3 to taky nejsou žádný ořezávatka, to jako základní principy musíme znát, jako když biče mrzká. Nemůžeme být pořád miminka na začátku, kterým pořád něco není jasné. A pak se ukáže, že si dotyčný človíček plete genetiku fyzického těla s genetikou bytosti jako takové. My se tady bavíme o křížení, to bylo vlastně minulé nebo kdy, jsme se tady bavili o křížení, o infiltraci do genetiky. Jasné je, že genetika bytostní a genetika fyzického těla má souvislost, ale nezaměňovat to, že čím je víc zanesená a čím je víc infiltrovaná, zejména nízkovibračními genetikami, ta původní kristovská, no tak se snižuje vibrační úroveň toho vědomí, té bytosti, kterou může takový nosič, fyzické tělo, může nést. To spolu souvisí. Ale je obrovská hrubka, když si někdo splete fyzickou genetiku s bytostní genetikou. A pak z toho dělá nějaké závěry a diví se, že ty závěry třeba nejsou akceptovány někým, kdo třeba o tom ví víc. Čili to jsou pak takové složitosti. Čili i ta interpretace toho sdělení je většinou košatější, a přesnější a pravdivější, když ji posuzujeme s tou znalostí těchto principů, než když toto tam není. Protože potom může být ta interpretace někdy i velice, velice rozdílná a pak se nepotkávají, že jo. V praxi to určitě zažíváte, tak je potřeba si to ohlídat. A vždycky se na to jako zaměřujte a naciťujte se na tu problematiku, na to téma, právě v těch všech souvislostech. Žádnou nevynechávejte u toho. Tak, to jsem chtěl ještě k tomu dodat, no. Co tam zaznělo? Jo, že už to začalo. V podstatě se dá říct, že teda to už tady taky ty Išo říkala, že vlastně těm vzestupujícím bytostem, nevím, jestli až na výjimky mám říct, ale z toho sdělení, které tu zaznělo, vyplývá, že byly ukončeny ty vývojové evoluční plány, které ještě před měsícem řada lidí měla, dokončovala je, čili to, čím jsme si tady procházeli. Tyto plány už jsou zakončené, ukončené a bytosti jsou v té bráně, jsou v té bráně osvětlené a konfrontované, respektive seznamované se svými vývojovými, novými vývojovými evolučními plány pro nový svět, pro novou realitu. A je potřeba, aby se s těmi plány seznámili a aby je přijali, stoprocentně, aby je přijali. A to nejenom, že no, tak to sem jde, já se to pokusím udělat, ale aby to přijetí bylo opravdové, prostě tenhle ten plán já přijímám, s ním se stotožňuju a udělám všechno, co je v mých silách a schopnostech, abych ho naplnil. To je asi takový ten správný přístup k té záležitosti. No, jinými slovy, to, jak všichni říkali, na co čekají, už to začalo. Já jsem tady říkal xkrát, začátek nové reality bude obsahovat odpovídající typ konce toho předchozího dění. To znamená, i daně to tam vycházelo, že se odstartovalo ukončení těch záležitostí a vlastně přerod v to nové. Bude nám to postupně odhalované. To znamená, že to nebude, že ráno se probudíme do nového světa, budou lítat, už nebudou černý krávy existovat, budou lítat jenom světelkující mouchy, tam ty, co lezou na lejna, už jako tady nebudou. To takhle nebude. My se budeme účastnit toho přerodu v to dobré, v to, co pak budeme žít většinu toho vývojového evolučního plánu. Čili nebude to lousknutím prstu. A v každém harmonickém univerzu to bude jiné. To jsme tady taky říkali. Čili to, kde se přesně vstoupí, v kterém momentě se přesně vstoupí do toho nového pojetí úplně všeho, bude v různých harmonických univerzech různě. Ti, kdož zestupují do harmonického univerza 4, nemusí prožít lekce, které budou prožívat ti v harmonickém univerzu 2 a 3. Ti, kteří zestupují do harmonického univerza 3, nemusí absolvovat lekce, které za ně absolvují bytosti v harmonickém univerzu 2. Proč? Protože to všecko, co budou prožívat ve dvojce a ve trojce, tak se přidá k tomu, co prožívá ta bytost v té čtyřce. To by se jinak nemuseli vydělovat na ty duchy a na ty duše, kdyby všichni museli prožívat všechno. Oni to vlastně prožívají všichni všechno skrze ty duchy a skrze ty duše, protože informace tečou online směrem vzhůru. Takže také to je uspořádané. Je to úsporné na čas, je to je to pochopitelně, jsme říkali, že v těch vyšších patrech není čas a není hmota, protože je to o vibracích, a jedna a dvě, je to o rychlosti myšlení. To znamená, že čím nižší úroveň, tím pomalejší vibrace a tím pomalejší, tím větší prostor na vyhodnocování rozhodnutí na principu svobodné vůle, abych vyhodnotil, zda toto je správně nebo tamto je správně. Potřebuji na to čas. Bytosti, které nežijí v hmotě, potom rozhodují rychlostí myšlenky a musí to mít tak pod kůží zažité, že o tom nepřemýšlí, ale žijou to. Jsem dneska slyšel takovou ti hezkou věc, že čím jsi starší, tím máš jako kratší rok, máš méně času.
1: Určitě, já souhlasím.
0: Když je ti 20, tak jeden rok je 20 tvého věku. A když je ti 50, tak je to 50 tvého věku.
1: No.
0: No tak. Tož asi tak. No, Išok, chceš k tomu ještě něco?
1: Já myslím, že to řekl,
0: poselství.
1: Že jsme to všechno probrali. No je to v podstatě jinými slovy to, o čem se tady už jako několik týdnů bavíme a to, co vlastně probíhá v tom neviditelném světě. A takže to je trošku jinými slovy, nicméně je to přesné, protože to popisuje stav těch věcí. To, že to nevidíme, tak to ještě neznamená, že se to neděje. A protože my říkáme pořád, že se ty věci dějí a že se to posouvá, že postupujeme, tak prostě se to děje, akorát, že jako hodně lidí to nevidí. Někteří to ani nejsou schopni vnímat, nebo nemají nacvičeno, nemají natrénováno. To se všechno budou muset naučit, naučit se nacitovat energie, naučit se hodnotit situaci a tak. Tak někomu to jde, někomu to nejde, někdo teprve se k tomu probojuje. A ještě jsem chtěla k tomu jaksi sbírání těch informací a tady těch záležitostí, než se ty zestupující postaví do té osvětlené brány. To je přece to, jsme říkali, že ty zase v poslední době ty páry prochází těmi centry v Katarabříšce velké a v každém tom centru dochází k výměně těch informací. Zestupující předá informace, které jsou potřeba v tom určitém prostoru nechat. Naberou si to, co je pro ně, co jim je určeno, co by měli vědět. A když takhle všichni vlastně projdou tou mřížkou, dostanou se až k tomu cíli, do té patnáctky, tak vlastně mají informačně jednotně vlastně shrnuto všechno, co by vědět měli, nebo co jim bylo určeno. Jo, a zase jsou to informace, které jsou součástí toho plánu, protože jsme říkali, že ten plán je vyhodnocením možností každého jedince, není to, že je to společné, nebo že by to všichni měli stejný, prostě jsou to záležitosti podle toho, kdo jaké informace, kdo jaké záznamy předal a převzal, tak je to zase shrnutí těch informací o každém z těch vzestupujících. Je to součástí toho plánu. A je to vlastně to, že se zase čeká, až všichni absolvují tu cestičku těmi centry té Katarabříšky, kde dochází k těm předávání těch informací sem a tam. No až tam, až budou všichni shromáždění, tak budou moc pomaloučku vstupovat do toho světla. Ozáření znamená, že vlastně dochází k zapnutí, jo, když rozsvítíte světlo, aby ty nové lidi aby bylo vidět, aby se, tak to je ta manifestace, dopadne na ně to světlo, které je rozsvítí.

0: vozovkách a oni vlastně vstoupili nebo vstupují do hmotného světa. Zase určitý slovník, který není typický pro ten prostor, ze kterého přicházíme, ale museli jsme si ty slovíčka osvojit, museli jsme se dozvědět, jako co vlastně vyjadřují, protože jsou velice odlišná od toho, co jsme zvyklí používat za slova, za slovník. Takže odpovídá to té situaci, která v současné době probíhá. Tak bych řekla, jsme ve finále, takže teď se zase čeká, až všichni projdou, až všichni budou mít absolvováno, až vlastně nastane ten den D, nebo čas D, nebo podle toho, jak to nazveme. A konečně pak, až se to rozsvítí, tak všichni uvidí, to je to prozření, probuzení, prozření. Tu krásu těch energií, o kterou nás ti temňáci okradli, o kterou nás obrali, jakou krásu nám vzali. To jsou ty energie, které nám zahřejí to srdce, kteří nás tou energií jakoby, nechci říkat prolejou, ale propláknu, ale prostě ono to s náma zacvičí. Kdo ty energie ještě nezazil, tak někdy je to až, že se člověku chce plakat. A vlastně neví, proč, jak je dojatý, jak ty energie jsou silný. Ale někdo to vnímá už teď, někdo teprve se s tím seznámí, až se toho dotkneš, nebo až se o ty energie dotknou. Takže to poselství je strašně moc hezký, mi se to moc líbilo.
1: Mm-hmm. Tak ještě tady přišel dotaz od Pavla.
0: Ano.
1: Co se stane, když teda byly ukončené ty vývojové plány, co se stane s těmi bytostmi, které nevzestupují, a s tím prostorem, tedy s tou realitou? Jo. To je otázka, kterou si klade asi hodně posluchačů, tak připomenu. Celé to bude vypnuto, rozpuštěno. Je to dočasné, přechodné, je to útočiště, ve kterém jsme se dopracovali každý až do té pozice, že už byly spuštěny vlastně ty nová etapa naší evoluce. Čili ve chvíli, kdy se zapne ta, rozsvítí, zapne, zaktivuje, zmanifestuje ta nová realita v novém světě pro nové lidi, tak všechno to, jak to znáte tady, když se podíváte okolo sebe, tak toto všechno bude rozpuštěné na primární energii a vráceno do těch efí polí, protože to není už potřeba. A ta energie zase bude používána na tvoření v tom novém světě. Čili i ty nevzestupující, protože to jsou kopie, že jo, to víme, ať už byli padlí, ať už byli odvinutí, ať byli nevzestupující a tak dál, tak ty jejich kopie, ať už vám otravovali život nebo neotravovali život, tak i s těmi jejich kopiemi to všecko bude rozpuštěné. I po nás, co zbydou, jako kdyby ty prázdný nosiče, tak ty budou taky rozpuštěné. Protože to nejsou originály našich fyzických těl, to, na co si teď můžete sáhnout, to je jenom určitý typ kopie nebo duplikát, to je jedno, jak to nazvem, pro dožití a dojítí do toho momentu, na který se tolik těšíme, až prozřeme do té nové reality, v novém světě pro nové lidi. Všechno bude rozpuštěné na primární základní energii. Pavle, tak. Išo, 40. Mám tady ještě dotaz. Dva dotazy tady mám minimálně.
0: Povídej.
1: Ahoj, Peťo, počul jsi někdy ty alebo Iša o knihe, teda je jich 10 dielov, Anastázia, pomlčka, zvoniace cédre Ruska. Vraj to písal nějaký Rus, aj keď mi to jako ruské jméno nepríde. Myslím, že se narodil na takzvanom ukrajinském území, ale je to vraj Rus. Zdravím aj Išu a všetkých poslucháčů, píše Judita. Takže zvonící cedry Ruska, asi v Česku. Já jsem o té knize slyšel, ale upřímně nevím, co obsahuje. Išo?
0: No, já jsem na tom stejně. Já jsem slyšela, že teda něco takového existuje. A protože mě to absolutně nepřitáhlo, mě neoslovilo vůbec, tak jsem to vyhodnotila, že to nebude četba pro nás, že to asi bude ztráta času, protože já to tak mám. Já prostě, když něco takhle čtu, nebo jsem teď teda moc nečtu, protože na to nevidím, ale když jsem to načítala jako informační zprávu, že existuje kniha Zvonící cedry a ta Anastázie mi tam teda jako brnkala dost jako velice nepříjemně do ucha, vibračně, tak jako mě to ani nenapadlo se po té knize pítit a přečíst si. Takže já taky vůbec netuším, co obsahuje. Ale to, že mě neoslovila, nepřitáhla, tak to pro mě je znamení toho, že byla buď tedy podvržená, nějakým způsobem zreverzována, nebo prostě zase byla manipulativní, tak jako většina těch nabízených rádoby duchovních knih. Takže já to mám tak, že mě to taky vůbec neoslovilo a nevím, co obsahuje.
1: To jsme na tom oba stejně. Tak, ještě tady mám jeden dotaz. Hledám, abych...
0: Hledej.
1: Zdravím paní Išu a pana Petra. Minule jsem měla dotaz, jestli je možné, aby se psí duše po smrti pejska zrodila v člověku, což jste mi potvrdili. Tohle mi sdělilo moje vyšší já přes kývadlo. Moje Fenka zemřela, už to brzy budou 3 roky. Před nějakou krátkou dobou šla okolo našeho domu holčička se svým otcem, kteří bydlí jen o několik domů v sousedství. Já jsem plela zrovna záhonek podél chodníku a ta malá stichla, zastavila se a upřeně se na mě dívala, jako by mě něco chtěla říct. Zeptala jsem se jí, jak se jmenuje. Odpověděla mi a pořád mě sledovala. Zeptala jsem se jejího otce, kolik je jí roku. On řekl, že jí v létě budou 3 roky, což se shoduje se smrtí naší Fenky. Chtěla jsem jí říct ahoj Betinko, ale tatínek by to asi nepochopil. O pár dní později jsme se synem vystupovali před domem z auta a zase šla ta malá a tentokrát upřeně sledovala mého syna. Asi vzpomínala, jak spolu chodili na procházky. Tak to už bylo potvrzení a kývadlo mě řeklo, že nás ta malá poznala. Jen jsem se chtěla s vámi a možná i s posluchači podělit o tento krásný zážitek. Díky za vaši neúnavnou práci, píše Nadia.
0: No?
1: Je to možný?
0: Já jsem si to teďkon kývala, mě kývadlo říká, že ano.
1: A dávkování, jaký si má vzít Nadia?
0: je to spíš takový to, že ví, že prostě jako je to dušička, která přešla do toho děcka, když se teda narodilo. Proto ten pejsek umřel, že jo, aby se uvolnilo to vědomí a mohlo vstoupit do toho lidského světa jako lidská duše.
1: No jo. Prosím vás, jenom k pochopení, jo. Není to tak, že každý pejsek se stane člověkem po své smrti.
0: Jenom někteří.
1: A s těma mazlíčkama jsme to už vysvětlovali, takže tam víme, jak to je. No, máme zkušenosti s kocourkama, máme zkušenosti s pejskama, máme zkušenosti, že třeba jeden kocour nebo kočka odejdou a přijde vám do cesty koťátko a prostě je to on, jo. Nebo je to pejsek a potom je to kočka, kdy vy to cítíte, že to je stejné vědomí, které bylo třeba v tom pejskovi, tak teď je v té kočičce. Jo. A je zvláštní potom sledovat, jakou cestou se k vám vlastně ta bytost, tak to koťátko třeba se k vám dostane. Jo. Hodně zvláštní, hodně zajímavé. Tak, to je realita. Takhle to funguje, takhle to prostě je, takhle to chodí na tom světě. Ale bude líp. Já hodně od lidí slyším třeba, neříkej mi, když ten svět jde čím dál tím víc jakoby do kopru. Ale přeci to je o tom, že ten starý svět, ta stará podoba světa se musí rozpadnout. Teď jde o to, jaká forma to bude. Jak zanikne to staré uspořádání té společnosti. Protože je mylné, je chybné. Takže musí v podstatě, to není o tom, že najednou ty politici prozřou, začnou mluvit pravdu a začnou dělat dobré skutky. To je velmi zřídka kdy a pokud sledujete to dění nějak, tak vidíte třeba, že bacha, jo, jako ani Fico, ani Babiš nejsou žádní svatoušci, ale vidíte, jak změnili svůj přístup v mnoha věcech a dá se říct, že si odpracovávají ty věci, na kterých selhali třeba v minulém tom volebním období. Jo. Takže to je dobře, ty bytosti prostě vědí, že pokud mohou něco udělat, tak teď je ta chvíle, pro kterou vlastně jim ty volby v úzovkách vyšly. Jo. Čili teď ta chvíle nastává. A bude to o těch, řeknu, kteří se v průběhu času tak nějak nechali osvítit a o těch, kteří se demaskují, protože jsou to jenom náckové a satanisti, nic víc. Těch je v Evropě většina, to je vidět. Ten satanismus, kult satana je pěstován mezi celebritami, mezi bohatými lidmi a pochopitelně na politické scéně. Absolutně, absolutně otevřeným způsobem. Oni už si tak namlouvají to svoje vítězství, tak jako Hitler si namlouval svoje vítězství až do poslední chvíle, tak oni tak si namlouvají to svoje vítězství, že už se nemaskujou. Oni už prostě jedou otevřenou hru. A kdo to navnímáváte, tak to vidíte prostě, jak oni si neberou vůbec servítky, už se vůbec nesnažejí za něco skrývat, oni už otevřeně o těch věcech jedou tu lajnu, mluví o tom, mluví tím jazykem, chovají se tak, podporují zlo, podporují satanistický rejdy, absolutně, absolutně na veliko. Když ho chceš k tomu něco dodat.
0: Víš co, jako já jenom jsem párkrát zahlídla to hemžení v tom Brně. Bylo mi z toho smutno, bylo mi z toho špatně. Očekávala jsem, že lidi to budou třeba aspoň bojkotovat. Oni tam žrali tam s těma náckama, seděli tam u těch stolů, nadspávali si břicha. A já pamatuju, když jsem v 90. letech hned po revoluci vezla pár babiček a dědečku tady vyděšených k smrti, který prostě dostali šok nebo měli problém zdravotní z toho, že tady obíhali sudeťáci, pokřikovali na ně, že jim ty jejich majetky seberou, jinak si to pěkně opatrujou, že si stejně pro ně přijdou. A vím, že jedna babička mě říkala, já už se toho nikdy nechci dožít. Já chci umřít, já nechci čekat na to, až oni přijdou, než nám tady všechno seberou. Ty lidi byli úplně vyděšený, protože si tady obíhali okolo, vyhrožovali, jak si to s nima vyřídějí. A Brňáci tamhle sedějí u stolu na těch slavnostech a užívají si to tam s těma německýma pohrobkama, nebo co to je za lidi. A očekávala jsem, že aspoň bude nějaká demonstrace, ale nějakého většího kalibru. Tam bylo pár lidí, kteří tam vyslovovali nesouhlas. Všichni z toho měli akorát srandu. Tak z toho mě teda bylo hodně smutno a hodně špatně, protože prostě vidíš, jak si přesně řekl, oni už se ani nestydějí, ani to neskrývají. Oni prostě jsou si tak jistí, že prostě to mají v kapse, ale nebudou to mít v kapse, protože ty víš, co jsem viděla, jak s nima bude zúčtováno, nebude to pro ně nic hezkýho. A já tak jako jindy jsem taková, že jako nic moc, pokud jde o tresty, tak spíš jsem nakloněná takovým tomu mírnějšímu, ale v tomto případě jsem teda pro všema deseti, protože oni to jsou vědomí, to jsou prostě ne lidi, kteří si zaslouží to, co je čekalo. Tak bych to řekla já sama za sebe, protože fakt, jak říkáš, oni už nemají vůbec žádný strach. Oni jsou si tak jistý.
1: Ne, když se o tom se bavili s Martinem, s manželem od Míši, a on řekl takovou zajímavou věc, a myslím si, že je velice pravdivá. On říká, víš co, ono je to vlastně dobře, jakože se to celý se to dalo do pohybu a aspoň se dá připomenout, o čem to vlastně bylo, protože oni by, kdyby se to vymlčovalo 20 let nebo 15 let a potom se řeklo, hele, to už je přežitý, to už můžeme škrtnout, tak nebyl, kdo by se toho zastal. Protože no. Z té generace by to úplně zmizelo. Ale tímhle, že oni to otevřeli vlastně, rozjitřilo se to, mluvilo se na všechny strany o tom. Já jsem tady pouštěl ten pořad z té televize, jak to vlastně bylo. Ono to je vlastně k něčemu dobrý. Je potřeba, aby bylo vidět, kdo je jaký, kdo je kolaborant, kdo to s nima peče, kdo je proti. Ono se to polarizuje, ta společnost. Prostě ono se to tříbí. Jo? Mm-hmm.
0: No, však o tom taky vlastně to poselství mluvilo, že se hodně věcí odkryje. Tak ono je to součástí toho odkrývání, toho hnusu, toho té žumpy, otevírání, že toho, co tam je schovaného, aby prostě to došlo k tomu konci, ke kterému to má dojít. Tak samozřejmě, že to tak jako je svým způsobem v pořádku, ale když se na to díváš, a představíš si, že jako někdo, ty srdíčkáři by chtěli zachraňovat všechny ty lidi, aby taky vzestoupili, co by jsme tam s nima dělali pro Boha živýho. S tímhle materiálem, to je aspoň vidět, jako kolik lidí z těch vzestupujících, jak málo je vzestupujících.
1: Rozdávali bychom jim letáčky o sudetoněmeckém Landsmannschaftu.
0: Ano, dali bychom jim letáček a pozvali bychom je, protože srdíčkáři by je přece zachránili. Oni by jim přestavili ty jejich příšky. Oni by jim to vysvětlili,
1: oni
0: aby to
1: pochopili. Oni by je rozpustili láskou.
0: Ano, oni by je zahrnuli láskou.
1: Poslta, už vidím, jak poslt leží v té vaně a oni ho zalejvají tou láskou a on se rozpouští. A tady naváže Jára Cimrman. Rozpuštěný, vypuštěný.
0: No, tak nějak. Jo, tak jako na jednu stranu je to smutný, na druhou stranu vidíš ten obraz té společnosti
1: Ano.
0: a slyšíš to, jak někdo to jako lituje, že jako je to škoda a tak, a že by se s tím mělo něco zachránit. Koho bychom zachraňovali tady z toho materiálu? Já teda určitě vůbec nikoho, protože to prostě vidíš, že ty lidi si to ani nezasloužejí. Jo, takže
1: Jo, bude
0: opravdu
1: rozkryto.
0: stateční ti, kteří se prokousali až na ten pomyslný vrcholek toho, že stojí před tou branou a čekají, až se to tam všechno sejde a až prostě z toho, od toho odejdem. My od toho vlastně odejdem, necháme to za sebou, oni ať si tam potom dělají, co chtějí, ale ty jejich tresty, ty budou. Ty si myslím, ty si ještě zažijem, protože je potřeba, abychom viděli, jak ta zkáza vlastně nedošla svého začátku, ale došla svého konce.
1: No, hele, je to o rozpadu a rozkladu starého světa. Se vším
0: Ano.
1: všudy. S rozkrytím, s pojmenováním a tak dále. Čili Vladimír Vladimirovič se vyjádřil, že po pádu železné opony Rusko se těšilo tomu, že vykročí a zblíží se s tím civilizovaným světem na západě. Jo?
0: No.
1: Dneska vidí, že tam žádná civilizace není.
0: No tak je to poznání, že jo, že jako
1: Jo,
0: nemusí
1: rozumíš?
0: nějakým způsobem litovat toho, že co se tam děje, co se tam stane.
1: Ne, že prostě, jak se všichni ty Rusové prostě si mysleli, že tam je ten pokrok. Tam žádný pokrok není. To je
0: Tam
1: prostě
0: je ta
1: úpadek.
0: travička zelenější.
1: Tam je jenom úpadek a zmar. No
0: No.
1: tak jo, tak budeme končit, pojď se rozloučit.
0: Tak dneska nám to zase uteklo. Tak já se budu těšit na příští vysílání. Pokud máte dotazy, tak se ptejte a mějte se moc hezky. Užívejte sluníčka a teplíčka, plánujte si dovolenou a hlavně zkontrolujte si svoje plány, jestli máte dokončené a jestli začínáte stoupat na tu stezku toho nového světa. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji ti za tvůj účast, děkuji ti za tvoje přínosné postřehy, věmy a sdělení, kterými se nás tady zahrnula. A děkuji Daně a všem, kteří jste se spolu účastnili dnešní tvorby toho pořadu. Pište nám takové věci, posílejte nám takové, pokud máte taková poselství, budeme za to rádi, rádi to odvysíláme. No a teď už je připravená Plzeň. Konkrétně Pavel, a tomu předám hned po písničce. Takže to je všechno z dnešního pořadu. Společně s Išou se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Užijte si úplně všechno na max. Krásné počasí, krásnou přírodu a krásné pořady tady na Svobodném vysílači.

0: Ano, já vás zdravím opět úterý, dnes je 21.7., to máme hele, akorát měsíc po slunovratu, takže už měsíc máme, sluníčko nám zase jde zpátky. A já vás tu opět vítám po 14 dnech se Zdendou Sikorou z Egypta. Ahoj, Zdendo.
1: Ahoj, Pavlíku, ahoj, posluchači, jsem moc rád, že jsem zpátky. Na vlnách nejlepšího rádia.
0: Kdysi to nebyl takový problém říct nejlepší, protože jsme byli jediný, ale teď už je to horší. Tak jo.
1: Pro mě jste nejlepší.
0: Tak je to super. Tak jo, takže co říct na úvod? Dnešní všehomírum, jak se nazývá tento pořad celkově, má téma s číslem 14, a je to, poslouchejte, tajemství holografické krve. Tak to je opravdu i pro mě novinka. Zdenda někde objevil nějaký objev, nebo na to přišel, nevím jak, a tak si to o tom asi necháme lecos povědět. Bude to s obrázkama samozřejmě, jako vždy, takže dobré je, když si pustíte televizi, protože to vysíláme živém přenosu. Můžete samozřejmě i zatelefonovat na 608 12 14 19. To vše je vidět dole na liště. Pro ty, kteří nemají puštěnou televizi a chtěli by a neví jak, tak je to úplně jednoduché. Naše stránky www.svobodny-vysílac.cz. No a uprostřed stránky vidíte takový logo a je tam vysílání některých nebo živé vysílání některých TV pořadů. Na to kliknete a už vám to běží. Takže, když budete chtít, je to určitě hezčí. Tak, a Zdendo, teď už máš sloveso, ty, prosím, můžeš.
1: Tak ne, Pavlíku, nemusíš ještě odcházet, ale vidí to posluchači tam, to tajemství za náma, nebo ne? Přečtou to? Že já to vidím před sebou, že tam máme, že jsme v krevním řečišti, že plaveme v krevním řečišti a je tam ten nápis, jsou tam erytrocity, tedy pro ty, kdo nevědí, tak erytrocity jsou červené krvinky, takže aha, tam plaveme v tom řečišti. Je to vidět?
0: Samozřejmě, to vidíš.
1: Jo, tak je to vidět, dobrý. Tak
0: to vidíš.
1: Tak to já se ptám, jo. Tak to je v pohodě, tak to je perfektní, to tady posluchači už vidí teda a nejenom slyší, ale i vidí, o čem bude řeč a nebude to samozřejmě jenom o červených krvinkách, nicméně to téma, to jsem já nevymyslel.
0: Moment, máme tady telefon, což je teda divné, protože to vypadá, jako kdyby něco nefungovalo, ale já to zkusím vzít samozřejmě.
1: Jo.
0: Takže hezký den, je nějaký problém nebo voláte do vysílání rovnou?
2: Nazdar, tady MP. Jo,
0: to
2: volám zaprvé.
0: To si ty.
2: Volám, jsem ve vysílání?
0: Jsi ve vysílání, ano, já jsem nevěděl, co se děje.
2: Skvěle. Zaprvé chci ubezpečit veškerenstvo, že je všechno vidět, vidím tam tajemství holografické krve, což je velice, velice nadějně jako téma, docela se na to těším. Dále bych teda si chtěl dovolit Zdeňu požádat o takovou malou laskavost. On když nám tady dělal ten svůj pořad o Pastérovi, který mě nic nezajímal, a zavřelo mě to, jako vůbec tušil, co byl takový dareba, ten Pastér, tak zde občas zmiňuje o jedné personě, kterou mám velice v oblibě, ponořil jsem se do studia tohoto díla, to persony, a sice Carl Gustav Jung. Jestli by někdy v budoucnu nechtěl právě nějaké pořady věnovat životu a díle tohoto velikána, protože já jsem se nedávno ponořil do studia jeho odkazu a přišel jsem na to, že jsem svoji personu odhodil už na základní škole, první teda, což u mě vyvolalo proces nekompromisní individuace a v zápětí sérii sociálních implozí. Nepochybuji o tom, že stejné problémy má spousta jiných posluchačů. Takže jo, a ještě na závěr, pokud byste si na to vzpomněli, já jsem se na to ptal několika ti lidí na SVCSku, ale ještě mě na to někdo uspokojivě odpověděl. Existuje skutečně písemné slovanských vědy, existují písemné slovanské vědy. Já bych zase nerad vyprodal jako antislován, protože já osobně si myslím, že oni kdysi byli, ale asi zhořeli v Alexandrijské knihovně nebo v něčem podobném. Takže to by zatím bylo všechno, už vás dokonce pořadu otravovat nebudu, tak mějte se pěkně, přepínám, pokračujte v činnosti.
0: Možná, počkej, vydrž ještě. Vypadalo to chvilkama, že tě tam něco do toho telefonu, chvilkama nebyl rozumět, Zdendo, je to tak? Nebo pochopil jsi?
1: No, já jsem jako něco nerozuměl, no, jo. No.
0: Ono tě tam něco do toho...
1: nerozuměl, tak bylo s těma vedama jenom.
0: Jsi tam teda ještě?
1: Jinak jsem toho Junga pochopil.
0: Jsi tam ještě, Martine?
2: No, jsem tu.
0: Něco tě ten telefon vždycky do toho nějak jako zahlcený, nebo tě přicházely nějaké zprávy, nebo to. Co s těma vedama, povídej.
2: No. Co mám zopakovat, mi řekl.
0: No, co s tím, ty vedy.
2: Jo, právě, takže existuje skutečně písemná verze slovanských ved.
1: Jo, aha.
2: Protože ono se tím hodně se tím ohánějí tady ti naši slavní Slaviáni, ale jako já jsem nikde nesehnal, že by skutečně byly existující slovanské vedy. Já
0: si myslím, že to něco o Alexandrické knihovně.
2: No, to jsem řekl jako svoji hypotézu, že to tam zhořelo.
0: Jo, takhle, aha.
2: A nebo v nějaké jiné knihovně, protože ono samozřejmě systém, ve kterém žijeme, tak ve své historii systematicky vypaloval knihovny.
0: Jo, jasně. No takže dobře. Tak jo, Zdendo, pochopil si, o co jde, a možná někdy příště nebo hned něco k tomu.
1: Já na to zareaguju. Já si myslím, jako já jsem rád, že posluchači volají do pořadu, takže prostě já rád na to odpovím na ty otázky. Co se týče Karla Gustava Junga, tak já mám třídílný webinář a ten, prosím tě, napiš mi potom, Martine, dohodneme se, jo, co se týče toho webináře, toho Junga. Je to třídílná trilogie a ta třídílná trilogie je unikátní v tom, že já tam popisuju pohled, že se vnořím vlastně do duše Karla Gustava Junga přímo, to znamená to, co on prožíval ve svém životě, a je to uděleno takovým podobným způsobem jako Louis Pasteur, jo, takovým, ale jako takovým hlubším, jo. To znamená, že jestli se zajímáš o Junga, tak mi je prosím tě napiš maila, nebo mi dá potom tady k Pavel telefon a já se s tebou spojím, jako je to velice zajímavý webinář v tom smyslu, že my i lidé, kteří jsou jungiáni, nebo zajímají se o Karla Gustava Junga, tak mi říkali, že nikdy v životě ani nečetli, neslyšeli, že by někdo napsal nebo vytvořil takový pořad na téma Karla Gustava Junga z pohledu jeho duše. Jo. Takže to je jedna odpověď. A co se týče Junga, no tak uvidím, myslím si, že možná to bude dobré to zařadit, kdyby měli posluchači zájem, nebo mi pište, a jestli bude větší zájem na maila ohledně toho Junga, já to samozřejmě mohu udělat, to není problém pro posluchače. Jo? To je jedna věc. A co se týče těch slovanských ved, tak na to odpovím tak, že
2: Pardon, že tě přerušuju. Já se teda teďka odpojím. Díky. Naču tě na sebe kontakt. Naču tě v činnosti.
1: Jo, dobrý. Ahoj, díky.
0: Dobře, no. Tak čau.
1: Tak co se týče slovanských ved, tak tady k máme vyšlo v češtině dokonce přeložené z ruštiny. V knižní podobě najdete to někde ještě na internetu. Se to dá koupit za celkem vysoké částky. Vyšla edice Slovansko-arijské vedy, je to 4 nebo 5 dílů, přeložené do češtiny z ruštiny. A autorem těch slovansko-arijských věd je pan Chyněvič. A tento pan Chyněvič v podstatě hovoří o tom tedy, že přeložil tedy, že byly přeloženy ty vedy. Z toho oficiálního hlediska se hovoří o tom, že to je samozřejmě ezoterická literatura, která se objevila teprve nedávno, a že samozřejmě to nepochází z těch starších zdrojů. Tady to já nechci hodnotit, jestli to pochází nebo nepochází, nicméně jsou tam velice zajímavé informace v těch slovansko-arijských vedách. Další, ta literatura slovanská je velice

0: protože ležela v archivech, tak spoustu různých knih, řekněme takových různých slovanských bájí a pověstí, jsou i ruské védy, bulharské védy, té literatury. Kdyby byl zájem, já mohu udělat vlastně celý pořad, kde bych mohl hovořit pouze jenom o těch jednotlivých, o té jednotlivé jednotlivých vedách a dalších písemnostech, které my máme, které se nám jakoby to slovanství zachovalo. To předkřesťanské slovanství samozřejmě teď mám, protože tady je důležité, aby jsme si nepletli slovanství křesťanské, které není slovanství, protože už je po křesťanštěné samozřejmě. Jo? Bavíme se tady o tom slovanství ještě před narozením Ježíše Krista, jo? Takže, a starším pochopitelně. Jo? Takže ta literatura je mnohem víc a není problém, já samozřejmě pošlu, když dostanu kontakt, tak mohu poslat seznam této literatury, kde se může s tím, nebo i kdo by byste chtěli, můžete napsat a mohu samozřejmě seznam této podrobně, budou to desítky knih, desítky materiálů, které mohu poslat.
1: No, a je to. Martin takže, už se odpojil samozřejmě, takže.
0: Jo, v pohodě, jo. Já to prostě takhle, jako, jo, prostě odpovídám na to, reaguji na to, co jsem říkal. A ten Karel Gustav Jung, to je skutečně velice zajímavé téma a myslím si, že práce s těmi jednotlivými archetypy, práce s tou maticí osudu, tak jak jsem to tady prezentoval, s tím hluboce souvisí. Takže asi takhle ta odpověď, no. No a teďka se vraťme k tématu. My máme teďka tady to, abych to dokončil, máme to tajemství holografické krve. Takže Pavlíku, ty jsi sám nikdy nic o tom neslyšel. Já jsem se díval na pořad, když mě Jarda chvátal na téma krev a elixir života a sluneční záblesk, tak jsem si poslechl ten díl, kde hovořil o té krvi, ta první část. V podstatě já tyhle věci, to, co říkal Jarda, opakovat nechci, protože to se týká, i když se možná částečně dotkneme některých těch věcí, co se týkají biofotonu, nicméně, co se týče krve, tak tam Jarda představil, popisoval krev, odborně popsal tedy, co to krev je a tak dále. Tak tyhle věci, to si samozřejmě posluchači mohou najít na Wikipedii nebo někde jinde, co to je krev a tak dále. Takže my se budeme dneska zabývat právě tématem holografické krve a já jsem chtěl na začátek říct, že ta moje dnešní prezentace, ona spadá do oblasti teorií samozřejmě, které nejsou uznávané lékařskou vědou a je to do oblasti samozřejmě osobního rozvoje a alternativního přístupu. To znamená, jsou to informace a analýzy, které v žádném případě nenahrazují žádnou odbornou lékařskou nebo psychiatrickou péči. Jo? To znamená, ani cílem tohoto pořadu není nějaká psychoterapeutická péče nebo neslouží to jako lékařská diagnóza nebo nenahrazuje nějakou předepsanou léčbu. Jo? To znamená, že když budete sledovat dneska tento pořad, tak vlastně vy se seznamujete s informacemi, které vy využíváte skutečně dobrovolně na svoji vlastní zodpovědnost. To znamená, jestli máte nějaké zdravotní obtíže, nebo tak vyhledejte svého ošetřujícího lékaře a samozřejmě nikdy bez svého vědomí nepřerušujte tu nastavenou léčbu, jo, jakou vy máte. Já to říkám z toho důvodu, protože pochopitelně ta tematika, kterou my máme, tak ty autory, které tady budu jmenovat a o kterých budu mluvit, protože jsem to samozřejmě nevymyslel, byť mohu říct, si mohu ještě vzpomenout na to, jak to bylo před více jak skoro už 40 let, při 30 lety, kdy jsem bral v ambulanci krev, bral jsem krev, dělal jsem samozřejmě, píchal jsem samozřejmě i někce a tak dále, takže vlastně měl jsem kdysi té krvi, když jsem dělal sedimentaci blízko, ne jako lékař tedy, ale jako lapiduch, takže já jsem k tomu měl samozřejmě k těmhletěm věcem částečně blízko, takže je to už dávno, tak jsem rád, že jsem se mohl vrátit s tebou, Pavlíku, do toho řečiště krevního a do těch červených krvinek, protože jak jsem byl malý kluk, tak mě se hrozně líbilo ten film Co je život, ten francouzský, myslím, jestli si pamatuješ, to byl takový francouzský film a tam ukazovali, to byl kreslený animovaný seriál a tam vlastně popisovali, myslím, že to bylo

0: celý život. A tam popisovali, právě ukazovali, jak vlastně tam proudí to krevní řečiště a teď ty bílé krvinky, červené krvinky a popisoval vlastně celý organismus. Jo?
1: Takže
0: jako já samozřejmě vám nemohu poskytnout bohužel animovaný seriál, ale já myslím, že to, co dneska posluchači uslyší a zprostředkování těch jednotlivých věcí, bude pro vás zajímavé. A samozřejmě já si uvědomuju, že někdy dělám chybu, že řeknu třeba něco, nějakou větu a teď to je taková atomová bomba informační, že prostě to, jako třeba s tím Čingischánem, že to prostě skutečně může na mnoho lidí působit jako dost tak zvláštně. Proto jsem se dneska i vybavil a dneska já vám tady poskytnu alespoň několik knih. Já jsem připravil jenom 10, nechci vás tady zahlcovat literaturou, ale připravil jsem pro vás, abyste viděli, uvidíte na obrázku 10 knih, které stojí, kdybyste vy někteří chtěli, protože já vím, že někteří moji studenti jsou lékaři a taky se na to téma těší nebo se zajímá o tenhle obor. Takže jsem pro vás připravil, kteří máte zájem, že si můžete, nebo jsou ze zdravotního personálu, samozřejmě takové vrchní sestry a i další. Takže se samozřejmě budou moct, jestli budete mít zájem, tak se budete moct s těmi knihami některými seznámit nebo si je koupit. Některé nejsou sice jak dostaníš, tak lehce, ale dá se samozřejmě sehnat. Takže abyste věděli, že jsem si to tu někde jako tady nevycucal z prstu, že jsem si někde něco nevymyslel a že pochopitelně, byť to tedy není oficiální lékařská věda, tak zatím stojí jednotliví profesoři a doktoři, kteří dělali spoustu výzkumu. Ano. A taky dneska, kromě tedy toho, těch jednotlivých lidí, tak já tady zmíním velice zajímavý výzkum, který probíhal v Číně, na oficiálních lékařských univerzitách, velice zajímavý výzkum právě na téma holografické krve a holografického embrya a plodu. To jsou velice, velice zajímavé věci. Protože v tom západním světě skutečně moc těch informací o holografické krvi jako takové není. Takže věřím, že to bude velice zajímavé téma, které může oslovit mnoho posluchačů. Takže takhle bych to možná uvedl na začátek.
1: Mm-hmm, dobře. Takže v pořádku. Dáme se do prvního obrázku.
0: Tak Pavlíku, co se týče toho obrázku, já jsem tě chtěl poprosit, nechej tam ještě teda tady tenhle ten, protože já bych chtěl ještě teďka pohovořit vlastně na začátku vlastně to, co to teda ta holografická krev je. Jako. Takže vlastně holografická vlastně krev, to je holografická krev, to je, ona představuje vlastně převratný lékařský koncept doktora Beaglesena, ke kterému já se budu vracet, a podle něho vlastně jediná kapka krve funguje jako vysoce citlivé elektromagnetické zrcadlo, které zaznamenává energetický stav vlastně celého organismu. Takže to je velice zajímavé, protože při mikroskopickém pozorování krve v temném poli, tak se vlastně po jejím opuštění těla, tedy krve, tak se vlastně potom, když se dívají lékaři do mikroskopu, tak se tam začnou tvořit krystalické trojrozměrné útvary, které se nazývají symplasty. A tady bych chtěl ještě upozornit, tady je totiž ještě jedna velice, velice důležitá věc, že jsou dva typy těch mikroskopů. Jo? Já se teďka budu se bavit samozřejmě teďka o tom mikroskopu, kde se sledují právě tyto otisky. A protože o tom klasickém, tak to se budu zmiňovat později, když budu mluvit o dalších věcích. Takže vlastně tyhle ty symplasty, když vlastně pozorujete tady v tom temném poli, tak oni vlastně vytvářejí krystalickou trojrozměrnou strukturu. Ano, oni se jmenují symplasty, ta struktura. A tyto symplasty nemohou vlastně v krevním oběhu kolovat jako fyzické objekty, protože by samozřejmě kvůli své velikosti ucpaly cévy, takže vlastně jsou Ony jsou vlastně čistě, jsou to čistě energetické otisky, které vlastně to, když tu krev tedy, když vlastně opustí vlastně to tělo ta krev, tak vlastně potom pod tím mikroskopem tak to začíná měnit strukturu. A ta fyzická podstata tohoto hologramu tak vlastně spočívá vlastně ve střetu dvou vlnových polí. Takzvaného přirozeného biologického takzvaného bzukotu těla a patologické frekvence nemocného orgánu. A ten takzvaný biologický bzukot, jako vlastně jehož tu existenci vědecky popsal velice známý švédský radiolog doktor Nordenström. Já se budu samozřejmě i k té literatuře zpátky věnovat, protože tohle je velice důležité. A právě doktor Nordenström objevil, že vlastně funguje takový jakoby klasický stabilní referenční zdroj, zatímco vlastně narušený orgán vysílá disharmonické rušivé pole. A krev se vlastně svým vlastním polem následně chová jako vlastně citlivá fotografická deska, která zaznamená vlastně tuto interferenci a vykreslí zřetelně trojrozměrný 3D obraz té jednotlivé poškozené tkáně. Ano. A tyhle ty vlastně krevní obrazy, které tvoří takzvaný biogram pacienta, tak v sobě neoddělitelně propojují vlastně tu fyzickou patologii, ty energetické dráhy a vlastně jednotlivé emoce toho daného člověka, ano. Když ho budu hovořit vlastně o tom otisku těch jednotlivých emocí a těchto věcí vlastně do krve, já budu dávat určité příklady, ale já si tady vzpomínám právě na příklady toho, když jsem hovořil ve svém webináři studentům, jsem právě vysvětloval, protože když se vlastně podíváte na matici osudu, kterou já když dělám pro studenty, pro lidi, kteří chtějí, tak vlastně, tak jak už jsem to tady říkal v holografickém vesmíru, jo, když vlastně se člověk narodí, tak vlastně se synchronizuje a dostává ty jednotlivé energie. A teď samozřejmě ty jednotlivé energie, to jsou těch energie 22, je to 22 archetypů, tak jak jsme se tady dneska zmiňovali o doktoru Karlu Gustavu Jungovi, podle těchto 22 archetypů. A tento systém samozřejmě ověřený, vlastně je tady asi kolem 20 let a je ověřený na milionech lidí, jo. Takže to není nějaký nový systém, který je ověřený, s tím se už více jak 20 let pracuje. A tam jde o to, že vlastně ty jednotlivé v tom daném oktagramu, který vlastně člověk na základě toho data narození dostane, tak tam jsou energeticky označené vlastně čakry, 7 základních čaker. Já samozřejmě vím, že čakr je více, je 9 a tam se to dále vrství na další podle slovanské tradice, ale držíme se teďka toho základního fundamentu. No a těch 7 čakr v podstatě v té matici má společně, když se podíváte, tak vlastně ty jednotlivých 7 čaker má vlastně své, každý člověk vlastně dostává při narození svoji hodnotu. To znamená, a ještě navíc je to tak, že vlastně ty energie, které vy vlastně dostáváte, tak vy víte jasně a víte o těch energiích, protože ty jednotlivé čakry mají 3 základní energetické náboje nebo 3 základní energetické vibrace. A to je to, že to je právě emoce, energie a fyzika. A tyhle ty 3, emoce, energie a fyzika, tak v podstatě tyhle ty 3 čísla tak vlastně ukazují na to, že jestli jsou v plusu nebo v minusu, a to ukazuje na to, že vlastně při těch jednotlivých, při té dané emoci, tak ta, vy když máte nějakou určitou emoci, nevím, třeba máte strach nebo se rozštílíte, tak vlastně ta emoce vytváří ve vás energii a ta energie se potom fyzicky propisuje do těla. A tady vlastně jsem zažil mnohokrát, když jsem různým lidem pomáhal, tak jsem právě zažil tu situaci, že ty jednotlivé energie zamrzly v tom těle toho člověka, ať už pánvy, jo, v muladháře nebo v určitých částech těla. A ty jednotlivé, těch jednotlivých sedm částí, tak jak je to tělo rozděleno, tak ty jednotlivé energie měly pochopitelně zamrzlé, ty jednotlivé se propsaly do té fyziky, z té emoce a z té energie se propsaly do fyziky a měly pochopitelně dlouhodobý vliv třeba na dané lidi, na jejich zdraví. A takže já, takže nějakým způsobem tady toto je velice podobná diagnostika, kdy potom vlastně v rámci té holografické krve, těch hologramů v té krvi u těch jednotlivých lidí, u těch pacientů, tak jsou vlastně vidět tyhle jednotlivé orgány. A právě proto já bych chtěl potom dneska navázat právě na výzkum, který probíhal v Číně, který byl bohužel zastaven. A já taky objasním, proč byl tento výzkum v 80. a 90. letech zastaven. No nicméně je velice zajímavý. Takže ty hologramy pod mikroskopem, oni dokážou věrně napodobit anatomické tvary orgánů, jako jsou plíce, ledviny, srdce, ale odhalují vlastně také různá skrytá zranění, to znamená odhalují různé jizvy po operacích, potíže třeba například se zubními implantáty nebo ložiska v čelistní kosti. A vlastně tou významnou součástí toho biogramu jsou vlastně čistě emoční symboly, jako jsou například obří buňky, jo? Například máte, tam vznikají určité takové jakoby buňky, které vlastně znamenají stres nebo takové osnaté stresové větvičky, to znamená označují stres, jo. Tohle to je všechno samozřejmě jakoby vytvořeno a na určitém dlouhodobém výzkumu, jo, kdy vlastně v krvi tyhle ty věci krystalizují a pod vlivem vlastně dlouhodobého psychického napětí těch jednotlivých lidí, tak se to vlastně potom tak je to vlastně potom vidět v těch jednotlivých vzorcích, ano. A tenhle ten vlastně výzkum jasně dokazuje, že lidské tělo je komplexní, sebeorganizující se a symbiotický systém, jo. V němž vlastně naše mysl, naše vědomí a emoce přímo vlastně formují fyzickou strukturu buněk, ano. A podle doktora Biglesena tohleto je jakoby velmi jakoby je vidět, že vlastně ty jednotlivé každé nemoci předchází určitý psychický vzorec. To znamená, že ta potlačená emoce nebo ten traumatický konflikt, ten šok, který vlastně naruší proudění té životní síly, můžeme to nazývat životní síla energie či nebo jakákoliv jako další, protože máme samozřejmě různé názvy pro toto, tak vlastně tahleto proudění životní energie dříve, než se vlastně poškodí reálně se zhmotní v tkáních. Takže to je velice zajímavá věc, proto například, když v té matici lidé mají, já říkám, máte tady tendenci, nesmíte být v negativních energiích, protože můžete si zlomit nohu třeba, jo, máte tady tyhle ty jednotlivé vibrace, když jste v plusu, je to super, ale když se dostanete právě do minusu, tak jsou ohroženy tyhle ty vaše jednotlivé tkáně nebo ty jednotlivé orgány v těle, jo. Proto já třeba dělám zdravotní kartu, to je ty jednotlivé energie těch lidí a lidé to mají vlastně jako takový lakmusový papírek nebo mají to jako vlastně upozornění, aby kdyby si měli dávat pozor, aby vlastně u nich potom z toho psychosomatického pohledu nevznikly jednotlivé věci. Takže je to takový, promiňte mi ten výraz, upgrade Lucy Hay, kde vlastně nemáte jenom jakoby tabulku těch jednotlivých, řekněme, emocí nebo těch problémů, které jsou u lidí a máte tam samozřejmě potom tu tabulku Lucy Hay v těch jejich knihách, kde ona potom samozřejmě uvádí, jak se to propisuje. Ale je to samozřejmě všechno v té matici zdraví, je to přímo vytvořené jakoby konkrétně na to vaše datum narození a konkrétně na ty vaše energie. No a zásadním vlastně jakoby důsledkem tady proto je to, že si můžeme uvědomit, že my nejsme nějakou bezmocnou obětí, jo, té genetiky. Ani vlastně nejsme podle toho, co budu samozřejmě říkat, protože já to budu vysvětlovat, a budu mluvit tady o terénu, budu mluvit o Bešampovi, budu mluvit o mém milovaném Louis Pasteurovi, jo, jako tihle ten Bešamp a Louis Pasteur, to byli takový dva velice proti sobě bojující lidé, co se týče principu. Nakonec sice Pasteur vyhrál, ale na smrtelné posteli uznal, že vlastně Bešamp měl pravdu. Ale k tomu se dostaneme. No a takže vlastně my nejsme v podstatě skutečně tou obětí genetiky nebo těch mikrobů, ale my neseme v podstatě plnou zodpovědnost za kvalitu svého vlastně vnitřního prostředí, to znamená toho prostředí v nás, toho našeho celého imunitního systému a našeho organismu. A bakterie a viry vlastně na nás zvenší, tedy podle těchto poznatků alternativních, které nejsou samozřejmě uznávané lékařskou vědou, západní lékařskou vědou, protože my se dostaneme k tomu, že ta biologické holografii v Číně, kde vlastně normálně tyhle ty výzkumy v 80. 90. letech byly plně podporovány čínským státem, vědou a tak dále, až potom později, já budu o tom mluvit, až potom později se to jakoby trošku zvrhlo. Nicméně ty kořeny té alternativní čínské medicíny tam přece jenom v té Číně jsou mnohem silnější, takže oni byli na ty věci v těch 80. a 90. letech velmi otevření mnohem více, co se týče akademického světa, protože ten akademický svět, abych to vysvětlil, máte klasicky samozřejmě PubMed, to je největší databáze lékařských paperů profesorů, doktorů, kteří dělají poslední výzkumy v oblasti biologie, neurobiologie, tady v oblasti medicíny. A to jsou samozřejmě, když vydáváte, jako když jste doktor nebo profesor, nebo děláte nějaký výzkum, nebo máte druhou, už máte třeba první, druhou atestaci jako lékař, že vy lékaři, no tak pochopitelně děláte výzkum a vy dáváte nějaké ty papery a ty papery samozřejmě, tam je štáb lidí, který to ohodnocuje, tak je to dobré, není to dobré, souvisí, jako, jo, je to, není to, jo, takže vlastně a pouští to, co teda vidí, že je tedy z jejich pohledu vědecké, tak to se pouští, jo, je to schválené a ty, které samozřejmě nesedí, nebo oni vnímají tedy, že nejsou z jejich pohledu, oni vnímají tedy objektivně, že tedy to nesedí, tak se vlastně potom do těch renomovaných samozřejmě časopisů ty papery nedostanou, ty studie. Takže to je důležité si jakoby uvědomit. No? Takže v té Číně skutečně se to dostávalo do renomovaných čínských časopisů a to byly renomované čínské univerzity lékařské, a potom pochopitelně z té čínštiny se to dostávaly i některé ty části v angličtině, takže máme i zaznamenané v angličtině částečně některé věci, byť potom to tak trošku vyšumělo. Jo? Vyšumělo to z několika různých důvodů, které já budu říkat. Takže vlastně potom tím zásadním vlastně my nejsme vlastně těmi tou obětí, vlastně tak, jak jsem říkal, jo. A ty bakterie a viry vlastně na nás tedy neútočí, jo, ale vlastně žijou uvnitř nás vlastně symbioticky a k mutaci vlastně do patogenních forem jsou vlastně pouze vyprovokovány narušeným a překyseleným terénem těla, jo. Takže já se k tomu, já to budu samozřejmě tady tohleto vysvětlovat, protože to je právě ten základ jakoby toho rozdílu právě toho Bešampa a Pasteura, jo. Můžete vidět Bešampa jako alternativní pohled na organismus člověka a Pasteura na ten přijatý klasický pochopení, co se týče bakterií a viru. Proto to říkám, že to je jakoby alternativní pohled, nicméně je zajímavé, že Pasteur na té smrtelné posteli tedy toho Bešampa tedy uznal, že měl pravdu. No a to souvisí samozřejmě s těmi věcmi, které já budu říkat. No a v lékařské vlastně praxi přináší vlastně koncept té holografické krve možnost vlastně získat okamžitý a komplexní přehled o akutním stavu pacienta právě spouhel v pichu do prstu, kdy vlastně ta metoda, vlastně ono to slouží k tomu, že vy vlastně se ten doktor stává jakoby takovým detektivem, který prostě vezme a pod ten mikroskop dá prostě tu krev a vlastně odhaluje skutečný příčinu vlastně těch jednotlivých chronických onemocnění, jo? Což tedy samozřejmě z pohledu té klasické medicíny, tak tam je, jsem slyšet, Pavlíku, prosím tě?
1: Ano, jsi slyšet samozřejmě.
0: Tak jo, dobrý, dobrý.
1: Akorát nevím, nechceš tam už nějaký ten nový obrázek?
0: Jo, já už to dám, jako neboj se.
1: Aby si nezapomněl, protože já nevím, o čem.
0: Ne, já jsem nezapomněl, jo, protože dobrý, já to chci čekám. Tady na začátek, já jsem to chtěl trošku jakoby vysvětlit, jo, takže.
1: Dobře.
0: Jo, děkuju, jo. Počkej, kde jsem skončil. U toho s tím prstem, jo. Takže vlastně to je, vlastně ten doktor se stává jako tím detektivem, který vlastně odhalí vlastně tu skutečnou příčinu vlastně těch chronických onemocnění, protože klasická věda to vidí, jako že prostě my jsme jako té chemie a ty tam prostě všechno chemicky to bublá, probíhá to tam nějak, když to zjednoduším, jo, promiňte mi to zjednodušení, jo. Takže vlastně sledování vlastně může ten daný lékař jakoby pod tím skličkem na tom mikroskopu dešifrovat vlastně desítky let staré potlačené emoční blokády a různá dávna fyzická traumata, která vlastně byla uložena vlastně v té buněčné paměti. Jo. A to je vlastně v podstatě jako podobné vlastně v tom, že člověk, když má tu matici osudu, tak on si tam spoustu věcí vlastně, jestli se to samozřejmě týká, když vznikly některé negativní věci třeba z dětství, protože já jsem měl případy několika lidí, nebyl to jeden případ, jeden člověk, to už bylo delší dobu, ale to se tak opakují ty případy, kdy jeden člověk prostě, jako jsem mu chtěl pomoct, tak on říká, no já mám tady problém, já říkám, no a co máš za problém, no, mě tady prostě je furt exém, on se objevuje a mizí, jo, byl jsem u léčitelů, teď oni prostě mi to vylečili a zase se mi to objevilo prostě, jo, prostě tak to prostě, a já mu říkám, no dobře, a já se zeptám, a nebylo to tak, že třeba jsi měl v dětství, že si nemohl třeba mluvit pravdu, jako bylo těch lidí několik a oni. Jo, prostě já jsem měl nějaké takové duchovní zážitky a mě to prostě rodiče nevěřili, říkali, že jsem jako, že si vymýšlím, tak já vlastně od té doby mám strach vlastně jakoby mluvit pravdu, říkat o těch zážitcích, protože aby se mi lidi nesmáli, nebo jo. A já říkám, no tak to je právě ten problém, to je právě problém toho, že vlastně se ti tvoří tenhle ten exem, protože jo. To, takže a na základě toho ten člověk, to už bylo před pár lety, jo, tak ten člověk jako začal prostě normálně jakoby už říkat ty věci, nestyděl se a ten exem se mu nikdy nevrátil. Jo? To je jako jeden z příkladů. Jo? Samozřejmě, že lidé mají lidé prostě otázka třeba samozřejmě krku. Jo? To bych mohl o tom mluvit hodně. Jo? No nicméně záleží to přesně na tady těchto. Jsou prostě vznikají tady to různé emoční blokády. Jo? A v tomhletom kontextu téhleté krve, tak to vlastně ti doktoři dokážou prostě takhle jakoby se na to podívat. Takže vlastně to praktické jakoby terapeutické využití vlastně spočívá vlastně v tom, že se balancuje ten biologický terén prostřednictvím vlastně úpravy pH, oxidačního stresu a postupného vlastně uvolňování jakoby svalového pancéřování. Jo. K tomu pancéřování já se za chvilku dostanu, jo, protože budu mluvit vlastně tady o některých známých hercích, kteří měli vlastně tady tenhle ten problém. Jo. Takže vlastně namísto jakoby potlačování těch různých symptomů, jo, se vlastně biologická medicína zaměřuje na jakoby vyčištění, když to řeknu, vyčištění vody v akváriu. Jo. I Pavlíku, dej tam ten první slide, protože vlastně tam na tom, já to na tom slajdu můžu vysvětlit. Jo.
1: Je to tam?
0: Mi to tady zamrzlo, jo, to už to tady vidím, jo. Takže vlastně tady došlo skutečně k několika velice jakoby zajímavým situacím, co se jakoby stalo, jo, protože vytvoření třeba takového jakoby pancíře, jo? To znamená, že člověk si vlastně vytvoří vlastně takovou jakoby ochranný pancíř jakoby, jo, před sebou. To znamená, že ten přímým dokazem vlastně to například toho, když se podíváme, takže tím přím, v to, když mluvíme tedy o tom vyčištění té vody v akváriu, tak vlastně čímž vlastně ten organismus dává prostor pro spuštění přirozených léčivých mechanismů. To znamená, že když vy vlastně pročistíte jakoby celý ten organismus, když pročistíte tu vodu v akváriu, no tak se těm rybkám bude líp dýchat, jo. A to je právě přirovnání toho Bešampova terénu, o kterém budu mluvit, jo, v kontextu oproti tady tomu klasickému pohledu Pastera a jeho mikrobu a jeho viru. A tím přímým důkazem vlastně úspěšného hojení je pak vlastně proměna těch samotných symplastů pod mikroskopem, které vlastně během regenerace vlastně začínají jakoby prosvítat a stávají se vlastně dutými a nakonec se vlastně úplně rozpadnou a vytratí se. A právě ten doktor Bigelson, on vlastně si toho všiml, a já budu samozřejmě mluvit o jeho životě a to, jak vlastně na tyhle ty věci přišel, tak vlastně a to jeho učení jakoby, nebo vlastně vysvětlování vlastně těch případů holografické krvi, tak vlastně tady se otevírá úplně nové jakoby paradigma, jo, které vlastně nás vlastně učí, nás lidi učí vlastně moudrosti, jak naslouchat svému vlastnímu tělu. Jak žít vlastně v harmonii s principy této planety, protože všechny tyhle ty vlivy, všechny další vlivy, co se týče vlastně nejenom ten náš stres nebo věci elektromagnetické záření, ale spoustu dalších vlivů pochopitelně má vliv na náš organismus, jo, ale když se vrátíme samozřejmě k těm jednotlivým symptomům těch jednotlivých terapeutických problémů, těch různých zamrazení těch různých emocí třeba z dětství, jo, na základě toho, co jste měli problémy s rodiči nebo i jiné další, jo. Takže vlastně my se tady vlastně podrobně tady podíváme na tady tuto, věc, jo. A tak, jak vidíte vlastně na tom obrázku, tak vlastně vlevo, tak tam vidíte obrázek neuvěřitelného případu, jo. A tak tam vidíte človíčka, ten tam něco má s nohou, jo, tam vidíte, jo. To je velice zajímavá historie. Je to šokující příběh vlastně, kdy se stalo to, že vlastně, a není to prosím vás někde jako z nějakého, promiňte, z nějaké vědecko-fantastické literatury, jo, z nějakého mysticismu. Je to skutečně zdokumentovaný případ, který se skutečně stal, jo. Kde vlastně bylo to zdokumentované jasným způsobem, kdy právě lékař doktor Harvey Bigelson, vlastně, který se stal průkopníkem právě na západě, protože tady samozřejmě máme ještě tu Čínu, o které budu mluvit, tak vlastně se stal na západě průkopníkem společně ještě s dalšími, protože tam jsou ještě další lidé. Průkopníkem právě té biologické medicíny v tom, že on vlastně žil v docela takových dost těžkých podmínkách, protože viděl samozřejmě, žil za podmínek války, vietnamské války, takže to bylo do něho prostě dost těžké. No a jednoho dne prostě k němu přišel do ordinace, už jako po válce přišel k němu člověk do ordinace a prostě normální prohlídka, rutinní prohlídka, že jo, jo, no tak on vzal krev, jo, jo, pacient byl vysmatý, jak léče, všechno bylo v pohodě. No a byl zdravý, neměl žádné potíže, no a vlastně doktor Bigelson mu vzal tedy vlastně krev, že jo, z prstu, jo, vlastně, a teda kapku krve z kapilary na prstu, no a teďka vlastně, a tu malou kapku, jo, vzal a podíval se prostě přes mikroskop, to znamená položil to, že jo, pod mikroskop, zaostřil to. A bylo velice zajímavé, že podle toho jeho popisu, že vlastně na podložním skličku vlastně viděl takovou dost velkou anomálii, která ho překvapila. Když on se na to pořádně podíval, tak vlastně v plazmě mezi vlastně volně těmi pohybujícími buňkami spatřil obrovský krystalický útvar. A on to vlastně popisuje, že ten krystalický útvar, tak jak jsem říkal, tomu se říká v medicíně symplast, tak on vlastně ty obrazy, jo, vlastně oni jsou vlastně dost, oni jsou ty obrazy dost, dost obrovské, jo, takže vlastně, takže samozřejmě on to vzal teda na to svíčko, když se na to dívá, no tak, tak vlastně on tam uviděl energetický otisk, jo, kde vlastně uviděl velice zajímavou věc, jo. A on tam spatřil, toho úplně šokovalo, on tam prostě pod tím mikroskopem se dívá a najednou prostě spatřil obraz lidské stehenní kosti. No. No a co bylo ještě nejvíc zaražené, že ho zarazilo tedy, že vlastně ta holografická stehenní kost, která tam byla, tak vlastně byla uprostřed zlomena, jo, ta kost. No a tak ten doktor Bigler, jsem se tak pověděl, to je divné, a ptá se toho pacienta, jako měl jste někdy zlomenou nohu, měl jste nějaké problémy, a ten pacient se na něj dívá, smál se a říká, ne, já jsem zdravý jak hřipa, neměl jsem nikdy žádné problémy, jo, noha, všecko je v pořádku, nohy, jako žádný problém není, jo. No ale lékař samozřejmě, doktor Bigel, jsem si vzal, uložil si to pochopitelně do dokumentace, jo, jako velice takovou zajímavou další anomálii, protože se tím zabýval desítky let. No a uběhl měsíc, no a tento muž měl autonehodu, a když ho zachránaři vyprostili z trosek auta a převezli ho do nemocnice, tak ty rentgenové snímky ukázaly zlomeninu stehenní kosti. No a teď se podržte, protože ta kost byla zlomena naprosto úplně na stejném místě. Tak jako v tom holografickém zvýraznění v té krvi. Měsíc předem, než se toto stalo. Jo? Úplně pod stejným identickým úhlem, stejným způsobem. Jo? Což ukázala tedy ta jeho krev 30 dnů nebo měsíc předtím, než se tohle to stalo. A teď si řeknete, jak je to možné? Jo, jak je to možné, jo, prostě jak mohl vlastně takhle ten mikroskopický vesmír v nás, v té jediné kapce, vědět vlastně, co se teprve odehraje v našem prostě tom lineárním čase. No a to je samozřejmě jako na jedné straně, byste si řekli, že to je velká záhada, ale já osobně mám na to, jako to je můj osobní názor, to jsem nikde nevyčetl, ale můj osobní názor je, že já si prostě myslím, že ten pacient v rámci té své matice osudu byl prostě v té negativní energii, která právě inklinovala k tomu, že může mít určité úrazy. Jo? To znamená, že vlastně v rámci kontextu samozřejmě holografického vesmíru, tak tohle to se promítalo. Pochopitelně, kdyby v těch negativech nebyl, jo, tady v té negativní energii, která toto ovlivňovala, no tak by to samozřejmě ten hologram by prostě z toho samozřejmě ten hologram by zmizel a nebyl tam, jo, protože to je samozřejmě ten dynamicky vyvíjející, to neznamená, že když tam prostě člověk měl tady tuhletu zlomenou kost, takže prostě je visí prostě nad každým z nás Damoklův meč a teďka prostě se každému z nás něco stane. Tak to určitě není, jo. Nicméně je to velice zajímavá věc, která ukazuje samozřejmě na tu provázanost vlastně toho holografického vesmíru a toho holografického těla, holografické krve. No a samozřejmě tady potom je otázka, je možné vlastně, že ta naše krev funguje vlastně, jo, tedy mimo ten náš lineární čas. No a samozřejmě ta odpověď na to vlastně je, že ti věci odpovídají, že vlastně odpověď přináší kvantová fyzika a ta biologická medicína. Jo. A oni vysvětlují ty věci, že vlastně naše tělo totiž není samozřejmě nějaký jenom klasický mechanický stroj, jo, tak jak si ho představuje západní medicína, ale že lidské tělo je multidimenzionální, sebeorganizující se a přísně vlastně symbiotický systém. No a že vlastně každé fyzické trauma, každé napětí a vlastně každé oslabení vlastně existuje nejprve vlastně jako energetický vzorec, jako disturbance v našem elektromagnetickém poli vlastně dříve, než se vlastně fyzicky zhmotní v tu pevnou tkáň nebo v tu reálnou nehodu. Ano? To znamená, že ty naše jednotlivé emoce, ty naše věci se tak, jak jsem říkal, podle těch našich energií, kterou člověk má z té matice osudu, tak vlastně si ty jednotlivé emoce propisují vlastně do energie a ta energie se to potom propisuje do toho daného fyzického těla. A krev tady vlastně funguje jako neuvěřitelně citlivá fotografická deska, která vlastně tyto vibrace a tyhle ty napěťové vzorce, ano, to znamená napěťové vzorce skutečně těch jednotlivých, těch energií, těch vašich konkrétních energií, které každý z nás máme podle té matice, podle datu narození, prostě vibrují, ano, a vlastně potom tyhle ty vzorce vlastně zachycujou, jsou zachycené vlastně v tom reálném čase, vlastně v tom daném, v té dané holografické krvi, což je prostě jako celkem bych řekl dost fascinující věc, protože vlastně v tom výzkumu, potom jak budu ukazovat vlastně v tom čínském výzkumu, tak tam se ty věci byly jasně vidět a oni šli až dál v té Číně, ten doktor, ten profesor nebo doktor prostě šel velice dál, co se týče vlastně toho výzkumu a jak on vlastně dál pracoval v kontextu čínské medicíny. K tomu se dostaneme, jo. A to nás vlastně přivádí právě k tomu tématu, že vlastně krev dokáže vlastně s takovou přesností reagovat na budoucí fyzické události, což tedy potom souvisí prostě otázka těch našich emocí. No, to znamená, že jak vlastně v naší krvi krystalizují myšlenky a pocity, které my prožíváme vlastně každý den. Jo. A s těmi vlastně máme různé bouře, teďka prostě jsme naštvaní, jo, teď v někom prostě něco držíme. Jo. Tak prostě já o tom skutečně mluvím ve webinářích a jak se vlastně toho zbavovat, kdy lidé měli prostě problém, měli zmražené určité tyhle ty v té fyzické, v tom těle měly zmraženy určité informace a oni skutečně, a to není otázka jako změny myšlení, protože je otázka lidského myšlení a potom je otázka organismu, kdy to tělo s vámi mluví, to znamená, to tělo se může také projevovat nezávisle od mozku, no. Takže vlastně potom u lidí třeba při tom uzdravení dochází k určitým vibracím třeba pánve a ta zmražená emoce prostě vychází ven a ti lidé jsou třeba, už se cítí lépe, jo. Takže takhle. No a když se podíváte na ten obrázek, na tu dvojku, no tak tam vidíte, jo, John Wayne, jo, a prostě drsňáci a všichni tihleti určitě jste viděli. Pavlíku, viděl z mnoho westernu, máš rád westerny?
1: No, abych pravdu řekl.
0: Nebo ne?
1: Mýval jsem, ale teď už nějaký.
0: Jo, tak jako dobrý, tak řeknu, jako kluci jsme se dívali na westerny, jako jo. Sedm statečných, nebo já nevím, Kola Lokova limonáda.
1: Ano, to
0: je. Jo, takže když budeš pít Kola Lokovou limonádu, tak prostě. Jo, takže když to takhle vezmu, no tak samozřejmě, jo, tihleti Humphrey Bogart, Gary Cooper, jo, a tady ti Steve McQueen, jo, a tady samozřejmě, když se podíváme na to plátno, nebo když jsme se dívali na tyhle westerny, no tak oni prostě představovali jako to, že to jsou ti svalnatí borci, kteří nejenom, že umí zacházet s revolverem, ale hlavně to jsou ti, kteří nás vlastně jakoby naučili z těch westernů chlapům, že vlastně hlavně neukazují žádnou slabost, jo, strach nebo, jo, prostě chlapi nepláčou, jo, to prostě. Je to příklad, samozřejmě není to z westernu, jo, ale já jsem tady uvedl tenhle ten případ. Jo. Takže vlastně, a tihleti, je velice zajímavé, že tihleti drsňáci, tak jak vlastně oni nejenom představili na tom plátnu, stříbrném plátnu prostě, toho Hollywoodu představili jako takové drsňáky, jakože potlačení vlastně, protože tady šlo o potlačení těch emocí, jo, ty nesmíš plakat, ty jsi borec a tak dále. Tak víte, co je velice zajímavé? Je velice zajímavé, že všichni tihleti lidi, které jsem jmenoval, tak oni zemřeli na stejnou diagnózu. Oni zemřeli na rakovinu plic. A teď si řeknete, no tak kouřili jak fabrika. No pozor, to nebylo to jenom tím, že by kouřili jako fabrika. Jo. Samozřejmě, že oni to takhle jako klasická medicína tohle vysvětlí. Jo. Ale tady je velice zajímavé, že vlastně při studiu vlastně tradiční čínské medicíny a psychosomatiky, jo, tady se vlastně na to podíváme hlouběji, tak vlastně tradiční čínské lékařství, ano, učí vlastně, že plíce jsou hlavním orgánem smutku, žalu a pláče. A plíce se vlastně přirozeně čistí a uvolňují skrze slzy. Jo. Takže když vlastně tihleti chlapíci, ti drsňáci, jo, a Rambo, jo, a Stallone a spol, samozřejmě to už je ta další generace. A tihleti muži vlastně, anebo teďka máme Avengers, jo, tak se dívají lidi, vaši vnuci, nebo, jo, nebo i synové se dívají prostě na Avengers, že jo, v drsňáci. na Tora a spol. No tak samozřejmě tam je ta maska prostě těch nezranitelných drsňáků. No tak tam je to, že vlastně ty napjaté svaly toho hrudníku, ano, vlastně to zablokované dýchání, ten zaťatý stisk vlastně těch čelistí a jo, to permanentní napětí, to svalové prostě, jo, pro potlačení vlastně emocí, no tak to prostě můžeme vidět, to pancéřování, to, když si vzpomenete na Wilhelma Reicha, no tak on vlastně, Wilhelm Reich tohleto popisuje vlastně v těch svých knihách, vlastně to mluví o tom svalovém pancéřování, jo, o tom armoringu, jo, anglicky, jo, kdy vlastně k tomu dochází. No a pokud vlastně takhle lidé vlastně pancéřují vlastně 5, 10, 20 let tohleto a vytvoří vlastně tu takovou přehradu, no tak ta energie, ta životní energie v člověku přestane proudit, ty tkáně stagnují, jo, ty buňky vlastně ztrácejí jako ten kyslík, že kyslík je hodně důležitý, a tak ztrácí potom člověk tu přirozenou vitalitu. Jo. A vzniká vlastně takzvané rušivé pole a ta hluboká vlastně stagnace v terénu těch plic, jo, když to beru z pohledu terminologie Bechampa, jo, tom terénu, k tomu se dostaneme, co to ten terén je. No takže vlastně cigarety, jo, ty toxiny pak nebyly vlastně třeba jedinou příčinou té rakoviny, jo. Cigarety v podstatě byly tím posledním toxinem, který mohl vstoupit do toho terénu a který vlastně on, a ten terén vlastně už byl dávno paralyzovaný, jo, zablokovaný, prostě byl oslabený, jo, protože vlastně ten nevyplakaný smutek a vytvořený ten pancíř, no tak prostě tohleto způsobil, jo. Takže a potom samozřejmě s tím se mohlo vytvořit v tom prostředí, mohl vytvořit takové prostředí ten žál, jo, ten potlačený smutek, který nebyl vyplačený, že to vlastně ze sebe nevyplakali ti chlapi, jo, tak to vytvořilo takovou nehostinnou kyselnou pustinu, kde vlastně se mohl třeba rozvinout i ten nádor, jo, u těch plic. No, takže vlastně ta naše krev pod mikroskopem jakoby podle toho, podle těchto odborníků nelže, jo? Že vlastně každý náš potlačený vztek, každá dlouhodobá obava, každé trauma, které prostě máme z dětství, tak vlastně vytvoří ten svalový krunýř, který si nosíme prostě, jo? Který prostě v té krvi a který to takhle zobrazuje. Takže vlastně a teďka otázka, jak se vlastně teda v krvi krystalizují ty naše emoce? Jak se vlastně vzniká ten živý krevní hologram? Jo? Jak vlastně, jak my vlastně můžeme změnou svého životního stylu, svého vnitřního prostředí, svých myšlenek, postojů vlastně změnit to, aby prostě, která je třeba v té naší krvi zapsaná, jo? Tak jak vlastně tohle můžeme změnit? No tak tady je totiž mnoho dalších fascinujících souvislostí právě biologické medicíny a o tom si samozřejmě budeme prostě teďka jako dál o těchto věcech povídat, jo? Teďka, Pavlíku, můžeš tam dát teda další snímek?
1: Ano, to jsou ty knihy, klíčové knihy.
0: Ano, ano, jo. Tak a já tady chci ty klíčové knihy, prosím vás, zmínit, protože abyste věděli, že si tady jako ty věci někde nevycucávám z prstu, jo. A samozřejmě Harvey Biggles, to je stěžení kniha, protože Harvey Biggles napsal knihu o holografické krvi, z které jakoby z jeho výzkumu čerpám, ale čerpám také z těchto dalších knih, tak protože tyhle ty knihy hrají velmi důležitou roli, takže já chci prostě něco tady k těm knihám říct, jo. A tady právě třeba ten Harris, a budu se k těm knihám vracet, jo, protože samozřejmě my to neprobereme tady dneska v tom jednom dílu, ale tahle ta kniha toho Harrise Kaltera Divided Legacy je velice zajímavá, protože ona podrobně, jsou to dva díly, ona dokumentuje historii právě rozporu v lékařském myšlení, která vlastně trvá již několik tisíc let. A tam je velice zajímavé, že doktor Kalter představuje dvě zásadní a vzájemně soupeřící filozofie medicíny, kterým je empirismus a racionalismus, jo. A empirismus následuje principy Hippokrata a Einsteina, který staví na tom, že tělo využívá vlastně tu svou vrozenou inteligenci, jo, k přirozenému vylučování jedu. A racionalismus vychází z Galena a Newtona a naopak vnímá tělesné projevy jako funkční problémy, které je nutné nějak mechanicky zastavit. Tedy. Jo, takže vlastně tohle je jakoby takové celkem taková velice zajímavá knižka, jestli se chcete podívat vlastně na tu danou historii. A ta další, další velice důležitá knižka, kterou je tady důležité zmínit, tak to je právě ta druhá, Biologically Closed Electric Circuits. Já samozřejmě teď nebudu probírat všechny knihy, ale zmíním aspoň jednu, aby jsme se dostali potom k těm dalším zajímavým věcem. Jo. Ale máte to samozřejmě, můžete si udělat screen, jo, můžete si ty knihy najít, jo, můžete se podívat, o čem je tam řeč. Je to právě tady v tomhletom kontextu a tady tohoto tématu. No a ta kniha profesora Bjørna Nordenstrema, to je, prosím vás, to je tedy biologicky uzavřené, jmenuje se to tedy češtině biologicky uzavřené elektrické obvody. Je to švédský profesor diagnostické radiologie. A ten doktor Bjørn Nordenström, on vlastně představuje v té knize a v těch svých studiích převratný pohled na lidské tělo, které vlastně, kde on spojuje medicínu s fyzikou a elektrochemií. Samozřejmě známe knihy o elektrickém těle a teď samozřejmě, co se týče ezoterického světa, tak to, že tělo je elektrický, že je elektrické, to není nic nového. Jo. Ale to, co je jako právě objevné tady v této, například v této knize, tak ta hlavní teze té knihy je, že vlastně tělo je jako elektrická síť. Jo. A ta klasická medicína nahlíží na krevní oběh jako na klasický mechanický, promiňte mi ten výraz, trubky, jo, cévy a pump, srdce jako pumpa, jo, která prostě rozvádí tu krev. No a profesor Nordenström, jo, on vlastně objevil, že tělo má ještě jeden přehlížený oběhový systém. A ten oběhový systém je elektrický oběhový systém. A on tam vlastně hovoří o tom, že krevní cévy fungují jako izolované elektrické kabely. A že vlastně krevní plazma uvnitř vlastně cév, tak ona skvěle vede elektrický proud, jo, zatímco ty stěny těch cév mají vlastně obrovský elektrický odpor a fungují vlastně jako izolace. A tento elektrický okruh se uzavírá v kapiláre, kde vlastně elektrický náboj přestupuje do mezibuněčné tekutiny v tkáních. A vlastně tento systém profesor Nordenström nazval vaskulárně intersticiální uzavřený kruh. Ono to zní tak dost složitě, jo? Ale v podstatě poškození, že tady o to, že vlastně poškození tkáně funguje jako baterie. To znamená, jakmile se v těle poškodí tkáň, jo, ať už je to úrazem, nebo nějaký zánět, nebo vznik nějakého nádoru, tak se začnou vlastně v ní rozkládat buňky. A tento chemický rozpad vlastně uvolní energii a vytvoří elektrické napětí vůči okolní zdravé tkání. A vzniká takzvaný, on tomu říká, potenciál zranění, injury potential. A spouštění vlastně proudu a hojení, a to je velice zajímavé. Tento potenciál vlastně funguje jako vnitřní baterie, která v cévách a v tkáních vlastně spustí elektrický proud. A tento přirozený proud pak vlastně slouží jako takový objednávkový systém, který vlastně do toho nemocného místa přitahuje imunitní buňky, vodu a stavební kameny potřebné vlastně k opravě a hojení. Jo? Takže vlastně tady vidíme, že naše tělo má tu skutečně schopnost toho sebeuzdravování, sebehojení, sebelečení. A teďka otázka, v čem je vlastně ta teorie teda převratná? Je převratná vlastně v novém vysvětlení imunity, kdy se vlastně tradičně se věřilo, že imunitní buňky, bílé krvinky, putují do místa zranění na základě chemických signálů, tedy tomu se říká takzvaně odborně chemotaxe. A profesor Nordenström ukázal, že vlastně jde o fyziku, kdy bílé krvinky mají přirozený záporný náboj a proto jsou elektroforeticky přitahovány ke kladně nabitému místu zranění a chovají se vlastně jako částice v elektrickém poli. A vlastně odhalení vlastně, to, co je velice zajímavé, tak by ten princip akupunktury, jo, té čínské akupunktury, těch jehliček, jo. Ta kovová jehla vlastně zavedená do těla, tak ona funguje jako elektrický vodič, který vlastně zkratuje dříve izolované vrstvy tkáně. A tím vlastně obnoví zablokovaný tok jontu a nastartuje v tom poškozeném místě ty hojivé procesy. Jo. Jo, takže, takže vlastně, a teď je velice zajímavé, on, jak on doslova tento profesor vysvětluje také meteosenzitivitu. Že vlastně naše tělo funguje jako přijímač vnějších elektromagnetických polí. A on říká, že vlastně, když se v atmosféře pohybují elektrické náboje, například je před bouřkou, nebo když prostě se ženy nebo muži, to je jedno, jdete z bazénu, tak se fenuje, fen používáte na vysušení vlasu, jo. No tak ty elektrické náboje, tak oni indukují vlastně v našich vnitřních obvodech jakoby proudy, jo. A pokud vlastně tyto proudy překročí tu naši vnitřní toleranci, jo, tak tělo vlastně reaguje, že nás začíná bolet hlava a teď klouby nás bolí, jo, a jsme takový unavení, jo. Jo? No a teďka ten jeho výzkum, který on dělal, tento profesor, ten výzkum, který dělal, tak vlastně jak se to dá využít v medicíně. No a on vlastně hovoří o tom, jak se to dá využít v medicíně. A teď samozřejmě to je, bavíme se tady o věcech, které samozřejmě nejsou přijímané medicínou, jo? Jsou prostě v oblasti alternativy, a nejsou samozřejmě schválené, protože tady jde o to, že vlastně on hovoří o elektrochemické léčbě rakoviny. Jo? A tento profesor hovoří, že rakovinové buňky nesou na svém povrchu silný záporný náboj. A profesor Nordström vyvinul metodu, kdy se vlastně přímo do nádoru zavede kladná jehla, jo? Jako kladná jehla jako anoda, a do okolí záporná katoda. Jo? A působení vlastně stejnosměrného proudu, se stane několik věcí najednou. On popisuje, že záporné nádorné buňky jsou elektricky přitahovány k anodě, což brání jejich šíření a metastázování. A u anody se uvolní velké množství kyselých jontů, protonů, které nádorové buňky spolehlivě zahubí. A tento elektrický proud v okolí nádoru uzavře vyživující cévy, tedy způsobí mikrotrombózu a zablokuje přísun živin. A voda se odplaví pryč, elektroosmóza, takže vlastně nádor vyschne a odumře. A tato metoda byla s úspěchem otestována u pacientů v pokročilém stádiu rakoviny. Byla otestována, to není jako jo. Já můžu dát jeden příklad, samozřejmě není to jako, že víte, že my jsme jako že máme elektrické tělo, a léčitelé prostě mají schopnost, když prostě rejky, jo, ta rejky se rozdělá potom na 4 proudy, a teďka nemám čas vysvětlovat ty základní principy prvotní rejky, jo, ale když prostě třeba vy léčitele léčíte lidi, prostě, nebo vás léčili, cítíte prostě teplo, nebo prostě cítíte, ani se vás třeba nemusí dotknout, cítíte prostě proud nebo i tlak, jo. Někdy prostě i ti lidé třeba, když ti léčitele zvednou takhle ruku, tak padají na zem při tom velkém tlaku. Tak prostě při tom léčení vlastně cítíte, jo, a to se můžete i vy sami léčit, jo, cítíte vlastně to teplo ty z těch rukou, tak ten elektrický, to elektrické to záření. A já můžu uvést prostě příklad, tenhle, myslím si, že to asi nějak takhle fungovalo na tomhletom principu nějak podobně, jo. Já když jsem prostě, moje maminka měla rakovinu, já jsem prostě přiložil na ní ruce, modlil jsem se za ní, mluvil jsem tedy v cizím jazyku, který jsem se naučil, jako, který vyvolával ještě určité vibrace zvukové, ta zvuková vibrace společně s tím elektrickým proudem, jak já věřím, té ruky, no tak vlastně způsobil v organismu, předpokládám, nějaký podobný takový moment, kdy moje maminka prostě byla z té rakoviny uzdravena. A já jsem samozřejmě lékaři, já jsem si to do dneška nechával samozřejmě jako potvrzení toho, kdy skutečně byla diagnostikována u maminky rakovina mojí a potom najednou byla uzdravena. Jo? Takže já sám jsem osobně svědkem, samozřejmě jsem nepoužíval jsem žádné anody katody, ale prostě v rámci prostě takovýchto věcí tehdy samozřejmě je to prostě, jo, takhle prostě můžu říct, že takhle třeba moje maminka jako prostě byla takhle uzdravena, jo. Takže předpokládám, že byli to, co jsem popsal, takhle nějak ten nádor prostě vyschla a odumřel, jo. Takže vlastně pomocí toho elektrického pole je vlastně možné dosáhnout, tak jak říká profesor Nordström, přitáhnout vlastně nabité molekuly, jo, z toho krevního oběhu přímo vlastně do toho nemocného orgánu, když teda samozřejmě on potom už pochopitelně v rámci toho klasické západní medicíny, tak tam hovoří o chemoterapii, kdy tam hovoří o tom, že vlastně prostřednictvím elektrického pole vlastně se dají přitáhnout vlastně ty jednotlivé léky, které slouží pro tu chemoterapii. To znamená, že to ovlivní prostě jenom ten nádor a neovlivní to tělo toho člověka, jo. Jde to přímo do toho nemocného orgánu, jo. Což se samozřejmě dneska dělají na to i výzkumy. No a taky potom to urychlení toho hojení zlomenin a rány. Jo. To se netýká pochopitelně jenom rakoviny, ale

šel domů, jako nějak se doplazil domů, měl samozřejmě nějaké zlomeniny. No a tak se prostě vylečil se elektrickým proudem, jo, takže on spolupracoval ještě s jedním vědcem právě, který z Paříže, z Francie, a ruského původu, který vlastně potom jste se pracovali právě na tady těchto výzkumech léčení elektrickým proudem, jo. No, takže vlastně to jsou, já bych vlastně tady toto uzavřel, pojďme k dalšímu snímku, Pavlíku. Zatím to takhle stačí, co se týče těchto jednotlivých knížek. Já se k ní budu samozřejmě vracet, ale lidé, máte možnost, posluchači, se na ty knížky podívat, o čem to je a tak dále, protože ono jsou to velice zajímavá věc. Já vám tady nebudu jako studentům na vysoké škole dávat syllabus, kde budete mít 30-40 knih a nějaké články. Myslím si, že tady tohle to takhle stačí. No a teďka se dostáváme k zajímavému tématu. Holografické a fraktální model krve, jo? Protože když se podíváme na krev, která funguje jako hologram, která obsahuje samozřejmě informaci o celku, o celém těle, vesmíru nebo předcích, tak vlastně my nacházíme spoustu zajímavých informací v mytologii a v různých ezoterických, alternativních, z pohledu, tedy když to vezmu z pohledu religionistiky, ano. Takže když si vezmeme třeba krev tedy jako naše sídlo duše a života v těch tradičních náboženstvích, tak z pohledu religionistiky v judaismu, tak ten koncept krve jako nosiče duše je vlastně definovaný, jo, ta kniha Levitikus, ta třetí kniha Mojžíšova, 17.11, tam je napsáno, vždyť život těla je v krvi. Jo, to, tam je použité hebrejské slovo nefesh, no, to je, se překládá jako duše, ale v mnoha případech to slovo duše znamená také život nebo životní sílu. Jo. Takže vlastně tady máme příklad v judaismu, že z toho verše, z té třetí Mojžíšově, že život těla je v krvi. Jo. Takže to je jakoby jedna z takových věcí, kde samozřejmě v judaismu z toho důvodu se zakazuje konzumace krve. Jo? A podle starého zákona je to zakázáno, takže z toho si samozřejmě udělali svědkové Jehovovi pochopitelně to, že nemůžou jít na transplantaci, jo? Že nemůžou přijímat cizí krev. Jo? To je jenom takový příklad, nechci to teď rozebírat dopodrobna tady toto. No a křesťanství přebralo tento židovský koncept, kdy vlastně transformuje, kdy hovoří vlastně o tom, že krev Krista v kontextu Eucharistie se stává vlastně zdrojem věčného života a nástrojem vykoupení, tedy život je v krvi. Jo. Takže to je pro ně tedy v katolické církvi, to není symbolická tekutina, ale hovoří tedy v katolické církvi, se hovoří v rámci katolické doktriny o takzvané transubstanciaci, jo, kdy vlastně skutečně a když pijete to víno, tak jakoby nesete skutečnou živou duchovní esenci, jako jo, tu krev. No a potom samozřejmě náboženství, jako je Aztékové nebo Májové, no tak ta krev, ona byla označována jako chalchichuatl, jo, drahocená voda, no a byla považována pro ně jako substance, jediná substance, která je schopna udržet vesmír v chodu a slunce na obloze. Jo. Právě podle toho tedy bohové podle těchto mýtů obětovali tedy svoji krev, aby vlastně stvořili lidstvo a lidé mohli tedy tuto životní sílu a mohli vlastně vracet, aby zabránili tedy zániku kosmu. Jo. No a máme tady ještě samozřejmě taoismus. Jo? Když se podíváme do taoismu, tak vlastně ta tradiční čínské kosmologie, no tak tady vidíme, že krev je neoddělitelně spjata s energií či, tedy s životní silou. Jo? A tam platí základní pravidlo. Jo? Krev je matkou či a či je velitelem krve. Já to ještě jednou zopakuju. Krev je matkou či a čchy je velitelem krve. Krev je vnímána vlastně jako zhmotněná, hustá forma, duchovní a vitální energie.

0: Když se podíváme na další snímek, tak tady vlastně, co se týče, když se podíváme vlastně na holografický a fraktální model krve, tak tady můžeme najít velice zajímavé koncepty, kdy krev vlastně funguje jako hologram. A tedy ta malá kapička krve prostě obsahuje informaci o celku, tedy o celém těle, jo, vesmíru přeci. Jo, nacházíme, my to můžeme vidět v různých mytologiích, ano. Já bych byl velice rád, chtěl rád, bych tady hodně mluvil o tady těchto jednotlivých věcech, ale asi bych vás tím nudil, já jsem studoval religionistiku, takže bych mohl o tom mluvit strašně dlouho. No nicméně, já tady uvedu pár příkladů, které jsou velice zajímavé právě v kontextu té krve. A jo, tak si vemte hinduismus. Tam je v hinduismu takový právě případ té fraktální krve, mýtus o Rakta Bijovi. A v hinduistické vlastně mytologii, to jsou přímo texty, které se jmenují Devi Mahatmya. Jo? A tam existuje démon, který se jmenuje Rakta Bija, což tedy znamená v překladu krvavé semeno. A on měl vlastně zvláštní schopnost, tento démon, jo? A kdykoliv vlastně kapka jeho krve dopadla na zem, tak z ní vlastně vyrostl z té kapky dokonalý klon tohoto démona, Rakta Biji. Jo? No a toto je příklad jako starověký, čistě holografický fraktální model, jo? Kdy kapka krve v tomto mýtu neobsahuje nějakou část života, ale vlastně obsahuje, prosím vás, celou kompletní informační matrici celé bytosti. A vlastně k jeho poražení, jo, musela prostě bohyně Kálí, jo, poražení toho démona Rakta Bijiho, tak musela vlastně vypít jeho krev dříve, než se dotkla země. Takže to je velice takový velmi zajímavý příklad právě toho holografického fraktálního modelu v kontextu krve a té informační matrice, která je právě v krvi. Jo? Takže my vidíme, že v těchto jednotlivých náboženstvích máme tyhle ty příklady, tyhle ty existence. No a další je antroposofie Rudolfa Steinera. Jo. Rudolf Steiner, vlastně zakladatel antroposofie, tak on vlastně měl velice specifickou nauku o krvi. Jo. A on tvrdil, že krev je fyzickým nosičem lidského já, tedy ega, vlastně nejvyšší duchovní složky člověka. No a podle Rudolfa Steinera, jo, to byl velice zajímavý koncept, jo, kdy vlastně krev fungovala jako zrcadlo, ve kterém se odrážel makrokosmos, mikrokosmos, jo, a z jeho substance vlastně vlastně se otiskuje vlastně do té fyzické hmoty. No a tak, jak vidíte na obrázku, ta třetí věc, to je hermetismus a alchymie. Ano? No a v hermetické tradici vlastně platí zákon, samozřejmě jak nahoře, tak dole. Jo? A ta krev je vlastně v alchymii, já si myslím, že to jako takhle můžu říct, protože já jsem fakt studoval spoustu těch alchymistické literatury. Vy, kteří jste viděli můj webinář o Isaacovi Newtonovi jako o velkém alchymistovi, který napsal víc jak milion slov na téma alchymie, kde vlastně víc jak 60% jeho spisů souvisely s magií, s alchymií a s okultismem a nesouvisely vůbec s to, co nám prezentuje dnešní věda. Tak vlastně, když člověk jsem se probíral těmi všemi alchymistickými věcmi, tak v alchymii je často vnímána krev jako astrální tekutina, jo, která vlastně v sobě nese planetární vlivy a vlastně paměť celého rodu. Ano. A tak je to vlastně i ve slovanství. Tohle to je velice podrobné, už jsem tady o tom mluvil, o těch slovansko-arijských vedách, tam otázka paměti celého rodu, tam je to podrobně tyhle věci popsány. No a ten, a nejenom tam, samozřejmě v těch jiných slovanských spisech, jo. Ten holografický princip vlastně je tady zde implicitně přítomen právě v myšlence, že lidská krev je mikrokosmickým odrazem právě toho, ta anima mundi, ta duše světa, jako takové. Tak a když, ať teď už nám to Pavliku odsýpají ty slidy, můžeš mi dát další slide? Jo, tak to jsou už trošku pro vás Ying a Yang, to jsou pro vás známé věci, mi to takhle vytvořila ta umělá inteligence, nicméně já chci právě tady chci zopakovat, jo, že krev je matkou čchy a čchy je velitelem krve. Jo. A ta čchy je velitelem krve, to znamená, že pohyb, jo, ta čchy energie dává krvi impuls k tomu, aby vlastně cirkulovala v cévách, jo, a bez té energie čchy, bez té životní energie, by vlastně krev stagnovala. A vlastně otázka tvorby, jo, to znamená, že čchy například sleziny a žaludku transformuje potravu a vodu na látky, ze kterých potom následně vzniká krev. A udržení čchy vlastně udržuje krev uvnitř cév a brání vlastně jejímu spontánnímu vykrvácení. Jo, krvácení. No a krev je matkou čchy. Takže vlastně vyživa, tedy krev nese a vyživuje samotnou čchy, a bez dostatku krve vlastně nemá energie vlastně kde bydlet a rozptýlí se. Jo, ten život. Jo, proto samozřejmě ta naše krev, to je jasné, je důležitá, člověk nemůže vykrvácet. Jo. Protože potom samozřejmě z něho vychází život a nasleduje smrt. Takže vlastně krev poskytuje materiální základ pro tvorbu a obnovu energie čchy, kde ona proudí. No a ty klasické čínské texty, znáte samozřejmě vnitřní kanon žlutého císaře, Huang Di Neijing, jo, tedy tak ten vnitřní kanon toho žlutého císaře, jo, toho, jo, kde vlastně jsou tyhle ty věci prostě popsané. No a z hlediska samozřejmě tradiční čínské medicíny, jako funkčního a filozofického systému je vlastně, tady krev je základ, na které vlastně stojí celá diagnostika a léčba, ano. Takže a vlastně tady z tohoto pohledu, jo, z pohledu čínské tradiční medicíny, neexistuje hmota a energie jako nějaké dvě oddělené věci. Čchy a krev jako jsou dva stavy téže substance. Čchy energie, čchy nebo životní síla je neviditelná, aktivní, řídící složka. A krev je viditelná, jo, ta pasivnější, vyživující složka. Jo, a jejich vlastně vzájemný vztah, tedy té životní energie čchy, který velí krvi, jo, a krev zase živí čchy. Jo. Takže vlastně v té tradiční čínské medicíně a tyhle ty věci jsou v té tradiční čínské medicíně klinicky ověřitelné, jo, kdy vlastně ten lékař ovlivňuje čchy akupunkturou, změní se vlastně to, on tou akupunkturou dělá co? On tou akupunkturou těma jehličkama mění prokrvení, když vlastně posílí krev, jo, například nějakými bylinnými čaji a vlastně zlepší se vitalita toho pacienta. Jo. Já sám, když jsem byl v Thajsku, jsem byl na nejlepší v Thajsku čínské klinice, která šestipatrová, jako prestižní univerzitní čínská klinika. Tam byli sami Číňani samozřejmě, ani Tajci tam nechodili. Perfektní profesoři, já jsem tam u toho jednoho profesora byl, já jsem mu říkal, že jsem měl nějaké problémy s ledvinama a on prostě mě chytil za ruce a okamžitě věděl, že ledviny, jo, prostě. No a, ale teď chci říct druhou věc. No až já jsem prostě tam šel na akupunkturu, měl jsem nějaké prostě problémy, no a prostě ty jehličky pochopitelně s tím bylinnými čajem mě skutečně pomohly, rozproudily ty věci, které se prostě potřebovaly, byly rozprouděné. Jo? Takže, a tahle ta akupunktura velice souvisí právě s tím elektromagnetismem lidského těla, s tou energií životní či. A teď se podíváme právě na tu zásadní věc. Pavlíku, už je poprosit o další snímek. Teď se podíváme na velmi důležitou věc výzkumu a tento výzkum není to alternativní výzkum, je to skutečně ověřený, tady když se díváte na tohoto profesora biologie na Shandong University, univerzitě Shandong z Hanga Yingqing, já se omlouvám, nevím, jak to mám prostě přesně číst, jo, protože to je prostě velice významná věc, protože to v těch 80. a 90. letech to byl tehdy, teď už ne, ale tehdy to bylo skutečně vládou Číny podporované projekty, ano, protože Jo, no a tady vlastně on vytvořil, byl to tento profesor z Hank, já budu říkat profesor z Hank, protože mi se to strašně těžko čte to příjmení, omlouvám se, jo. A on v letech 1985 až 1991 dělal výzkum, ano. A ten vlastně, já on jako profesor, jako lékař, vyvinul teorii, která se jmenuje Embryo Containing the Information of the Whole Organism, jo, tedy embryo obsahující informace o celém organismu, kterou sformuloval právě tento doktor Zhang, jo. A takže já chci teďka tady poskytnout, jakoby na druhé straně jsme tady měli doktora Bigelsena, ano, a další ty knížky, o kterých budeme mluvit, těch profesorech a těch doktorech. Ale teď se podíváme prostě, protože přece jenom ta Čína, ona má více blíže k té tradiční medicíně, teď už samozřejmě to se změnilo, ale v těch 80. 90. letech měla více pochopení pro tyto věci, ale oni to nedělali jako nějakou ezoteriku, jo, prostě to byli profesoři, to byli chytrý lidi, jo, to nebyl nějaký prostě, jako by někdo dneska řekl nějaký tady profesor z medicíny prostě v České republice, by řekl, no tak to jsou všechno prostě nesmysly, ten Bigelsen a tohle to není to potvrzené, nemáme na to žádné potvrzené papery, žádné výzkumy, jsou to nesmysly. No dobře, v pořádku, ale tady tohle to nebylo žádné bečko, ten profesor Zhang, jo, on měl potvrzené výsledky, zdokumentované vědecky, potvrzené vědeckými papery, které se z Číny potom dostaly i na západ, jo, ale pak to tak vyšumělo, utichlo to, jo, moc se o tom nemluví, jo, a já vás teď chci prostě s tím výzkumem seznámit, protože to je fascinující výzkum tady tohoto čínského profesora, jo? Protože vlastně on chtěl, vlastně, on se zabýval právě aplikací, ta jeho teorie souvisela s aplikací právě v akupunktuře a diagnostice, jo. A to je velice, protože on vlastně byl zakladatelem holografické medicíny, a ten termín normálně už nikde neuslyšíte, že by byl, tohle to jsou jenom takové nějaké ezoterické, v dnešní době ezoterické instituty v Číně. Vy samozřejmě, kteří umíte čínsky, můžete si samozřejmě tyhle ty případy ověřit, kdybyste někdo chtěl, tak můžu dokumentaci samozřejmě poskytnout, jo, není problém. A třeba lékař, který se chce o to zajímat. No a vlastně on vlastně pracoval na tady tomto výzkumu a chtěl a na základě toho výzkumu s tím celým svým týmem, to nebylo on jenom on tam, jo, to prostě, tam měl prostě armádu těch doktorů, jo, to stali za tím profesorem, jo, to jako nebyl nějaký hej nebo počkej, jo. No a on vlastně chtěl aby pochopil tu teorii, vlastně, aby pochopil tady tento princip, jo, tak vlastně on hovořil o tom, že protože tady nejde vlastně o nějakou takovou teorii někde prostě, jo, někde taková ezoterická, nebo tam je důležité chápat prostě člověka jako z holistického pohledu, jo, že jo, a on vlastně to skutečně zkoumal velice podrobně, jo. A on je skutečně považovaný za pioníra, který vlastně v tomhletom, který přenesl myšlenky holografie a fyzikálního světa do biologie a medicíny. A ty jeho studie, ty jeho práce, které se skutečně staly základem toho celého systému holografického, té holografické biologie, jo, tak byly systematicky publikovány v 80. letech, jo, což umožnilo skutečně jejich mezinárodní propagaci a diskuzi. Takže se některé věci dostaly, něco v angličtině, něco ve francouzštině. Jo, bylo to prostě, jo, a on vlastně tento profesor Zhang formuloval a on vlastně formuloval vlastně tu teorii, protože vlastně ten pojem bioholografického zákona, který vlastně ten profesor Zhang formuloval, a on ho nazval holografický zákon živých věcí. Ještě to jednou zopakuju. O holografický zákon živých věcí. A to už bylo v roce 80. Někteří říká, že to bylo rok 73, 80. Jo. On na tom prostě velice podrobně pracoval mnoho let se svým týmem. Jo. To prostě sponzorovala tu univerzitu, tu nemocnici prostě sponzorovala prostě čínská vláda. Jo. To byly prostě skutečně velice závažné výzkumy. A tento vlastně zákon stanovuje tohoto profesora Zhanga, že každá relativně samostatná část živého organismu, on to nazýval takzvaným celoobrazovým plodem, Jo? A obsahuje informaci o celém organismu ve formě zmenšeného obrazu. A tento princip vlastně je přímou analogií právě k tomu fyzikálnímu hologramu, kde vlastně každá část záznamu obsahuje celkovou informaci o tom daném reprezentovaném objektu. Takže vlastně pochopení téhleté základní logiky je, jako je klíčové, protože vlastně, když si tohleto uvědomíme, že tahleta praktická aplikace této teorie, jo, od diagnostiky až po tu léčbu, jo, no tak je vlastně tady z této teorie odvozena. A já samozřejmě vysvětlím vám, o co přesně tam jde. A ten profesor Zhang vlastně popisuje, jak vlastně tyhle vlastnost využít k mapování orgánů a tkání na různých vlastně částech těla. Jo? Takže vlastně on to nazývá embryo containing the information of the whole organism. Jo? Teď je otázka, jestli to překládat jako plod nebo jako embryo, to už je spíš věc filozofická, jo? Jo? Křesťansko-filozofická, nebo jakákoliv, jak chcete, si to nazvěte, jo? Jak to přesně přeložit. Jo? Takže ale anglicky to embryo containing the information of the whole organism, jo? Nebo plod obsahující, nebo embryo obsahující informaci celého organismu. A on vlastně propojuje vlastně teorii s existujícími akupunkturními systémy, které byly v Číně v tehdejší době. Takže vlastně ten termín celoobrazový plod nebo embryo vlastně je označením pro jakoukoliv anatomickou část těla, která funguje jako mikrosystém nebo holografický obraz celku. Jo? A podle této teorie vlastně každý orgán, tkáň nebo buňka složena z těchto celoobrazových plodů nebo embryí, nebo jak to nazveme, a každý z nich vlastně obsahuje kompletní genetickou a funkční informaci celého organismu. Jo? A právě to je to jedno z vlastně těch nejfascinující věc nebo nejpozoruhodnějších aplikací vlastně v této teorii je vlastně tvrzení, že i semene buňky a vajíčka jsou tvořeny celoobrazovými plody, což tedy podle profesora Zhanga umožňuje, pozor, co to umožňuje, regeneraci celého organismu z jediné buňky. A tady se dostáváme k tomu, co jsem už říkal v pořadu, když jsem ještě byl v pořadu Jardy Chvátala a mluvil jsem o profesorovi Garjájevovi. Tak on tyhle ty principy z těchto 80. a 90. let pro doktor Garjájev využíval v rámci své vlnové genetiky. Velice dobře tohleto využíval. No a tahle ta teorie, no samozřejmě on o tom už pracoval profesor Zhang od roku 1973, jo, dlouho, jo, a on napsal, co se týče možná, jestli si můžete ty najít ty věci, jestli to najdete, nebo použít to umělou inteligenci, ať vám to najde v čínštině, jo, ono se dá použít různé, jsou různé i umělé čínské, jako kvén třeba, jo, umělá inteligence, nebo jo, píše se to přes kvén dvojte v N, jo, to je čínská umělá inteligence, můžete si to vyhledat, nebo jo. Ta první známá monografie jeho je Výzkum v oblasti holografické biologie. Ona vyšla v roce 1985. Jo. A nebo to i v angličtině, jo, asi bude přístupné. A nebo potom v roce 87 publikoval práci Metody diagnostiky a léčby pomocí biologické holografie, jo, která kombinovala teoretické základy právě s praktickými metody, tady těmito metodami. Jo. A na tom je právě tohleto jakoby fascinující, protože vlastně, když si projdete, můžete si to najít, tam jsou i patenty na Google, jo, Wenxiu City třeba, jo, to je prostě nakladatelství Neimengu People's Press, Huhehaote, jo, to jsou prostě, nebo v Beijing, jo, v Číně, jo, to je prostě velice významný vydavatelství, které vydává tyhle ty odborné publikace. Jo. Takže většina z nich byla publikována, prosím vás, prestižními čínskými nakladatelstvími, což samozřejmě jasně ukazuje uznání autority toho daného profesora Zhanga, a závažnosti těch jeho prací, které v tehdejší vlastně čínské vědě a v té komunitě on objevil. Jo? Jo? Takže mezi tím samozřejmě vznikala, oni navazovali spoustu těch čínských dalších v těch různých provinciích, ta Čína je velká samozřejmě, navazovali na další literaturu, která právě na Shandong University, která z toho dále prostě s tou teorií pracovali. Jo. Takže to byl fascinující objev tehdy v Číně, protože vlastně on laboratorně potvrzoval vlastně tisíciletou tradici tradiční čínské medicíny a kombinovali s povýšením té klasické akupunktury na mnohem vyšší bod. Ano, to je prosím vás fascinující věc, bohužel my se k tomu už dneska nedostaneme, ale já budu pokračovat v té druhé části právě o tom fascinujícím léčení doktora Zhanga, jakým způsobem on léčil a jak využíval principy holografické krve, principy elektrického těla a elektrických proudů, tak jak jsem to mluvil na základě profesora Negestrema, jo, z těch knížek, které on napsal z těch studií, jo, protože to je prosím vás velice zajímavá a velice fascinující věc, která prostě v tehdy byl obrovský boom v Číně, který potom, já to budu vysvětlovat, proč to utichlo, ale asi si už dokážete trošku předem, už si domyslíte, proč tyhle ty věci nebyly dále rozvíjeny. No nicméně, když to nakonec, že už máme kolik je 41, tak ještě 10 minut asi, nebo 15, uvidíme, jak to bude, tak už jenom tak ještě budu pokračovat. Když srovnáme vlastně tu teorii profesora Zhanga s Bigelsenovým principem holografické krve, tak tu vidíme velice podobné paralely, jo? Protože vlastně obě teorie se opírají vlastně o stejný holografický princip, jo? Ale liší se vlastně pouze tím, jak to formulují, jo? To znamená, jo, a potom pochopitelně v tom výzkumu, protože ten doktor Bigelsen, jo, ten princip, on byl chudák takový opuštěný v poli, jo, všichni ho neměli rádi a všichni se mu smáli, jo, jako, jo, tak jo, prostě samozřejmě ta oficiální věda ho nikdy nepřijala, řekl, že to je pseudověda, jo, takže on byl strašně kritizovaný, jo, a to samozřejmě, když si to vygooglujete, tak tam uvidíte snůšku samozřejmě kritiky. No a oni samozřejmě ten jeho princip doktora Bigelsena nazývali, že je to takový spíše široký kosmologický nebo filozofický rámec. Jo? No dobře, v pořádku, můžete to, někdo to tak může říct, ale teorie profesora Zhanga, to není nějaký hej nebo počkej. To je prostě velice uznávaný profesor. A když my se dneska podíváme, kde je věda Číny, a nejenom co se týče lékařství, ale co se týče další technologií, no tak člověk se pomalu cítí jako prostě nějaký vesničan. Jo? Jenom když já jsem byl v Kuala Lumpur a viděl jsem tam ty auta, tak jsem se v té Malazii cítil prostě jak nějaký vesničan, jako, který prostě člověk si myslel, jak tady jako na tom západě to je prostě všechno skvělé a my jsme z toho let za opicema. Jo. Tak si představte v tom výzkumu, vy, kteří jste lékaři, vy, kteří jste, pracujete na univerzitách, tak víte velice dobře, když čtete publikace odborné v angličtině, tak to tam jsou všechno, to jsou čínské jména. Jo, v minulém století to bylo, věda byla, se mluvilo v němčině, všechno bylo v němčině, jo, Einstein a spol, všechny studie, všechno bylo v němčině, věda, psychologie, jo, to bylo prostě, potom angličtina, no a teďka už pomohlo člověk, aby se učil čínsky, jo, aby nebyl, jo, když to takhle vezmete, jo. Takže ten profesor Zhang, to nebyl nějaký hej nebo počkej, to byl velice významný profesor, který měl armádu doktorů za sebou, jo, ten chudák, ten doktor Bigelsen, jo, který napsal tu o té krvi, jo, holografické, no tak tam jako takhle prostě neměl, jo, a ti další jeho známí, co prostě, no tak to tam ještě dostali prostě pokouřit, jo, prostě od toho mainstreamu, to si ještě řekneme v těch dalších dílech, jo, co se tam stalo, jo. Takže ten, tam jako ten profesor Zhang jako představuje úplně jasný, systematický, podrobný, akademický výzkum, jo? Protože byl podpořený oficiálním čínským výzkumem, ano? Oficiálním, to byly těžké taky peníze a tu armádu, co tam za sebou ten doktor Zhang měl, jo? S tímhle tím výzkumem toho holografického, holografické biologie. No a samozřejmě Bigelsen prostě byl prostě takový skoro, nebo s tou desítkou nebo dvacítkou, prostě takový malý pěšáci prostě tady na západě prostě v poli. No. A oba ty principy sdílejí prosím vás základní holografickou logiku, jo? Jo? Kterou možná by se to dalo, protože ona vlastně formuluje co? Ona formuluje to, že část obsahuje informaci o celku. To je podstatná věc v obou logikách, že část obsahu informace hovoří o celku. To znamená, že uvnitř člověka existuje svět, který je kopie velkého světa vně. A tento princip je vlastně centrální pro obě teorie. No a ten profesor Zhang, ta jeho teorie v té moderní literatuře je přímo pojmenována jako biologická holografie. Jo. Můžete si samozřejmě vzít googlit, můžete to zkoušet s různými modely umělé inteligence, ale kdybyste náhodou tam něco našli zajímavého, jo, tak mi řekněte, protože já jsem toho fakt s tím měl trošku problém, jako nebylo to jednoduché tyhle ty informace o tomhle tom výzkumu získat, ano, vy, kteří umíte čínsky, tak určitě se k těm podrobnějším informacím dostanete, ale není to vůbec jednoduché se k takovým informacím dostat, jo? Protože když to dáte v angličtině nebo prostě možná ve francouzštině, to jsem se přiznám, že jsem ve francouzštině neskoušel, že? Mě nějak francouzi mi řekli, že dnes je papurkva, že proč, no to je jedno. Tak jo, to jsem neskoušel, ale jako to ukazuje vlastně u toho profesora Zhanga a té biologické holografie, tak to ukazuje na podrobné mnohaleté, desetileté studium, kde on vlastně vzal a tuhletu teorii integroval do moderní vědecké biologické praxe. Jo? A ten Bigelsův princip doktora Bigelsena je úplně stejný konceptuálně jako ten princip doktora Zhanga. Akorát, že doktor Zhang měl to štěstí, že byl těch prvních 20-25 let byl podporovaný a potom samozřejmě do dneška se to dál rozvinulo, ale už jenom v těch alternativních směrech. Jo? Takže vlastně ten výzkum, kde šlo skutečně o konkrétní anatomické, jo, konkrétní výzkumy toho holografického principu, které byly prakticky byly ověřené a aplikované, jo, tento model byl aplikovaný, jo, u těch pacientů, samozřejmě na to vycházely ty dané papery, jo, tak on představuje transformaci obecného toho holistického principu na konkrétní diagnostický a terapeutický nástroj, jo. Takže vlastně tu je, a on, ten profesor Zhang, přišel, prosím vás, s úplně novou revoluční v tehdejší době akupunkturní terapii. Jo? Jo? Já říkám v tehdejší době prostě přišel, protože jsou samozřejmě, neříkám, že nejsou, jsou samozřejmě, předpokládám, ať už hlavně třeba ve Francii nebo v jiných, možná, že je to aplikované v České republice, nevím, když tak mi to napište do komentářů nebo mi to napište do e-mailu, jo. Já budu vlastně o této jeho novou, já to mluvím teďka o té revoluční teorii, která byla v 80. 90. letech, protože to byla skutečně tehdy nová, on byl vlastně ten pionýr, on tohle to vytvořil, nová akupunkturní teorie, terapie, jo. A tam profesor Zhang, on vytvořil skutečně komplexní systém, který vlastně nejenom vysvětloval ty jednotlivé jevy v kontextu té holografické biologie, jo, ale on skutečně představoval nové, progresivní, efektivní způsoby léčby. A ti lidi byli prostě uzdravováni skrze tuto jeho léčbu. A to nebyly desítky, to nebyly stovky. Byly tisíce lidí, jo? Já nevím, kolik jich tam přesně bylo, no tak v těch studiích to tam je uvedené. Jo? A on právě vycházel z toho principu toho holismu, jo? Z toho celkového pohledu. Jo? Což samozřejmě je, ano, je to typické pro tradiční čínskou medicínu, jo? Ale On tam skutečně vytvořil podrobnou akupunkturní praxi a ten nový systém, jo, protože ten systém těch mikro, ten systém vlastně těch terapeutických bodů, které on vlastně vytvořil, jo, tak to je velice zajímavá a fascinující věc. Jo. Pochopitelně my se v tom dalším dílu dostaneme i k dalším zajímavým fascinujícím věcem, protože tam ti jednotliví autoři, protože já jsem to samozřejmě ještě neřekl, všechny věci, jo. Budeme se bavit o Gastonu Nesensovi, jo. To je prostě Galileo mikroskopu. Jo. Jestli chcete navnadit na další pořad, který bude za 14 dnů a který budu vysílat ze Spojených států, protože jsem pozvaný na tu konferenci Gaia, tak budu vysílat ze Spojených států. Tak se připravte právě na to, budu mluvit taky o tomto doktoru Gastonovi, to je prostě Galileo mikroskopu, to je prostě příběh, jo, jak do nějakého prostě filmu, jo, alternativního, jo, to je úplná detektivka, jo, prostě, jo, takže a budu samozřejmě dokončím ten výzkum profesora Zhanga, protože to je to, co on představil, tak on představil skutečně jakoby ten systém protože vlastně to naše tělo funguje jako obousměrné zrcadlení, jo? Že náš organismus, celý náš organismus vlastně promítá do svých jednotlivých částí vlastně zrcadlově a tady, když samozřejmě nastane ta nemoc, tak, nebo ten problém, tak ta změna se promítne jako celistvé, jako jo, místo prostě v těch malých mikrosystémech, jo. A on právě vyvinul metodu, která léčení, jo, to je velice, velice zajímavá věc a k tomu se dostaneme v tom příštím dílu tedy, jo, toho našeho povídání, jo, protože a já věřím, že to je skutečně fascinující věc a i ty další příběhy a ty další informace, které obdržíte, věřím, že budou velice zajímavé. Takže vás chci pozvat samozřejmě i na druhý díl, který bude za 14 dnů a bude to samozřejmě druhá část tajemství holografické krve. Tak, Pavlíku, můžeš mě teď už přepojit, můžeš se zapojit taky. Rád bych tě viděl, tak seš tady zpátky.
1: Ano, ano, ano. Já nemám co se zapojovat, protože ty si řekl všechno a já navíc vůbec nevím, co bych k tomu řekl. Ty prostě to řekneš úplně, úplně geniálně. Takže já nevím, jestli tam chceš pustit ještě nějaké ty...
0: Jo, Pavlíku, víš co? No. Já jsem chtěl takhle... Ty nemáš nic říct, jako nechceš jako nějaké, máte něco na paloučku nebo někde
1: a
0: něco?
1: A tak teďko něco? Tam zase tolik toho není, samozřejmě, když není. Někdo bude chtít přijet, tak ho velmi dobře uvítáme, to určitě ano, ale není tam žádná zvláštní akce, až příští týden zase tam bude, myslím, Miluška z Rodu, ohledně těch Benešových dekretů, opět další povídání.
0: A další díl, a bylo to zajímavé, jo?
1: Tak docela jo, protože je to člověk žasné, co opravdu ona vyšťourala za zajímavé věci.
0: Jo, no, tak to je super, no, to je super. No. No, jo.
1: No, tak to je asi vše, co bych tomu řekl,
0: jo,
1: protože
0: jo, fakt dobře, jo, jo. Jo, dobrý, ne, v pohodě, dobrý, já jsem se chtěl právě zeptat, jestli máš něco, chceš oznámit nebo něco říct, jo, takže já jsem chtěl ještě teda, jestli by si, Pavlíku, mohl tě poprosit, můžeš tam dát, máš tam tu matici, to video, nebo tam nemáš někde?
1: Aha, tak to nemáš. Opravdu no, nevím, ale já
0: jsem tě zaskočil, jestli ne.
1: Matice, ale jo, asi jo, tak já ji to zkusím pustit. Jo,
0: tak jestli bys to mohl pustit, jo, to
1: myslím,
0: bude dobré.
1: To je.
2: Cítíte to? Ten tichý je to program, ono, že? Který pod povrchem řídí vaše kroky? Většina lidí svůj osud jen přežívá. Vy ho dnes začnete tvořit. Vítejte v živé matici, v alchymistické laboratoři vaší duše. Společně se stoupíme do hloubky, kde jsou uloženy kódy vašich rodů a stínů. V 8 krocích zlomíme pečetě, které vás drží v nedostatku a nemoci. Očistíme chrám vašeho těla a probudíme vaši vitální sílu. Otevřeme brány hojnosti, kde peníze přestanou být bojem a stanou se energií. Přepíšeme vzorce vašich vztahů, aby do vašeho života vstoupila skutečná blízkost. Sledujte, jak se vaše slabosti v žáru vědomí mění v ryzí zlato. Stanete se suverénním architektem své nové reality. Už žádné oběti, jen vědomé zhmotnění vašich nejvyšších vizí. Živá matice. 8 týdnů, které definují váš nový svět. Projdete branou, ze které není návratu k malosti. Akademie duchovního růstu. Vaše svoboda začíná právě teď. Série webinářů. Živá matice. Alchymie zhmotnění a přepis osudových kódů. Webinář. 8 kroků k absolutní svobodě těla, hojnosti a vztahu. Začíná již dne 4. dubna do 23. května. Registruj se na mysteriummundi.cz.

0: Češ, i když to někdy prostě, já to třeba dvakrát měním, přemýšlím ještě, co tam dám, jak to změním, takže ti moc děkuji za tvoji pomoc a děkuji ti taky za to, že jsem samozřejmě dneska mohl v tomto pořadu, který si ty vymyslel, všeho míru, ten název, který si ty vymyslel, že tady můžu být a že se můžu s posluchači sdílet do těchto zajímavých věcí, které se týkají našeho zdraví a které se týkají vlastně alternativních přístupů. Tak,
1: no,
0: tak
1: jsem trošičku, teď jsem trošičku nějak vypnul zvuk omylem, takže chvilku to tam nebylo slyšet, já nevím, 2-3 minutky počítám asi. To, co jsi říkal, aha, asi teď na závěr, no tak asi to nebylo tak
0: zase. Aha, ty jsi tam vypnutý zvuk, tak to řeknu ještě
1: jednou. Řekni to ještě jednou, na co jsi chtěl upozornit, to znamená možná na tu Ameriku.
0: A jo, takže budu v Gaia TV, v Gaia Plus budu. Takže vy, kteří máte objednanou Gaju, platíte si, tak se zeptejte Jardy Chvatala, jestli to můžete dostat tam tu moji přednášku, jestli vás to zajímá nebo ne, protože to je Gaia Plus, tam jsou nějaké doplatky a vy, kteří to máte, odebíráte v angličtině, tak mě tam uvidíte. A taky jsem chtěl poděkovat tobě, Pavlíku, ještě jednou za to, že můžu být tady v pořadu všeho míru, který ty si vymyslel ten název, takže jsem moc rád, že tady můžu být a že můžu posluchačům říkat ta témata. A já se vždycky snažím. Víte, já tak snažím se říkat věci, které nikde neuslyšíte, jo, protože tak, jak to dělá i konec konců i Jarda Chvátal, jo, které vlastně nikde neuslyšíte, protože tam se můžete na ty věci podívat jinde, že jo. No a tady se budete právě dívat na to, co nikde neuvidíte. Takže já se skutečně snažím vybírat ty témata a jsem rád, že i ty, Pavlíku, si řekl, že jsi nikdy teda o holografické krvi neslyšel, ne. Tak si myslím, že to téma je zajímavé a že budou posluchači se dívat nejenom na ten první, ale i na ty další díly, kde to budu podrobně zabírat.
1: Věřím, že ano. No, Vida, a máme 21 hodin a kousíček, a to znamená, že budeme přepojovat na studio Midgard. Tak jo, já vás ještě musím pozvat zítra na pořad s panem Honzou Pěroutkem. Možná, že moc lidí to neposlouchá, ale to je ohromná škoda, protože to je fakt něco, co by měli slyšet naprosto všichni. Takže je to opravdu jenom na vás. 21 hodin zítra ve středu s Honzou Pěroutkem. Poslechněte si to, myslím si, že vás to velmi zaujme. Tak jo, mějte se moc a moc krásně a zítra teda nashledanou, no a jinak poslouchejte Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj, ahoj, zděn do za 14 dní, ahoj.
0: Díky, ahoj Pavlíku, ahoj posluchači, mějte se krásně.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí do

0: Tak já vás zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadování. Dnes koukám, bláme asi navzájem. Tak vítám vás u dnešních pokřivených zrcadel. Za chvíličku připojím, doufám, Míšu. No a budeme se věnovat spoustě zajímavých témat. Tak vítejte. Vítejte tady na Midgardu, vítá vás Petr Václav. No, pojďme se podívat, jak to vypadá s tou Míšou naší, jestli ji připojíme. Doufám, že ano, když se nám to podaří, tak přivítám i Míšu. Halo, halo, slyšíme se? Tak co, Míšo? Nic se zatím... Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, Míšo. Aby to zase dneska nebylo samý halo, halo.
1: Slyšíš
0: mě? Už se slyšíme? Míšo, Míšo, Míšo, slyšíme se? Tak to se nám zatím nedaří. Takže máme dnes úterý 21.7. a je 21.07. To sedí, ne? To je pěkný. 21.07. 21.7.2026. No, pojďme se zatím podívat na to, kdo slyšíš má dneska mě? Svůj svátek. Slyšíme tě, pochopitelně, tak jak seš na tom?
1: Jo, už je to dobrý, nevím. Vlastně
0: tak, vítej ve vysílání, jsme rádi, že jsi se připojila, takže vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny naše posluchače. Dneska je to krátký.
0: No, výborně, bylo to s odřenýma ušima a se spoceným čelem, ale...
1: bylo to hlavně s odřenou rukou, takže jako...
0: To nemůžeš mít normální, člověče.
1: Ne, já ne. Ještě mi ji odřel můj vlastní manžel.
0: Ježiš, ani se neptám, co jste dělali, no nic. Tak, co jste provozovali? Bylo no, jistě něco ryze pražského.
1: Ano, ano, zachraňovali jsme pražské vodovody.
0: Jo. Tak, dostalo se mi něco do ouška, ano, dostalo se mi něco do
1: ano,
0: ouška.
1: Ano, dostalo se ti do ouška, ano, že nám stříkala voda do 3 metrů.
0: Ano. Tak vzrušení ano. Musí být.
1: Ano.
0: Tak, dneska slaví svůj svátek Vítězslav, Vítězslavové.
1: Vítězslav, ano.
0: Ženským protěžkem jména Vítězslav je Vítězslava. Ty, kdo by to byl řekl. Jméno existuje také ve zkrácené podobě Vítězslav. Novější verzí jména je Vítoslav. Významově příbuzná jsou jména Viktor a Viktorie. Domácky se jméno užívá jako Vít, Víťa, Vítek, Vítěz, Sláva, Slávek, Sláveček a jiné. Jméno se jako Vítězoslav užívá i na Slovensku. Znají ho také Rusové nebo Srbo-Chorvaté jako Vítoslav. Polskou mutací jména je Vítoslav. Tady vůbec jako chybí jedna část toho, co tady vždycky píšou. Jméno náleží k významnému českému básníkovi, jednomu ze zakladatelů

0: poetismu Vítězslavu Nezvalovi. Jméno nosil také Vítězslav Vejraška, který pod pseudonymem Petr Vít působil jako herec, režisér a politik. Jméno patří také k populárnímu zpěvákovi a bubeníkovi hvězdě 80. let 20. století. Jeho jméno je Vítězslav Vávra a jeho slavnými hity byly například Holky z Gimplu, Citronová holka, Dívka Gloria a jiné. To byla ta holka s citronovou šálou, ne? Známým nositelem jména je v současnosti moderátor Vítězslav Vítek Havliš. No, když jsme u toho Vávry, jestli se nepletu, tak on tenkrát přivlekl Věru Špinarovou z té Ostravy do Prahy. Žili spolu někde na tom pražským nějakým tam...
1: No,
0: nějakým paneláku někde na tom, jak se tomu říká, kde jsou tam paneláky, na sídlišti. A...
1: na Černém mostě.
0: No a zatím, já nevím, jestli to bylo na Černáku, to nevím, jestli to bylo, ale pravdou je, že zatímco ta Věra Špinarová v té Ostravě byla taková jako v laufu, no tak ta Praha byla pro ní velkým zklamáním. A zatímco Vítě hrál, tak ona se doma nudila. No a tam někde začala ta její první alkoholová party. Pochopitelně je o mrtvých jenom dobře, ale to byla velká chyba, jako to, že šla do té Prahy, protože jí to velice zkomplikovalo život a myslím si, že se tam hodně zkazila i zdraví. Takže to bylo takové nešťastné, ten vztah s tím Vítězslavem Vávrou. Takže jí to docela hodně poznamenalo, no, jak na kariéře, tak pochopitelně to nepřidalo ani na psychice a tak dál. No, mužský křestní jméno Vítězslav má slovanský původ, vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit, bydlit. No a těch Vítězslavů je 9968. Je to 67. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže milí Vítězslavové, my vám teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně promořování. Pěkně to ještě oslavte, pokud jste se do toho nedali, je nejvyšší čas. No a buďte bdělí. No a vy, kteří znáte nějakého Vítězslava, tak mu nezapomeňte popřát. Protože když mu popřejete, tak mu uděláte radost. A ta radost mu prodlouží život, protože mu posílí imunitní systém. Žádný den, nad kterým bychom měli kroutit hlavou anebo spokojeně pobroukávat, není. Takže dneska slaví...
1: Jenom Víťové.
0: Jenom Vítězslavové. Ano, přesně tak. Mm-hmm. Tak jsme jim popřáli. Udělali jsme jim radost, předpokládám. Vítězslavové. Přemýšlím, jestli já nějakého Vítězslava... Vítka, jo, Vítka znám, ale Vítězslav, jo, to mám takový pocit, že jsem se s nikým takovým nesešel, neviděl, nepotkal.
1: Já asi jo, ale teď jako přesně si nedokážu vybavit, jestli opravdu je Vítězslav někdo bývalý z domova, ale úplně si to nedokážu vybavit, jestli to opravdu byl. Víťa. Vím, že se mu říkalo Víťo, ale Vítek to nebyl. No, tak asi tak. No. Ale jinak jako to jméno, s tím jsem se v podstatě za celý život nepotkala.
0: Víť? Je jich skoro 10 000.
1: No, vidíš to. No. Tak to je jako...
0: A Karliček bylo tak málo a já minimálně jednu znal. Možná dvě.
1: Jako Karolína anebo Karla?
0: Jako Kája přímo.

0: se, děvče. Dějí se tam velké věci, slyšel jsem. Zřítil se Barandovský most skoro.
1: No, to se zřítila ta skulptura, co tam byla. Ta, říkali tomu červ, někdo skulptura? Tomu říkal, že to...
0: Skulptura?
1: Skulptura. No to jak? Ani nebyla socha. Skulptura.
0: Oh.
1: Takový, no bylo to něco děsivého. Byla to taková podivná záležitost ve tvaru podivného S. Ani ne S, to bylo něco mezi U a S. Stálo to na tom... nejvíce ohnutém bodě a čekalo to 40 let nebo 30, než to spadne. Tak to, to
0: tak jako 50 let starý pomalu.
1: No, no, tak to spadlo, no. Tak to spadlo. Myslím si, že to bylo na takovém místě, že to teda fakt nikoho nezranilo. Tak jako
0: no
1: dobrý.
0: Ne, ono to spadlo na cyklostezku, že
1: no to
0: na
1: jo?
0: Naštěstí tam měl cyklista,
1: naštěstí...
0: měl přilbu, že
1: hele, to byla, někdo tomu říkal červ, jako myslím oficiálně, někdo tomu říkal, že to je Vltava, že to znázorňuje tu Vltavu, mm-hmm. jak se tam
0: to
1: ohýbá.
0: To jsou velkou fantazii, tomu říkali Vltava, no to je.
1: Mm-hmm. No, já kdykoliv jsem jela okolo, tak jsem si říkala, no tohle jednou skončí špatně. No a skončilo.
0: Naštěstí to skončilo dobře. No ne, počkej, to jako, ale to, to není tak jednoduchý, jo. On totiž, ten Barandák se celý generálkoval, že jo? Byly tam více náklady, pochopitelně, aby nebyly, když to řídili Piráti, kteří no. vyrostli na Antifě. Takže, no tak na Antifě, jako na tom bílém prášku. A oni na co sáhnou, to hoří, jako jo. No a...
1: No tak tohle dohořelo.
0: No ne, no tak oni... Prodražili ten Barandák asi o miliardu, ne? A na tohle nezbylo. Mají to
1: no
0: na stole,
1: to víš,
0: že to je
1: no,
0: v dezolátním stavu,
1: nedalo,
0: měli na stole,
1: no.
0: měli to na stole, jo. Hřib to měl na stole, Svoboda to měl na stole.
1: Mm-hmm.
0: Ani jeden se tomu nevěnoval.
1: No nikdo.
0: Aspoň, aby to strhli, to... když už nic jiného, rozumíš? No.
1: To bylo tak podivně postavený, prostě stálo to na tom ohybu, tyčilo se to na dvě strany, určitě si to lidi vybaví, že jo, jak to vypadalo. No, bylo to takový hodně,
0: jako
1: hodně.
0: Jako to vypadalo, no.
1: No, no,
0: to
1: no.
0: Tady mám
1: no.
0: přímo video, když to padalo, člověče.
1: Jejda, tak ty máš ještě takovýhle věci.
0: Já mám no, všechno. Vy si viděla. Ono totiž... Tady dokonce je právě ta cyklotrasa, kam to spadlo, tam jsou nějaký hoši na kolách a nemůžou jít dál?
1: Protože tam jsou kameny, teda beton. Ne kameny, to bylo betonový.
0: Velký kus betonu tam je. Ono totiž, ono by to bylo všechno dobrý, ale ono jak to bylo těma barvama, jo, od těch...
1: Sprayerů.
0: Sprayerů, tak ten spray, ta barva už byla navíc. Ta váha už tam byla moc velká.
1: No, už to neuneslo.
0: A pak si na to sedla velká masařka a bylo dílo dokonáno. To je prča, no.
1: No i v té Praze, jako... To víš, tady
0: jo,
1: se dělo
0: Praze,
1: velký věc.
0: Tam se máte blaze.
1: Teď se mi zrovna zastavila pračka. Protože nemá vodu, tak nejde pračka. No nic, no. Tak to víš.
0: Musí tvůj manžel sejmout, musí tvůj manžel sejmout ty dva mezikusy a fláknout tam tu baterii zpátky.
1: Pohodě, to vydrží do rána, prosím tě. No. Ráno, shodou okolností, opravdu ráno měl přijít opravář, nebo má přijít opravář, nezávisle na téhle havárii, která propukla tady v té domácnosti, takže...
0: U vás v domácnosti propukla havárie. To máš jo. ještě dobrý.
1: Ale v Praze tady toho se děje ještě mnohem víc, prosím tě.
0: No tak
1: dneska je. Myslím,
0: rozhovor si.
1: Že no, dneska zasahovalo, ale teď bych kecala jako někde zase zasahovali policajti, zase někoho někde chtěli, i jo, na pražském magistrátě. Zadrželi dva lidi.
0: Prosím tě. Ještě říkáš, že tam někdo krát?
1: Policie za

0: zasahuje podle zjištění novinek v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisty konkrétně podle jejich informací zajímá tamní odbor pozemních komunikací, hele, vidíš to, který vede nějaký pan Aleš Krejča. Právě ten je podle důvěryhodného zdroje novinek jedním ze čtyř, za kým pražští kriminalisté přišli. Dva lidé byli zadrženi, zatím však nikdo nebyl obviněn. No, vidíš to. V souvislosti, to je dobrý, v souvislosti s pozemníma komunikacema. Spadne červ, nebo Vltava, nebo Podkova, jejda už si pro ně běží. Bůh ví, co tam bylo, člověče, ukrytý, jo.
1: Jestli tam nebyl vzkaz nějaký.
0: No, taky.
1: Je možný, že by tam byl zkaz?
0: Hele, jeden neví, no. Jako včera jsem šla tou ulicí, ze které vyrazila ta sanitka, která údajně měla teda jako se střetnout, nebo asi se střetla s tím turkovým autem. Tak jsem tam nad tím kroutila hlavou, že to není fakt možný, jako jo. Ta ulice je protisměrná, víš, tak mi to jako přišlo dost divný.
1: Jak protisměrná?
0: Já myslím, že vyrazil z protisměru ten, ne Turek, ale ten druhý jako.
1: No ne, tak já jsem ještě nedomyslel jednu věc a to je velice důležitá. Oni toho, že oni předělali to značení.
0: Mhm.
1: Po té nehodě, to je strašně fair, jako jo, když...
0: To je fair, to jsou, je úplně tak jsou, fair.
1: Tak jsou kamerový, že jo, jsou kamerový záznamy
0: z doby té nehody. Ale taky někdy kamery nefungují, víš.
1: No ale tak je toho plný internet, takže...
0: Uh-huh.
1: Jako, ale tam je jedna důležitá věc, protože kdyby přeci Turek měl odbočit, takhle. Oni mu kladou za vinu, hlavně, že jel jakoby tím pruhem, ze kterého měl odbočovat doleva.
0: Ano.
1: Ale je potřeba si uvědomit jednu věc. On, kdyby odbočoval doleva, tak by stejně musel překřížit ten tramvajový pás, aby odbočil doleva. Protože tam, že jo, jsou ty dva. Takže on by musel, i kdyby jel, ať už jel rovně, anebo doleva, vždycky by se křížil s tou sanitou. To je respektive s tím převozovým vozem.
0: Tak jako to je jasný, takže je to celý dní, že jo.
1: Takže jako dávat mu za vinu, že tam neměl co dělat, není pravda, protože kdyby on chtěl odbočit doleva, tak stejně byl v tu samou chvíli na tom samém místě. A stejně by křížil ten tramvajový pás, po kterým letěl jako šílený ten řidič toho vozu, co vozí krev. Jako, jo. Takže, pomalu, ale jistě to jako dochází do té fáze, že i laická veřejnost začíná dospívat k závěru, že ten Turek není opravdu vrah. Jako, jo. Že pravděpodobně asi se tam odehrálo trošku něco jiného. No tak uvidíme, co na to policie. Filip Turek se zatím nezúčastňuje ani jednání vlády. Má teďko, jak řekl bych, že má volno. Že má volno.
0: Vzal si dovolenou.
1: No jenže ono je to skoro škoda, víš.
0: Jako škoda, že si vzal dovolenou, nebo je to škoda, že se neúčastní vlády?
1: No ne, právě, že se neúčastní, jako.
0: Jako, že by tam měl být přítomen.
1: No ne, tak oni všichni jdou po tom Turkovi, ale oni si vlastně neuvědomujou, co ten Turek vlastně dělá tam. Oni jsou šílený z něj, že jako tam nemá, že jak si dovoluje vůbec jako být někde v okolo té vlády. A já bych teď možná mu dal slovo, aby nám jako řekl, co vlastně je jeho cílem a čemu se věnuje. Jo? Víš, že by to bylo takový jako, aby vůbec lidé věděli, jak on uvažuje.
0: Pochopili.
1: Mm-hmm. A jestli chtějí, aby se někdo tomu, co on tady říká, že si vzal na paškal, tak jestli chtějí, aby se tomuhle někdo věnoval, anebo aby tam dal nějakého debila, nebo aby se tomu nevěnoval nikdo, jo?
0: Možná, že právě jako je tlak na to, aby se tomu nevěnoval nikdo, víš?
1: No tak počkej, tak si to poslechnem.
0: Mm-hmm, tak to pust.
1: No počkej, já už jsem to pustil, ale to musím zase ještě ozvučit, víš? To není jen tak jako jít a hop na krávu šet, ale to je jako opatrně jako. Pozor, pozor s tím.
2: Já jsem byl ministr zahraničí a teď se mi všichni, nebo někteří z vás, kteří neznáte mou dráhu od začátku, ptáte, proč zrovna ministerstvo životního prostředí a proč mi na něm tak záleží. No ono je to totiž ministerstvo Green Dealu, které má největší vliv na zelené politiky, které se dnes odehrávají v Evropě, v Bruselu, v Lucemburku, ve Štrasburku a které vlastně skličují celou naší zemi. Díky Green Dealu máme jednu z nejdražších elektřin, tepla. Green Deal je něco, co se tváří jako dobrý ideál, jako dobrá myšlenka, ale ve skutečnosti je to jenom jeden obrovský balíček spotřebních daní, který má ovládat životy vás všech a dokonce
1: vás. To? A teď se vám to tady ňaflo.
0: No, to já slyším, že se to ňaflo, protože nic neslyším.
1: No tak vydrž, že buď nedočkává. To začíná to být zajímavý, ne? Teďko. ňafáček.
0: Jo. No. Já už jsem natažená jak kšandy celý týden.
1: Myslím tě. Jseš natažená jako kšandy, jak to hovoříte?
0: Jo, jak mi zobák narost.
1: No, ty si děláš srandu, ale...
0: No, ale
1: počkej.
0: Jemu tady... zobák přestal mluvit, veď? No?
1: Nám tady zobák přestal mluvit.
0: No, vidíš to, no.
1: A proč ale?
0: Si pridělám srandu. Proč? Já si žádnou srandu nedělám. Já to myslím vážně.
1: Tak.
2: A dokonce vás má určitým způsobem převychovávat. Automobilky, které v České republice živí 100 000 rodin, v Evropské unii 13,5 milionů rodin přibližně, dostali termín na svůj vlastní pohřeb. Uhelné elektrárny, které v podstatě zajišťují nějakou naši nezávislost zdrojů a jsou nejdostupnějším zdrojem tepla energie u nás, tak se zavírají dříve, než za ně máme náhradu. Přitom v Německu, kde to plánují zavírat až v roce 2038, už teď mluví o tom, že to je nereálné. A víte, co je na tom všem vůbec nejhorší? Klimatu to samozřejmě vůbec nepomůže. To, co my tady nevyprodukujeme, dvakrát víc vyprodukují v Číně, v Indii a v dalších asijských zemích. A nebudu se bavit o tom, co vyprodukuje ta doprava sem. Tohle všechno se plánovalo dlouhé roky, stojí zatím 10 000 lobbystů a ohromné množství asijských firm, které kupovaly naše firmy a teď jsou schopny dostávat evropské dotace na produkci zelených produktů. Proto jsem tady. Kdybych chtěl pohodlí, zůstal bych doma v garáži u svých luxusních aut, žil bych dál svůj pohádkový život, anebo bych zůstal za půl mega měsíčně v europarlamentu. Jenomže tenhle barák, ministerstvo životního prostředí, vláda tady nedaleko, jsou ty domy, které mě mohou poslat na radu Envy a které mi mohou pomoci s tím Green Dealem něco konečně udělat a přestat zdražovat život vám všem.
1: No a to se stará Filip Turek. Takže proto progresivci a liberálové budou po krku, protože ho nenávidí, přímo k smrti ho nenávidí, protože on stojí přímo proti těm nesmyslům, který nám tady soustavně zavádějí, no a lidi ho za to asi teda jako mají nenávidět.
0: No jenom, že protože ty lidi jsou dnes a denně přesvědčovaný o tom, že prostě ten Green Deal je v pořádku, že to tak musí být, že přece se otepluje planeta. Pamatujete, jak bylo těch 40, jak to bylo hrozný, to bylo přece příšerný a takhle to může být pořád. A vidíte, jak je sucho, jak vůbec neprší a jak fouká ten teplej vítr? No tak to jako nejde, když ta planeta se otepluje, ne? Musíme emise, povolenky, šup, zaplete. Jo, jo. Jak pitomí, prosím tě. Úplně jako... Proto mu jdou po krku.
1: No.
0: A dokonce já si troufnu možná trošku konspirovat. Já si myslím, že dneska, hele, tě dokážou sledovat skoro pořád nepřetržitě, no tak Bůh ví, jak to bylo.
1: A co, počkej, jako, to je něco, nějaká novinka, to mě zajímá, počkej, kdo koho sledoval, řekni, pověz.
0: A tak třeba Turka sledovali,
1: no.
0: A pak tam to auto poslali.
1: Myslíš, no. Vy furt žijete
0: no,
1: v té Praze.
0: No tak víme něco o tom? Víme něco o tom autě, nebo o tom autě, to auto bylo převrácené všechno, ale nikde se nikdo nezmínil o tom, co ten sanitář chudák jako, ne? Co s ním je?
1: Co je s
0: Jak
1: ním?
0: To je?
1: No? Má rozbitý
0: lokát. Dojel? No a dojel k té operaci, co se stalo s těma věcma, co byly v tom autě? Taky nic.
1: Záleží, co vezl.
0: No?
1: No on pravděpodobně neměl ani oprávnění k tomu jít na majáky.
0: No, Bůh ví, jestli měl vůbec v občanku.
1: Jestli měl řidičák.
0: Řidičák, no.
1: Možná, že to auto dokonce ukrad.
0: No, tak jako tak, no.
1: Tak je to všechno vážná věc.
0: Jo, já si myslím, že to je víc vážné, než si všichni myslej. A všichni jenom jediný ví. Turek hajloval a je má hranatou hlavu a proto ho musíme prostě zlikvidovat. No. A to je celý. Každý ti řekne...
1: Vy jste zajímavý, jo, že...
0: Hajloval.
1: Nikdo to ještě neprokázal úplně, že teda hajloval, to za prvý.
0: No jasně, to je první věc, ano.
1: A za druhý... Hajluje půl Ukrajiny a my tam sypeme prachy jako zběsilí.
0: Mm-hmm.
1: A dokonce mluvíme, že bojujou za nás, za naše Jasně. ideály. No tak
0: za moje teda určitě ne.
1: Já ti teďko nevím, vlastně, víš, jako, no pojďme se podívat na jedno zajímavé téma. Ne, tak vy v té Praze žijete takový jiný život, takový rychle, jako, víš.
0: No, rychlá zběsila.
1: Rychlá zběsila, no.
0: Já tak... určitě teda.
1: No, ty vůbec.
0: Já jsem 100%. Já vůbec.
1: Ty vůbec. Vy to máte v té Praze takový nějaký jako hodně zrychlený.
0: No, bych řekla slovy naší mládeže, je to takový GTAčko.
1: Že to je?
0: To je nějaká hra, prosím tě, s autama GTA. Tam jezdějí rychle a zběsila.
1: GTA.
0: Mm-hmm.
1: Tak počkej, jak se něco pustíme. Doufám, že se mi tady otevřelo to, co jsem chtěl, aby se mi otevřelo.
3: No, já si pamatuju na velice zajímavý dokument, na který jsem koukala někde v zahraničí. Tam byl jeden americký producent a oni se ho ptali, co by doporučil hercům na celém světě, aby nedělali. On řekl dvě věci. Říkal, začínajícím hercům nedoporučuju, aby hráli negativní roli v nějakém seriálu, protože se zaškatulkujou jako negativní postava a budou mít velký problém. No a potom těm... jakýmkoliv hercům nedoporučuji mluvit o politice. Ne proto, že by neměli nárok na svůj názor, ne proto, že by nemohli říkat to, co si myslí, ale proto, že to zastíní jakoukoliv roli, která potom přijde. Protože ten názor je tak dominantní, že vlastně vy už potom, když půjdete na toho herce do kina, tak už neuvidíte tu postavu, se kterou on si dal práci, ale uvidíte ji skrz ten názor, který jste předtím slyšel. A to si myslím, že je velmi moudrý. Takhle to vidím já.
4: A to když někdo vnímá tak, že to je nutné a je to vaše povinnost, nás to špatně dopadne. Skoro cituju Ivu Pazderkovou a je to parafráze, ale tak trochu jako.
3: No, tak jestli to díky ní dobře dopadne. Ne, tak budeme rádi.
1: To byla Lucka Vondráčková. No Pazderčice, ta se úplně jako odrovnala, si myslím.
0: Ne? Já si myslím, že už ani nikde jako ne to. Já už jsem jako hodně dlouho neviděla.
1: No tak ona nemá čas, protože se zaprodala tomu soudruhovi Fialovi. Víš? A jak spolu udělali ten... tu kampaň, ten úspěch.
0: Jo, jak spolu, víš? Ano.
1: Tak prostě nějak...
0: Nějak to nedopadlo, no.
1: Hmm? Ale čoče, mám tady takový věci. Lidovec Výborný, víš, kdo to je? To je bývalý ministr, ne?
0: Ano.
1: Jel v obci stovkou. Představte si, že by na přechodu šlo vaše dítě. Takže kolik kaváren teď křičí o rezignaci?
0: Žádná. Nic jsem neslyšel. Ani výkřik.
1: No počkej, tady máme jinýho. To byl lidovec, že jo? Teď tady máme lidovecký poslanec Činčila. Před lety zabil cyklistu pod vlivem amfetamínu a alkoholu.
0: Uh-huh.
1: Zabíjel za volantem pod vlivem. Dnes se díky Spolu vrací do politiky. Činčila.
0: No, vidíš to. A zabil a je v politice.
1: No, tak...
0: Hele, ono stačí...
1: Mohla být sfetovaný a ožralý, že jo?
0: Ono, řekneš stovkou, jo, v obci, ale ono stačí jet 50 nebo 40. Teď to víme moc dobře, Tomíka srazila ta motorka tady na přechodu. Jo? To jako stačí malá rychlost a může být ten člověk nepozornej, ožralej, sfetovaný, nevím, cokoliv.
1: No a pak tady máme neoficiálního kandidáta na prezidenta.
0: Mm-hmm.
1: Který začal být tak slavný a populární, že padlo nařízení, politické rozhodnutí padlo, že média se mu musí přestat věnovat, protože kdyby se mu nepřestala ta média věnovat, tak by opravdu byl tak silný, jakoby jako potenciální třeba prezident, že by mohl převálcovat člověče i toho Magora, no. Víš? To, víš, na té motorce, jak jezdí takový ten člověk divný.
0: Prostě. No Pepu, no. Pepu.
1: Pepu, jako Pepu.
0: Ale... No Pepu.
1: Kdo si myslíš, že byl tak slavný, že museli normálně ho začít
0: vymlčovat.
1: Vymlčovat. Typni se. Tak já to pustím a ty to poznáš určitě, jo?
0: No dobře, tak já se nechám podat.
1: Dáš se podat.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem rád, že se dáš podat, protože já ti to podám. Jo?
5: Největší výkon, který jsem dokázal udělat, je takovej, že jsem utekl z Mírova. No. Můžu vás ubezpečit, že potom, když už mě zatkli a jezdil jsem k různě k soudům, tak tam jezdili zásahové jednotky a členové urny a tak dál. Dokonce i šéf pražské urny, když mě ty novináři potom útěku pomlouvali všichni, jako že zásahová jednotka mě zatkla a já jsem se tam pokálil a tak dál, tak on byl člověk, který veřejně řekl, ne, Jiří Kajínek je jediný člověk, který se dělal, když jsme ho zatýkali. To byl pro nás jediný soupeř za celou dobu, co to děláme, vždycky ty lidi se prostě to nevydržej, ale on byl jediný. Ten mě fakt jako schválil. A pak, proč to říkám, a potom, když jsem jezdil k těm soudům, tak já jsem prostě byl nesmyslně svázaný a řetězy a buchy, co? A já jsem šel prostě uličkou, kde byli všichni ty zakuklený kluci a já jsem šel a oni všichni, dobrý den, pane Kájenku, všichni úcta. A když se to celé potom řešilo, jo, tak oni mi právě vykládali, říkali, víte, my to nechápeme. Vy jste dokázal utíct z Mírova, co my, kdybychom to chtěli zkusit, tak si to tisíckrát natrénujeme, a ještě se to nemusí povíst. Ale vy jste to dokázal bez jediného vyzkoušení, bez trénování, bez ničeho. A když se natáčel film Kajínek, tak kaskadéři, kteří to dělali, tak vždycky chodili, jenom říkám, hlavu dolů, veliká, obrovská úcta. Říkali, my nechápeme, jak se to dokázal. To je něco tak, neuvěřitelného, protože my, kdybychom to zkoušeli, tak my jsme to dokázali. A potom, když mě pak vyšetřovali, říkali, vy už nemusíte nic dokazovat, nikomu nic nemusíte. Vy jste dokázal utíct zmíru, to nikdy nikdo už nedokáže. A to je takový výkon, že tomu se nedá vyrovnat vůbec nic. Jako. A když se dostaneme ke sportovním, tak bychom byli někde jinde.
1: Takže kdybychom chtěli najít hodného kandidáta na prezidenta, který opravdu udělal něco, co ještě nikdo neudělal, no, protože my máme třeba agenta, který předává vyznamenání Martičce Kubišový, jo, takže říká jí Martičko, já ti předávám vyznamenání za to, že jako chartisti jste odolali našemu tlaku komunistickému. Jo, jako.
0: Tohle nechápu. Tohle prostě já ji obdivuju, že může je tak blbá a tak se ponížit a snížit a jít si vzít státní vyznamenání s jeho rukou.
1: No to je poblion vyložení, že jo?
0: No to jako... Na to nemám
1: ještě,
0: co říct.
1: Hele, ještě nikdo nedokázal v podstatě jako komunistický rozvědčík, řízený agentem CIA, ještě nikdo nedokázal prostě takovouhle věc. Takže my teď máme jako takový ty prezidenty z té soutěže, co ještě nikdo nikdy nedokázal.
0: Takže Kajínek by byl fakt výborný.
1: Ten by byl výborný, protože pak ještě by mohl to být železnej, ne železník ten kůň, ale železnej. Protože ten hodil tím voštěpem a ještě do dneška ho nikdo nepřehodil, pozor. Jako.
0: Já myslím, že ten Jan železný, nikdo nen...
1: Jan, já do dneška vím, drží ale... rekord, 98 metrů, přes 98 metrů.
0: Jsem si myslela, že hodil tím voštěpem a ten voštěp ještě nikdo nikdy nenašel, ale dobrý. Jako. Už asi je.
1: No, to jsem viděl takovou fotku, jak sedí jak sedí ten Chuck Norris, sedí s Pávkem, ne?
0: No.
1: A Chuck Norris říká, já než vytasím, tak už jsem zastřelil toho protivníka. A Pávek říká, to já jsem ještě jsem nepodal žalobu a už bylo rozhodnuto. Lidi jsou, jako, my Češi jsme hrozně vynalezaví na ty vtipy, jo. Opravdu, jako, to co všechno jako letí tím internetem, to leckdy se nedá ani jako všechno zachytit.
0: Ne, je toho někdy moc, ale tak víš co, dokud lítají ty vtipy, tak je to ještě dobrý. Uznáš to. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: No to jo.
0: Takže tak.
1: Nevím, jestli jsme si dávali, Blahu, co se týká Iránu. A já si myslím, že to jsme měli.
0: Já myslím, že ale asi jo, prosím tě, to bylo minule. Jak vybavuju, myslím, že to bylo. Ale prosím tě, ještě se vrátím k tomu Pepovi. Jo. Pepa jako alias Pávek, alias agent na Hradě, on teďka jako se pasoval do takové pozice, že prý bude zatápět vládě.
1: No jo. On totiž zjistil, že nemá úplné vzdělání. Že zatímco někteří se připravovali velmi důkladně na funkci prezidenta, tak on schůzoval jako předseda té komunistické strany, základní organizace, tak on schůzoval, honil ty disidenty, zatýkal je a zatímco on je zatýkal nebo minimálně jakoby na ně psal ty posudky, no tak se nevzdělával. A teď mu to chybí. Takže on v podstatě jako zjistil, že mu chybí jedna profese, aby byl dokonalý prezident. On ještě nebyl topičem. A tak bude zatápět vládě,
6: no, vidíš to.
1: Aby byl topičem. Mm. Mm. No jo, představ si to. On, hele, on to má v hlavě srovnaný. On přesně ví, on přesně ví, co mu říkají, co má dělat. A teď se řeší taková ta věc, kdo je vlastně ten Kolář, rozumíš? Protože když šlo o Macinkovo SMSky, tak ho pasoval do role poradce. A teď se zase vyjadřuje o Kolářovi, že vlastně to jako je jenom takový kamarád, přítel.
6: Kamarád.
1: A že no. Neví, co na tom hradě vlastně dělá, jako jo.
6: Že tam přijde, zase odejde a tak.
1: No ne, tak on přijde, kafe. Zkontroluje, jestli se někde náhodou nesvítí zbytečně a ani zrno na zmar. To zase paní Eva, že jo, aby nějaké sémě někde neukáplo. No a tak to jako všechno má pod kontrolou, tohleto. On je, jak se jim říkalo, ty reflektor mladých, už vím. Reflektor mladých, tak oni s Pávkem založili reflektor starých struktur a teď si na všechny posvítějí. No jo. Žňová hlídka by se dalo říct přímo. Teď momentálně je žňová hlídka, protože teď má hrad žně, budou zatápět vládě.
6: No. No jo. A oni nebudou ty zákony podepisovat, oni je budou vetovat. Teda on je bude vetovat. No.
1: Teď jim ukáže, zač je toho loket. Nakonec to víš, že Senát vrátil ten zákon, který snižoval odvody živnostníků.
6: Ano, ano, ano.
1: Tak já doufám, že všichni živnostníci senátorům poděkují, protože ten blbec, co jezdí na ten Tajvan furt, ten oprus, ten vykřikuje, jak mu jde o to podnikání. To je předseda Senátu, ne? To mu jde o to podnikání.
6: Vyskočil,
1: že jo?
6: Vystrčil.
1: Pepek vyskoč,
6: no.
1: No ne, aspoň víš, co to je za umolou sance.
6: Ale to je jeden vedle druhýho, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Teď je to strašný. Já, když už otevřu někdy ten mainstream, tak mě se z toho fakt dělá někdy i mdlo.
1: Jako nablití, že ti je.
6: No já jako potom jako nevím, jestli je mi blbě z těch daní a nebo z toho mainstreamu. Nebo ještě prostě z jiných věcí, já nevím. Prostě někdy to je jako, ty dny jsou fakt náročný, no.
1: Tak nečtí mainstream, bože můj. A ty trpíš sebemrskačstvím ještě navíc.
6: Ano, ale musíš být, hele, musíš sledovat i nepřítele. To není jenom tak, jako že si budu žít na obláčku tadyhle prostě našich nějakých rozhovorů a podobně. To je krásný, to jako je super.
1: No samozřejmě, když se mnou mít rozhovory je krásný, to já chápu, to já... Já no, se vůbec nešetřím, to... jako když je chvála, tak to já se vůbec nešetřím.
6: Ale musíš jako poslouchat toho nepřítele, protože pak vystrčím noze ze dveří a někdo mi ho urazí, že jo. To jako nejde. To jako musím být furt ve střehu.
1: Pořád no. Ve střehu, jak to říkal no. Franta Kocourek.
6: Jo, Franta Kocourek, ano, furt ve střehu. No ve ale někdy to jako taky se nedá přehánět, no.
1: No vidím. Že mi tady Boženka mi tady nasypala teda no, svět.
6: No,
1: tolik svět. Informací, že jsem s tou pět divokej, div živej. No tak za chvíli, počkej, na to dojde, jenom koukám, ježiš, to se toho stalo. Co se stalo 5. května? Počkej, ale ono není 15.
6: Počkej, 5. května?
1: 15. května.
6: Ale teď máme 21. července.
1: Víď, asi to už je asi víc, že jo, později. Tak jak se mi to sem dostalo, člověče? Chápeš to?
6: No to vůbec jo. Nevím, někdo ti to tam prsk.
1: Jak někdo? Boženka mi to poslala. No.
6: 15. května.
1: No jo, 15. května.
6: Ty brďo. A nejsme nějaký...
1: Myslím, že se přehlídla?
6: A my si jsme, nejsme zrychlený nebo spožděný. Hele,
1: no jestli je... ne, proč jestli Boženka neskoumá, jak na tom jsme jako s pozorností, víš?
6: No to je taky možný.
1: Pátek jo? 15. května.
6: Ale já no, to ještě nebudu přehánět,
1: není,
6: jo?
1: Dneska navíc není pátek. Dneska je ne? úterý.
6: Dneska je úterý.
1: Já to vím.
6: No, já to naštěstí vím taky, jo.
1: No, no jo. Mm-hmm. A to mě řekni. Tak já teďko, já ti řeknu, jak se to stalo. Chceš vědět, jak se to stalo?
6: No to bych chtěla.
1: Chceš to prozradit?
6: Jo, řeknu.
1: Ale Kájínka si neuhodla. Chápu a rozumím, že ani tohle to neuhodneš. To se stalo tak. Boženka má dva maily, jo? Teda dva profily na Teamsech.
6: Mhm.
1: No a jsem si otevřel ten jeden málo aktualizovaný.
6: Ajaj, ajaj, ajaj. Tak to bylo teda. No ano, tak no to tak, víš.
1: Když tak budeme pokračovat v tom vládohradním boji. Vláda poslala ústavnímu soudu 80-stránkové stanovisko ke kompetenční žalobě Petra Pavla. Tvrdě se v něm pouští nejen do hlavy státu, ale i do samotných ústavních soudců. Dokument, který má aktuálně k dispozici a odhaluje dosud nejkritičtější vládní argumentaci o pravomocích prezidenta, zahraniční politice a tak dál. Takže vyloučili tam toho Šejnohu, nebo jak se jmenuje, že jo?
6: Uh-huh.
1: Aby tam nebyl ten zpravodaj, nebo jak on se jmenuje.
6: No, něco.
1: A já jsem zvědavý, jako, jak si s tím teď chlapci poradějí, protože budou muset na to reagovat, že jo? Tam je, víš, proč ho vyloučili, jo? On byl podjatej totiž, pravděpodobně. Aha. No jo, víš, co je to, když někdo podjatej?
6: Tak, jako, je to jako, takový blbý slovo, jako, ale prostě...
1: Třeba jako neměl... Slováci mají takový výraz a to je podujatě. Jo? Podujatě, jo?
6: Podujatě.
1: No, jako podujatě, jo? To je zápas.
6: Jo, no to je zápas, právě jsem ti chtěla říct, že to je zápas.
1: No to je zápas. Ale když je někdo podjatý to... v češtině, tak to znamená, že nadržuje.
6: Ano, to, já jsem to chtěla říct jako jinak, že třeba jako bych asi nemohla být u soudu, kdyby byl můj bratr nebo moje sestra a já bych ho měla soudit, tak asi by to nebylo ono, že jo, prostě, protože krev ne,
1: nebo,
6: není voda.
1: Nebo že jo, třeba může to být tak, že se ukáže, že chodíš na kafíčko s tím advokátem třeba nějakým, že jo?
6: No.
1: Jo, tak. No ne, no, protože to je totiž tak. Šejnoha zanedbal jednu důležitou věc. A to je to, na kterou jsme poukazovali my laici na základě třeba takových profíků, jako je Cyril Svoboda, že vlastně vůbec nebyla slyšená druhá strana. Takže ten Šejnoha...
6: Přesně to bylo vydaný úplně bez čehokoliv.
1: No
6: jako...
1: tak ten Šejnoha měl zabezpečit, že doručí nějaký dokument té vládě, aby se vláda k tomu vyjádřila, aby oni mohli rozhodnout. Šejnoha buď pochybil...
6: To se nestalo.
1: No, buď pochybil, a nebo to udělal schválně. Tak či onak, docela zavařil, protože sice Pávek v Ankaře byl a seděl na místě ministra, no místo vedoucího delegace, ale teď se ukazuje, že soud rozhodně nepostupoval podle těch parametrů správně, čili soud jaksi postupoval velice prazvláštním způsobem.
6: No, ten postupoval úplně divoce, jako.
1: No jo. A přitom všechno měli zabezpečený, že jo? Oni už to dávno dopředu měli objednaný pokoj a všechno. Ale to je právě na tomto zajímavý, že jak se byli jistý, tak si nadělali do vlastního hnízda, jo? Takže...
6: Hele, uskutečnil to, jel tam, složitý to bylo, seděl tam, večeřel tam, na židličce, na talířku, na hrnečku, jo, zabezpečil si to.
1: Fotil se tam, dodával rozhovory, ve kterých lhal o spoustě věcech. Zase jo, on prostě dá rozhovor do nějakého renomovaného tisku a vykládá tam nesmysly. To je přesně to, o čem se bavila ta vláda, že on tam nebude vystupovat konzistentně dle názorů a postojů vlády, která má z ústavy odpovědnost za zahraniční politiku, nese odpovědnost za zahraniční politiku, zodpovídá se občanům z toho, jak vykonává tu zahraniční politiku, tak on si tam blejká, co chce. Jako jo. Úplně protichůdný věci. Navíc si tam vymýšlel, takže oni ho klidně můžou uvařit na lžíci, utopí ho na lžíci vody, protože on bude muset doložit, když to řekl a oni to zveřejnili, tak bude muset říct, obhájit svá slova, že kteří se podivovali, kdo mu to řekl, kdo to byli ti, kteří se podivovali, že proč není vedoucí delegace.
6: No.
1: A proč tohle nebo tamto, jo? No. Takže
6: no, je to prostě lží prezident. Natažený. Vymyslel si to a teď si prostě myslí, že to bude ještě topit.
1: Tak on si vymýšlí často. Přijede na Ukrajinu, tam je slíbí letadla. Prostě není problém, máme letadel dost. Jako. Kolik jich? Hele, Volodio, kolik? Kolik jich chceš? Všechno máme.
6: Kolik
1: jich potřebuješ, Volodio? Co? Jedno pro mě, jedno pro tebe. Musí být dvousedadlový, protože každý máme bábu, tak aby jsme mohli letět spolem. No. Politručka se oblíká za 100 000 měsíčně se politručka oblíká, ne že vypadá jako stará mladá, absolutně bez vkusu. Jo, absolutně bez vkusu.
6: Tak co bys chtěl? Jako,
1: no tak já chápu, co... byla zvyklá nosit uniformu. Dobře, beru.
6: No,
1: tak
6: no,
1: kurňa, ať si na to najmou nějakou designérku, která jí popravdě řekne, jak vypadá, jak jí má mít vlasy, jak se má líčit, jak má vystupovat, jak má chodit. Hele, oni se posmívali Gottwaldovi, jo, tenkrát.
6: No jo.
1: Protože Gottwaldová byla prostá žena, že jo?
6: Prostá žena z lidu, která se dostala na vrchol a víš, jak to říkali, máme Prahu stověžatou a v ní Martu prdelatou.
1: No, oni se jí posmívali, ona byla, nejprve byla dost skromná, potom trošku vyrostla, že?
6: Potom trošku vyrostla, no.
1: No, ale tak, no. A neuměla se oblíkat stejně, tak jako politručka, že jo? No, takže, ale co čekám, oni přijdou tam, sklízej takový úspěch, teda aspoň noviny o tom píšou. No.
6: No, tak noviny si můžou psát, co chtějí, no, teď to víš, jako. Říkám, no otevřeš mainstream a máš toho zástavu.
1: Ty, Míšo, ty to zlehčuješ, ale přeci novináři jsou, to jsou hlídači demokracie. Jsou hlídací psi demokracie.
6: Ty jsi se rozhodl, že dneska mě pobavíš.
1: Počkej. Jenomže já se nějak teďko ztrácím v tom, když vezmu ty evropské hodnoty, jak ta demokracie dostala, kolik je, pardon, na prdel, jako jo, protože už je 22. Mm-hmm. Oni za tu demokracii vydávají ty svoje úchylný evropské hodnoty. No to teda jako, to je nářez. To je
6: nářez.
1: No ale pojďme se podívat tadyhle.
6: Počkej, já jsem ale jenom ještě chtěla říct jednu věc. Na hodně místech upozorňovali, ale nevím, co je na tom pravdy, ale zítra by nad Prahou měli přelétat kolem půl jedný nějaký gripeny. Jo.
1: Čověče.
6: Tak jenom, že jsem to četla asi na třech nebo na čtyřech místech. Zažila jsem to jednou, bylo to velmi nepříjemný.
1: Na tak, Prahou kdyby náhodou lítali gripeny. Co?
6: No, tak přátelé, jako
1: Vexláci na to prodávali lupeny.
6: No,
1: ale Vexláci budou prodávat lupeny na to. To se jen tak, víš, jak nad Prahou svítily hvězdičky, tak proč by nemohli lítat gripeni, jako? Mně se...
6: Ne, já jsem to zažila, bylo to fakt nepříjemné.
1: A proč tam budou lítat? Počkej, proč
6: no to nevím, ten důvod se nezdělil. Bylo pouze sděleno, aby se občané nedivili.
1: Občané se nebudou divit. Takhle, občané se budou divit, že vůbec nějaký letadla ještě lítají. Jo? Protože se ukazuje se, že my ty F-35 vůbec nedostaneme.
6: No to je jasný.
1: V době, až my dostaneme ty letadla, kde budou pilotovat piloti, tak v tu dobu ti, kdož budou mít moderní letadla, tak budou mít letadla bez pilotů. Chápeš? No ne, tak tam ušetří, že jo, nemusí mít blembák, nemusí mít plát, odbory, nemusí mít stravný, nemusí mít ošatný takový pilot, nemusí mít pojistku, a pozor, nemusí mít katapultáž, jako nemusí mít křeslo, protože když v tom letadle nikdo nepoletí, tak se nemusí nikdo vystřelovat, když je problém.
6: No vidíš
1: a to. Nemá výsluhy. Ušetří se spousta peněz. Autonomní, dneska autonomní věci už jako fungují naprosto skvěle. V Číně jsem viděl turista, jak byl překvapený. Český turista udělal takový streameček, objednal si Tágo, přijelo autonomní auto, odvezlo ho. No, ten čuměl. Ne, tak nad propastí v té Číně, nad propastí.
6: To je úplně 100 let za vůbec, prosím.
1: Jo, nad propastí normálně.
6: Jo.
1: Kdyby to bylo na západě, tak pochopitelně ještě než to autonomní auto dojelo, tak ho rozsekali nějaký určitě přivandrovalci. Jo? No.
6: Jo.
1: No, pojďme si pustit Jindřicha Reichla. Ten zase naložil, tuším, nějakému Gregorovi, protože mu tak trošku připomenul, jak to bylo s těma předvolebníma slibama, víš?
6: Co víš, špatko,
7: investicích, který zatváří Petra Fialy, jsme se bavili. Bavili jsme si o Oncemi, v Rožnově pod Hronštěm a podobně.
8: Oncemi? Pane Reich. Tak já velmi rád zareaguju. Oncemi, vy jste dali pobídku 10 miliard korun. To je 10 milionů korun na jedno pracovní místo. Americké firmě, která je minimálním přínosem pro nás. Absolutně selhávající politika. Paní Ivaňková, já vám řeknu, jak vy jste skonsolidovali ty finance. Vy jste sebrali peníze z kapes našim lidem. Vy jste zvýšili daně a to, co my dneska doháníme v rámci toho rodičáku, to jsou peníze, které vy jste mladým rodinám sebrali. O 16,6% oproti inflaci jste byli pod inflací. Vy jste jenom na zrušení slev na manžela, na studenta, na školkovné připravili naše rodiny, mladé rodiny s dětmi o 135 000 korun za 3 roky. Takže vy jste nekonsolidovali. Vy jste si váš dluh řešili z peněz našich lidí. Vy jste jim to sebrali z jejich kapes. A pane Slováku, k vám, já jsem tady hovořil o dlouhodobější strategii, protože za rok se to skutečně vyřešit nedá. A pokud jste mě dobře poslouchal, tak jsem tady říkal ty recepty. Nízká rovná daň, přehledný daňový systém, který umožní to, aby tady podnikatelé zase mohli znovu podnikat, ne jako to bylo za vaší vlády. To je naprosto zásadní věc. Za druhé, nízké ceny energií, které vy jste měli nejvyšší na světě. Při přepočtu na paritu kupní síly jste měli nejvyšší cenu elektřiny na světě a byla to vaše chyba, vaše zodpovědnost. Za třetí, je to věc, která právě vy jste tady zmínil, ty veřejné peníze, ty pobídky mají českým firmám, ne americkým firmám, které tady veškeré know-how si nechají a zase si ho odvezou. To je prostě absolutní ukázka nekompetentnosti vaší vlády.
7: V jakých investicích tady...
1: Chápeš? Oni americké firmě dají na jedno pracovní místo 10 milionů.
6: No a to je zapotřebí, ne?
1: Kdyby jednomu živnostníkovi dali 1 milion...
6: Ježiš.
1: ...pobídku, co?
6: No,
1: a nemuseli by... Víš co, tomu živnostníkovi by nemuseli ten milion dávat. Stačí, kdyby mu odpustili daně za 1 milion korun.
6: No, sakra, to by bylo.
1: Rozumíš, jo? Takže by to pochopitelně mělo úplně jiný efekt. Americká firma, já už tam vidím to, já už tam vidím to rozpadový schéma, rozumíš, na ty provize, jo? Ty tam...
6: No to víš, jo, to se rozsype, tenhle ten, a Tonda to potřebuje, a ještě Honzík, a ještě Románek.
1: Ten se na tom
6: ještě...
1: taky podílel, ano, ten, já jsem řekl Rigor, Slovák, jo, Slovák, to byl ten člověk. Myslím jako Slovák, jako příjmením Slovák, ne jako původem teda.
6: Aby s nás zase někdo jako nenašknul, že bratia Slováci jako by to ne, to jako v žádném případě.
1: Oni bratia mají taky spoustu problémů, jen si nemyslí.
6: Já si myslím, já to tak jako čuchám člověčinu.
1: Teďko člověče chodí po Praze taková zvláštní postava v bílých šatech.
6: Ne.
1: Má velký nůžky a cvaká zámky.
6: Počkej, to jsem viděla. To jsem dneska viděla a nevěřila jsem svým očím.
1: Pirátská kandidátka na tu primátorku.
6: Ano, třikrát jsem si to pustila.
1: Hustý, co?
6: Ta je úplně blbá.
1: Blbá je úplně mimo, ale to je jedno. Ale je to prostě pirátka.
6: No tak to pak je ono, to víš, to pak jede. A ona chce nějak kandidovat někam, ne?
1: No ona bude ona chce jako být tou primátorkou.
6: A primátorkou, že jo?
1: No a ona chce to, ona chce nějaký byty, nějaký, co to je zač, jak to tam je nazvaný prostě, z nějakého projektu, tak ty byty chce dát jako Pražanům, rozumíš? Jak jsi se bavila o tom Pávkovi, jo, tak on autenticky, jo. Poté, co se Pávek vecpal na summit NATO v Turecku a kde byl za Kašpara, nám nyní vzkazuje, že s námi zatočí. Myslíte, že v zájmu obrany demokracie vyhlásí stanné právo nebo rovnou zruší parlament a jmenuje protokoláře protektorem? Protože Pavel exkluzivně, dvojtečka, Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. A teď je to on, který ohrožuje demokratické principy. On, který namočil ústavní soud do politických rozhodnutí. Protože ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým politicky rozhodl, že rozšiřuje pravomoce prezidenta. Takže on tady dělá ten bordel, jako jo.
6: No, tyjo, to bude ještě zajímavý. To bude ještě veselo.
1: To bude. Počkej, až já to tady najdu.
6: No.
1: Představ si, že v Praze, jo,
6: člověče, to se furt všechno točí okolo Prahy. Já jsem nevystrčila za poslední týden pomalu nos z baráku, ale tady se dějou věci. No já ho radši nechám zastrčený. No.
1: Nejde o to zastrkovat, nevystrkovat. Ale v Praze, představ si, že v Praze, v jedné části Prahy, jo,
6: no, jsem napnutá.
1: No jo. V jedné části Prahy musí občané normálně tam neustále jako zloději tam páchají a tak, kradou.
6: A počkej, tak takových částí je tady víc.
1: No, tak tam už začali jako si začali dělat hlídky. Tak
6: to bude na té Novodvorský, ne? Někde, není to tam? Tam je to. A nebo ještě u Kauflandu u plynárny, tam taky. Tam to taky by mohlo být. Tam je to taky dost ostrý. Ještě na Karlově náměstí, tam taky se stahují takový
1: různý. Tam mi vykradli auto už před 20 lety.
6: No, vidíš to. No, no,
1: to není žádná novinka.
6: Mm-hmm.
1: To jako, že se v Praze krade, to je jasný, že jo. Ale tady se krade až příliš.
6: Mm-hmm.
1: Tak no, tady já už to hledám. Jako, tak
6: tady můžeš... se dějou věci jako... Ne, no tak to jsou různé části, samozřejmě Sherwood, alias park u hlavního
1: nádraží. To je, no, pro boha.
6: Říkám alias park u hlavního nádraží, tomu se říká Sherwood. Tam je to, tam to bylo blbý už před nějakýma 35 lety, protože to si pamatuju ještě, když ještě před revolucí, tak když jsem jezdívala z hlavního nádraží, že jo, domů do Plzně, tak tam už to tehdy jako bylo ostrý a to ještě nebylo tolik bezdomovců a spíš se tam stahovaly takový ty pochybný existence. Bezdomovci tehdy si ani myslím, že nebyli, spíš jenom chlastali. Ale teď jako je to tam fakt jako ve velkém stylu, no, teď jako... Takže to je taky taková docela zajímavá oblast. Říká se, že na Václaváku je hodně zlodějů a i takových různých pochybných existencí.
1: Oni začali integrovat ty feťáky.
6: Mm-hmm.
1: Začali integrovat právě v této části Prahy a je tam tak vysoká kriminalita, že tam neustále vyjíždí policie a nic nedošetří, protože rozbíjejí auta, vykrádají byty, vykrádají domy. Jo. No ale ono to má nějakou, pochopitelně to má nějakou historii, nějaký vývoj. A ježiš, tady je to asi něco, zase chtějí podpořit. Jo. Dobrovolná. Já nechci sledovat video. Ne, nechci. Organizovaná skupina odhalena. Neziskovka uspěla ve 100% žádostí a schrábla 80 milionů. Úředníci psali pravidla dotací a sami v ní seděli. Padlo trestní oznámení. Je to z 8. července, pochopitelně Pirát Bartoš, známý z Antify. Boj proti bezdomovectví nebo promyšlený biznis s veřejnými penězi. Resort pro místní rozvoj řeší dotační skandál obřích rozměrů, na který na síti X poukázal publicista Michal Půr. Úředníci zodpovědní za metodiku a přípravu zákona o podpoře bydlení měli být zároveň osobně propojeni s platformou pro sociální bydlení, která v dotačních výzvách vykazovala 100% úspěšnost. Publicista Michal Půr upozornil na síti X, že Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na některé úředníky, kteří údajně přihrávali dotace platformě pro sociální bydlení. Jde o nějakých 80 milionů korun. Je to zásadní, protože pokud se to obvinění prokáže, tak by to byl případ, kdy úředník na jedné straně chystá pravidla pro čerpání dotací, a na druhé straně je členem neziskovky, která ty peníze čerpá. Tipnul bych si, že nebude ojedinělý, uvedl podcaster a novinář. Podle informací poskytnutých Půrem, model fungování organizované skupiny lze popsat takto. V první řadě se jedná o fyzické osoby, které v letech 2022 až 2025 působily jako úředníci. Tito lidé formulovali veřejné politiky, připravovali metodiky a přijímali opatření k implementaci změny zákona, která zjevně v roce 2025 zvýhodnila platformu na úkor jiných obdobných právnických osob. Dále působili nebo stále působí v poradních strukturách pro podporu bydlení u ministerstv, u MMR, MPSV, Úřadu vlády a Evropské komise nebo

0: bance prostřednictvím podaných žádostí o dotace. Platforma byla ve 100% svých žádostí úspěšná, zatímco ostatní žadatelé s více žádostmi uspěli pouze částečně nebo vůbec. Tito zástupci zároveň působili nebo působí jako nezávislí experti v oblasti bydlení a jako zástupci profesních organizací se účastnili legislativního procesu přijetí změny zákona o podpoře bydlení. Mimo to nebo stále působí jako členové komisí MMR, MPSV a úřadu vlády. Uskupení nevládních organizací a expertů. Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako uskupení nevládních organizací, odborníků a zástupců veřejnosti zaměřené na problematiku sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví. Funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, který má prosazovat systémová řešení bytové nouze v České republice. Hlavním cílem platformy je vytvářet infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví a zajišťovat, aby lidé v nouzi získali stabilní a dostupné bydlení propojené se sociální podporou. Dlouhodobě prosazuje přístup Housing First, který spočívá v rychlém poskytnutí standardního bydlení bez předchozích podmínek, jako je abstinence nebo absolvování přípravných programů doplnění flexibilní a dlouhodobou sociální prací. Platforma spolupracuje s ministerstvy, včetně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, kraji, obcemi i dalšími neziskovými organizacemi. Vydává analýzy, metodiky a doporučení k řešení krize bydlení, mapuje energetickou chudobu, prosazuje zákon o podpoře v bydlení a pomáhá nastavovat lokální systémy sociálního bydlení. Její činnost zahrnuje i veřejnou advokaci, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. V roce 2026 například získala mezinárodní ocenění za prosazování systémových změn. No.
1: No vidíš to.
0: No jo.
1: No, no, to je nejlepší.
0: To je buzinec. Takhle,
1: to je buzinec, no.
0: No uměj to, to víš.
1: Uměj to moc dobře, ne, jako.
0: Ne, my se uměli vždycky o sebe postarat, to víš, jo.
1: Jo, prosím tě, jako. A teď ten systém to celý umožňuje, že jo.
0: No tak už kručka, mám ten článek tady, jo. Tak no, vy to ve Strašnicích dokonce.
1: Ve Strašnicích, no. Tak teď to říkám, no.
0: Strašnice mají domobranu. Noční občanské hlídky v Praze 10 už objevily skrýše zlodějů. Nečekají už na policii a berou aktivně svoji bezpečnost do vlastních rukou. Lidé v Praze, a to spolu souvisí, jo? Tam to, co oni dělají, souvisí s tím, to je výsledek, jako. Lidé v pražské čtvrti Strašnice tvrdí, že je trápí opakované nájezdy zlodějů, kteří jim vykrádají byty a auta a říkají, jestli budou agresivní, budeme se bránit. Radnice Prahy 10 nepovažuje vznik domobrany za vhodné řešení. Praha 10 jako Johannesburg. Zahájili jsme noční občanské hlídky, abychom se ubránili nájezdu zlodějů. Ti zde pravidelně vykrádají ulici Újezdská a okolí. Vykradli postupně 5 domů a dnes ráno auto v ulici. Uvedl na sociální síti uživatel Jan Čížek, který toho má společně se sousedy dost. Zároveň je politicky aktivní pod hlavičkou SPD. Najal profesionální bezpečnostní agenturu, která od víkendu pomáhá hlídat jejich ulice. Cílem je kriminálníky dopadnout a odstrašit. Předat policii České republiky. Policie byla v naší ulici sepisovat nesčetněkrát, tvrdí Čížek s tím, že na zvýšenou kriminalitu upozorňoval vedení radnice i na posledním zastupitelstvu Prahy 10. Důvodem zvýšené kriminality je podle Čížka bytový experiment Housing First. Cíleně ubytovávají kriminálníky z celé ČR do obecních bytů a dávají jim cíleně přednost před místními. Důsledek je tohle. Místo aktivních opatření se mi dostalo od pirátů posměchu a nadávek do fašistů, popsal Čížek. Jehož video má na Facebooku přes 60 000 zhlédnutí. Útoky pana Čížka z SPD na Piráty se objevují vždy, když se potřebuje zviditelnit před volbami. Je opravdu paradox, že do voleb mají slogan Praha v srdci a současně vedou nejodpudivější kampaň ze všech stran, uvedla za Piráty Martina Kameník-Vacková. Že jejich strana je v Praze 10 v opozici a nemá žádný

0: žádný vliv na bytovou politiku městské části ani na pražské magistrátu. Městská část Praha 10 byla o situaci informována v sobotu 4. července. Od té doby situaci aktivně řešíme. Obrátili jsme se na městskou policii hlavního města Prahy i policii České republiky se žádostí o prověření celé záležitosti, sdělil Novinkám mluvčí 10. městské části Jan Bruno Trop. Ten už je z toho úplně trop, člověče. Na žádost radnice podle něj strážníci posílili hlídky v dotčené lokalitě. Vznik občanských hlídek, takzvané domobrany, nepovažujeme za vhodné řešení. Mohlo by dojít ke zbytečné eskalaci konfliktních situací i k ohrožení samotných obyvatel, podotkl Trop s tím, že v případě podezřelého jednání je vždy na místě neprodleně kontaktovat linku 158 nebo 156, aby mohly příslušné složky okamžitě reagovat. Přestože v oblasti zajišťování bezpečnosti nemáme přímé pravomoci a můžeme především apelovat na činnost městské policie a policie ČR, budeme i nadále vyžadovat informace o vývoji situace i o přijatých opatřeních, podotkl. Jan Čížek zatím tvrdí, že noční hlídky a sledování okolí mají výsledky. Už jsme odhalili tajné skryše a stezky zlodějů. No a co je hlavní, máme i indicie na centrálu všeho. Ještě sbíráme důkazy, tak nebudu konkrétní. Každopádně Praha 10 Strašnice bude bezpečná, o to se postaráme, dodal. Jeho vzkaz z facebookového profilu zní: 15 let tu byl svatý klid. Nikdy se tu nic nestratilo, nic neukradlo. Nepohybovaly se tu žádný podivný existence. Božská Praha 10 Strašnice. Až jste to celý zničili, stěhujete do obecního propuštěné zločince, feťáky a nepřizpůsobivé. A ti se chovají, jak jsou zvyklí. Kradou a ohrožují okolí. Policie to nezvládá, když je chytí, co si na nich vezmete. Praha 10 označuje tvrzení týkající se přidělování obecních bytů za nepravdivé s tím, že probíhá podle jasných a veřejně dostupných pravidel fungujících od roku 2019. Žadatelé musí splnit stanovené podmínky, mimo jiné mít trvalý nebo prokazatelný skutečný pobyt na Praze 10, nevlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení a doložit svou sociální či bytovou situaci, uvedl Trop. Městská část podle něj do konce března v rámci dostupného a sociálního bydlení celkem 499 bytů. Nejvíce z nich získali rodiny s dětmi a seniori. Další byty jsou určeny například pro mladé lidi nebo pro potřebné profese, jako jsou lékaři, učitelé či strážníci, dodal. Za úspěch považuje, že 84% nájemníků si přidělené bydlení úspěšně udrželo. A teď mi řekni, jak ladí tady ta informace s tím, no. Mišo, jsi tam?
1: No, slyšíš, ano.
0: Takže tady se něco přihodilo, tak právě koukám.
1: No, já jsem slyšela, že se tam něco přihodilo, jak to tam žbluňkalo.
0: Žbluňkalo. Že oni tady dělali ten hosting first a hlásí se tady k tomu, jak jako na tom pracujou, a přitom jednoznačně to dělají ty neziskovky, hlavně Pirátů, který jsou navrženy v těch neziskovkách a dostávají na to ty peníze a hlavně dostávají ty byty. Že?
1: Ty dotace, který ty si dotace. Pak se rozdělí.
0: A oni říkají, že to není pravda, jako jo.
1: Víš co, tak. Neziskovky, to je to nejhorší, co může být.
0: Ale to jsou ty,
1: bohužel.
0: To jsou ty hodný neziskovky.
1: Uh-huh.
0: Oni se starají o ty lidi.
1: Jo. To jo. Já jsem jako dobře, jako beru neziskovka v sociální sféře, typu staří lidé nebo něco, OK, to prostě jako asi musí nějakým způsobem stát zabezpečit takovýhle věci. Ale dávat mezi běžný lidi v běžný čtvrti prostě kriminálníky, že jim dáš byt zadarmo, no nic.
0: No počkej, tak my tady mluvíme jenom, ať nemluvíme jenom o Pirátech, jo.
1: Víš co, ono už tohle existuje delší dobu. Já trošku ně... Slyšíš mě?
0: Jo, já tě slyším, nebo je v klidu,
1: Já
0: nebo...
1: o tom trošku něco vím, protože v mé širší rodině se něco takového podobného jako odehrálo, takže jako vím, jak to trošku funguje. Ty lidi nejsou schopní se začlenit do normálního života. To je třeba ze stovky jeden, možná i to je moc, možná z tisíce jeden, který jako někde uhnul z cesty a pak se dokáže znova vrátit, jo, vesměs vůbec, jako. Byty zdevastujou, neplatěj, pořádají tam orgie, vykrádají okolní byty, je to špatně.
0: No potřebují peníze na FED, to je jasný.
1: No.
0: Takže, no ale pojďme upřímní, no tak po tom, co se Piráti dostali do sněmovny, tak tam byl objeven záhadný prášek na záchodě, že jo?
1: To
0: No.
1: víš, no.
0: No pojďme si pustit, aby se neřekli, že jenom Piráti mají opravdu mozkový potenciál na to řešit nějaké složitosti, tak máme tady i jiné, že jo? Třeba europoslankyně Prázdnuše.
2: Pomoc, kdyby bylo napadeno Polsko, a on řekl, že ne. Řekl to úplně stejně, jak to, jaká
1: Prezidentská
2: řekl v
1: kampaň.
2: tuto chvíli. A já vás poprosím, paní Jermanová, jestli byste mohla vydržet do toho neskákat.
1: Nemohla,
2: Nikdo vám
1: protože
2: tady do toho
1: uvádíte to v těch
2: neskákal.
1: časových
2: Paní Řezniče, kdybych
1: struktura,
2: mohla, byste prosím
1: kdybych měla
2: usměrnit tady
1: vaše
2: paní
1: všechny výroky
2: Jermanovou.
1: tady dávat na stůl, tak bychom se hodně divili.
2: Tak, paní Jermanová, já myslím, že to zvládnou některá zvířata, někdy mluvit a někdy nemluvit, jako tak to zvládnete i
1: Takže
2: vy.
1: paní
2: Takže já bych
1: Řezničková,
2: to
1: já se
2: dokončila.
1: omlouvám.
2: Já
1: Já
2: bych to
1: odcházím z této
2: dokončila.
1: debaty,
2: Můžete
1: protože paní
2: klidně odejít.
1: Jermanová.
2: Přestaňte skákat
1: Ne, vy
2: nikomu
1: mě
2: do řeči.
1: nebudete urážet do zvířat, proto si zkoušejte někde jinde. Děkuji vám.
2: Já, když
1: Dámy,
2: to
1: já
2: dokončím,
1: odcházím.
2: tak Andrej Babiš. Andrej Babiš
1: Dámy, mírněme
2: smlouvám,
1: silná
2: mě to
1: slova,
2: několikrát
1: mírněme osobní útoky.
2: Řekl to při nástupu do letadla. Paní Jermanová to tady zlehčuje, pro nás je to zcela zásadní.
0: Jo. No, vidíš to, to je hustá, co
1: No,
0: ona
1: si holky. Holky
0: holky
1: si
0: si to
1: málem
0: rozdali a
1: roztrhají bobčanky,
0: to bylo živě ze Štrasburku normálně. Jermanová odešla.
1: holky si roztrhaly málem bobčanky, no ty prťo.
0: No tak jako ono, když tě začne urážet něco takového, jak je prázdnuše, tak to je
1: Ne,
0: hustý,
1: je
0: že
1: to
0: jo.
1: strašný, no. Já to prostě a ještě, že některý zvířata teda jako vydrží mluvit, nemluvit, tak ona asi nemá nějaký zoologický nějaký znalosti velký, že jo? To asi ne.
0: No jo, no tak.
1: Nevím, který zvířata úplně mluví. Jo, nějaký papoušek, to asi
0: No
1: jo,
0: počkej,
1: ale...
0: tak některý zvířata dokážou mluvit a přestat, když mluví jiný zvíře. Chápeš?
1: Jo. Ne.
0: No, to je právě to, co ty nezvládáš. Ty nezvládáš ty rychlé myšlenkové procesy, které se odehrávají v hlavě prázdnoše, protože, jak bych to přiblížil, když prostě v té dutině máš víc místa, jo, protože máš menší mozek, no tak pokud se ten mozek dokáže ještě chladit, takže on je hrozně výkonný. Tudíž vlastně jsi
1: To je
0: schopná
1: pravda.
0: třeba vymyslet to, že některá zvířata dokážou těm druhým zvířatům neskákat do řeči, třeba psy, jo. Čeká jeden pes a když čeká jeden pes, tak ten druhý čeká, až soudruh doštěká, aby teda mohl zase taky začít štěkat, že jo? Nebo bečí, ta ne, ovce, bečí, bé. No a druhá ovce, ta nebečí, ta čeká podle prázdnuše, až dobečí jedna ovce, aby neskákala do řeči. Oni to takhle v tom Štrasburku asi mají normálně.
1: No to jsem dneska ráda, že jsem se tam vůbec nedostala.
0: Veď.
1: Jo. Ne,
0: No jo.
1: upřímně. Jako fakt upřímně. Jsem hrozně ráda, že jsem se tam nedostala.
0: To buď ráda. To by bylo totiž hrozný. Ale mám
1: Já bych
0: tady,
1: bečela furt.
0: ale mám tady, jak se to řekne polsky, jo? Jak se jmenujou polsky, jako v polštině, jak se jmenujou někteří představitelé.
1: No, povídej.
0: Gangster przeletavy. Bydlí u nás na Hradě, jo? Nebo baba evropská přebytečná.
1: Jo, tak to bych asi věděla, která je.
0: No jo. A nebo vyzerač kokainovi.
1: No jo, tak to taky vím, která je.
0: Nebo povaleč parlamentovi.
1: Povaleč
0: parlamentovi. No to je Benda, ne?
1: Jo,
0: mladej.
1: Bendle, jasně.
0: V životě vypracoval. Mafián justiční duplovaný. To je Rychetskej.
1: No, ten jo, teda.
0: Blekotník neandrtalský.
1: Blekotník neandrtalský?
0: Jo, jo, Saša Vondra. A pozor. Vysílač signálovi Kampeličkovi.
1: No tak to je náš Peťa Fialovi.
0: A nebo mafián dozimetrovi.
1: Tak to je vykulenec, no tak to je jasný.
0: No, čiče.
1: Hele, no povídej.
0: Dneska mi volal nějaký mladý úspěšný muž, jo.
1: Ne.
0: Jo. Volal mi jako, že zastupuju firmu, která byla zrušena před 20 lety, jo.
1: Ano.
0: Mám jistě starý nějaký databáze. A říkal, že se věnuje jakoby zemědělským produktům, plodinám, jako, a to i na burze, i jako fyzicky. A že by mi rád předvedl, co dovede.
1: A jak by ti to předváděl?
0: To jsem se právě ho taky zeptal. Říkám, no já bych vám rád předvedl, v čem jsem dobrý, jako takhle to říkal.
1: No.
0: Já říkám, no mladý muži, tak v čem jste dobrý? No to bych právě vám chtěl předvést, až se spolu sejdeme. Já říkám, no to se spolu nesejdeme. A no pane Rakušan mi povídá. Já říkám, no to si mladíku děláte srandu, co pak já jsem nějaká čivava z Kolína? A on jako, no, jako já říkám, víte, kdo je čivava z Kolína? Bývalý ministr vnitra, ne, vykulenej. To je Rakušan, proč mi říkáte Rakušan? Začal být nervózní. Já říkám, víte co? Já si myslím, že jste mi to předved dost.
1: No ty jo, prosím tě, co to je za lidi, jako?
0: No ne, to jsou takový ty nabrýfovaný úspěšní mladí mužové, jo. Chudák, bylo mi ho líto. No,
1: hele, a v téhle souvislosti mě napadlo, dneska letěla novinama, bych řekla novinama, jo, jako nějaká kauza, že nějaký státní úředník někde poslal nějaký peníze na základě, ježíš, já se na to podívám, jestli to najdu, na základě nějakého podvodného telefonátu.
0: Aha.
1: A dokonce řekl, že za to půjde sedět. Jako, a to bylo rychle odsouzený, jo. Hele, Zelenský odvolal generála syrského, jenom tak mimochodem, když to tady hledám, tak...
0: No tak jako to, co se děje momentálně, to, co se děje teď na Ukrajině v Kyjevě, tak to může odvolávat a zase svolávat, koho chce, to je jako vymalováno, jo. K tomu se teď právě dostaneme. Řekl bych, že už jsme si té dovednosti a umu našich politiků docela jako užili. Já jsem rád, že vláda pracuje. A propos, všimla jsi, že ani píp o tom, že Bulhaři už asi 3 týdny protestují v kuse?
1: To vůbec nevím. Když to nevím ani já. No, já taky tady protestuju už asi 2 měsíce v kuse a taky mi to je nic platný.
0: No ne, no, protože Bulhaři přijali euro a zjistili, jak si nabili hubu, že jo? Jo, takže tady si přečtěm něco ještě o klimakteriu, ale Oni v podstatě se nechali vlákat do té pasti, Bulhaři, tak oni jako, že jo, měli daný ten převodový, měli jasný, oni to měli jedno euro, že budou 2,1 leva, myslím, že tak nějak bylo, 1,120 nebo 2,120 a oni se jako kdyby na to euro těšili, jo, prostě.
1: No, oni se na něj, tak jako Slováci, se na něj taky
0: kotali. Měli tam toho předsedu vlády proevropskýho, no a ten do toho praštil a to euro přijali. No a v Bulharsku se všechno zdražilo extrémně. Takže Bulhaři už 3 týdny protestujou, jsou v ulicích, zaplněný prostě města Bulharama. A protestují, protože proto se změnil vlastně i vláda, padla. Dneska tam mají bývalý prezident, je premiérem.
1: Ano.
0: No a to je důvod, jako ale to pravodil. Neřekli tady, kvůli čemu padla ta vláda.
1: To ani neví, že protestujou.
0: No, zvou jako protržený, protože zjistili, jak to bylo. No a teďko Jindřich Reichl, tady má takový svědectví, byl nadovolený s rodinou v Chorvatsku a Chorvati říkali, že 1 euro bylo 7 kuna. Jo? A když jim zavedli euro, tak to, co stálo 1 kuna, tak to stojí 1 euro.
1: Ty prďo.
0: 7x. Chápeš?
1: 7x zdražený.
0: Tady jako se nám snaží někdo vnutit, jak Chorvati jsou špatní, protože drbou Čechy. A že se tam strašně zdražilo. No zdražilo se tam. Protože 7x. Proč? No protože to jsou ty důvody, jak se podporuje euro a jak se podporuje dolar. Jo? To znamená, přijetím eura se rozšíří působnost toho eura, ale zároveň se úplně odprásknou. Vem si, že kdo měl 70 tisíc kuna na účtě, tak má 10 tisíc euro. A koupí si jako za 10, jako kdyby měl 10 tisíc kuna, jo.
1: Tak to je teda fakt jako špatný,
0: no. Jo, takže Pávek nám tady bude dělat kampaň a bude nám tady nutit euro? Zločinec? No, pojďme se
1: podívat. No jo, protože on by z toho měl do kapsičky zase, víš, nějaký kapesníčkový.
0: No to nevím, ale on je řízený, že jo, tak on jako nikdy nebyl samostatně funkční, on vždycky jenom lovil, kradl, udával.
1: A víš co, jemu je to jedno, protože on ty peníze na tom účtu nějaký má nahrabaný, ty majetky určitě někde pro něj jsou ulitý.
0: Tak oni mu vždycky dají na zobát, ne?
1: No jasně, že mu dají na zobát. Tak.
0: Kdo ve skutečnosti platí nezávislou klimatickou propagandu v České televizi? Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil, jak za Fialovy vlády veřejnoprávní Českou televizi doslova koupil ministr Petr Hladík, KDU-ČSL, aby propagovala ten politicky správný pohled na klima, dekarbonizaci a další probruselské zelené šílenství. Kompletní materiály z důkazy zveřejnil Paukner na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. V letech 2022 až 2025 vznikl projekt Česko a Evropa řeší klima, který byl České televizi proplacen Státním fondem životního prostředí a dalšími státními institucemi. Podle dostupných smluv se na tvorbě pořadu i scénáře podílel Svaz moderní energetiky. V pořadech aktivně vystupovali nejen ministr životního prostředí Petr Hladík, ale i jeho poradci Martin Ander a Martin Sedlák, kteří byli ve veřejnoprávních médiích prezentováni jako nezávislí experti. V pořadech vystupoval také Ondřej Novák, ředitel PR agentury Obnovitelně Pro, kterou financuje Solární asociace Holding Solar Global. Vyškerej to je ten, jak má ty problémy. A Svaz moderní energetiky a Ondřej a Ondřej Přibyla z neziskové organizace Fakta o klimatu. Tu financuje Krsek Foundation, solárního barona Krska a European Climate Foundation, tedy nadace Evropské unie, určená k propagaci opatření Green Deal skrze NGO kanály, čili skrze neziskovky. V jednom z pořadů s názvem Dekarbonizace průmyslu Česká televize označuje organizaci Martina Sedláka Svaz moderní energetiky za nezávislou platformu, přestože ji financují podnikatelé z OZE. A hned poté chválí projekt zeleného vodíku Vítězslava Skopala ze Solar Globalu holdingu, který momentálně vyšetřují evropští žalobci kvůli podezření z dotačního podvodu až do výše 600 milionů korun. A teď to nejlepší. Daňoví poplatníci to zaplatili dvakrát. Poprvé přes státní fondy, podruhé přes koncesionářské poplatky. Stejný model platí i pro sérii 2 minuty o klimatu. Stála 4,5 milionu korun, 4,8 milionu korun, kde opět vystupují lidé ze svazu moderní energetiky. Navíc hladíkovi lobbysté nekoupili v České televizi jen obsah, ale i konkrétní zaměstnance. Meteorolog Michal Žák začal aktivně vystupovat na akcích Svazu moderní energetiky a psát komentáře pro server Obnovitelně, který ovládají ti samí lidé. Petr Hladík spolu se svými lidmi zadal veřejnoprávní České televizi požadovaný politický obsah, dosadil své zpřízněné experty v uvozovkách a celé pořady nechal financovat z peněz daňových poplatníků. Česká televize proti tomuto politickému zadání nevznesla žádný odpor. Ani se nebránila a ochotně pořady vyrobila i odvysílala, aniž by je označila jako politickou reklamu nebo sponzorovaný obsah. To je ta naše televize, naše.
1: No,
0: neberte naše. Nám naši televizi.
1: Naše
0: televize.
1: Bože, naše.
0: No jo.
1: Já ji nemám, no je to není, protože já si ji neumím ani zapnout.
0: Ty chuděru.
1: No, ona je to takový nějaký přes dva ovladače složitý. A stejně na to nemám čas. Stejně mě to nebaví.
0: No, ale pamatuješ si z nějakých filmů, když třeba vojenský útvar, když šel z té bitvy, kterou prohráli. No. Víš, jak se tam potáceli prostě různě
1: a sotva šli. No, takový jako
0: no. No tak takový obrázek se ti naskýtá, když se podíváš na vojenští kadeti na přehlídce Tea Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. To se tady potácí horda blbů normálně. To když si představíš, jak to funguje třeba v KLDR, nebo jak to funguje v Rusku, ty kadeti, jo. To je prostě...
1: Jeden jako druhý.
0: No? No jo.
1: No, tak kde to víš, no. Tak co bys tady chtěl, jako. To je...
0: No a protože my se musíme už pomalu za chvilku loučit, jo.
1: Ježíš, to už to zase takhle uteklo?
0: Jo, jo.
1: To, já tady nevím, co se tady totiž děje, protože tady asi všichni usnuli. Takže jako, a já nemám šanci to nějak zkontrolovat.
0: Tak bychom si měli bychom si říct, jak to vypadá na bojišti.
1: Myslíš tady u nás na Pavláku? Tam je to rozkopaný.
0: Ne. Ne.
1: Já vím, já si dělám srandu.
0: Já teďko nevím úplně, čím začnem, ale pojďme do Bruselu. Tam začneme v Bruselu. Začneme v Bruselu, protože v Bruselu se měla konat demonstrace. Jo? Jenomže představ si, že v Bruselu, na to je určeno jedno náměstí, kousek od Europarlamentu. A když na to náměstí, žádali, aby jim povolili, tak jednu jedinou, tě upozorňuju, zakázali demonstraci. A to byla demonstrace vlastenců. A propos, tady poslanec polského sejmu, jo, viac ako 500 tisíc občanů členských států EU podpísalo iniciativu vyzývajúcu Evropskou komisi na zavedení predpisů týkajících se deportácie imigrantů. Keď mali organizátory odovzdať podpisy v Evropském parlamentě, bruselská policia dostala rozkaz zablokovat jim vstup. Je tady z toho stream, vezou to normálně na kolečku, takový to je, co mají zedníci třeba, to vezou a policie je obstoupila a nedovolila, aby s tím kolečkem, s těma podpisama evropských občanů, aby to mohli odevzdat.
1: No, vidíš to.
0: To je co? To je demokracie.
1: To je
0: demokracie. To je demokracie v praxi, co blbneš? Po našom. Po našom ne. Tak pojďme se...
1: No po našom ne, ale jako z jejich pohledu, no.
0: Z jejich pohledu. Tak jo. Tak, co nám k tomu řekne Mazurek?
3: Slavně přivedlo na tuhle demonstraci. Ďakujem pekne a pozdravujem do Českej republiky našich bratov. No priviedlo ma tu čo? Priviedla ma túžba zachrániť budúcnosť pre svoje deti, pretože bez remigrácie Európa nemá budúcnosť. Ak nepošleme problematických kriminálnikov, vrahov a násilníkov, ktorých sú ulice aj tohto Bruselu plné, tak jednoducho ako národy zahynieme. Proste je tu otázka. Buď chceme existovať v Európe, ktorá je bezpečná, normálna a krásna, prosperujúca, ako si ju pamätáme z časov nášho detstva, alebo chceme žiť v tomto multikultúrnom pekle. A nie je to nejaké nenávisti alebo rasizme, je to o láske k vlastnému kultúrnemu dedičstvu, k vlastnej identite. Je to o láske k vlastným deťom a za to my jednoducho sme ochotní bojovať. Preto podporujem remigráciu, podporujem to, aby každý jeden nelegálny imigrant bol z Európy poslaný preč a je mi zlé z tých bláznov, s tými duhovými vlajkami, ktorí tam protestujú pred Európskym parlamentom na druhej strane, ktorí otvorene píšu na svojich transparentoch, že vraj nikto nie je tu nelegálne. Chcem sa spýtať týchto blbcov otvorene, to hovorím a posílám ten dotaz každému progresívcovi a liberálovi. Ak si myslíte, že nikto nie je nelegálny, tak mi povedzte, prečo si zamykáte dvere do vlastných bytov a domov. Veď nechajte všetko otvorené. Ja vám zabezpečím 5 Afričanov do každej obývačky a som potom veľmi zvedavý, ako budete nariekať a prvý volať políciu, aby ich dostali z vašich obydlí preč. Ste najväčší pokrytci liberáli a progresívci, keď to sledujete. Pretože tvrdiť, že nikto nie je nelegálny, je totálna volovina a ide to proti základom existencie štátu ako takého. Štátu, ktorý vôbec zabezpečuje, aby títo ľudia mohli normálne žiť.
4: Co je na tom nejzajímavější, je, že zatímco tuto akci se snažil starosta jakýmkoliv způsobem zakázat, tak tam ta akce je povolená vyloženě před sídlem Europarlamentu. Co na tohle to říkáte?
3: Hovorím na to, že západná Európa je plná totalitných fanatikov, ktorí tu rozhodujú o kľúčových veciach. Pred Európskym parlamentom je zakázané protestovať na tom námestí, kde oni protestujú. Tu je povolené protestovať, kde to zakázali. A kľúčové pre tento priestor je, že ja som tu pravidelne v Bruseli. Tu protestuje každý. Od farmárov, cez, ja som tu videl Sýrčanov, videl som tu ľudí z nejakých oceánskych ostrovov, niekde v Tichom oceáne, videl som tu protestovať Iráncov, videl som tu protestovať Sýrčanov, každého možného. Nikto nebol zakázaný. Nikto tu nikdy nebol zakázaný, okrem vlastencov, ktorí chcú zachrániť Európu. Je to dokonalý obraz o tom, ktorí ľudia dnes v západnej Európe vládnu a že ich skrátka musíme poraziť a vymeniť.
0: No, o tom to je.
1: Jo?
0: O tom to
1: musíme
0: je.
1: Musíme porazit.
0: No? A dneska už se to, já to vemu ve zkratce, protože ono už nemáme tolik času. Dneska je situace následující. Rusko už 15 dní a nocí pravidelně útočí na všechny vojenské infrastrukturní uzly a body. ať je to výroba, distribuce zbraní, dronů, skladování, skladování jakýchkoliv vojenských, vojenského materiálu. Vojenských potřeb materiálu, zbraní, děkuju. Potápějí lodě, který pod záminkou humanitární pomoci ve obilí přivážejí prostě zbraně, munici, jo, zaházený v obilím a hrajou si na to, že to je humanitární pomoc. Čili Rusko přistoupilo k tomu, že úplně systematicky zničilo už v podstatě a vyřadilo ukrajinskou armádu úplně z činnosti. Jim až prostě dojede to, co mají v týlu navezeno a to, co mají na cestě někde, až je to nemají rozbitý, na té frontě to mají někde, tak tohle až spotřebujou, tak už nemají tak
1: už
0: nic.
1: Už nemají
0: nic. No ale tím to nekončí. Tím to nekončí, protože Irán, který je členem BRICSu, a čelí americké agresi, ničím nevyprovokované agresi, tak Irán udělal odvetné údery v Kuvajtu, na různých místech Blízkého východu. Všude, kde Američani měli nějakou infrastrukturu, tak všude jim to rozbili. A teď hrozej, že jestli ještě Amerika jednou zaútočí, tak rozsekají veškerý Trumpův majetek, ať jsou to hotely, ať je to cokoliv, budou útočit na Trumpův osobní majetek, respektive jako firemní, to znamená jako na jeho majetek. Budou útočit na všechno americké. Ať je to Trumpovo, ať je to jiných amerických magnátů, všechno americký rozsekají. A vyzývají Rusko, Irán vyzývá Rusko k zahájení raketových úderů na Británii, Evropskou unii a USA.
1: Jo.
0: Proč? Protože to ti je zajímavý. To je ti takový nešvar, víš?
1: Se to nějaký, rozmáhá.
0: Nějaký Johnny jede tam někde na tu Ukrajinu nebo do toho Polska, tam je velký letiště. U tam teď startuje spousta věcí, které vozejí ty zbraně a tak, přilítá to z různých stran. A nějaký Johnny se rozhodl, že prostě opustí svoji farmu a pojede do té Evropy si zastřílet s tím dronem. No, tak navede ten dron na nějaký civilní cíl, protože to je nejsnažší, že jo, oni jako tím chtějí zastrašovat a chtějí způsobit hysterii a paniku mezi ruským lidem. A on ten Johnny neví, že ruští operátoři a zejména operátoři, kteří jsou právě v těch oblastech té fronty, že jsou schopni vysledovat naprosto každý dron, který je nějak řízen a navigován tím operátorem, každou střelu, kterou řídí nějaký operátor, tak jsou schopni vysledovat přesně, kdo ji navigoval odkaď. No a pak už je to podle protokolu, kdo měl službu a kdo vlastně byl řídícím toho dronu. To se všechno no. Tak, jako jsou piloti příslušní k tomu letadlu. Tak oni mají pochopitelně tuhletu evidenci. Takže oni dávají dohromady seznamy těch, kteří se budou zodpovídat před tribunálem. A dneska už ta situace není o tom, že by Rusko nebo Irán chtěli jakkoliv jednat s Amerikou nebo s Ukrajinou. Dneska už je evidentní, že Ukrajina v podstatě tam nehraje žádnou roli. Jo, vedení Ukrajiny to jsou nacisti, ty je potřeba denacifikovat. Zodpovědnost dneska už padá právě na Ameriku, Evropskou unii a na Británii, protože Odtud jsou všichni ti, kteří řídí tyto sofistikované zbraně s dlouhým doletem. Ty zbraně, které páchají terorismus a jaksi válečné zločiny na civilním obyvatelstvu, a ti se budou zodpovídat. No a protože jsou vysláni nějakýma svýma vládama, tak se nedá nic dělat, ale bude to tam muset doletět. Čili proto Irán vyzývá, aby se udělala už konečný zúčtování s tím Západem. Irán říká, že se Západem se nedá jakkoliv jednat, jedině prostřednictvím té síly, jo. Teď se ukázalo, že Rusové mají nějakou raketu. No, teď mi vypadlo to její jméno. Ještě ani jednou se nepodařilo tu raketu zachytit. Není to ani Budvesník, ani Orešník. Uh-huh. Je to raketa nějakého středního doletu, trochu předělaná. A zatím ještě ani jednu raketu, protivzdušná obrana, nebyla úspěšná, aby zachytila.
1: Jo, že to je prostě něco jiného, než je Orešník nebo Budvesník nebo něco takového. No,
0: protože Orešník i Budvesník jsou drahý. Jo. To znamená, když chceš zasáhnout prostě nějaký cíl, musíš použít přiměřenou munici. Mm-hmm. Jo. Nebudeš tam posílat Orešník, který za A. Ještě nikdy nebyl použitý Orešník v plný bojový výbavě. To znamená, zatím to byly pouze, dejme tomu, nějaký částečně osazený rakety, anebo jenom raketa bez toho, že by byla osazena těma hlavicema. A sice to zatím udělalo za paseku, takže oni vůbec nechápou, s čím mají co dočinění a hrozně to podceňujou, jo.
1: Takže, protože jsou přesvědčený, že se to nestane, víš?
0: Když jim prásknou orešník do jednoho města, to není o tom zasáhnout nějaký velitelství, to je prostě o tom, že srovnají se zemí celé město. Srovnají jednou raketou, srovnají se zemí obrovskou fabriku na obrovský ploše a stačí na to jedna taková raketa. Jo? A je drahá, proč by ji používali? Čili jasné je, že je spousta jiných, mají drony kamikadze a tak dál, čili docela jim tam teďko topějí a fest jim tam topějí. Pávek se nechal slyšet, že teď je dvouměsíční okno, kdyby se ta Ukrajina dala vyzbrojit natolik, aby porazila Rusko a pak, že už je všechno pase. No tak já myslím, že už jako chlapec trochu zaspal. No, bude to hustý, protože Rusku došla trpělivost a myslím si, že to s Iránem vemou proti sobě, jako jo. No. Protože, ještě jenom jednu, promiň, ještě větu. Zatímco Američanům žalostně dochází všechno, čím pálejí ty drahé zbraně, tak Iránčani mají pořád dostatek, jako, protože pořád toho mají dost. A když to tak sleduju, tak já ti řeknu, jak se to bude vyvíjet. Jo. Mám ti takový pocit, že to bude tak, že zlikvidujou Kyjev, tím pádem Ukrajina jakoby hotovo vymalováno, tam už to jenom dočistěj. Potom začnou destabilizovat Rusové, začnou destabilizovat Británii, některé evropské země a Ameriku. A k tomu nastoupí ty zatím neaktivní buňky banderovský, které jsou po Evropě, protože tam jde o to, že dneska už Evropa je obsazena nacistama.
1: No,
0: lidi to nevidějí, ale...
1: Ne, nevidějí to, nechtějí to vidět.
0: Ten atak je připravený, jo. A Evropa bude prosit Rusko. Bude prosit Rusko.
1: Ano, ano.
0: Aby Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR, aby osvobodili Evropu od nacistického jha. To bude výsledek a znova se bude opakovat ta situace spojenectví, akorát, že tentokrát už to nebude se Západem. Protože Západ jednoznačně zklamal ve všech formacích jakýchkoliv úmluv a dohod. Takže nebudou osvobozovat Západ, Evropu a podobně, nebudou osvobozovat z lásky, ale budou čistit ten prostor od nacistů a satanistů. Takže půjde...
1: Už aby to bylo.
0: Tak. Nepůjde o osvobozování, půjde o čištění. Pokud nebudou ty státy spolupracovat, tak budou normálně jakoby vyčištěni, ať si jim to líbí nebo ne. Přesně podle charty OSN, podle článku 106.7. No a s tím bychom mohli skončit, protože to je taková pozitivní zpráva, ne?
1: Myslím si, že spousta lidí, když si to teď představila v obrazech, tak se trošku vorosila. O, dobře, jako jo, já ji jako pozitivní beru. Já určitě.
0: Tak co víc pozitivnějšího by si chtěla přát?
1: Už aby jsme byli za tím vším.
0: Pro samý ty pohrobky nacistů není kam plivnout, no tak...
1: Není, je to strašný.
0: Co chceš řešit?
1: Je to nechutný. Nechutný.
0: Nechutný velebnosti.
1: Já.
0: No jo.
1: Skoro bych řekla, že se mi z toho chce až blejt, ale...
0: To zase bude fálích na blito, co?
1: No tak jo. Čověček, máme 23.
0: Víte, nějakou hezkou písničku, že bychom dali?
1: Nějakou hezkou.
0: Jakou by si chtěla?
1: Hele, čověče, vidíš to? No, tak tím jsem nepřemýšlela.
0: No jo,
1: ale
0: to je ono.
1: možná, jestli tam najdeš Jožoráže, no. Najdeš ho tam.
0: A co by si chtěla od Jožoráže?
1: No ty víš, jakou. No tu.
0: No čověče, to je právě to, že... Ty furt tady loučíš tu. No jo.
1: Tu.
0: A já ti nevím, proč mi asi jako se někam...
1: Vypadla z playlistu?
0: Já tady mám od Elánu. Ale když ještě chvilku udržíš jako slovo,
1: já tak Peťa bude tak... Já ho určitě udržím, protože se musím taky rozloučit.
0: Peťa bude tak laskav, podívá se do zdrojů,
1: a najde to.
0: Někde. A možná. Možná to najde.
1: Mm-hmm.
0: Víš?
1: Jo, tak určitě udržím slovo. Tak myslím si, že zakončili jsme to velmi pozitivně, i když, jak říkám, někteří z těch pozitivních zpráv můžou mít až husí kůži. Nicméně, přátelé, já si myslím, že to dobře dopadne. Teda já jsem o tom přesvědčena. Zatím si užívejte léto. Myslím si, že...
0: Zatím než to dopadnou ty oreštíky. Tak...
1: Tak si užívejte léto.
0: Si užívejte léto.
1: No, tak jako nějak to musím tak jako odlehčit, že jo, no.
0: To se ti fakt povedlo, no.
1: Že jo, no. Tak jo. Tenhle týden má být trošku chladněj. Příští týden se to má zase zvednout, tak... Třeba to jako už začne se nějak odvíjet trochu rychleji, všechno uvidíme. Uvidíme.
0: Já tu písničku nemám.
1: Tak tam dej nějakou jinou, to máš jedno.
0: No tak dobře.
1: Já to přežiju. Já to přežiju. A dobře. Třeba mi ji do příště najdeš.
0: Dobře, připravil jsem písničku, můžeme se začít loučit.
1: Písnička připravená, já už jsem napůl rozloučená. Užijte si týden, užijte si volno, dáli dobrá nálada, shoda okolností a všechno okolo toho, tak příští týden se uslyšíme už z mé dovolené. pokud to všechno dobře dopadne.
0: Že
1: všechno
0: hlavně
1: klapne,
0: nepřehání,
1: jak má.
0: Hlavně nepřehání. Víš, jak no, to potom je?
1: No, já už jsem to přehnala. Já už vím, jak to vypadá, když to přeženu. Já už jsem si to odžila. Mám to za sebou. Přátelé, nepřehánějte to. Nevypadá to vůbec dobře, když to přeháníte.
0: Samozřejmě.
1: Z vlastní zkušenosti.
0: To, no, tak už se rozluč.
1: Tak dobrou noc.
0: Tak Míšo, já ti děkuju za to, že jsi nám popřála dobrou noc a že jsi tady s náma byla. Že jsi udělala čas a prostor. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. Děkuji všem, co nás budete poslouchat. Děkuji i vám, kteří nás poslouchat vůbec nebudete, protože tím jste si ušetřili spoustu nervů, aby nemusíme odpovídat na hloupý, přiblblý nějaký věci. Takže mějme se všichni rádi, v pospolitosti očekáváme krásné zítřky. No a tady od mikrofonu společně s Míšou se pro teď s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme.
1: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radio Meta CZ.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hájka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže, Thailand na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterému se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdunu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moc vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valery Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam to tam. Takže Valery Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generál.

0: pak já si mohl spočívat v tom, že studoval války. Byl v archivech, studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž, zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná válnoční memorandum generála von Falkenheima, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, i celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouřili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je materiálen šlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně, když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu v 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně ještě tou dobou snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, v tom 41. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam, ten správný okamžik, jak ten Šťapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šťapošníkova. Šťapošníkov potom ale byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte, maršála Šapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi anebo k Scharnerovi. Je to velice zajímavé, s tím můžem proti němu teď je velké spory na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit, proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie, dávej mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, co jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak a chtějí odvolat řezníka syrského. chtějí odvolat řezníka Selského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Selského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Selský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Selského, celá ta mladá generace, to jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Selský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Selský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá, to je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, kdybych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má v plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice, jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém pentagonu, to je jenom hypotetická oblast, to jsem tam umístil, to je jedna jednotka, 170 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky. Je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat. Ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo jako je kolečko. A to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Selskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko, přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Selského. A teď se podíváte na tu červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek, čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají na, v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom čertém pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, tu předchozí mapu mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném, to je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu vedle, vpravo od toho červeného, a to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten černý. A zbytek jednotek je, ruských je v tom je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8, ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli tak vyčerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani ji nemají, ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují 2 předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Svěrský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdržující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadů západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili v tom, pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Přesto je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle ty jednotky se mohou také přesunout do Běloruska. To je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A tam teď můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav, přes Oděsu už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systém v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla pardeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli u své převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si u sebe mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Rusku, proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát. Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1 milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusům. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizaci vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, to, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledě modrého Pentagonu, takzvaně, oni jsou, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těm jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teď fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Bern, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skála, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle to vlevo je syrský a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je syrský skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle si veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku Skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině, ti zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té Skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk Skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honěj při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Tihle ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té Skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat, takže se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mlátí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? Kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: Generál Drapatý Michajlo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michajlo Drapatý. To je takový, přitom ten Michajlo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu skálu, a Drapaty tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapaty je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronů. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michailo Drapaty, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, máme tam toho Drapatyho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak měl tam hoď. Takže tohle je Michailo Drapaty. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu syrskému, chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem, on je tam furt hnal, umírá, to je Drapaty. To samý prováděl u Pokrovska, to samý prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasiční vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě. Tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Broudy, to jsou jeho. A tohle to je ještě větší týpek. To je velitel 155. bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlořezy 10, 20 lidí. No a samozřejmě kde byl tenhle ten činný jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem, to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpulený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. To není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odbítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Jeho názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je to byl velký nepřítel Rusů, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to povedeme. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou. A Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína. On je vyhlásil v roce 2014. To je velmi zajímavý termín. V té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovými útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údaji. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia, velice civilní gymnázium, velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své tajes. A kdo to zná, tak to zná. No a Gerasimov zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy. A teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenka bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů. Takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jak na tu ofensivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verdun bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc, takže začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům, na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu, a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci. Nebo to osvobození, to záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se dva roky divil, proč nevypalujou ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na ty Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizujou, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí, tak jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, to je ten, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Dřinku. Jo,
0: takže když se podíváte na to zelený kolečko, jak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on chtěl syrský v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Kurska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na severu teče ještě větší řeka Desna. A ty vytvářejí, ty se spojujou u Ústí a vytvářejí takový trichtýř směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby to jeho ústí je otevřeno na tu Kurskou a Brjanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom trichtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho trichtýře nacpou svý vojáky. No a ten trichtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničí všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho trichtýře házet taky bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet taky bomby. Ano, ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona, ta válka, na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře, a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světe div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít má zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: to. Pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste chtěli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně prdeli. Ale to jsou jenom benzínky, teď samozřejmě u sebe doničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu, včetně toho, že to vypadá. Už teď, totiž Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské, dněpropetrovské oblasti a Usum a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn, no a ten Trump teď zdrží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo, a samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době jenom tak předřekl, co budeme řešit u Ajka. Tady zase po českém internetu, po těm mainstreamu všude běhají takové zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože zrovna teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína, kde si v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu, podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale v praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozítří furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřítit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitý počet obyvatelstva, tak Jakmile překročíte tu hranici kinolenova parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dá počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten kinolenův parametr, jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě, a to potom ten kinolenův parametr, ten Falkenheimová materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severní severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale to, ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třema projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně. A že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě. Ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý, tady Míša Dýneš, není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší v té pomoci Ukrajině, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna jsem to neměl žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že Petr Pavel by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. A Američani s ním nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem. Takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy aspoň tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady je otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých...
0: Ne, tam
1: zasáhnout proti tomu víc?
0: Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jak oni se teď snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama prostě, jo, to taky je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavírali. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá

0: budou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropaní dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak samozřejmě Ursula si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 na Ukrajinu, ta nacistická
0: leta. Jo, jo, jo, to a neonacismus. Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví, už je postřílené u sebe na té frontě. To jsou...
1: No, zase ty si přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no, tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je půjdu, víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne, a Ribbentrop říkal, kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: A tak jako podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglický termín pro to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušky a zbraně? No, Gerasimov s Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to dali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nedozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hájka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit ve středu?
0: Ve středu to bude, ve středu přes večer.
1: Takže přátelé, těšte se. Kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petr Budeš TV a díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na skladanou u Hájka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

18. hodině a já už z tradičního prostředí po návratu z dovolené vás jako obvykle zdravím při svém nedělním živém vysílání. Doufám, že dneska všechno poběží tak, jak má a že si tady zase popovídáme o tom, jakým způsobem bleskově nastartovala okurková sezóna, jak jsme ze summitu na to přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a začali jsme útočit plnou silou na Filipa Turka, Foldinu a dokonce Reichla za to, že si oplotil svoji vlastní zahradu. Tak to je opravdu velký hřích, všem se za to dodatečně omlouvám a doufám, že reportérům Seznamu postačí tato moje hluboká sebereflexe před tím, aby už nemuseli stanovat před mým pozemkem a zkoumat výšku plotu a výšku plechové budovy, která je tam jenom jako zázemí pro celé to skultivování těch pozemků. Něco neuvěřitelného. Ale pojďme postupně, protože opravdu a tady vidíme, jakým způsobem je ta mediální scéna vlastně řízena těmi jednotlivými účastníky politického procesu, kdy jakmile v ten den, kdy se dokončí summit NATO, přestane se řešit, kdo tam komu podal ruku, jestli tam byl Petr Pavel zbytečný nebo úplně zbytečný, a v tu chvíli tam přijde okamžitě switch, změna, přeřazení na útoky na jednotlivé členy opozice, tak aby v době, kdy se relativně toho politicky moc neděje, se využilo toto prázdné období k tomu, abychom likvidovali naši koalici ze všech sil. A to je prostě věc, která tady je naprosto evidentní a zřejmá, bude dnes se tématem toho živého vysílání, ale samozřejmě se dotknu i vývoje války na Ukrajině, protože ten se stává čím dál tím víc dynamičtějším. A velmi rád bych také dnes pohovořil o přiznání Evropské unie, že emisní povolenky brzdí náš průmysl, brzdí průmysl na celém kontinentu. Soudruzi v Bruselu objevili Ameriku, to, co my říkáme už tady několik let, že tenhle ten zelený podvod je obrovským problémem a že tvoří z Evropy fakticky podnikatelský a ekonomický skanzen, tak je v tuto chvíli dokonce už přiznáno těmi oficiálními místy v Evropské komisi. Samozřejmě později, jako vždycky, ale k tomu se také ještě dostaneme. Moc vás všechny zdravím, budu rád za sdílení tohoto mého živého vysílání, protože dnes se podíváme trošku hlouběji pod pokličku toho našeho politického dění a to, jak to celé v něm je regulováno a řízeno. Nehoda Filipa Turka. Věc, která totálním způsobem zaplavila naše média, sociální sítě, všichni začali řešit, jestli je na vině řidič toho zdravotnického vozu, který převážel krev, nebo jestli je na vině Filip Turek. Z národa, který perfektně rozumí právu a fotbalu a hokeji a vůbec všemu, se najednou stal národ znalců bezpečnosti silničního provozu. Myslím si, že drtivá většina z těch lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak v životě ten zákon nečetla, vůbec neví, co je tam napsáno. Vždycky si tam najdou na Google jeden nějaký odstaveček a ten citují podle toho, co se jim zrovna hodí do krámu. Podívejte, já samozřejmě tu křižovatku znám, jel jsem ji tisíckrát v životě, nechci si tady opravdu hrát na nějakého experta, byť tedy ten zákon jsem četl a to velmi zásadně zevrubně a mnohokrát, ale já to popíšu trošku lidsky, než se k tomu vyjádřím, co je ale to hlavní z mého pohledu. Podívejte se, když vyjíždíte do té křižovatky, i kdyby jel Filip Turek doleva nebo doprava nebo kamkoliv, tak prostě ta situace je taková, že by k té strážce došlo, to ad jedna. Ad dva, ten, kdo projíždí tou křižovatkou denně, tak ví, že vlastně zleva, odkud přijel ten vůz, který převážel onu krev, tak je jednosměrka, tam jezdí pouze tramvaje. Tam vůbec nečekáte, že by někdo mohl přijet, protože prostě z té strany nikdy nic nejezdí. To jest, i když slyšíte třeba sirénu, tak vůbec nepředpokládáte, že by z té strany mohl nějaký vůz vjet. To každý prostě, kdo to tam někdy jel, tak to chápe a moc dobře to ví, že vlastně v tu chvíli vůbec neočekáváte, že by se vám tam mohlo cokoliv přihodit, protože prostě z té křižovatky jedete rovně doleva a doprava, ale je to jednosměrná vlastně ulice, která křižuje tu Sokolskou a tím pádem prostě není vůbec očekávatelné, že tam cokoliv přijede. Takže tolik jenom z lidského hlediska.
které podle mého názoru je tady naprosto zásadní. Ale znovu říkám, nemá cenu to vůbec rozebírat, mohl bych tady teď analyzovat to, že Filip Turek měl nějakým způsobem přibrzdit nebo vyhodnocovat tu situaci jinak. Dle mého názoru, skutečně tak, jak znám ty situace, kdy projíždí policisté, sanitky, hasiči, vždycky, když nejíždějí do křižovatky na červenou, notabene, když nejíždějí, tak to vlastně do jednosměrky, tak výrazným způsobem přibrzdí, podívají se, jestli někdo nejede a teprve potom tou křižovatkou projedou, protože logicky záchrana života je samozřejmě velmi důležitá věc, ale při záchraně života nemůžete ohrozit životy jiné. Kdyby to auto se překulilo trošku víc doleva, tak tam bylo několik chodců a mohli jsme tady z toho mít ještě daleko větší karambol. Takže zaprvé bych chtěl říct, že jsem rád, že se relativně nikomu nic nestalo, nikomu nic vážného nestalo. A přeji řidiči toho druhého vozu co nejrychlejší zotavení. Za druhé, i kdyby to nakrásně byla chyba Filipa Turka, i kdyby to byla chyba Filipa Turka, jakože to se dozvíme až z výsledku policejního vyšetřování, tak to absolutně není důvod k tomu, aby skládal mandát už vůbec ne poslance, ale za mě dokonce ani ne zmocněnce pro Green Deal. Pro boha, podívejte se na ty uplynulé 4 roky, co jsme tady měli za aféry. Jurečka, který jel 92 km v hodině Heřmanovým městcem na 50 v noci, 42 km nad povolenou rychlost v prosinci za velmi složitých viditelnostních podmínek. Řešil tehdy vůbec někdo, že by měl odstoupit? Přišel o řidičák, bezva, konec filmu a jedeme dál. Pak jsme tady měli, nebo to byl výborný, Jurečka ten lhal zase o té střelbě na té filozofické fakultě. Prostě v den největšího masakru, největší tragédie, která se stala v tomhle státě od roku 1989, v den, kdy já, když jsem hovořil s Lenkou Šimunkovou a ona mi popisovala to, co ten den prožívala, že se nemohla té své dceři, té své Elišce dovolat, že jí prostě psala SMSky, že jí volala zoufale s tím, jestli se jí něco nestalo a pak se vypravila do Prahy a obíhala všechny nemocnice a vlastně v těch nemocnicích se modlila za to, aby tam ta Eliška byla, protože to byl ten lepší případ. A bohužel zjistila, že tam není, když obešla snad všechny pražské nemocnice, které tady jsou. Tak Marian Jurečka v tu chvíli lhal o tom, že se o tom dozvěděl až 7 hodin večer, což nebyla pravda, věděl o tom okamžitě. A že jakmile se o tom dozvěděl, tak ten vánoční večírek na ministerstvu, které řídil, okamžitě ukončil. Což také nebyla pravda, protože tam do 4 do rána juchali, popíjeli a Bůh ví, co ještě na písně Michala Davida. No co je horšího, prosím vás pěkně, než ad jedna, už jenom to, že vůbec ten večírek neukončil, že v něm pokračoval do 4 do rána, v den, kdy prostě tady smutnilo celé Česko, kdy skutečně lidé prostě byli naprosto šokovaní tím, co se stalo, tak tam ti papaláši si prostě juchali a tančili dál. Už jenom to by mělo stačit na odstoupení. Ale on nejenom, že juchal, tančil a popíjel, on o tom ještě lhal druhý den. Celému národu do očí o tom lhal a myslel si, že se na to nepřijde. No tak to už je dvojitý důvod na to, aby odstoupil nebo byl odvolán. A já jak dneska si pamatuju, když jezdil Petr Fiala s Ivou Pazderkovou po těch svých show, za což Iva bojovala tenkrát, strašně si pamatujete za tu demokracii, protože za to dostala zaplaceno několik set tisíc. Jakmile ty volby prohrály, tak už za tu demokracii nějak přestala bojovat, asi už jí tolik neplatí a zjistili, že to nemělo takový účel a výsledek, jako očekávali. Tak jak dneska si pamatuju, když se na to Petra Fialy tam zeptali v nějakém tom kině nebo divadle, nebo kde byli. A Petr Fiala tehdy řekl na otázku, proč neodvolal Mariana Jurečku, proč Marian Jurečka neodstoupil po tomhletom kolosálním průšvihu, tak Petr Fiala říkal, no ono to Marianovi ale bylo fakt líto. No. On selhal, neměl svůj den, ale bylo mu to strašně líto. A proč by ho vlastně v tu chvíli odvolával, když už to nic neřešilo? Marian byl dobrý ministr, tak já jsem neměl důvod ho přece odvolávat, jemu to bylo líto. Tak takhle se řeší věc, která by v každé jiné zemi znamenala okamžitý konec toho ministra. O tom by vůbec nebyla žádná diskuze.
Protože je rozdíl mezi nedbalostí a úmyslem. Filip Turek určitě nevěl do té křižovatky s cílem někoho sestřelit. Ale Marian Jurečka úmyslně lhal o tom, co se v ten den dělo na ministerstvu na tom vánočním večírku. Úmysl je stokrát horší než jakákoliv nedbalost. Každý z nás v životě udělá chybu, každý jeden z nás. Ale úmyslně o tom lhát celému národu do očí, to je přece věc, která je naprosto neumluvitelná. A tihle samí lidé, já když jsem viděl, prosím vás pěkně, kdyby tam poslali do té 360-ky proti Tomio Okamurovi kohokoliv jiného, kdo by tam volal po odvolání Filipa Turka, tak by řekl, dobře, je to jako farizejství, fajn, vy, když jste měli podobné průšvihy, tak jste neodstupovali. Vít Rakušan, když mluvil o tom, jak nemá ten šifrovaný telefon, pak najednou, že ho měl, pak z něj volal jenom třikrát a tak dále a tak dále. Další prostě důvod k odstupení. Kdyby tam poslali kohokoliv jiného, ale oni tam pošlou toho Jurečku. Toho samého Jurečku, který po mega skandálu, po své nejubožejší lži v životě, sám neodstoupil. A on si tam jde sednout. A jde tam prostě volat po odstoupení a odvolání Filipa Turka? To už je vrchol drzosti. Prostě oni nemají absolutně žádnou záklopku, oni nemají žádnou sebereflexi. Já kdyby byl Marianem Jurečkou a někdo mi řekl, hele, pojď dneska do 360. téma, tam bude Filip Turek, tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Nezlobte se, ale to není téma pro mě. Já tam přece nemůžu přijít a říct, že Filip Turek po nedbalostní nehodě, ať už ji způsobil nebo nemá odstoupit, když já jsem úmyslně vědomě lhal a neodstoupil jsem. To nejde. Pošlete tam někoho jiného. A jim je to jedno. Oni nemají páteř. Oni nemají svědomí. Oni tyhle termíny vůbec neznají. Vůbec. To byl tak krásný důkaz. Jestli někdo po tomhletom chce volit lidovce, ti, kteří se zaklínají vírou, pravdou, láskou k blížím, já nevím. To už musí být diagnóza, to už musí být nějaký stockholmský syndrom. Prostě volit lidi, kteří vám lžou do očí a ještě se nestydí přijít po 3 letech do studia a volat po odvolání někoho, kdo neudělal ani desetinově tak hroznou věc jako Marian Jurečka, tak to už tu bezpáteřnost, prostě té definice bezpáteřnosti. Až jednou bude se vydávat nový Otův slovník naučný, tak až tam bude výraz bezpáteřnost, tak oni se popere Petr Pavel a Marian Jurečka. Ty se o nich budou rvát, kdo tam bude mít svoji fotku, protože oba dva jsou na to skutečně jaksi velmi žhaví kandidáti. No a aby to nebylo málo, tak přestože tady máme aféry, které odkrývá Thomas Paukner jednu po druhé, předražené nákupy vrtulníků, Vít Rakušan 3 dny před volbami, krásné stovky milionů pryč ze státní pokladny, máme tady aféru Beastan, na kterou jsem podával trestní oznámení, tedy fakticky tunelování státního rozpočtu, kdy si od státu pronajmete kanceláře a znova to přefakturujete tomu vlastnímu státu, 3x1 kancelář, tak to se vůbec jaksi nestalo předmětem debaty na mainstreamu. Ale co 2x za jeden týden tam bylo, jednou na Seznam zprávách, jednou na Novinkách, je to, že si Reichl postavil plot kolem své vlastní zahrady. A že se místní bouří a že se jim to nelíbí. Patrně by jak za socialismu chtěli, aby všechno patřilo všem a mohli si tábořit někde na zahradě, která patří úplně někomu jinému. Přátelé, ta firma vlastní ten pozemek asi 20 let. A někdy loni nebo předloni za mnou přišli sousedé, protože to tam nejsme sami, samozřejmě těch pozemků je tam celá řada, je tam, já nevím, asi 10 majitelů, nevím přesně. A přišli s tím, že prostě je to zarostlé, neprůstupné a že to je krásná oblast Vackových sedů a že by bylo fajn to tam skultivovat, oplotit, aby tam nechodili bezdomovci, aby ta oblast vypadala zase trošku lépe a kulturněji, že se to ta Troja zaslouží. Já jsem řekl, OK, pojďme to udělat. Nikdy by mě nenapadlo, že se díky tomu dostanu na titulku Seznamu. Nikdy v životě. Za to, že jsem řekl, OK, pojďme oplotit ty naše zahrady, ať to tam vypadá trošku líp. Víte, když tady byla tenkrát ta situace s tou Aničkou, která bohužel zemřela, kterou
právě usmrtil jeden z těch bezdomovců, tak já si pamatuju, jak jsme tady s mojí ženou jezdili s policií a hledali jsme potroje, otevírali jsme pozemek, který jsme tehdy vlastnili a snažili jsme se pomoct tu Aničku nalézt. Byla to věc, která otřásla celou Českou republikou a všichni v Troje tady u nás si to moc dobře pamatují. A my prostě tam ty bezdomovce nechceme. To je jediná věc. Chceme, aby to tam vypadalo lépe. Mimochodem, celá ta oblast byla neprůchozí, protože byla nesmírně zarostlá různými křovinami a tak dále a tak dále. A to, že se prostě rozhodneme společně se sousedy, já jsem ani nebyl iniciátor celé té věci, ale to je úplně to nejmenší. To celé nějakým způsobem zkultivovat a oplotit. A je z toho titulka Seznamu. Což je určitě daleko důležitější, prosím vás pěkně, než to, že Vít Rakušan 3 dny před volbami nakoupil vrtulníky daleko dráž, než by je nakoupit mohl o stovky a stovky milionů, které přišla naše státní pokladna. Mnohem důležitější je to, že Reichl si oplotil svoji vlastní zahradu. Samozřejmě vše je v souladu se zákonem, ten plot tam stojí v souladu se zákonem, ta plachová bouda, která tam je zázemí, nástroj a tak dále, aby jsme to tam nemuseli neustále vozit, tak to tam také stojí v souladu se zákonem, protože můžete takovouhle budovu do 40 metrů čtverečních, pokud máte dostatečné odstupy, postavit i bez ohlášení, ale pro Seznam je to aféra, protože co kdyby to tam ten Reichl chtěl něco postavit. Takže vy máte tu štav nevyváženost těch médií, snad ani nemůže být prostě patrnější. Jak někdo nemůže vidět tu falešnou hru, kterou s námi hrají. Kdy na jednu stranu vůbec nedotknou stanu Rakušana, který tady si dělal 3 dny před volbami tyhle ty kšefty s vrtulníky. Ale řeší tady prostě plot kolem vlastní zahrady. No a Thomas Faulkner to potom krásně popsal a popsal nám, jakým způsobem jsou Seznam zprávy vlastně v tuhletu chvíli řízeny, že šéfredaktor pan Čársenský těsně před nástupem dostal 10 milionů od pana Lukačeviče do své firmy, která byla ztrátová, která nevykazuje žádný zisk. Nevím, jestli si kupujete běžně třetinu firmy, ztrátové firmy za 10 milionů korun. Já tedy ne. A myslím, že by bylo hodně zajímavé vědět, co k tomu pana Lukačeviče vedlo. A potom máme tady tu situaci, která je naprosto jasná, ale kterou určitě Seznam rozebírat nebude, že? Bude rozebírat ten plot, to je mnohem, mnohem důležitější. Takže tohle je věc, která tady dominuje v současné době českým médiím a my místo toho, abychom řešili podstatné věci pro Českou republiku, pro náš vlastní život, tak a samozřejmě nebo závažné kriminální kauzy. Já jsem proto řešit ty věci kolem stanu, kolem toho nákupu vrtulníků, kolem toho býstanu, kolem těch kanceláří, kolem dozimetrů. Já jsem proto, abychom řešili tyhle věci, protože prostě občané mají právo na spravedlnost a na to, aby věděli, co se kolem nich děje. Tak místo toho řešíme jednu hloupou nehodu, který se denně stane desítky na našem území, a to, že si rychle oplotil plot. Zajímalo by mě, kdyby si třeba oplotil pozemek, Fiala, Rakušan, nebo Pekarová, Adamová, jestli by kolem toho taky Seznam udělal takový článek. Myslím, že asi ne. Když jsme u Petra Pavla, já se nemohu nezastavit u jeho rozhovoru, který vedl tento týden, opět samozřejmě své prezidentské PR, mimochodem nechápu, jak na festivalu Colors of Ostrava může dostat tam prostor, že ho tam promítají na velkoplošnou obrazovku. Když už tedy apolitická akce, tak jako ve Strážnici, tak podle mě by i Colors měly být apolitické, zase vidíme ten dvojí metr, dvojí kilometr v praxi, to je naprosto známá věc, ale já jsem opravdu ten rozhovor pozorně poslouchal a musím říct, že to, co v něm Petr Pavel předvedl, já považuji za extrémně nebezpečné výroky. A ono to možná na první pohled tak nevypadá, jak si tam nejsou takové ty, to, co jsme od něj slyšeli, že je potřeba se připravovat na válku s Ruskem a podobné nesmysly. Ale to jsou takové podprahové výroky, které podle mého názoru jsou jaksi ještě mnohem, mnohem nebezpečnější, protože naznačují, kam se hodlá se svým loutkovodičem ubírat. Mimochodem, prosím vás pěkně, Petr Kolář prý není jeho poradce oficiální. Zajímavé, že webové stránky Hradu tvrdili něco jiného a že dokonce sám Petr Pavel, když oznamoval to trestní oznámení na Petra Macinku za ty SMSky, patrně jak byl rozrušen z toho,
tak tam přímo říkal na té tiskovce, že mu ty SMSky posílal prostřednictvím mého poradce Petra Koláře, tak jednou poradce jednou není, ale tak u Petra Pavla, jak si čekat nějakou názorovou konzistenci, to bychom byli asi velmi naivní, ten mění svoje názory rychleji než ponožky podle toho, kdo mu co zrovna řekne, jaké notičky mu přistanou. To, že tam zase vlastně nepřímo obvinil Petra Macinku, že by to tvrzení o ústavním puči mohlo být šířením poplašné zprávy, to nevím, kdo mu to poradil, nebo jestli to nějak vymyslel sám v tu chvíli, ale věřte mi, že tohle tedy trestný čin není ani náhodou. Ale to nejhorší, co tam zaznělo, byla ta slova o té demokracii, o tom, že je nezbytné bojovat proti tomu ohrožení demokracie, ke kterému v České republice podle Petra Pavla dochází. To je za mě výrok, který pronesený z úst hlavy republiky má extrémní vážnost. Abych řekl jako prezident, že ohrožena demokracie, tak k tomu musí mít opravdu velmi vážné důvody. To není plácnutí jen tak do větru. A Petr Pavel v tu chvíli, kdy použil tato slova, tak nám jasně řekl, kam se hodlá v těch příštích měsících ubírat v rámci té své prezidentské kampaně. Proč je podle něj demokracie ohrožena v České republice? Víte, když byly v minulý říjen volby, to je 3/4 roku, tak všechny ty strany, které vyhrály, které dnes tvoří koalici, tedy ANO, SPD a motoristé sobě, tak měli něco ve svém předvolebním plánu. Měli něco lidem slibovali. A ty závazky potom jsme vtělili do programového prohlášení vlády. Já věřím, že kdyby jsme to začali porušovat, ty závazky, a kdybychom začali dělat úplně něco jiného, než jsme slíbili, takže by tady někdo mohl začít rozvíjet teze o tom, že je tady nějaký problém. Nic takového se nestalo. Naopak. Já jestli něco vyčítám naší vládě, tak je skutečnost, že některé sliby neplníme dostatečně důsledně. Že pokud jsme slíbili, že muniční iniciativa bude zrušena, tak měla být zrušena. A ne, že na nás zatlačí Francouzi, Angličané a Bůh ví kdo a my v tom budeme pokračovat dál. Když jsme řekli, že nenakoupíme F-35, tak jsme ten nákup měli zrušit. Prostě pokud to lidem slíbíme, tak je to pro mě svaté slovo a věřte mi, že já, kdybych byl dnes v pozici, že bych byl prostě předsedou vlády nebo měl absolutní většinu v poslanecké sněmovně, tak bych to prostě udělal za každou cenu. Tak to nemám slibovat, když to nechci řešit nebo když to nechci potom následně realizovat. Ty F-35 jsou průšvihem obrovským. Já vám teď a tady říkám, že je ještě velmi pravděpodobné, že vůbec nebudou dodány, že se to nakonec celé zruší, ale my jsme se do toho uvrtali a měli jsme se z toho za každou cenu vyvázat. Už minulý týden jsem kritizoval těch 140 milionů na ten program PURL na ukrajinské zbraně. Je mi jedno, kolik to je. Už jsem to říkal minulý týden, i kdyby to byla koruna. Tak je to za prvé obrovská symbolika, že se na tom podílíme dál. A za druhé je to porušení slibu, který jsme vám dali, že už na ukrajinské zbraně nepůjde z vašich daní ani jedna jediná koruna. A že ten mandatorní náklad mě absolutně nezajímá, protože prostě i mandatorní výdaje se dají řešit, pokud nejsou vyplaceny, jsou automaticky převedeny do rozpočtové rezervy státu. Takže z mého pohledu chyba. Tudíž oni by měli ještě tleskat, že ta vláda reálně nerealizuje ten program, se kterým vyhrála volby, na který dostala od vás mandát, od voličů, od občanů téhle země, že ji nerealizuje naplno proti tomu, co oni si přejí a jakým směrem chtějí vést Českou republiku. Já bych byl ještě mnohem razantnější, říkám to zcela jednoznačně. Už by dávno byl zákon FARA schválený, už by dávno byla řešená Česká televize, už by všechny tyto věci byly zcela jednoznačně v tuto chvíli minimálně v procesu, ne-li definitivně dokončen. A oni přesto tvrdí, jsou schopni nám říkat, že je tady demokracie v ohrožení. V jakém smyslu? Jinými slovy, Petr Pavel bude nadále se snažit tlačit na vládu a transformovat Českou republiku z parlamentní demokracie do prezidentské republiky. To je v tuhletu chvíli naprosto evidentní. On už se vlastně vůbec netají tím, že je prezidentem opozice.
On se postavil kontra proti té vládě. Nechápu, proč si žádá o nějaké konzultační schůzky s Andrejem Babišem. Andrej Babiš je naprosto správně odmítl. Být na jeho místě, tak neváhám ani vteřinu a okamžitě odmítnu také. A v tu chvíli prostě tady vidíme, že opozice, jak je bez zuba, bez lídrů, tak se jí postavil do čela Petr Pavel. A já znovu říkám, že demokracie v téhle zemi ohrožená je, ale díky lidem, jako je Petr Pavel, díky lidem, kteří stojí za všemi těmi politickými neziskovkami, ať už je to Člověk v tísni, nebo Milion chvílek pro demokracii, což jsou lidé, kteří bez politického mandátu, bez toho, aniž by získali ve volbách jeden jediný hlas, se snaží nátlakovými akcemi ovlivňovat směřování České republiky. A samozřejmě je demokracie ohrožena i vychýleností českých mainstreamových médií na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, které už dávno nehrají roli nějakého objektivního strážce demokracie, ale zcela jednoznačně tlačí svoji vlastní politickou agendu. Tedy, pokud s tím chceme něco dělat, zákon FARA nekompromisně a jasně. Já jsem řekl, že dávám vládě čas do podzimu, pokud nepředloží ta vláda ten zákon, protože Andrej Babiš, a to já respektuju, Andrej Babiš je premiér, Andrej Babiš dostal nejvíc hlasů, já to naprosto respektuju, řekl, že to připraví vláda, ten zákon, OK, nebudu prostě v tu chvíli ten, který bude netýmově si připravovat nějakou svoji vlastní věc. Pokud se tak nestane, já ten zákon předložím, ať se pak každý ukáže. Ať se pak každý ukáže, jestli ten zákon podpoří nebo ne, jestli ustoupí tomu trapnému tlaku, že se jedná o proruský zákon, nebo že to je nějaký ruský vzor. Není. Není. Ten ruský zákon je tisíckrát přísnější na politické neziskovky. Tam, pokud jste členem nebo spolupracující osobou s politickou neziskovkou, tak se nesmíte účastnit žádných voleb, nesmíte být v žádné volební komisi počítat hlasy, nemůžete být zaměstnanec státu. Nic takového v tom mém návrhu toho zákona není. Tam je pouze registrační povinnost a nasvícení toho šedého prostoru, kde ty politické neziskovky rozhodují o vašich penězích, aniž by je kdokoliv volil. To je ten nejvíc šedý prostor v celé politice a já ho prostě chci nasvítit. Nic víc, nic míň. Takže zákon FARA. Samozřejmě zásadní změna financování České televize, protože to, co je v současné době, to je úplný paskvil. Já znovu říkám a opakuji, že nejlepší by byly dobrovolné koncesionářské poplatky, protože model, kdy oni vysílají pro tu lepševickou část společnosti, která nás nutí, aby my jsme jim to platili, to jejich vlastní vysílání, aby jsme si platili jejich vlastní propagandu z našich peněz proti nám, tak sorry, ale ten já prostě nebudu akceptovat za žádnou cenu. To je prostě něco naprosto absurdního a je to něco podobného, jako jsou ty emisní povolenky. Nebudu platit za propagandu, která zcela jednoznačně ohrožuje vůbec smysl fungování českého státu. To je prostě věc, kde oni lžou od rána do večera o Green Dealu, o migračním paktu, o tom, co se děje na Ukrajině, lžou o tom neustále, lžou o tom pořád. Takže to je druhá věc. A samozřejmě ta třetí a nejdůležitější, my musíme v roce 2028 skoncentrovat všechny síly do prezidentských voleb, abychom našli kandidáta a podpořili toho kandidáta, který podporaří Petra Pavla. Možná tam bude někdo, kdo se nám nebude líbit. Já už jsem minule říkal, byl jsem v tom sporu, kdy velká část té vlastenecké scény volila Jaroslava Baštu a já jsem říkal, prosím vás, pojďte volit Babiše, ne proto, že by byl Bašta horší kandidát, nebo že bych neměl pana Baštu rád, já jsem si ho velmi vážil, ale pan Bašta neměl šanci vyhrát. A v tu chvíli jenom prostě drolíme ty hlasy na té naší scéně. Takže musíme být realističtí a musíme všichni ustoupit z těch našich požadavků na to ideálního kandidáta, protože takového nenajdeme. Nikdy nenajdeme někoho, kdo bude ideální pro všechny. A musíme se postavit za kohokoliv, kdo bude mít reálnou šanci Petra Pavla porazit, protože dalších 5 let tohle člověka na hradě, tak to bude ta demokracie ohrožena opravdu velmi, velmi zásadně. Situace na Ukrajině se nám vyhrocuje bohužel, stejně jako situace v Iránu. K iránským břehům, začnu tím jednodušším, i když ono je to s otazníkem, k iránským břehům se přesunují americká plavidla, tankovací lodě a vypadá to, že se příští týden dočkáme
velmi masivního útoku. Samozřejmě stát se může na poslední chvíli cokoliv, ta jednání neustále probíhají, ale ty přípravy na masivní útok na Irán jsou v plném proudu, což samozřejmě může zásadním způsobem zkomplikovat opět energetickou situaci na celém světě a nejvíce v Evropě. A měli bychom na to být připraveni. Musím říct, že už dnes bych navrhoval to, abychom si připravili legislativu pro rychlejší zásahy státu, abychom napříště nemuseli stropovat ceny, ale například mohli krátkodobě snížit DPH na nulu u pohonných hmot nebo u plynu. To si myslím, že by byl nástroj, který bychom měli mít v dané situaci k dispozici, protože je lepší být připraven než překvapen. Takže ta situace tam může velmi rychle eskalovat. No a na Ukrajině Petr Pavel říkal, že Ukrajina má 2 měsíce předtím, než ze strany Ruska dojde k eskalaci války. Já si nemyslím, že dojde k nějaké eskalaci, já si myslím, že dojde k naprostému zhroucení celého toho ukrajinského frontu. Ukrajina je v tuto chvíli v rozkladu. Zelenský tím, že odvolal Michaila Fedorova, což byl velmi populární ministr obrany, jenž byl samozřejmě opět tlačen Spojenými státy, tak si poštoval proti sobě nejenom lidi, ale poštoval si proti sobě i své mocné spojence. A to může být opravdu jaksi ta první pověstná dominová kostka, která vyústí v ten pád Volodymyra Zelenského, protože ti Ukrajinci demonstrovali fakticky za ty 4 roky, 4,5 roku té války jenom dvakrát. A to poprvé, když byla zrušena agentura, nebo měla být zrušena agentura NABU a SAPO, která měla důkazy o korupci Mindiče, Jermaka a pravděpodobně i Zelenského, tak tehdy vyšli do ulic a už tehdy Američané se byli velmi naštvaní a nazlobení na Zelenského a myslím si, že stáli za těmi protesty, protože ty se nedějí jen tak sami od sebe. A dnes je to podruhé, a to v momentě, kdy došlo k odvolání premiérky, to byla jenom taková figurka, ale s tou hlavní samozřejmě osobou byl ten ministr obrany Michailo Fedorov. Těžko říct, jestli odmítal krást se Zelenským, to by byl asi velký problém, protože kdo nekrade s námi, ten krade proti nám. To je filozofie všech těchto kleptokratů, jako je Volodymyr Zelenský. Ale každopádně on k tomuto kroku sáhl. Řekl bych, že k němu musel sáhnout z nějakého velmi závažného důvodu, protože musel tušit, co způsobí, jaké budou důsledky. A v tuhletu chvíli opravdu probíhají masivní protesty po celé Ukrajině a myslím si, že skutečně nás čeká zásadní přerod, který vlastně bude vyústěním toho, co jsem říkal už dávno, dávno dopředu. Že tahle válka skončí v momentě, kdy Rusko ovládne přes 90% Doněcké oblasti, protože v tu chvíli už budou ty karty natolik vyrovnané, že když se Putin s Trumpem dohodnou, tak neprohraje vnitrostátně ani jeden. Rusko vydá výměnou za zbytek té Doněcké oblasti část Charkovské oblasti, kterou vlastní, aby vlastně Trump mohl říci, že dostal něco od Putina v rámci té dohody. Putin získá to, co vlastně chtěl a Ukrajina přijde definitivně o velkou část svého území. V tuto chvíli Konstantinivka je fakticky pod ruskou kontrolou. Chystá se ofenziva na Sloviansk a Kramatorsk, v obležení je Kupiansk. V momentě, kdy tato města padnou, tak bude přesně nastavena ta situace do okamžiku, kdy Zelenský odejde, přijde Zalužný, který už byl v Londýně na svou roli dobře připraven a vyškolen, a dojde k tomu mírovému jednání. Pro Ukrajinu bohužel až takhle pozdě. Kdyby se jednalo v době, kdy jsem to navrhoval já, tak mnohá města, která půjdou, budou obětí této války a která prostě už Ukrajina ztratí, mohla zůstat ukrajinská. Sloviansk, Kramatorsk, Bachmut, Pokrovsk už nebudou. Díky válečným štváčům z celého světa, díky válečným štváčům z České republiky. Podívejte, kdyby se dodržovaly Minské dohody, tak Ukrajina dodnes měla Krym a celé své území. Kdyby Ukrajina kývla na mírová jednání v Istanbulu v dubnu 2022, tak měla celé území výjima Krymu. Teď bude mít území
mimo Doněckou oblast, Luhanskou oblast a část Chersonské a Záporožské oblast. Čím déle ta válka trvá, tím horší podmínky pro Ukrajinu budou. To je to, co tvrdím já 4 roky. A 4 roky tvrdím a říkám, že čím rychleji ta mírová jednání proběhnou, tím lépe pro ukrajinský lid a pro budoucnost této země. A že fakticky ti, kteří jsou protiukrajinští, fakticky ti, kteří vedou tu Ukrajinu do té záhuby, jsou ti, kteří nutí dále bojovat. Ono to samozřejmě na první pohled vypadá hrdinsky, že budete říkat, podívej, my musíme Ukrajině dát zbraně a peníze a tak dále. Ale ve skutečnosti ji tím ženete do absolutní záhuby. Ten, kdo bude mít největší podíl na tom, že Ukrajina po válce bude okleštěná a zdevastovaná, jsou všichni váleční štváči, včetně celé 5 opozice z České republiky. To je vaše vina. Nic jiná. Kdybyste měli rozum v hrsti a ne jenom se dívali na své politické body, krátkozrace, které jste se snažili tady na primitivní rusofobii protláčet, tak ta Ukrajina na to mohla být mnohokrát lépe. Kdyby Ukrajina se řídila podle toho, co říkal Reichl, tak na tom byla 1000krát lépe, než když se řídí podle toho, co říká Pavel. To je absolutně jednoznačný fakt a nikdo s tím už nic jiného neudělá. Tudíž já říkám, očekávám, že se blíží ta válka ke konci. Zelensky už má tu židli hodně rozkymácenou. V momentě, kdy budou, že on ty mírové podmínky samozřejmě uzavřít nemůže, s ním se Putin nebude nikdy bavit, tak se vymění, přijde tam Zalužný nebo někdo jiný. Ne, že by byl lepší než Zelensky, prosím vás pěkně, vůbec. No, to je jenom výměna jedné loutky za druhou. A tak v tu chvíli samozřejmě už ten mír bude moci být uzavřen. Zaplať pánbu pro nás, bohužel pro Ukrajinu, bohužel pro obyčejné lidi, kteří tam dnes ztrácejí životy úplně zbytečně, přicházejí o své území, o své domovy úplně zbytečně, protože ta válka už mohla být dávno ukončená, Ukrajina na tom mohla být mnohem lépe než dnes. Chtěli jste válčit, máte válku, máte utrpení, máte krve prolití, máte devastaci Ukrajiny. To je výsledek, který byl jasný od naprostého pravou počátku. Fakticky ten, kdo byl nejvíc proukrajinský, jsme byli my, kteří jsme říkali, neválčete, je to absolutní nesmysl, pojďte udělat dohodu. To bylo pro tu Ukrajinu absolutně nejlepší. Tak a závěrem, přátelé, ty emisní povolenky, protože ty jsou z mého pohledu naprosto zásadní a prosím, zase jak vždycky říkám, děkuji moc za sdílení tohoto videa, budu moc rád, když je budete posílat dál, ta minulá se šířila opravdu naprosto bleskovou rychlostí, ale prosím, sdílejte alespoň tenhle ten kousek, protože to je vlastně pro naše budoucí životy to nejdůležitější. To, co dnes neřešíme v našich médiích a o čem by měla být každá ta debata na té Primě a na té Nově a na té České televizi. Každá. Ne o summitu NATO, kolik dáme na obranu. Ne. Ne o tom, jestli, jak říkám, Petr Pavel půjde na večeři někam nebo nepůjde na večeři. Kvůli tomu chleba levnější nebude. Já už jsem byl znuděný všemi těmi debatami ohledně těchto naprosto nepodstatných marginálí, které nemají žádný vliv na váš život. Oni se jenom snaží vám dát tu kouřovou clonu, abyste řešili tyto podřadné věci, nedůležité, jak říkám, marginálie, detaily, namísto toho, abyste, nebo respektive proto, abyste odvrátili zrak od toho podstatného. A to je to, že když jsem se dneska díval na etapu Tour de France, takže prostě Evropě ten peloton takhle ujíždí dál, jak ten Pogačar nám ujíždí pryč, jenom ho sledujeme, jak Pogačar odjíždí v dáli a vlastně si říkáme, ale my nejedeme tak špatně, my pořád ještě jako jedeme, jenom ten Pogačar jede teda asi tak 3x rychleji než my. To je situace, která dnes platí v celosvětové ekonomice. A hlavním momentem, který je vlastně startérem poklesu evropské úrovně ekonomiky, evropského podílu na celosvětém HDP, byla samozřejmě ideologie zvaná Green Deal. Tato ideologie by nikdy nemohla být uvedena v praxi, kdyby nebyla schválena Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva přinesla centralizaci mnoha pravomocí do rukou bruselského vedení Evropské unie. A tahle ta byrokratická klaka se v tu chvíli osamostatnila, jak ta umělá inteligence si uvědomila svoji vlastní sílu,
a začala si uzurpovat čím dál tím větší množství moci. Tedy odevzdávat byť jen centimetr našich pravomocí do Bruselu, další centimetr po centimetru, je hrubá obrovská chyba. Centralizace Evropy nepřinesla zrychlení našeho hospodářského tempa, zvýšení naší životní úrovně. Přesně naopak, od doby, kdy se centralizovaly pravomoci do rukou Bruselu, jsme začali na Asii a Ameriku ztrácet. To je jednoznačně dokazatelný fakt. O tom nemá cenu diskutovat. Tudíž pokud vám dneska někdo říká, musíme se ještě víc propojit, Spojené státy evropské, společná měna euro a tak dále, tak ten problém jenom zhoršuje a akceleruje. Naopak, dokud Evropa nebyla takto sjednocená, tak držela s Amerikou i Asií krok. Od té doby už ne. Díky tomu vznikl Green Deal, díky tomu vznikly emisní povolenky. Ale i emisní povolenky jsou, přátelé, jenom první krok, jenom první schod na té cestě do pekla. Jenom první schod. ETS 1 je jenom první schod na cestě do pekla. Pak přijde ETS 2, která znovu zdraží náš život, jakožto rodinám a domácnostem, konečným spotřebitelům, ale především definitivně vyžene naše podnikatele, veškeré evropské podnikatele pryč z našeho kontinentu. Já jsem vás informoval o tom, že firma Zetor, naše tradiční firma, výrobce malých traktorů, oznámila, že přesunuje veškerou výrobu do Asie. Na vině, podle slov Zetoru, to neříkám já, jsou vysoké ceny energií a materiálu. Oni nejsou schopni konkurovat. A dodávají právě ti lídři ze Zetoru, vedení firmy Zetor dodává, že jsou poslední firmou, která vyráběla malé traktory v Evropě, která tady ještě zůstala. Že všichni ostatní už odešli pryč. Jinými slovy, ta výroba se přesune do Asie. Globální uhlíková stopa se vůbec nezmění, naopak bude horší, protože tam nejsou žádné ekologické limity nebo cokoliv, co by brzdilo tu výrobu jako takovou. Bude se vyrábět za daleko horších podmínek, ta globální uhlíková stopa se ještě navýší, takže z hlediska ochrany přírody ten efekt je nula, možná mínus, ale jediný ekonomický efekt je to, že my přijdeme o desítky pracovních míst a o další tradiční značku. A tenhle exodus bude pokračovat dál. Pokud budou skutečně zavedeny emisní povolenky ETS 2, tak odejde další vlna podnikatelů z Evropy. Přijdeme o další pracovní místa. V kombinaci s nástupem umělé inteligence, která je schopná nahradit desítky procent pracovních míst, to bude apokalypsa z hlediska pracovního trhu jako takového. A my tomu ještě nahráváme. Do toho přichází RED 3. To je nařízení, které stanovuje, že do roku 2030 budeme muset vyrábět 42,5% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tedy z větrných elektráren, ze solárních elektráren a tak dále a tak dále. Všechny tyto zdroje, které jsou velmi nestabilní, nespolehlivé, nesmysl. Téměř polovičku, absolutní nesmysl. A samozřejmě ten konečný hřebíček do rakve, nařízení EPDB 4, které stanovuje, že všechny veřejné budovy od roku 2028, to je za rok a půl, všechny veřejné budovy budou muset být vstaveny tak, aby byly bezemisní, aby jejich uhlíková stopa byla nula. Nula, přátelé. A od roku 2030 se to bude týkat i soukromých budov. Každého jednoho domu, kterého vy budete stavět. Žádné plynové kotle, žádné kotle na uhlí, pěkně tepelná čerpadla, to znamená fakticky nemožnost vytopit z nějaký minus 15 a ještě ke všemu za obrovské účty. Do toho vlastně i ty stávající budovy se budou muset rekonstruovat tak, aby plnily ty jednotlivé třídy, které si Evropská unie narýsovala. To znamená, že vy budete muset ty vaše staré domy za 100 tisíce a miliony rekonstruovat. Fakticky na to nebudete mít, budete muset prodat, nic jiného vám nezbyde. Tohle je skutečná apokalypsa, do které se Evropa řítí. A já vím, že v tuhle chvíli, když prostě hovořím o tom, že je potřeba odmítnout emisní povolenky nekompromisně, jednoznačně a jasně, že je třeba odmítnout tato nařízení RED 3, EPDB 4, že je třeba stejně jako Francie vyhlásit moratorium na stavbu větrných elektráren, ani jednu jedinou,

My musíme zcela jednoznačně opustit Green Deal jako celek. Musíme si zajistit svoji vlastní energetickou bezpečnost dostavbou těch velkých jaderných elektráren a zároveň stavbou těch malých modulárních reaktorů. Jednoznačně se upnout na jadernou energii. Bezpečná, čistá energie. To je ta správná cesta kupředu. Odmítnout notifikační podmínky Evropské unie pro dostavbu Dukovan. Ty jsou zcela brutální. My až do roku 2096 po celou životnost toho bloku, těch nových bloků, budeme muset prodávat 70% vyrobené elektřiny přes lipskou burzu a to pouze jako náhradní zdroj za ty OZE. Jenom v případě, že nebude foukat a nebude svítit, jinak to tam nebudeme moci prodávat. To jsou vazalské podmínky. Já je odmítám. A celkově zjistíte, že v dané situaci ta Evropská unie už skutečně představuje více zátěže než přínosu pro Českou republiku. Já to nechci teď brát teď takovou tou čistým pohledem vlastenectví a suverenity. Ten je samozřejmě také důležitý. Já miluju Českou republiku a nechci, aby se rozplývala někde v nějakém evropském bahníčku. Já ale říkám teď z čistě ekonomického hlediska, racionálně. Když si spočítáte dopady ETS 1, ty jsou 7 tisíc na každého člověka v této zemi ročně. Když si spočítáte dopady do celé ekonomiky, to znamená, jakým způsobem to brzdí rozvoj našeho podnikání, našeho podnikatelského sektoru, tak vám teď a tady říkám, že i kdyby nám dala Evropská unie pokutu 50 miliard ročně, tak se nám vyplatí to neplatit. Tak se nám vyplatí to neplatit. Ty emisní povolenky. Opravdu. Takže je odmítněme, neplaťme je. Buďme odvážní, prostě tahle doba vyžaduje, já jsem teď byl na té dovolené, opravdu jsem o tom hodně přemýšlel. Tahle doba vyžaduje odvážná rozhodnutí, vyžaduje radikální kroky. Čím déle budeme čekat, než si zase soudruzi uvědomí, že bylo chybou odejít od jádra, to nám říkala paní von der Leyenová v březnu. Teď v červenci nám řeknou, že emisní povolenky brzdí evropskou ekonomiku, ale nezruší je, nemohou. Ten systém je nastaven tak korupčně, že ty emisní povolenky dnes vlastní německé investiční fondy, penzijní fondy, banky, oni by zítra zkrachovali, kdyby to měli odepsat a promítnout to do svého účetnictví. Oni by prostě zítra zkrachovali a pozítří nebo příští měsíc by neměli na penze. To znamená, i když oni vědí, že ty emisní povolenky jsou špatné a že brzdí evropskou ekonomiku, tak v finále je takové, že oni nemůžou zrušit. Nemůžou. Oni se vehnali sebe sami do vlastní pasti. Ale my ještě se zachránit můžeme. My se můžeme zachránit před migračním paktem, před energetickou krizí, před totální periferizací Evropy z hlediska ekonomiky. My na to ještě máme. Ale vyžaduje to velmi odvážná řešení, velmi odvážné kroky. Vyžaduje to jít do války s Bruselem. Já osobně říkám, že příští roky nebudeme muset válčit s Moskvou. Budeme muset válčit s Bruselem, pokud chceme zachránit tuhle zemi. Pokud chceme zachránit naši životní úroveň, naši suverenitu, bezpečnost naší země. Je to nezbytné a nutné a potřebujeme v čele našeho státu člověka, který se proti tomu Bruselu postaví. Bez váhání. Není jiná cesta, přátelé. V tuhletu chvíli jdeme po cestě, která je opravdu tou pověstnou highway to hell, dálnicí do pekla. ETS 2, RED 3, EPDB 4 je prostě cesta do pekla. A jestli chcete čekat dalších 10-15 let, než vám jiný soudruh z Bruselu oznámí, že to byla vlastně taky chyba, že se taky spletli, stejně jako s tou jadernou energií a stejně jako s těmi emisními povolenkami, tak já čekat nechci. Já se nenechám vést na porážku s tím, že vím, že na tu porážku jdu. A férově říkám, že všechny tyto kroky, které vám tady nabízím, včetně přípravy na rozpad nebo odchod z Evropské unie, nás budou stát nějaké peníze, protože my musíme překopat naši ekonomiku, diverzifikovat export a zcela jednoznačně začít protežovat naše podnikatele. Říkám to úplně natvrdo a jasně. Všichni vám budou říkat, že nám to Evropská unie nepovolí. Mě to nezajímá. Naši podnikatelé musí mít zelenou tuhletu chvíli a nikoli v nějaké zahraniční pobídky. Tak tohle je prostě cesta, která je sice trnitá, ale vede k nějakému rozumnému cíli. Tam ta cesta, kterou vám nabízí současná Evropská unie, je po sametovém koberci, ale do pekla. A je na vás, co si vyberete.

0: To znamená zákony, o kterých vím, že oni by tam do noci mluvili a střídali by se u toho mikrofonu a neschválili by jsme vůbec nic. Takže já, když to určoval, tak nejdřív udělám nový jednací řád, kam řeknu prostě zkrácení doby pro veškeré projevy a tak dále a tak dále. Oni tam melou hodiny, nikdo to neposlouchá a vlastně nikoho to nezajímá. A jakmile bych si zefektivnil ten jednací řád, tak bych tam poslal hned tyhle ty bomby, jako je FARA prostě proti politickým neziskovkám a změna financování České televize, aby ty věci už prošly a oni je nemohli obstruovat. Ale je to vždycky složitý, protože se vyjednává mezi koalicí, opozicí, aby se aspoň něco schválilo, aby tam nebyly úplně ty nejšílenější obstrukce. Takže ty věci jdou jako přes nějakou snahu se na něčem dohodnout. Já mám jinou povahu. Jo. Někdo je konsenzuální, chce se s tou opozicí domluvit, já bych to válcoval, protože prostě s nima se domluvit na něčem nedá a oni budou vždycky za každou cenu se budou snažit tam házet nám do toho vidle a jako hledat jakýkoliv dohody. První dohoda byla, že se jim teda zvolí místopředseda sněmovny Skopeček, ten tam sliboval, jak už bude hodnej a jak nám nebude nadávat do všech možných kolaborantů a fašistů, já nevím co, a hned večer televizi. Už do toho šel. Takže já prostě jim nevěřím, já jsem taky člověk, který se rád dohaduje, ale první, s kým se můžeš dohodnout, je s lidma, kteří se chtějí dohodnout a kteří ctějí nějaký pravidla. A s lidma, kteří prostě nectí podanou ruku a který v momentě, kdy na čemkoliv se dohodneš, tak to za 2 minuty neplatí, tak s nima nemá cenu se dohadovat. Ty musíš prostě převálcovat. I za cenu toho, že to bude bolet a že bude na Letný každý týden nějaká demonstrace. Ale mně je to v podstatě jedno, prostě na Seznamu nás budou pořád řešit a vytahovat na nás kauzy. Minář ten si vymyslí cokoliv, prostě, aby mohl jít na Letnou, protože z toho žije.
1: Jasně.
0: A takže jako realita je taková, že se toho nemá cenu bát a je potřeba to válcovat. Naopak si myslím, že jestli lidi z něčeho budou naštvaní a znechucení, tak to nebude z toho, že něco děláme, ale z toho, že něco neděláme. A tudíž já bych jako byl daleko ještě ráznější a razantnější, ale tak každý má jinou povahu.
1: Jak tady píší správně někteří lidé, tak ono to působí hrozně měkce. Ono se
0: Jo?
1: to těžko vysvětluje někomu, kdo v té poslanecké sněmovně nikdy nebyl. Já jsem tam přece jenom 6 let pracoval, takže znám ty legislativní procesy, 3 čtení, zrychlení a tak dále, jak se to dá udělat, jak se to dá zablokovat, jak se vyhlašují pauzy. Nejlíp v tomhle to uměl bezkonkurenčně Mirek Kalousek, to byla absolutní špička. Tento měl tak přečtený všechno, že na toho to vždycky už si člověk myslel, že už na něj vyzrál a on přišel s nějakou novinkou a pak se zjistilo, že podle jednacího řádu je to možné a tak dále. Takže to, co říká je naprostá pravda. Já tady
0: A
1: opravdu
0: ještě jenom
1: chápu
0: jedno, jenom aby to
1: na
0: lidi
1: pohled.
0: pochopili, mně to taky samozřejmě připadá hrozně měkký, jo? To já těm lidem rozumím. Ale tam jsou třeba věci, které ty potřebuješ schválit takzvaný 90, to znamená v prvním čtení. Jo?
1: Ano, ano.
0: Potřebuješ schválit rychle, protože předchozí vláda to zanedbala, máme tady spoustu dluhů a když je neschválíš v té 90, tak nedostaneš peníze na Národní plán obnovy. Budou nám chybět desítky miliard. A v tom prvním čtení té 90 stačí, když dva kluby dají veto a neschválíš to. Jo? Takže ty, když se s nima nedohodneš, tak přesto, že máš většinu, tak oni ti to pošlou normálně do standardního procesu první, druhý, třetí čtení a seš tam prostě na 3/4 roku. A ty to potřebuješ schválit hned. To znamená, ty v některých věcech se prostě nutně potřebuješ dohodnout, abys vůbec pro tu zemi něco schválil. A oni tě vydírají a řeknou ti, tak když tam dáš Českou televizi, tak my vám budeme vetovat v té 90 úplně všechno. Takže já jako na jednu stranu tomu rozumím a chápu ten konsenzuální přístup. Neříkám, že jako nechci to tady kritizovat, jenom já říkám za sebe, moje povaha je jiná a já bych ty věci jako šel řešit změnou jednacího řádu a následně prostě už bych to valil hlava nehlava, protože prostě jinak to nejde s nima a jinak se tady budeme 4 roky jenom přešlapovat na místě.
1: Jak to dopadlo s tou změnou?
0: Jo, ta je schválená, ale za mě je to zase ještě, je to nějaký konsenzus a není to až tak jako omezující. No, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, jo, ale za mě to není až, já bych to ještě jako zpřísnil. Tam některé věci jsou, zbytečně bych řekl, pořád benevolentní.
1: Takže do toho

0: Vstoupily pozměňovací návrhy, jinými slovy.
1: No, no, ale je to už jakoby dopředu to bylo dělané jako kompromisní návrh, aby to nebylo jako too much, protože samozřejmě ty lidi, kteří už tam jsou třeba, já nevím, 15-20 let, tak si uvědomují a říkají si, no, my budeme zas příště v opozici třeba, jo, a zase si nechceme úplně jako podřezat větev tím jednacím řádem, že ta opozice nebude moc dělat vůbec nic, jo, takže je to za mě příliš kompromisní. Já jsem zastáncem toho, že pokud někdo dostane mandát od lidí, tak prostě 4 roky má právo vládnout a měl by mít možnost realizovat ty zákony, který chce. A ten jednací řád by to měl umožňovat ty vládě. A v současné době je to tak, že ten jednací řád je příliš benevolentní pro opozici, který umožňuje velmi účinně obstruovat. A věř mi, že já kdyby byl v opozici a mohl tam jako předvádět 10-hodinový projevy, tak to by ze mě byly šišatý.
0: To si člověk vždycky umí představit, že na té druhé straně barikády, notabene ve chvíli, kdy ty jsi v opozici nikdy nebyl. Jo? Ty jsi měl v podstatě to štěstí jako aňáci v roce 2013, že se nakonec modlili, aby to nepřesáhlo těch 20%, což se podařilo jenom o pár desetin a v podstatě brzdila se kampaň. Já jsem u toho byl přímo, takže vím, o čem mluvím. Tam opravdu nebyli lidi, bylo to naprosto šílený a teď se do toho šlo rovnýma nohama a jako ty socani si nás teda tam vodili jak slepý koně a opravdu, než jako jsme se zberchali, tak byl rok 2016, 2017 a pak už to šlo teda ráz na ráz. Andrej Babiš se od té doby jako hodně, hodně změnil, bych řekl, a ne jako v něčem k lepšímu, ale vyměk, jo, jako tak, jak ho znám já, tak opravdu ten člověk šíleně vyměk, ono to asi přijde i věkem, jo, ale tady píšete ještě často jednu věc, vy tady píšete s tím alkoholem, to je věc, která samozřejmě tak, protože se do toho ještě píchnul jako Martin Kuba a nezapomněl tomu říci, že jako je lékař, no, sice lékařem na 0,1 úvazek, ale to je jedno, to nebudeme rozebírat. Každopádně, víte co, přátelé, poslanec není v pracovně právním vztahu. To je mandát, který vlastně vzniká volbami, že si ho zvolíte, on složí přísahu a já neříkám, že má chodit nalitej do práce, to v žádném případě, ale velice těžce se tahle ta věc vynucuje, protože on vlastně nemá standardní pracovní dobu. Takže ty jako právník, advokát by si k tomu mohl říct více, ale takhle to vidím já z té pozice jako člověka, který nějaký mandát zastupoval a jestli zastupujete zastupitelský mandát nebo poslanecký, jedno, skládáte naprosto stejný slib.
1: No, já ti hned můžu říct to, že já jsem hlasoval proti tomu návrhu, protože ho považuji za čistý populismus hnutí STAN. Jedinou party, kterou jsem tam zatím viděl, tak byli Piráti a tam si myslím, že to nebyl alkohol, že to byly úplně jiný látky, které tam v tu chvíli jako hráli roli při tom veselení se, kde málem vypadli z okna a pořvávali tam zprostě na lidi, co šli kolem, neuvěřitelná ostuda. A to přesto, že kdo mě zná, tak ví, že já jsem jako téměř abstinent, já opravdu jako piju velmi příležitostně a ve sněmovně zatím jsem si dal jedno malý pivo, když tam byl akce malých pivovarů český, tak jsem ochutnal jako jedno pivo, který tam měli, takže jedno malý pivo a jednou jsem si tam dal při nějaký oslavě nějakého panáka, když už byl jako konec, když už bylo po jednání. V životě jsem nešel s jedinou jako kapkou alkoholu do jednacího sálu, abych tam cokoliv jako mluvil nebo rozhodoval a přišlo by mi to jako neuvěřitelně neúctivý a neférový. Přesto jsem hlasoval proti, protože si myslím, že ad jedna, jak říkám, je to obrovský populismus a ad dva, já vůbec nevím, jak by se to vynucovalo. Poslanec má mandát daný lidem. To není, jak si ty řekl, to není žádná pracovně právní smlouva, že by mohl zaměstnavatel říct, ale ty si tady něco porušil, tak mazej z pracoviště. Ty máš mandát, který ti dali lidi. Jo? A já si pamatuju dobu, kdy tady byl covid a kdy Volnýho s Bojkem vytahovali ze sálu, protože neměli tehdy jakoby roušku nebo nějaké ty ochranné prostředky dýchacích cest, jak se tehdy moderně říkalo, jo, ty respirátory na pusu a tak dále, a tak dále. A já kdybych tam v tu chvíli byl, tak teda bych řval úplně jak protržený, protože nikdo na světě nemá právo vyjíst poslance ze sálu. To je mandát, který ti dávají přímo lidi, ty jsi volený těma lidma, ty tam zastupuješ ty lidi, a nikdo to nemůže udělat. To znamená, i kdyby ten poslanec byl, teď řeknu, ale ožralý na káry, tak ho nikdo nemůže z toho sálu vyhodit. Je to jeho odpovědnost, Voliči si to musí potom sami vyhodnotit, koho tam poslali, že tam poslali prostě člověka, kterýmu nebrání se opít a jít prostě do toho sálu něco hlasovat. Takže ten poslanec, jediný, komu skládá účty, jsou jeho voliči. Nikdo jiný. Nikdo jiný. Tudíž já, když si pamatuju, jak tam toho Volného Bojka vyváděli a přišlo mi to neuvěřitelně, nejenom, že jako neúctivý a úplně nedůstojný té sněmovny, ale především protiústavní, protože nikdo je tam nemůže odtamtud vyvíst z toho sálu. A to samý prostě platí teď. Já si vůbec nedovedu představit, že by jako předseda sněmovny, jak se tam navrhovalo, že by řekl, tak a teď tady jděte po čáře s prstem na nose nebo něco a řekl by, je, vy jste ne, tak ven ze sálu. To je prostě něco, co absolutně nemůže nikdy nastat a byl bych jako tvrdě proti tomu, aby to platilo. Takže přestože já nepiju, nikdy bych se nenapil v době, kdybych jako měl, věděl, že tam pracuju, a že mě čeká nějaké hlasování nebo jakýkoliv jednání, tak jsem hlasoval proti, protože ten zákon považuji za nedůstojný, hloupej a fakticky protiústavní, protože toho poslance z toho sálu nikdo nemá právo vykázat.
0: A trestná hmotná odpovědnost poslanců ve svěřených funkcích?
1: No tak ta je daná v současné době takhle, že jo, je trestní odpovědnost, ta je normálně daná, je omezená imunitou. Imunita je jednak vlastně ta absolutní, to je na projevy, to znamená, že já cokoliv tam řeknu, tak mě za to nemůžou jakoby stíhat za šíření poplašní zprávy nebo já nevím, popírání genocidy a tak dále, tak dále. To znamená, tam jsem zcela jako 100% schráněný. A pak je takzvaná ta procesní indemnita, to znamená to, co si lidi představují většinou pod tou imunitou, že když spácháš trestný čin, tak tě musí sněmovna hlasovat o tom vydání nebo nevydání. To znamená, ty jsi trestně odpovědný, úplně normálně, ale ta sněmovna má možnost tě nevydat k tomu trestnímu stíhání. Já jsem to vysvětloval jak u Babiše, tak i Okamury, že z mého pohledu ta procesní indemnita je správná a je správná proto, protože v České republice bohužel je trestně právní řízení velmi často zneužívaný k politickým účelům. Bohužel. Já bych byl strašně rád, kdyby právo u nás fungovalo úplně izolovaně od politiky, ale není tomu tak. Prostě proces proti Tomio Okamurovi za plakátek Migranti z dovozu je politický proces jak vystřižený z učebnice. A proto je dobře, že tam ta procesní indemnita je a že máme možnost ho ochránit před touhle zvůlí, protože tady prostě ten právní stát jako brutálně selhal. Ten plakátek není ničem trestný, to je absolutní nesmysl. A když vidíš tady soudkyni, která je schopná dát SPD 3 milionovou pokutu za plakátek, který varuje před migrací a vidíš, že týden co týden někde někoho ubodá, zavraždí a že je to migrant, tak to je prostě politický proces zcela jednoznačně. Jo? Já jedu pozítří do Chebu na soud. Soudí tam člověka za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině. Za to je souzen v České republice. Chápeš to? To je zoufalý. Nejvtipnější na tom je, že kdyby napsal to obráceně, napsal by sláva Ukrajině, popel Rusku, tak mu všichni zatleskají.
0: Přesně tak.
1: Právo tohle nemá rozlišovat. Buď to je to trestný obojí, nebo není trestný ani jedno. Tady v tom případě není trestný ani jedno. A to, že prostě ten člověk je tady dneska u soudu a je tímhletím způsobem řešený trestně právní represí, tak je ukázka, že tady ten právní stát brutálně selhává a že je trestní řízení zneužívaný politickým účelům. A proto je dobře, že tady ta procesní exempce je. Já nechci, aby z poslanců byli nad lidi, kteří se můžou vyhnout trestnímu právu, ale zároveň nechci, aby byli pod lidi, aby jenom proto, že jsou poslanci, tak se na ně pořádal hon přes policajty a přes státní zástupce. Ukážu ti, až budeme spolu, tak ti ukážu usnesení jednoho státního zástupce, nebudeš tomu věřit, co je tam prostě všechno schopný napsat. A co se týče hmotné odpovědnosti, tak já jsem přesvědčen, že ta by měla fungovat zejména u ministrů. A poslanci je kolektivní orgán, který nějak hlasuje a schvaluje zákony. Ale ministr, který podepisuje smlouvy, který rozhodují o miliardách ze státních peněz, tak tam by podle mého názoru ta hmotně právní odpovědnost být zavedena měla.
0: No protože ano, já ti dám příklad, jo. Vem si Bartoše.
1: Jo?
0: Vy jste teď schvalovali něco, co bylo potřebné. Já teda proti tomu mám výhrady, proti tomu novému stavebnímu zákonu, poměrně jako výrazně, ale dobře. Ten člověk tady způsobil, když budu hodně při zemi, škodu, tak 20 miliard. A to si myslím, že jsem jako
1: no, vyšší,
0: při zemi.
1: To určitě
0: jo,
1: vyšší.
0: 100% vyšší. A nic. A dokonce může být dál poslancem. Jo. To je ta věc, proto jsou ty lidi rozčílený. Já se jim vůbec nedivím. Protože to je úplně do nebe volající. Protože on nebyl jenom poslancem, ale on byl ministrem.
1: Ano.
0: A to je ten velký rozdíl. Jo. To znamená, tady dám zase příklad. Pojišťovna ministerstva vnitra,
1: ano,
0: která je 3 miliardy minusu a vedení si rozdá odměny v celkové výši 64 milionů korun. No tak, jako to se mě nikdo nezlobí, ale to přece není normální tohleto.
1: Ne, není, no. Není, není. Tohle je věc, kdy z veřejné služby se udělala neuvěřitelná trafika, jo, a já, mě to obrovským způsobem vadí, přijde mi to jako neskutečně neúctivý vůči lidem. Já už jsem to psal teď někde na sítě, že když vlastně Paukner zveřejnil ty poslanecké náhrady ohledně stanu a býstanu, jo,
0: no,
1: tak já tím, že jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych mohl účtovat cestovní. Mohl bych si zaplatit byt v Praze, nechat proplatit, jo? Protože prostě já nejsem zvolený za Prahu, já jsem zvolený, přestože žiju v Praze, tak jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, to znamená, měl bych plný nárok na veškerý cestovní, to, co si paní Šebelová nechává proplácet, měl bych plný nárok na proplácení bytu tady v Praze. Samozřejmě ani jedno si proplácet nenechává, jo. Taky bych mohl říct, jak to říkají oni v tom stanu, tedy se háje proti tomu Pauknerovi, říkají, ale my jsme jenom účtovali to, co nám jako zákon umožňuje. No jasně, to já bych, mě to taky ten zákon umožňuje, ale nedělám to, protože bych se cítil jako úplný idiot, promiň, jo. Kdyby si prostě v momentě, kdy bydlím v Troji, nechal prostě účtovat byt v Praze a někomu ho dával, ať si tam jako bydlí. Mně by to přišlo prostě neskutečný chucpe. Ale spousta lidí to bohužel takhle vnímá, tu politiku, jakože že Klondike, jo. Tak teď tam jsem, teď musím prostě co nejvíc urvat. A samozřejmě bohužel to funguje právě u těch firm, které jsou vlastněný státem. A ono by to chtělo jako strašidelnou změnu, jako úplně zásadní kardinální změnu, překopat celý ten systém. Ale to ti teď já tady říkám, že to by mě ty lidi fakt museli dát 51% hlasů v těch volbách. Protože těch lidí, kteří jako na tom žijou, na tom parazitou, který se tam dávají ty svý známí, jo, a vědí, že tu dám někoho do dozorčí rady a tu někoho do představenstva a tu někoho tam, těch je neskutečný množství, takže jako, já jsem říkal i v duelu s Hřibem, že tam se ptali, jak přilákáme do veřejné správy ty odborníky a ty zkušený a šikovný lidi. Já říkám, přece ten, kdo chce pracovat pro stát, tak musí počítat s tím, že si nevydělá tolik, co v soukromé sféře. Jo? Já kdybych chtěl dělat peníze, tak nepůjdu dělat politiku. Nikdy.
0: No
1: v životě. To by se mě nevyplatilo.
0: A
1: bohužel, ale spousta lidí to takhle nevnímá a prostě, jak říkám, celý hnutí stan vzniklo jenom jako podnikatelský projekt. Politický podnikatelský projekt. To nebylo nic jiného, jo, celou dobu. A v tuhletu chvíli, bohužel, je pořád spousta lidí tady, kteří se na to dívají a dávají jim hlasy dál. Tak pak je tady obrovský problém. Já za sebe říkám, že jakýkoliv státní firmy by měly být prostě honorovaný zcela standardně nějakým jako rozmezí, který je daný průměrnýma platama, průměrnýma mzdama, průměrnýma odměnama a tyhle zlatý padáky, jakože 23 milionů a podobné věci, no to je pro ty lidi tak nepochopitelný, pro mě je to nepochopitelný, já s tím absolutně nesouhlasím, bohužel jako nemám sílu s tím nic udělat, říkám, to by mě asi ty lidi fakt museli dát těch 51%.
0: Ne, já to chápu ve chvíli, nebo pochopil bych to ve chvíli, jako jsem třeba asi před 2 měsíci a někteří lidé mi to vyčítali, že jsem říkal, že mi nevadí, že guvernér České národní banky má 714 tisíc korun měsíčně, protože tak, jak dal do latě Českou národní banku, to tam nedal nikdo od roku 1990. Prostě nikdo. Jo? To znamená, proto mi to nevadí. To, takhle, přátelé, my se bavíme o zákonnosti a morálce. A to bohužel jako nejde ruku v ruce. Já dám jeden příklad za všechny. Nádherně to popsal teď Andrej Danko, když byl se Šimečkou protože to je opravdu jako to je lopata ten člověk, to jsem nezažil. Já jsem nezažil blbějšího politika, než je tenhle ten z té PSky, ten Mončičák, co údajně má Oxford. Jo. To je vidět, kam ten Oxford padl úplně na dno. Ten člověk vůbec nevěděl, jaký jsou daně, jaký je DPH, jaká je daň z příjmu fyzických osob. Ten člověk se dělá premiéra na Slovensku a neví tohleto. A Andrej Danko se mu tam chechtal a říká, tak vy jste si tady nechal ještě ve svých 29 letech proplácet telefon přes unijní peníze od maminky, protože se na nás kouká spousta lidí ze Slovenska, tak je to mu trošku ze široka. A on mu tam začal vyčítat něco prostě, nějakou dovolenou nebo to. A on říká, já, když vám teď ukážu, tak já jsem za 10 let ve firmě účtoval v průměru 500 tisíc euro ročně. 500 tisíc euro ročně. Vy si myslíte, že já jsem si pomohl politikou? A jak jsem si jako pomohl? Jo? A teď on vůbec nevěděl, co mu na to má říct, protože ty lidi, tyhle ty, to jsou úplně typický, tyhle ty progresivisti si vůbec neumí představit, že peníze vznikají z práce. Jim vůbec nevadí, že jsou tam takovýhle odměny. Jim vůbec nevadí ty dotace, že si to píšou třikrát, čtyřikrát na stejnou věc, že se ta věc ani nestala. Jo? Jim vadí, že my máme tu drzost poukazovat na to, že oni tady dělají zlodějinu. Je to to samé, a to je také otázka morálky, když admirální generál, všichni víme, o koho jde, prohlásí, ani nemrkne, ani se nezaculí, ani neucukne a prohlásí, že Petr Kolář, doktor Petr Kolář, skutečný prezident republiky, není jeho poradcem. Tak, teď jsme tam nějak, jsme tam krásný. Dobrý, Jindro? Tak to vidíte, přátelé, nesmíme se bavit o takovýchto tématech, to už potom vypadáváme. A Jindra úplně vypad, tak snad se nám vrátí za chvíli. No a je to. My jsme měli takové problémy už při tom připojování, přátelé, že tak, jak zamrzl teď Jindra, tak takhle jsem zamrzl já. Ale no, je zpátky.
1: Slyšíme se, jo, promiň.
0: Dobrý, v pohodě, to vypadalo, když tě někdo zmuchlal a hodil tě do koše, tak už jsem měl trošku obavy.
1: Ne, víš co, já budu upřímný jako vždycky, jo. Moje drahá žena přiběhla domů a tím, že má zapojený iPody, tak se prostě její AirPody přepli na můj telefon, automaticky napojili a zvuk šel jako do jejich AirPodu, takže já neslyšel vůbec nic, takže jsem to musel odpojit a tím jsem asi zamrz na chvíli, tak se nezlo.
0: Dobrý, v pohodě, takže paní pozdravuji, protože jsme si povídali teď, chudák, ta si toho vyslechla teď. takže takhle jsem jenom dal pár prostě příkladů, který mě teď napadly a je to opravdu jako otázka, podle mě ta morálka by měla jít ruku v ruce s těmi zákony. Ona někdy jde, ale pak je ten problém té vymahatelnosti toho práva a teď se teda dostaneme na to, co teda ty lidi strašně zajímá, mě to leze krkem. Já jsem na to vydal video, to video se stalo virálním, protože samozřejmě ono něco jiného je, když se o tom baví člověk, který pod tím majákem žil podstatnou část svého dospělého života. A něco jiného je, když to říká tam nějaký Ferda z televize, který o tom neví lautr vůbec nic. No a ty nám to řekneš z toho právního hlediska. To znamená Filip Turek a úplně normální dopravní nehoda, která zaplať pánbůh dopadla dobře, zaplať pánbůh v tom Gčku seděl Filip Turek jako zkušený řidič, který to strhl. Kdyby to nestrhl, tak ta Fábie tam smetla ty lidi na té ulici. Jo, to znamená, bylo vidět, že opravdu velice rychle zareagoval, strhl to, ještě zastavil, krásně na tom chodníku vyšel ven. Jediný, co udělal špatně, co bych mu vytkl, ale není to na přestupek, nevzal si vestu. Jo, to, přátelé, tohle nikdy nedělejte. Nikdy nevycházíte z auta bez vesty, i když osobi máte oblek, to je jedno, na ten oblek si dejte vestu, vezměte si rukavice, protože tam může být zranění, nikdy na nikoho nešahejte, nikdy bez rukavic a jděte se podívat na to místo té dopravní nehody a zjistěte, co se tam děje. Jo. Tak tolik je ode mě a teďkom povídejte.
1: No, tak já říkám, já sleduju s údivem, kolik se vyrojilo v naší zemi expertů na bezpečnost silničního provozu. To musím říct, že jich tady máme asi 10 milionů v tuhletu chvíli. To je prostě neuvěřitelné, včetně novorozenců a kojenců. Podívej, jedna věc z hlediska právního je jasná a to je to, že se absolutně v té debatě nerozlišuje, kdo jaksi by mohl udělat přestupek a kdo je původcem té nehody. To je naprosto zásadní věc. Jo. To znamená, může se stát nehoda, velmi často se stává nehoda tak, že oba dva ti řidiči udělají dopravní prostředek Ale jenom jeden je původce té nehody. To znamená, ten
0: Přestupek
1: vlastně vyústil ten následek v té dopravní nehody. Jo. Já jezdím po Praze velmi často a vidím neustále, jak projíždějí policisti, sanitky a hasiči a tak dále a tak dále. Snad nikdy jsem neviděl, nikdy, že by prostě to někdo pustil takovýmhle způsobem do křižovatky na červenou bez toho, aniž by přibrzdil, aniž by se rozhlídnul, aniž by cokoliv udělal. Protože přece i ten člověk, který řídí, mě můj táta vždycky, když mě učil řídit, tak říkal, musíš přemýšlet za ostatní. Jo? Aby jsi řídil dobře, musíš přemýšlet za ostatní, co ty ostatní v tu chvíli prostě vnímají a vidějí. A ty, když se vžiješ do role toho Filipa a víš, že z levé strany máš jednu směrku, to znamená, že tam nemůže nic přijet. Jo? Tam z té strany nic nejezdí. To znamená, ten člověk, a já ho vůbec nechci jakýmkoliv způsobem prostě tady kritizovat, on pravděpodobně prostě opravdu spěchal někam s tou krví, jako OK, jo, to je jako legitimní všechno, ale v momentě, kdy ty jedeš vlastně z jednosměrky, kde nikdy žádný auto nejede, jediný, co tam jsou tramvajový koleje, a vlastně vylítneš do té křižovatky, kde někdo má zelenou a vůbec tě nečeká, tam jako někdo říká, ano, a on musel slyšet sirény. Kamaráde, v tom místě na tom Pavláku slyšíš ty sirény, ale to slyšíš kolem sebe v 28 silnicích. Ty vůbec nečekáš, že zrovna tady zleva jede to auto, protože se to tam odráží od ty baráky a vůbec nevíš, kde to auto s tou sirénou zrovna jede. To jenom čekáš, odkud jakoby přijede. To znamená, že z mýho pohledu Filip, i kdyby jel doleva, tak by ta nehoda nastala zcela jednoznačně, kdyby jako nejel rovně. Teď ponechávám všechno o tom dopravním značení, který podle mě bylo zmatečný a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru, jaksi hlavní příčinou té nehody je to, že ten řidič, který převážel tu krev, tak vlastně ohrozil účastníky silničního provozu, protože přesto, že jede se sirénou a s majákem, tak musí do ty křižovatky nejíždět tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu. To říká zákon a tak to prostě je. A znova říkám, já ho tady nechci z toho dělat, že je to nějaký jako člověk, který by si zasloužil někde potrestat nebo něco podobného. Prostě stane se to, v životě se to stane a máš to tak a nic s tím nenaděláš. Ale to, co je přece nejdůležitější, i kdyby to byla vina Filipa, tak přece to není na nějaký skládání funkcí v politice. Jako tady bylo x takových nehod. Tamhle výborný jel 92 ve vesnici 10. prosince v Heřmanově městci o 42 km za hodinu víc, než má. Benjamin Činčela, ten vlastně tenkrát zabil člověka v autě, měl nejdřív tu dechovou zkoušku, měl pozitivní na jak alkohol, tak omamné látky na drogy. A pak jako z toho vyšel díky tomu, že při odběru krve v nemocnici už byl jako čistý. Jo. A já mu nechci sahat do svědomí, nebyl jsem u toho, nevím to. Ale zaprvé, mezi tím uběhne drahně dlouhá doba. Ty seš jako člověk, ty s tím máš daleko větší zkušenosti, který to dělá. Ale za druhý, ono, když tam máš známýho doktora, tak to už se jako dá s tím hledat co zařídit. Takže znova říkám, já nechci nikomu sahat do svědomí, ale nezažil jsem prostě, že by test, dechová zkouška a ten volizovací test na alkohol a na drogy byla pozitivní a pak jako krev byla úplně čistá. To jsem nezažil. Jo. Může se to stát, musela by tam být nějaká kontaminace, ale že by jako oba dva ty testy byly pozitivní a pak jako to je ta pravděpodobnost je jako velmi, velmi nízká. Jo.
0: U zbytkového alkoholu je to možný, ale většinou to bývá tak, že je tam takzvaně vzestupná tendence, proto se také dělá. A to je ta chyba, která tam nebyla udělaná, že se dělá opakovaně ta dechová zkouška, takže u tady toho člověka, o kterém ty hovoříš, by měla být udělaná opakovaná dechová zkouška a tam bývá vzestupnou tendenci. A ve chvíli, kdy opakovaná dechová zkouška má vzestupnou tendenci, protože ten alkohol, protože vy teď pijete, pijete, pijete, přestanete. Vy máte nějakou hladinu, jo? A za půl hodiny je ta hladina jiná.
2: Jasně.
0: Dosáhnete určitýho vrcholu a pak to začne klesat, až jste na nule. Ve chvíli, kdy máte zbytkový alkohol, bavíme se třeba 0,25, 0,3 a tak dále, tak vám garantuju, že na krvi, pokud jste normální konstituce, nejste nějaký vychytlík, jo, tak na té krvi bude prakticky nula, téměř vždycky. A tady ještě doplním jednu věc. Dneska jsem četl nádherný článek, a to je přesně ta ukázka těch mainstreamových médií, kde zarytě psali o tom, jak je možné, že Turk